0: Českou zaměříme. Na kilometru 137 pojedete kolem porouchaného kamionu. Blokuje tam odstavný pruh. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějov. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy. Počítejte s objížďkami. Na D4 ze Strakonice do Prahy vás zpomalí zúžení za Řitkou. Na 14. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Pracovat se tam má až do zítřka. Teď ale projedete plynule. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Fotografie umí zastavit čas, jenomže čas se zastavit nedá. Mění se lidé, mění se krajina, mění se celá společnost. Ale dobrá fotografie umí i něco jiného. Umí uchovat lidskou zkušenost tak, aby k nám promlouvala i po desetiletích. A když se dívám na fotky mého dnešního hosta, tak nevidím zdaleka jenom českou vesnici, horníky, pacienty nebo vězně. Tak trošku vidím sama sebe. A možná právě proto jeho dílo dávno překročilo hranice dokumentu a stalo se jakousi kronikou lidskosti. Následující minuty budou o paměti, o důvěře a třeba i o venkově, který pomalu mizí, nebo o tom, proč jsou obyčejní lidé tak často těmi největšími hrdiny. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Hovory.
3: A fotograf a také pedagog Jindřich Štrajt, který slaví 80. narozeniny, je mým milým hostem. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
4: Dobrý den, taky vás zdravím.
3: Všechno nejlepší mimochodem k 80.
4: Děkuji.
3: Vy často říkáte, že fotografie není o fotografii, že je o člověku. Tak když dnes se ohlédnete za více než 60 lety své práce, změnilo se víc fotografování, anebo člověk jako takový?
4: Obě dvě se změnily trošičku, ale ne natolik, aby nám to nějak vadilo. Já si myslím, že člověk zůstane stejný, jestli to je před 2000 lety nebo v současné době, anebo za 2000 let. Pořád bude to člověk, který bude mít své radosti i své smutky.
3: Potřebuje fotka empatii nebo originalitu?
4: Já si myslím, že spíš tu empatii. To je velice důležité. Přesto ta originalita je důležitá, aby ten snímek zaujal a aby zůstal.
3: Co musí mít taková výjimečná fotka jiného, aby byla výjimečná, aby nebyla jenom dobrá?
4: Taková fotografie by měla být odrazem srdce a lásky.
3: Architekt Norbert Schmidt kdysi napsal, že ve vašich snímcích není sentiment, že je v nich milosrdenství. S takovou charakteristikou byste souhlasil?
4: Souhlasím.
3: Kdybyste měl definovat svoji fotografickou práci v pár větách?
4: Je to, co jste říkala před chvilkou. Já nehledám něco výjimečného, já hledám právě tu lidskost a ty vztahy mezi lidmi. To je to nejdůležitější pro mě.
3: A může fotograf se svými fotografovanými objekty navazovat přátelství, anebo by si měl držet odstup?
4: Já si myslím, že to přátelství je velice důležité. Neříkám úplně nutné, ale je velmi důležité a o to se také snažím, protože jinak by ty fotografie nebyly takové, jaké jsou.
3: Stalo se někdy, že se třeba vaše fotka stala nějakým předmětem sváru mezi vámi a tím, koho jste fotil?
4: Snažím se, aby nic takového se nestalo.
3: A s jakými reakcemi se setkáváte, když začínáte fotit, nevím, dejme tomu vězně, obyčejné lidi na vesnici, když fotíte řádové sestry, když fotíte pacienty? Jak moc vy s nimi před samotným focením chcete mluvit právě proto, abyste k ním dokázal proniknout?
4: Bez toho by to asi nešlo. Snažím se co nejrychleji a nejlépe navázat kontakt tak, abych se o nich něco dozvěděl, pokud to jsou lidé, které jsem předtím neznal. Pokračuji v té komunikaci a z toho potom vycházím, hlídám je, abych zachytil ten správný okamžik. Samozřejmě, že uděláme více snímků, abych potom mohl vybrat to nejdůležitější.
3: Vzpomenete si, kdy se vám ještě do ruky dostal první fotoaparát, od koho jste ho dostal?
4: Tak úplně první fotoaparát jsem měl asi v 8 letech, jsem měl v ruce, protože tatínek fotografoval a jednou na procházce řekl jim, tady nás vyfoť teď. Takže to byl snad první snímek. No a potom až první můj jako vlastní fotoaparát byl až na vysoké škole, kdy jsem začal intenzivně potom fotografovat.
3: Koho jste fotili jako první, kromě toho, že tatínka na procházce?
4: Úplně první snímek asi byla krajina, zahrada, ale jako nejsem krajinář, takže velmi brzy to byli lidé a to vlastně pořád zůstává to nejdůležitější.
3: Já teď držím v ruce krásnou knížku, která se jmenuje Jindřich Štrajt, Jindrovi k narozeninám. Je to takový velmi útlý průřez vaší dosavadní tvorbou. Jak moc se váš fotografický rukopis v průběhu těch 60 let měnil?
4: Samozřejmě, že ten pohled se mění a mění se v té kompozici možná a potom v tom zjednodušení. Čím déle fotografuji, tím se snažím, aby na té fotografii toho moc nebylo, ale aby tam bylo to nejdůležitější a aby ten snímek nějakým způsobem zaujal, aby otevřel nějakou komunikaci, nějakou diskusi mezi mnou a tím divákem.
3: Jaká fotka má větší sílu výpovědi? Je to ta v té černobílé anebo ta barevná?
4: Ani nezáleží na tom, jestli barevná nebo černobílá, ale záleží na tom obsahu.
3: Dívám se na fotky z venkova a to jsou asi série, které jsou pro mě nejzajímavější, protože ty snímky, které jste na venkově pořizoval, to už je dávná minulost. Vy jste vlastně zachytil paměť míst, paměť lidí a tak si říkám, jestli je nějaká hranice mezi tím, kdy si fotograf uvědomí to, že nefotografuje jenom přítomnost, ale že zaznamenává něco pro budoucí paměť, pro budoucí generace. Jestli s tímhle uvědoměním vy taky ke své práci musíte přistupovat?
4: Je to tak, opravdu. Musí myslet na tu budoucnost, nebo co ten snímek řekne těm lidem, kteří se na něj podívají za 10 let třeba. Takže chci, aby byl ten snímek takový, že zaujme i po další době. To je právě to, o čem jsme se na začátku bavili, že musíme tvořit takovýmto způsobem, že to není ten moment jenom, který zachycují, ale že tam je potřeba, aby ten snímek měl i ty kvality kompoziční a hlavně myšlenkové.
3: Už jsme to tady zmínili, dobrá fotografie na sebe sama upozorní. Co na fotografii upozorní dnes vás po tisícovkách výstav? Čím si přivolá fotka jiného fotografa pozornost a oko Jindřicha Štrajta?
4: To je právě ta vzájemnost, to, když se mi podaří zachytit něco v té komunikaci s tím člověkem, něco, co je, že se to dá pojmenovat a že to zůstává. Ten moment nějakého zaujetí, něco, co charakterizuje toho člověka, aby ten snímek zaujal nejen mě, ale hlavně i ty diváky.
3: Byla jsem na vašich několika fotografických výstavách a mám pocit, že čím jste starší, že víc fotografujete témata bolesti, nemoci. Na vašich snímcích se objevuje stáří, objevuje se tam vězení. Je tohle vědomá cesta? A nebo vás k těmhle tématům přivádí život?
4: No, ta cesta, protože já si myslím, že umělec by měl vyjádřit a zaznamenat něco, co má tu trvalou hodnotu a co tu společnost taky nějakým způsobem charakterizuje. Tím se liší ty fotografie předcházející asi, že nejde jenom o tu formu, ale především o ten obsah.
3: A navzdory těm vážným tématům, která si vás teď, pane profesore, vyhledávají, tak já ve vašich fotkách vidím překvapivě i dost humoru. Je právě humor způsob, jak unést lidskou tragiku tak nějak s lehkostí, s nadhledem?
4: Ano, já to asi krásně řekla, protože já se snažím o ten humor, ale ten humor nesmí být prvoplánový. Ten si musí pomalinku ten divák objevit sám. Já ho nesmím vést tak, aby to bylo na ten první pohled. Ale až po chvilce si ten divák uvědomí, že tam není jenom ta tragičnost, ale že tam je i ten humor.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Dnes je mým hostem fotograf, vysokoškolský pedagog Jindřich Štrajt, který právě slaví 80. narozeniny. Dá se vidění naučit, anebo učit můžete jenom řemeslo?
4: Snažím se hlavně to druhé, protože samozřejmě to řemeslo každý může pochytit nebo se naučit. Je to otázka víceméně cviku, ale to, co se snažím předat těm studentům, tak to je právě ta komunikace a to je to vnitřní, co sleduju sám a přeju si, aby i ti studenti si toho všimali a hledali to, že to není jenom přijít a udělat cvak-cvak, ale je to o tom dlouhém přemýšlení a sledování, pozorování, až to přijde. No.
3: Co vám vaši studenti za ta uplynulá desetiletí dali?
4: Já mám takové studenty, kteří jsou skvělí, úžasní, kteří jsou opravdu vybraní a samozřejmě je ta komunikace je oboustranná a je to tak, jako oni se učí od nás, tak my se učíme od nich, protože jsou mladší, mladí a mají jiný pohled na svět, jiné zájmy a jiná trápení, tak je to zajímavé, takové konfrontační a proto rád učím, proto jsem rád s nimi, protože je to vzájemné obohacování se.
3: Působíte na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.
4: Ano.
3: Dneska se fotí úplně všechno, kdykoliv. Tak si říkám, jestli fotka paradoxně nestrácí na výjimečnosti.
4: Může se to takto jevit, ale pokud ten fotograf k tomu životu přistupuje zodpovědně, nejen k životu, ale k té tvorbě, tak vznikají skvělá díla. A samozřejmě, že ta jsou potom předmětem jednak pozorování a jednak diskuze, ale také výstav, které jako institut pořádá. A my se snažíme opravdu hodně vystavovat, hodně prezentovat a prosazovat mladé lidi.
3: Fotografie má upozorňovat na problémy společnosti. Tohle nejsou moje slova, to jsou vaše slova, pane profesore. Ale sama je fotografie nevyřeší, to nejde. Jakou moc by měla opravdu fotografie mít?
4: Kdyby se jí podařilo některé věci, které lze napravit, anebo na ně aspoň poukázat, aby se ta společnost nad tím zamyslela. My je nemůžeme vyřešit, nemáme prostředky, ale můžeme na ně poukázat. A to si myslím, že je taky jeden z úkolů a cílů nejen fotografie, ale vůbec umění. Takže jestli je to malba, nebo socha, grafika, poezie, nebo román, jsou to všechno prostředky, které by mohly právě posunout problém kousíček dál.
3: Vás v 80. letech fotografie přivedla až před komunistické soudy. Co vás třeba tahle zkušenost se socialistickým zřízením naučila o svobodě?
4: Když vezmu fotoaparát, tak jsem svobodný člověk. Nenechám si to vzít a nepřemýšlím o tom, jaký je režim nebo co je kolem mě. Snažím se zachytit to, co považuji za potřebné a nutné a krásné a radostné, anebo zase smutné.
3: Už jste zmínil, že nejste krajinář. Řeknu to správně, že jste dokumentarista.
4: Ano, ale i ta krajina je nádherná a i když mohu říct, že nedělám fotografie, kde je jenom krajina, ale na mnoha mých fotografiích ta krajina je jako součást toho života, toho člověka nebo té společnosti.
3: Ale vy nefotografujete zhora, vy fotíte vždycky mezi lidmi. Je tohle podmínka dobrého dokumentu?
4: Podle námětu, který si vyberu, tak podle toho se samozřejmě vytváří vlastně celý ten proces a celý ten soubor fotografií, které chci představit. Já nejsem fotograf, který by pracoval jako s jedním snímkem, ale vždycky pracuji na nějakých projektech, které potom jsou vystaveny, anebo a to se o to také snažím, aby vyšel k tomu katalog nebo knížka.
3: Teoretici fotografie říkají, že vaše snímky jsou vizuální antropologie. Tak cítíte se víc jako fotograf umělec, jako historik, anebo jako svědek?
4: Všechno dohromady. Všechno, tam všechno musí být v té fotce. A potom ti jednotliví vědci si najdou to potřebné, každého osloví něco jiného.
3: Ve vašich fotkách je patrné hluboké přesvědčení, že každý lidský život má stejnou hodnotu. Je to něco, co jste si osvojil, pane profesore, během toho fotografování, a nebo s tímhle nastavením už jste do světa fotky vstupoval?
4: Bez toho to prostě nejde. To je základní předpoklad. Té fotografie, to, co chci nafotografovat, tak musí mít tento začátek.
3: Vrátím se ještě k vašim fotografiím, na kterých jste dlouhá léta zachycoval venkov.
4: A to ještě pořád trvá.
3: A tak se zkuste ohlédnout za první sérií vašich venkovských snímků a podívat se na český venkov dnes. Co se za těch víc než 60 let změnilo nejvíc?
4: No, vesnice opravdu se hodně změnila. Je to na ní hodně patrné. Zvlášť vesnice právě tam, kde žijí, kdy ty vesnice byly opravdu ve velmi špatném stavu, velmi
3: zanedbané,
4: smutné, řekl bych. A toto se hodně změnilo. Takže je radostí projíždět těmito vesnicemi teď, ale samozřejmě, že to není všechno, co já potřebuji. Já potřebuji opravdu se dostat do toho pokoje, do té ložnice, k těm lidem, prostě do té kuchyně. No.
3: Můžete udělat a vkrádat se někomu do jeho stavení, do jeho domu, někdo, kdo má od těch lidí na venkově velký odstup, nejenom geografický?
4: Záleží na tom, co fotografujete a kde fotografujete a do jaké míry znáte to. Jestliže já fotografuji v tom našem kraji, kde mě všichni znají a já znám je, tak je to samozřejmě jednodušší. A nebo potom vesnice, které mají vlastně něco pořád podobného. Takže když nafotografuji jednu vesnici, tak jako kdyby nafotografoval x vesnic. To zobecnění je tady velmi důležité. A samozřejmě, že nevím, já jsem nežil ve městě, jestli by to šlo udělat něco podobného ve městě, ale já si myslím, že pokud ten fotograf je flexibilní, empaticky a dokáže promluvit s těmi lidmi, tak i to jde udělat ve městě. Já si vzpomínám, že jsem dělal takové projekty. U nás třeba jsem měl na úkol nafotografovat Lidle Přerova, přímo toho městečka. A myslím si, že se to docela jako podařilo. Samozřejmě potřebujete k tomu přátelé nebo lidi, kteří vám pomohou se dostat jako do toho zákulisí toho života. A měl jsem takovou možnost i fotografovat v cizině a jak říkám, musíte mít někoho, kdo vám s tím pomůže. S tím kontaktem. Potom už, když už fotografujete, tak tam už vás nikdo nemůže zastoupit, ale to nejdůležitější je ten kontakt a potom ta věčná pozornost, to maximální soustředění se na ten moment, na tu chvíli nebo na ten čas, kdy jsme v této situaci.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory dnes s fotografem Jindřichem Štrajtem. Jak vypadá váš vlastní fotografický archiv? Je v něm systém? Tak,
4: to bych byl rád, ale těch snímků je tolik, že je to velmi těžké udělat nějaký archiv nebo něco takového. Samozřejmě, že v podstatě to tak musí být. Já mám to rozdělené na projekty, takže když dělám jeden projekt, tak to jsou fotografie s jedním tématem, takže já s tímto nemám problém, ale mezi tím vznikají ještě další a další fotografie, takže potom najít nějakou fotku, kdy vám řekne nějaký člověk, že vy jste mě fotografoval před 20 lety a já bych potřeboval tu fotku, zkuste ji najít, tak to je katastrofa.
3: Co byste dnes poradil mladému člověku, který chce být dokumentárním fotografem, ale máme tady dobu umělé inteligence a vlastně nekonečný proud obrazů?
4: Maximálně soustředění, ponoření se a přistupovat k tomu fotografování. Já použiju to slovo s láskou, protože jinak prostě to nejde. No.
3: Čím byste chtěl, aby jednou vaše fotografie byly pro budoucí generace? Má to být kronika nějaké etapy, jedné doby? A nebo to má být vaše souborná práce jako připomínka toho, co znamená být člověkem?
4: Já myslím, že to, co jste řekla, obě dvě roviny jsou velice důležité a nutné a kdyby se to podařilo propojit tyto roviny, tak je to ideální. Ono je to velmi těžké teď odhadnout, co se bude líbit nebo co bude zajímavé za 20 let nebo za delší dobu. Ten čas jde opravdu strašně rychle, ten vývoj je úplně katastrofálně rychlý a všichni se snažíme.
3: Stejně rychle, jako běží čas a vývoj kupředu, stejně rychle utekl čas pro naše povídání. Já si vážím toho, že jste přišel sem za mnou do studia. Ať se vám daří. Přeju hodně zdraví, přeju ostrý zrak. To se asi taky může fotografovi popřát a budeme se těšit na vaše další práce, na vaše další výstavy. Mým hostem byl profesor Jindřich Štrajt. Mějte se moc hezky.
4: Děkuji, přeji krásný život.
3: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
1: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie-Skłodowska.
5: Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu. Ta účast popírá. Lotyšsko plánuje zavést 300% clo na ruské a běloruské obilí. Uvedl to premiér Andris Kulbergs. Lotyšsko a Litva minulý týden uvedli, že zvažují dovoz ruského obilí přerušit úplně. Rusko kvůli ukrajinským úderům na přístavy v Černém moři zvýšilo export přes Lotyšsko. Zákaz dovozu nebo zvýšení cla by podle agentury Reuters v Moskvě mohlo sebrat alternativní možnost vývozu obilí. Francie a Jižní Korea investují v příštích 5 letech miliardu eur do filmového průmyslu. To je skoro 25 miliard korun. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb. A pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny poté zemřela na syndrom zlomeného srdce. To je vzácný stav, kdy člověk náhle zemře po silném psychickém vypětí. Podle soudu ale nelze prokázat, že by syndrom způsobil cyklista. Advokát cyklisty Vlastimil Rampula je s rozsudkem spokojený. Rodina řidičky se k němu nevyjádřila. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže taky pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lan. V ligové fázi čekají mimo jiné taky Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další 3 Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
0: Překážka na D1 za Měřínem a komplikace v Kladně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za Měřínem na kilometru 137 porouchaný kamion. Blokuje odstavný pruh, dejte pozor na vybočující vozidla. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Rudnou. Na kilometru 7,5 silničáři pracují na vozovce. Je tam uzavřený levý pruh. Je to bez kolony, ale projíždějte opatrně. V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, která by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. A v Kladně jste nám hlásili komplikace v Americké ulici. U požáru supermarketu zasahují záchranáři a průjezd je omezený kvůli většímu množství techniky stojící na vozovce. Místu se proto raději vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Neprůhlednost českého rozpočtu na příští rok. Volby v německém Sasku-Anhaltsku. Vysoká výše rozpočtového deficitu. Američtí vyslanci v Moskvě a Kyjevě. Nová podoba mapy světa. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
6: premiér Andrej Babiš vyloučil.

0: to týkalo vůbec jeho vstupu do politiky, ať už se to týkalo třeba jeho pokračování v politice. On v minulosti tvrdil, že v politice nechce být tak dlouho, že hnutí ANO si už musí hledat nového lídra a nového předsedu a že nebude kandidovat už v těch volbách, které byly a kdy se opět stal premiérem. Co se týče prezidentské volby, tak také v minulosti už tvrdil, že ho tento post nezajímá, že by ho to úplně nebavilo a pak přece jenom do toho prezidentského klání se pustil a prohrál v druhém kole souboje s Petrem Pavlem, takže to, co momentálně říká, ještě neznamená, že to tak musí být v době, kdy budou definitivně uzavřeny kandidatury na prezidenta republiky. Do té doby je ten prostor otevřený, ale když se podíváme na působení Andreje Babiše v české politice, tak on se velmi dobře orientuje v náladách veřejnosti, dobře pracuje s průzkumy veřejného mínění a z toho všeho je zřejmé, že by asi neměl velkou šanci stát se prezidentem, že by možná si zopakoval další porážku v prezidentských volbách a to nemá zapotřebí a navíc ta situace z pohledu jeho případné účasti v prezidentské volbě je komplikovaná také tím, že ty volby proběhnou na začátku roku 2028 a v té době, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, tak stále bude ještě premiérem a myslím si, že řada jeho podporovatelů vidí raději Andreje Babiše jako premiéra, než že by ho viděla raději jako prezidenta i z hlediska toho, jaký reálný vliv na dění v České republice má prezident a premiér, tak to jsou přece jenom o něco odlišnější kategorie, takže když se to všechno dá dohromady, tak je málo pravděpodobné, že by Andrej Babiš stál o to ucházet se o prezidentský post a myslím si, že se to v tuto chvíli projevuje i ve vztahu k současnému prezidentovi Petru Pavlovi, kdy taková ta averze vůči němu přece jenom se velmi zmenšila. Už v poslední době nejsme svědky nějakých výpadů vůči prezidentovi, což neznamená, že tomu v budoucnosti nemusí být jinak, ale v tuto chvíli, když opět se vrátím těm průzkumům veřejného mínění, tak si Andrej Babiš vyhodnotil, že nějaký ostrý spor s prezidentem mu nepřináší nějaké kladné body u voličů.
1: Prezidentská volba proběhne zhruba za rok a půl, jak jsme řekli. Rýsují se už jména lidí, kteří se o tuto funkci budou ucházet?
0: Ve veřejném prostoru se pochopitelně objevují různá jména, ale jsou to spíše spekulace. Co se týče stávajícího prezidenta Petra Pavla, tak on má podle ústavy možnost obhajovat svůj mandát. V tuto chvíli se zatím jasně nevyjádřil, ale když se podíváme na různé okolnosti i na některé jeho výroky, tak je velmi pravděpodobné, že se do obhajoby prezidentské funkce pustí. No a v tom případě právě i z pozice prezidenta má velkou výhodu vůči těm svým soupeřům, takže si myslím, že do souboje s ním se málo kdo bude chtít pustit a že k tomu odpovídá i to, jak se k tomu staví například hnutí ANO, které zatím o nějakém svém kandidátovi nemluví a nechává to na poslední chvíli, což je spíše cesta k tomu, aby v té prezidentské volbě případně takovýto kandidát byl neúspěšný, byť oni tvrdí, že nechtějí nominovat svého kandidáta, že by to měl být nějaký občanský kandidát.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Vláda se zabývá rozpočtem na příští rok. Zdá se, že mezi rezorty, které musí počítat s menším množstvím peněz, je i ministerstvo školství. Podle některých expertů mu může v konečném důsledku chybět až 12 miliard korun. Není to ale jediná nesrovnalost v návrhu ministryně financí Aleny Schillerové, soudí šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Ministr úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy

0: 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády a věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává staňurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít bek výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišti z biznesu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
1: Dodává šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A státní rozpočet a hlavně výše jeho schodku jsou příčinou prvního zásadního sporu v české vládní koalici. Nejprve se ozvali motoristé, později se k ním přidala i SPD. Nakonec sám premiér Andrej Babiš zavelel, že deficit se musí snížit. Jaké jsou vyhlídky, že se to skutečně podaří, nad tím se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Rozpočet bude mít možná nižší schodek než ministryní financí Alenou Schillerovou navržených 389 miliard korun. Po vyjádření nespokojenosti koaličních partnerů to prohlásil premiér Andrej Babiš, který tomu dal ovšem jednu podmínku. Ministři musí sami přijít s návrhy, kde ušetří. A rozhodně nemají škrtat na investicích, ale na provozních výdajích. Zkrátka propustí pár úředníků a ušetří pár miliard. Miliarda k miliardě dá o něch 20, které požadují motoristé. Zní to samozřejmě jako, že vláda maká, což je hlavní cíl samoreklamy Babišova kabinetu. Co se týká samotné ekonomiky, je reálně úplně jedno, jestli bude deficit rozpočtu 389 miliard, 370 miliard nebo třeba dokonce 350 miliard. Všechna uvedená čísla jsou totiž naprosto děsivá. Připomeňme, že česká ekonomika roste a podle všech prognóz, včetně té z ministerstva financí, má tento růst pokračovat i v příštím roce. Dopady stávajícího vývoje, který může těšit ty, se kterými se politici trochu podělí o výdaje rozpočtu, bude mít negativní vliv i na ně. Za prvé úroky, které musí Česká republika platit, jsou rok od roku o pár desítek miliard vyšší. 120 miliard, které Česko zaplatí za své dluhy v příštím roce, by mohlo využít jinak. Třeba na podporu bydlení pro mladé. Nebo na dostupnou sociální péči pro staré. Nebo zkrátka na cokoliv jiného. Za druhé, dluh státu je lákadlem pro investory, zejména v současné době rostoucích úrokových sazeb. Státní dluhopisy jsou přístavem pro ty, co se snaží vyhnout riziku. Nepřekvapivě jde i o banky, které mají největší výběr. Proč by půjčovali lidem za 5%, když to samé a naprosto bez rizika dostanou od vlády? Zdražení úvěru a hypoték je tak jisté, nikoli hypotetické. Za třetí, cirkus kolem snižování schodku naznačuje směr, kudy se ubírají myšlenkové pochody politiků, pokud jde o konsolidaci rozpočtu. Navrhovaná úspora na dávkách pro ukrajinské uprchlíky, kterou chce zachránit státní kasu SPD, je politická propagace, nikoli krok ke zlepšení financí. Nutně dodat, že stejně tak by na tom byl rozpočet lépe, kdyby daně odváděli všichni ti, co mají. Podniky a firmy by neměly žádné výjimky. Takže tu máme blíže neurčených 20 kroků motoristů, které se postupně z původních 80 miliard úspor transformovaly na 20. Upřímně, v rozpočtu se tato částka dá najít vždy, aniž by to nějak bolelo. Stačí zmínit hrátky s evropskými fondy či posunout termín výplaty přes půlnoc nového roku. A je tu úspora na papíře, aniž by k něčemu doopravdy došlo. Rozhodně ale nejde o konsolidaci rozpočtu, ani o snahu o reálné snižování schodku. Koaliční jednání budou bez pochyby dlouhá až nekonečná. Éterem proběhne mnoho silných slov. Budeme svědky divadelního představení o mnoha jednáních s předem daným koncem. Najde se pár obětních beránků, na které politici ukáží prstem a zdaní je. Rozpočet a deficit bude ale úplně stejně příšerný, jako je nyní.
1: Vysvětluje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Protiimigrační strana Alternativa pro Německo v neděli jednoznačně vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Podařilo se jí získat 44% hlasů. AfD tak v této východoněmecké spolkové zemi sahá po historickém vstupu do vlády, prvním pro krajní pravici v Německu od konce druhé světové války. Slovo má ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad.
4: Triumf AfD v Sasku-Anhaltsku se očekával. Předvolební průzkumy jí předpovídali náskok až 20% bodů před druhou CDU. Nakonec byl ještě výraznější. To hlavní, o co se v nedělním hlasování hrálo, tak bylo, zda AfD získá dostatek mandátů, aby mohla v jedné z nejméně prosperujících spolkových zemí vládnout sama. Nebo zda ostatní strany získají aspoň tolik, aby ji společně od moci odstavili. Konečný výsledek dává AfD šanci na vládu, pokud ji podpoří malá, krajně levicová strana BSV, se kterou ji pojí vstřícný postoj k Rusku nebo odpor k pomoci Ukrajině. Takže vyloučené to není, i když se k tomu vítěz zatím staví spíš odmítavě. Důvodů úspěchu AfD je celá řada. Od nespokojenosti voličů se stavem celého regionu i jejich vlastních peněženek, přes neschopnost dosud vládnoucích stran oslovit je něčím jiným než anti-AFD kampaní, až po namíchání líbivého volebního koktejlu extrémní pravice, kombinujícího populistické, antimigrační, nacionalistické a reformní sliby s východoněmeckou nostalgií a kritikou politiky berlínské vlády. Spoustu z toho nedokáže AfD realizovat, ani když se skutečně v Sasku-Anhaltsku chopí moci, protože to tam jednoduše nebude v jejich pravomocích. Deprimovaní voliči, toužící po změně, ale schutí po takovém koktejlu ve volbách sáhli. I když se v nich rozhodovalo primárně o novém parlamentu a vládě v Magdeburku, volební propadák tradičních stran může mít vážný dopad také na koalici v Berlíně. Nepopulární kancléř Merz utržil další nepříjemnou ránu, ačkoliv se ho CDU snažila držet od tohoto hlasování co nejdál, aby jí výsledek ještě víc nezhoršil. I tak je to pro ně částečně účet za doposud hodně neuspokojivé Merzovo vládnutí. Podobné je to i v případě koaličních sociálních demokratů, kteří sedí s křesťanskými demokraty jak ve spolkovém, tak v zemském kabinetu. V Sasku-Anhaltsku tuto velkou koalici doplňovali ještě liberálové, kteří v neděli z místního parlamentu vypadli úplně. Zpět ale do hlavního města. Pokud se za Merce dostane poprvé od roku 1945 k moci v Německu radikální pravice, která se netají sympatiemi k Moskvě a odmítá Evropskou unii, bude to další pořádně černá kaňka na vládním angažmá současného kancléře a šéfa CDU. Za dva týdny se navíc konají volby v dalších dvou východoněmeckých spolkových zemích, v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a Berlíně. A také tam průzkumy predikují vítězství, respektive výrazný volební úspěch AfD. Ani pokud Alternativa pro Německo na vládu v Sasku-Anhaltsku nedosáhne, smutnit nemusí. CDU bude odsouzena ke snaze domluvit se všemi ostatními stranami, včetně získání podpory od krajní levice. Udržení se u moci jen za cenu spolupráce s pohrobky východoněmeckých komunistů, kterou si CDU navíc interně zakázala, by byla další hořká pilulka pro Merce a voda na mlýn jeho vnitrostranickým kritikům. Těch pomalu přibývá a veřejně už se v Berlíně začíná mluvit o možnosti kancléře a lídra strany předčasně vyměnit. Jediným štěstím pro Merce je, že se zatím v řadách CDU nerýsuje žádný jeho vyzývatel, který by chtěl tento nevděčný úkol převzít. Toto štěstí ale nemusí trvat věčně. A AfD bude zatím dál svou populistickou rétorikou sbírat politické body na regionální i celoněmecké úrovni a chystat se na další historické triumfy. Při pokračování současného tápání tradičních stran v Německu velmi pravděpodobně přijdou.
1: Míní ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli v neděli na svou první návštěvu Ukrajiny v pozici emisarů prezidenta Donalda Trumpa, který deklaruje přání ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. V sobotu se dvojice setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Jak se dalo očekávat, spanilá jízda Trumpových vyjednavačů do Moskvy a posléze do Kyjeva žádný průlom do vývoje už 4,5 roku trvající války nepřinesla. Z optimistického pohledu však podnětná byla, třeba už proto, že obnovila, když už ne přímé, dvoustranné jednání mezi bezprostředními účastníky konfliktu, pak tedy alespoň třístranné rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou za opětné patronace Washingtonu. V Moskvě se pánové Witkoff a Kushner během více než tříhodinové debaty za zavřenými dveřmi dověděli to, co obvykle. Za prvé to, že při jakýchkoliv debatách o podstatě konfliktu je třeba brát v úvahu jeho prapočátek, a to je příklon Ukrajiny k západu. Moskva tím nepřímo akcentovala jeden ze svých rozhodujících narrativů. Válka na Ukrajině je ve skutečnosti jen lehce přizastřený souboj Ruska s celou Evropou. Za druhé to bylo jasně zopakováno, že prezident Putin přistoupí na jednání přímo s Volodymyrem Zelenským jedině za předpokladu, že se bude konat v Moskvě, a to v případě, že jeho ukrajinský protihráč bude ochoten ruské straně bez boje odevzdat celý Donbas a tak dále a tak podobně. První muž Kyjeva, oba Trumpovi vyjednavače, o den později uvítal žertovnou poznámkou, že jejich přítomnost v ukrajinské metropoli je možná lepší bezpečnostní pojistkou než patrioty a že přinejmenším Kyjevanům zajistila pár klidných dnů bez vzdušného poplachu. V čistě věcném duchu se pak jednalo o západních dodávkách antiraket a o poválečných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu i za předpokladu, že se zatím nestane přímým členem společných evropských struktur. Ostatně jedním z největších pozitiv víkendových jednání byla kyjevská přítomnost zástupců tří evropských zemí, konkrétně Německa, Francie a Velké Británie. Ukrajinská a americká strana tak zdůraznili, jak důležitá je funkce starého kontinentu při řešení rusko-ukrajinské krize. Evropu totiž tato krize bezprostředně poznamenává a ohrožuje. A Moskva se vytrvale snaží ji do jednacího procesu vůbec nepustit. V Kyjevě se naštěstí nic takového nestalo. Jak však všichni přítomní připustili, válka samotná bude pokračovat přinejmenším ještě celou tuto zimu.
1: Slovo měl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Grónsko o něco menší, Afrika naopak větší. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat nová mapa světa, kterou před časem prezentovala Organizace spojených národů. Tématu se ve své pravidelné glose věnuje spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
6: Organizace spojených národů schválila minulý týden novou mapu světa. Můžeme se podivit, proč se světová organizace takovou věcí zabývá, ale nezbude nám než to vzít na vědomí. S návrhem přišlo Togo. Je to africká země na břehu Gvinejského zálivu, něco menší než Česko. S naší zemí má snad společnou jen vzpomínku na dávnou historii. Po konci první světové války se rozdělovaly německé kolonie a chviličku, opravdu jen malou chvíli, snad někdo uvažoval o tom, že Togo připadne čerstvě založenému Československu jako kolonie. V rodině mého dědečka bylo z toho velké nadšení, takže můj tatínek, si co by chlapeček, hrál se psem jménem Togo. Ale zpět k mapě světa. Chápu pocity občanů Toga při pohledu na mapu světa. Takové Grónsko na ní vypadá skoro stejně velké jako Afrika. Fakticky je to jedno. Gróňan bydlí v Grónsku a Afričan v Africe. Na jejich údělu se nic nezmění ani o příslovečnou píť, ať je měřítko na mapě jakékoliv. Na druhou stranu si ale vybavuji, jak jsem byl nadšený, když jsem jako kluk objevil jakousi divnou mapu. Naše republika na ní byla velikánská. Země se dá snadno na mapě nafouknout. Tím snadněji, čím víc na severu leží. Trik je jednoduchý, máme soustavu poledníků a rovnoběžek a jakmile zobrazíte prostor mezi nimi jako čtverce, severní oblasti se zvětší. Země je kulatá, mapy jsou ploché, tak co s tím? Ze školy jsme zvyklí na mapovou projekci, za kterou je historicky odpovědný vlámský kartograf Gerhard Mercator. V roce 1569 navrhl zobrazení, které vyhovuje navigaci lodím a pak i letadlům. Nevýhoda je ale v tom, že to Grónsko je se svými 2 miliony čtverečními skoro stejně velké jako Afrika z 30, takže Afričané mají vztek. Radost mají taky Rusové. Jejich země je sice plochou opravdu největší, ale tak šíleně velká, jak se jeví, na mapě světa přece jen není. OSN v tom tedy udělala pořádek a nová mapa víc zohledňuje plochu. Na první pohled vypadá stejně, jenže nahoře je jaksi přiohnutá. No jo, namítne Pepíček známý z anekdot, ale co bude od Aljašky vlevo a od Kamčatky vpravo na té přiohnuté mapě? Nic, Pepíčku. Mapa nebude obdélníková, ale zaoblená a ve svém středu bude mít ohromný africký světadíl. Takže bude pokoj. Opravdu? Tahle otázka vás napadne, když se podíváte na čínskou mapu světa. Na ní není Afrika uprostřed. Ve středu leží velká Čína, maličká Austrálie visí kousek dole a Afrika s oběma Amerikami jsou jako rámeček vlevo a vpravo. A co Evropa? Ale jo, je tam taky. Vlevo nahoře, jako takový přívěsek. Mohla by si na to stěžovat v OSN. Na pořad jednání by to mohlo přijít typ nosy tak v roce 2126.
1: A tímto pohledem do budoucnosti dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ukrajinský generální prokurátor Kravčenko po korupčním skandálu oznámil rezignaci. Tenistka Seniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open a dnes bude jasno až polojasno s teplotami až do 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
8: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
9: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
8: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
10: Paní ministryně financí Šilerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
8: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhij Kropiva. Kravčenko v příspěvku zopakoval, že se na žádném korupčním schématu nepodílel. Krátce po půlnoci vyjeli hasiči k požáru supermarketu v americké ulici ve středočeském Kladně. Platí tam třetí stupeň poplachu ze 4. Podle předběžných odhadů plameny způsobily škodu asi za 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře z plameny bojuje celkem 18 jednotek hasičů i za pomoci výškové techniky.
11: My máme na místě dva evakuační autobusy, protože jsme museli evakuovat 53 osob z přilehlé ubytovny a na místě máme dron, který nám monitoruje celou situaci.
7: Požár už mají hasiči pod kontrolou, nikdo není zraněný. Na místo jede taky těžká technika, která bude rozebírat konstrukci haly. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6, 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu a tribuny byly hodně zaplněné a to udělalo světové jedničce ve čtyřhře velkou radost.
12: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu, takže za mě vlastně i po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že jsou in, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
7: A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Česká tenistka nastoupí proti světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové.
13: Překážky na D1 za Měřínem i na D3 u Ševětína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za Měřínem. Na kilometru 137 stojí kamion. Má poruchu, zabírá tam odstavný pruh. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic podobná překážka u Ševětína. Na kilometru 118 projíždíte opatrně kolem odstaveného nákladního auta. Nepojízdné vozidlo stojí i na dálnici D35 za Olomoucí ve směru na Ostravu. Může vás překvapit za Kocourovcem na kilometru 286. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Učení Husovu připadá vina za husitské války, za válku 30letou, za ono neštěstí, které následkem oněch nesvárů a válek na náš národ se sneslo. Nepravím, že jest to vinou Husovou, nýbrž jeho učení. A to popírati nelze, že husitské učení není nic jiného než komunismus 15. století. Mezi husity bylo na počátku mnoho charakterů ctihodných, však bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů. Budete-li se prohlašovat za husity, my vám budeme nejkrutějšími nepřáteli.
1: Tak promluvil Karel III. Schwarzenberg, poslanec na zemském sněmu v roce 1889. Byl to jeden z úhlů pohledu na osobnost Jana Husa v naší historii. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl Jan Hus tak mimořádnou osobností, že se k němu vyjadřovali veřejně i politici sklonku 19. století, jak jsme slyšeli? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Téměř by se mi chtělo odpovědět, že jste si odpověděla sama. Ano, 600 let Jan Hus rozděloval českou společnost a názory na něj byly vždy v těch kontrapozicích.
1: Kdy byly ty názory zhodné a kdy naopak se výrazně odlišovaly?
2: Bohužel se domnívám, že názory na život a dílo Jana Husa se štěpily a různily, a to velmi a diametrálně už od konce 14. století. Když budeme k sobě upřímní, ani v 21. století není na Jana Husa jeden jediný univerzální názor.
1: Očitým svědkem daných událostí roku 1415, právě roku, kdy byl Jan Hus upálen v Kostnici, byl kronikář tohoto koncilu Ulrich Richenthal a napsal.
3: Tehdy se ho chopil kat a obutého oblečeného ho přivázal. Pod nohy mu dal vysokou židli, okolo něho rozložil dřevo a slámu, na to nalil trochu smůly a podpálil. Hus začal hrozně křičet a krátce na to schořel. Kardinál Pankrácius dal na tom místě zakopat starou mulu. Následkem žáru zem popraskala a strašný zápach se dostal ven. Potom vyvezli do Rýna veškerý popel, kosti a všechno, co neschořelo.
2: Ulrich Richenthal vnímal Husovu kauzu jen jako jakousi záležitost, která se stala u koncilu. Jako odsouzení kacíře a příliš jeho příběh osobně neprožíval. Snad tedy mohl vidět Husův konec poměrně objektivně. Na druhou stranu je tady ale zpráva Petra z Mladoňovic, který byl v doprovodu Jana Husa a který celý Husův proces u Kostnického koncilu prožíval s ním. Ten ovšem vylíčil Husův konec zcela opačně, jako konec pravého křesťanského mučedníka.
1: Jak byl vůbec Jan Hus hned po tom roce 1415, kdy tragicky umírá v plamenech, vnímán v tehdejším českém či moravském veřejném prostoru?
2: Většinové stanovisko české společnosti se odrazilo ve stížném listu české šlechty, který byl vydán v září roku 1415 a adresován Zikmundu Lucemburskému proti upálení Jana Husa v Kostnici. Česká šlechta, a musíme uznat, že té české šlechty byla celá řada, demonstrovala svůj protest proti takovému jednání, proti tomu, že Zikmund nedodržel svůj ochranný glejt a neochránil Jana Husa před tragickou smrtí.
1: Vznikají také centra oné husovské úcty hned bezprostředně?
2: Největším centrem, ne snad přímo ještě Husovy úcty, ale řekněme jakési památky a jakéhosi pokusu o alespoň nápravu Husovy pověsti, která samozřejmě byla tím upálením pošramocena, neboť Hus byl upálený a odsouzený jako kacíř. Tím největším centrem byla Pražská univerzita, odkud Jan Hus ke koncilu odcházel, byl přeci jenom učencem, bývalým děkanem a rektorem Pražského vysokého učení.
1: Argument proti strany byl, tak jak jsme slyšeli text Richenthala, pouze to, že Jan Hus byl kacíř, nebo mu byly ještě jiné věci dávány jako mínusové znaménko?
2: To, že byl Jan Hus odsouzen jako kacíř, bylo už dostatečně tragické a nebylo potřeba cokoliv přidávat. Nicméně chtěla bych tady podtrhnout jednu věc, která začíná možná už v roce 1415 a která je velmi významná pro osud celého Husova díla a jeho vnímání. Totiž, že od roku 1415 se postupně zapomíná na to, co Jan Hus vlastně kázal a učil. Zapomíná se na jeho dílo a začínají vznikat jakési dvě kontrapozice toho, jaký Hus byl, za co bojoval a čím eventuálně společnosti a církvi škodil.
1: Co klíčového Jan Hus, stejně jako John Wycliffe, vytýkali tehdejší společnosti?
2: Jde o to, zda církev má vždy pravdu, může dělat určité věci, aniž by byla trestána. Zda mohou být trestáni pouze lidé, kteří nejsou ve službách církve. Jde také o prodej odpustků, který nebyl spojen se zbožným dílem, ale byl třeba vyhlášen pro potřeby konání nějakého válečného tažení, jak tomu bylo právě za života Jana Husa.
1: Je něco, v čem můžeme i s odstupem těch 6 staletí s Husovými kritiky souhlasit?
2: Možná bychom mohli mluvit o jisté exaltovanosti, o tom, že Hus byl opravdu lidovým kazatelem, že dokázal burcovat a že ne všechna jeho slova musela být vždy správně pochopena, byť Husovi samotnému bych nic takového asi nepodsouvala. A pak je v pozadí ještě ta jedna věc, které se Hus trochu bál, protože si jí byl sám vědomý, a to je osud díla Johna Wycliffa, o kterém se málo mluví právě v souvislosti s Janem Husem a o němž Jan Hus už za svého života věděl, že je církví odsouzený. On chtěl s Wycliffem pracovat, chtěl ho prostudovat, možná si sám chtěl na jeho dílo udělat objektivní názor, ale právě toto se stalo potom jedním z bodů, který přispěl k jeho katastrofě.

0: Jan Hus byl selského původu ze vsi Husince. Někteří kacíři domýšleli jeho původ od urozených pánů z Husince. Byl bakalář svaté teologie Vysokého učení pražského. Tento Hus roku 14.1. dosáhl lichocením toho, že byl zvolen děkanem Fakulty svobodných umění. Tajně ale horlil proto, aby se stal rektorem. Stále šířil nenávist vůči německým doktorům s úmyslem podněcovat svůj český univerzitní národ k žárlivosti. Při disputacích hájil herezi Wyclefovu. Poté, co vypudil Němce, šířil dál Wyclefovskou nákazu mezi lid. Přidávali se k němu mnozí z kléru spustlých mravů.
1: Textem Jana Františka Beckovského jsme se ocitli na počátku 18. století, konkrétně v roce 1700. Historik, který je autorem knihy Poselkyně starých příběhů v českých od časů Ferdinanda I. až do Leopolda I., císařů v římských a králů v českých. Slyšeli jsme zcela zřejmou kritiku Jana Husa.
2: Ale musíme napřed konstatovat, že autorem tohoto textu je katolický kněz a člen křižovnického řádu, který viděl v Janu Husovi přeci jenom kacíře a muže, který přivedl ten vrcholně středověký stát k úpadku, tedy po té velké éře Karla IV. Přichází doba husitských válek, která byla v této době vnímána velmi negativně. Na druhou stranu se v textu objevuje už jemná polarizace češství a němectví a Jan Hus je stavěn do středu českého národa intenzivně bojujícího proti německému, a řeknu to teď nehezky, živlu, což už právě v tom textu Beckovského přichází jako zárodek toho, co bude ve století následujícím hodnoceno překvapivě pozitivně.
1: Do století následujícího můžeme vstoupit také dílem vydaným v roce 1792 německy píšícího lingvisty Josefa Dobrovského, který vydává své dějiny české řeči a literatury. Můžeme se dočíst také o Janu Husovi.

0: Českým reformátorem Husem počíná se nová epocha v dějinách národa českého a jeho vzdělanosti, tudíž i jeho řeči. Všichni v Husově době nalézají veliký zájem v naukách teologických, z nichž otázka o přijímání pod obojí způsobou stala se pak svými následky nejdůležitější. Horlením pro zákon boží vzbuzena byla touha číst Bibli. Zákony, listiny a jiné spisy skládány nyní častěji v české řeči. Čechové, nejsouce řízeni cizí silou, počali tužiti své vlastní síly.
1: Dobrovský vidí jako zásadní Husův přínos právě rozvoj české řeči. Souviselo to s tím rozšiřujícím se požadavkem národního obrození?
2: Jednoznačně ano. Nutno ale podotknout, že Dobrovského odkaz je pravdivý. Jan Hus bývá spojován s reformou českého pravopisu, konec konců asi jsme se to všichni učili na základních školách, a také naráží na jednu věc, která je důležitá pro národní českou identitu, totiž, že od konce 14. století se začínaly dokumenty, a to sice dokumenty veřejné správy, psát také v češtině a postupně čeština převážila a česky začala být také psána, respektive do češtiny překládána Bible. A to chápal Dobrovský samozřejmě jako velmi důležitý impuls pro utužení češtiny, české národní identity i pro dobu 18. století.
1: Úvodem jsme slyšeli text poslance Karla III. Schwarzenberga z konce 19. století. Byl to rozšířený postoj kritizující Jana Husa tak, jak pan poslanec ho skritizoval?
2: Byl to postoj, který zastávala především katolická část obyvatelstva, a byl to také postoj člověka, který si byl vědomý toho, co se dělo v českých zemích po husitských válkách, respektive ještě za husitských válek, a který chápal husitství jako tu negativní část českých národních dějin.
1: Na sklonku 19. století, přesněji v roce 1896, se k Janu Husovi vyjádřil také výsostný intelektuál, univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
3: Svoboda svědomí, svoboda náboženství přirozeně a důsledně vedla k osvobození od příliš vnější a mechanické autority církevní. Jen reforma osob je reformací. Proto učení o církvi Hus věnoval svůj spis nejobšírnější a nejúčenější. Hlavní jeho myšlenka je, církev jest obec vyvolených, tedy křesťanů ne dle jména, ale skutečných. Odtud logický důsledek, že jen pravý křesťan je pravým knězem a papežem.
1: Věnoval se Masaryk Janu Husovi i v pozdějších letech?
2: Jan Hus byl pro Masaryka jednou z klíčových postav českých národních dějin. Konec konců husitství jako takové, jako celá epocha, což je vlastně ten obrat oproti době předchozí. A mohli bychom zde citovat i například Washingtonskou deklaraci z roku 1918, kde se Masaryk hlásí k tradici husitského národa pro svůj nový národ československý.
1: Bylo to z politických důvodů? Odrakouštit?
2: Snaha o to získat novou národní identitu pro formující se národ a stát, a samozřejmě v pozadí stálo i umenšení vlivu všeho, co pocházelo z Rakouska-Uherska.
1: V roce 1919, tedy rok následující po založení vzniku první republiky československé, Zdeněk Nejedlý napsal text Mistr Jan Hus a jeho pravda. Můžeme se v něm také dočíst.
4: Vlastenectví není podle Husa egoismus jednoho národa proti druhému. Nýbrž naopak jest to zvýšená láska jednotlivce k těm, s nimiž žiju. Poněvadž těm mohu být i ve zvýšené míře prospěšný. To tedy jest mravní základ pravého vlastenectví, jež pak za to Husovi umožňuje být i vlastencem bez výhrady. Ano, plynou z něho důsledky radikálního vlastenectví, k němuž se Hus také otevřeně přiznává. Tak například zamítá veškerou dvojejazyčnost v našem životě. poněvadž takovým míšením národů a jejich jazyků stává se ono společenství, jež jest podmínkou zdravého poměru k bližním, nejistým, a to pak vede k svárům, jež znemožňují pravý život v lásce.
1: Typické národovectví, připomeňme si, že prvorepublikové Československo čítalo 15 milionů občanů a z toho 3 miliony bylo Němců, kteří velmi úkorně přijali to, že se ocitli v zemi, ve které, řekněme, nechtěli žít.
2: Nejedlého stanovisko patří k těm radikálnějším, nicméně předznamenává budoucí vývoj toho, jak bylo dílo a život Jana Husa dále, a já už si dovolím to použít, ohýbáno a manipulováno. Česko-německý konflikt, převzatý z doby 14. století, stále zesiloval a stával se jedním z nejdůležitějších moment, které z díla Jana Husa zbyly.
1: Nalezneme v období první republiky události, které ukazují, jak Jan Hus se těm či o něm hodil a nehodil z těch ideologických důvodů?
2: Jeden takový bod přichází v roce 1925 v aféře jistého Marmadžiho, což byl papežský nuncius. Ta aféra vypukla kvůli velmi nepatrnému zákonu, který rušil jeden církevní svátek, státní svátek, a zaváděl naopak dva svátky nové. Rušil totiž svátek zemského patrona svatého Jana Nepomuckého jakožto státní svátek a zaváděl dva nové, totiž Cyrila a Metoděje, a k tomu ještě svátek Jana Husa. Navíc svátek Cyrila a Metoděje a Jana Husa byly v těsném sousedství, tak jak jsou konec konců dnes, tedy 5. a 6. července každého roku. A právě proti tomu, tedy zavedení svátku Jana Husa, protestoval papežský nuncius. Tato na začátku nevinná aféra ovšem přerostla v to, že papežský nuncius opustil Československo a po dobu 3 let vyřizovali veškeré politické záležitosti mezi Římem a mezi Prahou chargé d'affaires. Ani potom ovšem nezačala platit nebo nebyla uzavřena nová smlouva mezi oběma zeměmi a doposud trvá vlastně modus vivendi.
1: Co protektorát a Jan Hus? Co nacistická správa země?
2: Jan Hus byl samozřejmě symbolem češství a tady bychom si mohli vzpomenout na řadu oddílů i partizánských, které nesly různá jména husických vojevůdců nebo právě i jméno Jana Husa. Památka Jana Husa nebyla rozhodně oficiálně připomínána.
1: Ale přichází komunistické Československo. Alespoň připomeňme od února 1948. Jan Hus se komunistickým ideologům velmi hodil. Ten samý Zdeněk Nejedlý, vrcholný představitel ideologického komunistického pojetí kultury a naší historie, v roce 1955 uveřejňuje studii nazvanou Dějiny husického zpěvu. Píše v ní:
5: přichází první muž nové doby, Hus. Co dosud dřímalo v duších jednotlivců, roztříštěno ve své prvky, spojuje se nyní v jeden ucelený, mohutný projev nadšeného života. Hus dovedl sen minulosti učiniti skutečností. Ve všech oborech i v lidové kostelní písni. Mnoho náběhů událo se před ním, nebylo však nikoho, kdo by svou syntetickou schopností činu tyto nitky spojil a výsledek jejich realizoval. K tomu bylo zapotřebí osobnosti tak veliké, jako je Hus.
2: Je vidět, že i komunisté dokázali z díla Jana Husa vytáhnout doposud skrytý motiv, totiž Jana Husa, bojovníka za sociální spravedlnost a za sociální jistoty. V této podobě se pak objevuje i v různých dalších dramatických dílech, což byla například filmová trilogie Otakara Vávry, respektive ten slavný a nejslavnější první díl věnovaný Janu Husovi.
1: Při předvádění tohoto dílu údajně člen schvalovací cenzorní skupiny řekl na adresu stvárněného Jana Husa: pro boha, vždyť vypadá jako farář, takže z Jana Husa se vyzmizíkovalo to, že byl opravdu v první řadě katolíkem a knězem?
2: Je tomu přesně tak. Měl z něj zbýt jen člověk, který je vlastně velmi levicový, jakýsi prototyp středověkého komunisty, tak jak jsme tady asi slyšeli na začátku od Karla III. Ze Schwarzenberga, a také člověka, který bojuje za ty nejslabší a nejchudší ve společnosti, kterými mohou být jen dělníci.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Odpověď, byť s velkou lítostí, zní ano, stala. Jan Hus, jeho život i dílo se stal předmětem přímo příkladné manipulace a deformace napříč všemi 6 staletími.
1: A jak je na tom Jan Hus v 21. století?
2: Chtělo by se mi říct, že výrazně lépe, už jen proto, že došlo k jistému smíření mezi katolickou a nekatolickou částí společnosti na samém sklonku 20. století. Na druhou stranu existují stále názory, které z díla Jana Husa vyzdvihují právě ony fragmenty, o kterých jsme tady dnes mluvili, jako je například protiněmecké působení, vypuzení německých mistrů z pražského vysokého učení, anebo právě ve 20. století posilovaný sociální aspekt.
1: Je tomu tak proto, že každému, kdo chce pomyslně psa být, hůl se vždycky najde, takže lze vytáhnout něco z Jana Husa, či mu dokonce vložit do úst, a už dál si to žije jako klasický mýtus svým vlastním životem?
2: Je tomu tak, a pak je tady ještě ten jeden prvek, a to je taková jistá obecná nevzdělanost, nebo to, že si činíme nárok mluvit o věcech, které do hloubky opravdu neznáme. Protože kdybychom se vrátili skutečně k dílu Jana Husa, pak bychom takové myšlenky říkat nemohli. A vracím se tím i k myšlence toho, že opravdu od roku 1415 dílo Jana Husa není čteno a není šířeno tak, jak si Hus asi přál.
1: S přáním více kvalifikovaných názorů končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: přípustné prosazovat politické nebo nacionalistické zájmy násilím a je možné protestovat proti světu, státu, civilizaci nebo emigraci za pomoci výbušnin a krvavých útoků? Odpovědi na to, kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé, hledá Český rozhlas Plus. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i resorty vnitra a obrany. Dnes chtějí představit bližší plán, jak situaci dál řešit. Vláda zatím neplánuje regulovat ceny pohonných hmot, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání kabinetu. Marže českých prodejců paliv se podle něj drží nízko a za zdražování můžou nedostatečné kapacity rafinérií a jejich rostoucí marže. Babiš chce situaci řešit na evropské úrovni. A pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Francouzský pilot Formule 1 Isaac Hadjar vynechá kvůli zraněnému zápěstí 3. velkou cenu za sebou. Na sociálních sítích to oznámil jeho tým Red Bull. Za něj nebude závodit ani o víkendu ve Španělsku a stejně jako v Nizozemsku a Itálii ho nahradí Liam Lawson. Hadjar je v průběžném pořadí mistrovství světa 8. Velká cena Španělska se letos poprvé pojede na městském okruhu v Madridu.
2: Omezení na D2 za Břeclaví i na D46 u Prostějova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte až do zítřka s omezením mezi Břeclaví a hranicí. Mezi 54. a 57. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem a kvůli demontáži dopravního značení. A teď se oběma směry projíždí plynule. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějovích. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy, počítejte tam s objížďkami. A v Praze připomínáme pokračující uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Sněmovna se na začínající schůzi bude znovu zabývat zákonem o státních zaměstnancích, který má nahradit stávající služební zákon. Návrh předložený koaličními poslanci totiž odmítl Senát. Koalice má ale ve sněmovně pohodlnou většinu, očekává se proto, že senátní veto přehlasuje. Zefektivní nový zákon státní správu, jak slibují předkladatelé, nebo i spolitizuje, jak varují kritici? A bude nová legislativa v souladu s evropským právem?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Na Naše pozvání přijali jedna z předkladatelek zákona o státních zaměstnancích, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách v Moravské Ostravě a Přívoze. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
4: Dobrý den.
3: A na dálku jsme ve spojení s bývalým vicepremiérem, poslancem KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dobrý den.
5: Dobré dopoledne.
3: Paní poslankyně, jak jsem říkal úvodem, senátoři tedy ten váš zákon odmítli, tvrdí, že by umožnil politizaci státní správy. Jak byste se ve stručnosti vypořádala s touhle jejich kritikou?
4: Já bych se s tím vypořádala jednoduše. Zeptala bych se, jestli ten zákon četli. A jak si myslí, že by došlo ke spolitizování státní správy? Ještě tam jedna věc, kterou vlastně naši oponenti vůbec neberou na zřetel. Tento zákon se vztahuje

0: Včetně desítek služebních úřadů, o kterých tady mluví paní poslankyně. Já vám řeknu na úvod, ten zákon překládají poslanci. Není to vládní návrh, nestojí zatím celé rezortní nebo celé mezirezortní připomínkové řízení, to znamená, nemá tu kvalitní oponenturu. A kdybych to měl říct velmi jednoduše, vládní koalice současná si otvírá dveře k tomu, aby ještě jednoduše a rychleji mohla vyhazovat nepohodlné lidi ze státní správy, a to nejen na úrovni vrchních ředitelů sekcí, ale napříč těmi jednotlivými úřady a ministerství. To znamená, když známe kauzu třeba Leoše Steinera z ministerstva pro místní rozvoj, tak už nebude muset do budoucna ta vládní koalice dělat to tím způsobem, že systemizuje to ministerstvo a posunuje a hýbe s těmi odbory uvnitř těch sekcí, ale prostě dělá to úplně jednoduše, toho nepohodlného úředníka prostě jednoduše vyhodí. To je asi to nejjednodušší, co bych tomu řekl, jako člověk, který měl zkušenost se státní správou před zákonem o státní službě, tak ale i s jeho zavedením a poté, co několik let jsem v tom systému fungoval jako ministr.
1: Paní poslankyně, když jste tady vznesla otázku, zda kritici, konkrétně senátoři, ten váš návrh nebo návrh vámi předložený vůbec četli a v čem spočívá to riziko politizace, tak teď jste to tady slyšela. Vysvětlete jednoduše, proč by mělo být snazší vyhazovat státní úředníky?
2: Já nevím, co tím kolega myslí. Já sama jsem úředník obce s rozšířenou působností, jsem uvolněna pro výkon funkce a ve své podstatě nový zákon je obdobný jako zákon o úřednících samosprávných celků. To znamená, vztahuje se na úředníky krajů a obcí. A neslyšela jsem, že by zákoník práce byl tím, co umožňuje politizaci a jednoduché vyhazování úředníků samosprávných celků.
1: Nezlobte se, ale zaměstnávání státních úředníků by se, pakliže projde ten váš zákon, mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, je to tak?
2: Ano.
1: To znamená, že jejich vyměňování, čili i vyhazování, by mělo být snadnější, než je dnes, ve státní správě.
2: Prosím vás, nevím, jak znáte praxi, ale jakékoliv uvozovkách vyhazování není snadné ani podle zákoníku práce. Já znám případ dokonce alkohol na pracovišti, teda ovlivnění alkoholem nebylo pro soud důvodem k výpovědi. My jsme tam navíc zavedli jednu věc, kterou se posiluje trošku postavení těch vedoucích státních zaměstnanců, a to je to, že pokud mají dobrý pracovní výkon, tak nemusí být přesoutěžení co 5 let, že může se říct, jste dobří, nebudete přesoutěženi. Toto tam nebylo. Uh-huh. A teď ale musíme si trošku připomenout i minulost. V minulém volebním období poslaneckým návrhem tehdejší koalice zavedla přesoutěžení vedoucích zaměstnanců. Bez jakékoliv možnosti, to, co my jsme zavedli teď, aby v případě dobrých pracovních výsledků nemuseli na přesoutěžení. To tehdy proběhlo velmi tichým duchem a to tehdy umožnilo opravdu pročistit ministerstva a správní úřady.
1: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat i na to, co se týkalo vaší vlády, ve které vy jste byl vicepremiérem, ale pokud byste mohl zareagovat na tu první polovinu toho, co říkala paní poslankyně v odpovědi na tu vaši kritiku. Není to tak, že i po této změně nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích tam těch pojistek proti politickému ovlivňování nebo proti snadnému vyhazování zůstane ještě hodně?
0: Bude jich tam méně a méně a myslím si, že občan si takovéto změny vlastně nepřeje, respektive nejsou ku prospěchu toho systému. Ten systém má být stabilní, ten úředník má být do určité míry opravdu chráněn tím, aby tam byl primárně proto, že naplňuje zákony této země, nikoli v přání svého šéfa nebo premiéra. To jsme tady viděli opakovaně, když nastoupil Andrej Babiš, tak vždycky vyhodil klíčové úředníky, kteří mu nějakým způsobem vadili a v minulosti třeba přišli do konfliktu s nějakým zájmem Agrofertu. To je to, co mě vadí. Mě také vadí i to třeba, že se tady mění pravidla pro výběrová řízení při obsazování těch pozic. To taky paní poslankyně neřekla. Rozvolňují se tady pravidla. I na nižší pozice nebude muset být požadavek výběrového řízení. To znamená, zase ten ministr a jeho tým si tam bude moci ty lidi dovést už úplně bez jakýkoliv pravidel. Takže já bych tady mohl dávat jako obrovské množství argumentů, kdy já osobně si myslím, že to prostě není ku prospěchu profesionality, stability a nezávislosti státní správy.
1: Pane poslanče, ale a naopak, vy za vaší vlády jste šli příkladem, šli jste příkladem za vaší vlády, když vezmete v potaz to, co vám před chviličkou namítala vaše kolegyně?
0: Já si myslím, že jsme šli příkladem, protože vemte si, že například princip toho, že pravidelně přesoutěžují ředitele škol, ten je tady zaveden už více jak 10 let a je správný. nikdo nemá mít absolutní jistotu. To, že mu někdo napíše papír a řekne, děláš tu práci dobře, tudíž se za 5 nebo za 6 let nemusíš obhajovat a nemusíš předložit

0: nějakou lepší vizi a nebudeš konfrontovat s konkurencí. Takže my jsme, a já jsem zatím stál jako minister, a mně přijde správné, že každého člověka, i já sám jsem každé 4 roky ve volbách vystaven tomu, že mě někdo posuzuje, jestli jsem dělal tu svoji práci dobře nebo špatně. Proto mně přijde toto vypnout jako nesmyslné, neefektivní a nebude to zvyšovat tlak na lepší výkon kvality té práce.
1: Paní poslankyně, máte samozřejmě prostor zareagovat na to, co se týkalo vašeho stranického šéfa, pana premiéra Andreje Babiše, ale zvlášť by mě zajímalo, jestli když vy tady popíráte tu kritiku, která na adresu vašeho zákona, vašeho návrhu zákona zaznívá ze strany opozice, jestli berete v potaz, že velmi podobná kritika zaznívá ze strany odborů, které hájí zaměstnance ve státní správě, ale třeba taky protikorupční organizace Transparency International.
2: Víte, ještě tam jedna věc. Úředníci dvojí kategorie. Někteří už teď jsou pod zákoníkem práce a jiní pod služebním zákonem. Nevím, čemu to prospívá. A
1: berete v potaz, že ten váš zákon kritizují i odbory hájící
2: ano,
1: státní zaměstnance?
2: Ano, protože oni tam měli velmi zajímavé speciální ustanovení v tom předchozím zákoně, nebo současném, který ještě platí služebním zákoně. Opravdu měli rozsáhlé speciální úpravy týkající se odborů. Nyní pojedou rovněž podle zákoníku práce, což si myslím, že je v pořádku. Na druhé straně já beru za správné, když odbory hájí práva zaměstnanců, anebo si to aspoň myslí, takže je to správné. Snaží se co nejvíc vydobít pro zaměstnance.
1: A že přes tou změnou varuje i protikorupční organizace Transparency International. To vás neznervózňuje nebo nevede k nějakému zamyšlení?
2: Já jsem ty zákony skutečně, víte, tím, že já jsem pracovala podle zákona o úřednicích samosprávných celků a nebyla tam možnost ve své podstatě té korupce, jak tvrdí ostatní, tak na rovinu. Když se, někdo pácha, když se někdo pácha trestnou činnost, tak ji páchá. Jo? Ale automaticky ten zákon k tomu nenapomáhá. Pokud někdo se nechová správně, tak tomu nepomůže, prosím vás, žádný zákon.
1: Pane poslanče, zaměřil bych se zvlášť na to, co tady paní poslankyně zopakovala už podruhé, a sice, že zaměstnávání ve státní správě by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, tedy mělo by se řídit zákoníkem práce. Není to fér?
0: Úplně tak toto nejde jednoduše srovnávat. Zákoník práce je norma, která postihuje celý soukromý sektor a přece jenom my chceme, aby tady ta státní, potažmo veřejná sféra měla opravdu garantovanou nějakou vyšší kvalitu standardu v tom, že ten úředník nemá podléhat přáním svého šéfa. Ve firmě je majitel, jednatel, který dává nějaké jasné zadání a chce, aby ta firma takhle fungovala. Ale na ministerstvu, ano, přijde ministr, přišel jsem já, měl jsem za sebou nějaké programové prohlášení vlády. To je jedna linka zadání, ale druhá, klíčová je, vždycky při tom musí být respektován zákon, zákonná jasná pravidla. A nemůže to být tak, že to vychylíme a řekneme, ten úředník bude daleko více z hlediska své perspektivy budoucnosti a odměňování zavázán tomu ministrovi a jeho nejužšímu týmu. A bude dělat všechno pro to, aby se zavděčil jim, než aby respektoval platné zákony, pravidla. Vidíme tady, že ti, kteří je respektovali...
1: To se přece musí i v privátní sféře respektovat pravidla platná podle zákoníku práce a pakliže respektována to nejsou, tak se zaměstnanci můžou bránit.
0: Ano, ale tady vidíte úředníka, já ho znovu zopakuju, Leo Steiner na ministerstvu pro místní rozvoj jasně poukázal na střed zájmu Andreje Babiše a odmítl se podepsat pod vyplácení některých dotačních peněz pro Agrofert a byl odejít. To je přesně ten úkaz a mohu zmínit těch úředníků vícero. Tom Filip na ministerstvu zdravotnictví byl v rozporu se zákonem odejít a mu ministerstvo po 3 letech muselo vyplatit peníze. Protože nebyl pohodlný tehdejšímu zadání personálním Andreje Babiše. To je to, co mě vadí. A já řeknu ještě jednu poznámku.
1: Prosím stručně, ať může paní poslankyně zareagovat.
0: Paní poslankyně je vlastně ta, které to někdo napsal dal do ruk. Ano, to tady chudera musí chodit hájit, ale v té poslanecké debatě v těch 3 čteních nevystoupil ani jeden z členů vlády, kteří už opakovaně jsou ministři, aby přišel a řekl jasné argumenty, které by mi rozporoval to, co já jsem v té sněmovní debatě říkal. To znamená, ani jeden zkušený minister té vlády si nestoupil před ten mikrofon, aby to hájil.
1: Paní poslankyně, Andrej Babiš kdysi měl za heslo řídit stát jako firmu, tak je smyslem této normy nového zákona o státních zaměstnancích přiblížit fungování státu firemnímu prostředí?
2: Já si to nemyslím. Racionalizace a moderní právní úprava neznamená řídit stát jako firmu. Znamená to pouze to, že chceme jít kupředu a nechceme jí chodit zpátky. Předchozí právní úprava obsahovala, myslím, 207 paragrafů, nyní 89, je přehlednější pro všechny, umožňuje větší propustnost mezi státní sférou a soukromými zaměstnavateli. Myslíte si, že mladý člověk, který chce pracovat pro stát, bude čekat 3 měsíce na výsledky výběrového řízení? Chce vědět dřív, jestli ano nebo ne. Samozřejmě pokud bude chtít odejít od státu, chce jít do soukromé firmy a opačně bude mít podobné podmínky, bude znát ten trh, bude vědět, co jako zaměstnanec musí či nemusí. Já opravdu v tom nevidím problém a upřímně, já to hájím jako úředník obce. Já opravdu si nemyslím, že tady je nutnost mít speciální, tak extrémně služební zákon, že stačí ten zákon o státních zaměstnancích. Co se týče služebního poměru, uniformy, vojáci, hasiči, policisté, to je bez diskuze. Tam je potřeba trošku jiná vlastně strategie těch a jiné věci.
1: Těch se týká jiná legislativa?
2: Ano, ale tam je to v pořádku, ale prosím vás, tady jsme u státu, stát má sloužit lidem. A já bych chtěla jenom říct, že já znám zase jiné úředníky, kteří jsou na rovinu dlouho před námi tam byli, dlouho po nás tam budou, jsou tak dobří, že je jakákoliv politická reprezentace nechává dělat svoji práci, protože jsou odborníci. Ale pokud je tam někdo dosazen jenom jako politik, no tak je jasné, že obvykle potom s příští vládou skončí, ale je tam většina lidí na ministerstvech, jsou odborníci. Tak jako na těch jiných správních úřadech. Já si prostě nemyslím, že dojde k tomu, před čím všichni varujou. Já si myslím, že se dělá z komára velbloud. Opravdu.
1: Pane poslanče, tak nejsou ty vaše obavy přehnané a tím se vlastně vracíme k té první otázce, kterou vám jsem pokládal. Nedopadne to přece jenom tak, že na jednotlivých úřadech, na ministerstvech ti kvalitní odborníci zůstanou?
0: Tak já jsem tady uvedl několik konkrétních příkladů, které jsou veřejně dohledatelné, které ukazují, jak byli ti profesionální úředníci, opravdu dobří manažeři, odejti proto, protože nešli po vůli panu premiérovi. Když se podíváme za poslední 3/4 rok, tak celá řada desítky opravdu velmi špičkových expertů, kteří neměli žádnou politickou spojitost s těmi ministerstvy, byli odejti, třeba protože poukazovali, já nevím, řeknu příklad na MPSV, na velmi zvláštní příchod paní Semancové, která tam byla ve střetu zájmu a měla dělat národní plán obnovy, tak ti lidi prostě byli odejiti, byli vyštípáni z těch rezortů na základě nějakého politického zadání. Ale já řeknu ještě jednu věc. Ten zákon třeba vůbec neimplementuje moderní prvky v personalistice. Například tam není ani zmínka, například o talent managementu. Dobrá firma, korporátní firmy, nadnárodní, mají špičkově propracovaný talent management. O tom se ti, kteří navrhovali tento zákon, tam nezmínili. Prostě vůbec tam nebyly zahrnuty připomínky, podněty vrchních ředitelů nebo těch, kteří dělají na ministerstvech personalistiku. Když se budete bavit s experty na problematiku HR managementu, tak vám řeknou, že vlastně toto je zákon z 20. století. To není to, co by mělo jít příkladem toho, jak má fungovat opravdu špičková práce s lidmi, rozvíjení talentů, příprava těch lidí, práce s mladými lidmi. To tam vůbec není. Tím tak se vůbec tí předkladatelé nezabývali.
1: Paní poslankyně, tak není tady toto, na co teď poukázal váš kolega, v rozporu s tím, co vy si veřejně od toho vašeho zákona slibujete, že přiláká nové talenty do státní správy?
2: Já především chci poděkovat kolegovi, že navrhuji, abychom stát řídili jako firmu, za tomu moc děkuji. Ale nicméně přece jenom je to stát, doporučoval jste tak, jak je to v korporátu. Takže já jsem si to takto přeložila.
1: Nepoužil tato slova, prosím, dokončete myšlenku.
2: Nepoužil sice tato slova, ale vyznělo to tak. Prosím
1: vás. Vás tedy, on s tím nesouhlasí, ale prosím, dokončete myšlenku.
2: Zkusím, pokud mě necháte, ale prosím vás, tady jsme přece jenom ve státní službě a tady máme širokou základnu na různých dalších úřadech, na obcích, krajích podobně. Tady máme mnoho lidí, pro které je čest a možnost pracovat na vyšších správních úřadech velkou příležitostí. Tam jsou lidé, kteří znají správní řád, znají již fungování a to je možnost čerpat odtud opravdu tyto talenty, které se už osvědčily jinde. Tady máme velkou databázi lidí, kteří jsou ochotní a rádi pracují pro stát.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou jedna z předkladatelek nového zákona o státních zaměstnancích, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová, a bývalý vicepremiér, lidovecký poslanec Marian Jurečka.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dámo a pane, zaměřme se teď prosím na několik konkrétních, jasně srozumitelných věcí, které se s tou novou legislativou mění. Tak například ruší se funkce nejvyššího státního tajemníka, který doposavat v tom stávajícím systému podle služebního zákona fungoval jako jedna z těch hlavních pojistek proti politickému ovlivňování. Proč ho rušíte, paní poslankyně?
2: Prosím vás, máme 150 správních úřadů a mnoho ministerstev. Já se domnívám, že ta funkce je svým způsobem i zbytečná. Proč tato funkce byla, mi ve své podstatě není zřejmé. Bude stále státní tajemník.
1: Nefungoval jako pojistka proti ovlivňování.
2: Já se domnívám, že to pojistka žádná nebyla.
1: Pane poslanče, skutečně se tato funkce nejvyššího státního tajemníka osvědčila?
0: No, bohužel musím říct, že jako pojistka úplně nefungoval, protože vlastně se pokaždé ukázalo, když nastoupila vláda Andreje Babiše v roce 2017 i v roce 2025, tak přesto ten tajemník se nakonec podepsal pod všechny i ty nelogické změny, které prostě vedly k tomu vyházet nepohodné lidi, které měl na blacklistu Andrej Babiš. V tomhle ohledu to bylo i pro mě zklamání.
1: Čili ale vás nějak nemrzí, že nejvyšší státní tajemník skončí?
0: No počkejte, to je ta druhá věc, kterou chci zmínit, kde si myslím, že jeho role měla smysl, že vždycky, když jsme na tom ministerstvu vlastně chtěli udělat nějaký krok z hlediska systemizace, nebo když jsme řešili nějaký i spor s nějakým zaměstnancem, který šel potom do správního následně třeba i soudního řízení, tak to vlastně bylo vždycky konzultováno s tím tvarem toho nejvyššího státního tajemníka a vlastně i s jeho zázemím personálně právně na ministerstvu vnitra. A musím říct, že to byl docela dobrý support. Jo? To si myslím, že
1: takže
0: jako
1: takže na jedné straně vy říkáte, že nejvyšší státní tajemník zase takovou pojistkou proti politickému ovlivňování nebyl, přesto si myslíte, že ta jeho funkce měla smysl. Nejsem si teď úplně jistý, jestli tomu rozumím.
0: Měla smysl v tom, že profesionalizovala na těch jednotlivých úřadech to rozhodování, které případně potom končilo u soudních nebo u, jako soudní spor u soudů, tak aby byla, řekněme, ta právní argumentace zpracovaná co nejlépe a aby se předešlo tomu, že to dané ministerstvo potažmo stát prohraje.
1: Paní poslankyně,
0: ale v tom, že ti státní tajemníci nebyli dostatečné osobnosti, aby třeba řekli veřejně v tom roce 2017-18, že Andrej Babiš přišel poprvé jako premiér, řekl, potom se nepodepíšu, tak to pro mě bylo zklamání, ale to není zklamání toho úřadu, to je zklamání té osoby,
1: rozumím,
0: která ten úřad zastávala.
1: Takže je to o lidech, říkáte, paní poslankyně, nebude tedy přece jenom nejvyšší státní tajemník chybět?
2: Opravdu nebude. Právní posouzení mohou dělat právníci, nepotřebují na to speciálně nejvyššího státního tajemníka a na ministerstvech jsou fakt lidé, kteří umí dobře dělat svoji práci. A právě v různých správních řízeních a v tom rozhodování podle zákonu, já si myslím, že tam jsou opravdu lidé, kteří skvěle pracují, jsou dobří a vůbec se jich nedotkne ta změna, kterou jsme nachystali.
1: Pojďme dál. Proč oslabujete roli služební komise, tedy orgánu, který opět podle toho stávajícího systému měl fungovat jako pojistka proti politickému ovlivňování úředníků?
2: Ona teď bude mít doporučující vlastně hlas. Ale
1: dřív
2: aby měla
1: vlastně
2: rozhodující,
1: nejhlas,
2: ale
1: řekněme zavazující nebo
2: přesto přece jenom lidé, kteří jsou v přímém kontaktu s ostatními, lépe dokáží vyhodnotit některé věci. A samozřejmě, pokud se někdo bude bránit, což samozřejmě každý má právo podle našich zákonů u soudu, tak předpokládám, že soudy by se tímto zabývaly, kdyby náhodou někdo rozhodl jinak, než doporučila komise. Takže byť je to pouze doporučující či nedoporučující stanovisko, bude mít podle mě velkou váhu.
1: Bude mít jenom poradní roli, což tedy znamená, ano, že nadřízený úředníka se může tím jejím doporučením řídit, ale taky nemusí. To je tedy ta změna, ano, dřív se tím řídit musel. A nejsem si jistý, jestli jste odpověděl na otázku, proč to takto upravujete.
2: Protože přece jenom ta komise nemusí znát všechny detaily, byť jí to předloženo. Ta situace na pracovištích, každý to zná ze svého okolí, nebývá tak jednoduchá a domnívám se, že přímý nadřízený i případně další stupně řízení lépe vědí, jak to vlastně je a v čem je problém.
1: Pane Jurečko, pane poslanče, nepotvrdil byste toto ze svojí zkušenosti opakovaného ministra?
0: No já musím říct, že to, co ta vládní koalice dělá, nebo ti poslanci, kteří tady dělají ten fíkový list, tak vlastně oni neruší byrokracii, oni nic nezjednoduší, ale ruší člověku, kterého chce ministr vyhodit nezávislou pojistku. To znamená, oni tím, že jste udělali poradní hlas, tak to vlastně mohli de facto zrušit. Ta komise tam zbytečná teďka. Jo, teď si ten ministr může už úplně v pohodě dělat, co chce. Žádná vnitřní pojistka toho úřadu neexistuje.
1: Ale pořád se bude moct vyjádřit, dát nějaké doporučení.
0: Pak tomu občanovi říkáme, vlastně jediná pojistka, která tady je, už jenom jedině ten soud a ne každý chce jít zrovna k soudu. To znamená, z pohledu ochrany, profesionalizace toho úředníka a toho vnitřního úřadu, je to prostě něco, co vlastně znamená už jenom opravdu Potěmkinovou vesnici. To už to mohli zrušit úplně teda. Jo, teď si jenom na něco hrají, když říkají, bude tady nějaký poradní hlas, no, k čemu to je vlastně, jo. Což... Když jako dopředu vlastně před ním mají to, že to klíčové rozhodnutí si stejně udá ten ministr sám a vůbec to nemusí brát potaz, nemusí na to vypořádat žádné připomínky, není tam žádné druhé kolo, nic takového, hotovo. Jo? Takže v tomhle ohledu já říkám prostě...
1: Prosím stručně už jenom, protože jdeme do finále, ať může vaše kolegyně zareagovat. Tak, děkuju za tu stručnost, paní poslankyně. Když vám tady váš kolega namítal, že už jste tady tu služební komisi rovnou mohli zrušit, když ji takto oslabujete, stojí za připomenutí, že to vy jste původně zamýšleli, zrušit ji úplně.
2: Ano, my jsme ji zamýšleli zrušit, nicméně na základě připomínek z Evropské unie jsme zvážili, že to tam přece jenom dáme trošku v jiné věci, ale pořád tady jsme u toho, že pro mě zákoník práce, jestli si někdo myslí, že zákoník práce je špatná věc, když se podle něho postupuje, promiňte, není to špatně. Je to dobré, že všichni mají vše stejně.
1: Nebude služební komise Potěmkinovou vesnicí, prosím jednou větu?
2: Ne, nebude.
1: Tolik poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová diskutovala dnes s poslancem KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dámo a pane, díky oběma, že jste si udělali čas.
0: Děkuji za pozvání, pěkný den přeji.
2: Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: William Adolf Bouguereau byl francouzský malíř období realismu. Podle odborníků šlo o jednu z největších osobností malířství období 19. století. Zatímco někteří staří umělci jsou oblíbení dodnes, na jiné se časem pozapomnělo. Takový je i případ Bouguereaua.
5: Narodil se v roce 1825 do rodiny obchodníků s olivovým olejem a vínem. Možnost malovat dal nadanému chlapci až jeho strýc, katolický kněz, který ho přihlásil na další studia, i když původně měl Adolf převzít rodinný biznis. Nakonec se Bouguereau díky svému talentu dostal až na prestižní školu výtvarného umění v Paříži.
4: V době kolem roku 1850 bylo v módě malovat hlavně výjevy z mytologie a historie. Bouguereau jako mladý akademický malíř se toho držel. Přinášelo mu to nejen slávu, ale také peníze, protože se svými obrazy vyhrál hned několik prestižních cen. Jednou z odměn byl i roční pobyt v Římě, kde tak mohl studovat známé renesanční umělce. A i to se promítlo do jeho prací. Jako malíř byl neobyčejně plodný, za svůj život namaloval několik stovek děl.
5: Nejznámějšími z nich jsou Vlna, Nevinnost nebo Zrození Venuše. Umění realistické malby dotáhl Bouguereau téměř k dokonalosti. Proto si mohl dovolit vystavovat na tak prestižních místech, jako byl třeba pařížský salon.
4: William Adolf Bouguereau se stal nejslavnějším francouzským malířem své doby a jeho obrazy symbolem bohatství. Maloval také výzdobu několika pařížských kostelů a veřejných budov. Často mu ale bývá také vytýkáno, že se vzdal kreativity ve prospěch zajetých a osvědčených technik, prostě že nedokázal přijít s něčím novým.
5: Bouguereauův osobní život byl stejně plodný jako jeho kariéra. S manželkou Marie Nelly měl 5 dětí. V roce 1877 ale jeho žena umírá spolu s nově narozeným synem a Bouguereau se na nějakou dobu stahuje do ústraní. Znovu se oženil ve věku 71 let roku 1896 s jednou ze svých žaček.
4: Snad i díky svému velkému vlivu ve vysokých kruzích se mu podařilo otevřít dveře uměleckých institucí, včetně Francouzské akademie, i pro ženy. Tento ve své době tolik opěvovaný malíř zemřel v roce 1905. Jeho díla visí v renomovaných galeriích a v domech bohatých sběratelů umění po celém světě.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun, informoval o tom státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Hařmanský Radiožurnálu řekl, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
7: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
6: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, který je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandara Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hama z roku 1982. Muhammad Ali Gurgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Požár supermarketu v Kladně v ulici Americká už dostali hasiči pod kontrolu. Pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. Nikdo se nezranil. Lidé z blízké ubytovny, které hasiči preventivně evakuovali, se už mohli vrátit zpět. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Příčina požáru se podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře teprve vyšetřuje. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily, vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
8: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
6: Dnes odstartuje nový ročník fotbalové ligy mistrů, ve které se znovu představí i pražská Slavia. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
9: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v Lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program Ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celeklán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LAS Klinec a dvojce brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Polský státník, politik, maršál a klíčový zakladatel moderního Polska Josef Pilsudski patřil v meziválečném období k nejvlivnějším postavám evropské politiky. Pro Poláky dnes představuje národního hrdinu, který po více než 100 letech nadvlády cizích mocností obnovil polskou suverenitu. Připomene nám ho repríza pořadu Portréty. A po něm se Karel Tejkal vydá do rozhlasového archivu, aby hledal odpověď na otázku, jak žít a odpočívat.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
11: Příjemný pozdní večer, milí posluchači. Vám ze studia Českého rozhlasu přeje Petruška Šustrová. V cyklu Portréty bych vás dnes ráda seznámila blíž s Josefem Klemencem Pilsudským, který je neodlučně spojen s novodobým Polskem, tak jak bylo nově konstituováno po první světové válce. V tom máme se sousedními Poláky společný osud. Poslechněme si napřed, jak Pilsudského hodnotí jedna z polských encyklopedií o význačných osobnostech.
12: Než v roce 1918 stanul v čele obnoveného polského státu, prošel dlouhou a neobyčejnou cestou. Jako tvůrce polské nezávislosti se ještě za svého života stal legendou. Ačkoliv ho obklopovala aura národního hrdiny, nevyhnul se chybám, podléhal vášním a mýval období poklesu. Stal se předmětem sveřepé kritiky a právě tak i objektem bezmezného obdivu.
13: Tento muž, který porazil bolševiky a byl rozhodným odpůrcem komunismu, byl mnoho let členem Polské socialistické strany. Prošel celou její hierarchii, dostal se do vyhnanství a do vězení. Konspirativní zvyky, které si osvojil, mu zůstaly na celý život. Dělal dojem člověka uzavřeného do sebe, dokonce poněkud ponurého. Neodhaloval své plány, věřil jen málo komu.
12: K ženám si vždy choval zdvořile a dvorně, nebyl však typem svůdce. Byl dvakrát ženatý a se svými syny a plány se pravděpodobně svěřoval jen svým nejbližším. Miloval děti a rád se s nimi při různých příležitostech setkával. K dospělým se uměl zachovat bezohledně a často používal šťavnatého vojenského jazyka. Jeho přirovnání mohla ledaskoho urazit. Jednou z jeho oblíbených her byl pasiánc.
11: U telefonu teď máme kandidáta věd, docenta Jiřího Vykoukala, který je ředitelem Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Pane docente, kam byste Josefa Pilsudského, neboli maršálka, jak ho Poláci všeobecně označují, na politické scéně zařadil vy?
14: Já myslím, že on je jako z těch postav, které jsou nezařaditelné a že ať už on nebo ta politická seskupení, která se kolem něj dávají dohromady, tak to je to, čemu se říká strany moci. To znamená, tam ty hodnotové orientace jsou, bych řekl, velmi slabé, tak aby se to dalo někam zařadit a on sám bych řekl, se vyhýbal velmi tomu, aby nějakým způsobem si prostě definoval příslušnost tak už k tomu, či onomu proudu, či to, když se setkáme s označením, že to byl menš opatřnost člověk, to znamená v polštině člověk obdařený něci dobrodiním boží prozřetelnosti, tak to docela bych řekl fungovalo. On sám sebe prostě považoval za osobu, která stojí nad lidmi, nad stranami, že má jakési tedy pověření z vůry pro to, aby jednal způsobem, kterým jedná konec konců podle jeho osobnosti se připravovala, podle jeho mentality, skoro bych řekl, se připravovala druhá meziválečná ústava z roku 1935 a ty její úvodní články poměrně jasně definují, o co tady vlastně šlo, že tam se vlastně říká, že centrální osobu ve státě prezidentem ve svých rukou soustředuje veškeré typy moci, které ten stát nabízí, či zhroucení toho klasického trojrodělení moci. V zápětí potom, co ústava definuje takto silnou politickou osobu, praví, že tato osoba je za výkon politické moci zodpovědná před Bohem a před dějinami. Což je ústavní dokument velmi, bych řekl, zvláštní povahy.
11: No, to nepochybně je, ale my máme do roku 1935 ještě daleko. Jsme teprve na začátku našeho pořadu. A tak se musíme vrátit v čase o řadu let zpátky, až do let 1814-1815, kdy se na Vídeňském kongresu odehrál takzvaný koncert velmocí, který v Evropě vytvořil rovnováhu sil. A tato rovnováha určovala lépe či hůře evropskou politiku dalších 100 let.
13: Rozhodnutím Vídeňského kongresu bylo Polsko rozděleno, říká se tomu čtvrté dělení Polska. Toruňsko a Poznaňsko, tedy západní část Polska, připadly Rusku a Tarnopolsko v jižní části připadlo Rakousku. Krakov byl prohlášen za svobodné město, dokud ho v roce 1846 nezabralo rovněž Rakousko. Ze zbytku bylo vytvořeno Polské království, jemuž se říkalo Kongresovka, které ovšem bylo součástí Ruska, navenek s ním bylo spjato personální unií v osobě cara.
12: Poláci nikdy nepřestali bojovat za obnovu vlastního samostatného nezávislého státu. Významnými mezníky tohoto boje bylo listopadové povstání z let 1830 až 1831 a krakovské povstání v roce 1846. Revoluční hnutí v letech 1848 až 49 a lednové povstání 1863 až 1864. Všechny tyto pokusy však skončily porážkou.
11: Náš malý historický exkurs nebyl vůbec svévolný. Vždyť to, co polský národ zažil v 19. století, do značné míry utvářelo podobu a charakter, jaké měl v době vzniku novodobého Polska. A poprosím o vysvětlení odborníka, pana docenta Vykoukala.
14: Polsko se poskládalo ze tří záborů, to znamená tady je těch více než 120 let rozdělení a těch 120 let rozdělení způsobilo to, že Poláci sice byli schopni v určité míře vystupovat v 19. století jako jeden národ spojený nějakou tradicí, jazykem, kulturou, ale současně ta existence nezávislá ve třech velmi specifických státních celcích způsobovala, že do určité míry tady můžeme mluvit o jakýchsi třech věcích polského národa. A každá ta věta se vyvíjí v odlišné politické kultuře, v odlišném politickém zřízení a každá si přináší potom specifickou politickou mentalitu. Ruští Poláci, rakouští Poláci a pruští Poláci, to jsou tři skupiny, které si nevždy rozumí, i když jsou to všichni Poláci a především potom po té první světové válce, jejich vize, jejich představa toho, co to je politický řád, co to je politický systém, tak ty se velmi lišily. Ti, kteří pocházeli z rakouského záboru, procházeli v roku 67, kdy vzniká konstituční monarchie a kdy vlastně dochází taky k tomu, že Halič získává autonomii, tak oni procházejí jakousi velmi specifickou školou parlamentní demokracie. Pruští Poláci jsou sice pod silným tlakem Pruska, ale nicméně se tedy pohybují ve státě, který má vysoký, řekněme, právní standard, když působí někdy proti nim, ale zase třeba ti ruští Poláci v Rusku, kde pokusy s demokrací, parlamentem přijdu až teda vlastně v souvislosti s rusko-japonskou válkou, mají zase jinou mentalitu a poskládat tyto tři proudy dohromady, to byl velký problém.
11: Než ovšem Josef Pilsudský před tímto problémem stanul, musel, jak už bylo řečeno, projít dlouhou cestu. Narodil se 5. ledna 1867 v Žulově na Vilensku, v roce 1885 maturoval v Charkově a začal studovat medicínu. V roce 1887 však byl uvězněn a odsouzen na 5 let na Sibiř. Začátek 20. století přinesl Pilsudskému nové odsouzení a on tentokrát z vězení uprchl. To už byl několik let členem Polské socialistické strany, ve které v roce 1906 založil vlastní frakci, zvanou Revoluční. A v roce 1908 inicioval ve Lvově vznik svazu aktivního boje, jehož školitelé začali cvičit první dobrovolníky.
13: Naděje revolučního roku 1905 na demokratizaci poměrů v Rusku a zlepšení pozic polského národního hnutí pohasly nástupem konzervativců k moci a eliminací vlivu ruských demokratických proudů. Polští socialisté z této zkušenosti vyvodili závěr, že je třeba připravit novou koncepci polské politiky pro případ, že by se Rusko znovu ocitlo v revoluční situaci.
11: To jsou slova historika Tomáše Zahradníčka, která citujeme z jeho knihy Jak vyhrát cizí válku. A poslechneme si ještě další odstavec.
12: Rozhodující polské politické tábory a jejich polovojenské organizace žili od roku 1908 v očekávání válečného konfliktu mezi Ruskem a Rakouskem-Uherskem. Národní demokraté pod vedením Romana Dmovského a povstalecký tábor Josefa Pilsudského se však nemohli dohodnout na společné strategii. Zatímco povstalci viděli hlavního nepřítele v carské říši a jejich strategie pro případ války spočívala v odtržení polského záboru od Ruska, Dmovského národní demokraté, takzvaní endeci, naopak nacházeli společné zájmy Poláků a ruského demokratického hnutí.
11: Válka, jak víme, v červenci 1914 skutečně propukla a Pilsudský tvrdil, že za ním stojí 70 tisíc ozbrojenců a dokáže jich postavit až 200 tisíc. A začátkem srpna skutečně vyrazili z Krakova asi 2,5 tisíce jeho dobrovolníků směrem na Kielce. Bylo to v území nikoho mezi soustředující se rakouskou a ruskou armádou a vojáci agitovali pro vstup do národního polského vojska. To byl, pane docente, nemýlím-li se, jeden z těch případů, kdy Pilsudský udělal velmi špatný odhad situace.
14: Jeden z těch nejhorších odhadů, který ho si myslím poznamenal i psychicky, to byl ten odhad, že když začala první světová válka, že stačí málo, aby jeho krajané v ruském záboru postali proti Rusku a jeho tedy slavná, ale neúspěšná výprava do oblasti Kielců, kde chtěl vyvolat povstání proti Rusku a kde v podstatě totálně neuspěl, protože lidi ho buď odmítali, nebo se ho báli, nebo se momentálně loučili s ruskými jednotkami, které odjížděly na frontu a nádraží, takže to pro něj byl, si myslím, poměrně dost velký šok, ale ten šok ho současně i odpíchnul na kariéru, která potom byla kariérou trošku bych řekl vabank. To znamená, že on jaksi vsadil na tu jednu linii, konec konců je tady v té písni první brigády, že vedli tedy to své žití vlastně na, jaksi obětovali se dopředu bez ohledu na ty důsledky, které to může mít.
11: Když už je řeč o písničce, tak si pustíme písničku. Nebude to sice zmíněná píseň první brigády, ale za to bude Pochod, na jehož melodii a s jehož slovy na rtech skutečně pilsudského vojáci mašírovali do boje.

0: Statisícové povstání se tedy nekonalo. Pilsudský nejenže neuspěl, ale vlastně také uvedl v omyl ty, které pokládal za mocné spojence. Slabší povahu by to zlomilo, nebo přinejmenším odradilo od dalších aktivit. Ale Josefa Pilsudského nikoli. Souvisí to patrně s jeho osobností. Jaká to byla vlastně osobnost, pane Vykoukale?
1: Osobnost, která velmi citlivě byla schopná posoudit, co je zapotřebí dělat, byla ochotná a schopná se poučit i ze svých omylů a ze svých chyb a v tom prostředí labilním první světové války byl schopen si vlastně vytvořit prostor za pomoci tady těch svých vojenských jednotek, který mu dal dopředu pozici, která pak bych řekl i předurčila teda jeho roli jako člověka, který byl přijatelný pro všechny politické proudy v době, kdy se začíná formovat nezávislý stát a v době, kdy vlastně se hledá člověk, který by to předchozí politické ideologické roztříštění jakoby vlastně stáhl do jednoho proudu. Oni si ho tehdy vybrali, oni z něj udělali tu figuru, skrz kterou ten stát vlastně vznikl a tam si myslím, že se potom ta legenda, ta postava, jak si sformovala do takového kamene, který už potom vlastně jako fungoval dál.
0: To mi velmi připomíná postavení prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Myslíte, že je takové srovnání na místě?
1: Myslím si, že jo, nejen ve smyslu teda tom, že je to člověk, který se jako Masaryk zasloužil o stát, i když o ten jiný, ale těch paralel je tady asi mnohem víc. Myslím si, že jedna paralela je tady důležitá, byť se někdy nevnímá z hlediska těch událostních dějin jako podstatná. Oni jsou to oba lidi, kteří jsou vychováni druhou polovinou 19. století, ale tím rokem 18 vstupují do poměru, které se trošku od toho 19. století liší a tam si právě myslím, že se vlastně víc u Pilsudského než u Masaryka začíná trošku objevovat vlastně problém přizpůsobivosti tomu, co přináší vývoj po roce 1918 a myslím si, že ten rozdíl byl dán tím, že Masaryk jaksi spíše svým civilním zaměřením byl schopen více reflektovat, co přináší meziválečná doba. Pilsudský, který více opěl, řekl bych, takovém tomu polském národním mýtu, který povstává na troskách povstání 1863-1864, byl méně schopen a taky méně ochoten vlastně respektovat určité momenty, které ta meziválečná doba přináší. Takže jeho schopnost komunikovat s určitými reáliemi meziválečného období byla trošku víc omezená než u toho Masaryka, který si myslím jako byl vidící více do stran než Pilsudský, který byl schopen se soustředit velmi výrazně v jednom proudu, ale některé souvislosti už jako by trošku neviděl.
0: Na konci první světové války bylo sice jisté, že polský stát bude obnoven, ale jako den jeho vzniku se obvykle uvádívá 11. listopad 1918, den, kdy byl jmenován vrchní velitel polských vojenských sil. Stal se jim Josef Pilsudský, který se jen o den dřív vrátil z vězení v Magdeburku do Varšavy. Dostalo se mu titulu náčelník státu.
2: Nová středolevá vláda, jejíž rozhodnutí Pilsudský jako hlava státu potvrzoval, nezahálela. Zaručila občanská práva, začala připravovat zemědělskou reformu a demokratické volby. Plánovala i federativní uspořádání. Nezapomínejme, že tehdejšímu Polsku patřily i části dnešního Běloruska, Ukrajiny a Litvy. V tom však narazila a musela v lednu 1919 odstoupit. Postavením Pilsudského to nijak neotřáslo.
0: Polský stát ovšem nebyl v nikterak růžové situaci. Vedl totiž válku se sovětským Ruskem. Válečné štěstí v roce 1920 už Polákům nepřálo. Rudá armáda postoupila až k Varšavě.
3: A tehdy došlo k bitvě, které Poláci říkají zázrak na Visle. Pilsudský připravil protiútok a 15. srpna na svátek na nebe vstoupení Panny Marie udeřil. Podařilo se mu zničit 3 sovětské armády a 4. zahnat do východního Pruska. 31. srpna pak zvítězil v poslední velké evropské jezdecké bitvě, ve které bojovalo 20 000 mužů na koních. Britský velvyslanec v Berlíně, Lord Abernon, o tom vítězství napsal. Kdyby se Pilsudskému a Weigandovi nepodařilo v bitvě u Varšavy zastavit triumfální pochod sovětské armády, nejenže by křesťanství nemělo šanci, ale byla by ohrožena samotná existence západní civilizace.
0: Zázrak je jistě silné slovo. A jakkoliv tento zázrak na Visle neodmyslitelně patří k polským moderním dějinám a každý Polák dobře ví, o co jde, jistě se na něj lze dívat i jinak. Byl to opravdu zázrak, pane docente?
1: Ten zázrak byl svým způsobem zázrakem, který přišel ale jako nouze cnost, protože je to vlastně zázrak, který odvrátil v poslední chvíli od Polska katastrofu, byť tedy si nemyslím, že ta katastrofa by byla tak světová, jak se to tehdy líčilo v dobovém tisku a jak jsou známé ty interpretace, to je 17. nejvýznamnější bitvě světa a tak dále, tak myslím, že i dnešní polská historiografie už se dívá na celou tuto epizodu střízlivějším způsobem a ta vize, která jakoby trošku přejímá ten náboj, který se dopost snažil dát bolševici, že přes Polsko vevalí komunistická revoluce do západní Evropy, takže řekl bych, že význam tohoto tvrzení se začíná snižovat, protože ty dnešní práce ukazují velmi výrazně, že ta armáda, která teda pod sovětským velením dospěla do Polska, byla možná ještě schopná udělat něco v Polsku, ale při dalším tam směrem na západ by se to zřejmě jaksi rozpadlo a skončilo by to ničím. Každopádně je to ale pro polskou politiku a pro Piłsudského mezník v tom, že on měl dlouho v posledních letech války a potom hlavně po válce představu o tom, že bude za pomoci Polska schopen nějak zreorganizovat celý teda ten východoevropský prostor, ten prostor, který se tady objevuje po rozpadu Rakouska, Uherska a Ruska a myslel si, že Polsko má na to, aby vlastně v tomto prostoru hrálo nějakou dominantní roli. A ten rok 2021 v podstatě tedy přesvědčil o tom, že to ne tak úplně je. I když si myslím, že polská meziválečná politika si ne vždycky vzala úplně striktní poučení z tohoto faktu, že když některý stát chce v některém prostoru hrát dominantní roli, že k tomu nestačí jenom ty ideje a koncepce, ale že ten stát na to musí mít vnitřní sílu.
0: A mělo Polsko dostatečnou vnitřní sílu?
1: A tu vnitřní sílu si myslím, Polsko nesebralo po celé meziválečné období, tak jak bych konec konců nesebral žádný z těch nástupnických států celé této oblasti. Prostě a jednoduše, že těch 20 let na to nedalo dostatečný prostor a ty problémy, které tady zůstaly z 19. století, znásobené lety první světové války, tak mohly si ty politické elity myslet nakonec, co chtěli, ale konec 30. let ukázal, kdo a jak bude rozhodovat a tam si myslím, že jsou potom zachyceny i určité psychologické zlomy, které potom nesou svoje zlé ovoce v letech ať už války nebo v letech poválečných.
0: První léta polské nezávislosti přinesla Pilsudskému a samozřejmě nejen jemu velké rozčarování. V prosinci 1922 předal pravomoci nově zvolenému prezidentovi a sám odešel na odpočinek. Uchýlil se na svůj dvorec v Sulejůvku. Na politika byl v nejlepších letech, bylo mu 55. A tak se zeptám ředitele Institutu mezinárodních studií, docenta Vykoukala, čím byl Pilsudský tak znechucen, že se rozhodl stáhnout se z politiky?
1: Ve 20. letech převládly skupiny spojené s národní demokracií, které si představovaly Polsko jako parlamentní republiku s velmi silnou rolí dolní poslanecké komory, to znamená, je to vlastně systém, který pak bývá nazýván sejmokracií, čili parlament vládne, no ale s ohledem tedy na ty roztříštěné politické zkušenosti, pak to prakticky vypadalo tak, že ten parlament nebyl příliš funkční, nebyl příliš schopný, byla tam vysoká míra korupce, manipulovatelnosti těch politiků, čili ta země jak si šla kupředu velmi pomalu. A pro lidi zase jiného, bych řekl, jiné politické orientace, kteří by chtěli vidět to Polsko rychle úspěšné, rychle čisté, zbavené všech těchto věcí, no tak tím se nakonec ta parlamentní demokracie zdála jako něco, co se nepříliš dobře hodí a začaly se tedy obracet na ty vzory spojené s výraznou osobností a jedinou osobností, která toto mohla spojit dohromady, byl vlastně Pilsudský.
0: Josef Pilsudský to samozřejmě cítil také a odhodlal se ke kroku značně nedemokratickému, ke státnímu převratu. Polsko se zmítalo v politické i ekonomické krizi a slavný maršál v čele nevelkých ozbrojených sil 12. května 1926 vpochodoval do Varšavy.
2: Sáhl pomoci pod heslem morální sanace, tedy obnovy národa i státu, ale záhy musel sám připustit, že vznikla jakási čtvrtá brigáda, složená z kariéristů a oportunistů a že je ze všech nejpočetnější. Pochod na Varšavu i převrat vrhl na jeho postavu stín hrobaře demokracie a tvrdého diktátora. A jeho tehdejší rozhodnutí je dodnes kontroverzní.
3: Na druhé straně záměrem Pilsudského nepochybně bylo dát státní záležitosti do pořádku. V následujících letech rozhodoval téměř o všem, síla jeho individuality zbavovala jiné možnosti samostatného rozhodování. I ti nejlepší z jeho spolupracovníků byli vlastně jen vykonavateli jeho pokynů a rozhodnutí.
0: A teď se zeptám našeho hosta, kterého máme na telefonu. Co znamenal ten puč podle vašeho názoru, pane Vykoukale?
1: Myslím si, že tam jsou kořeny sanace, to znamená nespokojenost, jednak teda s tou první polovinou 20. let, jakousi teda slabou výkonností toho politického režimu. Samozřejmě druhý moment je tady ten, že Pilsudský je v podstatě po roce 18-19, tak si odložen a částečně sám se odkládá do ústraní a přitom je to člověk jako velmi vysokých politických ambic. Samozřejmě vždycky se snahou stát mimo ty oficiální struktury, protože on si sám pro sebe vždycky tu roli definoval tak, aby nebyl ničím svázán, ale měl co největší moc. A celé to obrovské seskupení lidí, kteří s ním jaksi bojovali v letech první světové války za nezávislost, tak to jsou lidi, kteří se cítí jakoby prostě odstrčeni, nemají tedy dostatečné slovo, dostatečný prostor a ve chvíli, kdy třeba společnost začne být unavená, poměry, kdy si lidi začnou stěžovat na korupci, kdy ten zázrak toho nezávislého Polska nenaplňuje ta očekávání, která do toho byla vkládána, tak vznikne prostě atmosféra, která pak vede k tomu, že on, když se k tomu puči odhodlá, tak má v podstatě generální podporu takřka celé společnosti, dokonce včetně komunistů, protože všichni, každý teda z jiného důvodu vítá tuto změnu, protože už nikdo vlastně nechce absolvovat teda tu pomalou, bolestnou, plnou problému cestu parlamentní demokracie, která se všem jeví jako prostě něco, co nemá jakoby tedy s polskými poměry moc společné.
0: Dá se tedy říci, že Polsko ve 20. letech na demokracii prostě nemělo?
1: Problém toho převratu spočívá v tom, že vlastně Polsko začíná svoji meziválečnou existenci stejně tak jako většina těch zemí s demokratickou parlamentní ambicí, jak už je to forma republikánská nebo monarchie, a všechny ty státy mají prostě představu, že to půjde, a meziválečné období ukazuje, že ono to vlastně nešlo, že Polsko není výjimkou, protože když si vezmete vývoj, a to nejen teda té středovýchodní Evropě, ale v Evropě celé, tak nakonec možná na prstech obou rukou spočítáte, kde zůstaly fungující parlamentní demokracie od Portugalska prostě přes Itálii, nacistické Německo až k tomu Stalinovi. Vidíte obrovskou vlnu, která vlastně ty parlamentní režimy vyvrací, likviduje a namísto nich ustanovuje více či méně odiozní zprava doleva prostě režimy, které v paměti některých lidí skutečně zůstávají jako velmi kruté a ošklivé.
0: A to je, milí posluchači, pro dnešek z cyklu Portréty všechno. Zbývá už jen poděkovat a rozloučit se. Děkuji řediteli Institutu mezinárodních studií z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity docentu Jiřímu Vykoukalovi, který telefonicky odpovídal na moje dotazy. Děkuji Jaroslavě Tvrzníkové a Davidu Schneiderovi, kteří se se mnou podíleli na vyprávění o Josefu Pilsudském. Za režii pořadu děkuji Davidu Schneiderovi a za technickou spolupráci Jitce Procházkové. A především děkuji vám, milí posluchači, za pozornost. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Petruška Šustrová.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
5: Uměla generace našich předků odpočívat a užívat si volného času? Odpověď na tuto otázku hledal publicista Karel Tejkal v rozhlasovém archivu. Jeho pořad z cyklu Rádio na kolečkách měl premiéru v roce 2007.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jak živ slyšel?
1: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
2: Není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohrávat sluníčkem.
3: Nebyl jsem si tak docela jist, že v archivu něco kloudného na téma život a odpočinek najdu, ale šel jsem na to historicky. Vždyť už v roce 1928 sám prezident Masaryk oslovil mladé návštěvníky hradu, kde se slavilo 10. výročí republiky. A pak už jsem, rok po roce, jméno po jméně, nacházel nové a nové názory, nápady i osobní zkušenosti. Dnes je vybírám jako menu některých dalších výprav do rádia na kolečkách na toto téma. Věhlasný chirurg Arnold Jirásek, nestor české psychiatrie, charismatický profesor Vladimír Vondráček, spisovatel Zdeněk Jirotka i autor slavného kocoura Modrooka, jeden z rozhlasových koryfejů doktor Josef Kolář a běžec František Nepil a vypravěč Emil Zátopek z Chotí, což není záměna funkcí. Pan prezident nabádal k přirozené formě aktivního odpočinku a na závěr se k jeho slovům obloukem vrátíme, ale byly i jiné cesty. Na jednom lístečku archivní kartotéky jsem četl profesor Jirásek, omlazování, rok 1932.
4: Jiné ještě otázky mohou zajímat i laika. Především nebezpečí těchto omlazovacích operací. Nemohu říci, jako činí někteří, že není žádné. To neodpovídá pravdě. Každý operační výkon nese v sobě možnost určitého nebezpečí, jež musíme cenit zejména tam, kde operace není bezpodmínečně potřebná. U muže je nebezpečí toto malé, u ženy, pokud je nutno otevírat břišní dutinu, je větší, obnášejíc 2 až 3%. Materiál opičí je opatřován u příslušných závodů francouzských a německých. Přenesená žláza je materiál. Je pohonná látka pro stavbu anebo stroj lidského organismu, který už je hotový. Takže zmíněná starost nemá místa. V krátkosti říci o otázce moderního omlazování, dokázané skutečnosti je vlastně a tím...
3: A konec. Záznam končí skoro v nejlepším. A jak na to omlazování, to jsme se nedozvěděli. Jak odpočívat a tudíž nestárnout tak rychle, pověděl o 4 roky později profesor Vladimír Vondráček. Pamětníkům možná projevem připomene smutného muže válka, ale nenechte se zmýlit. Profesor Vondráček ve svých pamětech chutě vzpomíná, ve kterém podniku vystupovaly tanečnice kankánu do lebes a otiskuje fotografii Josefiny Bakerové, oblečené naopak pouze od pasu dolů.

Abiturienti gymnázia zírají z něho na vás jako staří usedlí tatíci a 30letý muž vypadal mnohem starší než dnešní 50letý. Nebyly to jen vousy a šaty, byly to také výrazy ve tváři. Církev 45 let u ženy považovala za věk kanonický. Podívejte se nyní na ženu tohoto kanonického věku, na její koupací úbor, na to, jak hraje na pláži míčem, jezdí na koni, cvičí a tak dále. Lidský věk se prodlužuje skutečně statisticky vlivem zlepšené zdravotní a lékařské péče, ale posunula se značně i hranice mládí směrem výše. Dnes ve 20 letech se dospěje, pak se staneme členy společnosti dospělých a už nestárneme. Neměříme věk podle křtícího listu, ale podle toho, jak se kdo cítí. Toto omládnutí lidstva přičítáme rozumnějšímu způsobu života a rozumnějšímu názoru na život. Lidé si dali více prázdna. Nešlo to jinak. Moderní tempo života by se jinak nevydržel. Dovolená. Má-li být i pořádnou dovolenou, musí znamenat radikální změnu života. Ovšem k lepšímu. Proto musí se změnit i místo pobytu. Člověk však je zvyklý na určitý způsob života. Čím je starší, tím více lpí na tomto způsobu. Ideální dovolená je ta, na které dostaneme se do nové krajiny, do nového příjemného prostředí, na které děláme věci, které v městě neděláme, ale přitom máme pohodlí a stravu, na něž jsme zvyklí. Aby toto bylo zachováno, záleží zase od hospodyně. Myslím, že lze skoro říci, čím lepší dovolená mužova, tím horší dovolená jeho manželky. Žena, která v městě je často hostitelkou, chce mít na venkově od hostů pokoj. Když dovolená chýlí se ke konci, těší se již opět na společenský život, svědectví, že účele, to jest odpočinku, bylo dosaženo. Nuda je několikerá a různí lidé na ní různě reagují. Člověk přepracovaný, když přestane pracovat, se nenudí, nýbrž s gustem odpočívá. Mírná nuda slouží dobře našemu zotavení. Někteří lidé nenudí se nikdy, neboť vždy dovedou si najít nějaké zabavení. Dovedou se bavit pozorováním okolí a hlavně svými myšlenkami. Někteří nudu špatně snášejí, zejména lidé neurastheničtí, strachující se o své zdraví, nemají-li co dělat, mnoho se pozorují. Snadno objeví na sobě novou poruchu. Ti vracejí se o dovolené v horším stavu, než v jakém dovolenou nastupovali. Odpočinutí duševní nastává velmi rychle. Stačí několik málo dnů. V nejhorším případě jeden týden postačí úplně. Musí však být náležitě využit. Třínedělní dovolená jest v každém případě i pro člověka za nejhorších podmínek pracujícího dostatečná. Šestinedělní dovolená neslouží již jen zdravotním účelům, nýbrž je odměnou za práci a zábavu. Mnohem účelnější by bylo mít třikrát do roka jednotýdenní dovolenou, než jedenkrát do roka šestitýdenní. Na dlouhé dovolené muži zbytečně zlobí. Někdy není na škodu spojit dovolenou také s manželskou dovolenou. Oba manželé pak tím více po sobě zatouží. Manželství dostane vzpružující injekci. Manželská dovolená doporučuje se zvláště u bezdětných manželství, toužících po dětech.

0: Do rozpravy vstoupili pánové Ježek, Voskovec a Werich. Písní učitele jménem Gustav Harmoniensis ze hry Těžká Barbora, muže zpočátku charakteru nevalného, rok 1937. Naváže Zdeněk Jirotka zpovědí doktora Josefa Koláře, pro nás pamětníky nezapomenutelného Koldy, rozhlasového tvůrce, šéfa, učitele.
1: Já ho pěkně vítám a chtěl bych se ho zeptat, jak on nakládá se svým volným časem.
2: No já volný čas prospím.
1: Celý?
2: No, můžeme říct, že celý, protože spím od půlnoci asi do 6:30. A to je můj volný čas.
1: No, tak já, když dovolíš, já bych o tom trochu pochyboval. Já totiž vím ku příkladu, že jsi si stavěl garáž. Vím, že si pěstuješ zahrádku. Máš siamského kocoura a myslím taky akvárium nebo takové věci. Tak to jistě nějaký ten volný čas tomu musíš věnovat.
2: No tak to je pravda. Proč takové záliby, které jsou celkem dost odlišné? Tak já bych chtěl říct, že především velmi rád a považuji to za nutné fyzicky, nechci to slovo nějak znevážit, ale těžce pracuji. Já se velmi rád oháním krumpáčem, velmi rád těžkým železným sekáčem a palicí pracuji, protože mě to nějak osvěžuje. Přitom mám takovou metodu, že velmi často jdu na věc, kterou jsem ještě nikdy nedělal. Teď to byla ta garáž, no zahrádku, já jsem původem botanik, původním povoláním, tak to je něco jiného, ale řekněme ty zednické práce, betonářské práce, to bylo pro mě nové. Já jsem podobně kdysi dělal plastickou mapu, protože jsem nevěděl, jak na to, a bylo to obrovské dobrodružství, jenom jsem se podíval na vrstevnice a pak jsem se do toho pustil, vypočítal jsem si převýšení a dal jsem se do toho, dopustil jsem se mnoho omylů, které jsem těžce zaplatil časem i námahou. Kdysi jsem také stavěl s dětmi ještě na škole skalky, i to bylo veliké napětí, protože jsem získal od jedné firmy darem pro školu 150 metráků krásného vápence a byl jsem zvědav, co s tím udělám, ovšem i s dětmi. A to bylo velmi zrušující. A teď, když jsem začal si budovat z takové staré kůlny garáž, tak tam byla spousta prací, kde takovým mým instruktorem byl náš zedník, tady rozhlasový soudruh Šístek, který ovšem dobře pochopil, o co jde u mě tady. A proto mě dával jen takové pokyny a byl zvědav, jak dopadnu. Když jsem si potom udělal nájezd té garáži, udělal jsem si ho ze železobetonu, přitom jsem, k tomu se přiznám, sbíral po chodnicích odložené železo, dokonce v tom betonu je stará matrace, kterou jsem našel. A když jsem to udělal, tak on mě říká, prosím tě, a to chceš sem jezdit ze 111, nebo jak by, to je zbytečná práce tohleto. A pochopil jsem z jeho poměru k práci, ekonomiku jeho práce, úspornost materiálu, to jsem všechno já nedělal. A to byla pro mě velká poučení, která znamenala víc než četba z knížek. A takových dobrodružných poznání jsem měl víc při té práci. Například dělal jsem jedno zdivo ze starých odpadků betonu. Nevěděl jsem, že beton špatně pije, jak říkají zedníci. Nahodil jsem na to omítku, omítka mi popraskla, protože velmi těžko schla. Když jsem se takhle poučil, tak druhé zdivo jsem dělal ze starých cihel a ty zase pily velmi rychle, což já jsem také nevěděl, a protože tu omítku jsem zase udělal velmi hustou, tak jsem s tím potom tím hladítkem nemohl hnout.
0: A vrací se profesor Vladimír Vondráček po 29 letech. Roku 1967, kdy mu bylo 72, tázán v jedné rozhlasové besedě na radu, jak odpočívat.
3: Já si lehnu v 10 hodin do postele a čtu 3/4 hodiny podle svého výběru. Někdy cenný román a někdy detektivku. V zimě v neděli ráno se jdu podívat na nějakou malířskou výstavu, jinak tu a tam autovýlet. V letě si dám 8 dnů dle možnosti nějakého výletu za naprostého pohodlí. Velká dovolená pro mě neexistuje, poněvadž to musí člověk dokončit to, na co mu nestačil rok, a tiskárny jsou velmi nepříjemné, naléhavé, taky různé redaktorky mě strpčují život a podobně.
4: Žádný organismus bez toho odpočinku nemůže být.
3: Tedy on se unaví, každý organismus, ona se unaví i hmota neživá. Ona se unaví auto, když ujede 300 kilometrů a hned by se hnalo dál, tak prý nemají čas molekuly se srovnat. No ono unaví všechno. příjemný život, když dlouho trvá, hezké počasí, když dlouho trvá, tak to nakonec člověka unaví. On se unavil i pán Bůh. Šest dnů tvořil svět a sedmý den odpočinul. Tedy lidstvo si představovalo odpočinek jako to nejlepší, co existuje. Tak si vytvořilo představu ráje. Tam se nic nedělalo. No, upřímně řečeno, já jsem Evě velmi vděčen za to, že utrhla to jablko poznání a že nás archanděl vyhnal z toho ráje. Já bych se tam strašně asi nudil v tom ráji. Takhle máme poznání, máme práci a máme potom také někteří zasloužený odpočinek.
4: U člověka, který má sedavé zaměstnání, je důležitý pohyb. A já myslím, že z hlediska toho pohybu to u nás není nejlepší.
5: U nás je to velmi špatné. Podle statistik například u dělníků, průměrně dělník má 3 minuty denně tělesné výchovy. Dělnice 2 minuty. U inteligence to není o mnoho lepší. My dokonce máme dneska takovou nemoc, začíná se mluvit v Americe o nemoci z nedostatku pohybu. Hypokinetic disease, přibližuje to infarkty, neurózy a tak dále.
4: Jednou, pane profesore, jak jsem dělala pořad sama k vašim 70. vy jste ho skončil takovými slovy, která se mně moc líbila, že naštěstí štěstí nezávisí jen na vnějších okolnostech, jste řekl. To by bylo strašné.
3: Tedy oni jsou lidé, kteří mají talent ke štěstí a lidé, kteří nemají talent ke štěstí. Kdo nemá talent ke štěstí, tak někdy o to lze trochu naučit. Tedy dříve bývali kněží, teď prý to přebírá psychiatr. Ale to s vámi tedy naprosto souhlasím a trvám na tom, štěstí není dáno jenom vnějšími okolnostmi. Někdo dovede být
6: štěstí. Člověk je totiž tvůrcem svého života. A v tomto směru to platí
3: na 50%.
6: Správně.
7: Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Marek Eben, Eva Bitová, bratr Krištof a kamarádi muzikanti nás směrují do druhé poloviny minulého století, do rozhlasového klubu Dětí Domino, abychom navázali na pana prezidenta z roku 1928. Takže pojďme, Marek Eben tam tenkrát také byl, na zajímavé setkání přátel olympijských vítězů Dany a Emila Zátopkových a poctivého běžce Františka Nepila.
1: Tak především neříkejte, že běhám, já neběhám zájmu pravdy, já tak jako poklusávám, klusám a hlavně duním, já jsem spíš slyšet, než že by byla vidět nějaká rychlost. Já taky běhám jenom za šera a za tmy, abych třeba matky neuhranul, kdyby mě viděl, jak se polekají. Mám profesi takovou, že se nedá vyřídit klusem u toho psacího stroje, tak když jako pár hodin natož dní se nepohybuju, tak zešpalkovatím a nevohybají se mi klouby a tak. A běhám, protože jsem si přečet, že doktoři a lékaři to doporučují a že budu žít asi o 14 dní déle nebo co. Ale to všechno je vedlejší. Ono to přináší takový hezký momenty vůbec v životě. Třeba když člověk běhá, to neběhám sám, to se potkáváme, to potkávám skutečný běžce, jo, na kterých vidět, že ty mají o 30 kilo míň než já. A co vám je pěkný, my se zdravíme, to je takový zvyk, že se zdvihne ruka, oni mi nevidějí do tváře, nevidějí ty vrásky a šediny a říkají mi ahoj tě Bůh, nebo tak nějak. A to je strašně vám hezký životní moment. Jo? Já jsem se jednou takhle s tím zdravením, když už jsme u toho, já jsem se připlet. Já běhám tam po nábřeží v Podolí a tam pořád trénují veslaři nebo kdo to je. A oni měli nějaký kondiční večerní běh, nějakou kontrolu, ale na čas. Tak já najednou měl jsem méně sil, než Zátopek, když přibíhal po tom maratonu k té věži na olympijském stadionu. Tak já jsem se motal takhle, už jsem toho chtěl nechat a teď pořád někdo mě předbíhal, tak jsem nechtěl rovnou před ním toho nechat a blížil jsem se k nějaké skupince lidí, jo, a tam byl stolek a trenér, nebo kdo to byl, ten jim měřil čas. Jo, tak já jsem si říkal, no přeci nemůžu tam dojít pěšky, ačkoliv jsem k ním nepatřil, tak jsem běžel dál, blížil jsem se k ním, aťkoliv ten trenér nepoznal, že já k ním nepatřím, neviděl tu šířku moji, že ano, viděl, že zase někdo přibyl a volal na mě, hnikostrou ty má toho, jo. Tak já jsem proběhl okolo toho stolku a pak jsem si dal tu volnou chůzi teprve.
2: A uznali vám to jako kondiční výkon? Vzali vás do družstva?
1: Oni
2: potom
1: se chudáci omlouvali, když viděli takového starce, že jo?
3: Já jako vrhačka jsem nikdy nemilovala nějaké dlouhé vytrvalecké běhy, ale moje běhání vypadalo úplně nějak jinak. Prostě takové to pobíhání, i když jsem hrála házenou, tak jsem vlastně pobíhala za míčem a to mě nějak zůstalo a to nějak uctívám do dneška. Akorát tady, jak František říkal, že radši běhá po tmě, aby ho nikdo neviděl, tak to bych mu to chtěla vymluvit, že třeba my sportovci nebo já si neobyčejně cením právě, když vidím běhat třeba ve Strmovce nějakého takového kulatého, trošku pajdavého človíčka, o kterém vidím, že nikdy třeba sport nedělal, a tak ho vášnivě a radostně ho zdravím právě, protože on běhá, ačkoliv třeba předtím nikdy neběhal, nebo ke sportu třeba měl jenom takový ten fandovský vztah. No a já běhám, protože bez pohybu nemůžu být a že když nic nedělám, tak prostě naraz mě začne něco třeba bolet a mám takové představy, že mě třeba trápí žlučník nebo něco, a to není vůbec pravda. To jenom moje tělo si žádá prostě nějakého pohybu.
4: Tím, že člověk dýchá, tak to, dokonce mám dojem, že to není jenom záležitosti kyslíku, ale že to je i záležitost podráždění zvláštních větve vegetativního nervového systému sympatiku, kterému Němci říkají Leistungsnerv, nerv pro výkon. A z toho důvodu, ne že jsem se nestyděl, že jsem hodně dýchal a bylo mě slyšet, ale když jsem šel na start, já už 5 minut předem, už jsem si volně kusal a hodně jsem dýchal, hlavně abych vydražil svůj sympatikus.
1: Já si to teda pamatuju, ale věděl jste to vy a pamatujete si vy, jak se vám říkalo, jakou jste měl přezdívku po celém světě?
4: Jo, lokomotiva, nebo česká lokomotiva, no protože jsem prý funěl, že mě bylo slyšet až na tribunách a... Kolikrát jsem mi si dělal výčitky, jsem si říkal, mám teda štěstí, že závodím právě v tom běhu. Tam se ta estetická stránka neboduje, nehodnotí, jako třeba při krasobruslení nebo ve sportovní gymnastice, abych asi propadl na celé čáře.
1: Já jsem teďko, než jsme začali natáčet, tak jsem mluvil s Danou Zátopkovou a ta mi vyprávěla, jak jste běžel pro čabajský klobás někam. Pan Kukačka v tom měl prsty. Řekněte to vy sám, ať vím, jak co byla pravda.
4: No, jezdívali jsme rádi do Krkonoš. Pod Špindlerovkou byla Erlebachova bouda a tam starý pan Kukačka byl velice rozšafný a nás měl rád a my jsme zase rádi k němu jezdili. A jednou Dana si vzpomněla, že ať skočím do Špindlu, že prý tam mají čabajské klobasy. A já říkám, dobrá, a tu ránu. No a to se to tam od té Špindlerovky dolů, no to jsem to sypal s kratkama. Já jsem jenom měl obavy, aby mi to neklouzlo. A koupil jsem klobasy a s fofrem zpátky, no 40 minut já jsem byl zpátky a Dana přišla na návštěvu panu Kukačkovi s čabajskou klobasou, kde prý, že to vzala. Říkal, já měl tam skočil, za chvilku byl zpátky. Nepovídejte, že to tady byl na Bílém potoku, anebo to koupil na Jeleních bourách. Neříkejte mi, že to tady dělá s koněm, když jedu na nákup do Špindlu, tak to je půl dne. A nedal si říct, tak druhý den jsme udělali opravdovou sásku s tím, že běžím pro čabajské klobasy do Špindlu, tam, že si nechám potvrdit v obchodě, že ve Špindlu jsem to koupil. No a zase jsem byl za 40 minut, jestli ne ještě dřív zpátky, no pan Kukačka zíral, ho to úplně fascinoval, říkal, no a s tím koněm půl dne, nemohl bych si vás najat místo té koupěry.
5: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Gyert Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
7: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
6: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
7: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
6: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministryně financí kvůli návrhu státního rozpočtu přijde na jednání poslaneckého klubu SPD. Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila na US Open do čtvrtfinále 4 hry s Američankou Townsendovou a bude slunečno na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaliční partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh roku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
9: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
8: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Rusko dnes v noci obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Za hodinu začnou platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkohol nebo hokejovou výstroj. V Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 14:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila i těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadují na 120 milionů korun. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Chce proškolit až 1 000 000 dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo do Prahy. První zastávkou je Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkoušejí několik krizových situací.
10: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
8: Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou postoupili do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. A ve dvouhře bude hrát o postup do semifinále Linda Nosková. Poslední Češka v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Běloruská hráčka bez ohledu na pozitivní bilanci vzájemných zápasů vyzdvihla kvality české soupeřky. Another
11: great player, just... Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
12: Auto v protisměru na D4 a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonice stále platí výstraha před vozidlem v protisměru u Dobříše. Policie dostala hlášení na kilometru 31,5. Dejte pozor, pokud se blížíte směrem od Prahy, zůstaňte raději v pravém pruhu a zpomalte. A v Praze pozor na příjezdu Brněnskou ulicí směrem od dálnice D1. Za průhonicemi na 5. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Už jsou v odstavném pruhu, výrazněji nepřekážejí, přesto projíždějte opatrně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí za Planou nad Lužnicí porouhaný kamion. Na 82. kilometru blokuje odstavný pruh, už je ale označený kužely a světelnou šipkou. A u Benešova pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi kruhovým objezdem na Vlašim a odbočkou na Neveklov osobní auto narazilo do schodidel. S opatrností projedete, zatím je to bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě maximálně do 29. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála s velkou převahou otevřeně nacionalistická a proruská Alternativa pro Německo. Znamená drtivé vítězství AfD v jedné z 16 spolkových zemí zásadní změnu směřování celého Německa, jak si přejí její příznivci a voliči. Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
5: Interview Plus.
13: Hostem Interview Plus je Tomáš Lindner, redaktor týdeníku Respekt, který se z Německa nedávno vrátil. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Strana pod vedením Ulricha Siegmunda v zemi získala rekordních téměř 44%. Šéfka AfD to označila za historické vítězství. Souhlasíte s ní?
14: Souhlasím, protože opravdu 44% navíc při naprosto rekordní volební účasti zhruba 80% v situaci, kdy vlastně oba tábory, jak příznivci AfD, tak ty ostatní strany obávající se ideologie AfD, opravdu mobilizovali voliče, co to šlo, nejenom na té zemské, ale na celostátní úrovni, tak prostě skončit s takovýmto výsledkem a především s tak velkým náskokem před tou druhou nejsilnější stranou, která nezískala ani 20% hlasů, je historické.
13: Jak tedy vítězství AfD změní samotné Sasko-Anhaltsko?
14: My samozřejmě ještě nevíme vůbec, jaká vláda vznikne, protože jako jestli ten volební výsledek ukázal, podle mě dvě věci. Jedno je, že se jakoby postoje, které Alternativa pro Německo hájí, které jsou zvláště Sasko-Anhaltské zemské variantě jako hodně národovecké, hodně ideologické, prostě tamní jakoby součást AfD dlouhodobě patří k těm jakoby nejradikálnějším, nejvíce ideologickým součástem AfD, která se jinak Německo hodně liší podle spolkových zemí.
13: Promiňte, proč je to právě Sasko-Anhaltsko, kde je AfD nejradikálnější?
14: Těch důvodů je víc, ale tam Sasko-Anhaltsko a Durynsko je dlouhodobě takovou baštou takové už dnes neexistující frakce AfD, která se jmenovala Flígl, křídlo, a která byla hodně jakoby ovlivněna třeba i nějakým podhoubím, které v těch spolkových zemích budovali jakoby lidé z krajní pravice už jako dlouhodobě. Třeba jenom uvedu, že takový jako opravdu nejvýraznější ideolog, intelektuál, myslitel německé krajní pravice Götz Kubiček, tak se vlastně už v roce 2002 nebo 2003 přestěhoval do jednoho sasko-anhaltského jako malého města z západního Německa, z Bádenska-Württemberska. Vybudoval tam think tank, knižní vydavatelství, propojil se prostě s lidmi z té krajně pravicové scény, kteří v té spolkové zemi pracovali jako s mládeží, s lidmi, kteří vyrostli i třeba z neonacistického hnutí 90. let a vytvořili prostě takové nějaké podhouby, které jako v jistém smyslu existovalo ještě dřív než AfD. A když AfD vznikla, tak v ní viděli příležitost a snažili se jí tu stranu co nejvíc posunout jako tímto směrem. To by bylo jedno vysvětlení. Jestli můžu z těch jako víc vysvětlení ještě zmínit jako druhé, které mi přijde hodně důležité, a to je demografie, protože AfD, když se podíváte na nějaké nižší okresní třeba úrovni na její výsledky, tak hodně korelují s tím, jak kolik lidí z těch okresků odešlo na západ Německa nebo do velkých měst v 90. a v 0. letech. Tam docházelo opravdu k neuvěřitelnému jako exodu. Sasko-Anhaltsko přišlo od páru berlínské zdi o čtvrtinu svých obyvatel, některá města o polovinu obyvatel. Jsem se třeba vrátil, koncem minulého týdne jsem strávil 3 dny ve městě Zajc a to město mělo v roce 1989 asi 50 tisíc obyvatel a teď jich má 28 tisíc, ale včetně různých jako vesnic, které byly v rámci nějaké reformy k tomu Zajcu připojeny. Takže kdybychom tyto vesnice odečetli, tak se počet obyvatel zmenšil jako na polovinu. Ale prostě v tom městě vidíte, že často ti, co odešli, tak byli spíš lidé třeba vzdělanější, nějaký podnikavější, dynamičtější, mnohem více žen než mužů, mladší generace. A tito lidé, tato jakoby klasická střední třída v té spolkové zemi, v jejich městech prostě chybí, neovlivňují prostě debaty u stolu v hospodě, neovlivňují debaty v rodinách mezi sousedy A je to jako jeden z faktorů úspěchu. Třeba v tomto městě zajít se jenom možná doplním, že AFD získala 55% hlasů a není to náhoda.
15: Jaký výhled tohle, jak jsme řekli, historické vítězství znamená pro celé Německo?
14: Přesně to ještě nemůžeme říct, protože jakoby, když vezmeme tu krátkodobější politickou rovinu, tak nevíme, jakoby, jaký otřes to způsobí, zvlášť třeba v křesťanské demokracii, kde vlastně pozice kancléře Friedricha Merce, který po svém nástupu do čela CDU sliboval AFD
15: na polovinu
14: a teďka místo toho na polovinu oslabil vlastně svoji vlastní stranu CDU, když se vezmeme čistě ten saskoanhaltský výsledek. Takže my nevíme, jaké vlnobytí toto nakonec způsobí uvnitř CDU, uvnitř křesťanské demokracie. Zároveň se v Německu otevře znovu ještě intenzivněji i debata o tom, jak vlastně s AFD nějaký čelit. Jo? Že oni ty kampaně třeba těch zavedených demokratických stran měly velkou slabinu v Sasko-Anhaltsku v tom, že jako především strašili před AFD a nějaký jako vlastní, já nevím, příběh, nějaký silný program, nějakou silnou vizi, která by voliče jako strhla a přesvědčila jako o nějakém svém plánu, tak vlastně nenabídli. A de facto, když se opravdu člověk koukal jako hodně neutrálníma očima na kampaň, tak musel uznat, že vlastně AFD nabízela voličům jako nějakou naději, nějakou vizi, která třeba sahala i dál než do příštích voleb. Jakkoliv s ní třeba člověk hodnotově nebo ideově nesouvisí, tak tam ta vize byla. A ty jiné strany v programu takové představy asi skryté byly, ale nedokázali ji každopádně komunikovat jako navenek. Tak to je třeba další jako debata, která bude asi silná a hodně si myslím bude mluvit o tom, jako jak dál s tou takzvanou politikou požární zdi, kdy v podstatě ostatní zavedené demokratické strany odmítali od počátku s AFD spolupracovat, označovali ji vlastně už v časech, kdy tam to národovecké křídlo hodně dogmatické, ideologické nebylo třeba tak silné jako dnes, kdy ta strana se především profilovala přes euroskepsy, tak nebo odmítání pomoci Řecku a jako případné až vystoupení Německa třeba z eurozóny, tak s ní odmítali spolupracovat, vytvořili prostě kolem ní opravdu takový jako kordon. A ono se zdá, že jako tato politika spíš AFD pomáhá vlastně posilovat ten její příběh, že ona bojuje proti kartelu mocných, proti všem a je jedinou skutečnou alternativou. Jenže zároveň je hrozně těžké tuto požární zeď vlastně zbourat v situaci, kdy ta AFD se stále více jako radikalizuje, kdy opravdu jako názorově, hodnotově od postoje k Rusku přes postoje k demokratickým institucím, ke kulturní politice, k tomu, jak se má měnit školství, prostě ke klimatu, k EU, prostě ke všemu možnému, stojí opravdu někde úplně jiné než třeba ta křesťanská demokracie. Takže je to opravdu jako rébus, který jako z mého pohledu teď nemá skoro žádná jako dobrá řešení, co by třeba ta CDU jako měla dělat.
15: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner.
16: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Vy jste zmínil tu symbolickou protipožární zeď. Způsoby, jak se extremistické AFD stranit. Máte dojem, že tímhletím drtivým vítězstvím, historickým vítězstvím, jsme si řekli, ta zeď padla?
14: Ještě, myslím, nepadla na té politické jako velké úrovni, protože CDU, sociální demokracie, zelení, Die Linke zcela odmítají s AFD jako jednat o nějaké vládní spolupráci v Sasko-Anhaltsku. Ale nemůžeme dnes samozřejmě vyloučit, že teď popíšu jeden možný scénář, že Ulrich Siegmund řekne, že chce sestavit vládu a má k tomu prostě zjevně jako mandát od voličů, na tom se asi jako politické strany shodnou, že to vítězství je tak drtivé, že on by asi měl být tím, který zkusí sestavit nějakou většinu v zemském sněmu a že dá nabídku třeba všem poslancům v uvozovkách dobré vůle se k němu přidat a nemůžeme opravdu vyloučit, že se najdou třeba nějací přeběhlíci z křesťanské demokracie, kteří ten jeho kabinet nějakým způsobem jakoby podpoří. Pokud by se to stalo, tak by to byl nějaký konec nebo výrazné prolomení té požární zdi. Ale zároveň je potřeba říct, že na nějaké takové nižší úrovni ve východním Německu, na konkrétních radnicích, v okresních sněmech. Ta požární zeď už má prostě obrovské trhliny, protože ve spoustě jako komunálních voleb, lokálních voleb AFD byla tak silná, že prostě není možné s ní nespolupracovat, pokud chcete řídit jako malé město nebo jako radnici na vesnici. Proto on ostatně i saský premiér Michal Kretschmer letos říkal, že po celém východním Německu ta požární zeď vlastně hoří a je otázkou času, kdy padne. Ale důležité mi přijde, že se AFD opravdu daří zvlášť té straně, ale ono za tou stranu je takové prostě ještě širší jako hnutí třeba právě těch už zmíněných nějakých intelektuálů, vydavatelů, online médií, influencerů, kteří se snaží Německo jako nějak posunout výrazněji doprava, tak tomuto hnutí se hodně skrz AFD jako daří vlastně opravdu posunout německou jako veřejnou debatu, jako veřejné mínění, dostávat do něj nějaké své termíny, své jako představy, které třeba před, já nevím, 10-15 lety v německé debatě byly naprosto okrajové a teďka se skrz tuto stranu opravdu jako do centra dostávají, jsou pořád obsahem televizních debat, takže v tom smyslu jako nějaká zeď.
15: Přesně, to by pak znamenalo, že obhajování té zdi je vlastně neobhajitelné.
14: To bych nutně neřekl, protože jak říkám, pořád v té ta AFD se v minulých letech opravdu radikalizovala a chápu konkrétní politiky CDU, že nechtějí jít do vlády se stranou, která je velmi silná a která si přeje například nákup ruského plynu, protože je levný a pomůže německému průmyslu, což je naprosto proti jako principům, které zase chtějí voliči CDU a které chtějí vlastně voliči všech ostatních stran, krom AFD a hnutí Sahry Wagenknecht, jo, nebo strany, která říká, že Evropská unie se má vlastně co nejvíc oslabit, třeba na nějakou úroveň jenom, kde byla před maastrichtskými smlouvami, to znamená soustředit se jenom na volný obchod, a pokud se to nepodaří, tak má Německo z EU vystoupit. To jsou prostě jako tak jako radikální představy, u kterých si můžete jako říct, že by bylo třeba hezké v zájmu jako nějaké toho, aby demokracie fungovala hladče, aby požární zeď padla a vznikly nové možnosti koalic a třeba by to AFD ve výsledku jako oslabilo, protože by se dostala do vlády a tam by třeba ukázala, že není kompetentní a vedlo by to jako k jejímu oslabení. Na druhou stranu chcete riskovat, že si takovou tu stranu pustíte do vlády, můžete jako konkrétní politik vlastně zvládnout, najít kompromis se stranou, která má takto odlišné jako radikální postoje, to opravdu jako nezáviděhodná pozice, zvláště německé křesťanské demokracie.
15: Rozhovor natáčíme v pondělí ráno. Ulrich Sigmund vyhlašoval, že jediná přijatelná je pro něj většinová vláda. Tu sám nesestaví, ona mu utekla o 3 mandáty, jestli se nepletu. Už jste naznačil, co mu teď zbývá. Může to být třeba Sahra Wagenknechtová, její strana, kde se najde největší ochota podílet se nějak ano. na sestavení té vlády?
14: Ano, vlastně jedna varianta jeho je zkusit přitáhnout nějaké přeběhlíky, třeba z té křesťanské demokracie, kde je potřeba říct, že křesťanská demokracie v těch východních spolkových zemích je výrazně konzervativnější než v těch západních spolkových zemích a že třeba i v Sasko-Anhaltském jakoby zemském sněmu jsou poslanci CDU, kteří už před 7-8 lety vydali takovou deklaraci, kdy vlastně volali po nějakém jako zbližování vlastně s AFD, protože se na spoustě jako bodech týkající se třeba migrace vlastně jako shodovali v tu dobu. A to je jedna varianta, ale pravděpodobnější je ta, kterou jste jako zmínil. Přesně pokud bychom sečetli počet mandátů Alternativy pro Německo a počet mandátů hnutí Sahry Wagenknecht, tak by vznikla nějaká mírná většina v tom zemském sněmu a ideově v některých otázkách, například vztah k Rusku, migrace, klimatická, jako energetická politika, jsou si ty dvě strany blízké, takže to se nabízí jako nějaká varianta. Zatím to lídři místní hnutí Sahry Wagenknecht říkají, že nechtějí ani zemského premiéra z řad CDU Schulzeho, ani zemského premiéra Sigmunda, že chtějí, aby se zemským premiérem stal nějaká jako nezávislá nadstranická expertní osobnost, ale zároveň říkají, nebo říkali, že pokud dojde k nějakému třetímu kolu hlasování o dalším zemském premiérovi, takže by třeba byli ochotni odejít z hlasovací místnosti.
15: Umožnit tedy vládu
14: vlastně zvolení, ale je to to prostě teď uvidíme během příštích týdnů, prostě co se z těch zákulisních jednání vytříbí, je to hrozně těžké předvídat a v tom je vlastně jako další, podle mě vidět výrazný trend německé politiky minulých let, že se stává trošku, jak to řeknu, nevládnutelnou. Jo? A není to jenom trend jako v Německu, ale tím, jak slábnou ty tradiční velké strany a do zemských i celostátních parlamentů se dostává čím dál tím víc menších subjektů, tak je čím dál tím těžší v situaci, kdy izolujete alternativu pro Německo, tak je čím dál tím těžší vytvořit jako nějakou funkční jako většinu, najít nějakou koalici. Vznikají na zemské i na celostátní úrovni buď velká koalice, anebo jako takové slepence koaliční stran, které mají vlastně jako dost výrazné představy o třeba ekonomických otázkách.
15: Výrazně rozdílné.
14: Výrazně odlišné, ano. A vede to pak často k politickým sporům. Ty ve veřejnosti jako vyvolávají takovou frustraci z politiky.
15: Že se nedohodnou politici, že nevidí, co chtějí.
14: Představuje se pořád vlastně jenom ty politici hádají, že nejsou kompetentní, že nejsou schopni řešit velké problémy. A to je další vlastně voda na mlýn AfD. Takže ono vlastně i kdyby AfD skončila teď v opozici, vládu nesestavila a proti ní vznikl nějaký slepenec všech ostatních stran, tak se dá předpokládat, že ten slepenec bude nefunkční a AfD z toho bude dál těžit a příště vyhraje třeba ještě výrazněji.
15: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner. Co podle vás očekávají voliči od toho případného nástupu AfD k moci? Co jim strana slíbila a co by tedy měla splnit?
14: Je to hodně jako široký vějíř témat, jo, protože AfD že vznikla na odporu k pomoci Řecku v krizi eurozóně, do všech zemských parlamentů se dostala přes migraci, ale vlastně připomeňme si, že ve chvíli, kdy Angela Merkel odcházela třeba z postu německé kancléřky před jako ruským jako plnohodnotným útokem na Ukrajinu, tak AfD zase klesala a měla méně než 10% bodů. Od té doby prostě jako výrazně znovu posílila a podařilo se jí to tím, že na sebe nabalila různé vrstvy voličů, kteří byli naštvaní na různé typy státní politiky. Jo. Že odpor proti třeba koronavirové státní politice přitáhl nový typ voličů, odpor proti pomoci jako Ukrajině další typ voličů. Takže je to jako ty představy, kteří voliči mají, jsou jako obsahují dosáhl široký výjíř témat, ale v tom jádru to téma, které jsem jako nejčastěji slýchal od voličů, když jsem s nimi mluvil na saskoanhaltských jako náměstích a na mítincích AfD, po kterých jsem cestoval před 3 týdny, tak bylo v podstatě, byl takový nářek, že Německo dělá moc pro svět, prostě zachraňuje svět, německá vláda a zapomíná na svůj vlastní folk, to můžete přeložit jako národ nebo lid. A to se pak odvíjelo v různých věcech. Jo? Příliš mnoho klimatické politiky, energiewende, větrníky, prostě ve snaze zachránit planetu, přitom to škodí německé ekonomice, pomoc jako Ukrajině zbrojní, která pořád jako tam proudí a zatímco na německé lokální problémy typu renovace nějaké lokální železniční trati, peníze nejsou, uprchlíci prostě, kteří spotřebovávají z jejich pohledu příliš mnoho jako státních prostředků, mění obraz měst a ty peníze potom chybí třeba, já nevím, při podpoře školek a tak.
15: To jsem se chtěl zeptat. Velmi často jsme slyšeli slib takzvané reimigrace, že by tedy vláda AfD chtěla poslat imigranty zpět do zemí, odkud přišli, tak vypadá to, že to je reálně nesplnitelný slib, protože prostě to je příliš komplikované a zní to příliš jednoduše, tak jak to slibuje AfD. Tak není to to, co ti voliči čekají?
14: Je to jeden z těch bodů, ale zároveň, když s voliči na toto téma mluvíte a řeknete například, ale helejte, tady přece v Saskoanhaltsku je spousta zdravotních sester nebo ošetřovatelů v domovech důchodců a ty, kdyby odešli, tak máte obrovský problém. A to jsou třeba i lidé, kteří přišli ze Sýrie a nyní tady jako pracují. A jenom tak jako pro jeden detail jsem měl nedávno zkušenost ne ze Saskanálka, ale ze Saska, z jedné kardiologie, kde jsme řešili nějaký zdravotní problém v příbuzenstvu a z 5 doktorů na jako oddělení kardiologie v tom saském maloměstě byl jeden jako německý doktor, nebo jedna německá doktorka, ale tam byli 2 Češi a 2 Syřané. Takže jsem říkal tento argument a lidé mi vlastně všichni voliči, se kterými jsem mluvil, tak mi řekli, ale o ty přece vůbec nejde. Ty ať tady zůstanou. Jde o kriminálníky, od ty, kteří žijí prostě ze státních peněz a teda. Takže najednou jako voliči, jako myslím, že nechtějí tuto úplně masovou, plošnou remigraci. A AFD, když jsem mluvil na to stejné téma s jimi, vlastně ze třemi, ze čtyř hlavních lídrů té saskoanhaltské strany, tak se vlastně jako lišili v těch názorech, že třeba Ulrich Siegmund v jeden den mi řekl, že v podstatě válka skončila, kdo nemá status, musí domů kulturně.
15: Bavíme o Ukrajině.
14: Šlo o Ukrajinu, o Sýrii. A u Ukrajiny šlo třeba o to, že kdo navštíví příbuzné na Ukrajině, tak už by se neměl jako mít právo vrátit a teda. A vlastně voliči, to je také zajímavé, nebo i politici nedělají moc velký rozdíl v tom odmítání uprchlíků mezi ukrajinskými a syrskými. Odmítají jako vesměs oba druhy, ale jak jsem říkal, ty názory byly, se lišily, že v jinou chvíli zase Zygmunt říkal, ne, kdo chce pracovat, kdo se chce integrovat, kdo už se třeba integroval, ten může zůstat. Další z lídrů mi řekl, třeba když jsme mluvili o třeba syrské dívce, která se v Německu narodila, chodí do školy, mluví lépe německy než arabsky, řekla, jestli nemá status, mě je to jedno, prostě ať musí domů. Jiný lídr řekl, no tak už se stala vlastně tímto způsobem Němkou, tak musí zůstat. Že ty názory se vlastně velmi jako lišily a zdálo se mi, že tady AFD propaguje nějaká kliše, schrnutá pod slovem remigrace, což je mimochodem termín, který opravdu vnesli do mainstreamu a do volebnímu programu. Vlastně je to termín, který jako pochází opravdu z extremistické pravice. Jo? Ten termín vychází z toho takzvaného identitárního hnutí, které opravdu si představuje remigraci jako v milionech nebo desítkách milionů lidí. Ale mám takový pocit, že AFD vlastně sama úplně neví, co by v této politice úplně v praxi dělala, kdyby se k té moci jako dostala, že se tam jako různá křídla té strany třeba neschodnou.
15: A není to téma remigrace ukázkou toho slibu, který je nesplnitelné na zemské úrovni? Ukázkou toho, že by se odhalilo, že pokud by se AFD ujala vlády, tak vlastně nemůže své sliby často plnit, protože prostě naslibovala něco, co splnit nejde?
14: V mnoha bodech to tak je. I v mnoha bodech toho migračního jejich programu, ale zároveň spolkové země mají v pravomoci třeba jako starost o žadatele o azyl, takže oni můžou třeba, a to slibují, je ubytovat ne v bytech, prostě ve městech, kde by i cílem té politiky, aby se třeba i integrovali a spojili s německým jako většinovým obyvatelstvem, aby děti těch žadatelů o azyl chodili do stejné školy a do stejné třídy jako německé děti. AFD slibuje, že jim jako ten život vlastně znepříjemní a bude je držet v nějakých hromadných ubytovnách daleko od lidských sídel, že budou mít speciální jako třídy na školách, kde budou vyučovány ukrajinsky nebo arabsky podle jako osnov té dané země a že jim je tím vlastně odradí od toho, aby v Sasku-Anhaltsku jako byli a tvrdí, že pokud se to v Sasku-Anhaltsku podaří a ti žadatelé o azyl budou utíkat do jiných spolkových zemí, tak pak ty jiné spolkové země budou třeba kopírovat jejich politiku. Jo. Zároveň třeba i deportace odmítnutých žadatelů o azyl jsou v Německu v pravomocí vlastně spolkových zemí. To je otázka, kolika lidí by se to konkrétně v Sasku-Anhaltsku týkalo, ale samozřejmě jako důležitým problémem programu AFD je, že slibuje spoustu věcí, které nemůže splnit, protože by na to prostě neměla vůbec peníze, ano, protože to není v pravomocech té zemské vlády.
15: Kancléř Merz nazval Vladimira Putina kvůli válce v Ukrajině největším válečným zločincem naší doby. Zástupci AFD naopak jezdí do Moskvy vyjednávat, to je ten slib toho lacnějšího plynu v budoucnosti. Je možné, že se na postoji Německa k Kremlu něco bude měnit, jak vyhlašuje AFD? Má na to AFD lidově řečeno páru?
14: To myslím, že se nestane, že vlastně v tom je ten zbytek německé politiky, kromě AFD jako zajedno a i kdyby se dostali do čela jedné zemské vlády, tak se zahraniční politikou jako toto jako nehýbe.
15: Německo čekají 20. září volby ve dvou dalších spolkových zemích v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. Očekáváte podobný výsledek, jako byl v neděli?
14: Myslím, že takový výrazný triumf v Mecklenburgsku se nestane. Ačkoliv samozřejmě nevíme, jakou dynamiku to samotné vítězství AFD teďka spustí, jestli to třeba mobilizuje spousty dalších třeba nevoličů v Mecklenburgsku, jako dát hlas AFD, protože to je taky zajímavý fenomén, že dlouhodobě AFD získává nejvíce nových hlasů, jako zdaleka nejvíce nových hlasů z řad nevoličů, jo, že v Německu od té doby, co AFD je zastoupená výrazně v politice, tak stoupá volební účast. Člověk může opravdu jako uznat, že ta strana dala hlas jako nějaké velké části společnosti, která se předtím necítila zastoupená těmi ostatními demokratickými stranami. A takže to je taková velká neznámá, která v Mecklenburgsku přijde, ale jinak AFD nemá ty silné struktury v té spolkové zemi, o kterých jsem předtím mluvil, například Saskánhaldská nebo Durinská nebo i Saska, že tam dlouhodobě má jako horší volební výsledky a zároveň je tam poměrně populární jako lídrině ze strany jako sociálních demokratů, zemská premiérka Manuela Švezik, která teda byla dlouho velkou zastánkyně, propagátorkou dobrých vztahů s Ruskem a plynovodu Nord Stream 2, který vlastně v té spolkové zemi jako ústil, a ta má tedy větší šanci jako přilákat voliče, než to měl lídr CDU v Saskoanhaltsku, je prostě výrazně populárnější, a Berlín, to je potom taková kapitola pro sebe. Tam jenom doporučuji možná posluchačům, aby se po volbách v Berlíně podívali na takovou mapu rozložení Berlína, v jakých čtvrtích se jak volí. AFD tam třeba triumfuje v těch východoněmeckých, východoberlínských sídlišních čtvrtích, jako je Marzahn, tam mají prostě jako obrovské úspěchy, a pak když se podíváte do jiných čtvrtí, kde jsou třeba silní Die Linke a zelení, tak tam je AFD třeba výrazně slabá, takové ty čtvrtě Kreuzberg, Friedrichshain, Schöneberg, že to prostě velmi jako zajímavé Německo v malém.
15: Hostem Interview Plus byl redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner, já vám mnohokrát děkuju.
14: Já děkuju za pozvání.
15: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
16: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
17: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
18: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
19: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
16: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Následující pořad vysíláme v repríze.
20: Neprůhlednost českého rozpočtu na příští rok. Volby v německém Sasku-Anhaltsku. Vysoká výše rozpočtového deficitu. Američtí vyslanci v Moskvě a Kyjevě. Nová podoba mapy světa. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
16: Názory a argumenty.
20: Premiér Andrej Babiš vyloučil svou prezidentskou kandidaturu v roce 2028. Babiš pro CNN Prima News uvedl, že by ho tato práce vůbec nebavila. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Co tento výrok premiéra Babiše může znamenat směrem k prezidentským volbám, ale i k prezidentu Petru Pavlovi?
21: Je v tuto chvíli pravděpodobnější, že Andrej Babiš se prezidentských voleb nezúčastní, i když v minulosti on také opakovaně hovořil, že by ho něco nebavilo, že by něco nechtěl dělat, a nakonec to dělal, ať už se to týkalo vůbec jeho vstupu do politiky, ať už se to týkalo třeba jeho pokračování v politice. On v minulosti tvrdil, že v politice nechce být tak dlouho, že hnutí ANO si už musí hledat nového lídra a nového předsedu a že nebude kandidovat už v těch volbách, které byly a kdy se opět stal premiérem. Co se týče prezidentské volby, tak také v minulosti už tvrdil, že ho tento post nezajímá, že by ho to úplně nebavilo, a pak přece jenom do toho prezidentského klání se pustil a prohrál v druhém kole souboje s Petrem Pavlem, takže to, co momentálně říká, ještě neznamená, že to tak musí být v době, kdy budou definitivně uzavřeny kandidatury na prezidenta republiky. Do té doby je ten prostor otevřený, ale když se podíváme na působení Andreje Babiše v české politice, tak on se velmi dobře orientuje v náladách veřejnosti, dobře pracuje s průzkumy veřejného mínění a z toho všeho je zřejmé, že by asi neměl velkou šanci stát se prezidentem, že by možná si zopakoval další porážku v prezidentských volbách a to nemá zapotřebí a navíc ta situace z pohledu jeho případné účasti v prezidentské volbě je komplikovaná také tím, že ty volby proběhnou na začátku roku 2028 a v té době, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, tak stále bude ještě premiérem a myslím si, že řada jeho podporovatelů vidí raději Andreje Babiše jako premiéra, než že by ho viděla raději jako prezidenta i z hlediska toho, jaký reálný vliv na dění v České republice má prezident a premiér, tak to jsou přece jenom o něco odlišnější kategorie, takže když se to všechno dá dohromady, tak je málo pravděpodobné, že by Andrej Babiš stál o to ucházet se o prezidentský post a myslím si, že se to v tuto chvíli projevuje i ve vztahu k současnému prezidentovi Petru Pavlovi, kdy taková ta averze vůči němu přece jenom se velmi

0: on má podle ústavy možnost obhajovat svůj mandát. V tuto chvíli se zatím jasně nevyjádřil, ale když se podíváme na různé okolnosti i na některé jeho výroky, tak je velmi pravděpodobné, že se do obhajoby prezidentské funkce pustí. No a v tom případě právě i z pozice prezidenta má velkou výhodu vůči těm svým soupeřům, takže si myslím, že do souboje s ním se málo kdo bude chtít pustit a že k tomu odpovídá i to, jak se k tomu staví například hnutí ANO, které zatím o nějakém svém kandidátovi nemluví a nechává to na poslední chvíli, což je spíše cesta k tomu, aby v té prezidentské volbě případně takovýto kandidát byl neúspěšný, byť oni tvrdí, že nechtějí nominovat svého kandidáta, že by to měl být nějaký občanský kandidát.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Vláda se zabývá rozpočtem na příští rok. Zdá se, že mezi rezorty, které musí počítat s menším množstvím peněz, je i ministerstvo školství. Podle některých expertů mu může v konečném důsledku chybět až 12 miliard korun. Není to ale jediná nesrovnalost v návrhu ministryně financí Aleny Schillerové. Soudí šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády. A věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává Stanjurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišti z biznisu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
1: Dodává šéfredaktor deníku.

0: právo Petr Šabata. A státní rozpočet a hlavně výše jeho schodku jsou příčinou prvního zásadního sporu v české vládní koalici. Nejprve se ozvali motoristé, později se k ním přidala i SPD. Nakonec sám premiér Andrej Babiš zavelel, že deficit se musí snížit. Jaké jsou vyhlídky, že se to skutečně podaří, nad tím se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
1: Rozpočet bude mít možná nižší schodek než ministryní financí Alenou Schillerovou navržených 389 miliard korun. Po vyjádření nespokojenosti koaličních partnerů to prohlásil premiér Andrej Babiš, který tomu dal ovšem jednu podmínku. Ministři musí sami přijít s návrhy, kde ušetří. A rozhodně nemají škrtat na investicích, ale na provozních výdajích. Zkrátka propustí pár úředníků a ušetří pár miliard. Miliarda k miliardě dá o něch 20, které požadují motoristé. Zní to samozřejmě jako, že vláda maká, což je hlavní cíl samoreklamy Babišova kabinetu. Co se týká samotné ekonomiky, je reálně úplně jedno, jestli bude deficit rozpočtu 389 miliard, 370 miliard nebo třeba dokonce 350 miliard. Všechna uvedená čísla jsou totiž naprosto děsivá. Připomeňme, že česká ekonomika roste a podle všech prognóz, včetně té z ministerstva financí, má tento růst pokračovat i v příštím roce. Dopady stávajícího vývoje, který může těšit ty, se kterými se politici trochu podělí o výdaje rozpočtu, bude mít negativní vliv i na ně. Za prvé úroky, které musí Česká republika platit, jsou rok od roku o pár desítek miliard vyšší. 120 miliard, které Česko zaplatí za své dluhy v příštím roce, by mohlo využít jinak. Třeba na podporu bydlení pro mladé. Nebo na dostupnou sociální péči pro staré. Nebo zkrátka na cokoliv jiného. Za druhé, dluh státu je lákadlem pro investory, zejména v současné době rostoucích úrokových sazeb. Státní dluhopisy jsou přístavem pro ty, co se snaží vyhnout riziku. Nepřekvapivě jde i o banky, které mají největší výběr. Proč by půjčovali lidem za 5%, když to samé a naprosto bez rizika dostanou od vlády? Zdražení úvěru a hypoték je tak jisté, nikoli hypotetické. Za třetí, cirkus kolem snižování schodku naznačuje směr, kudy se ubírají myšlenkové pochody politiků, pokud jde o konsolidaci rozpočtu. Navrhovaná úspora na dávkách pro ukrajinské uprchlíky, kterou chce zachránit státní kasu SPD, je politická propagace, nikoli krok ke zlepšení financí. Nutně dodat, že stejně tak by na tom byl rozpočet lépe, kdyby daně odváděli všichni ti, co mají. Podniky a firmy by neměly žádné výjimky. Takže tu máme blíže neurčených 20 kroků motoristů, které se postupně z původních 80 miliard úspor transformovaly na 20. Upřímně, v rozpočtu se tato částka dá najít vždy, aniž by to nějak bolelo. Stačí zmínit hrátky s evropskými fondy či posunout termín výplaty přes půlnoc nového roku. A je tu úspora na papíře, aniž by k něčemu doopravdy došlo. Rozhodně ale nejde o konsolidaci rozpočtu, ani o snahu o reálné snižování schodku. Koaliční jednání budou bez pochyby dlouhá až nekonečná. Éterem proběhne mnoho silných slov. Budeme svědky divadelního představení o mnoha jednáních s předem daným koncem. Najde se pár obětních beránků, na které politici ukáží prstem a zdaní je. Rozpočet a deficit bude ale úplně stejně příšerný, jako je nyní.
0: Vysvětluje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Protiimigrační strana Alternativa pro Německo v neděli jednoznačně vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Podařilo se jí získat 44% hlasů. AfD tak v této východoněmecké spolkové zemi sahá po historickém vstupu do vlády, prvním pro krajní pravici v Německu od konce druhé světové války. Slovo má ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad.
3: Triumf AfD v Sasku-Anhaltsku se se očekával. Předvolební průzkumy jí předpovídali náskok až 20% bodů před druhou CDU. Nakonec byl ještě výraznější. To hlavní, o co se v nedělním hlasování hrálo, tak bylo, zda AfD získá dostatek mandátů, aby mohla v jedné z nejméně prosperujících spolkových zemí vládnout sama. Nebo zda ostatní strany získají aspoň tolik, aby ji společně od moci odstavili. Konečný výsledek dává AfD šanci na vládu, pokud ji podpoří malá, krajně levicová strana BSV, se kterou ji pojí vstřícný postoj k Rusku nebo odpor k pomoci Ukrajině. Takže vyloučené to není, i když se k tomu vítěz zatím staví spíš odmítavě. Důvodů úspěchu AfD je celá řada. Od nespokojenosti voličů se stavem celého regionu i jejich vlastních peněženek, přes neschopnost dosud vládnoucích stran oslovit je něčím jiným než anti-AFD kampaní, až po namíchání líbivého volebního koktejlu extrémní pravice, kombinujícího populistické, antimigrační, nacionalistické a reformní sliby s východoněmeckou nostalgií a kritikou politiky berlínské vlády. Spoustu z toho nedokáže AfD realizovat, ani když se skutečně v Sasku-Anhaltsku chopí moci, protože to tam jednoduše nebude v jejich pravomocích. Deprimovaní voliči, toužící po změně, ale s chutí po takovém koktejlu ve volbách sáhli. I když se v nich rozhodovalo primárně o novém parlamentu a vládě v Magdeburku, volební propadák tradičních stran může mít vážný dopad také na koalici v Berlíně. Nepopulární kancléř Merz utržil další nepříjemnou ránu, ačkoliv se ho CDU snažila držet od tohoto hlasování co nejdál, aby jí výsledek ještě víc nezhoršil. I tak je to pro ně částečně účet za doposud hodně neuspokojivé Merzovo vládnutí. Podobné je to i v případě koaličních sociálních demokratů, kteří sedí s křesťanskými demokraty jak ve spolkovém, tak v zemském kabinetu. V Sasku-Anhaltsku tuto velkou koalici doplňovali ještě liberálové, kteří v neděli z místního parlamentu vypadli úplně. Zpět ale do hlavního města. Pokud se za Merze dostane poprvé od roku 1945 k moci v Německu radikální pravice, která se netají sympatiemi k Moskvě a odmítá Evropskou unii, bude to další pořádně černá kaňka na vládním angažmá současného kancléře a šéfa CDU. Za 2 týdny se navíc konají volby v dalších dvou východoněmeckých spolkových zemích, v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a Berlíně. A také tam průzkumy predikují vítězství, respektive výrazný volební úspěch AfD. Ani pokud alternativa pro Německo na vládu v Sasku-Anhaltsku nedosáhne, smutnit nemusí. CDU bude odsouzena ke snaze domluvit se všemi ostatními stranami, včetně získání podpory od krajní levice. Udržení se u moci jen za cenu spolupráce s pohrobky východoněmeckých komunistů, kterou si CDU navíc interně zakázala, by byla další hořká pilulka pro Merze a voda na mlýn jeho vnitrostranickým kritikům. Těch pomalu přibývá a veřejně už se v Berlíně začíná mluvit o možnosti kancléře a lídra strany předčasně vyměnit. Jediným štěstím pro Merze je, že se zatím v řadách CDU nerýsuje žádný jeho vyzývatel, který by chtěl tento nevděčný úkol převzít. Toto štěstí ale nemusí trvat věčně. A AfD bude zatím dál svou populistickou rétorikou sbírat politické body na regionální i celoněmecké úrovni a chystat se na další historické triumfy. Při pokračování současného tápání tradičních stran v Německu velmi pravděpodobně přijdou.
0: Míní ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli v neděli na svou první návštěvu Ukrajiny v pozici emisarů prezidenta Donalda Trumpa, který deklaruje přání ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. V sobotu se dvojice setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
4: Jak se dalo očekávat, spanilá jízda Trumpových vyjednavačů do Moskvy a posléze do Kyjeva žádný průlom do vývoje už 4,5 roku trvající války nepřinesla. Z optimistického pohledu však podnětná byla, třeba už proto, že obnovila, když už ne přímé, dvoustranné jednání mezi bezprostředními účastníky konfliktu, pak tedy alespoň třístranné rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou za opětné patronace Washingtonu. V Moskvě se pánové Vitkov a Kushner během více než tříhodinové debaty za zavřenými dveřmi dověděli to, co obvykle. Za prvé to, že při jakýchkoliv debatách o podstatě konfliktu je třeba brát v úvahu jeho prapočátek, a to je příklon Ukrajiny k Západu. Moskva tím nepřímo akcentovala jeden ze svých rozhodujících narrativů. Válka na Ukrajině je ve skutečnosti jen lehce přizastřený souboj Ruska s celou Evropou. Za druhé to bylo jasně zopakováno, že prezident Putin přistoupí na jednání přímo s Volodymyrem Zelenským jedině za předpokladu, že se bude konat v Moskvě, a to v případě, že jeho ukrajinský protihráč bude ochoten ruské straně bez boje odevzdat celý Donbas a tak dále a tak podobně. První muž Kyjeva oba Trumpovy vyjednavače o den později uvítal žertovnou poznámkou, že jejich přítomnost v ukrajinské metropoli je možná lepší bezpečnostní pojistkou než patrioty a že přinejmenším Kyjevanům zajistila pár klidných dnů bez vzdušného poplachu. V čistě věcném duchu se pak jednalo o západních dodávkách antiraket a o poválečných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu i za předpokladu, že se zatím nestane přímým členem společných evropských struktur. Ostatně jedním z největších pozitiv víkendových jednání byla kyjevská přítomnost zástupců tří evropských zemí, konkrétně Německa, Francie a Velké Británie. Ukrajinská a americká strana tak zdůraznili, jak důležitá je funkce starého kontinentu při řešení rusko-ukrajinské krize. Evropu totiž tato krize bezprostředně poznamenává a ohrožuje. A Moskva se vytrvale snaží ji do jednacího procesu vůbec nepustit. V Kyjevě se naštěstí nic takového nestalo. Jak však všichni přítomní připustili, válka samotná bude pokračovat přinejmenším ještě celou tuto zimu.
0: Slovo měl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Grónsko o něco menší, Afrika naopak větší. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat nová mapa světa, kterou před časem prezentovala Organizace spojených národů. Tématu se ve své pravidelné glose věnuje spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
5: Organizace spojených národů schválila minulý týden novou mapu světa. Můžeme se podivit, proč se světová organizace takovou věcí zabývá, ale nezbude nám než to vzít na vědomí. S návrhem přišlo Togo. Je to africká země na břehu Gvinejského zálivu, něco menší než Česko. S naší zemí má snad společnou jen vzpomínku na dávnou historii. Po konci první světové války se rozdělovaly německé kolonie a chviličku, opravdu jen malou chvíli, snad někdo uvažoval o tom, že Togo připadne čerstvě založenému Československu jako kolonie. V rodině mého dědečka bylo z toho velké nadšení, takže můj tatínek, si co by chlapeček, hrál se psem jménem Togo. Ale zpět k mapě světa. Chápu pocity občanů Toga při pohledu na mapu světa. Takové Grónsko na ní vypadá skoro stejně velké jako Afrika. Fakticky je to jedno. Gróňan bydlí v Grónsku a Afričan v Africe. Na jejich údělu se nic nezmění ani o příslovečnou píť, ať je měřítko na mapě jakékoliv. Na druhou stranu si ale vybavuji, jak jsem byl nadšený, když jsem jako kluk objevil jakousi divnou mapu. Naše republika na ní byla velikánská. Země se dá snadno na mapě nafouknout. Tím snadněji, čím víc na severu leží. Trik je jednoduchý, máme soustavu poledníků a rovnoběžek a jakmile zobrazíte prostor mezi nimi jako čtverce, severní oblasti se zvětší. Země je kulatá, Mapy jsou ploché, tak co s tím? Ze školy jsme zvyklí na mapovou projekci, za kterou je historicky odpovědný vlámský kartograf Gerhard Mercator. V roce 1569 navrhl zobrazení, které vyhovuje navigaci lodím a pak i letadlům. Nevýhoda je ale v tom, že to Grónsko je se svými 2 miliony čtverečními skoro stejně velké jako Afrika z 30, takže Afričané mají vztek. Radost mají taky Rusové. Jejich země je sice plochou opravdu největší, ale tak šíleně velká, jak se jeví, na mapě světa přece jen není. OSN v tom tedy udělala pořádek a nová mapa víc zohledňuje plochu. Na první pohled vypadá stejně, jenže nahoře je jaksi přiohnutá. No jo, namítne Pepíček známý z anekdot, ale co bude od Aljašky vlevo a od Kamčatky vpravo na té přiohnuté mapě? Nic, Pepíčku. Mapa nebude obdélníková, ale zaoblená a ve svém středu bude mít ohromný africký světadíl. Takže bude pokoj. Opravdu? Tahle otázka vás napadne, když se podíváte na čínskou mapu světa. Na ní není Afrika uprostřed. Ve středu leží velká Čína, maličká Austrálie visí kousek dole a Afrika s oběma Amerikami jsou jako rámeček vlevo a vpravo. A co Evropa? Ale jo, je tam taky. Vlevo nahoře, jako takový přívěsek. Mohla by si na to stěžovat v OSN. Na pořad jednání by to mohlo přijít, typnu si tak v roce 2126.
0: A tímto pohledem do budoucnosti dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
1: Co je to hoax?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Hoax je označení pro vědomě lživou zprávu, která se tváří jako pravda. Toto anglické slovo sice pochází už z 18. století, ale masově se rozšířilo až s příchodem elektronické komunikace. Jako hoaxy uživatelé nejdříve označovali maily varující před smyšlenými počítačovými viry a vyzývající adresáta, aby zprávu přeposlal, a to co možná největšímu počtu svých známých. Sami o sobě nebyly takové zprávy nebezpečné, ale zahlcovaly e-mailové schránky a někdy mohly obsahovat riskantní návody, jak se neexistujícího viru zbavit. Hoaxy se ale věnují i tématům mimo oblast počítačové bezpečnosti. K oblíbeným námětům patří konspirační teorie nebo nepravdivé bulvárně pojaté zprávy o nejrůznějších zločinech a domnělých hrozbách. S růstem popularity sociálních sítí se hoaxy začaly objevovat převážně tam. Zvědavý uživatel, který na takový hoax klikne, se nic dalšího nedozví, otevře ale stránku s reklamou a pomůže tak tvůrci hoaxu k příjmu.
6: S úderem 6. hodiny začíná živé vysílání Ranního Plusu. V úterý 8. září vás u něj vítají Šárka Feniková
7: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
7: Čím relaci otevřeme? Jaká odvetná cla vůči Spojeným státům ode dneška zavádí Kanada?
6: Která témata budou dominovat komunálním volbám v Praze?
8: Téměř všichni lídři říkají, že se jízdné bude muset o něco zdražit.
7: Pomůže evropským investiční balíček posílit vazby Grónska na Unii?
6: Vlády nad zprávami se ujímá Ondřej Látal.
9: A přeju dobré ráno. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
10: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: Je to naše první téma v Ranním plusu. Podrobně se na něj zaměříme hned po zprávách. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
11: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
12: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
11: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
13: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
11: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
14: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Jednání vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa ale žádný zásadní průlom ve snaze ukončit válku nepřineslo. Rusko a Severní Korea otevřeli nový velkokapacitní most na společné hranici. Je dlouhý 1 kilometr a překonává řeku Tuman. Obě země dávají důležitou stavbu za příklad toho, že ekonomické sankce zbytku světa nefungují a naopak posilují spolupráci Moskvy a Pjongjangu.
15: Kilometr dlouhý most stavěly obě země od dubna loňského roku a kromě přepravy komerčního zboží ho budou používat i k transportu zbraní a vojenského materiálu. Pozemní hranice mezi Severní Koreou a Ruskem je sice dlouhá necelých 20 kilometrů, ale pro KLDR má mimořádný geopolitický význam. Těsně před otevřením je i most mezi Severní Koreou a Čínou přes pohraniční řeku Jalu na západě země. Pchjongjang tvrdí, že obě stavby dokazují, že ve skutečnosti se KLDR těší všeobecnému rozvoji a ekonomické sankce ji naopak posílily. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus, přejeme dobré úterní ráno. Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Bude se zabývat případem dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzeni do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun.
16: V případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Český rozhlas.
9: Hasiči v Kladně hasí od půlnoci požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili 3. stupeň poplachu, zasahovalo tam 18 jednotek. Plameny dostali je pod kontrolu kolem 14:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny, ale pokračuje dohašování.
17: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozbírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
9: Jeřáb na Třineckém náměstí Tomáše Garrigua Masaryka usadil kotvu za oceánské lodi Třinec. Bude připomínat československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat částí poslední lodi z tuzemské námořní flotily do Česka.
18: Samotná operace s jeřábem trvala několik desítek minut. Ani Zbyšek Malý, který má na starosti technický dozor, podobnou akci nepamatuje.
19: Umisťování námořní kotvy v rámci České republiky si myslím, že je hodně ojediná věc.
18: Proč má kotva lodi pro město takový význam, vysvětluje primátorka Věra Palkovská z osobností pro Třinec.
20: Hlavně z materiálu třineckých železáren byla postavena, vozila dokonce i rudu třineckých železáren.
18: V Třinci byl odlitý i znak lodi. Kde ale vznikla samotná kotva, zůstává tajemstvím. Záznamy v archivech totiž v minulosti zničila při záplavách voda. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
9: Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, třeba do Ústí nad Labem anebo do Prahy. První zastávkou dnes bude Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bardyho vyzkouší několik krizových situací.
21: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
9: Tady je úterní ranní doprava Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna teď zpozorněte mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. Na kilometru 166 havarovalo osobní auto, provozu příliš nebrání. Zatím ale není nijak označené, čeká se na příjezd policie a světelné šipky. Tak opatrně. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy popojíždí kamiony už před Modřicemi ze 4. kilometru. Pravým pruhem se sunou až ke sjezdu na D1. Dálnice D1 před Brnem, jak od Prahy, tak od Vyškova zatím průjezdná naprosto plynule. Pražské ulice jsou po ránu taky plynule průjezdné, krátce po 6. vás nikde nečekají výraznější komplikace. Totéž se týká i všech hlavních příjezdů a výjezdů z města. A jen pár minut ztratíte jako tradičně v Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, a to v krátkém úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou ulicí. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě republiky 26 až 29, v 1000 metrech na horách většinou kolem 20, na Šumavě až 24. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Ranní Plus.
22: A ještě jednu informaci doplníme zprávy Ondřeje Látala, je 6 hodin a 9 minut. Kanada dnes ráno spustila novou vlnu odvetných cel vůči Spojeným státům. Svému jižnímu sousedovi tím oplácí cla, která proti Kanadě zavedl Bílý dům letos v srpnu. Obchodní válka mezi oběma zeměmi tak dál eskaluje. Další jednání, která by mohla konflikt zmírnit, nemá ani jedna strana v plánu. Více už naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Dobrý den, Jano.
23: Dobré ráno.
22: Které zboží tedy se budou, nebo kterého zboží se budou nová kanadská cla týkat a jaký dopad na vzájemné obchodování budou mít?
23: Budou se týkat stovek amerických produktů od hliníkové folie přes pláštěnky, po sýry a to až sazbami na 50%. Podle kanadských úřadů půjde dohromady o zboží za přepočtu víc než 400 miliard korun. To odpovídá zhruba tomu objemu nedávných amerických cel, které zase Spojené státy zavedly vůči kanadskému zboží. A v přepočtu na celkový obchod, ale je potřeba říct, že jde zatím jen o zlomek, o nějakých 5% ročního amerického vývozu do Kanady. Pro srovnání, jen třeba za první pololetí letošního roku vyvezly Spojené státy do Kanady zboží za skoro 10x, takže Kanada je pro Spojené státy velmi důležitá, je to druhé největší odbytiště amerického zboží hned po Mexiku.
22: No tak je to takové, jak si dolar za dolar, oko za oko, tak kdo ve výsledku ta cla zaplatí a komu prospějí, pokud vůbec někomu?
23: Cla nakonec zaplatí dovozci a spotřebitelé, a to na obou stranách hranice, protože obě země zavedly teď vůči sobě, přesně jak říkáš, oko za oko, dolar za dolar. Firmy si ty zvýšené náklady, aspoň z té předchozí praxe, promítají do cen. Americká televize ABC dala takový příklad floristky Amber Morganové, která kvůli clům musí zdražovat kytice, které vyrábí, a dělat velmi těžká rozhodnutí o dodavatelích, ale přece jen z toho někdo prospěch má, a to jsou domácí výrobci, které vlastně ta cla ochrání před levnější zahraniční konkurencí, a to je ten důvod, proč je vlastně Donald Trump na začátku vůbec zaváděl politicky, ale na obě vlády tlačí politici z těch pohraničních ztrátů, protože tam jsou ty škody vlastně pro místní firmy a spotřebitele zatím nejmarkantnější.
22: No a co na tuhle obchodní válku někdejších nejbližších spojenců, říkají obyvatele těchto zemí na obou stranách hranice?
23: Na té kanadské straně má tvrdý postoj vlády silnou podporu. Průzkumy ukazují, že přes 70% Kanaďanů souhlasí s tím, že vláda odešla od jednacího stolu s Američany a že na to jejich zavedení cel odpovídá vlastní mysli. Symbolem odporu se stalo i to Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika. Premiér Mark Carney, kanadský, na to reagoval skazem, že jezero se jmenuje Ontario dnes a navždy. Na americké straně bych řekla, že je nálada opačná. Většina Američanů podle průzkumu kanadská cla nepodporuje a spíš viní z rozpadu vztahu vlastní vládu.
22: No připomeňme si, proč se tohle všechno vlastně děje, proč obě země vůči sobě cla zavedly a jaká je vlastně šance, že by je mohli snížit?
23: Nejdřív cla zavedl Bílý dům, ten konflikt se tím velmi vyostřil, obě strany vyslali vyjednávací týmy, ty spolu jednali a na poslední chvíli Mark Carney, kanadský premiér, stáhl ten svůj jednací tým, nedohodli se, ta jednání skolabovala a Kanada teď na to zavedení odpovídá právě těmito zrcadlovými cly. Šance na rychlé zmírnění jsou zatím malé, aspoň tak, jak to působí, protože Donald Trump naopak stupňuje tu svoji rétoriku. V pondělí pohrozil včera zákazem prodeje letadel kanadské firmy Bombardier, pokud nezačne vyrábět ve Spojených státech, a už také dřív oznámil, že od ledna chce zvýšit cla na kanadská auta a autodíly, a to také z těch 25 na 50%, a to teda Kanaďané už pocítí hodně.
22: No a kam podle ekonomů může tenhle typ obchodní války dál směřovat?
23: Ekonomové varují před tou klasickou spirálou obchodní války, že jedna strana zavede clo, druhá strana odpoví stejnou částkou a že přibývají té další a další kola, dokud se ekonomiky nedostanou do takové takzvané špatné rovnováhy, jak to například popsal profesor Campbell Harvey z Duke University. Zatím jde tedy o jen zlomek toho vzájemného obchodu. Ale pokud by Donald Trump skutečně splnil ty hrozby ohledně aut od ledna nebo Bombardieru, tak by ta eskalace mohla zasáhnout mnohem citlivější a mnohem větší odvětví a srazit dolů obchod, který byl pro obě země v loni důležitý. Jen za půl roku dosáhl skoro 200 miliard dolarů.
22: Tak to byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, díky a dobrou noc.
23: Hezké ráno.
7: A hezké ráno vám přejeme z Ranního plusu i v 6 hodin a 14 minut. Na pražský magistrát kandiduje v podzimních komunálních volbách celkem 24 subjektů. Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb, debat o ceně MHD i fungování pražské samosprávy. V rámci předvolebního vysílání Českého rozhlasu jsme ve speciálním dílu pořadu Kulatý stůl probrali dění v hlavním městě s odborníky.
0: Jedním z hlavních témat pražských komunálních voleb je už tradičně doprava. Praha v posledních letech rozjela nebo připravila několik velkých investic, jejich význam ale často přesahuje hranice samotného hlavního města. Z některých staveb, které Praha financuje, neprofitují podle hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové jen Pražané.
3: Je to také určitý unikát, že Praha na investice typu metra, které slouží celé České republice, staví výhradně ze svých prostředků. Třeba jenom teď ta jedna trasa metra D má stát 100 miliard korun.
0: Kromě už rozestavěného metra D jde například o dostavbu vnitřního dopravního okruhu. Ten platí hlavní město, využívají ho ale i řidiči přijíždějící z dalších částí republiky. Nová infrastruktura přitom nemusí znamenat jen rychlejší dopravu. Podle vedoucího katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martina Ouřednička můžou další dopravní stavby zároveň přispívat k růstu automobilové dopravy. Podobný efekt může mít podle něj i další zaušťování výstavby v širším centru Prahy.
1: To, že už dneska ta intenzita dopravy je enormní a ta nová bytová výstavba, ale i ty nové dopravní stavby budou indukovat spíše zvýšení dopravy než sklidnění.
0: Další otázkou je cena veřejné dopravy. Roční předplatné na pražskou MHD vychází teď zhruba na 10 korun denně a ve srovnání s jinými městy je velmi levné. Lídr kandidátky Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS proto otevřel otázku jejího zdražení. Podle politické komentátorky deníku CZ Kateřiny Perknerové se na potřebě zvýšit cenu shodují i další volební lídři.
8: Téměř všichni lídři těch validních stran, které mají šanci překročit 5%, říkají, že se jízdné bude muset o něco zdražit a vlastně přiklánějí se k tomu návrhu Tomáše Portlíka, že by to mělo být zhruba o 1000 korun ročně.
0: Pražské volby ale nerozhodují jen o tom, kdo obsadí post primátora a bude řídit magistrát. Významnou část každodenního fungování města mají na starosti jednotlivé městské části. Právě jejich vedení rozhoduje například o místních školách, ulicích nebo části dopravních opatření. Jak upozorňuje Kateřina Perknerová, primátor proto ani zdaleka nemůže o fungování celé metropole rozhodovat sám.
8: Má vedle sebe 57 starostů městských částí a když oni dají nějakou stopku nebo jsou proti, tak zkrátka magistrát a primátor hlavního města s tím nic neudělá.
0: Na problémy spojené s velkým množstvím samospráv poukazuje taky Klímová.
3: Nesmyslné rozdělení samospráv přes 6 000 obcí v Česku, nejvíc skoro na celém světě, na počet obyvatel. To je to strašně drahé. Určitě by stálo za to tohleto změnit nejenom v Praze, ale v celé České republice.
0: Zástupce všech kandidujících uskupení pozve Český rozhlas před volbami do pražských debat. Regionální stanice pak nabídnou průvodce volbami ve všech krajských a okresních městech, volební speciály pro každý kraj, debaty lídrů i informace ze všech 27 senátních obvodů. Rozsáhlý servis přinese taky zpravodajský server iRozhlas.cz. Komunální volby a první kolo senátní voleb budou 9. a 10. října. Michal Forst, Český rozhlas.
22: A teď v 6 hodin 18 minut pro vás máme servis čerstvých zpráv z agentur. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů směřuje podle ministra pro sport Borise Šťastného ke snížení schodku návrhu rozpočtu pro příští rok a k dalším úsporám v následném závěrečném účtu. Šťastný to řekl po zasedání koaliční rady. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pondělí pozdě večer oznámil, že předložil svou rezignaci, učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. A tisíce lidí po celém Německu v pondělí znovu protestovali proti straně Alternativa pro Německo, která v neděli s velkým náskokem zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku.
7: Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimitské univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník v poušti.
2: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
4: Místní profesor Fakhr Al-Khur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
2: Tady byla rajčata. Tam jahody.
4: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
5: Iceberg and lettuce.
2: Tady saláty, tam je máta a jarní cibulka.
5: There's mint and onion and the last one.
4: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
2: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
4: Tohle je taková konstrukce, ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
5: Volcanic rocks.
2: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
5: Kokovit.
4: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
5: Our water is very high in salinity.
2: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
4: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska, Jana Karasová, Český rozhlas.
22: A teď máme v 6 hodin a 21,5 minuty, jste na vlnách Ranního plusu a v tuto dobu se obvykle díváme do zahraničních médií, nejinak tomu bude i dnes a začneme webem německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Ta píše, že viditelně otřesený, ale zároveň odhodlaný byl kancléř Friedrich Merz, když v Berlíně mluvil o volebním vítězství alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku. Mercova CDU utrpěla o víkendu v této spolku ve zemi hořkou porážku, ale Merz trvá na tom, že bude pokračovat ve svých reformách.
6: Kancléř prohlásil, že výsledek zemských voleb změnil něco nejen v Sasku-Anhaltsku, ale v celém Německu. V souvislosti s AfD zaujal až konfrontační tón. Za šokující označil, že na 60% voličů v Sasku-Anhaltsku dalo svůj hlas stranám, které, jak řekl, nerespektují právní stát.
22: Měl tím na mysli nejenom AfD, ale taky stranu Levice a alianci Sary Wagenknechtové. Kancléř v tomto kontextu ujistil, že jeho křesťansko-demokratická unie bude vždy hájit hodnoty německé ústavy, doplňuje Deutsche Welle.
6: Nejhoršímu scénáři se podle stanice prozatím podařilo zabránit. AfD nezískala v magdeburském hlasování zemském parlamentu absolutní většinu. Bylo to ale jen ovlásek a právě to je pro Merce problém. Nespokojenost totiž roste i v řadách jeho CDU, pokud tedy nedokáže zabránit tomu, aby jeho straničtí kolegové v Sasku-Anhaltsku hlasovalo s AfD a poslali do čela vlády vítěze voleb Ulricha Siegmunda, bude ohrožena nejen Mercova pozice šéfa CDU, ale i jeho kancléřství, uzavírá Deutsche Welle.
22: Teď se podíváme na stránky britského deníku Guardian. Tam se uvádí, že Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Toto dopravní spojení přes řeku Tumen je dalším důkazem úzkých vztahů mezi oběma zeměmi, které se začaly výrazně utužovat od začátku války na Ukrajině.
6: Ruský premiér Michail Mišustin uvedl, že nový přechod podnítil rozvoj v celé řadě oblastí, včetně cestovního ruchu a zároveň vytvoří nová pracovní místa. Nově postavený most představuje vůbec první silniční přechod mezi Severní Koreou a Ruskem. Nad ním se tyčí most přátelství, jediný železniční přechod mezi oběma zeměmi, popisuje Guardian.
22: No tak my víme, že severokorejský vůdce jezdí jedině vlakem, tak pro ně asi to nebude,
6: speciálním.
22: Ta silnice. Ano, ale Rusko a Severní Korea dokončují první silniční přechod navzdory obavám, že bude sloužit jako zásobovací trasa pro válku na Ukrajině. Ukrajinské organizace na ochranu lidských práv už varovaly, že cesta může sloužit jako diskrétní vojenský logistický koridor mezi oběma zeměmi pro přesun severokorejských vojáků, stavebních brigád a vojenských důstojníků do Ruska, který zároveň umožní přepravu ruských technologií a zdrojů opačným směrem s menším rizikem odhalení, doplňuje Guardian.
6: A přehled zahraničního tisku zakončíme v Paříži, kde včera dočasně zavřeli Eiffelovou věž pro veřejnost kvůli stávce zaměstnanců. Protestovali proti tomu, že společnost, která památku provozuje, přistoupila na podmínku nahradit pracovnice jejich mužskými kolegy během návštěvy hinduistické náboženské skupiny, píše francouzský deník Le Monde.
22: Společnost SETE, která Eiffelovou věž spravuje, přiznala, že její náboženské hnutí požádalo, aby byl během jeho návštěvy omezen kontakt se ženami. Podle zaměstnanců, ale provozovatel neměl na takovou podmínku vůbec přistupovat, pokračuje Le Monde.
6: S tímto názorem souzní i starosta Paříže Emmanuel Grégoire. Na síti X uvedl, že souhlasit s takovou podmínkou je nepřijatelné. Vedení společnosti SETE slíbilo, že záležitost prošetří a z toho, co se stalo, vyvodí závěry. Uzavírá deník Le Monde a s tím také odkládáme zahraniční tisk.
22: A to 4,5 minuty před 6:30. Bez testování na zvířatech by mohly vznikat nové oční kapky. Čeští vědci vymysleli způsob, jak nasimulovat povrch lidského oka a na něm pak testují, jestli potenciální látky oko nedráždí. Založili startup Iveris, který už začíná spolupracovat s farmaceutickými a kosmetickými firmami. Nová metoda může zlevnit a zrychlit i vývoj kosmetických přípravků, jako jsou řasenky nebo sprchové gely.
10: Tady máme povrch, který simuluje povrch oka a potom můžeme ještě přidat látky, které chceme testovat. Simulujeme mrkání oka a fluorescentním mikroskopem pozorujeme, co se tam děje.
11: Vysvětluje Katarina Vazdar z Hajerovského ústavu Akademie věd. Z mého pohledu je to vlastně taková skleněná krabice, ve které je okulár nějaký a dole tady vidím sklíčko.
10: Na sklíčko připravujeme model slzního filmu oka a můžeme tam přidat kosmetické nebo léčivé přípravky, například proti glaukomu.
11: A mohli bychom otevřít dvířka a vytáhnout to vlastně imaginární oko?
10: Určitě. Otevírám dvířka a potom můžu ukázat sklíčko.
11: Tady vlastně vidíte přesně jakoby obrys toho oka, že je to taková elipsa, kterou vlastně měříte.
10: Abychom věděli, jak se ten slzní film pochybuje. Shora máme kameru, která je v podstatě ten fluorescenční mikroskop. A ještě můžeme tam přidat něco, co simuluje pochyb očního víčka.
11: Teď je tedy všechno připraveno pro měření.
10: Ano, musíme ještě zapnout ten přístroj.
11: A zavřít dvířka.
10: Zavřít dvířka a potom dáme to víčko do pochybu.
11: Ano, teď se to tam vlastně pohlo, jako no. Kdyby oko mrklo.
10: Ano, právě je to v stejném, jako když je oko v úplném klidu a s pomocí kamery můžeme v počítači udělat video toho mrkání a dělat další analýzy toho videa.
11: Já jsem představ, že mě nikdy nenapadlo, jak dlouho trvá, než člověk mrkne znova.
12: Ano, to je velmi důležité, protože třeba u zdravého člověka to je každé 10, 15, 20 vteřin a třeba u syndromu suchého oka se to značně zkracuje ten čas, třeba 5 vteřin, 8 vteřin nebo i 1-2 vteřiny.
11: Podle vedoucího týmu Lukáše Cyklika dokáže nová metoda simulovat zdravé i nemocné oko a hned mi ukazuje, jak se dá připravit slzný film, který představuje oční povrch.
12: Tady máme nadobku s malým důlkem o průměru cirka 2 cm, nalijeme tam vodu, pak přidáme třeba tuky, které vytvoří tenkou vrstvičku neviditelnou okem.
11: A to už tady vidíme, že tam vlastně nic nevidíme, než jenom právě tu vodu.
12: Právě, a pak potřebujeme to dát na fluorescenční mikroskop.
11: A to už je parketa pro Katarinu Vazdar, která se právě podívá přes ten mikroskop, jestli tam opravdu nějaké látky jsou.
10: Ten vzorek dávám pod fluorescenční laser a výsledek vidíme v počítači. Pozadí těch fotek je černá, takže můžeme vidět bílé částice, které se chýbají. Proč se chýbají? Protože je to povrch vody.
11: V současné době se ke zjišťování dráždivosti látek v očních kapkách využívají zvířata. Ta ale metoda odborníků z Hejrovského ústavu nepotřebuje. Vývoj nových preparátů by tak mohl být rychlejší i levnější.
12: Zaměřili jsme se na různé antiglaukomické kapky, na látky proti zákalu oka od různých společností. A tímto jsme ověřili, že naše technologie funguje a je schopná rozlišit, jak různé kapky ovlivňují povrch oka, čím se liší, protože každá z nich je léčivá, ale má různé východy nebo nevýhody pro pacienty.
11: Nově založený startup Iveris už začal spolupracovat s menšími farmaceutickými firmami. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Blíží se 6:30 a po půl vám nabídneme například přehled domácího tisku. Bude to takové motoristické, třeba se budeme věnovat cenám paliv, proč je vláda zatím nechce regulovat, i když rostou. A zacílíme také na návrh ministra spravedlnosti zabavovat auta agresivním řidičům.
22: Evropská unie nabídla Grónsku nový investiční balík za 200 milionů eur v přepočtu bezmála 5 miliard korun. Peníze mají směřovat mimo jiné do digitálního propojení energetiky nebo těžby kritických surovin. A my se ptáme, jestli je tohle začátek nové arktické strategie Evropské komise.
7: Je 6:30 a zprávy má Ondřej Látal.
14: Český rozhlas Plus.
9: Sněmovna se bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
13: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
9: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona se slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes. Vrchní soud v Praze projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Starosta španělského města Ceuta Juan Jesús Vivas dnes přicestuje do Bruselu. S představiteli unijních institucí tam chce probrat krizovou situaci ve svém městě, způsobenou masovým přílivem migrantů na konci července. Před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let, což ji po francouzském panovníkovi Ludvíku 14. řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucí panovníky historie. Ranní doprava na Plusu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně mezi sjezdy na Velkou Bíteš a 9 křížů. Na kilometru 166 se po nehodě projíždí pouze levým pruhem, místo už je řádně označené světelnou šipkou, kolona se zatím netvoří. D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se zlehka plní před omezením u sjezdu na dálnici D2, zatím od Tuřanské OMV z kilometru 198. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kamiony od Modřic ze 4. kilometru. A na D4 směrem s Příbrami do Prahy čekejte zdržení za Mníškem těsně před sjezdem na Řitku. Na kilometru 14,5 opravují silničáři vozovku, uzavřeli tam pravý pruh, kolona se sune z 16. kilometru a na jejím začátku na 16,5 teď navíc osobní auto srazilo lesní zvěř. Ta leží v pravém pruhu, auta stojí v odstavném. Dobře dojďte. Dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty vysoko 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách většinou kolem 20. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Ranní Plus.
7: A posloucháte ho necelé 4 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. A podíváme se teď společně do úterních tuzemských médií a to s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobré ráno.
15: Dobrý den.
7: Začneme u čerpacích stanic. Řidiči při tankování pohonných hmot musí opět zaplatit víc, než na co byli v poslední době zvyklí. Věnuje se tomu někdo v dnešních novinách, které jste pročetl, Petře?
15: Věnují se tomu různá média a názorně ten stav vystihuje titulek z deníku Právo, který zní: ceny nafty opět letí vzhůru, vláda se zdráhá zasáhnout. U některých čerpacích stanic totiž cena nafty atakuje hranici 50 korun za litr. Při obdobném vývoji na jaře vláda Andreje Babiše zasáhla a regulovala ceny.
7: No ale z toho titulku v deníku Právo je zřejmé, že to tentokrát udělat nehodlá. Proč?
15: Po pondělním jednání kabinetu premiér oznámil, že nyní ministři zasahovat nebudou. Tuzemští provozovatelé pump podle Andreje Babiše drží přirážky nízko. Marže, které ministerstvo financí kontroluje, jsou maximálně na 3 korunách, řekl premiér s tím, že ceny paliv ženou globálně vzhůru přirážky zahraničních rafinérií. Podle článku v deníku Právo kvůli americkému vojenskému tažení proti Iránu a válce na Ukrajině mají nedostatečné kapacity, proto mohou prudce navyšovat marže. Aktuálně jsou na rekordních úrovních. Rozdíl mezi cenou ropy a velkoobchodní cenou nafty v Evropě minulý týden poprvé přesáhl $100 za barel.
6: Takže jednoduše musíme se s tím smířit a platit čím dál tím víc?
15: No, nemuseli bychom, protože podle některých ekonomů a také některých opozičních politiků by pomohlo snížení spotřební daně. Podle předsedy ODS Martina Kupky je to věc, kterou může česká vláda ovlivnit na rozdíl od snahy řešit marže rafinérií na evropské úrovni, k čemuž naopak vyzývá premiér Andrej Babiš. Ten podle očekávání snížení spotřební daně odmítá. Vzhledem k plánovanému vysokému schodku státního rozpočtu na příští rok se tomu nelze ani divit.
6: U řidičů automobilů zůstaneme i v následujících minutách. Některé z nich by vysoké ceny pohonných hmot totiž nemuseli zase tolik trápit. Co by je tohoto problému mohlo zbavit?
15: Návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, pokud by ho prosadil jednak ve vládě a potom v parlamentu, o co konkrétně jde, to napovídá titulek článku v Hospodářských novinách, zní: agresivním řidičům chce Tejc zabavovat auta. Návrh novely trestního zákoníku má dopadnout na agresivní, opilé a ujíždějící řidiče. Zcela nový paragraf má název ohrožení v silničním provozu a chce ho předložit.

0: Podle něj je nutné důsledněji využívat současné možnosti trestů, tedy především zabavit vozidlo. Ministr spravedlnosti oponuje tím, že podle něj soudy současné možnosti prý dostatečně nevyužívají, proto je potřeba zavést ten nový paragraf. A otázkou zůstává, zda by se rozhodování soudu změnilo pouze kvůli tomu, že právě ten nový paragraf bude zaveden.
1: No a na závěr se podíváme do článku v Mladé frontě dnes, který jste pro nás vybral a který vlastně kouká do budoucnosti. Co od ní očekává geolog a popularizátor vědy Václav Cílek?
0: Podle článku v Mladé frontě dnes předpokládá Václav Cílek v následujících letech například v Praze teploty až 47 stupňů Celsia a na jižní Moravě podle něj hrozí přeměna krajiny na step. Podle Cílka už před několika lety francouzský městský plán počítal s tím, že v Paříži budou teploty kolem 50 stupňů a tehdy tam byla naměřena nejvyšší teplota 42,6 stupně Celsia, zatímco v Praze kolem 40 stupňů. To znamená, že je podle něj reálné, že v Praze teploty mohou být díky kumulaci tepla brzy kolem 45 až 47 stupňů Celsia. Pokud má Václav Cílek pravdu, tak se nejenom v Praze máme na co těšit. Ostatně dnešní den by měl na některých místech, i když to teď možná nevypadá, přepisovat teplotní rekordy pro 8. září. Takže k velmi horké budoucnosti máme už solidně nakročeno.
1: Tak nevím, ale jestli se na to teď těším úplně, Petře, děkujeme za výběr z dnešního tisku, který jste pro nás připravil, tolik tedy komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak já už se těším na zimu, kde bude aspoň snad nějakých 20 stupňů, to se hodně ochladíme. Tak ale pojďme do teď trochu chladnějších končin snad. Evropa posiluje své vazby s Grónskem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař Josef Síkela včera v hlavním grónském městě Nuuku představili nový investiční balík za 200 milionů eur v přepočtu bezmála 5 miliard korun. Peníze mají směřovat mimo jiné do digitálního spojení, energetiky nebo těžby kritických surovin. Evropská komise připravuje i novou arktickou strategii. Josef Síkela říká, že Unie chce spolupráci s Grónskem prohloubit, ale nechce ho někam tlačit. Jak to všechno a Evropskou unii vnímají Gróňané? I o tom mluvila Lenka Vahalová s politickým geografem Adamem Kočím z Ostravské univerzity.
3: Je to v příkrém rozporu s strategií Donalda Trumpa, který mluví o tom, že Gróňany respektuje, ale druhý den o ní hovoří ve stylu, že je to špatně financovaný kus ledu. Josef Síkela zdůrazňoval i minulý týden v Bruselu, že Grónsko a obyvatelé Arktidy si sami rozhodnou o svém regionu. A ukazuje tím takovou přivracenou tvář a respekt, což Gróňané oceňují. A bylo to vidět i během té zmiňované tiskové konference.
4: Evropská komise navrhuje v příštím sedmiletém rozpočtu zvýšit podporu Grónska, plánuje další investice. Co může těsnější spolupráce Grónska a Evropské unie přinést? Jaké jsou priority Gróňanů?
3: Prioritou Gróňanů je ekonomicky se v podstatě osamostatnit, protože jsou v současné chvíli závislí na příjmům z danských dotací, nebo takový blokový grant jim posílán, který je vlastně až 60% grónských státních příjmů. Kdyby se započalo s těžbou, tak Gróňané by mohli té nezávislosti nejenom ekonomické, ale i politické dosáhnout mnohem rychleji. Ale samozřejmě Dánsko v té politice jedná pragmaticky a nechce Gróňanům dovolit, aby se osamostatnili ekonomicky tak moc, aby je mohlo ztratit. Takže Dánsko musí trošku vyvažovat misky vah. Do toho nám vstupují zájmy amerických i čínských těžebních společností. Ty v poslední době trošku ubrali na své aktivitě a je zde prostor paradoxně pro Evropu. A počínání Trumpa dost otevřelo dveře Evropanům, Evropské unii a Evropské 27, aby se v tom regionu více rozlíželi i třeba po těch prvcích zácných zemin po kritických minerále.
4: Evropská unie teď přepracovává svou arktickou strategii z roku 2021. Co se v Arktidě změnilo natolik, že Evropa potřebuje novou strategii?
3: Změnilo se tam mnohé. Jednak už jsem narážel na zájem Donalda Trumpa a jeho administrativy, ale také tu situaci v Arktidě do jisté míry proměnila i válka na Ukrajině, jelikož v reakci na ní do NATO vstoupily dvě země.

0: země, které jsou součástí arktické osmičky, jsou součástí arktické rady a je to Finsko a Švédsko. A v současné době třeba Finové opevňují svoji hranici a ta válka se do jisté míry i ta ukrajinská nebo válka Ruska proti Ukrajině se přesunula už i do Arktidy na poloostrov Kola, kde Ukrajina atakovala mnohá ta letiště tamní základny. Takže bezpečnost nemá žádné bariéry a souvisí to samozřejmě přímo s tím děním v Evropě. I to Josef Síkela dneska zmiňoval v Nuuku.
1: A když ještě navážu na to, o čem jste hovořil, co je podle vás tím skutečným důvodem evropského zájmu o Grónsko? Je to spíš strategická poloha Grónska, nerostné bohatství, bezpečnost Arktidy a nebo snaha právě vytvořit v regionu protiváhu rostoucímu vlivu dalších mocností? Co to jsou Spojené státy samozřejmě?
0: Ano, je to mix všeho, o čem jste právě hovořila. Prvky vzácných zemin, jejich výskyt je omezený. A samozřejmě Evropané můžou ve spolupráci s Grónskem těžit daleko více s ohledem možná environmentálně respektujícím ohledem. Zatímco čínské společnosti byla tam obava z řad Groňanů, Dánů a i na naléhání Spojených států, všech těchto tří partnerů, tak čínské společnosti postupně upustili od nějakých těžebních plánů v Grónsku a naopak Groňané věří, že Evropané by to mohli udělat environmentálně šetrněji. A samozřejmě ta těžba v křehkém arktickém ekosystému si nese vysoké finanční náklady, ale i pořád značnou environmentální zátěž a Groňané se dosud staví proti těžbě, ale uvidíme, jak dlouho budou odolávat, protože jsou opravdu, jak dneska říkala Ursula von der Leyen, říkala, že Arktida a Grónsko je na takové geopolitické křižovatce nebo v místech, kde do sebe naráží geopolitické tektonické desky.
1: A na to bych se ještě ráda doptala, protože v Grónsku se tedy vede spor o to, za jakých podmínek těžbu rozvíjet, jak chránit mimořádně citlivý arktický ekosystém. Tak jak silný je dnes střet mezi potřebou rozvíjet ekonomiku a snahou chránit velmi citlivé prostředí?
0: Ano, to je velice důležitá otázka v Grónsku. V posledních volbách nebo v poslední dekádu jsou podporovány spíše politické strany, které se staví proti těžbě. Ale zároveň Groňané si uvědomují potřebu diverzifikovat svoji ekonomiku, protože 90% exportu Grónska jsou rybolov a rybolovné produkty. A pokud ta země chce nějak prosperovat, tak pravděpodobně se nabízí buď těžba, anebo rozvíjející se turismus. Ale Groňané tu otázku vnímají velmi citlivě i s ohledem na koloniální minulost s Dánskem, protože Dánové zde už od 19. století vlastně těžili kryolit a Groňané z toho nemohli nějak profitovat. A nechtějí, aby přišly další zahraniční společnosti a mohli zase tu zemi nějakým způsobem využívat pro své potřeby.
2: S politickým geografem Adamem Kočím z Ostravské univerzity mluvila Lenka Vahalová.
3: Jste stále na vlnách Ranního plusu, teď máme minutu po 6:45. Ukrajina prožila první noc po skončení dočasného klidu zbraní ve vzdušném prostoru nad Kyjevem. Ruské moratorium na letecké údery na ukrajinskou metropoli platilo od sobotní půlnoci kvůli jednáním zvláštních vyslanců amerického prezidenta Trumpa v Kyjevě. Pozastavení palby ale v noci skončilo. Jaká je situace v ukrajinském hlavním městě, se teď dozvíme od našeho zvláštního zpravodaje Pavla Nováka. Dobrý den, Pavle.
4: Dobré ráno.
3: Tak jaká byla první noc po vypršení ruského moratoria na letecké útoky na Kyjev?
4: Ono, první varování před leteckými útoky přišlo ještě večer kolem 8 hodiny, to znamená před vypršením toho moratoria, ale to ta bezpilotní letadla letěla do okolí Kyjeva. Potom opravdové výbuchy se ozvaly po 3 hodině ráno a i když někteří lidé už jsou těmi časnými poplachy takový unavení a podceňují je a neposlouchají je, tak tentokrát se předpokládalo, že po 2 dnech klidu bude to bombardování silnější, takže v některých stanicích metra zase byli lidé na matracích, postavili tam i stany a vlastně tam na peroně bivakovali. Potom, co jsem tak poslouchal, tak exploze se zintenzivnily mezi 4. a 5. ráno. Byly to útoky jednak na okrajové části města, ale i třeba na čtvrť Podyl pod historickou částí Kyjevu, která směřuje k řece Dněpr. Teď ráno se sčítají vlastně škody, hasiči stále ještě dohašují požáry na několika místech a starosta u Kyjeva Vitalij Kličko zatím sečetl, že mělo být 7 zraněných a pravděpodobně jsou i 2 zabití.
3: No a jak lidé využili ty vzácné dny, bohužel vzácné, kdy na Kyjev nemířili ruské drony, a to díky přítomnosti delegace zvláštních vyslanců amerického prezidenta?
4: Ono v neděli bylo docela chladno a hodně pršelo, ale i tak lidé korzovali po ulicích a dokonce jsem viděl večer koncert jednoho kytaristy na třítěch Reščatyk. Tam dokonce mladí lidé tancovali v kolečku. Ovšem další festivaly, další kulturní akce předtuše těch příštích následujících úderů jsou buď odložené, nebo jsou úplně zrušené, dá se říct, že až do konce září. V pondělí bylo slunečno a teplo a ten, kdo tady nemusel do práce, tak vyrazil nakupovat, protože lidé chtěli využít té možnosti. Třeba Hobby Market je takový epicentr, což je síť Hobby Marketů podobných Hornbachu třeba, na které Rusové několikrát útočili v jiných městech, tak tam jsem viděl plné parkoviště a živo bylo i v nákupní galerii vedle Republika na sídlišti Teremky na jihu Kyjeva. A třeba slečna Natálie si tam šla koupit 3 značková trička, protože minulý týden se to prostě nedalo.
5: Все боялись того, чтобы прилететь в торговый центр, мы боялись обстрелов, боялись.
4: Наталья мне řekla, že všichni se báli chodit do obchodních center, protože si mysleli, že na ně budou střílet a vůbec do nich tedy nejezdili a stejně vždycky přihlášení poplachu ta centra velká zavřeli, protože lidé museli čekat venku. Ta centra jsou postavená většinou z oceli, ze skla a jenom jeden dron by třeba mohl zranit tím sklem mnoho lidí uvnitř. A podle Natálie bylo méně lidí i v samoobsluhách a při pozastavení těch náletů, tedy se najednou v těch obchodech zase objevilo normální množství lidí, jako to bývá v běžné dny.
3: A odhaduje vůbec na Ukrajině někdo, jak dlouho může tohle intenzivní ruské ostřelování ukrajinských měst a obcí trvat?
4: No, prezident Volodymyr Zelenský vyslovil takovou domněnku, že prezident Putin potřebuje před volbami do státní dumy, které budou 18. až 20. září, ukázat sílu, jak na tom je, tak řekl, že ukrajinské ozbrojené síly ale budou na ty údery stejnou měrou odpovídat a že se třeba chystá i odveta za útok na kancelář ředitele tajné služby SBU z minulého týdne. Zelenský poslal vzkaz Rusku, čekejte útok na své tajné služby. Ukrajinci také předpokládají, že budou intenzivnější útoky na jejich energetickou infrastrukturu před zimou, že tato zima bude opravdu těžká a kyjevská radnice třeba připravuje zásoby potravin, pitné vody pro případ mimořádných situací. Ty budou určené hlavně pro ty nejohroženější skupiny, budou se rozdávat lidem, kteří jsou v nějakých provizorních ubytováních nebo nízkopříjmovým rodinám.
3: Z Kyjeva se přihlásil náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, díky a opatruj se.
4: Hezké ráno, naslyšenou.
2: Je 6 hodin 50 minut, podíváme se, jaké jsou novinky ve světě ekonomiky. Úřad práce České republiky dnes zveřejní informace o srpnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že podíl nezaměstnaných se proti červenci nezměnil a nadále činí 5%. V meziročním srovnání by to znamenalo zvýšení nezaměstnanosti o 0,5% bodu.
3: Škoda Auto eviduje 45 tisíc objednávek na nové elektrické vozy Epic a Peak. Z toho je 770 objednávek modelu Peak v České republice. Peak a Epic doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq. Vyrábí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Takže vypadá to, že elektromobily v Česku vůbec zažívají v prodejích Peak.
2: Kanadský výrobce letadel Bombardier už nebude smět prodávat své stroje ve Spojených státech, pokud je tam nezačne také vyrábět. V pondělí to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Trumpovo rozhodnutí je součástí tvrdého obchodního sporu, který nyní mezi Kanadou a Spojenými státy panuje a o kterém jsme mluvili konec konců i na začátku našeho vysílání s Janou Ciglerovou.
3: Vláda Andreje Babiše trvá na tom, že se proinvestuje k rychlejšímu růstu ekonomiky a tím pak umaže rychle rostoucí zadlužení země. Právě tím obhajuje premiér i vysoký schodek státního rozpočtu na příští rok. Velká část investic se mají do dvou oblastí, do dopravy a obrany. Podle zahraničních studií je ale vliv rozvoje dopravní infrastruktury na růst ekonomiky jen velmi malý a nijak zvlášť českou ekonomiku nenakopnou ani zbrojní výdaje. Proč? Tak o tom mluvila v novém dílu pořadu Peníze a vliv analytička Jana Klímová s ekonomem z VŠE a bývalým členem Národní rozpočtové rady Janem Pavlem.
6: Zvyšování obranných výdajů má nějaký významnější vliv na HDP u států, kde je vysoké zastoupení výdajů na vědu a výzkum v té obraně. Tam se tedy předpokládá, že je tam potom nějaký jakoby efekt přelivu těch poznatků do toho civilního sektoru. V případě malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, ve své podstatě nějaký významnější efekt do HDP očekávat nelze. Ono, i když se podíváme na význam toho obraného průmyslu, na jakoby z hlediska nějakých tržeb, tak dynamicky roste, což je spíše tedy dáno nikoli v tou poptávkou ze strany českého státu, ale tou celoevropskou poptávkou, ale pořád třeba ve srovnání s automotiv je to jako 10% nebo něco takového zhruba. Jo. To znamená...
7: Já myslím, že obranný průmysl na HDP měl kolem 2%.
6: Ano, o tržby byly nějakým způsobem kolem 140 miliard, ona ta přesná statistika úplně není, ale jako,
7: tak to by bylo ještě méně.
6: Samozřejmě je jako potřeba vidět prostě to, že ty proporce, to znamená ta představa, že třeba to nahradí ty výpadky potenciálně v oblasti toho automotivu, tak jako neplatí. Jo, ten sektor je daleko menší, takže opět nelze z toho očekávat, že by nějakým způsobem to tu ekonomiku nakoplo. A ta další věc, která je univerzální pro ty celkové veřejné výdaje, pro tu expanzi, kterou vlastně teďka vidíme v tom návrhu rozpočtu, je to, že my se nacházíme v nějaké fázi uzavírání produkční mezery a budeme se dostávat postupně do kladné produkční mezery. Jinak řečeno, ta ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky těch fiskálních impulzů jsou v tomhletom případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
7: To znamená, že rozpočtová politika česká jakékoliv vlády na růst HDP má asi velmi omezený vliv.
6: Má ve standardní situaci velmi omezený vliv. Pokud bychom se nacházeli v nějaké krizové situaci, to znamená například 10% pád ekonomiky nebo výrazný pokles třeba za covidu, tak tam ten fiskální impuls může mít výrazně stabilizační vliv. Protože jsou tam nevyužité zdroje a je to i nějaký signál do té ekonomiky. Ale v normální situaci, kdy ta ekonomika jde na potenciál nebo těsně nad ním nebo těsně pod ním, tak česká fiskální politika své podstatě ekonomický růst téměř neovlivňuje.
7: A co je ten největší vliv na českou ekonomiku? Vy už jste zmínili, jsme relativně malá, hodně otevřená ekonomika, čili více nás ovlivňuje dění
6: ve
7: Německu
6: světě,
7: nebo
6: chování
7: ve světě.
6: Domácností, chování soukromého sektoru z hlediska jeho investic a tak dále.
7: Takže vyrůst dluhu tím, že budeme lít do ekonomiky státní peníze, je pro české podmínky podle vás utopie?
6: Podle mého mínění to není jenom utopie pro české podniky. A osobně, když jsem se díval na nějaké historická čísla z některých ze států okolních a tak dále, tak ve své podstatě žádný příběh, který by říkal, zvýšili jsme deficity, protože jsme strašně investovali a následně nám díky tomu akceleroval hospodářský růst a my jsme měli vyrovnané rozpočty nebo přebytko a začali jsme ten dluh snižovat, tak vlastně tenhle ten příběh nikde nenajdete.
3: Tak to byla jenom malá ochutnávka nového dílu pořadu Peníze a vliv. Analytička Jana Klímová v něm mluvila s ekonomem z VŠE a bývalým členem Národní rozpočtové rady Janem Pavlem. Celé znění tohoto pořadu uslyšíte už dnes na těchto vlnách po 11. hodině, ale už teď na dobrých podcastových aplikacích.
2: No a teď je ale nejvyšší čas před 7. hodinou na ranní komentář, tentokrát od politologa Lukáše Jelínka.
8: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k úsporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k nim vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard. Důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
2: To byl tedy ranní komentář politologa Lukáše Jelínka. Vrátit se k němu kdykoliv můžete na stránkách plus.rozhlas.cz a tam najdete i spoustu dalších informací, například o našem dalším programu. Pokud se tedy nejedná o program po 7 hodině.
3: No a teď jsme po 7 hodině, byť těsně, a společnost vám dělá Ranní plus v úterý 8. září, to je s Šárkou Fenikovou
2: a Tomášem Pavlíčkem.
9: Český rozhlas Plus.
2: No, protože teď vám řekneme, co vás čeká po 7 hodině. Například se budeme ptát na to, kam posunula koaliční rada jednání o úsporách v rozpočtu.
10: Ta debata nebyla nějak uzavřená, ale já si myslím, že pořád se pohybujeme kolem těch jednotek miliard.
3: Nebo nás zajímá, co zkoumá soud na privatizaci Mostecké uhelné z 90. let?
2: A taky, jak pokračuje spor americké administrativy s Harvardskou univerzitou, která slaví 390 let od založení.
3: Širší úvod ale zajistí zprávy v podání Ondřeje Látala.
11: Přeju dobré ráno. Poslanci se dnes budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
12: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
11: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Poslanci se budou muset vypořádat taky s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři také nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ně přijde řada už dnes. Na dnešní jednání poslanců SPD dorazí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na klubu má vysvětlit navrhovanou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Deficit 389 miliard korun poslanci SPD totiž kritizují. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, potom zamíří k projednání do sněmovny. Chystáme detaily, uslyšíte je hned po zprávách. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděl z médií.
13: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
11: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmu vyřešil.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram. A to s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhii Kropiva. Kravčenko v příspěvku zopakoval, že se na žádném korupčním schématu nepodílel. V srbském Bělehradu se včera tisíce lidí naposledy rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Ratkem Mladičem. Na konci srpna zemřel ve 84 letech ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995.
14: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
15: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
11: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Filmový festival v Benátkách bude promítat v premiéře dokument o Elonu Muskovi. Snímek Oscarového režiséra Alexe Gibneyho má téměř 4 hodiny. Dokument popisuje jak vliv amerického miliardáře na politiku, tak i jeho kontroverze. Technologický podnikatel Elon Musk se ale samotného natáčení neúčastnil. Film bude mít premiéru v amerických kinech 16. října. Tady jsou dopravní informace v ranním plusu. Na D4 směrem s Příbrami do Prahy narůstá kolona. Aktuálně se brzdí těsně za Mníškem na 18. kilometru. Kolona se vleče 20 minut až k omezení před Řitkou. Na 16. a 5. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Na D1 z Vyškova do Brna se zpomaluje mezi Holubicemi a Rohlenkou. Zdržení čekejte v úseku mezi kilometry 211 a 207. Na D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy popojíždí kamiony už před Modřicemi ze 6. kilometru. V Praze na magistrále směrem z D1 do centra čekejte potíže na úrovni Chodová, kousek před sjezdem do Spořilovské je blokovaný prostřední pruh, v něm jsou policejní majáky, zpomaluje se za průhonicemi okolo 3. kilometru. Dobře dojeďte. Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 7,5 minuty po 7. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Vládní koalice Hnutí ANO, SPD a motoristů sobě směřuje podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů ke snížení schodku v návrhu rozpočtu pro příští rok. Velmi pravděpodobně budou podle ministra úspory zřetelnější až v následujícím závěrečném účtu. Koalice jich chce dosáhnout vládními nařízeními a vyhláškami. Podle ministra Šťastného se koaliční rada shodla na několika opatření v oblasti zdravotnictví, školství a prevence hazardu. Blíž je ale nechtěl specifikovat. Kabinet se musí na škrtech domluvit do 21. září, kdy chce nejdůležitější zákon roku schválit. Do vysílání zvu ekonoma, publicistu a pravidelného hosta podcastu Chyba systému Davida Klimeše. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
2: Podrobnosti zmíněných dohod neznáme. Víme jen z dopolední schůzky premiéra, ministryně financí, ministrů školství a zdravotnictví s motoristy, že Adam Vojtěch má zkusit ušetřit na lécích. Na čem by se ale mělo třeba ušetřit na ministerstvu školství, když ministrovi stále chybí ještě například minimálně 3 miliardy pro soukromé a církevní školy?
16: No já si myslím, že to není úplně realistické. My vlastně teď máme v takovém zrychleném řízení během 2 týdnů se pohádat nad rozpočtem, a to nejenom jako vláda, ale i jako celá společnost, místo toho, co jsme byli zvyklí vlastně mít v těch minulých rozpočtech během celého léta, že se na konci června zveřejní rozpočet a pak se právě hledá, kde by se mohlo ušetřit, kde by se mohlo přidat.
2: No na druhou stranu, promiňte, že vám do toho Davide vstupuje, ale tohle už vlastně v podstatě tuhle praktiku už zavedla minulá vláda, že se zveřejňoval návrh rozpočtu až takhle na poslední chvíli. A zaujalo mě také, že jste říkal, že se o tom budeme hádat i jako společnost. Myslíte si, že to přinese neschody i do společnosti? To, co
16: to
2: se
16: máte
2: teď
16: naprostou
2: děje?
16: Pravdu, že tohle je novinka, která je tady už od minulé vlády. Mě líto, že se převádí. Já když jsem řekl hádat, tak jsem to myslel vlastně docela dobré, protože my se musíme podívat nejenom na ta výsledná čísla, ale co je vlastně realistické změnit takhle krátkém termínu. A tím se dostám k odpovědi na vaši otázku, si myslím, že vlastně v tak krátkém termínu, vy jste to říkali 21. září, to má schvalovat vláda, toho mnoho možného není. A rozhodně si nemyslím, že ty věci, které vlastně tak nějak jako zaslýcháme, protože nemáme ještě žádné oficiální vyjádření, tak jsou ty šťastné. Škrtat například na soukromých a církevních školách prostě je hloupost, protože máme nějaký normativ na žáka. Co se týče léků, tak myslím, že spíš jsme uprostřed debat, jak nejenom Česko, ale celá Evropa se zajistí to, aby nebyly výpadky léků, se kterými máme zkušenost. Takže tyto rychlé škrty většinou nic moc dobrého nepřináší.
2: Zaznamenal jste v té debatě, že by motoristé navrhovali úspory i na ministerstvech vedených svými ministry?
16: Tohle je složitější. Jestli se nepletu, tak je snížený rozpočet pro ministerstvo životního prostředí.
2: Ano, asi o 700 milionů.
16: Ale zároveň je třeba dodat, že v tom rozpočtu, podle kterého žijeme nyní, to znamená takový ten přepracovávaný rozpočet na rok 2026, tak tam, jestli se nepletu, ministerstvo zahraničních věcí rozhodně škrtalo poměrně výrazně. Teď nechám stranu, jestli dobře nebo špatně, ale je potřeba to asi se na to dívat v průběhu těch let. A znovu, jako představa, že během 10 dnů je možné vyškrtat z jednotlivých ministerstv, které jsou vázány nejrůznějšími závazky, zákony, dokonce nějakými zákonnými povinnostmi. Více jak nějaké 100 miliony, tak je do velké míry iluzorní.
2: Tam se mluvilo právě na té koaliční radě, po které se bavíme my teď, že se některé úspory najdou díky vládním nařízením a vyhláškám. A že to bude znát až vlastně v tom závěrečném účtu. Tak když třeba se zaměříme na ty konkrétnosti, které navrhovaly jednotlivé strany, tak SPD tematizovalo hlavně peníze pro ukrajinské uprchlíky. Na to premiér Babiš vysvětlil, že podpora lidem v režimu dočasné ochrany je mandatorní výdaj vázaný zákonem. Lze třeba tohle měnit vládním nařízením nebo vyhláškou?
16: Ne. Ne, to zrovna si teda SPD vybralo něco, co politicky chápu, je to pro ně zásadní téma, tady nějakým způsobem stížit Ukrajincům život. Na druhou stranu právě třeba toto vlastně nezměníte během několika týdnů nebo měsíců, protože připomeňme, že ukrajinští běženci jsou tady podle ne nějaké české lokální právní úpravy, ale podle takové té dočasné ochrany, což je celounijní koncept. Takže představa, že do 21. Pan premiér spolu s vyslanci za SPD ještě zvládnou si zajet do Bruselu, tam vyjednat z 26 státy nějakou změnu a pak jako během jednotek minut před 21. zářím změnit tady nějakou legislativu o sociálních dávkách, je naprosto iluzorní. Když mluvíte o tom, že by něco šlo změnit, tak ano, ono by šlo změnit to, v čem tato vláda na tento rok byla výrazně jiná než ta předchozí Fialová, a to je, že prostřednictvím podzákonných norem změnila takové ty příspěvky za obnovitelné zdroje, co vidíme v účtech na elektřinu. Tam skutečně ulevila asi 20 miliard a stejně tak by z těch 20 miliard mohla říct, tohle se nám nevydařilo, nemáme na to a některé ty poplatky se vrátí. Ale to je zjevně něco, co tato vláda si vůbec nedokáže představit.
2: Míní ekonom a publicista, také tvůrce nebo spolutvůrce podcastu Chyba systému David Klimeš. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání.
3: A minutu před 7:45 mám takový flashback na 90. léto na Plusu. Před soudce dnes naposled po třech letech vrací jedna z největších privatizačních kauz 90. let. Pražský vrchní soud v 9 hodin ráno začne projednávat odvolání bývalých manažerů společnosti Mocnická uhelná. Antonína Koláčka a Oldřicha Klimeckého obžaloba viní z toho, že stát okradli o víc než 2 miliardy korun. Kauzou se navíc zabývala i švýcarská justice. Detaily teď probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej.
17: Dobré ráno.
3: S jakými rozsudky Koláček a Klimecký odešli od městského soudu v Praze v roce 2023?
17: Soud tehdy oba nepravomocně poslal do vězení. Antonio Koláček si má odpykat 7,5 roku. Propadnout mu mají taky stovky milionů korun z bankovních účtů. Klimeckého soud potrestal 6 lety vězení a stejně tak propadnutím zajištěných peněz. Koláček po vyhlášení rozsudku vinu odmítl.
18: My jsme dělali to, co vyžadovali tehdejší vlády a před tehdejšíma vládama jsme nic netajili. Já jsem v žádném případě státu žádnou škodu nezpůsobil, ani českému, ani švýcarskému.
17: Soud v kauze potrestal taky někdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Sýkoru. Poslal ho na 3 roky za mříže kvůli údajnému přijetí úplatku. Všichni 3 muži se přes své obhájce proti verdiktu odvolali a případ tak míří právě k vrchnímu soudu. Odvolání podal ale i třeba státní zástupce. A ještě dodám, že stanovit termín zasedání trvalo soudu téměř rok, a to kvůli složitosti případu.
3: Tak já jsem řekl na začátek, že se jednalo o Antonína Koláčka. On se tak skutečně kdysi jmenoval, ale teď se přejmenoval. jmenoval na Antonia, takže to, co si řekl, tak sedí. No ale ten případ má opravdu i další mezinárodní konsekvence. Kromě českého ještě švýcarská justice sleduje a soudí, o co v něm vlastně jde.
17: Týká se právě privatizace Mostecké uhelné společnosti, o které v roce 1999 rozhodla tehdejší vláda Miloše Zemana. Podle obžaloby tehdejší manažeři použili k ovládnutí firmy peníze, které z ní ale předtím vytunelovali. Stát pak měli při prodeji akcí okrást. Takhle o tom při soudním jednání v roce 2023 mluvil státní zástupce Radek Bartoš.
19: Od státu bylo vylákáno koupení akcí za neodpovídající cenu, za cenu nepřiměřeně nízkou při vlastně zatajení rozhodných skutečností o tom, jaká je skutečná cena akcí, kdo je kupuje.
17: A aby údajný podvod zastřeli, založili množství firm v zahraničí s účty ve švýcarských bankách. Tamní úřady začaly jejich působení vyšetřovat v roce 2005, a to kvůli praní špinavých peněz a dalším machinacím. Tresty už tam padly a někteří ex-manažeři se je odpikávají.
3: No, v kauze byl původně víc obžalovaných než ti muži, které jsme zmínili. Co se s nimi stalo a proč vlastně v Česku nedostali trest?
17: Ano, stíhání v Česku původně čelilo 8 lidí, jeden z nich zemřel, u dalšího soud zastavil stíhání kvůli zdravotním problémům. Obžaloba tak mířila na 6 lidí, kteří byli propojeni s Mosteckou uhelnou. U dalších 3, Petra Krause, Jiřího Diviše a Marka Čmejly, soud stíhání nakonec taky zastavil. Začali si totiž odpykávat tresty ve švýcarské větvi kauzy. Tam mimo jiné odsoudili i Koláčka, ten ale do švýcarského vězení odmítl nastoupit a rozhodl se projít trestním stíháním v Česku.
18: Jsem tam chtěl nastoupit, ale moje duše mě tam nepustila. V podstatě jsem cítil, že pokud bych neprošel touto čistou nebo celým tím procesem až do konce, tak by to bylo špatně.
17: Řekl Koláček před 3 lety. A ještě dodám, že tehdejší premiér a pozdější prezident republiky Miloš Zeman v minulosti řekl, že o vyvedení peněz na získání akcí nevěděl.
3: Tak tolik Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
17: Díky, naslyšenou.
2: 7 hodin a 17 minut doplníme důležité informace, které právě teď, tedy ráno 8. září, sledujeme. Série útoků jemenských povstalců Hutíů na cíle v jižní části Saudské Arábie zranila 73 civilistů, včetně žen a dětí. Uvedla dnes podle agentur Reuters a AFP Riádem vedená koalice v Jemenu. Zároveň slíbila odvetu. Podle Hutíů bylo zasaženo mezinárodní letiště i zařízení saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pondělí pozdě večer oznámil, že předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. A sněmovna by měla na začínající schůzi znovu schvalovat zákon o státních zaměstnancích. V Senátu, stejně jako od sněmovní opozice, zněly obavy z politizace i destabilizace státní správy. Zákon má podle autorů například usnadnit výměnu státních úředníků tím, že jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru.
3: Při pohřbu s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem se loučili v Bělehradě tisíce lidí. Někdejší velitel bosansko-srbských vojsk zemřel na konci srpna ve vězeňské nemocnici v nizozemském Hágu. Byl mu 84 let. Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika. Mladič dostal před 9 lety doživotní trest za zločiny spáchané ve válce v Bosně a Hercegovině, hlavně za ostřelování Sarajeva a masakr ve Srebrenici. Během konfliktu zemřelo přes 100 000 lidí.
20: Už od rána se před chrámem svatého Lukáše v Bělehradě, kde byla Mladičova rakev, tvořila dlouhá fronta. V okolí visely srbské vlajky. Z chrámu po několik desítek minut zněly pravoslavné modlitby. Podle přítomných novinářů bylo mezi tisícovkami Mladičových příznivců hodně srbských válečných veteránů a taky mladí lidé v tričkách s podobiznou bosensko-srbského generála. Někteří z nich neváhali zavřenou rakev i políbit. Jeden z Mladičových podporovatelů jeho skutky v rozhovoru pro agenturu Reuters obhajoval třeba tím, že mu jen záleželo na srbském národu.
21: Velká žalost, velká tuga.
22: Je to opravdu smutné. Jako armádní důstojník prostě bránil jugoslávskou ústavu. Upřímně věřím, že chránil srbský lid. Koneckonců to byla jeho povinnost.
21: Je to mi byla dožnost.
20: Zatímco někteří Srbové za Mladiče truchlí a vnímají ho jako hrdinu, v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny, o něm lidé mluví jako o válečném zločinci. Popisuje to chorvatský deník Večerní list.
0: Kdyby Dante vymyslel ještě dalších 100 kruhů pekla, ani další z tý kruh by pro lidi jako Mladič nestačil.
20: Řekla deníku jedna z obyvatelek bosenské metropole. V Bosně je Mladič hlavně symbolem masakru ve Srebrenici, kde jeho jednotky v červenci 1995 povraždili přes 8 tisíc muslimských chlapců a mužů, zatímco ženy a děti přikázal odvést na území kontrolované bosenskou armádou. Oslavování válečného zločince odsoudila taky Evropská unie. Nemá podle ní místo v základních evropských hodnotách a ani v zemích, které se ucházejí o členství, včetně Srbska. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: A teď zamíříme na jinou část světa. Jihokorejská metropole Seoul hostí mezinárodní akci s názvem Seoul Defense Dialogue a účastní se jí přes 1000 hostů skoro ze 70 zemí. Českou republiku zastupuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Jedním z hlavních témat je mírové soužití státu a režimu s odlišným státním a politickým uspořádáním. A není proto náhoda, že se akce koná právě na korejském poloostrově. Přímo v Soulu ji sleduje i zpravodaj v Asii David Jakš. Dobré ráno.
1: Přeji do hezké ráno.
2: Korejský poloostrov je jednou z nejmilitarizovanějších částí světa. Přesto, nebo právě proto Soul ale v posledních měsících mění svůj přístup ke KLDR. Davide, jak a proč?
1: No tak Jižní Korea ústy svého prezidenta, ale třeba už i ministra obrany několikrát otevřeně řekla, že chce s KLDR teď více mluvit. Navrhuje obnovit přímá jednání, přímý dialog. Nebrání se ani obnovení kdysi velmi nadějných šestistranných jednání, kterých se účastnila třeba i Čína, Spojené státy, Japonsko. Nicméně reakce Pchjongjangu na tyhle návrhy je zatím buď velmi chladná, anebo žádná. Vojenští poradci a analytici tady na korejském poloostrově se shodují, že Kim Jong-un zmodernizoval armádu, navýšil její kapacity, včetně jaderných. Zřejmě nastalo i zlepšení té neválečné civilní ekonomiky. No a on teď vlastně nemá důvod se Soulem ani s Washingtonem vyjednávat, protože prostě není o čem.
2: Říkali jsme, že Česko v Soulu zastupuje ministr obrany Jaromír Zuna. Podle něj je mimořádně konkurenční jihokorejský trh velkou šancí pro české zbrojovky. Co konkrétního má na mysli?
1: Jaromír Zuna v rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu, řekl, že takové firmy, jakými jsou Tatra nebo výrobce pistolí Colt.cz, jsou doslova předurčeny k úspěchu na bohatém a lukrativním jihokorejském trhu, ale že to je současně i trh velmi konkurenční, silně orientovaný na Spojené státy, případně na Izrael a další zbrojařské velmoci, a uspět tady je mimořádně obtížné. Navíc zbrojařství, to je segment, kde prosadit se trvá velmi dlouho. On jako příklad uvedl protiletadlové systémy, kde proces od nákupu až po tu implementaci a funkční spuštění zabere 4, ale většinou až 6 let. Nicméně české firmy v tom obranném segmentu tady v Jižní Koreji už se prosazují. Prodává sem například český výrobce letounů pro základní výcvik pilotů, také jeden z výrobců leteckých motorů anebo výrobce vojenských radiolokátorů. Takže české zbrojařské firmy tady mají svou stopu. No a v obráceném směru se jako vzor velikého úspěchu jihokorejského obranného exportu na evropský trh uvádí tanky K2GF, těch má například polská armáda nakonec nakoupit až 180 kusů.
2: Právě ministr obrany Zuna ale čelí kritice za to, že se ještě tento měsíc zúčastní v Číně akce s Yangshan. O co přesně se jedná a co k tomu ministr řekl?
1: Ano, ptal jsem se ho na to, on sám řekl, že přesné personální obsazení delegace, která má odletět do Pekingu na to bezpečnostní fórum s Yangshan, není ještě uzavřené, může se změnit, nicméně on se hodlá zúčastnit. Opozice to kritizuje, podle ní pokud vláda trvá na české účasti, tak by do Číny měl letět některý z nižších úředníků ministerstva obrany a nikoli ten nejvyšší, tedy sám ministr obrany. Jaromír Zuna má dlouholetou pracovní zkušenost z Číny, tvrdí, že ačkoliv s Pekingem ne ve všem souhlasí, tak je třeba s ním udržovat standardní politické i ekonomické vztahy. No a v tom se v podstatě shoduje i s ostatními členy vlády, včetně premiéra Babiše. Ten už několikrát potvrdil mimochodem, že brzy hodlá Čínu navštívit.
2: Dodává ze Soulu náš zpravodaj David Jakš. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Teď máme 5 minut před 7:30 v Radním plusu. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří samozřejmě muchomurka zelená. Připomínat může žampion nebo bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
4: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
5: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
4: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
5: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
4: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická. Jde opravdu o život.
5: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomurka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
7: Nabíráme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
5: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet. Při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
5: Velké množství černého uhlí se podává také hospitalizovaným pacientům v těch nejvážnějších stavech, ukazuje mi zdravotní sestřička Jaroslava Svobodová.
23: Dříve jsme měli tablety, teď máme takhle už přímo prášek ve velkých nádobách, aby se nám to lépe nabíralo do těch žanetek, protože většinou mají ty lidi samozřejmě nosogastrické sondy, do kterých to musíme podávat.
5: Při závažné akutní otravě houbami se v léčbě využívají také další léky a antioxidanty chránící jaterní buňky. Pokud nezaberou, čistí lékaři krev pacientů pomocí přístrojů.
23: Naberou se všechny možné odběry, potřebujeme hlavně krevní skupinu. Čistí se krev tímto přístrojem.
5: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
7: Ročně se udává hospitalizace zhruba tak 150 až 200 lidí po otravě houbami. Tady ročně máme v posledních letech tak kolem 3 pacientů. Naštěstí dopadají dobře.
5: Těší přednostku Evu Kyslichovou.
7: Dokážeme zase vrátit do života, přesto je potřeba být ostražitý a hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
5: V posledních 7 letech v IKEMu kvůli houbám nikdo nezemřel. Výjimkou byl jen rok 2024, kdy otravě podlehli 2 lidé.
23: Vzpomněla jsem si, jak tady byl pán, nazbíral plný talíř, zkontroloval si to přes mobilní aplikaci, která mu potvrdila, že jsou to bedly. Přijel k nám ve velmi vážném stavu, bohužel pozdě přišel. Určitě nekontrolovat houby přes mobilní aplikace, tomu vůbec nevěřit.
5: Dodává zdravotní sestra Jaroslava Svobodová. Nejjedovatější houbou, která u nás roste, je pavučinec plyšový, připomínající rysce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
24: Pro a proti.
25: Vítězství protiunijní a protiimigrační alternativy pro Německo v zemských volbách znepokojilo řadu evropských státníků. Co znamená pro 27? Stává se zranitelnější v hybridní válce s Ruskem, nebo je to přehnaná obava? A jak výsledky nedělních voleb v Sasku-Anhaltsku reflektují čeští politici? Zeptám se exministra zahraničí, poslance za ODS Jana Lipavského a poslance hnutí ANO Denise Doksanského.
24: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: A teď, co uslyšíte po 7:30, Šárko, víš, co jsou to sešívané rodiny?
2: No, rodiny, které fandí Slavii?
3: Tak může to být taky tak, ale pro ten účel, který my předpokládáme pro příští půl hodinu, to je, když se dva lidé dají dohromady a aspoň jeden z nich má dítě z předchozího vztahu. No a my se ptáme, jak se v takových rodinách hospodaří s penězi, nebo jestli některé skupiny více či méně preferují svoje biologické potomky.
2: A připomeneme i to, že Harvardova univerzita slaví 390 let od založení.
3: Ale nejdřív si poslechněte zprávy v podání Ondřeje Látala.
24: Český rozhlas Plus.
11: Na dnešní jednání poslanců SPD dorazí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na klubu má vysvětlit navrhovanou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Deficit 389 miliard korun poslanci SPD totiž kritizují. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, potom zamíří k projednání do sněmovny. Poslanci se dnes budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran. Po útocích jemenských povstalců Husíů v Saudské Arábii je zraněných více než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní a ekonomické objekty. Koalice útok Husíů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v tamní historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle provozovatelů muzea to ale neznamená, že by mělo zcela opustit Pelhřimov. Nachystali jsme dopravní informace v ranním plusu. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte zdržení od sjezdu na Brandýs z 10. kilometru. 20 minut se popojíždí k nehodě na 3. kilometru. Těsně za sjezdem na Radonice se dá projet pouze jedním pruhem. Na D4 s Příbrami do Prahy trvá kolona od sjezdu na Mníšek z 18. kilometru. Příčinou 20-minutové kolony je omezení před Řitkou na kilometru 14,5. Pracují v pravém pruhu silničáři na opravách vozovky. Na D1 před Brnem se popojíždí v obou směrech. Od Prahy se brzdí u Kývalky na kilometru 182, od Vyškova za Rousínovem na 213. kilometru. D2 z Bratislavy do Brna je plná nejen kamionů, v obou pruzích se zpomaluje za Židlochovicemi na 8,5. kilometru. V ulicích Prahy panuje tradiční ranní špička, kolony se začaly tvořit na obvyklých místech. D10 směrem z Boleslavy je ucpaná od Brandýsa z 10. kilometru. Přes 20 minut zabere trasa k nehodě na 3. kilometru. Těsně za sjezdem na Radonice je průjezdný pouze jeden pruh. A na Hradecké D11 panuje silný provoz od 1 zhruba z 8. kilometru. Dobře dojďte. Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty dnes vysoko 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 20, na Šumavě až 24. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
24: Posloucháte Ranní Plus.
3: A ještě připojím dvě jména, a to vašich průvodců dnešním ranním plusem. Jsme Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. A teď pojďme k našemu dalšímu tématu. Pravidelně se umísťuje na předních příčkách nejprestižnějších světových univerzit a z těch amerických je vůbec nejstarší institucí vyššího vzdělání. Harvardova univerzita dnes slaví 390 let od svého založení. Děje se tak ale v době, kdy spolu s dalšími vysokými školami ve Spojených státech čelí soustředěnému tlaku administrativy Donalda Trumpa, včetně několika soudních sporů. Já do vysílání zvu Tomáše Klvaňu z New York University Prague, který taky působil New York University Prague, říkám to správně, který působil taky jako stážista na Harvardu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Jak vlastně Harvardova univerzita před těmi téměř 400 lety vznikla?
8: tak vznikla tak, že ji založil John Harvard jako instituci, která měla šířit osvětu v tehdejší kolonii britské, protože to bylo samozřejmě v začátcích osidlování Spojených států. Byla to vůbec první ta instituce tohoto typu a měla do těch kolonií vnést duch vzdělávání takový, jaký se pěstoval na těch významných univerzitních místech v Evropě.
3: No, původně, jak jsem se dočetl, na ní učil jediný pedagog a 9 studentů tam bylo, tak dnes těch jejich 14 fakult navštěvuje ročně kolem 20 000 studentů všemožných oborů z více než stovky zemí světa. Čím to, že se tak rozrostla?
8: Je to univerzita, která měla to štěstí, že fungovala v relativně prosperující části Spojených států, tradiční části Spojených států, rozvíjela se kontinuálně a s tím, jak nabývala důležitost vlastně potřeba vzdělání, tak nabývala moc a výhlas Harvardské univerzity. Určitě v tom hrají roli také peníze. Harvardova univerzita je dneska nejbohatší na světě. Ten nadační fond je někde mezi 50 a 60 miliardy dolarů. To znamená, ta politická moc, věrohodnost a také samozřejmě dobré finanční zajištění dává dohromady velmi, velmi důležitý fenomen, který dneska vlastně funguje ve Spojených státech a globálně. Je to asi nejznámější univerzita na světě.
3: No ale nehrozí právě teď v téhle době, že o část toho finančního zajištění přijde, jak se vlastně vyvíjí spory Harvardovy univerzity s administrativou Donalda Trumpa. Tak pokud vím, tak naposledy v půlce srpna federální soudce v Bostonu zamítl vládní žalobu, podle které škola dostatečně neochránila židovské a izraelské studenty před obtěžováním, ale těch sporů bylo víc.
8: Ano, to byl jeden z těch sporů, ten spor víceméně skončil, protože soudce ten spor vlastně zrušil a ten soudní proces skončil na technikálii, protože soudce prostě rozhodl, že vláda Donalda Trumpa se neozvala kvůli tomu údajnému antisemitismu včas, že ty incidenty, které jmenovala, se konaly, nebo se odehrály, nebo měly odehrát minimálně rok před rokem, nebo možná ještě déle. Takže to meritum té věci nebylo rozhodnuté, jestli to opravdu byl antisemitismus nebo nebyl. Pak tady máme důležitější spor pro Harvard a to je spor o peníze. Harvard každoročně

0: hned se samozřejmě vláda Donalda Trumpa odvolala, takže to je dnes u odvolacího federálního soudu, který by právě o tomhle to měl rozhodnout buď koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku.
1: No, Trumpova administrativa teď nově navrhuje pravidlo, které by zbavilo soukromé školy a vysoké školy statusu osvobození od daní, pokud poskytují cílenou pomoc studentům na základě jejich rasy, tedy údajně preferují Afroameričany a Hispánce. Jak by to na tyto školy, včetně Harvardu, dopadlo?
0: Tak dopadlo by to samozřejmě velmi citelně na všechny vysoké školy ve Spojených státech, na Harvard také, ale už jsem samozřejmě zmínil tu skutečnost, že Harvard je nejbohatší škola. To nadační mění je téměř 60 miliard dolarů, takže Harvard by tohleto přežil. Ale samozřejmě řada dalších škol by měla obrovské problémy, pokud by neměla prostě daňové úlevy, museli by totálně změnit financování. A to drahé školné, které dneska ve Spojených státech dosahuje někdy i výše kolem 70 tisíc dolarů na semestr, a to říkám jenom školné, ne samozřejmě náklady na život těch studentů, tak to by muselo jít výš. Takže to bylo opravdu velmi nešťastné pro vůbec celou tu vzdělávací komunitu ve Spojených státech.
1: Tak tolik Tomáš Kolvaňa, který působí na New York University Prague a také působil coby stážista na Harvardu. Já vám moc krát děkuji za vaše postřehy. Naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Je 7 hodin 39,5 minuty, posloucháte Ranní plus. Moc diplomatické služby Evropské unie poklesla a role vysoké představitelky pro zahraniční politiku se dostala na vedlejší kolej. To konstatuje německý návrh na reformu zahraniční služby, o které informuje bruselský server Euractiv. Cílem je zásadně překopat fungování zahraniční služby, aniž by bylo nutné měnit zakládající smlouvy Evropské unie. Současná vysoká představitelka pro zahraniční politiku Kaja Kallasová ale podle Euractivu proti německému návrhu bojuje. Témata zahraničních médií dnes probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Zdeňko, s čím tedy počítá ten německý plán na reformu diplomatické služby Evropské unie?
3: Ten německý dokument, který Euractiv celý zveřejnil, počítá s tím, že by se Evropská diplomatická služba více začlenila do struktur Evropské komise a Kaja Kallasová a její budoucí nástupci či nástupkyně by tak získali silnější pravomoci v rámci Evropské komise v oblastech, jako je rozvojová a humanitární politika nebo obrana. Vysoká představitelka by zároveň měla koordinovat komisaře, eurokomisaře odpovědné za tyto oblasti. Podle Německa je možné tyto změny provést bez nutnosti otevírat unijní smlouvy. Kaja Kallasová ale s tím návrhem nesouhlasí, odmítá ho. Ona tvrdí, že navrhované změny by diplomatickou službu rozhodně neposílily a naopak by ještě více podřídili šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Německo ten svůj návrh prezentovalo minulý týden na schůzce ministrů zahraničí států Evropské unie v Irsku a podle Euractivu se mu dostalo spíš vlažného přijetí. Nicméně Berlín na té reformě trvá a dá se čekat, že toto téma bude tedy rezonovat i v dalších měsících.
2: No, pojďme na jiné téma. Největší vedra a sucha letošního léta už máme pravděpodobně za sebou. Zemědělci se ovšem z důsledky potýkají dosud, jak upozorňuje server Politico. Text se týká konkrétně produkce šampaňského. Jaký letošní sucho zasáhlo?
3: Podle odhadů francouzské vlády se očekává, že produkce vína ve Francii letos klesne pod 3,4 miliardy litrů. A pokud se tento odhad potvrdí, tak to bude nejméně za posledních 70 let. Politico píše, že sucho a opakované vlny veder ničily vinice po celé zemi, přičemž úplně nejvíce je postižena právě oblast Champagne. Francouzské úřady mluví o opaření sluncem, popáleninách, opadávání listů a zcvrkávání hroznů. Horko a sucho způsobily, že hrozny byly menší, méně šťavnaté a sklizeň navíc začala rekordně brzy, místy už na začátku srpna, protože zemědělci spěchali s tím sběrem i proto, že ta vedra rychle zvyšovala obsah cukru v těch hroznech a tím i potenciální obsah alkoholu ve víně. Politico dodává, že víno a šampaňské jsou jen jedny z obětí těch letošních veder. Farmářská skupina Kopa Kožeka odhaduje, že enormní byly třeba i ztráty na kukuřici ve Francii, Slovinsku či Itálii.
2: A do třetice web televize Euronews si všímá, že vítězství německé AfD v regionálních volbách odhalilo rozštěpení francouzské krajní pravice.

0: to?
1: Ono se to projevilo tím, že krajně pravicové strany ve Francii na vítězství AFD v Sasku-Anhaltsku reagovaly úplně rozdílně. Národní sdružení a jeho představitelé Marine Le Penová a Jordan Bardella tak ti ten výsledek vůbec nekomentovali, mlčeli. Zatímco ještě více krajně pravicovější strana Erika Zemura výsledek otevřeně oslavovala. A důvod je podle Euronews strategický. Le Penová se totiž už roky snaží svoji stranu normalizovat, aby byla přijatelnější pro širší voličské skupiny, především před nadcházejícími prezidentskými volbami příští rok. A to spojení s německou AFD by v tom mohlo překážet. Euronews připomíná, že strana Marine Le Penové se s AFD rozešla už v roce 2024 kvůli právě kontroverzním výrokům představitelů AFD. Mimo jiné se ty výroky tehdy týkaly příslušníků organizace SS v nacistickém Německu. Naopak Erik Zemmour z AFD sedí ve stejné frakci Evropského parlamentu a je jí i programově bližší.
0: Evropské deníky, týdeníky a servery prošla naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Tak jsme se z toho dozvěděli, jak významné mlčení může být, ale my teď nebudeme mlčet k čerstvým zprávám. Co se právě děje v Kanadě? Dnes vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz zboží ze Spojených států. Sazby se pohybují v rozsahu od 15 do 50%. Ruský útok na Kyjev, který se odehrál po třech dnech příměří, si vyžádal 2 mrtvé a 7 zraněných. Úřady v Polsku startovaly stíhačky a vládní koalice ANO, SPD a motoristů směřuje podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů ke snížení schodku v návrhu rozpočtu na příští rok. Koalice má podle něho předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví a ve školství. Žijí ve stejné domácnosti, spravedlnost vůči dětem ale vidí výrazně jinak. V takzvaných sešívaných rodinách vnímá téměř třetina žen zvýhodňování biologických dětí. Mezi muži je to zhruba každý sedmý. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Mindbridge pro finanční skupinu Partners mezi 800 lidmi, kteří žijí s dětmi z předchozích vztahů. Téma teď probereme s finanční poradkyní Stanislavou Liškovou ze skupiny Partners. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Proč jste se rozhodli samostatně zkoumat právě ty takzvané sešívané rodiny, tedy domácnosti, kde partneři vychovávají i děti z předchozích vztahů?
3: Tak my u příležitosti Dne finanční gramotnosti ty průzkumy děláme pravidelně a tentokrát jsme se zaměřili právě na sešívané rodiny, především z toho důvodu, že tam v oblasti financí můžou vznikat různé situace náročnější, protože do rodiny vstupují děti z předchozích vztahů, vstupují tam různé výše výživného, můžou tam být závazky, nějaký dluhy z minulých vztahů, můžou do toho vlastně nějakým způsobem vstupovat i předchozí partneři. Takže celé to dělá takový vlastně mix toho, kde z pohledu řešení financí to může být náročnější a složitější, a pro nás bylo zajímavé právě zjistit, jak to v těch rodinách řeší.
2: No téměř třetina žen podle toho průzkumu vnímá zvýhodňování biologických dětí, mezi muži je to 14%. Co si pod tím zvýhodňováním máme představit? Jde o peníze na výdaje na děti, o rozdílná pravidla a výchovu, nebo třeba o to, kdo má v rodině při rozhodování přednost?
3: No, tam bylo vlastně zajímavé to, že opravdu jde o vnímání, nejde o tu skutečnost jako takovou. To znamená, my neříkáme, že se to skutečně děje, ale že to vlastně genderově ta pohlaví vnímají opačně. Ten průzkum dál ukázal, že pokud vznikají v rodině, v sešívané rodině spory, tak jsou z 54%, respektive ze 40% z důvodu financí a když už z důvodu financí, tak z 54% z důvodu běžného hospodaření. Toho by se eventuálně dal i udělat závěr, že vlastně nejvíc trouble z pohledu financí je běžné hospodaření v rodině. A typicky, kdo se zabývá tím běžným hospodařením v rodině, jsou převážně ženy. To znamená, vidí i ten drobný detail. Pokud se nakupují nějaké zásadní věci, něco dražšího, většinou se ti partneři domlouvají společně a tam už ten muž do toho vstupuje. Je to trošku jako zjednodušení, ale můžeme z toho vyvodit takovýhle závěr, že jde právě o to běžné hospodaření, to, že jsou různý kroužky, že jsou obědy pro děti, že je potřeba koupit pastelky, co to všechno stojí, a tam typicky to můžou vnímat ti partneři. partneři právě různě podle toho, jak moc se tím provozem vlastně zabývají.
2: Ano, to je, může to být hluboko pod rozlišovací schopností nás mužů. No ale co vůbec...
3: Přesně tak. Co vůbec ale řekl jste to vy.
2: Ano, to řekl kdysi Václav Klaus. Tímhle způsobem. No ale co vůbec znamená finanční spravedlnost v takové sešívané rodině? Jedno dítě může mít druhého biologického rodiče, který na něj výrazně přispívá, jiné třeba ne. Čili nemůže být ta mechanická rovnost naopak nespravedlivá.
3: No, přesně tak. Tady bychom měli rozlišovat rovnost a spravedlnost. Rovnost znamená, že každé dítě dostane stejně, spravedlnost znamená, že podle svých potřeb. Ale i to vnímání té spravedlnosti může být odlišné právě u každého z těch partnerů, co je vlastně spravedlivé. Protože přesně jak jste řekl, můžou tam být různé výše výživného, kdo jak z předchozích partnerů na dítě přispívá nebo nepřispívá, takže už v tom dochází vlastně jakoby k rozporu. Ale pak samozřejmě odlišnost může být. Představme si, že v té rodině máme dvě děti, jedno dítě je prostě nadšený čtenář, prostě miluje čtení a vlastně to, co nás to stojí, je pár stovek za knihovnu a občas nějakou knížku. Byť knížky jsou jakoby taky dražší, ale pokud se spokojí s knihovnou, tak vlastně jako v pohodě. A druhé dítě může závodně hrát hokej.
2: A to vím výstroj, přesně, členské co to znamená. Příspěvy.
3: A já si myslím, že ten, kdo to má doma, tak ví, jaký desítky tisíc ročně to můžou být. Jo? A pak je to otázka, to znamená, když takovéhle peníze utratím za jedno dítě, musíme utratit i za to druhé, aby to byla rovnost a nebo spravedlnost. A kde je ta spravedlnost? A tadyhle zase můžou vznikat rozpory, co vlastně v té rodině je vnímáno i jako spravedlivé.
2: No a do toho nového vztahu lidé vstupují často také s výživnými hypotékami, úsporami, dluhy a tak dále. Co by si měli podle vás nejdřív vyjasnit, než začnou v té takzvaně sešívané rodině společně hospodařit?
3: No, úplný základ bych chtěla udělat inventuru financí ještě předtím, než to dáme dohromady a než se sestěhujeme. Takže velký apel, když je ještě všechno zalité sluncem, pojďme udělat inventuru, jak na tom jsme. To znamená, jaké jsou tam závazky z předchozích vztahů, jaké jsou tam výše výživného. A prostě i si říct, hele, tohle je naše společná věc, ale tohle to si řešíš, protože si to táhneš z minulosti. Ono i to, kolik vlastně na jaké dítě, jak se dává, ono to nějakým způsobem i reflektuje, kdo vlastně všechno do té rodiny patří.
2: Já vám moc krát
3: děkuji. Jak je vlastně vnímaný.
2: Děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor, tolik finanční poradkyně Stanislava Lišková ze skupiny Partners. Díky a naslyšenou.
3: Mějte se, naschledanou.
2: A teď stále posloucháte Ranní plus. Do základních škol v Pardubicích se o přestávkách postupně vrací hraní šachů a karetních a deskových her na místo sledování sociálních sítí. Je to přesně týden, co začal na všech základních školách ve městě platit striktní zákaz používání mobilů. Děti tak na nová pravidla reagují jinou formou zábavy a taky si víc mezi sebou povídají. Část školáků ale změnu přijímá s rozpaky.
4: Je velká přestávka, já jsem teď v 7C tady na základní škole Dubina a žádné mobily tady na lavicích nevidím, nikdo tady žádné takové zařízení ani nepoužívá, na lavicích vidím penály, učebnice, svačinové krabičky a podobně.
5: Jde to přežít, ale je to strašný.
4: V čem?
5: No tak já doma jsem dost na telefonu, takže pro mě je to dost těžký.
4: To je Jakub.
6: Vnímám to tak, že je to jako zároveň dobře, ale někdy ty pravidla jsou až moc přísná, mi přijde.
4: Nikol.
6: Že třeba jako, když ten mobil mám na lavici a třeba mi někdo napíše, tak už za to mám poznámku.
4: Děti musí mít mobil po celou dobu ve škole uzamčený ve skřínce anebo uložený v batohu s výjimkou odpolední přestávky na oběd. Školní řád zároveň zakazuje i používání chytrých hodinek a náramků, bezdrátových sluchátek, přenosných herních konzolí anebo i notebooků.
7: Žáci se na ta pravidla doufám zvyknou rychle a hlavně doufáme, že je to přivede ještě více k sobě navzájem, že budou ten čas strávit jinak. My to tady vidíme, že se tady zpátky objevily třeba šachy a nebo i ta běžná komunikace, že prostě mezi sebou si povídají o tom, co je čeká, nebo vymýšlí třeba děvčata tanečky.
4: Popisuje metodička prevence základní školy Dubina Barbora Krejčíková.
7: Takže je to v každém případě posun k lepšímu a líbí se nám to.
4: Zákaz používání mobilů se vztahuje taky na školní družiny a školní školní jídelny. Dodržovat by ho tak měli třeba i cizí strávníci, upozorňuje ředitelka pardubické základní školy Štefánikova Renata Janecká.
8: Což v našem případě nám pomůže, protože my máme u nás při stravování žáky z obchodní akademie, tak teď máme vlastně řád školní jídelny, který by měli dodržovat i studenti obchodní akademie.
4: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů platí od 1. září na všech 18 městem zřizovaných základkách. Učitelé si od nich mimo jiné slibují zlepšení schopností dětí soustředit se na výuku a taky důslednější prevenci kyberšikany. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A teď nás posloucháte 6,5 minuty před 8 hodinou. Exportní, garanční a pojišťovací společnost zvedla podporu pro firmy vyvážející na Ukrajinu. Kapacity navýšila na 1 miliardu korun. Fond funguje tak, že po splacení jednoho úvěru je možné načerpat další. Pojišťovna spustila tuto podporu před 3 lety. Od té doby pojistila českým firmám vývoz na Ukrajinu za víc než 2 miliardy a 100 milionů korun. Detaily probereme s výkonným ředitelem Sdružení pro zahraniční investice Ondřejem Votrubou. Dobré ráno.
10: Hezké slunečné ráno vám i posluchačům.
2: Tak jak přesně může toto navýšení kapacit firmám pomoct? Budou díky tomu ochotné víc vyvážet?
10: Je to tak, tento krok lze určitě vnímat pozitivně, protože Ukrajina bohužel postižená tou ošklivou ruskou agresivní válkou, tak není standardní zemí v tuhle chvíli nebo nemá standardní podnikatelské obchodní prostředí. To znamená navýšení tohoto fondu, znamená určitou a využití těchto prostředků ve prospěch českých firm pro ty české firmy a české podnikatele, znamená určitou mitigaci podnikatelského rizika. A díky tomuto navýšení pojišťovna bude moci podporovat ještě více obchodních případů tuzemských firm.
2: A jsou podle vás podmínky té podpory nastavené výhodně, jak jsme zmínili, tak fond má takzvaný revolvingový charakter, takže po splacení jednoho úvěru můžou firmy čerpat další.
10: Přesně tak, ten revolvingový charakter v tomto případě si myslím, že je odpovídající. Jsou tam další podmínky, maximální pojistná hodnota 5 milionů eur, je tam maximální pojistná doba 2 roky. A pak jsou jiné aspekty pro posluchače, například je tam takzvaná podmínka geografického aspektu, to znamená ten dovozce nebo ten odběratel českého podnikatele na Ukrajině nemůže být ve válečné zóně nebo ani ta doprava tam nemůže být aktuálně někde jako postižená válečnou zónou, takže jsou tam takovéto v uvozovkách pojistky. Nicméně pořád ty podmínky by mohly být i lepší. Například chybí stále ještě produkt pojištění vývozního odběratelského úvěru, takzvaný produkt D, které by určitě firmy čerpaly a banky by lépe kofinancovaly ty zakázky. Stejně tak ta doba splatnosti, ona byla prodloužena nedávno z roku a půl na 2 roky. Standardní je delší, kdyby alespoň těch 5-6 let, tak by ty podmínky zase byly ještě lepší.
2: A o tomhle vylepšení se uvažuje?
10: Pokud vím nikoli, ono se to postupně, ten fond, jak si vylepšil, vy jste už zmínil na začátek, že on pojistil přes 2 miliardy, ta pojistná částka vlastně stoupá každý rok a na základě toho se ty podmínky rozvolňují, pokud vím, až tímto směrem se v blízké době neuvažuje.
2: No a jak se českým firmám daří na Ukrajině prosadit? Mají tam dost obchodních příležitostí?
10: Tak obchodních příležitostí je spousta. Ono samozřejmě, Ukrajina jednak je velká země, jednak je to bohužel tedy válčící země, takže těch poptávek, požadavků je tam hrozně moc. České firmy se snaží, asi na místě například polské firmy jsou úspěšnější, jsou ještě aktivnější, nicméně jsou tam rozhodně velké podnikatelské příležitosti, například zejména v oboru energetika, ale i v oboru recyklace, čištění odpadních vod a tak dále.
2: A máte nějaké příklady takových hodně úspěšných projektů českých?
10: Tak příkladů je celá řada. Teď například tedy v té tiskové zprávě, která byla vydána v rámci rozšíření teda podpory v rámci toho fondu Ukrajina, tak se tam hovoří o vývozu vůbec prvního traktoru jedné české firmy na Ukrajinu, právě podpořené tímto fondem Ukrajina. A těch příkladů je celá další řada. Samozřejmě se jedná i o nějaký vojenský materiál nebo nějaké dodávky bránící se straně, ale jak jsem říkal na začátek, zejména projekty v oblasti energetiky, ať už se jedná o jadernou energetiku, nebo později, až bude rekonstrukce Ukrajiny, tak celá rozvodná síť a celý energetický systém, tam bude obrovský potenciál biznesu, protože bohužel, jak sledujeme každý den v televizi, Rusové útočí právě i na energetickou infrastrukturu.
2: A dá se říct, kolik už tuzemské firmy na Ukrajině investovaly a jestli jejich angažmá v téhle zemi roste od začátku ruské invaze?
10: Tady bych to rozdělil na dvě věci. Když odpovím přímo to, na co se ptáte, tak z hlediska investic, nikoli exportu, o kterém jsme se bavili na začátek, z hlediska investic, ta investovaná částka poslední roky stagnuje, drží se, co jsem si dohledal, něco na 220 milionů dolarů. Tady totiž chybí na straně českého státu nějaký investiční fond, protože i ta podpora obchodu, fond Ukrajina a navýšení té pojistné částky maximální, kterou EGAP může dát, tak to je samozřejmě super věc na podporu exportu, ale na podporu investic tady chybí fond, který mají třeba Němci nebo Francouzi, protože ta podpora EGAPu prostě nedokáže nahradit tu ekvitní koinvestici ze strany státu, která by snížila podnikatelské riziko firm, které by tam chtěly nejenom dovážet nebo vyvážet zboží, ale přímo investovat.
2: No a to angažmá tady roste? Ta druhá otázka.
10: Takže z hlediska investičního nikoli, ale z hlediska obchodního rozhodně ano. Tam rok od roku je to více. Za loňský rok je to 52 miliard korun se vyvezlo zboží do Ukrajiny z České republiky. Rok předtím to bylo 45 a rok předtím 36. Takže tam to roste poměrně prudce.
2: No a jenom poprosím na závěr o stručnou odpověď. V čem vidíte hlavní přínos působení českých firm na Ukrajině?
10: Ten přínos je v řadě ohledů, ale říkal jste stručně, tak tady je zejména to, že ta válka rozhodně jednou skončí, to je dobře, a až skončí, tak ta Ukrajina se bude obnovovat jako země, a protože je to velká země a ty škody bohužel jsou značné, tak tam jako nebývalý biznis potenciál, bude to úplně nové kolbiště pro řadu podnikatelských projektů, a pokud tam naše firmy nebudou už předtím, než toto začne, tak budou se startovním výstřelem ztrácet. Takže musíme se o Ukrajinu zajímat intenzivně už teď.
2: Výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice Ondřej Votruba byl naším hostem. Já za to moc děkuji. Naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Osm hodin, dnes je úterý 8. září, tohle je Ranní plus a za mikrofony zůstávají Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas Plus.
2: A tady je obsah další hodiny v kostce. Bude český rozpočet pro příští rok zkoumat Evropská komise kvůli nadměrnému schodku?
0: Proč prověřuje nejvyšší státní zastupitelství rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí?
11: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
2: A co vypovídá vítězství AFD ve volbách v Sasku-Anhaltsku o celém Německu?
0: Dozvíte se, ale nejdřív ještě zprávy, které připravuje Ondřej Látal.
12: A přeju dobré ráno. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Policie o tom informovala na síti X. Nemocnici museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje mimo jiné pyrotechnika kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
13: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
14: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
13: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
15: Paní ministryně financí Šilerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
13: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
12: Po zprávách se k tomu v Ranním plusu vrátíme. Sněmovna se dnes bude zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má taky sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
16: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
12: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. A poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti Romana Busargina při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulyanovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušila provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly třeba školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněno. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky víc prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na mezinárodním fóru Seoul Defense Dialogue. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialog i s takovými zeměmi, jako je Čína.
17: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
18: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojařských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
12: Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
19: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré úterní ráno. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
20: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
21: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód. Doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
22: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
21: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
12: Ve zprávách Ranního plusu skoro 7 minut po 8 ráno přidáme taky dopravu. Na D10 směrem z Turnova do Prahy zůstává dálnice ucpaná od Brandýsa z 10. kilometru. 20 minut se jede k nehodě na 3. kilometr. Těsně za sjezdem na Radonice projedete pouze jedním pruhem. Dálnice D4 na trase s Příbrami do Prahy. Zdržení čekejte mezi Mníškem a Řitkou. Na 14,5 kilometru jsou silničáři v pravém pruhu. Kolona z 18. kilometru je na 10 až 15 minut. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy po pojíždí fronta k omezení u letiště. Zpomalíte u Středokluk na 5. kilometru a naberete asi 10 minut navíc. A na D8 na příjezdu do metropole ve směru z Ústí teď počítejte s čerstvou nehodou. Je kousek za Zdiby, průjezdný je tam pouze jeden pruh, kolona od Klíčan ze 3. kilometru je zatím na 5 až 10 minut. Dobře dojďte. Úterý 8. září bude jasné až polojasné, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty vysoko 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 20, na Šumavě až 24 a povane slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
0: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Koaliční rada se včera shodla na tom, že výše schodku státního rozpočtu se ještě bude měnit. Jak, to ale zástupci vládních stran po schůzce neupřesnili. SPD ještě před jednáním deklarovalo, že má dvě varianty. Podle jedné by se ušetřilo 8 miliard, podle druhé 25. Motoristé navrhují šetřit například v rezortu školství a zdravotnictví. Na čem přesně? Na to jsem se před čtvrt hodinou zeptala ministra pro sport, který také kandiduje v letošních komunálních volbách, Borise Šťastného z Motoristů sobě. Koaliční rada se včera shodla na tom, že výše schodku státního rozpočtu se ještě bude měnit. Jak, to ale zástupci vládních stran po schůzce neupřesnili. SPD ještě před jednáním deklarovalo, že má dvě varianty, podle jedné by se ušetřilo 8 miliard, podle druhé 25. Motoristé navrhují šetřit například v rezortu školství a zdravotnictví. Na čem přesně? To už se budu ptát ministra pro sport, který také kandiduje v letošních komunálních volbách, Borise Šťastného z Motoristů sobě. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Pane ministře, tak na čem tedy navrhujete ušetřit v rezortech školství a zdravotnictví?
1: Tak není to jenom v těchto rezortech. My jsme se bavili o mnoha desítkách různých parametrů. Bavíme se o spotřebě státu v jednotlivých ministerstvech, jako je třeba cestovné, jako jsou poštovní služby, právní služby, poradenství. V oblasti zdravotnictví ještě o té věci jednáme. My jsme se sešli s panem ministrem Vojtěchem, on připravuje nějaký dokument, to samé se týká vlastně i ministra školství. A pak jsou to další věci, skutečně těch položek je mnoho a ta dohoda ještě není vlastně domluvená, neexistuje.
0: Ve vládním prohlášení vaší koalice se píše, a teď cituji, naše školy od mateřských až po vysoké jsou pro nás naší prioritou. Investice do vzdělávání nejsou totiž pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Platí to stále?
1: Platí to stále a bude to platit vždycky. Také se tam ale píše, že provedeme zásadní revizi inkluze. Je potřeba si uvědomit opravdu, že v řadě případů jsou tam v daném rozpočtu položky na tisíce a tisíce dalších pracovníků a my opravdu chceme vědět, jestli to má smysl, nemá smysl. Dobře víme, že už více než 30 tisíc asistentů pedagoga, víme dobře, že nějaká demografie a jsou to všechno čísla, na kterých je potřeba sedět a neznamená to, že jakékoliv úspory v tom systému by měly vést k zhoršení vzdělávání.
0: A revizí inkluze byste ušetřili už v příštím rozpočtu nebo v rozpočtu na příští rok?
1: To je moc dobrá otázka. My ta jednotlivá opatření, o kterých mluvíme, rozdělujeme na dvě části. Ta první část se týká vlastně vyhlášek nebo vládních nařízení, kde je možné ušetřit okamžitě. To znamená, to číslo schodku by mohlo o nějakou tu miliardu klesnout. A pak je otázka závěrečného účtu, to znamená, je potřeba změnit zákony a některé ty úspory pak bude možné udělat v příštím roce, aniž by byly vidět teď v tom schvalovaném rozpočtu. rozpočtu, ale byly by vidět na konci příští roku. A některé věci se samozřejmě týkají let dalších.
0: No a to by znamenalo tedy, že ten rozpočtový schodek by mohl dosáhnout podle těch predikovatelných zásahů do legislativy až na jaké číslo?
1: Tak ten schodek bude schvalován na podzim letošního roku. To znamená, legislativa, která není přijatá nebo není v nějakém stavu, že můžeme garantovat, že bude do konce roku přijatá, tak se nepromítá do toho schodku. To je velice důležitá věc a to je určité omezení. To znamená,
0: že skutečně pak...
1: No, my bychom byli spokojeni s tím, aby ten strašidelný, což říkají všichni napříč politickým spektrem, se o něco snížil už číselně v letošním roce. Poté se nám podařilo ušetřit nebo získat prostředky v příštím roce a projevilo se to v závěrečném účtu. A pak se to také projevilo v budgetování, to znamená rozpočtování v těch letech příštích. Číslo vám neřeknu, protože ta jednání probíhají a budou probíhat a určitě je potřeba si na to ještě pár dnů počkat.
0: Zajímá mě, vy vlastně pořád mluvíte o tom, že jste byli překvapeni tím, jaký je ten schodek rozpočtu, jaká je jeho výše. Ministryně financí včera zopakovala v České televizi, že se dají teda uspořit maximálně jednotky miliard. Ale doslova také řekla, a teď také cituji, ten rozpočet jsem vyjednávala měsíce, týdny. Konec citace. S motoristy nejednala, že jste byli 31. srpna v den zveřejnění rozpočtu zaskočení?
1: Samozřejmě ministryně financí s námi jednala, ale v těch rezortech, které zastáváme. To znamená, za mě to je oblast sportu, pak je to životní prostředí, zahraniční věci a kultura. V těch ostatních věcech skutečně ministryně financí s těmi ostatními partnery nejednala, ani jednat nemohla.
0: A takže jste se neptali na ten celkový schodek rozpočtu?
1: My jsme se neptali na ten celkový schodek rozpočtu, protože nám bylo sděleno a vcelku po právu, my tomu rozumíme, že nejprve potřeba provést ta jednání na těch ministerstvech. To znamená, paní ministryně na těch jednotlivých ministerstvech vyjednávala konkrétní parametry pro ten daný rezort a poté představila celkový schodek a ty jednotlivé kapitoly v pondělí minulého týdne.
0: A ještě se na závěr zeptám, prosím stručně, jestli lze odpovědět, do jaké míry se diskutovalo také o příjmové stránce rozpočtu, nejenom o škrtech.
1: O příjmové stránce rozpočtu jsme se samozřejmě bavili. Nemůže se to úplně týkat toho rozpočtu pro rok 2027, protože my nechceme zvyšovat daně, ale na druhou stranu víme, že jsou tam nějaké příjmy z lepšího výběru a některé daně paní ministryně chce měnit, zejména z těch neřestí, a pak už se to bude týkat let 28 a dál.
0: Tolik tedy ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů sobě, se kterým jsem vedla rozhovor krátce před tímto vysíláním živým. Teď se zase vracíme a já zvu do vysílání europoslance za TOP 09 ekonoma Luďka Niedermayera. Dobré ráno.
3: Dobré jítro z Bruselu.
0: Ministr Šťastný mimo jiné uvedl, že úspory by se daly najít v rezortu školství revizí inkluze. Tak jak to vysvětloval, je to pro vás dostačující?
3: Myslím si, že to dokládá, že vláda místo toho, aby řešila ten ekonomický problém, který je opravdu velký, protože narostly nám výrazně výdaje státního rozpočtu, nafoukl se deficit, tak prostě pokračuje v těch kulturních válkách. Inkluze je jeden z těch symbolů těch kulturních válek. Pro někoho jiného jsou to ukrajinští uprchlíci. Hnutí ANO zase akcentuje snížení peněz pro veřejnoprávní televizi. To jsou zástupné problémy typu opravdu, jak to teďka označuje, kulturními válkami, a tam bezesporu nespočívá to řešení toho našeho rozpočtového problému. Já jsem překvapený, že teďka pan minister říká, že vlastně by bylo třeba změnit nějaké zákony, ale ta vláda už vládne dostatečně dlouhou dobu, měla celý rok na to, aby ty strukturální změny v tom rozpočtu udělala, a to, že to přesouvá do dalšího roku nebo do dalších let, je docela překvapivé z hlediska nějaké politické strategie, protože čím více budou blížit volby, tím obtížnější bude dělat ta nepopulární opatření. Takže můj výhled na to, jak si bude stát česká stát pokladna a co po sobě tahle vláda zanechá, je čím dál tím horší.
0: No, tato vláda dala dohromady nějaký střednědobý fiskálně strukturální plán rozpočtu, mimo jiné to po ní žádala i Evropská komise. Tak by mě zajímala, zajímalo, protože podle tohoto plánu má docházet k postupným razantním snižováním schodků. Stačí takový plán Evropské komise jako příslib, nebo se i tak bude zajímat o český schodek rozpočtu na příští rok?
3: Tak zajímat se samozřejmě bude, ale pokud si vyjedná vláda tento plán a pokud bude odpovídat těm podmínkám, pravidlům evropským, které teďka už nejsou zaměřeny na jednoletý strukturální deficit, ale na vlastně růst výdajů státního rozpočtu, tak to Evropská komise přijme, protože bude předpokládat, že ten příslib je důvěryhodný. Konec konců vláda je naše vláda, kterou jsme si zvolili ve volbách a myslím si, že je legitimní předpokládat, že ti lidé, kteří za ní mluví, ví, o čem mluví, ale jste to přesně popsala. Ta strategie, která spočívá v tom, že pro příští rok vláda navrhuje velké navýšení deficitu a potom opravdu razantně začne ten deficit snižovat, nepůsobí příliš důvěryhodně. Jednak by to vyžadovalo opravdu velké úpravy, a to zejména z mého pohledu ekonoma na straně příjmu, to znamená výrazné navýšení daní. A navíc by to znamenalo, že vlastně všechny roky, které budou směřovat ke konci volebního období, a to znamená dalšímu volebnímu klání o parlament, ta vláda bude provádět fiskální restrikci, což rozumné vlády provádějí na začátku, ale nikoliv na konci svého vládního období.
0: To asi bude na to, abychom to sledovali dál. Teď by mě ještě zajímalo, když se tedy vrátíme k tomu rozpočtovému schodku na příští rok, ten by měl vlastně porušit i maastrichtská kritéria, ale jsme povinni jako Česká republika je dodržovat, když nejsme v eurozóně?
3: Tady bych vás opravil, protože maastrichtská kritéria, to 3% kritérium se týká schodku veřejných financí. A třeba i v minulém roce došlo k situaci, kdy ten celkový schodek byl výrazně nižší než schodek státního rozpočtu. Takže pokud vláda nyní navrhuje schodek státního rozpočtu někde kolem 3,5, já bych spíš řekl 4% HDP, protože do toho rozpočtu 389 miliard třeba není zahrnut výdaj na začátek financování stavby nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany, tak to znamená, že vláda předpokládá, že ty ostatní položky to vyváží a dostanou ten schodek po 3%. Což znamená, že vláda sází na to, že města, obce a kraje budou hospodařit s obrovskými přebytky a samozřejmě ráda by také, kdyby například zdravotní pojišťovny vytvořil nějaký přebytek, což trochu kontrastuje s tím, že pan ministr třeba navrhuje, aby se zřejmě udělali nějaké úspory ve zdravotnictví, čímž pravděpodobně myslí spíše, že státní rozpočet dá na to méně peněz, než by došlo k nějakým strukturálním změnám ve zdravotnictví, které by vedly k tomu, že opravdu výdaje budou klesat.
0: Vysvětluje europoslanec za TOP 09 a ekonom Luděk Niedermayer. Děkuji za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: A teď 20 minut po 8 hodině si poslechněte, co důležitého se děje. Série útoků jemenských povstalců Husiů na cíle v jižní části Saudské Arábie zranila 73 civilistů, včetně žen a dětí, uvedla to dnes podle agentury Reuters a AFP Riádem vedená koalice v Jemenu. Podle Husiů bylo zasaženo mezinárodní letiště i zařízení saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Museli ji opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku, uvedla nemocnice. A v Kanadě dnes vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz zboží ze Spojených států. Sazby se pohybují v rozsahu od 15 do 50%. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení. Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil na podmínku. Mimo jiné s odůvodněním, že starší z chlapců už byl stejně narušený. Další podrobnosti případu probereme s reportérem investigativní redakce Radiožurnálu Arturem Janouškem. Dobrý den, Arture.
5: Hezký den.
2: Tak zní to opravdu neuvěřitelně. Proč vlastně odvolací soud v tomhle případě zmírnil původní trest na podmínku?
5: Ty důvody shrnuje soudkyně Jana Kurešová, která předsedala senátu odvolacího soudu.
6: S ohledem na osobu obžalovaného, který se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání, v zaměstnání byl velmi kladně hodnocen, sám kriticky se stavěl k té trestné činnosti. Takže my jsme dospěli k závěru, že se jedná o ojedinělý exces, ojedinělé vybočení z jinak řádného života a podmíněný trest je zcela dostatečný pro nápravu obžalovaného.
5: Kurešová také říká, že ti nezletilí se obžalovanému sami nabízeli a prosili ho o schůzku, protože si chtěli vydělat. Jenže podle obžaloby to není úplně přesné. Policisté totiž dokumentovali nejméně 5 případů, kdy naopak obžalovaný sám psal tomu 12-letému chlapci, že ho chce vidět a nabízel mu 500 korun, když, cituji, odvede dobrou práci, konec citace. Další polehčující okolností bylo podle odvolacího soudu třeba to, že ten 12-letý chlapec byl narušený už předtím, než ho zneužíval obžalovaný. Soudkyně Kurešová zdůrazňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že kouřil marihuanu a že poskytoval sexuální služby i jiným mužům, které pak vydíral.
6: My říkáme, že se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prostě prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, jako takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nezpůsobil.
2: No ale oslovení odborníci ten rozsudek ostře kritizovali, co konkrétně se jim nelíbí?
5: My jsme oslovili třeba nezávislou advokátku a bývalou žalobkyni Věru Novákovou, která se na zločiny na dětech, spáchané na dětech specializuje. Ta řekla, že soud vlastně přenáší vinu spachatele na jeho oběti a zdůraznila, že jediným dospělým a tudíž trestně odpovědným byl v tomto případě ten obžalovaný, který se podle ní podílel na špatném vývoji toho 12-letého chlapce tím, že v něm posiloval a utvrzoval to nesprávné chování.
4: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna. Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak vyšetřuje a hodnotí jeho oběti, kterými jsou v tomto případě 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
5: Nováková navíc kritizuje i ten argument soudu, že 12-letý chlapec byl narušený už před tím setkáním s obžalovaným. Soud tím podle ní říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepší rodiny a jeho práva proto mají menší hodnotu. My jsme oslovili i bývalou zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která uvedla, že soud nemůže rozdělovat děti na ty, které si zaslouží ochranu a na ty, na kterých záleží méně.
2: No co na to říká soudkyně Kurešová, která předsedala odvolacímu senátu?
5: Tak ona namítá, že odvolací senát nepřenášel vinu na oběti, ale že jen konstatoval, že se musí zvážit všechny okolnosti toho případu.
6: Je rozdíl, když agresor napadne nevinné dítě, které nemá vůbec žádné zkušenosti se sexuálními praktikami, a je rozdíl, když se to děje s osobami, které jsou v tomto směru protřelé, zkušené a které sami iniciovali jednání obžalovaného. Oni ho přemlouvali, prosili, aby se s nimi sešel a aby došlo mezi nimi k těm aktivitám.
5: Já ještě doplním, že ten rozsudek i postup odvolacího soudu teď prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, které může například navrhnout podání stížnosti pro porušení zákona. I kdyby ale nejvyšší soud rozhodl, že skutečně byl porušen zákon, tak už to nebude mít vliv na tento rozsudek. Mohlo by to ale být závazné pro další soudy, které budou podobné případy řešit v budoucnu.
2: Upozorňuje reportér investigativní redakce Radiožurnálu Artur Janoušek, děkuji za informace. Naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
0: A krátce před 8:30 se podíváme do tuzemských médií, a to s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem, a začneme u čerpacích stanic. Řidiči při tankování pohonných hmot musí opět zaplatit víc, než na co byli v poslední době zvyklí. Co o tom přesně píší České noviny?
7: Věnují se tomu různá média a názorně ten stav vystihuje titulek z deníku Právo, který zní: ceny nafty opět letí vzhůru, vláda se zdráhá zasáhnout. U některých čerpacích stanic totiž cena nafty atakuje hranici 50 korun za litr. Při obdobném vývoji na jaře vláda Andreje Babiše zasáhla a regulovala ceny.
0: No ale z toho titulku v deníku Právo je zřejmé, že to tentokrát udělat nehodlá. Proč?
7: Po pondělním jednání kabinetu premiér oznámil, že nyní ministři zasahovat nebudou. Tuzemští provozovatelé pump podle Andreje Babiše drží přirážky nízko. Marže, které ministerstvo financí kontroluje, jsou maximálně na 3 korunách, řekl premiér s tím, že ceny paliv ženou globálně vzhůru přirážky zahraničních rafinérií. Podle článku v deníku Právo kvůli americkému vojenskému tažení proti Iránu a válce na Ukrajině mají nedostatečné kapacity, proto mohou prudce navyšovat marže. Aktuálně jsou na rekordních úrovních. Rozdíl mezi cenou ropy a velkoobchodní cenou nafty v Evropě minulý týden poprvé přesáhl $100 za barel.
0: Takže jednoduše musíme se s tím smířit a platit čím dál tím víc?
7: No, nemuseli bychom, protože podle některých ekonomů a také některých opozičních politiků by pomohlo snížení spotřební daně. Podle předsedy ODS Martina Kupky je to věc, kterou může česká vláda ovlivnit na rozdíl od snahy řešit marže rafinérií na evropské úrovni, k čemuž naopak vyzývá premiér Andrej Babiš. Ten podle očekávání snížení spotřební daně odmítá. Vzhledem k plánovanému vysokému schodku státního rozpočtu na příští rok se tomu nelze ani divit.
0: U řidičů automobilů zůstaneme i v následujících minutách. Některé z nich by vysoké ceny pohonných hmot totiž nemuseli zase tolik trápit. Co by je tohoto problému mohlo zbavit?
7: Návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, pokud by ho prosadil jednak ve vládě a potom v parlamentu. O co konkrétně jde, to napovídá titulek článku v Hospodářských novinách. Zní: agresivním řidičům chce Tejc zabavovat auta. Návrh novely trestního zákoníku má dopadnout na agresivní, opilé a ujíždějící řidiče. Zcela nový paragraf má název ohrožení v silničním provozu a chce ho předložit Tejc na jednom z nejbližších jednání vlády. Má řešit mimo jiného například vybržďování, vytlačování z dálnice nebo také nelegální závody.
0: Petře, a dočetl jste se také, jaké jsou ohlasy na tento návrh?
7: Podle některých expertů je nový paragraf víceméně zbytečný. Například prezident Soudcovské unie Libor Vávra v Hospodářských novinách tvrdí, že většina zmiňovaných věcí, pokud vede k ohrožení života nebo zdraví lidí, je už dnes trestná podle obecných právních předpisů a není potřeba zavádět speciální paragrafy. Podle něj je nutné důsledněji využívat současné možnosti trestů, tedy především zabavit vozidlo. Ministr spravedlnosti oponuje tím, že podle něj soudy současné možnosti prý dostatečně nevyužívají, proto je potřeba zavést ten nový paragraf. A otázkou zůstává, zda by se rozhodování soudu změnilo pouze kvůli tomu, že právě ten nový paragraf bude zaveden.
0: No a na závěr se podíváme do článku v Mladé frontě dnes, který jste pro nás vybral a který vlastně kouká do budoucnosti. Co od ní očekává geolog a popularizátor vědy Václav Cílek?
7: Podle článku v Mladé frontě dnes předpokládá Václav Cílek v následujících letech například v Praze teploty až 47 stupňů Celsia a na jižní Moravě podle něj hrozí přeměna krajiny na step. Podle Cílka už před několika lety francouzský městský plán počítal s tím, že v Paříži budou teploty kolem 50 stupňů a tehdy tam byla naměřena nejvyšší teplota 42,6 stupně Celsia, zatímco v Praze kolem 40 stupňů. To znamená, že je podle něj reálné, že v Praze teploty mohou být díky kumulaci tepla brzy kolem 45 až 47 stupňů Celsia. Pokud má Václav Cílek pravdu, tak se nejenom v Praze máme na co těšit. Ostatně dnešní den by měl na některých místech, i když to teď možná nevypadá, přepisovat teplotní rekordy pro 8. září. Takže k velmi horké budoucnosti máme už solidně nakročeno.
0: České noviny pročetl komentátor rozhlasu Petr Hartmann. Teď už ale zprávy, se kterými přichází Ondřej Látal.
9: Český rozhlas Plus.
12: Sněmovna se bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Koalice kritiku odmítá. Vrchní soud v Praze projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Starosta španělského města Ceuta Juan Jesús Vivas dnes cestuje do Bruselu. S představiteli unijních institucí tam chce probrat krizovou situaci ve svém městě, způsobenou masovým přílivem migrantů na konci července. Před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru 1952. Na královském trůně pak strávila téměř 71 let. V Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Budovu musí opustit někteří pacienti na lůžku. Budovu teď prohledávají i speciálně cvičení psi. Tady jsou taky dopravní informace v ranním plusu. Dobrý den. Dálnice D8 před Prahou směrem z Ústí, zpozorněte těsně za zdiby. Osobní auto tam narazilo do středových svodidel. Blokuje teď levý pruh. Fronta od Klíčan ze 3. kilometru se sune asi 10 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy popojíždí kolona od Rudné z 6. kilometru. Velmi pomalu se jede následně i okruhem ve směru k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Na D10 směrem z Turnova do Prahy se kolona natáhla až ke Staré Boleslavi. Ze 13. kilometru se popojíždí přes 20 minut k nehodě u sjezdu na Radonice na 3. kilometr. Na D1 na příjezdu do metropole z Brna zpomalíte v okolí sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Odtud k jižní spojice je to na půl hodiny. Na severu Prahy trvají potíže, nejprve kousek za zdiby, osobní auto po nehodě blokuje levý pruh, fronta od Klíčan na 5 až 10 minut. A o mnoho delší zdržení vás čeká dál na trase k Blance, a to v Liberecké. Od nájezdu z Veselské k Bulovce se popojíždí téměř 20 minut. Dobře, dojeďte. A čeká nás jasný až polojasný den. Na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 20, na Šumavě bude tepleji, tam naměří až 24 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
2: A i v 8 hodin téměř 34 minut zůstávají za mikrofony Šárka Finiková a Tomáš Pavlíček. Téměř 44% hlasů a více než dvojnásobný zisk proti minulým volbám. AfD v Sasku-Anhaltsku dosáhla výsledku, jaký dosud nezaznamenala. Kancléř Friedrich Merz po výsledku připustil, že nad ním nelze jednoduše přejít k běžnému pořádku a že bude muset mít důsledky. Co taková podpora strany, kterou tamní kontrarozvědka označuje za prokazatelně pravicově extrémní, vypovídá o dnešním Německu. O tom budeme mluvit s Robertem Schustrem, editorem deníku Právo a odborníkem na Německo. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Tak je tohle, co jsme probírali vlastně včera celý den, především mimořádný výsledek v jedné východoněmecké zemi, anebo už zpráva o proměně celého Německa? Co je na těch 44% podle vás nejpodstatnější?
8: No, nejpodstatnější asi je to, že se dá skutečně hovořit o tom, že s takovouto podporou už se asi nedá hovořit o tom, že by to byla strana nějakým způsobem okrajová, ale to strana, která naopak dokáže zasáhnout, řekněme, celou společnost, všechny vrstvy společnosti, čili od nejmladší generace po nejstarší, od lidí vysokoškolsky vzdělaných po lidi se základním vzděláním. Prostě skutečně je to ta strana všeobjímajícího toho vlastně catch-all party, jak by se řeklo, a to už to, že nesní AfD, čili v Sasku-Anhaltsku už se to stalo. A teďka uvidíme, jestli se tento trend bude opakovat i v jiných spolkových zemích, případně na celostátní úrovni. Přeci jenom tím, že Německo federální uspořádané, tak v každé té spolkové zemi je ta situace trošku jiná, čili není to tak, že by ten model ze Saska-Anhaltska šlo převést na všechny další regiony. Takže musíme počkat. Ale faktem je, že AfD má nakročena k tomu, aby se stala stranou, která dokáže prostě oslovit široké prostě německé společnosti.
2: A jak velkou roli v tom hraje pořád ta specifická zkušenost východního Německa? Hospodářsky slabší regiony, odchod mladých lidí, stárnutí společnosti nebo pocit, že se o jejich problémy Berlín nezajímá. Ono přece od sjednocení uplynulo 36 let a AfD dnes volí i generace, které NDR vůbec nezažili, takže čím je oslovuje?
8: Speciálně v tom Sasku-Anhaltsku skutečně ta, řekněme, ta nostalgie po východním Německu byla silná, byla velmi silným faktorem, který vedl lidi k tomu, aby dali hlas AfD. Ale já bych řekl obecně, ono máme samozřejmě tendenci říkat, že porovnávat, jak vysoké jsou platy na západě, na východě, jak je to s důchody a podobně. Vidíme, že se postupně, řekněme, přibližuje ta úroveň, pokud jde po tu materiální stránku. Ale tady jde spíš o to, že vlastně východní Němci stále ještě těch 37 let po sjednocení mají pocit, že jsou občany druhé kategorie, že jim jsou prostě vnucovány nějaké názory, postoje z Berlína nebo třeba i ze západoněmeckých sdělovacích prostředků nebo sdělovacích prostředků, kde sedí ve vedení lidé ze západu Německa, které oni nechtějí. To jsou třeba postoje k ekologii, postoje třeba k Rusku, k válce na Ukrajině. Oni to berou, že jim to vnucováno, a pokud se najde někdo jako AfD, která říká, ale vy nemusíte tohle to brát, vy prostě buďte sami sebou, buďte těmi východními Němci, nebojte se za to, no tak je to potom osloví a dají jim hlas.
2: No a co se týče ještě ekonomiky, tak to vypadá jako paradox, protože institut DIV spočítal, že některé zásadní body hospodářského programu AFD by nejvíc zasáhly právě strukturálně slabší regiony jako Sasko-Anhaltsko. Tak jak se vysvětlit, že lidé nespokojení mimo jiné se svou ekonomickou a sociální situací podporují politiku, která by ji podle těchto propočtů mohla ještě zhoršit?
8: No jo, kdo čte takovéto propočty, víte, protože skutečně ta emoce byla natolik silná, prostě je emoce jako nespokojenost s vládou Friedricha Merce, s celostátní vládou, tím, že prostě podle názoru AFD je Německo prostě na sestupné větvi, že prostě neustále klesá, propadá a tak dále. To vlastně vytvořilo takovou, skoro by řekl, možná davovou psychózu, která nakonec AFD pomohla. Ale samozřejmě máte pravdu, speciálně východní Německo a

0: investice a životní úroveň, ale co spíš souvisí s tou psychologií.
1: No a také s tím, že třeba ty doposud vládnoucí establishmentové strany to dostatečně možná nevysvětlovaly. Ale pokud by se AfD skutečně podařilo poprvé převzít vedení některé spolkové země, co by byl pro Německo větší zlom? Ta její konkrétní politika anebo ten samotný precedent, že AfD dokázala převzít vládní odpovědnost?
0: Myslím, že obojí. Především jde o to, že pokud by to skutečně nastala, tahle situace, měli by vládu, měli by třeba i kontrolu nad bezpečnostními složkami, protože by měli ministra vnitra, tak najednou by nastala situace, že by ty ostatní spolkové země, těch 15 zbývajících spolkových zemí, muselo nějak na tuhle tu situaci reagovat. Čili oni by také museli najít nějaký modus operandi, jak se chovat k té vládě v Sasku-Anhaltsku, protože není možné jednoduše prostě odstřihnout od třeba i důležitých informací z oblasti bezpečnosti. Čili vlastně i pro ty ostatní spolkové země, ale i pro ostatní politiky, politické strany i z těch zavedených stran, jak říkáte, establishmentových stran, to je obrovská výzva, že oni se prostě musí teďka změnit a musí na tu novou situaci nějakým způsobem zareagovat a podle mě reagovat způsobem, že dál budou držet AfD v té izolaci, podle mého názoru už nelze, vzhledem k tomu, jak je silná.
1: Tak tolik Robert Schuster, editor deníku Právo, odborník na Německo. Děkuji za to, že jste byl naším hostem. Přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: A my v zahraničí zůstáváme i v 8 hodin a 40 minut, podíváme se na témata tamních médií. Dnes jsme je probírali s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Server Politico upozorňuje, že největší vedra a sucha letošního léta už máme za sebou, ale zemědělci se s důsledky potýkají dosud. Text, který vybrala, se týká konkrétně produkce šampaňského. Jaký letos sucho zasáhlo?
3: Podle odhadů francouzské vlády se očekává, že produkce vína ve Francii letos klesne pod 3,4 miliardy litrů. A pokud se tento odhad potvrdí, tak to bude nejméně za posledních 70 let. Politico píše, že sucho a opakované vlny veder ničily vinice po celé zemi, přičemž úplně nejvíce je postižena právě oblast Champagne. Francouzské úřady mluví o opaření sluncem, popáleninách, opadávání listů a zcvrkávání hroznů. Horko a sucho způsobili, že hrozny byly menší, méně šťavnaté a sklizeň navíc začala rekordně brzy, místy už na začátku srpna, protože zemědělci spěchali s tím sběrem i proto, že ta vedra rychle zvyšovala obsah cukru v těch hroznech a tím i potenciální obsah alkoholu ve víně. Politico dodává, že víno a šampaňské jsou jen jedny z obětí těch letošních veder. Farmářská skupina Kopa Kožeka odhaduje, že enormní byly třeba i ztráty na kukuřici ve Francii, Slovinsku či Itálii.
2: Ze serveru Politico citovala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: No a my se mi ještě podíváme, o čem píšou další zahraniční média. Agentura Bloomberg si všímá, že hlavní výzkumník společnosti OpenAI varuje před překotným vývojem umělé inteligence. Expert Jakub Pachocky říká, že umělá inteligence se vyvíjí tak rychle, že je pro lidi stále obtížnější pochopit a ovládat. Očekává proto, že laboratoře zabývající se AI dobrovolně zpomalí vývoj bezpečnostních důvodů, aspoň dokud nebudou zavedeny společné standardy.
2: Modely umělé inteligence jsou dnes schopny ovládat počítače, spolupracovat s lidmi i jinými systémy AI a realizovat výzkumné projekty, cituje Pachockého Bloomberg. Podle experta nepotrvá dlouho, než se AI bude moci zdokonalovat i bez lidského zásahu.
1: Pachockého názor je v souladu s obecnějšími katastrofickými předpověďmi některých lídrů v oblasti technologií umělé inteligence. Také generální ředitel OpenAI Sam Altman dřív říkal něco podobného, ale v nedávném rozhovoru pro Bloomberg TV uvedl, že odvětví neudělalo dost pro to, aby lidstvu vysvětlilo potenciální přínosy AI.
2: OpenAI se z bezpečnostních důvodů rozhodla pro omezené uvedení svého nejnovějšího modelu GPT-6 Astra na trh. Jako důvod uvedla jeho pokročilé kyberbezpečnostní funkce. Konkurenční firma Anthropic zatím ze stejných důvodů nezveřejnila zveřejnila svůj počítačový model Mythos. Současně se ale stále více startupů snaží uskutečnit právě to, před čím Pakocký varuje, tedy AI, která se umí vylepšovat sama bez lidské pomoci, uzavírá agentura Bloomberg a s tím odkládáme zahraniční tisk.
1: A můžeme si říct, které čerstvé události dominují agenturám. Policisté dnes ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku.

0: Na místě je pyrotechnik a kinolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin, uvedla policie na síti X. Série útoků jemenských povstalců Husiů na cíle v jižní části Saudské Arábie zranila 73 civilistů, včetně žen a dětí, uvedla to dnes podle agentur Reuters a AFP Riádem vedená koalice v Jemenu. A vývoz z Německa v červenci klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 80%, dovoz se snížil o 5,7%, uvedl spolkový statistický úřad.
1: Čeští archeologové mají za sebou vůbec první archeologický výzkum sovětského gulagu. V Kazachstánu zkoumali pracovní tábor, kterým prošlo přes 20 000 vězňů, včetně desítek Čechoslováků. Zdokumentovali tábor vězňů, hřbitov, obětí a našli důkazy, že gulag fungoval ještě léta po svém oficiálním zrušení. Vědecká expedice se nyní vrátila zpět do Česka a teď už jsme ve spojení s vedoucím archeologie z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Pavlem Vařekou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co vám při tom prvním archeologickém výzkumu tábora, který se tedy jmenuje, to jsme ještě neřekli, Štěplak v Kazachstánu, nejvíc překvapilo?
2: No, my jsme se soustředili na jeho jedno oddělení. Tak, jak jste říkala, ten komplex byl obrovský, bylo tam víc než 20 000 vězňů. My jsme se zaměřili na oddělení v okolí ve vsi a v okolí vesnice Terekty, což je železniční zastávka na trati Karaganda-Džeskazgan ve středním Kazachstánu, a překvapilo nás, že se zachoval celý ten komplex. V dobové terminologii NKVD dva lágerpunkty, tedy dva tábory, jeden pro muže a druhý pro ženy, ale přímo ve vsi jsou pozůstatky z sídliště pro ostrahu, pro důstojníky, pro mužstvo, bezpečnostních složek, včetně mateřské školky pro děti oficírů, a v okolí jsou pozůstatky vlastně hospodářských objektů, kde muže a ženy pracovali. Tady je třeba zdůraznit, že tento tábor nebyl propojen s doly, jako všechny ostatní, kde vězni prováděli otrockou práci na šachtách, kde se těžila měď a mangan. Tento táborový komplex měl vlastně krmit, zásobovat celý Štěplak, a proto se muže a ženy věnovali s práci v zemědělství.
1: A co vám tedy ty dochované pozůstatky tábora prozradily o každodenním životě vězňů?
2: My jsme se soustředili detailně na tu ženskou část, která se zachovala kousek od vesnice ve stepi, a zachovaly se všechny baráky. Víme, že to byly obrovské objekty pro 200 žen každý, dlouhé stavby, které byly budovány z nepálených cihel. Takže odhad vidíme podmínky, v jakých ženách žili. Z další objekty, jako byla třeba pekárna, v tom táboře vidět a v jeho okolí, že vězenkyně a celá ta administrativa museli bojovat o vodu, které uprostřed stepy je dodnes samozřejmě velice málo, takže hloubili různé cisterny, studny, zavlažovací systémy. No a ostraha byla velmi nekompromisní. Pod každou strážní věží nacházíme nábojnice. Kolem tábor, kde byly ženy, chránili nejenom jeden, ale dokonce tři řady plotů sosnatého drátu.
1: Už jsme zmínili na začátku, že vy jste také našli důkazy, že tábor fungoval ještě několik let po oficiálním zrušení v roce 1956. Zjistil jste také, proč se tak dělo?
2: Podle pamětníka, který jako dítě v tábor viděl, a dochovala se vlastně i další tradice ve vsi, která mluví, ústní tradice, která mluví o tom, že v táboře zůstaly ženy z dnešních pobaltských států, z Litvy, Lotyšska a Estonska. A je to zřejmě tak, že tyto tábory byly takzvané zvláštní tábory pro politické vězně zřizované po druhé světové válce, a bylo v nich veliké množství lidí ze střední, východní a východní Evropy zavlečených bezpečnostními složkami do sovětských lágrů, do sovětského gulagu. A protože ženy z těchto zemí, které byly anektovány Sovětským svazem, vlastně byly sovětské občanky, tak nebyly propuštěny tak jako třeba Polky, a zůstali v táboře s ještě zřejmě až do konce, do začátku 60. let. Ten tábor měl pravděpodobně nějaký jiný charakter, nicméně ta nucená práce byla vykonávána dále. jak o tom svědčí archeologické nálezy.
1: Vy jste zmínil to setkání s pamětníkem. Jaké to bylo?
2: No, bylo to naprosto neuvěřitelné, protože tento pamětník jako kdyby čekal, až do vesnice dorazí expedice a bude se s ní moci podělit o své vzpomínky, z které vlastně dosud nikomu neříkal. A tyto vzpomínky zcela zásadním způsobem mění obraz právě o tom poslední fázi fungování Gulagu na tomto konkrétním místě ve vsi Terekty. O tom zatím žádné archivní záznamy nemáme. Spolupracujeme s místními historiky a ty prostě končí historii Gulagu jeho formálním zrušením a tato fáze zatím nebyla v tomto případě známa.
1: Jistě se tam budete vracet. Tak tolik pro tuto chvíli. Určitě. A pak doufám, že nám o tom budete znova i vyprávět na Plusu. Pro tuto chvíli děkuji Pavlu Vařekovi ze Západočeské univerzity v Plzni. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A tento rozhovor dozněl 10,5 minuty před 9. hodinou. Vláda Andreje Babiše trvá na tom, že se proinvestuje k rychlejšímu růstu ekonomiky a tím pak umaže rychle rostoucí zadlužení země. I proto si můžeme podle premiéra dovolit vysoký schodek státního rozpočtu. Dosáhnout má skoro 390 miliard korun. O jeho výši se ale ještě jedná. Koaliční strany SPD a motoristé, jak jsme slyšeli, v dnešním vysílání chtějí víc šetřit. Investice ale mají zůstat rekordní, jak to ovlivní ekonomický růst. To je téma nového dílu pořadu Peníze a vliv. Připravila ho naše ekonomická analytička Jana Klímová, kterou teď vítám ve studiu. Dobrý den, Jano.
3: Dobré ráno.
0: Tak vláda říká, že je rozpočet díky rekordním investicím prorůstový, tak na jaké investice má jít nejvíc peněz?
3: Tak z toho balíku 290 miliard korun má jít podle návrhu rozpočtu nejvíc na dopravní infrastrukturu kolem 125 miliard. Většina z toho jde do státního fondu dopravní infrastruktury, který pak financuje dálnice, silnice, železnice. Když ty peníze přepočítáme na velikost ekonomiky, tedy HDP, tak to ale na nějaké rekordy pro příští rok už zas tak nevypadá, jak upozorňuje ekonom z Vysoké školy ekonomické a bývalý člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel. To procento je dokonce mírně nižší než letos.
4: Bude zhruba 1,84% HDP, zatímco v roce 2026 to bylo třeba 1,89% a tak dále. Čili ve své podstatě se to vůbec nehýbe. A to ještě je nutné tedy říci, že část těch výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury jsou výdaje běžné.
3: To znamená, že jsou na různé opravy a údržbu staveb. Další velký balík z investic potom jde na obranu, což je povinný vládní výdaj. Že by to ale nějak výrazně zvedlo růst celé ekonomiky, se také nedá říct, protože obranný průmysl má třeba ve srovnání s tím automobilovým tak jen velmi malý podíl na českém HDP.
0: No a existují nějaké propočty, jak by třeba nové dálnice mohly podpořit celkový růst ekonomiky a mohlo by to pak státu pomoci zvýšit příjmy a dostat se z dluhů?
3: Tak pro Česko taková studie ohledně těch dálnic není známá podle ekonoma Jana Pavla, ale existují propočty ze zahraničí a to, že zlepšení dopravní infrastruktury zhruba o desetinu má dopad na růst celé ekonomiky maximálně o 0,3% bodu. Ten vliv je tedy velmi malý. Podle Pavla jsou zavádějící i tvrzení, že se třeba sousednímu Polsku vyplatili vysoké investice do dálnic v minulých letech kvůli tomu, že teď rychle roste, i když se víc zadlužilo.
4: Tak já jsem si na schvál vyjel, kolik průměrně na HDP za posledních 20 let dávalo Polsko a kolik jsme dávali my. Polsko dávalo skutečně nejvíc z celé Evropy a bylo to 1,78% HDP na dopravní investice a my jsme druzí a dávali jsme 1,72% HDP. To znamená, ten problém často není nebo nemusí být v těch penězích, ale i v té efektivnosti.
3: A já ještě dodám, že samozřejmě máme mít dálnice, ale ne proto, že by to zrychlilo asi nějak výrazně růst celé ekonomiky, ale
0: řečí to rychlost samotnou těch aut.
3: Jak říkají ekonomové, má to být určitý standard každého vyspělého státu. No a potom jenom k tomu, jestli se lze proinvestovat, tak podle Jana Pavla neexistuje příklad státu, který by se proinvestoval z veřejných dluhů. Podle něj jde spíš o takové městské legendy, které se hezky poslouchají.
0: Nebo moritáty. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ale jako příklad uvádí politiku Spojených států v 80. letech, kdy tehdejší prezident Ronald Reagan udělal reformy a zvýšil ekonomický růst. To pro Česko taky není reálné?
3: Ne, protože Spojené státy tehdy bojovaly s vysokou inflací, vysokými daněmi a neměly fakticky žádný veřejný dluh, ten jim naopak po těch reformách a zároveň tedy obřích výdajích na zbrojení výrazně narostl. Podle ekonoma Jaroslava Borovičky z New Yorkské univerzity je Česko v úplně jiné situaci. Podle něj by se spíš tedy vláda měla dívat na sousední Slovensko, ovšem spíš jako na varování, protože i my máme dluhy a na Slovensku tamní dluh má dosáhnout během 3 let už 3/4 HDP a to dokonce navzdory tamní ústavě.
5: Takže z fiskálně stabilizované ekonomiky, velmi podobné Česku, se najednou stala riziková země, které klesá rating. Ty ratingové agentury to vnímají velmi negativně. A vláda na tom Slovensku je z hlediska ekonomické politiky v podstatě bezradná a ten ústavní zákon víceméně ignoruje a porušuje ho.
3: Dodal Jaroslav Borovička.
0: No a celé téma si poslechněte v pořadu Peníze a vliv, který vysíláme dnes po 11. hodině a pokud najdete také na našem webu a v podcastových aplikacích, tak si ho poslechněte i tam. Teď děkuji autorce pořadu Janě Klímové. Naslyšenou.
3: Díky také, naschranou.
1: A před 9. hodinou ještě jedno téma. Když se řekne Parkinsonova nemoc, většina lidí si asi představí starého člověka. Tato choroba ale může postihnout i mladé pacienty v aktivním věku. Příběh jednoho z nich, pana Ladislava Trčky, sleduje i nový časozběrný dokument Českého rozhlasu Plus, který se jmenuje On Off.
6: V mém případě je to o hybnosti, o motorice, mluvení. To všechno se zhorší o dost. No. S dětma si nejvíc děláme srandu z toho, že si připadáme ten králíček na tu reklamu, na ty baterky. Že to cítíte, že vám docházejí baterky, že zpomalujete, najednou ta hybnost se začne zhoršovat, mluva, tak si musíte dát dozobnou. A najednou cítíte takový to, oh, tak to se vás spadne a zase můžete, já nevím, ty 4 hodinky pokračovat dál.
1: No tak to byla ukázka z dokumentu, který natočila dokumentaristka Kateřina Kubalová, která už je s námi ve studiu. Vítejte, dobrý den.
7: Dobré ráno.
1: Vy jste sledovala pana Trčku v době, kdy se rozhodl podstoupit operaci, která by mu mohla od nemoci výrazně ulevit. Jak vlastně ale jste se potkali poprvé, nebo kdy jste narazila na pana Trčku? Kdy vás napadlo o tom natáčet?
7: Ano, mě to napadlo už vlastně před dlouhými roky, kdy jsem natáčela rozhovor s jedním neurologem a ten mě úplně uchvátil právě informací, že Parkinsonova choroba se zdaleka netýká jen těch staříčků, jak já jsem si bláhově myslela, ale že se týká opravdu i mladých lidí. A chtěla jsem natočit dokument a když se rozhodlo, že tady se ten dokument natočí, že vznikne, tak já jsem panu doktorovi volala nadšená, že můžeme točit a on říkal výborně, tak já vám vytipuju člověka. No a potom volal asi za měsíc, je tady pan Trčka, za týden jde na operaci, takže nastala totální akce kulový blesk a bylo to opravdu tak, že druhý den jsme se viděli a za týden byla operace. Takže tak jsme se seznámili a já, když jsem mu psala, tak jsem se trošku bála, jestli přece jenom mě pustí k sobě opravdu do toho nejužšího soukromí. A on byl úplně nadšený, protože říkal, to je perfektní, protože u nás je to jako opravdu jiné. Na mě se dívají jako na opilce, protože já, když jdu třeba bokem, protože mi to jinak nejde, tak se jako dívají divně ty lidi. Jednou na něj dokonce zavolali i policii, protože se vykulil z auta a oni si mysleli, že řídil v podnapilém stavu, takže on byl opravdu rád, že může ukázat, že se to týká mladých lidí a že ty jejich potíže jsou úplně jiné než třeba u těch staříčků.
1: No, že jsou někdy zapnutí a někdy vypnutí,
7: přesně
1: proto
7: tak,
1: i ten
7: přesně
1: název
7: tak,
1: on off?
7: Přesně tak, o tom to je. Já nevím, jestli znáte, ono to zaznělo ostatně i v té ukázce, tu pohádku Princezna na klíček, kterou natáhli, dali léky a ona fungovala a pak najednou ten vliv doběhl a ona se najednou zastavila. A on mi to i říkal na té procházce, to jsme vlastně slyšeli ukázku z té krátké procházky. Ten říkal, my tady spolu jdeme, ale najednou já tamhle na rohu se můžu třeba zastavit a vy mi buď budete muset dát lék nebo zavolat pomoc, protože to prostě nepůjde. A teď si představte, že je vám těch 40. A teď to fakt nejde. Teď máte rodinu, děti, on má dvě děti, práci, teď už tady invalidní důchod a musíte to nějakým způsobem řešit.
1: Vy jste říkala, že jste se vlastně potkali krátce před tou operací, ano. která se jmenovala hluboká mozková stimulace. V čem to spočívalo?
7: Ono to spočívá v tom, že vlastně oni ho operovali tedy na dvakrát. První zákrok byl při vědomí a tam mu do mozku operovali dvě elektrody do místečka,
1: které... Vy jste u toho byla?
7: Ne, to jsem opravdu nebyla. Byla jsem těsně před a těsně po té operaci, tam potom do toho sterilního prostředí, ty mikrofony asi úplně nejsou ideální, ale do toho malého místečka, které je velké asi jako zrnko rýže, oni se trefí, to je naprosto obdivuhodné, dají tedy dvě elektrody a druhý den mu dali vlastně neurostimulátor tady takhle na hruď, nad klíční kost a vlastně takovými vlákínky to propojili s těmi elektrodami a pak jsme se viděli za nějaký další měsíc, kdy ho vlastně zapnuli. To je vlastně také takové on nebo off. Takže on má vlastně teď ty elektrody, ten neurostimulátor a potom má chytrý telefon s aplikací, kde to je opravdu jak z nějakého sci-fi, kde má plus, mínus a teď samozřejmě pod lékařským dohledem si to zvyšuje, snižuje a ladí vlastně sám sebe.
1: Jaký mýtus, protože už na začátku ano, jsme zmínili, ano. že s Parkinsonovou nemocí jsou spojeny třeba ten mýtus, že se to týká starých
7: ano,
1: lidí.
7: Ano,
1: jaký mýtus jste si vyvrátila třeba vy sama pro sebe při tom natáčení?
7: Za prvé to byl ten věk a za druhé jsem si opět potvrdila to, že nejde jenom o to tělo, abychom se hýbali, ale také o tu duši, protože je zajímavé, že jemu se stalo to, že potom zapnutí on vlastně přestal mít ten třas, to tělo bylo v pohodě, ale ta hlava najednou tolik nefungovala, protože on měl předtím strašně moc koníčků, přišel o ně. A úplně nejkrásnější bylo po roce setkání, kdy on přišel a říkal, já už jsem zase vařil.
1: Doufám, že vás Kateřina Kubalová nalákala na to si poslechnout tento dokument on off v našich podcastových aplikacích nebo na našem webu.
0: V 9 hodin se scházíme u Ranního plusu z naší strany s Šárkou Fenikovou
1: a Tomášem Pavličkem.
8: Český rozhlas Plus.
1: A které události rozebereme v závěrečné půlhodině? Jak se poslanci postaví k zákonům vráceným Senátem, například ke služebnímu nebo stavebnímu zákonu?
0: Kde by mohla vláda krátit v rozpočtu, což požadují menší koaliční strany?
9: Dobře víme, že už více než 30 tisíc asistentů pedagoga a my opravdu chceme vědět, jestli to má smysl.
1: A jak neukáznění řidiče ruší noční klid a co s tím dělá policie?
0: V tuhle chvíli k vám ale přicházejí zprávy Ondřeje Látala.
10: A přeju hezké úterý 8. září. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje, umožní podle něj snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl taky Senát. Poslanci budou muset dnes řešit taky novelu stavebního zákona, se kterou senátoři nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes. Detaily probereme v Ranním plusu s parlamentním zpravodajem Českého rozhlasu Vojtěchem Tomáškem hned po zprávách. Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do zvěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
11: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
10: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram, a to s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhii Kropiva. Kravčenko v příspěvku zopakoval, že se na žádném korupčním schématu nepodílel. V polských Kielcích začíná čtyřdenní mezinárodní veletrh obraného průmyslu. Letos se věnuje taky vztahu mezi obranou a energetikou. Polský obranný holding PGZ zase představí nové těžké bojové vozidlo.
12: Letošním zvláštním partnerem mezinárodní výstavy obraného průmyslu v polských Kielcích je Kanada. Proto se část panelové diskuze, ale také jednání doprovázející veletrh budou věnovat bližší obranné spolupráci mezi Polskem a Kanadou. Tématem akce budou i autonomní bezpilotní systémy, a to v době, kdy komisař OSN pro lidská práva skritizoval nasazování bojových dronů, které vyhledávají cíl pomocí umělé inteligence. Největší polský obranný veletrh doprovodí i výstava vojenské techniky polské i zahraniční výroby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
10: New Hampshire dnes čekají primárky před volbami do amerického kongresu. Rozhodovat se v nich bude mimo jiné o nominacích pro volby do amerického senátu. U demokratů je hlavním favoritem dlouholetý člen sněmovny reprezentantů Chris Pappas. V republikánské straně pak proti sobě v boji o senátorskou nominaci stojí dva bývalí senátoři, John Sununu a Scott Brown. Průběžné volby do kongresu čekají Spojené státy v úterý 3. listopadu. Tady jsou zprávy Ranního plusu, přejeme dobrý den. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Muž půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to peníze. Dvakrát zneužil jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud poslal pachatele do vězení. Ústecký krajský soud mu po odvolání dal podmínku.
13: Soudkyně Jana Kurešová podmínku vysvětluje například tím, že 12-letý chlapec byl narušený už před zneužíváním.
14: Se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nespůsobil.
13: Nezávislá advokátka Věra Nováková, která se specializuje na zločiny spáchané na dětech, považuje rozsudek za zvrácený.
15: Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak hodnotí jeho oběti, 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatele.
13: Nejvyšší státní zastupitelství teď může podle mluvčího Petra Malého například navrhnout stížnost pro porušení zákona. Artur Janoušek, Český rozhlas.
10: Policisté evakuovali část nemocnice Kadaně na Chomutovsku. Budovu muselo opustit asi 200 lidí, včetně některých pacientů na lůžku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. V nemocnici zasahuje mimo jiné pyrotechnik a taky kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policie zatarasila příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuované vyhřívané stany. Silničáři od zítřka uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
16: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
10: Řidiči budou moci využít taky příjezdovou silnici od Tuchoměřic a přední Kopaninu. Tady jsou další dopravní informace. Na D10 na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy teď ztratíte 20 minut v koloně od Brandýsa. Sune se z 10. kilometru ke sjezdu na Radonice na 3. kilometr. Tam pokračují s odklízením následků nehody. Průjezdný zůstává pouze jeden pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné ze 6. kilometru. V pomalém tempu se pokračuje i okruhem směrem k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Na dálnici D4 směrem s Příbrami do Prahy se kolona před omezením u Řitky zkrátila, popojíždí se z 16. kilometru, zdržení teď asi na 10 minut. Na magistrále v Praze směrem z centra v ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku se srazilo osobní auto s motorkářem, projíždí se pouze levým pruhem. Blokovaný je jak prostřední, tak pravý pruh. Na místě zasahují záchranáři. Kolona od sjezdu do Olbrachtovy je teď na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte. Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní Plus.
0: Přesný čas je 9 hodin a 8 minut. Poslancům začíná nový sněmovní týden. Po letní pauze se už jednou sešli, a to na konci srpna, aby přehlasovali prezidentské veto zákona o rozpočtech. Tento týden se ale jednání sněmovny vrací naplno se vším všudy. Na programu jsou zákony vrácené Senátem i několik třetích čtení. Probereme to teď s parlamentním zpravodajem Českého rozhlasu Vojtěchem Tomáškem. Dobrý den, Vojtěchu.
17: Dobré dopoledne.
0: Tak čím ta schůze dnes začne?
17: I dnes se tedy jako každé úterý začne debatou o programu, no a dá se čekat, že opozice to znovu využije jako prostor pro komentování aktuálních témat. Když jsem se na to ptal třeba předsedy ODS Martina Kupky, tak on navizoval, že na té atmosféře ve sněmovně se podepíše i návrh státního rozpočtu na příští rok, který představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do sněmovny se sice zákon o státním rozpočtu jako takový dostane teprve sice za necelé 2 měsíce, už teď je to nicméně, jak jsme slyšeli, pro opozici velké téma. Ten schodek 389 miliard korun považuje za nepřijatelný a chce o tom mluvit právě už dnes při debatě o programu. Připomeňme, že ministryně Schillerová tu kritiku odmítá. Debata o rozpočtu nicméně pokračuje i v koalici. Dnes odpoledne bude podobu návrhu projednávat taky poslanecký klub SPD, který si pozval právě ministryni financí. Nicméně zpátky k té schůzi jako takové, až se dnes otevře ten program, tak jako první by na řadu měly přijít právě ty takzvané senátní vratky.
0: No a jako první ze zákonů vrácených senátem by se poslanci měli zabývat změnami v zaměstnávání státních úředníků. Co od toho projednávání čekat?
17: To je zákon, který senátoři ani nijak neupravovali, ale rovnou zamítli, stejně jako sněmovní opozice se obávají politizace státní správy, taky, že bude možné odstraňovat nepohodlné úředníky. To koalice odmítá, slibuje si od toho návrhu pružnější státní správu a chce ta pravidla zaměstnávání přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Dá se tedy očekávat, že senát koalice přehlasuje. Pak se poslanci budou muset taky znovu vypořádat se stavebním zákonem, který senátoři taky zamítli. I tam se dá čekat dlouhá debata, protože i stavební zákon vyvolával ve sněmovně velké rozpory.
0: No a do sněmovny se vrací taky zákon o elektronické evidenci tržeb. Ten senátoři upravili svými pozměňovacími návrhy. Co jim vadí?
17: V Senátu se podobně jako ve sněmovně řešili třeba bezhotovostní platby. Senátoři je nakonec navrhli vyjmout ze systému EET, zdůvodňují to mimo jiné tím, že tou otázkou se v minulosti už zabýval ústavní soud. No a taky by chtěli upravit zaměstnanecké benefity, respektive zrušit ten limit u osvobození zdanění zdravotnických zaměstnaneckých benefitů. Vysvětluje to předseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Klement.
18: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
17: Těch změn senátoři navrhli tedy víc, sněmovna, ale připomínám, může buď vzít tu senátní verzi jako takovou, anebo si trvat na té své původní.
0: No a dá se čekat, že na to koalice přistoupí?
17: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO určitě ne.
19: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, někdo, kdokoliv to může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
17: Otázka samozřejmě, kdy na to hlasování jako takové dojde. Je dost možné, že o EET budou poslanci nakonec hlasovat až zítra.
0: No a kromě těch zákonů, které se do sněmovny vrací ze Senátu, by koalice chtěla stihnout co?
17: Tento týden by měl být už opravdu trošku standardnější dejme tomu v takové té sněmovní terminologii, to znamená, mohly by se vrátit třeba i interpelace tento týden. Pokud jde o ty zákony, které by chtěla koalice posunout, tak je tam na programu například zmrazení platů politiků, cizinecký zákon nebo taky zrušení valorizace dálniční známky.
0: A všechno nám to přiblížil parlamentní zpravodaj Českého rozhlasu Vojtěch Tomášek. Děkuji, naslyšenou.
17: Naslyšenou, hezký den.
1: A já na Vojtěcha trochu navážu tím, že nejenom tedy dnes ve sněmovně se bude asi probírat ještě ten velký deficit navrhovaného státního rozpočtu nebo návrhu státního rozpočtu na příští rok, ale včera se o úpravě jednalo i na koaliční radě. Po jejím jednání řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů, že výše 389 miliard se ještě bude měnit. Konkrétně ale nebyl. Dodám, že kabinet se musí na škrtech domluvit do 21. září, kdy chce nejdůležitější zákon roku schválit vláda. Motoristé navrhují šetřit například v rezortu školství a zdravotnictví. Na čem přesně ministr pro sport, který také kandiduje v letošních komunálních volbách, kterého už jsem zmiňovala, Boris Šťastný, v našem ranním vysílání řekl, že úspory by se mimo jiné daly najít v rezortu školství v revizi inkluze.
20: Je potřeba si uvědomit opravdu, že v řadě případů jsou tam v daném rozpočtu položky na tisíce a tisíce dalších pracovníků a my opravdu chceme vědět, jestli to má smysl, nemá smysl. Dobře víme, že už více než 30 tisíc asistentů pedagoga, víme dobře, že nějaká demografie a jsou to všechno čísla, na kterých je potřeba sedět a neznamená to, že jakékoliv úspory v tom systému by měly vést k zhoršení vzdělávání.
1: Uvedl Boris Šťastný, europoslanec za TOP 09, ekonom Luděk Niedermayer. Nicméně poznamenal, že zmiňovanou revizí inkluze současná vláda dostatečně neřeší skutečné ekonomické problémy.
21: Myslím si, že to dokládá, že vláda místo toho, aby řešila ten ekonomický problém, který je opravdu velký, protože narostly nám výrazně výdaje státního rozpočtu, nafoukl se deficit, tak prostě pokračuje v těch kulturních válkách. Inkluze je jeden z těch symbolů těch kulturních válek. Pro někoho jiného jsou to ukrajinští uprchlíci. Hnutí ANO zase akcentuje snížení peněz pro veřejnoprávní televizi. To jsou zástupné problémy typu opravdu, jak se to teďka označuje, kulturními válkami a tam bezesporu nespočívá to řešení toho našeho rozpočtového problému.
1: Dodejme, že koaliční rada diskutovala i o příjmové stránce rozpočtu, ale nic konkrétnějšího ani Boris Šťastný v našem vysílání přímo nezdělil. To ekonom, publicista a pravidelný host podcastu Chyba systému David Klimeš navrhl, kde by vláda mohla v takové rychlosti do 21. září najít možné škrty.
22: Ono by šlo změnit to, v čem tato vláda na tento rok byla výrazně jiná než ta předchozí fialová. A to je, že prostřednictvím podzákonných norem změnila takové ty příspěvky za obnovitelné zdroje, co vidíme v účtech na elektřinu. Tam skutečně ulevila asi 20 miliard a stejně tak by z těch 20 miliard mohla říct, tohle se nám nevydařilo, nemáme na to a některé ty poplatky se vrátí. Ale to je zjevně něco, co tato vláda si vůbec nedokáže představit.
1: Řekl ekonom a publicista David Klimeš a já jenom dodám, že my budeme samozřejmě sestavování rozpočtu bedlivě sledovat i v našem dalším zpravodajství.
0: Ale díváme se také do toho, co se právě děje. Ruský útok na Kyjev, který se odehrál po třech dnech příměří, si vyžádal 2 mrtvé a 7 zraněných, uvedli úřady. V Polsku startovaly stíhačky. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Museli je opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku, uvedla nemocnice. A z Renoirova muzea v Cannes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byly ukradeny nejméně 4 obrazy. Bezpečnostní kamery zachytily 2 zloděje.
1: Městská policie v Lovosicích zintenzivnila kontroly dodržování nočního klidu. Cílem jsou řidiči, kteří úmyslně turují motory, prudce zrychlují nebo jiným způsobem ruší obyvatele města. Podrobnosti přidá teď reportérka Kateřina Kučerová. Dobré dopoledne.
23: Dobré dopoledne. Strážci
2: v Lovosicích od srpna řešili při nočních kontrolách hned 8 případů nadměrného hluku. Jde třeba o hlučné motorkáře, kteří z Lovosic dělají závodní dráhu. Mezi ty problematické ulice patří například ulice Dlouhá, Terezínská nebo Osvoboditelů. Někteří turují motory aut na parkovištích nebo mají nadměrně hlučné či upravené výfuky. Policisty zajímají i ti, co v době nočního klidu pouští z aut hlasitou hudbu. S řešením přistupuje to podle ředitele městské policie Jaroslava Janovského složitější. Hlídky mají problém zvyšovat rychlost aut především ve večerních a nočních hodinách. Všechny případy tak strážníci předávají správním orgánům. A pokud se podaří prokázat úmyslné rušení nočního klidu nebo pořádku, mohou řidiči pokuty od 2 do 5 000 korun, v tom krajním případě až 10 000 korun.
1: To byla Kateřina Kučerová z Lovosic. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Omlouváme se i za nějaké rušení v našem vysílání, nejenom nočního klidu v Lovosicích. Jak hlučné motoristy řeší policisté v Ostravě, to zjišťovala reportérka Marta Pilařová. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den. Na hluk z tuningových aut upozornili na začátku léta obyvatelé sídliště v ostravské části Zábřeh. Tam se konají noční spanilé jízdy. Obyvatelé už oslovili hygieniky, aby hluk změřili. Zádrhli ale v tom, že hygiena měří celkovou úroveň hluku a nezachytí jednotlivá auta. Navíc se z výsledky pak obrací ne na řidiče, ale na správce silnice. A tomu může uložit opatření jako položení tichého asfaltu nebo stavbu proti hlukové stěny. Původce hluku může účinněji adresovat policie. Ostravští strážníci ve spolupráci s policií České republiky zorganizovali v posledních týdnech 3 akce zaměřené právě na hlučná auta. Řešili technický stav a ukázněnost při jízdě. Zkontrolovali 400 aut, zjistili 44 přestupků, 116 řidičů s nevyhovujícím technickým stavem vozu a 6 řidičů, kteří se nechovali ohledu úplně. A strážníci s policisty plánují další takové akce. Nestěžují už si totiž jen lidé z části Zábřeh, ale také obyvatelé centra a Poruby. I tam jim v noci hřmí pod okny motory a střílejí výfuky.
1: Z Ostravy se přihlásila Marta Pilařová. Děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Tak je otázka, jestli to opravdu byly spanilé jízdy, co Marta Pilařová popisovala. Ale stále posloucháte Ranní plus, teď je za 10:30. Třinec jede domů, abych to vysvětlil. Takhle se jmenuje snaha Českého námořního muzea o návrat části někdejší zaoceánské lodi Třinec do vlasti. Kotva lodi už z přístaviště v Rotterdamu přes Nymburk a garáž třineckého magistrátu doputovala na své konečné místo náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. V Třinci bude připomínat nejenom československou námořní historii, ale taky odkaz tamních železáren.
23: Ráno před 8 přijíždí nákladní auto s hydraulickou rukou. Z garáže v bývalé požární zbrojnici už kotva míří na náměstí, kde na ní čeká 100-tunový jeřáb. Jeřábník Jaroslav Vaněk se musel vyhnout třeba vzrostlým platanům, ale po 20 letech práce, jak sám říká, už je to celkem rutina.
24: Tak musí být spolupráce. No, jako mezi stromy jsou vždycky problém, jo, když se hlavně ramenem toho dotýkám.
23: Většinou pracuje na stavbách. Podobné artefakty jsou zpestřením práce.
24: Už je to několik roku zpátky. Takový kamenný obelisk ve Studence, ten měl nějakých 9 tun a tež to bylo umělecky zpracované. Akorát jsem to měl na menší vzdálenost, ne jak teďko. Tak daleko. Jo. Tam jsem to dával na nějakých 12 metrů, tady na 20. Ale kolega, navigátor mě dobře naváděl a viděl jste sám, že dobře to dopadlo.
23: Ramena kotvy se musela pouze podle citu položit na menší podstavec, aby se pak sklopný dřík přesně položil na skosený opěrný pilíř.
25: Taky se necelou plochou. Jako za to nic nedáš. 50 minut a bude to vypadat lepší.
23: Samotná operace s jeřábem trvala několik desítek minut. Teď už kotva pevně sedí na svém místě. Ani Zbyšek Malý, který má na starosti technický dozor, podobnou akci nepamatuje.
26: Umisťování námořní kotvy v rámci České republiky si myslím, že je hodně ojedinělá věc. Takže jsme si to zažili teď a si myslím, že už to nikdy nezažijeme. Tak náročné to bylo, kotva váží 6,25 tun.
23: Proč má kotva lodi pro město takový význam, vysvětluje primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec.
27: Hlavně z materiálu třineckých železáren byla postavena, vozila dokonce i rudu třineckých železáren A před 51 lety byla tato loď Třinec ve Štětině pokřtěna za účasti představitelů třinských železáren a vedení města Třince.
23: V Třinci byl odlitý i znak lodi, kde ale vznikla samotná kotva, zůstává tajemstvím. Záznamy v archivech totiž v minulosti zničila při záplavách voda. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
1: Je 9 hodin, 22 minut, stále ještě posloucháte Ranní plus. Vědci z Grónského ústavu přírodních zdrojů před časem vybavili 6 narvalů satelitními vysílačkami. 3 roky je sledovali a teď vyhodnotili získaná data o stavu moře u východního Grónska. Kitovci, kterým se kvůli dlouhému klu říká mořští jednorožci, se jako výzkumníci osvědčili. Pohybovali se totiž v oddělených a takřka neprobádaných oblastech. Detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Dobré ráno.
1: Proč vědci vsadili právě na narvaly?
3: Protože tihle asi 5-metroví kitovci žijí celoročně v oblasti Arktidy a plavou skoro až do 2-kilometrové hloubky. Poskytli data, ke kterým by se vědci jinak nedostali. Oblast u východního Grónska je drsná, vědecká výprava do těch končin by byla riskantní a drahá. Bez ledoborce by to nešlo a v zimě už vůbec ne. Přitom pro vědce má ta oblast zásadní význam, ukazuje, jaké klimatické změny můžou očekávat v severním Atlantiku. Americké stanici CNN to řekl vedoucí toho výzkumu mořský biolog Mats Peter Heit Jørgensen z Grónského ústavu přírodních zdrojů.
1: Mám pocit, že kolem těch výsledků stále kroužíme jako narvalové, tak pojď nám konečně říct, co zjistili vědci.
3: Data potvrdila, že celá oblast kolem východního Grónska prochází takzvanou atlantifikací, kdy do polárních oblastí proniká teplejší a slanější voda z Atlantiku, zasahuje i do východogrónských fjordů, dostává se až 300 kilometrů dovnitř těchto dlouhých úzkých zálivů a tam urychluje tání ledovců, ledové pokrývky. Tamní systém fjordů je největší na světě, ale u východního Grónska jsou i důležité mořské proudy, které vedou vodu z polárních oblastí na jih do severního Atlantiku. Je to součást obřího a složitého systému proudu, kterému se říká atlantická meridionální překlápěcí cirkulace, omlouvám se. Je to takový globální přepravní pás a má vliv na globální počasí i klima a vědci se obávají, že míří ke kolapsu.
1: No a co se stane, když se ten systém, kterému ani nemůžeme přijít na jméno, těch mořských proudů zhroutí?
3: No v Evropě by uhodili mrazy, v Severní Americe by rychle stoupla hladina moří a v Africe by udeřily sucha.
1: Dominiku, jaká data narvalové vlastně sbírali v uvozovkách?
3: O teplotě a slanosti vody vědci jen seděli před počítači a narvalové plavali v ledových temných vodách. Výhodou taky bylo, že oblasti navštěvovali opakovaně, takže vědci mohli provádět opakovaná měření a za 3 roky to bylo celkem přes 2000 pozorování. Vědci je pak zkombinovali s daty ze světové databáze oceánů, to je největší volně dostupná sbírka oceanografických údajů a spravuje ji americký Národní úřad pro oceán a atmosféru.
1: A co bylo s těmi 6 narvaly? Jak z nich dostali ty satelitní vysílače? Máme dobrou zprávu, neumřeli?
3: Ne, neumřeli. Ty ani ne 0,5-kilové vysílače, speciálně vyvinuté pro tuto příležitost, se po 3 letech sami uvolnili. Vědci se snažili, aby byly co nejmenší, aby narvalům nevadili. Ten grónský výzkum ocenila například švédská mikropaleontoložka Helen Koksolová ze Stockholmské univerzity. Narvalové podle ní poskytli za 3 roky skoro tolik analýz jako lidé za posledních 130 let. Podle grónských vědců je ale tento výzkum pouhý dílek velké skládačky obrazu toho, co se právě děje v celém severním Atlantiku.
1: Tolik tedy informace, které nám donesl do studia Dominik Tesár, díky.
3: Díky, naslyšenou.
5: No, z vody na zem a k jinému zvířeti. Psal se rok 1945 a junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. Formou štafety pak doprovodili do bezpečí do 100 kilometrů vzdálené zoo v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepito neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. První zastávkou takzvané Pepitour byl festival Dvorky v Čáslavi.
6: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
7: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
9: Vítejte, Svištice!
10: Vidřice!
9: Tady ji můžete uvázat.
10: Tráv je tu dost.
9: Zatím je to takové provizor, než se nám vrátí zabavené věci.
10: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
7: Dřevěný srub v Čáslavi skutečně stál a je to jen kousek od toho současného skautského střediska, kde teď jsme, jak nám připomíná vedoucí Šimi.
11: Tady za tím plotem byla jakoby hluboká cesta a jak tam stojí ty stavebniny, tak tam byla ta vlastně první z klubů na Skoutská. Dnes jsme zase byli v tom 50. roce, jsme byli zakázaný kvůli režimu, tak nám to bylo sebráno. Jo, ale ta klubovna tam velká byla.
7: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde dismančata našla další propojení s představením Pepi to neplivej a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
9: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako blče, Miloš Forman.
7: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
9: Nám se do oddílu už nikdy nevrátí orlík. Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší peruti.
10: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
9: Před pár týdny přišel jeho rodičům dopis, že padl a má tam někde daleko hrob.
7: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
12: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
7: Čáslav je první zastávkou letošní Pepi Tour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné Hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Český rozhlas.
13: Nezadržitelně se mi přibližují padesátiny, tedy jakýsi zaokrouhlený věk a zdá se mi, že to je takovou docela přirozenou a logickou výzvou pro mě nebo příležitostí k takové dílčí částečné letmé mezibilanci toho, co jsem jaksi zatím udělal nebo co jsem zkoušel udělat.
1: Tolik tedy ukázka z druhého dílu rekonstrukce dálkového výslechu, který si dnes celý můžete poslechnout po 1:30 na Plusu.
5: No ale výslechy, nebo spíš rozhovory Ranního Plusu jsou prakticky u konce. Za to, že jste nás poslouchali, vám srdečně děkuji.
1: Šárka Feniková
5: a Tomáš Pavlíček. Přejeme vám hezký den.
14: Teď je 9:30.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Třeba poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
16: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
14: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
0: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
14: Po útocích jemenských povstalců Husíů v Saúdské Arábii je zraněných více než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní a ekonomické objekty. Koalice útok Husíů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem je zastavený. V úseku mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves srazil vlak člověka. Ten nehodu nepřežil. Podle webu zprávy železnic bude provoz omezený nejméně do 10:30. Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů. V regionální dopravě se České dráhy snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v tamní historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici asi trojnásobnou výstavní plochu. Podle provozovatelů muzea to ale neznamená, že by mělo zcela opustit Pelhřimov. Na plusu máme taky dopravní informace a začínáme na dálnici D1 před Brnem. Tam trvá silnější provoz v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje už těsně za Ostrovačicemi na kilometru 178, od Vyškova kousek za Holubicemi na kilometru 210. Kolony jsou nesouvislé, zdržení nabírají převážně nákladní soupravy v pravém pruhu. Rozjíždí se až v omezení u D2. Na D2 směrem z Bratislavy do Brna se sune dlouhá šňůra kamionů od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. Na příjezdu do Prahy je plnější jak dálnice D1 od Průhonic ze 6. kilometru, tak i D5 z Plzně. Kolona začíná u Rudné na 5. kilometru, nesouvisle pak pokračuje až na Pražský okruh za Ořech na 18. kilometr. V Praze na hlavní části okruhu z D1 směrem k letišti vyjedete do kolony už ve sjezdu z dálnice. Zpomaluje se jak ve směru do Prahy, tak od Brna. Do Brna krokem se jede na začátek omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Navíc pokračuje i výrazná regulace provozu v obou tunelech. Na příjezdu do Prahy je plnější D1 od Průhonic ze 6. kilometru. A na magistrále směrem z centra k D1 se sune kolona od sjezdu do Olbrachtovy ulice. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě před jižní spojkou. Ze tří pruhů je průjezdný pouze jeden, levý. Ostatní blokují následky vážnější nehody osobního auta a motorkáře. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den. Na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě republiky 26 až 29, v 1000 metrech na horách většinou kolem 20 stupňů, na Šumavě naměří až 24. Zítra bude v Čechách oblačno i zataženo, místy se přidá déšť anebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, místy i bouřky, k večeru budou na severozápadě a západě srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne jasno až polojasno. Přibývání oblačnosti s deštěm, přehánkami a ojediněle bouřkami tam čekáme až večer. Teploty zítra od 18 na západě do 32 stupňů na východě republiky. V Čechách odpoledne se bude ochlazovat, v 1000 metrech na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech i kolem 20 stupňů. To byly zprávy. Na plusu teď začíná pro a proti Lukáše Matošky.
8: Bez ohledu na to, zda Alternativa pro Německo sestaví zemskou vládu, její vítězství v Sasku-Anhaltsku je historické. Připustil to i spolkový kancléř Friedrich Merz, když řekl, že Německo se změnilo a nelze pokračovat tak jako dřív. Čím to je, že volby ve 2milionové spolkové zemi ovládla krajní pravice? Představuje AfD hrozbu pro demokracii, nebo je to přehnaná obava? A jak blízko má k českému vládnímu hnutí SPD?
17: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty po linkách jsou bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec za ODS Jan Lipavský. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí ANO Denis Doksanský. Dobrý den i vám.
4: Hezké dopoledne.
8: A začněme od vás. Souhlasíte s panem premiérem, že vítězství Alternativy pro Německo v jedné spolkové zemi pro Česko nic neznamená?
4: Tak v určitém smyslu pro nás to nic neznamená protože samozřejmě zahraniční politiku určuje primárně spolková vláda. My naše vztahy s Německem budeme nadále rozvíjet tak jako dosud. Zároveň ovšem to ukazuje, a to se už týká České republiky a té situace u nás, že lidé už jsou prostě unavení z těch neustálých proevropských frází a zeleného aktivismu a také toho, jak vlastně působila ta politika v Německu, která byla obrovsky benevolentní vůči migraci, neuvěřitelně se tam zhoršila bezpečnostní situace. Běžní Němci to pociťovali, měli strach, vlastně polovina obyvatel vyjadřovala, že má obavy z toho, jak to vypadá z jejich bezpečností. To všechno jsou ty věci, které jsou naprosto logické, které přinesly vítězství AfD. A v tomto smyslu to je podobné i té situaci u nás, kdy i u nás ty strany takzvaně demokratické, které vlastně o sobě říkají, jsou demokratické, ostatně označují za populisty, neuspěly v něčem z podobných důvodů.
8: Pane Lipavský, jak se na vítězství AfD ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko díváte vy?
2: Je to výrazný posun a přelom v rámci německé politiky, protože AfD vlastně podléhá určité izolaci od ostatních politických stran, ale nyní je v tak silné pozici, že se dostává k vládě. Takže to je informace číslo jedna. Ten další pohled je, že samozřejmě to vede k zamyšlení, co všechno může AfD ze svého programu.

0: se staví na této zemské úrovni. Pane Doksanský, souhlasil byste s tím, že v předvolebním programu Alternativy pro Německo jsou prvky, které můžou ohrožovat demokracii, jak na to teď narazil pan Lipavský?
1: Já bych řekl, že toto nálepkování, co je a není demokratické, to je právě přesně ten styl současné dnešní české opozice, která neustále hledá, kdo je proruský, kdo je nedemokratický, kdo je populistický. AfD je demokratická strana a získala v tuto chvíli v těch posledních volbách obrovskou podporu. To prostě ukazuje, že Němce ty témata oslovují.
0: Pokud dovolíte, já bych zmínil dvě věci z programu AfD, na které se hodně před volbami upozorňovalo. Například zahájení deportační a remigrační ofenzívy anebo omezení výuky o Hitlerovi ve školách. I to je demokratické podle vás?
1: Z hlediska deportací a řešení migrace, já si myslím, že jestliže Německo nezačne radikálně řešit počet nelegálních migrantů na svém území a neustále útoky, které tam zažívají, to obrovské nebezpečí, které běžní Němci prožívají na ulicích, takže to je prostě něco, co je pro Německo naprosto fatální. A právě to je ta věc, která rezonuje v německé společnosti a proto také Němci čím dál tím více a AfD volí. Konec konců kancléř Merz původně řekl, že dostane volební výsledky AfD na polovinu. Co se stalo? Jeho výsledky jsou na polovině.
0: Pane Doksanský, a ani omezení výuky o Hitlerovi, které AfD slibuje, vám nevadí?
1: Já neznám detaily, abych se mohl k tomu vyjádřit, protože často podobné prohlášení vychází jenom z nějakých věcí, které jsou vytržené z kontextu.
0: Vychází to z programu Alternativy pro Německo, o které tady dnes debatujeme.
1: Ano, tomu rozumím, ale já nevěřím tomu, že by ve skutečnosti AfD nevidělo nebezpečí nacismu a fašismu. To tomu nevěřím a pokud jsou tam nějaké důvody, tak je to možná právě proto, že oni vnímají, že některé věci jsou možná až přehnaně akcentovány, ale není to věc, kterou si myslím, že by bylo to, co snad dělá z té strany demokratickou stranu.
0: Dobře.
1: To podstatné je, že ona přináší témata, jež jsou pro Němce důležitá.
0: Pane Lipavský, připustil byste, že Alternativa pro Německo takto výrazně uspěla v Sasku a Anhaltsku z toho důvodu, že tradiční demokratické strany neřešily problémy, které Němce pálí?
2: To si myslím, že je součást té diagnózy, která je velmi, velmi přesná a že se na ní celá řada politologů nebo komentátorů shoduje. Já bych k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, ještě doplnil, že AfD třeba také navrhuje rozdělovat německé občany, ne migranty, přistěhovat celé německé občany na dvě kategorie a mě to trošku připomíná norimberské zákony. Prostě to je skutečně v některých ohledech poměrně dost radikální program. To je tak radikální program, nebo extremistický, aby jsme byli přesnější, že i Marine Le Pen, což je vlastně politická spojenkyně hnutí ANO v rámci patriotů, tak je prostě s nima nechtěla spolupracovat a byly i pro ní příliš na petitli, takzvaně.
0: Pane Doksanský, chcete se vyjádřit i k tomuto bodu z programu AfD k rozdělování německých občanů, bodu, na který narazil pan Lipavský? I ani toto vás tedy neznervozňuje?
1: Jak to já se velice rád vyjádřím. Samozřejmě u AfD jsou prvky, které my třeba jako ANO bychom do svého programu nedali. Nicméně stále opakuju to jednu věc, vychází to z toho, jak vnímají situaci v Německu. Uvědomme si, že už je to 10 či 11 let od té chvíle, kdy bylo řečeno migrantům jste vítáni a kdy bylo takové to heslo, všechno to zvládneme.
0: Patřilo to tedy uprchlíkům ze Sýrie ze strany Angely Merkelové, na to narážíte?
1: Ano. A Německo se od té doby obrovsky změnilo a ty elity, politické elity, jako by to nechtěli vidět, neřešili tu situaci, takže se nedá divit, že postupně se Němci posunuli k tomu, že podporují stranu, která má možná ve svém programu některé kontroverzní prvky, nicméně to podstatné chce řešit a to je důsledek toho, že ty současné vládní elity to neřešily a v tomto smyslu já vidím, že vítězství AfD je pro Němce a řešení migrační krize určitou nadějí. A zároveň si nemyslím, že by ty kontroverzní prvky nakonec realizovali, protože většinou, když už ty hnutí se setkají s vládní odpovědností, tak mnohé ty hroty se otupí.
0: Hned se na to pana Lipavského zeptám. Ještě mi dovolte pod otázku k tomu, na co jsem se vás ptal. Jste si, pane Doksanský, vědom toho, že meziročně počet příchozích migrantů do Německa loni klesl?

0: A to si jsem vědom. Nicméně stále to číslo obrovské a my se tady bavíme o té bezpečnostní situaci na ulicích, na koupalištích, na náměstích, na častých útočících nožem. Mm-hmm. Běžně lidé prožívají strach, když posílají své děti do školy. To je prostě něco, co už se dostalo do určité míry, která je tak extrémní, že Němce to prostě ohrožuje a nedá se divit, že potom hledají jakékoliv řešení a možná, že dříve by se nad některými věcmi v programu AfD pozastavili, dneska si říkají, to nebude tak hrozné, protože jsou to mnohem důležitější věci, palčivější věci, které nikdo ani neřeší. A toto je prostě pohled Němců.
1: Pane Lipavský, tak nemyslíte si taky, že přece jenom AfD ty radikálnější body ze svého programu, pokud se vůbec dostane k vládě v Sasku-Anhaltsku, nakonec ani nemusí realizovat a že se zaměří spíš na bezpečnostní část toho svého programu, tedy na to, co její voliče zajímá nejvíc?
2: A celá politika přece funguje o tom, že ten, kdo se dostane k moci, tak prosazuje to, s čím kandidoval. A minimálně
1: no počkejte, ale
2: třeba se mu to
1: přece
2: nepovede.
1: Jako bývalý ministr víte, že leckteré body se nakonec nepodaří prosadit.
2: Ano, ale ne proto, že byste nechtěl, ale protože vám to třeba okolnosti nedovolí, ale ne, že byste z toho sám dobrovolně ustoupil. Takže já se obávám toho, aby ta nenávist třeba potom nesměřovala proti Čechům.
1: No, já, jestli jsem dobře pochopil to, co namítal pan Doksanský, pan Lipavský, tak jestli by to nakonec nemohlo dopadnout tak, že AfD ve vládě se nějakým způsobem, jak to říct, normalizuje nebo, dejme tomu, umírní.
2: O tom jsem mluvil i já, to bych si samozřejmě přál a říkám, uvidíme, jak se budou chovat u moci, pokud se k ní dostanou. Já si myslím, že ta pravděpodobnost je skutečně velmi vysoká, jim chybí jedno to křeslo přetáhnout nebo domluvit se s jednou z těch stran nebo nějakým způsobem to vyřešit. Takže to spojení těch ostatních stran mi přijde velmi nepravděpodobné. Ale pokud prostě oni chtějí vyvolávat nenávist vůči cizincům, ale vlastně i v rámci Německa, tak já se skutečně bojím, aby se to neobrátilo i vůči Čechům a prostě to radostné výskání z toho, že tato strana má takto velké úspěchy, si myslím, že opravdu v Česku není i z naší historickou pamětí vůbec na místě. A jinak nespochybňuji to, že minulé politické garnitury v Německu nezvládly problém migrace. Současná vláda je přísnější na migraci, nicméně ten problém je tak velký, že veřejnost už vlastně nemá důvěru vůči CDU.
1: A současná federální vláda v Německu, vedená Friedrichem Mercem, je taky dost nepopulární, když se podíváme na průzkumy, které se týkají konkrétně kancléřovy osoby. Pane Doksanský, nemáte obavu, že ten radikální program AfD by se v některých momentech mohl obrátit i vůči nám Čechům?
0: Ne, toto obavu opravdu skutečně nemám. Já myslím, že AfD se skutečně soustředí na německé problémy a pokud mají nějaké, já bych řekl, negativní postoje vůči cizincům, týká se to opravdu primárně těch migrantů, zvláště z těch muslimských zemí, kteří neuvěřitelným způsobem ovlivnili tu bezpečnostní situaci v Německu. A na druhé straně, pokud zde slyším nějaké takové poznámky o nebezpečí, které jsme z Německa dříve zažívali. Právě pan Lipavský a také ODS a celá opozice podporovala se sudet německou Landsmannschaftu v Brně, kterými jsme naopak jako vládní koalice považovali na českém území za naprosto nepřijatelný. To jsou ty kroky, které mě znepokojí mnohem více, pokud se dějí podobné aktivity a my si je necháme líbit. Z hlediska AfD...
1: Pane Doksanský, jste si vědomí toho, že tento sjezd neřešil Benešovy dekrety, zatímco AfD je řeší?
0: Ano, toho jsem si vědom. Já vím, že ten sjezd neřešil Benešovy dekrety, ale v tom sjezdu šlo o symbol. Ve chvíli, kdy prostě uspořádáte ten sjezd na území České republiky, tak je to něco, co prostě vyjadřuje do éteru určité postoje. A právě proto také poslanecká sněmovna tehdy odsouhlasila usnesení, měž vyjádřila, že považuje konání toho sjezdu za naprosto nevhodné, stejně jako česká vláda. A to jsou ty věci, které si myslím, že jsou nebezpečné. Co se týče AfD, oni se opravdu soustředí na jiná témata a já nevěřím tomu, že by například Benešovy dekrety reálně přišly na pořadné a dobře. I kdyby náhodou ano, budeme o tom diskutovat a věříme, že v rámci těch bilaterálních vztahů jsme schopni podobné věci vždy vyřešit.
1: Pane Lipavský, máte samozřejmě prostor na to zareagovat, protože to byla výhrada směrem k vám. Bylo to dobře, že jste v zásadě podpořili nebo vyjádřili porozumění pro sudeto německý sjezd v Brně?
2: tak to byla širší akce, byla to akce usmíření ohledně vlastně těch druhoválečných událostí. Já chápu, že pana Doksanského vyděsila 90-letá babička, která si dala oběd v Brně na náměstí, ale je to samozřejmě AFD, která otevírá otázku těch Benešových dekretů. V Česku to nikdo není a zároveň tady vlastně od pana Doksanského, od některých politiků ANO nebo SPD slyšíme, jak je vlastně AFD skvělá. Já bych chtěl jenom pana Doksanského upozornit, prosím, že každý Čech je v Německu cizinec, každý Čech je tam potenciální přistěhovalec a pokud tam zvítězí tyto radikální síly, tak my z toho nebudeme mít vůbec nic.
1: Ale z toho vy, pane Doksanský, obavu nemáte. Poprosím o stručnou reakci, ať se posuneme.
0: Z toho obavu nemám a k tomu Brnu bych chtěl říct si, jestliže se mluví o smíření to nakonec moc nepřineslo. Naopak to českou společnost velice rozjitřilo, způsobilo to velkou vlnu emocí a myslím, že to citelně a citově zasáhlo mnoho lidí, pro které to je vyloženě emoční věc, s níž se těžko smiřují. A tato necitlivost, s níž to pozice odporovala, si myslím, že nebyla správná.
1: Já myslím, že vaše názory na toto se dostatečně vyjevily a prosím, posuňme se od toho, protože to dnes není naším tématem. Připomenu, že našimi hosty jsou místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí ANO Denis Doksanský a bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec za ODS Jan Lipavský.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak jsem sliboval úvodem, tak bych se vás rád, pánové, ptal i na to, jak blízko si myslíte, že má Alternativa pro Německo k českému vládnímu hnutí SPD. Pane Doksanský, vzhledem k tomu, že SPD sdílí s AFD skupinu v Europarlamentu, dalo by se tedy říct, že má k AFD velmi blízko a že z části SPD orientuje českou vládu podobným směrem, jako může orientovat AFD v Německu, nebo to vidíte jinak?
0: Já bych rozhodně nepoužil termín, že někdo orientuje českou vládu směrem jako AFD v Německu. Tak to nestojí. Každá ze stran má nějaké své zahraniční partnery. Konec konců my máme taky, jsme součástí Patriotu v rámci Evropského parlamentu jako hnutí ANO. Stejně tak ODS má své partnery v rámci Evropského parlamentu a komunikuje s nimi. To je naprosto normální, jestliže SPD je v tomto blíže AFD a nějakým způsobem spolu komunikují, spolupracují, tak je to zcela jejich záležitost, protože oni prostě reprezentují nějaké vnímání, politické vnímání světa a podle toho, kolik získávají voličů, tak ho potom mohou přinášet do té reálné praktické politiky. SPD má svou voličskou základnu, ale má také své jasné místo v naší koalici, které není dominantní, nicméně její názory jsou slyšet, ale rozhodně jsou těmi, které jsou rozhodující.
1: To byste uznal, pane Lipavský, že SPD jako menšinový koaliční partner samozřejmě nemůže ovlivňovat směřování české vlády do takové míry?
2: Já myslím, že SPD ovlivňuje zcela radikálně českou zahraniční politiku, především v tím způsobem, kterým jsme se střelili do vlastní nohy ohledně spolupráce s Ukrajinou.
1: A ty spolupráce jsou tam, s Ukrajinou nepokračuje?
2: No jasně, jakým způsobem je omezována. A já to dávám jenom jako jeden z mnoha příkladů, že má vliv, že to je významný vliv. A ty personální vazby nebo ti politici SPD a AFD se pravidelně stýkají, snad spolupracují i na nějakých marketingových věcech, takže já myslím, že tam probíhá čilá mezinárodní spolupráce mezi těmito dvěmi stranami.
1: Pane Doksanský, tak nesnižujete jednak vazby SPD na AFD a potom taky vliv Hnutí svoboda a přímá demokracie na směřování Česka, když tady teď pan Lipavský připomněl postoj k Ukrajině?
0: Co se týče postoje Ukrajině, tak to byla záležitost, kterou hnutí ANO už v rámci předvolební kampaně jasně deklarovalo, že v tomto bude mít celé jiné postoje. Zatímco předchozí vláda neustále strašila Ruskem a zdálo se, že Ukrajina je jejím hlavním tématem. My se soustředíme primárně na Českou republiku, na české občany a zájmy českých obyvatel. A samozřejmě vnímáme tu situaci na Ukrajině jako vážnou, nicméně není to naše hlavní a prioritní téma. Věnujeme se mu. Některé věci jsme přehodnotili, protože si myslíme, že byly přehnané, ale rozhodně se nedá říct, že to je vliv SPD, je to pohled, který mělo i hnutí ANO a v rámci celé koalice prostě rezonuje. My ty věci vnímáme trochu jinak a myslíme si, že primárně, aby se na Ukrajině došlo co nejdříve k míru, protože tam zcela zbytečně umírají tisíce lidí a to je rozhodně pro Ukrajinu devastující a špatné.
1: Pane Lipavský, tak není to tak, že hnutí ANO, jakožto hlavní vládní strana, jen realizuje svůj program?
2: To bez pochyby realizuje, ale proč nemůže náčelník generálního štábu na Ukrajinu, aby tam domluvil spolupráci pro nás, aby jsme třeba měli nějaký poznatky o tom, jak funguje protiletecká obrana proti dronům a balistickým raketám? Proč kvůli z nějaké ideologické pozice, že prostě Ukrajina je špatně? Tak já chápu, že to nemusí být v každém politickém vyjádření, to konec konců asi není ten největší problém, ale proč se nedějí ty praktické věci? Proč se prostě pozastavila humanitární pomoc? Proč nejsme součástí třeba, já nevím, těch různých koalic na výstavbu nových schopností, aby jsme se byli schopni bránit. Jo? A tohle je prostě dělá ministerstvo za SPD. Tak ať mi nikdo nevykládá, že SPD nemá vliv na tuhle agendu. Zcela evidentně má.
1: Pane Doksanský, chcete na to reagovat?
0: Ano, já bych hrozně reagoval. My jsme jasně deklarovali, že máme svou politiku, máme prostě své pohledy, ty jsme jasně vyjádřili už v té předvolební kampani. Hnutí ANO má svůj jasný názor na zahraniční politiku. Koneckonců mnohokrát jsme vyjádřili, že i premiér je tou hlavní osobou, která zahraniční politiku formuluje. A já si myslím, že takové to strašení SPD je přehnané. Prostě SPD je zcela relevantní koaliční partner, my s ním počítáme, má své názory, některé jeho názory v té koalici zarazují více, některé méně.
1: Dobře.
0: A co se týče Ukrajiny, tam se obecně shodujeme.
1: Pane Lipavský, prosím ve stručnosti jen.
2: Já se obávám, že premiér na zahraniční politiku moc vliv nemá. Když přijel do Paříže, tak se dozvěděl z SMSky o tom, že Česko někde chybí. A když se ho v pondělí ptali na otázku, proč ministr obrany jede do Číny, tak řekl, že o tom neví. A když se ho zeptali, proč nejde náčelník generálního štábu do Kyjeva, tak řekl, že o tom taky neví. No tak když o tom neví, tak to nemůže řídit. Takže mně přijde, že tohle neobstojí, tento argument.
1: Ať se netočíme v kruhu, pánové, posuňme se. Když tady hovoříme o hnutí SPD. Dobře, když tady hovoříme o hnutí SPD, tak jeho europoslanec pan Ivan David před pár dny řekl, že může být souvislost mezi zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku a nedávným dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ze kterého německá vláda viní Rusko. Co říkáte na tenhle výrok, pane Doksanský?
0: Tak určitá souvislost tam může být. Nicméně to jsou to názory jednoho z představitelů SPD.
1: Promiňte, a jaká souvislost tam může být?
0: Tak, že byly velké snahy ovlivnit volby v Sasku a vůbec v Německu do situaci, to je zřejmé. Mluví se o ruském libu, na druhou stranu víme, že v této věci operují i další jiné síly a já bych nechtěl spekulovat o tom, že to bylo, protože prostě...
1: Pane Doksanský, slyšíme se? Promiňte, jestli byste mohl zopakovat tu poslední větu, protože jste nám na chviličku vypadl.
0: Zatím se nepotvrdilo, že by ty útoky v Rusku, že by ty útoky v Německu byly způsobeny Ruskem. Naopak se mluví o tom, že je učinil jakýsi německý ekologický aktivista.
1: Ta zpráva německého ministerstva vnitra ovšem byla jasná a vyzněla v tom smyslu, že Německo čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku, za který je odpovědné Rusko. Druhá věc tedy je, že Rusko samo, ruská vláda to odmítá, ale toto je stanovisko německé strany, co jsem tady přečetl.
0: Ano, a to stanovisko respektujeme, proto jsme také v tom velice jasně zasáhli. Ministr zahraniční Masinka si pozval paní velvyslankyně Ruské federace, sdělil jí, že změníme režim diplomatických pracovníků ruské ambasády a jasně řekl, že podobné aktivity na našem území nepřipustíme. Naše vláda v této věci jasně jedná, akorát nedělá takové ty okázalé kroky, ale rozhodně to nebere na lehkou váhu. Nicméně zároveň říkáme, že vše se netýká jenom Ruska a že se nedá automaticky každá věc, která se v Evropě stane, hned přisoudit Rusku, byť často to v té první fázi tak vypadá. Vzpomeňme na Nord Stream, kde jsem mluvil o tom, že to byla práce ruské rozvědky a nakonec se ukázalo, že to spíš byla práce ukrajinských tajných služeb.
1: Pane Lipavský, není to důležitější, že česká vláda vedená Andrejem Babišem ve věci toho incidentu na letišti v Lipsku jedná, že si ministr zahraničních věcí, váš nástupce Petr Macinka, kvůli této věci už i předvolal ruskou velvyslankyni v Praze a řešil to s ní?
2: Předvolání je v pořádku. Já jsem chválil za reakci premiéra Babiše, který na první dobrou vyjádřil německou solidaritu a ochotu spolupracovat na posílení evropské bezpečnosti. ministr Macinka den mlžil různými výroky do médií a předvolání ruské velvyslankyně rámoval, jakože bude chtít slyšet její vysvětlení a podobně. Nakonec tedy řekl podobná slova a ohledně toho upravení režimu ruských pracovníků v Praze.
1: Které se připravuje podle vyjádření ministerstva zahraničních
2: věcí? To, co sdělil, tak to bylo reciproční opatření, které nám Moskva provedla něco dříve. Takže to vůbec nemělo souviset s touto situací, byť je to takto prezentováno.
1: Premiér Babiš,
2: Schengenská výzva.
1: Premiér Babiš říká, že jeho vláda chce v té otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Nedává to smysl?
2: To naprosto podporuju, to naprosto vítám, to je správný postup. Já už říkám 9 měsíců, že to mají zavést. Já jsem to nestihl, já jsem to jenom prosadil v Evropě.
1: Děkuji.
2: Mně jde o tu věc, aby se prostě vyrovnaly podmínky pro české a ruské diplomaty.
1: Děkuji.
2: Když to bude ve skupině nebo jednotlivě, to už je mi jedno.
1: Tolik poslanec za ODS Jan Lipavský diskutoval s poslancem hnutí ANO Denisem Doksanským. Pánové, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
4: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Poslanci se dnes budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. A Rusko a Ukrajina po krátkém příměří začaly opět ostřelovat cíle daleko za frontovou linií. Tady jsou zprávy úterního plusu. Dobré dopoledne vám přeje Ondřej Látal. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
5: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
6: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
5: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
7: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
5: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snaží úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
8: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
4: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulyanovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušila provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly třeba školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby české zbrojovky se víc prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na mezinárodním fóru Seoul Defense Dialog. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialogy s takovými zeměmi, jako je Čína.
9: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
10: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojařských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
4: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
11: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
4: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se specializovaným psem na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty, na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuované vyhřívané stany. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte kratší zdržení v okolí Ostrovačic. Na kilometru 178 pracují silničáři, uzavřeli pravý pruh. V Praze na hlavní části okruhu směrem k letišti zastavují nákladní soupravy už ve sjezdu z dálnice a vlečou se až k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Pokračuje navíc regulace vjezdu do obou tunelů. Fronty se tak rozjíždí až za Barrandovem. Na D5 směrem z Plzně před Prahou se sunou kamiony od Rudné z 5. kilometru až k okruhu. Tam pak až k Ořechu na 19. kilometr. Dobře dojeďte. Úterý 8. září bude jasné až polojasné, na jihu republiky zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je Úterní plus.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Krajně pravicová Alternativa pro Německo slaví drtivé vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku.
14: AfD získala necelých 44% hlasů.
15: Jedná se o historicky nejúspěšnější výsledek strany.
16: Její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové.
17: A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl.
18: Volební účast trhala rekordy.
19: Historický triumf AfD poprvé ovládla zemské volby. Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají? Ptám se germanisty a politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dnes je úterý, 8. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do studia Vinohradské 12.
20: Rádo se stalo.
19: AfD v Sasku-Anhaltsku převálcovala koho mohla, je to drtivé vítězství, je to zemětřesení, jak o tom píše Der Spiegel. Ve štábu se ostatně mohutně slavilo. Pro AfD jsou to totiž první vyhrané zemské volby v její historii. Od začátku jejího fungování v roce 2013. Ona je to poměrně mladá strana. Jak se tohleto přihodilo?
20: No tak ty volby zemské obecně na východě Německa AfD jdou. Jo? Oni byli velmi úspěšní v Sasku, byli velmi úspěšní v Durinsku. tam to ještě vyšlo tak, že jako bylo možné různým takovým koaličním kočkopsem v podstatě AFD obejít, takže vznikly koalice, které jsou velmi nestabilní, nesourodé, myslím si, že to bude mít ještě i konsekvence v tom smyslu, že přeci každý ten volič, který volil stranu jinou než AFD, tak přeci měl od té strany nějaká očekávání, ale když máte prostě pravici a levici v jedné koalici, tak toho jako moc z toho svého programu nestihnete prosadit, protože ty kompromisy, které musíte dělat, jsou jako veliké a jsou bolestivé. To, co se odehrálo v Sasko-Anhaltsku, je jasně, je to debakl těch stran, ano, které tam teď vládly, takže CDU, SPD a FDP. Ano. FDP se vlastně vůbec ani nedostala do toho zemského sněmu. A AFD moc dobře věděla, že aby si ona zachovala tu svoji tvář, tak by bylo nejlepší, kdyby vládla sama. Proto taky vlastně celou dobu ta její ambice byla, hoďte nám to tak, abychom opravdu to byli my a nemuseli dělat kompromisy s koaličními partnery.
2: Což nakonec víme, že nedopadne. Tak,
20: to jí nevyšlo, přesně tak.
2: Musí partnera.
20: Přesto je jako tam v té zemi velmi silná. A teď se uvidí, jestli vůbec jí to na tu vládu tady bude stačit. Protože...
2: Jak to, že je tak silná? Na to se ptám. Koho je to vlastně úspěch? Kdo za to může, že AFD získala tolik procent? Skoro polovinu všech hlasů.
20: Já tady dávám za pravdu z nějaké polovičky, řekněme, jejímu lídrovi Zikmundovi, který řekl, že jako za to může Friedrich Merz svojí politikou v rámci spolkové úrovně, že za to mohou veřejnoprávní média, která tu stranu různým způsobem prostě ostrakizovala, a oni, že vlastně v podstatě, kdyby nedělali nic, tak by ty volby stejně vyhráli. Je to velmi smutné, protože ta spolková země, myslím, že moc Čechů ji ani nezná, možná si tu spolkovou zemi třeba spojí s Luterem a tak dále, ale přeci on to není to Sasko, které známe, je to až to další Sasko, to Sasko-Anhaltsko.
2: Od Lipska dál, vlastně hlavní město je Magdeburg, 2milionová země, vnitrozemský stát, respektive je to stát, který má na hranicích jenom ty další spolkové země.
20: Přesně, tak. Přesně. A je to vlastně specifická spolková země, která za doby NDR byla industriálním srdcem vlastně toho NDR. Těžký strojírenský zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, to tam všechno bylo, a po té revoluci se prostě ukázalo, že tyhle ty podniky nejsou konkurenceschopné, a proto tam vlastně zásadním způsobem narůstala nezaměstnanost. V roce 2005 byla opravdu až nebezpečných nějakých 17-18%. Od roku 2002 tam vládne CDU, vždy tedy má pozici zemského premiéra, a vlastně pořád se jí daří snižovat tu nezaměstnanost. Ona je dneska 8%, což by normálně prostě řekl člověk, to je katastrofa, ale opět, prosím pěkně, ta trajektorie je zcela jasná. Nemění to nic na tom, že ti lidé už se dneska nepoměřují s tím, jak se měli v 90. nebo v 0. letech, ale prostě s tím, co jim zůstane v peněžence, když všechno poplatí, jak si žijou lidi na západě, a samozřejmě i vlastně jako kam domněle nebo i fakticky jdou prostě jejich daně, že jo. A oni to prostě vidí, jak se ta jejich spolková země, jak se to jejich nejbližší okolí smršťuje, že spolužáci ze škol jsou už částečně na západě, že
2: tam je velký jejich, obliv lidí, že jo.
20: Je tam obrovský obliv lidí, prostě na jednoho narozeného člověka tam prostě jdou dva pryč, jako jo. Ten pracovní trh tam volá po nových silách, ty nepřijdou jako z Německa, takže bude zapotřebí se odkázat na někoho jiného, asi teda právě na cizince, což bude, myslím si, že i velká výzva, bude to způsobovat určité pnutí mezi potřebami průmyslu, tomu, který tam ještě furt je.
2: Chemický průmysl taky, ještě, který teda je na chemický, velké krizi, ale samozřejmě.
20: Hlejte, chemický průmysl tam pořád zaměstnává každého 8. člověka. To znamená, pořád je to jako ještě velmi silný zaměstnavatel. Ukazuje se, že prostě bude zapotřebí, aby ty podniky zůstaly konkurenceschopné, aby dokázaly prostě držet ten trend doby, tak prostě potřebují nové zaměstnance, potřebují jako mladé lidi a podobně, ale to je ten největší problém, který v té spolkové zemi je, že prostě mladí lidé tam, teď myslím samozřejmě vysokoškoláky, kteří si tam třeba ještě vystudují, ale pak odchází pryč, ale nejenom vysokoškoláky, oni prostě z té spolkové země odcházejí pryč prostě proto, protože oni v té specifické frustraci, která tam je, tak jako nechtějí moc úplně žít. A když jsem tady hovořil o tom, že se třeba proměňuje ten veřejný prostor, jako v řadě těch měst opravdu jdete po náměstí a vidíte tam ty prázdné výlohy a podobně. Vidíte vlastně jako, že i se nedaří úplně dobře veřejné služby tam jako obhospodařovat. Jo. V některých městech je problém mít dostatek učitelů třeba. Jo. Zdravotní nebo sociální služby, kde ty by byly, kdyby nebylo právě například, já nevím, syrských doktorů, zdravotních sestřiček, kdo ví odkud, nejenom z Polska, ale opravdu i jakoby z těch zemí, o kterých si AFD prostě jako o těch občanech z těchto zemí si myslí, že by tam jako správně ani neměli být.
0: Takže frustrovaná, z části vybydlená spolková země, kterou teda teď ovládla Alternativa pro Německo. Vy jste zmínil ty mladé lidi, kteří odcházejí, nicméně ještě relativně mladý 35-letý šéf tamní AFD, tedy Ulrich Zygmunt, to je jeden z těch klíčů k úspěchu, respektive těch, kteří se zapříčinili o to, že AFD píše dějiny, jak sám řekl. Ta jeho lidovost, to, jak se všude snaží být vlídný, usměvavý, jak jezdí na mopedu mezi lidi.
20: Má zvláštní biografii, pochází ze severu té spolkové země, takže vlastně z té úplně nejchudší části, která je i dopravně třeba velmi špatně napojená a tak dále. Je to člověk, který začínal kariéru v CDU, z ní vystoupil právě proto, že byl frustrován z toho, jakým způsobem za Angely Merkelové ta strana fungovala. Vstoupil rychle do AFD. Tam začal působit zprvu, řekněme, spíš v takových těch podpůrných organizacích AFD, mimochodem, které v Sasku a na Hlasku jsou velmi problémové. Jo? Jsou tam napojeny na různé i neonacistické prostředí a je to něco, co si myslím, že třeba jako Češi, my bychom úplně s tím, jak tam třeba zacházejí z historií, s interpretací Třetí říše a tak dále, úplně souznít neměli. Ale každopádně on se potom teďka vlastně pro tyto volby stal tím klukem jako na tom plakátu, všechno to krásně jako přemaloval na to, že prostě AFD to přeci není ta strana, která v mnoha ohledech adoruje myšlenky Björna Hecka, která třeba i částečně zpochybňuje holokaust, je jako velmi ostře proruská, ale že to je strana, která prostě chce reflektovat ty změny v Sasko-Anhaltsku, to znamená nabízí třeba velmi agresivní pronatální politiku, má prostě za každé narozené dítě dostanete asi 2 nebo 3 tisíce euro. Má opravdu program, který jako nemůžete s tím programem v té oblasti třeba, nevím, sociální nebo i jako školské prostě nesouhlasit. Jo. Samozřejmě je naprosto legitimní si říct tu otázku, kde na to vezmete. Jo. Kde vezmete pobídky pro nové kantory? Jo. Kde vezmete například peníze na 1000 nových policistů? Jo. Tohle to jsou prostě jako věci, které ta strana nabízí. Lidi na tohle to slyšeli. Já si dokonce myslím, že jako volič AFD to není člověk, který by šel primárně po těchto jako otázkách třeba souvisejících s tou interpretací jako války a není to prostě nějaký, není možné prostě říct nějaký neonacista nebo něco podobno. To v žádném případě.
0: Volí peněženkou čistě proto, protože ta AFD slibuje něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
20: Hlavně ještě pokud
0: to je možná, přece spolková úroveň.
20: Jasně, jasně, ale pokud třeba ještě zůstanu u toho, víte, právě tihleti lidé z části skrz tu volbu AFD po mém soudu prostě volí proti svým zájmům. Jo, protože pokud ta země se teď má proměnit tak, že už třeba i nebude natolik jako otevřená vůči přijímání nebo vůči prostě jako té migraci, tak to ve výsledku vlastně může poškodit ty podniky, které jsou tam, které ztratí konkurenceschopnost a vlastně potažmo se to propíše potom samozřejmě jakoby i do těchto lidí. Na druhou stranu prostě volby jsou v mnoha ohledech velmi iracionální akt. Jo. Neslibujme si od toho, že lidi by četli volební programy a přesně si jako prostě říkali fajn, tady jsou příjmy, tady jsou výdaje.
2: No to hodně posunulo do té identitární úrovně, že jo. Teď už se volí ty tváře, proto se i často ptám přímo lidí, kteří sem chodí na ty konkrétní politiky a tady teda přímo na jméno Ulricha, Uliho, jak mu říkají familiárně lidé, kteří ho volí, Zikmunda, protože on mimo jiné, a vy už jste se toho dotkl, slíbil taky velké změny ve školství, což je něco, co ale on na té zemské úrovni udělat může, tam ty pravomoce jsou. On chce konec inkluze, chce německé třídy, chce omezit povinné školní docházky. Proč tohle to všechno žádá?
20: AfD je strana, pokud se podíváte na nějaký vzdělanostní profil jejich voličů, lidí spíše s středním nebo s nižším vzděláním. Města jako Halle, částečně i Magdeburg, tam není ta podpora pro AfD natolik silná. Jo? To liberální Halle, to je prostě něco, co se úplně s politikou AfD nepotkává. Já bych tu otázku školskou rozdělil do takových jakoby dvou prostě rovin. Jo. Ta první je opravdu, je tam jako fatální nedostatek kantorů například. Jo. Inkluze a vlastně personál na ní napojen je též něco, co ta spolková země teď není schopna prostě vykrýt. Jo. Tohle my známe částečně i z České republiky, kde se taky kritizují tyhle ty věci, zejména třeba i částečně u strany jako je SPD. Takže tady vidíme, že chce ta strana opravdu něco, s čím třeba já jako počet učitelů pobídky k tomu, aby jako více přicházeli do toho venkovského prostoru, to je fajn, jako to je prostě jako dobrá věc. Ale samozřejmě pak už je tam i jako snaha zasahovat třeba i do obsahu toho vzdělávání, potlačovat zejména třeba, nevím, výuku holokaustu nebo právě Třetí říše. Oni tomu říkají, že chtějí tedy jaksi více Bismarcka než Hitlera mít do výuce. A tohle to jsou prostě třeba věci, které jako si myslím, že by úplně jako politika neměla rozhodovat, že by to spíš mělo se rozhodovat někde jinde, ale jako je to něco, s čím AfD prostě jako šla na trh a vidíte, že prostě jako jednoznačně vyhrál.
2: Víc Bismarcka, méně Hitlera v té věci. Mě šokovala reportáž z zpravodajky České televize Heleny Truchlé, která když popisovala ty plány AfD, které mají její členové se školstvím, tak uvedla, že zdravice pravicí jako Hitler se podle výpovědí učitelů stává v některých kolektivech otázkou prestiže. Zaznamenal jste to?
20: Takhle, zaznamenal jsem to, že za tím Zikmundem právě velmi často, nebo velmi často, prosím vás, ne, ale jsou tam prostě lidi, kteří opravdu se v tomhletom zlídli, jo, není to jenom ten Hitler Gruz, White Power Gruz a věci tohletoho typu, když to vidíte, jak oni tam s touhletou symbolikou částečně i s nějakými konspiračními teoriemi pracují. No a samozřejmě předpokládám, že tohleto se musí propisovat více či méně do všech těch sociálních vrstev té společnosti, takže si dovedu představit, že možná paní redaktorka našla někde i nějaký tenhle ten případ. Já samozřejmě teď si uvědomuju, že na tu spolkovou zemi strším strašně negativ, jo. Ale je třeba si ona je hrozně hezká, jo. Tam je nádherně prostě, jako tam vznikla celá architektura Bauhausu, celá ta krásná reformace Luterová je spojena prostě tam jako s těmi městy, jo.
2: Zrovna ten Bauhaus v Desavě je trnem v oku teďka mimochodem.
20: Ano, ano, ano. Když se procházíte prostě po Hale, tak to si prostě užíváte to město, jo. Takže a já prostě si uvědomuju, že ty lidi jsou tam specificky jako frustrováni. Víte, ono, abychom nechodili tak moc daleko. Podívejte se například i v Česku. I my tu máme strukturálně postižené regiony na severu země, že jo, specificky části Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podívejte se, kolik energie už tam vlastně lokální, regionální i státní politici investovali. Kolik peněz tam prošlo, jo. A vidíme, že se tam s některými těmi tématy prostě do dneška jakoby nepohlo, jo, že pořád tam ty problémy přetrvávají. To Sasko-Anhaltsko jako lze k tomuhle tomu příkladu prostě připodobnit. Máte specifické pobídky pro firmy, jo, jako dáváte tam i učitelům prostě jakoby navíc. Přesto to nejde, nestačí to. Ti lidé se tam necítí, jako určitá část té populace se tam prostě necítí dobře.
2: Ne, já tomu rozumím.
20: Ale pořád tam máte prostě jakoby lidi, kteří jsou hrozně jako fajn, makají tam na tom, aby ty jejich města, která třeba přišla o třetinu, polovinu obyvatel a tak dále, tak prostě dál fungovala, jo. A je je...
2: Je to často, pardon, že vám do toho vstupuji, je to často asi hlas z frustrace, to, že volí potom AFD, protože hlas... nikdo jiný jim nepomohl. To, že ta stranická organizace je označována na spolkové úrovni, se teda o to soudí, ale kontrarozvědkou za prokazatelně pravicově extremistickou, to pro mnoho lidí vlastně nehraje roli, je to tak?
20: Ne, nehrálo. Tohle to vůbec nehrálo roli. Naopak, tahle ta skupinka lidí už má po mém soudu velmi vysokou míru nedůvěry vůči třeba veřejnoprávním médiím, vůči kontrarozvědce. Jo. Mimochodem, AFD v Sasko-Anhaltsku se netají tím, že chce rozvázat i podporu veřejnoprávní MDR, tuším, že to je. Netají se tím, že i vlastně si bude přát, aby jejich zemská, nikoli spolková rozvědka opravdu potírala, jak oni říkají, ten pravý extremismus a ne vlastenectví, tedy to, co oni jako sami považují, že dělají a že škrtnou některé programy, které mají podporovat třeba toleranci, prostě demokracii a podobně. Je to prostě jejich vidění světa. Vím, že třeba jako to je takový paradox prostě, kdy vidíte, že ti jako lidé jsou opravdu prostě jako v mávohledech dezorientovaní, protože tohle to třeba jsou věci, které říkají, když se jich ekonomové ptají na to, kde teda seženou peníze na ten svůj program, tak oni říkají, no právě z tohohle toho, jo. A to jsou drobný. V podstatě v porovnání s tím, co oni slibují, jak by tu zemi chtěli jako nakopnout.
2: Já použiju silné slovo, ale jak brutální selhání to je stran středu v těchto volbách, protože CDU úplně propadla.
1: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
2: FDP nebude v zemském sněmu. SPD po 10%.
21: Dieses Ergebnis hat eine politische Tragweite, die wir sehr ernst nehmen.
20: Samozřejmě, že to jakoby je selhání, ale uvědomme si, jako v jaké v podstatě jako žijeme době. Jo? Žijeme v době, kdy občané obecně nemají vysokou míru důvěry vůči politikům, vůči politice a žijeme prostě v době, kdy je třeba jako doručovat, řekněme, jo. A ty problémy jsou skutečně tak komplexní, že vy nejste schopni jako doručovat jako rychle. Jo. A pak jsou tady strany, které vám ale slibují tahle ta rychlá řešení.
2: Já to
20: ale všimněte si potom vlastně, že oni nejsou schopni jakoby taky potom ty své sliby vlastně jako
2: no,
20: taky
2: doplnit. To uvidíme, ale vy jste říkal CDU vládla v Sasku-Anhaltsku doteď. Tak Sven Schulze, který představuje šéfa CDU v tuhle chvíli, tak to je naručník. Ale...
20: Jako takhle, je to naručník, ale prosím vás, 24 let vládnout. Podívejte se do České republiky, podívejte se kdekoliv, jo. Vždyť je to famózní výsledek, který vlastně ta CDU tam docílila, jo. Já to i proto taky říkám, pokud CDU to pojme jako oddechový čas, jo, kdy přehodnotí taktiku, asi přepřáhne třeba i jako personálně, opravdu se zastaví na chviličku, jo, tak prostě ona se může do příštího volebního období vrátit jako velmi silná. Ale podotýkám, že CDU taky teď to může i štípnout, jo, to je další věc, že umožní i třeba část toho poslaneckého klubu nebo i ten celý poslanecký klub vládu AFD a prostě dostane to zase úplně jinou dynamiku. Zase úplně jinak by to mohlo dopadnout, pokud vznikne ten kočkopes, to znamená všichni bez AFD, kde by teda tu klíčovou roli měla CDU, protože prostě vládnutí zejména z levicí Die Linke pro CDU nevěstí taky vlastně jakoby a její důvěryhodnost nic dobrého.
2: A ten krajně levicový extrém taky posílil, to je nutno dodat a zelení taky ještě posílili. Nicméně ten kočkopes, o kterém vy mluvíte, to by skutečně museli k sobě vzít i BSV.
22: Wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der die Brandmauer beendet.
2: Stranu Sary Wagenknechtové, jinak by to dohromady nedali. Dovedete si to představit? To je jediná strana, která by byla ochotná tolerovat vládu AFD mimochodem.
20: No určitě, já si myslím, že ta BSV, jako to, co jí pojí s AFD, je taková ta proruská vstřícnost, snaha prostě jako tam, kde to jde, samozřejmě ty spolkový země nemají jako ty možnosti jako úplně nekonečné, ale prostě jakoby bojovat proti tomu takzvanému Energiewende, jo, tak to prostě tam si myslím, že oni by se jako velmi dobře shodli. Já si myslím, proč tak ať do toho jdou.
19: Jo, teďka prostě myslíte AFD a BSV, anebo ten zbytek z
20: ne,
19: BSV?
20: Ne, myslím si, ta BSV, ať se teda zkusí s tou AFD, bude to brzdit, bude to oslabovat. Oni se říká, že se extrémně trošku přitahují, tady v tomto případě by to asi tak fungovalo tedy. A prostě byl by to právě prostor i pro ty strany toho politického středu trochu se nadechnout.
19: Mm-hmm. Ona by potom AFD tedy mohla ukázat, co všechno zamýšlela a co slíbila. Nenarazí ale tím, protože jak už jsme o tom mluvili, spoustu těch slibů prostě doručit, jak se teda dnes říká, nemůže.
20: Ale tak i to může být součástí strategie těch, řekněme, středových stran.
19: Protože třeba obnovení spolupráce s Ruskem nebo ten obchod, aby se přes Nord Stream zase posílali energie do Německa, to přece v Sachsen-Anhaltsku nerozhodnou.
20: Ano, přesně tak, jo. Ale to nehraje roli, protože ti voliči i v tomhle tom se zhlédli v AFD a i proto jí to jako hodili. Jo. A mimochodem totožnili se evidentně i s tím, jak to Zikmund zarámoval, tedy, že tohle to je začátek té změny a že ta vlna půjde dál a chtějí se zastavit ve volbách do spolkového sněmu až.
19: Tak jo. Tak moc díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12, že jsme o tom mohli společně mluvit.
20: Děkuju.
19: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Novotným, germanistou a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hodnotil u nás výsledky nedělních voleb v Sachsen-Anhaltsku. Uvidíme, jestli se AFD podaří uspět i v dalších zemských volbách, které nás ještě teďka v září čekají, respektive Němce v Berlíně. Jedny budou pak další a tam má mnohem větší šance Alternativa pro Německo v Mecklenbursku před ním Pomořansku. Kampaň i detaily určitě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu od našeho skvělého zpravodaje Tomáše Havlína. Mějte se fajn, naslyšenou zítra.
5: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.

0: 10 hodin 30 minut. Český rozhlas Plus. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně asi o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že je při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu dlouhodobě odmítají. Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako USA označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko a nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Nejméně 4 díla ukradli zloději z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie, informoval o tom francouzský deník Le Figaro. Na nočním záznamu z videokamer jsou 2 lupiči, kteří během útěku na místě zanechali jedno z děl. Starosta města Cagnes-sur-Mer odhadl hodnotu ukradených děl na v přepočtu asi 218 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes dorazí na jednání poslaneckého klubu SPD. Politikům koaličního hnutí bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Ti totiž kritizují plánovanou výši schodku 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u letiště Václava Havla v Praze. Silničáři totiž uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště ve směru od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Policie proto lidem doporučuje, aby na letiště vyráželi vždy s předstihem. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v tamní historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici asi trojnásobnou výstavní plochu. Podle provozovatelů muzea to ale neznamená, že by mělo zcela opustit Pelhřimov. Tady jsou na Plusu dopravní informace, chvíli po 10:30. Na D1 z Prahy do Brna naberete zdržení těsně za sjezdem na Ostrovačice. Fronta z kilometru 178 po pojíždí 5 až 10 minut k omezení na kilometr 180. Pravý pruh tam zabrali silničáři. Dál už na průtahu Brnem se zpomaluje jenom v kratším úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Směrem z Vyškova přetrvává silnější provoz za Holubicemi z kilometru 209. Na dálnici D5 směrem z Plzně před Prahou popojíždí kamiony od Rudné ze 6. kilometru až k okruhu. Pomalu pokračují směrem k D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Podobná situace panuje i na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti. Nákladní soupravy zastavují už ve sjezdu z dálnice a vlečou se až k omezení mezi Jesenicí a Vescem. Dobře dojďte. A bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů, na Šumavě až 24. Slabý během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy a začíná Osobnost Plus Barbory Tachecí.
1: Nové myšlenky, pokrok, naděje na dohodu. Tak zní zprávy po jednání Witkoffa a Kushnera v Moskvě. Jenže Putin dál trvá na svém. Je tedy mír skutečně blíž, nebo jsme jen u dalšího kola diplomatických slibů? A jak dlouho to bude Ameriku bavit? Amerikanista Jiří Pondělíček v Osobnosti Plus právě teď. Vítejte.
2: Hezký den.
1: A příjemný poslech taky ode mě, to vám přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
1: Tak v prvé řadě si kladu otázku a teď ji kladu vám, protože jsem neuměla odpověď. Jestli vás napadá jedna jediná nová myšlenka, kterou je Kreml schopen nabídnout, která by byla skutečným řešením?
2: To je velmi dobrá otázka. Já se nedivím, že vás nenapadá odpověď, protože já myslím, že 100% nikdo neví a alespoň z těch veřejných vyjádření, která jsme slyšeli ohledně toho setkání, tak tam vlastně nic nového není. Kreml dál používá ten svůj úřednický jazyk, že tedy vlastně je potřeba v úvozovkách respektovat realitu na zemi, na bojišti a že jsou připraveni jednat o míru v okamžiku, kdy budou naplněny tedy ty cíle toho, čemu oni říkají ta speciální vojenská operace, což ale v podstatě pořád znamená to samé.
1: To říkali před rokem.
2: To říkají v podstatě už od roku 2022 a v podstatě pořád to znamená téměř úplnou kapitulaci Ukrajiny. Jestli se tam něco posunulo za oponou, za těmito vyjádřeními, to asi v tuhle tu chvíli těžko hodnotit, ale také to příliš nadějně nevidím.
1: Vitkov byl podle Washington Post v Moskvě už po 8. A při vší úctě k panu Vitkovovi ty výsledky prostě zatím nejsou vůbec žádné. Takže se ptám, proč stále dokola Trump posílá, já vím, že Vitkov je jeho přítel veliký a že Kushner je jeho zeď, ale proč posílá stále tu samou sestavu, když to nefunguje?
2: No, Donald Trump hodně funguje na bázi osobních vztahů, osobní důvěry, on si hodně cení loajalitu. Já bych řekl, že si loajalitu cení především. Proto tam posílá Vitkova a Kushnera, protože to jsou lidé, kterým věří. To jsou lidé, kterým věří, že je v úzovkách nezradí, a zároveň asi možná i věří skutečně tomu, že mají nějaký vyjednávací talent, že toho Putina něčemu přesvědčí.
1: Právě jsem chtěla říct, že asi jediná věc, která je pro Trumpa důležitější než loajalita těchto lidí, a to je úspěch. Veliký úspěch. A jestliže tahle dvojka ten úspěch zatím nenabídla, tak by člověk čekal, že nějak zasáhne, rozumíte?
2: No, čekal by buď, že řekne, je to, prostor tam je, ale je to chyba vyjednavačů, to je možnost A, pak by samozřejmě bylo na místě to, o čem mluvíte, vyměnit vyjednavače. A druhá možnost, že by řekl, no, ty pozice jsou v tuhle chvíli nesmiřitelné, Rusko ustoupit nechce a my ta vyjednávání končíme, dokud třeba ta ruská pozice nebude jiná. A on neudělá ani jedno, protože on prostě, on to miluje, že on to dělá i v případě Iránu. Už brzy bude mír, už za týden a možná už za dva a počkáme dva týdny. A on to vlastně tímhle protahuje a ty úspěchy spíš předstírá.
1: Já jsem si myslela původně, nebo takhle, já jsem si to nemyslela, já se ptám se, jestli Donald Trump tou takovou tvrdošíností, s jakou stále pokračuje prostě s neúspěšným týmem v celém tom jednání, není, aby vlastně si jenom detekoval, která země nakonec za ten krach bude moci.
2: To je taky částečně pravda, konec konců to sledujeme už od začátku, že vlastně a obě země podle mě s tím trošku vědomě hrají, s tím, že Rusko ví, že si toho může dovolit víc než Ukrajina, ale hraje se od toho černého Petra, kdo vlastně bude v Trumpových očích tím, kdo ten mír kazí, kdo mu překáží. Takže to máte určitě naprostou pravdu. Konec konců viděli jsme, ono teda potom to dementovali, pak to Amerika stáhla, ale když vlastně Trump předložil ten údajně americký mírový plán, což byl v podstatě jenom
1: přeložený. Který nikdo nezná.
2: To byl tehdy ten přeložený ruský mírový plán, ze kterého Vitkov snad dokonce ani některé věci nestihl přeložit, nebo bylo to přeloženo překladačem, ale on prostě skutečně zřejmě preferuje co nejrychlejší ukončení. Jemu bych řekl, že je vlastně jedno, jaká bude třeba ta linie, jak,

0: vyhnout se nějakým ultimátum, které by pak jako Amerika Jasně. nemohla naplnit.
1: Řekněte, jenom to prostě ta absence červené linie na straně amerického prezidenta souvisí podle vás s tím, že on upřímně nevidí rozdíl mezi demokratickou zemí, agresorem a tak dále. Prostě on vůbec nevnímá. On vidí jenom prostě šachovnici, kde si tahá těmi figurkami.
0: Ano, možná to vidí prostě trošku jako realitní biznis. Prostě potřebujete dosáhnout nějakého výsledku. V jeho případě je to mír, protože to je to, co slíbil. Sám se vlastně dostal pod tlak, když říkal, bude to jednoduché. A ukazuje se, že není konec konců tak jako předtím v případě třeba zdravotní péče. On tam vždycky říká, jak to bude jednoduché a pak to tak jednoduché není. A on kolem toho hlavního cíle vlastně už nic moc nevidí, si myslím, nebo nevnímá.
1: Ale co na tohle všechno, co se kolem Trumpa děje, tak co na to americký volič? Protože teď je to super aktuální, v listopadu budou midterms. A Trump, když nastupoval do Bílého domu, tak se snažil sám sebe prodávat jako mírotvůrce silou. A ti Američané už musí chápat, že to nejde tak, jak se mysleli. Chápou to?
0: Já si myslím, že většina ano. Když se podíváme na ty průzkumy, tak vlastně Donald Trump, když si rozkliknete třeba Real Clear Politics, agregátor průzkumu veřejného mínění, tam si to člověk může rozdělit podle jednotlivých témat, jak voliči věří prezidentovi v konkrétním tématu. Když tam podíváme právě třeba na rusko-ukrajinskou válku, tak je hluboko v červených číslech. Nemyslím si ale, že zrovna ta válka na Ukrajině rozhodne midterm. Myslím si, že daleko větší vliv bude mít ta válka s Iránem, potažmo ta ekonomické následky, které to má pro Američany. Ale ano, já si myslím, že mnozí Američané, kteří Trumpovi věřili to bombastické vychvalování a možná i po zkušenosti toho prvního funkčního období, kdy on si nechal ještě poradit, nechci říct svázán, ale skutečně měl kolem sebe lidi, kteří věděli, o čem mluví, a často ty výsledky nebyly úplně špatné. Třeba ty abrahamské dohody, to byl skutečně tehdy diplomatický průlom, byť tedy se je nepodařilo doteď naplnit kvůli tomu teroristickému útoku Hamásu. No a tak oni uvěřili, že skutečně tedy Trump je tím geniálním vyjednavačem, který všechny ty problémy rozetne, a ono se teď ukazuje, že ne.
1: Ale víte, americký volič, já vím, že je ošidné mluvit o průměrném voliči, ale jak jinak jako zjistit tu atmosféru v zemi. Takže průměrný Američan nejvíc ho štve, že ty války Trump nevyhrává. A nebo že do nich vůbec vstoupil?
0: Tady bych trošku rozdělil ten konflikt na Ukrajině nebo tu ruskou agresi, protože toho se Amerika přímo neúčastní, a řekl bych, že jestli někdo vlastně vědomně pracoval na tom, aby Američané jaksi byli proti pomoci Ukrajině, tak to byl sám Donald Trump a lidé z jeho okolí, z toho MAGA prostředí. Válka s Iránem je něco jiného. Tam Amerika skutečně je přímo účastná, má svoje už padlé, zraněné, jsou tam samozřejmě hlubší ekonomické následky. Tam si myslím, že jim vadí obojí. Jsou lidé z toho MAGA prostředí, kteří vlastně už když tu válku začal, tak ho silně kritizovali. Tucker Carlson se od něj distancoval v podstatě okamžitě. Marjorie Taylor Greenová. A pak jsou lidé, kteří třeba by mu to byli i odpustili, kdyby ta válka skutečně za týden, za dva skončila americkým vítězstvím.
1: Jasně. Odpustíme cokoliv, když to skončí vítězství. Ale kdyby se demokratům podařilo v těch listopadových volbách získat sněmovnu reprezentantů, předložili by vlastní zahraniční program, jak si poradit s těmito věcmi, protože zatím jsem od demokratů neslyšela ani slovo o tom, jak by řešili Irán, jak by řešili Ukrajinu, prostě nic. Tak jak by se chovali v momentu, kdyby tyhle volby vyhrály aspoň ve sněmovně reprezentant?
0: Já si myslím, že tady to můžeme očekávat spíš, až se začnou tříbit kandidáti na prezidentskou funkci v roce 2028, protože zahraniční politika je hodně doména exekutivy. A oni to tak i vlastně vnímají. Kongres málo kdy, samozřejmě kongres nějakým způsobem koriguje. Republikáni se třeba ve vztahu k Ukrajině snaží sami korigovat Trumpa, nebo třeba ve vztahu k NATO. Ale jinak ta zahraniční politika skutečně je víc věcí.
1: No dobře, ale ti demokraté, když kudy chodí,

0: nadávají na to, jak dělá zahraniční politiku Donald Trump, tak to bude muset být vidět potom případně. To... Tak se ptám, jak to vlastně bude vidět a jak to, že se už teď Američané neptají, tak demokrati, co byste asi udělali vy?
1: No, protože oni v příštích dvou letech stejně žádnou možnost, nebo budou mít jenom velmi omezenou možnost tím něco udělat. Takže oni se začnou ptát, až budou prezidentské, až se budou blížit prezidentské volby. A ono to bude hodně záležet. V demokratické straně teď je, nechci říct úplně rozkol, ale ona trošku hledá svoji tvář. Je tam samozřejmě to...
0: No to jste rekulantně.
1: Levicovější křídlo a dejme tomu nějaké středové křídlo a bude i záležet na tom, a třeba konkrétně ve vztahu k Iránu a možná spíš k Izraeli, bude třeba hodně záležet právě na tom, kdo bude nominantem na tu prezidentskou funkci. A ten bude určovat.
0: Já tomu rozumím, ale teď ty listopadové volby, ty jsou, alespoň tak jsem to četla v amerických novinách, převážně obsazeny kandidáty z toho progresivistického křídla.
1: No, já bych asi neřekl převážně, ale ano, podařilo se jim dostat se na několik výrazných, nebo vyhrát některé výrazné primárky, což apropos budilo i trošku paniku, protože v některých těch klíčových státech, třeba v Senátu, v Michiganu, to může potom pro to středové křídlo nebo pro demokraty představit problém, protože prostě ten levicovější kandidát, a teď nejde nutně o zahraniční politiku, byť i ta tam hraje roli, třeba vztah k Izraeli, ale jde o něco, co třeba pro nás ani není jako úplně extrémní, jako státem hrazená zdravotní péče, ale v Americe tahle pozice pořád není většinová, takže když tam je kandidát, který chce Medicare for all nebo prostě státní zdravotnictví, tak je vlastně trošku extrém.
0: Víte, není pravda, to je otázka, není pravda, že dokud se u demokratů budou rvát ti progresivisté s těmi umírněnými, tak nebudeš ta partaj mít šanci jako výrazně zabodovat, protože furt to budou spíš dva znesvářené tábory, které každý mají prostě na spoustu věcí jiný názor a prostě hotovo dát.
1: To je jistě pravda, zároveň díky tomu systému voleb teď do sněmovny a do senátu, tak to nemusí být nutně na škodu. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou v Americe jenom dvě politické strany hlavní, tak oni obě jsou poměrně široce rozkročené. Když si vezmeme případ, abychom zůstali u demokratů, Joea Manchina, což byl senátor za západní Virginii, a to byl člověk, který jako opravdu velmi často hlasoval s republikány, ale prostě bylo jasné, že nikoho jiného demokraté prostě v té západní Virginii neprosadí. Takže pořád je vlastně lepší pro ně mít senátora v tom státě, který s nimi aspoň občas hlasuje, než aby tam měli senátora republikány.
0: O tomhle vůbec jako nediskutuje, jasné, ale jestliže demokraté pojedou dále dvojkolejně, bez ohledu na to, že tenhle náhodou jako hlasuje s těmi, tak je ta strana mrtvá.
1: No, ale ono to je většinou, když nemá ta strana prezidenta, tu sjednocující figuru, tak to vždycky je obtížnější, protože jako, a viděli jsme to konec konců minule u republikánů v opozici, když Obama vyhrál svůj druhý mandát, že vlastně až do té doby, než se objevil Donald Trump a jemu se skutečně podařilo tu stranu sjednotit, tak tam také byla řada různých názorů, bylo řada různých možných scénářů, kam se strana vydá, pod Tedem Cruzem, o němž se spekulovalo, pod dalšími, jejichž jména si už skoro nikdo ani nepamatuje, protože nakonec vlastně nebyli výrazní. Takže a nebude to vlastně ani takový problém z pohledu toho, že demokraté, pokud vyhrají sněmovnu, což se všeobecně očekává, i pokud by vyhráli senát, což teď vlastně ty šance
0: se neví,
1: mají.
0: Tam je to,
1: víc na půl na půl, ale mají překvapivě vysokou šanci, bych chtěl říct. Tak stejně vlastně to bude spíš tak, že budou schopni blokovat to, co dělá Donald Trump. A na to jim vlastně ten rozkol tolik nevadí.
0: Jasně, ale
1: až budou muset podporovat politiku svého prezidenta, tak to, o čem mluvíte, to bude velký problém.
0: Jasně, ale teď mi řekněte, když budou blokovat i zahraniční politiku Donalda Trumpa, tak co bude dělat Donald Trump?
1: No tak, jak jsem říkal, exekutiva pořád samozřejmě má mnoho možností. Ona není v kongres, ta největší síla, kterou kongres má, jsou ty peníze. Vždycky samozřejmě jde o peníze až v první řadě. To znamená, Donald Trump bude potřebovat financování na armádu, na prostě svoje zahraničně politické priority, a kongres ho může tlačit k nějaké dohodě tím, že řekne, na tohle my vám nedáme. Konec konců, když se třeba kongres a tehdy, nebo vlastně v době ještě v obou komorách pořád vládnou republikáni, ohradil a řekl prostě i slovy republikánů, že pokud by Donald Trump chtěl provést, nedej bože, invazi třeba do Grónska, tak prostě na to nedají ani dolár.
0: Tohle tady funguje v každé demokratické zemi, že jo? Tady jako většina v poslanecké sněmovně, jako to je základ toho vládnutí.
1: To je sice pravda, ale v Americe prostě prezident bude na 4 roky, i když ztratí většinu v tom kongresu. Takže pak buď si budou navzájem všechno blokovat a bude to vlastně situace, kdy nikdo nic neprosadí, nebo kongres si bude prosazovat svoje, prezident se bude snažit třeba exekutivními příkazy nějakým způsobem ovládat ta pole, kde může, ale jakoby tam, kde je potřeba kompromis obou, tak tam se ničeho nedočkáme.
0: No a teď mi řekněte, jaké jsou ty hlavní směry amerického prezidenta, ve kterých může být, jak se to anglicky říká, lame duck?
1: Lame duck, ano. V podstatě mu nemusí projít už žádná legislativa.
0: On bude vládnout vládními...
1: On bude vládnout těmi exekutivními nařízeními, no. Těmi exekutivními příkazy, jak to chceme říkat, což vlastně jsou věci, které buď je to, že mu to ty pravomoci dává ústava, nebo nějaký konkrétní zákon, on se musí v tom exekutivním příkazu na tu pravomoc nějakým způsobem odvolat a pak samozřejmě je to podléhá to soudnímu přezkumu. Už jsme viděli, že třeba ta cla byla zrušena, byť byla pak zavedena pod jiným institutem.
0: Jasně, ale jak dlouho, kdyby se tohle stalo, ano, všechno, co říkáme, tak jak dlouho by jel ještě, nebo mohl jet, na principu těch exekutivních příkazů ve své zahraniční politice, protože to je to, co svět zajímá samozřejmě nejvíc.
1: Tak vzhledem k tomu, že ty pozice v administrativě už má obsazené, tam by kongres to mohl blokovat zhruba nejvíc, ty potvrzování, to znamená, když bude potřeba jmenovat třeba nového ministra zahraničí, tak mu demokraté můžou udělat peklo, ale jinak jako dojednávání smluv, podpis smluv, to může prezident dělat jako sám od sebe. Ono to samozřejmě má tu nevýhodu, že když pak přijde nástupce, který s tím nesouhlasí, tak to může zase stejně.
0: Tak já se zeptám takhle, až se rozhodne poslat bombardéry kam koliv, tak může to udělat sám?
1: Může, měl by notifikovat kongres a samozřejmě budeme věřit, že v případě, že by to bylo zjevně nelegální, tak odmítnou uposlechnout příkaz ti vojáci. Ale teoreticky může. Existuje rezoluce o válečných pravomocech, kterou kongres vlastně uzákonil po zkušenostech z války z Vietnamu, která omezuje na 60 dní tu možnost prezidentovi nasadit bez souhlasu kongresu vojenské síly. Ale vidíme, že se tomu Trump docela úspěšně vyhýbá. On říká, s Iránem už teďka žádná válka není, takže těch 60 dní jsme splnili a nic se neděje. Jo, takže samozřejmě takhle pokoutně to může zkoušet, pak bude záležet na kongresu, ten teďka nemá úplně vůli, protože samozřejmě veden republikány, tak záleží na tom, jestli kongres bude mít vůli třeba se s prezidentem o to přijít, dát ho třeba k soudu, že porušuje svoje pravomoci. Jo, čili to všechno teprve uvidíme, ale jo, nebo dojednávání smluv, můžeme říct pařížská smlouva o klimatu, Obama ji dojednal, Senát ji neratifikoval, takže Trump z ní vystoupil, Biden tam zase vstoupil, Trump ve druhém funkčním období zase vystoupil. Ale prezident to může udělat jednostranně. Akorát riskuje, že až přijde jeho nástupce a bude proti, tak zase vystoupí.
0: Rozumíte, kam mířím? Já bych se potřeboval, nebo ne, my všichni bychom se potřebovali vlastně dozvědět, co by v případě vítězství demokratů ten Trump mohl bezproblémově dál dělat, zvlášť v zahraniční politice?
1: Mohl by uzavírat smlouvy a tím pádem vlastně také by, vrchní velitel ozbrojených sil, tak by mohl rozhodovat o nasazení jednotek, a to nejenom v tom ofenzivním slova smyslu, ale mohl by třeba i rozhodnout o stažení jednotek z Evropy. To je, jestli jsem pochopil teda správně, to, co třeba by nás mělo tady zajímat. A on by se mu samozřejmě kongres tom snažil nějakým způsobem zabránit. Existuje zákon, který republikáni sami prosadili, naprosto nesouvisející věci, že prezident potřebuje souhlas k vystoupení z NATO, po souhlas kongresu, to do té doby jako nebylo. Ale on samozřejmě se může snažit udělat de facto vystoupení z kongresu právě prostřednictvím, vystoupení z NATO prostřednictvím těchto kroků. A ten vliv kongresu tam samozřejmě nějakým způsobem
0: Může jakoby utlumit totálně ty peníze, které tam posílá. Je to tak?
1: No, tak on může třeba stáhnout generály z těch velících struktur. Může stáhnout jednotky z Evropy. Amerika formálně dál zůstane v NATO. Konec konců ono stačí, vemte si už jenom, když Donald Trump prohlásil, že přece všichni víme, že ten pátý článek o kolektivní obraně, tak nenařizuje žádné zemi, aby posílala vojáky. Což je pravda, on je záměrně tak napsaný. Prostě žádná suverénní země by to úplně nepřijala. Ale ten odstrašující potenciál toho článku 5 byl založen na tom tak, že to všichni tak chápali. Sovětský svaz to tak chápal celou studenou válku, Amerika to tak říkala.
0: Já vím, ale takový Trump jistě by vzal tu smlouvu doslova a řekl, já jsem z obliga.
1: Ano, a to je to, co říkám. A to by vlastně mohlo, protože on by rozhodoval, kdyby nedej bože došlo skutečně k tomu, o čem se spekuluje, že by třeba Rusko zkusilo nějakou provokaci nebo otevřenou vojenskou operaci v Pobaltí, tak Trump by rozhodoval o tom, jak Amerika bude reagovat. A Trump by mohl říct, no tak pošleme třeba helmy, pošleme rádia, pošleme munici.
0: Ale řekněte mi, pokud jde tu pro tyhle volby důležitější válku, což je ten Irán, tak existuje v americké veřejnosti, byl jí představen nějaký plán, co tam vlastně americký prezident dál chce dělat, protože jsme v té prekérní situaci, že Hormuz je neprojezdný stále a Američané se rozčilují. To je asi tak jako...
1: Ano, to je, bych řekl, přesná definice nebo popis toho, co se teď děje. Neexistuje. Donald Trump na začátku mluvil o změně režimu, pak vlastně řekl, že díky tomu, kolik zabili představitelů, tak už k té změně režimu došlo. Pak řekl, že teda jde především o tu jadernou zbraň, tak to vlastně ani to memorandum neřešilo. Pak samozřejmě se k tomu přidala obnova dopravy v Hormuzské úžině, která před válkou ale fungovala, takže já myslím, že to je jeden z důvodů, proč Američané jsou z té války tak rozladění, že vlastně oni v ní nespatřují smysl a moc jako nevěří, že vláda má nějaký plán, jak tu válku ukončit a co vlastně chce dosáhnout, co by pro ní bylo vítězství.
0: Ale ještě navíc prostě Donald Trump se netajil tím, že chce zabránit Iránu další vývoj jaderné zbraně, ale ani to neudělal samozřejmě. Takže vypadá to zatím na prohrou na celé čáře. Takže vsadil byste se, že za rok bude situace úplně stejná?
1: No, já jsem v tomhletom trošku opatrnější, byť samozřejmě strategicky to teď pro Ameriku vypadá jako jednoznačná porážka. Já nejsem odborník na Irán, nevím, jak moc je ten režim vnitřně stabilní. Amerika teď sází evidentně spíš na tu ekonomickou kartu. Což je pravda, že z historických případů neznáme, tedy že by třeba jenom sankce nějaký stát donutili k úplné kapitulaci, ale třeba nějaké změně kurzu, to by se stát mohlo. A já nevím, jak moc ten režim v Iránu je vnitřně stabilní, netroufám si to hodnotit. Ale pokud nedojde ke kolapsu režimu, tak když dáme tuhle podmínku stranou, tak ano, já si myslím, že skutečně za půl roku, za rok budeme pravděpodobně ve velmi podobné situaci.
0: Tak a pokud jde o tu druhou válku, tak mě zajímá, jestli Donald Trump stále ještě spolu s Witkoffem používá ty ruské narrativy k čemukoliv, co se tam děje. Takové to prostě Rusko je velké a statečné a tak dále.
1: No Witkoff pořád ještě ano. Trump od toho trošku upustil vlastně loni na podzim. Myslím, že v září to byl překvapivě po té Aljašce, když to vypadalo, že si s Putinem moc rozumí, tak on vystoupil a řekl poprvé, Rusko válku nevyhrává a ani ji nevyhraje. A to byl ten velký průlom, protože do té doby on vlastně k tomu jednání přistupoval přesně z té ruské pozice. Rusko stejně nakonec tu válku vyhraje. Největší ruský ústupek je, že nespolkne celou Ukrajinu a všechno ostatní musí být ústupky ukrajinské.
0: No, ale kolikrát to řekl od té doby?
1: On to, myslím, ještě jednou zopakoval, ale je pravda, že teď v roce 2026 už tam zase občas slyšíme, že prostě Ukrajina se bude muset smířit s nějakými ztrátami a podobně. Já tam nějaký posun pozoruju, protože předtím bych řekl, že to říkal dosti otevřeně. Byť ano?
0: Ne, úplně jednoduchá otázka. Jo. Američané, zvlášť Witkoff, prostě neustále mluví o kompromisu. Jo. Ale jak chcete dělat kompromis mezi demokratickou zemí, která nikoho nenapadla, a diktaturou, která byla agresorem? Co je to za kompromis?
1: Tam jsou dvě roviny. Morální, tak tam je to samozřejmě naprosto odsouzení hodné. Kompromis mezi někým, kdo prostě na ulici někomu dá pěstí a někým, kdo se tomu druhému brání, je prostě nesmyslný. Z toho morálního hlediska pak je ale praktické hledisko, kde teda dejme tomu, se můžeme bavit o tom, jestli jakoby to je schůdné, ale podle mě ten problém je, že ani to není úplně realistické.
0: Jiří Pondělíček, amerikanista, dnes byl v Osobnosti Plus, já jsem tomu ráda, děkuju.
1: Já děkuju za pozvání, na stranou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Dobré dopoledne, bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání poslaneckého klubu SPD. Policie na Slovensku prověřuje nákup hasičských aut, jedno zabavila přímo na stanici. A Český Červený kříž začíná školit první pomoc formou virtuální reality. V úterý 8. září jste si naladili Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. Dnešního odpoledního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa Hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
4: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Slovenská policie zabavila nové hasičské auto ze sporného nákupu za v přepočtu více než miliardu korun. Podle slovenského deníku N má podezření, že někdo mohl upravovat identifikační číslo. Kriminalisté prověřují i další vozy a také to, jak Slovensko při jejich nákupu nakládalo s evropskými penězi. Opozice tvrdí, že stát auta přeplatil. Případem se zabývá i Evropská prokuratura.
5: Policisté auto odvezli přímo od bratislavských hasičů. Jeho číslo VIN je špatně čitelné a vyšetřovatelé zjišťují, jestli ho někdo například nepřebrousil. Zakázka na celkem 80 hasičských vozů budí pochybnosti už delší dobu. V roce 2024 ji vyhrála firma, která tehdy neměla žádné zaměstnance, telefon ani web a sídlela v rodinném domě. U některých aut se po dodání objevily problémy s brzdami, zatékáním nebo další závady. Ministerstvo vnitra se hájí tím, že soutěž začala už za předchozího vedení rezortu a prošla všemi kontrolami. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, třeba do Ústí nad Labem anebo do Prahy. První zastávkou dnes bude Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
6: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
2: Na D1 směrem z Prahy do Brna za Ostrovačicemi na kilometru 180 pracují v pravém pruhu silničáři. Fronta se sune z exitu 178. Na D2 z Bratislavy do Brna trvá velmi silný transitní provoz. Kamiony zastavují už u sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru. Dobře, dojeďte. Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy, na Plusu začíná pořad Peníze a vliv.
7: rozhýbeme ekonomický růst a tím postupně vymažeme navýšené dluhy státu. Tak vysvětluje vláda Andreje Babiše princip své hospodářské a rozpočtové politiky. Za příklad dává kroky USA v 80. letech minulého století. Může takzvaná Reaganomika fungovat v Česku o skoro půl století později a jak skutečně ovlivňují státní investice hospodářský růst Česka? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Probereme ho s ekonomy Jaroslavem Borovičkou a Janem Pavlem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Česká ekonomika roste, na síle opět trochu nabývá průmysl, lidé více utrácí díky růstu mest a inflace se zatím drží na nejnižších příčkách Evropy. Státní pokladna se ale plní méně, než je podle vlády potřeba. Rychleji totiž rostou výdaje na důchody, sociální dávky, podpory cen elektřiny, na školství, na obranu, zdravotnictví a také na investice. Stejně jako letos, tak bude stát hospodařit z části na dluh. Zatímco letos má být schodek státního rozpočtu 310 miliard korun, příští rok ministerstvo financí naplánovalo schodek ještě o 80 miliard korun vyšší. Vůči HDP tak tento deficit dosáhne 3,5%, o procentní bod víc než byl loni. Státní dluh pak celkově překročí 4 biliony korun a jen na úrocích za to zaplatíme příští rok 130 miliard korun v dnešních cenách. Pro představu, taková suma by vystačila zhruba na půl roku fungování celého českého školství. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale zvýšení dluhu státu nemusí být problém. Stačí pořádně rozhýbat ekonomický růst, aby se přibližně srovnal s růstem dluhů. Jako to prý udělal americký prezident Ronald Reagan v 80. letech v USA, popsal v minulých dnech v České televizi.
8: To je ekonomie strany nabídky a tato ekonomie, která byla aplikována v 80. letech ve Spojených státech, tam tedy ještě více dávali do armády, to si tady dovolit takové míře samozřejmě nemůžeme, tak pochopitelně měla jako jeden z dopadů i to, že se zvyšovala míra zadluženosti, ale současně, a to je to zásadní, se rozhýbala ta příjmová stránka, rozhýbala se ekonomika.
7: Jak to tedy vlastně s hospodářským růstem v USA v 80. letech bylo a jde to praktikovat nyní u nás? Probrala jsem to s ekonomem americké New York University Jaroslavem Borovičkou. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Jak přesně fungovala Reaganomika na konci 80. let?
9: Reaganomika by se asi nejlépe dala popsat jako soubor opatření za vlády prezidenta Ronalda Reagana. A v průběhu 80. let on nastoupil do úřadu prezidenta v roce 1981. A ta politika reagovala na ekonomicky špatná 70. léta s vysokou inflací, s vysokou nezaměstnaností, pomalým růstem a celou řadou chybných vládních politik, které se pak projevily v té ekonomice. A Reagan se tady soustředil na několik podstatných pilířů, mezi které patřilo snižování daní, deregulace, redukce sociálních výdajů a přísná měnová politika centrální banky pod vedením tehdejšího předsedy Fedu Paula Volckera. A některé z těchto reform nebyly úplně nové, tehdy už je začal prezident Jimmy Carter před Reaganem, nicméně Ronald Reagan tyhle ty reformy tlačil dále. Mm-hmm. A Reaganovým zásadním cílem, tady bylo nastartovat ekonomický růst, samozřejmě, ale také posílit pozici Spojených států ve světě v té probíhající studené válce v 80. letech, například zvyšováním výdajů na modernizaci armády. To byla jedna věc, kde americká vláda začala utrácet více.
7: To zmiňoval vlastně i vicepremiér Karel Havlíček, že samozřejmě tam byly obrovské výdaje na zbrojení, které my si nemůžeme dovolit. Nicméně v některých těch budech se tedy shodují. Dá se říct teda, jak ta Reaganomika vlastně dopadla? Byla to úspěšná strategie z pohledu Spojených států?
9: Tak v dnešní době je ta celá ekonomická politika hodnocená rozporuplně. Samozřejmě ta ekonomická podstata těch navrhovaných opatření byla z velké části postavená na zdravých základech. A určitě nesporným úspěchem byla stabilizace inflace, protože ta Ameriku v 70. letech intenzivně trápila. A také celá řada mikroekonomických opatření v oblasti deregulace ekonomiky. To bylo dost podstatné. Co je více kriticky hodnocené, je právě ta samotná daňová politika. Protože je pravda, že před Reaganovou vládou byly některé ty daňové sazby daní z příjmu extrémně vysoké, pro ty nejvyšší příjmy se pohybovaly někde kolem 70% a Reagan zahájil svou podstatnou daňovou reformu, kde snížil tu celkovou daňovou zátěž a zároveň snížil i tu progresivitu daní. To znamená, a více se snížily ty daně pro bohatší lidi. Mm-hmm. A to nemusí být v některých principech na škodu, a pokud vláda tak samozřejmě příslušným způsobem zredukuje své výdaje. Ale tady Ronald Reagan příliš naslouchal lidem, kteří mu dost nerealisticky tvrdili, že snížení těch daňových sazeb povede k takovému růstu ekonomiky, že nakonec stát i při těch nižších sazbách vybere více. A to znamená, že ten stát se nemusí zaměřovat na kontrolu výdajů.
10: Úplně prožívám deja vu, když se vzpomenu na diskuze kolem zrušení superhrubé mzdy.
9: Přesně tak. Česku. Samozřejmě to snižování daňové zátěže může mít určité stimulační efekty, ale ukazuje se, že v typických příkladech ty stimulační efekty nejsou dostatečně silné na to, aby ta vláda nakonec vybrala více. A to se přesně stalo i za té Reaganovy vlády. Deficit významně vzrostl a začal růst veřejný dluh.
10: Když se na to podíváme s tou výhodou, že to můžeme hodnotit zpětně a vidíme, v jaké situaci je česká ekonomika a české veřejné finance teď, je to podle vás tato politika přenositelná do Česka? Protože deregulace částečně asi ano, i když zase jsme v evropském prostoru, čili ta naše možnost je asi omezená. Můžeme se bavit třeba o snížení daní, ale ty ostatní věci, jako je redukce sociálních výdajů a tak, to asi v hospodářské politice této vlády nebo vůbec v politice nenajdeme.
9: To je samozřejmě dobrý postřeh, protože když se na to podíváme, kde ta Česká republika dneska je, v porovnání s tím, co řešil Reagan, tak my dnes neřešíme vysokou inflaci, ta inflace se podařila alespoň nyní dostat pod kontrolu. Zároveň Česká republika má velmi nízkou daňovou progresi, to znamená, tady není prostor na snižování daní z nějakých 70% úrovní, jak to dělal Reagan. A zároveň začínáme nyní v situaci, kdy už ten schodek toho státního rozpočtu je poměrně vysoký. Z historického hlediska je velmi vysoký v České republice. To znamená, Reagan, který začínal tu svoji reformu v situaci, kdy rozpočty byly víceméně vyrovnané, tak měl prostor s vyrovnanými rozpočty a velmi nízkým dluhem k nějaké daňové reformě, která po nějakou dobu vytvořila schodky. Ale my už tady jsme v situaci, kdy ty schodky máme. Takže to samozřejmě nevypadá jako velmi realistická politika. Co se týče těch sociálních výdajů, tak to je samozřejmě pro Českou republiku palčivé téma do budoucnosti s tím, jak bude stárnout populace a významně klesla porodnost. Takže to je něco, co ta Česká republika bude muset řešit, co se týče těch sociálních výdajů a jak zejména v penzijním systému. Ale je to určitě něco, co ta současná vláda zatím řešit nechce, i když k tomu možná bude do budoucna dotlačena. Kde je prostor, podle mě, je právě ta mikroekonomická deregulace, která by měla probíhat tím stylem, aby ty firmy skutečně měly více prostoru k tomu něco budovat, stavět a vytvářet. Protože když se podíváme na Českou republiku, tak skutečně jednou z těch charakteristických vad té české ekonomiky je, že se velmi obtížně něco buduje. Právě kvůli tomu, že těch zábran proti tomu je až příliš mnoho.
10: Jasně. Ještě se zeptám na tu výši zadlužení, protože o tom se vede také velká debata. Vláda říká, že to naše zadlužení je jako zatím relativně nízké, hlavně když to porovnáme s okolními státy. Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, všichni mají vlastně ten schodek veřejných financí vůči HDP, tedy velikosti ekonomiky, větší než my a že si tedy můžeme ten větší dluh dovolit, když se zároveň zrychlí růst. Ostatně příznivce toho je i ekonom Jan Švejnár, váš kolega z CERG, kde jste také působil. Co si o tom myslíte vy? Má Česko podle vás ten prostor a je správné se takhle srovnávat s těmi zeměmi?
9: Když se podíváme skutečně na to relativní porovnání s většinou zemí Evropské unie, tak je pravda, že ten veřejný dluh je spíše nízký. Samozřejmě ale otázka je, jestli se máme srovnávat se zeměmi, které dnes přiznávají, že jsou skutečně v dluhových problémech a ty dluhové problémy budou muset řešit. Takže je to takové srovnání mezi slepými jednooký králem. Ale varovná pro Českou republiku je hlavně ta kombinace ekonomických rizik, které nevyhnutelně přicházejí. To znamená opět to stárnutí obyvatelstva v kombinaci s nízkou porodností, vojenské výdaje, která nás čekají, dopady změn klimatu, nutnost zamyslet se nad energetickou soběstačností a zároveň absence jakýchkoliv plánů, jak tyto současné, ale hlavně ty budoucí strukturální schodky řešit. A tady nemusíme strašit nějakou řeckou dluhovou krizí. I když je pravda, že i v tom Řecku došlo k akumulaci toho vysokého dluhu extrémně rychle. V podstatě v průběhu jednoho desetiletí v 80. letech 20. století Řecko z 20% úrovně dluhu v roce 1980 velmi rychle vyrostlo k dluhu, který byl 100% HDP. To znamená, pokud dojde k rozvratu veřejných financí, tak ten dluh dokáže růst velmi rychle. Ale já si myslím, že tady třeba přiléhavějším varovným příkladem je situace sousedního Slovenska, které si před řadou let stanovilo velmi přísná fiskální pravidla, chtělo hrát tu roli toho disciplinovaného státu.
10: A jako my ostatně.
9: Přesně tak. A Slovensko bylo na velmi podobné trajektorii. A dokonce ta fiskální pravidla přijala ve formě ústavního zákona, aby nebylo tak snadné změnit, jako se to stalo letos v létě v České republice. Nicméně ten populismus v hospodářské politice na Slovensku mezi tím nabral takových rozměrů, že ty rozpočty se přes ten ústavní zákon propadly do hlubokých schodků a ten dluh nyní prudce roste. A ta predikce toho dluhu je, že za 3 roky má mít Slovensko dluh na úrovni 75% HDP, což už je varovná úroveň. Takže z fiskálně stabilizované ekonomiky, velmi podobné Česku, se najednou stala riziková země, které klesá rating. Ty ratingové agentury to vnímají velmi negativně. A vláda na tom Slovensku je z hlediska ekonomické politiky v podstatě bezradná a ten ústavní zákon víceméně ignoruje a porušuje ho. Takže takový populismus v hospodářské politice se velmi snadno může přelít i do České republiky. Pokud máme vládu, která se zařekne, že nikdy nebude zvyšovat žádné daně a zároveň zvyšuje vládní výdaje, které cílí na specifické voličské skupiny, ať už to jsou třeba seniori a zvyšování důchodů, tak se té rozpočtové stabilizace jen tak nedočkáme a hrozí riziko, že se ta situace může vymknout kontrole.
10: Říká ekonom Jaroslav Borovička z New York University v USA. Dá se nakopnout ekonomický růst Česka státními investicemi, které skutečně mají být příští rok rekordní? Víme, jaký vliv má na růst země třeba nová dálnice. Na to se zeptám našeho hosta ve studiu, Jana Pavla, který působí na Vysoké škole ekonomické, spolupracuje s Centrem veřejných financí Univerzity Karlovy a je bývalým členem Národní rozpočtové rady. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Je možné z návrhu státního rozpočtu přesněji určit, kam tedy jde nejvíc těch nových investic z té celkem zatím naplánované sumy 290 miliard korun? Skutečně takhle nominálně je to rekord. A co z toho tedy nejsou investice třeba pouze do oprav nebo obnovy majetku?
11: Pokud se podíváme na tu strukturu těch investic, tak nejvyšší nárůst můžeme vidět u kapitoly Ministerstva obrany, což souvisí tedy s nějakou snahou dohnat a zaplnit tu mezeru ve vybavenosti naší armády. A tady samozřejmě se na to nemůžeme dívat jako na nějaké investice, které by měly potenciál významně zvýšit potenciální produkt České republice, tím neříkám, že tam nemají být, tam spíš plníme tedy to, co jsme v minulosti zanedbávali. A pokud se tedy podíváme na ten největší balík peněz, který tedy teče do Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tady bych možná trošku byl opatrný v té rétorice, že to je nějaký rekordní balík, protože samozřejmě v nominální výši ano, ale pokud se podíváme na podíl výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury k hrubému domácímu produktu, tak ten v roce 2027, pokud tedy bude schválen ten rozpočet, tak jak je nastaven, bude zhruba 1,84% HDP, zatímco v roce 2026 to bylo třeba 1,89% a tak dále, čili ve své podstatě se to vůbec nehýbe. A to ještě je nutné tedy říci, že část těch výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury jsou výdaje běžné. Takže nedá se říci, že bychom ten deficit, tak jak je nastavený, mohli zdůvodňovat tím, že jsou tady nějaké jako abnormálně vysoké investice.
10: A v těch absolutních číslech je to tedy tak, že z těch 290 miliard naplánovaných na investice, předpokládám, že ta doprava, že je asi necelá polovina, nebo tak.
11: Ta doprava je někde kolem 120-125 miliard. Jasně. Korun.
10: A pak je tady obrana vlastně.
11: A pak je tady obrana,
10: zbytek.
11: Přesně tak, ano.
10: U těch dálnic nebo u té dopravní infrastruktury asi nemá smysl zpochybňovat, že Česko potřebuje dokončit dálniční síť, zlepšit stav silnic nebo třeba dokončit nebo zlepšit železniční síť. Dá se prokázat, že ta 100miliardová investice do dopravy tedy třeba může přispět k rychlejšímu ekonomickému růstu? Jsou to ty prorůstové investice, o tom mluví vláda. Vy jste zmínil samozřejmě, že část toho jde prostě jenom jako do běžných investic, ale abychom si to dokázali představit, jestli jde prokázat, že prostě dálnice třeba zlepší HDP.
11: Pokud se podíváme na ekonomickou literaturu, respektive výzkumné studie, které se zaobíraly v Evropě a ve vyspělých státech vlivem investic do dopravní infrastruktury na ekonomický růst, tak zjistíme, že ty výroky o tom masivním efektu do ekonomiky nestojí na empirických základech. Ta literatura zpravidla konstatuje, že ty efekty jsou menší, než se předpokládalo. Z jedné metastudie, která vzala dohromady několik set studií a jak si to nějakým způsobem průměrovalo, tak vyšlo, že elasticita úrovně infrastruktury k HDP je 0,03%. To znamená, když bych to trošku převedl, tak pokud bychom infrastrukturu zlepšili o 10% nebo zvýšili její rozsah, tak by to HDP zvýšilo o 0,3%. To znamená, ten efekt do toho růstu je ve své podstatě marginální. Tím neříkám, že to nemáme dělat, ale spíš bych se na to díval, že to je ve své podstatě mít dokončenou dálniční síť nějakým standardem, ale že bychom mohli říci, že díky tomu začneme rychleji růst a to nám následně umožní teda snižovat ten dluhový podíl k HDP, tak ta empirická literatura nic takového neukazuje.
10: No a když se vrátíme k rekordním investicím do obrany, tam jsme si řekli, je to dané, máme nějaké závazky jako členská země NATO, ale jak je to s tím růstem? Vy jste na to nedávno dělal i studii. Dá se říct, jaký je vliv tedy státních peněz na růst ekonomiky, pokud jde tedy o obranu, o zbrojní průmysl?
11: Opět, pokud se podíváme na empirickou literaturu, tak ta ukazuje, že zvyšování obranných výdajů má nějaký významnější vliv na HDP u států, kde je vysoké zastoupení výdajů na vědu a výzkum v té obraně. Tam se tedy předpokládá, že je tam potom nějaký jakoby efekt přelivu těch poznatků do toho civilního sektoru. V případě malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, ve své podstatě nějaký významnější efekt do HDP očekávat nelze. Ono, i když se podíváme na význam toho obraného průmyslu na, jakoby z hlediska nějakých tržeb, tak dynamicky roste, což je spíše tedy dáno nikoli v tou poptávku ze strany českého státu, ale tou celoevropskou poptávkou, ale pořád třeba ve srovnání s automotiv je to jako 10% nebo něco takového zhruba. Jo. To znamená,
10: nelze. Já myslím, že obranný průmysl na HDP měl kolem 2%.
11: Ano, od tržby byly nějakým způsobem kolem 130-140 miliard, ona ta přesná statistika úplně není, ale jako...
10: Tak to by bylo ještě méně.
11: Samozřejmě je jako potřeba vidět prostě to, že ty proporce, to znamená ta představa, že třeba to nahradí ty výpadky potenciálně v oblasti toho automotivu, tak jako neplatí. Jo, ten sektor je daleko menší, takže opět nelze z toho očekávat, že by nějakým způsobem to tu ekonomiku nakoplo. A ta další věc, která je univerzální pro ty celkové veřejné výdaje, pro tu expanzi, kterou vlastně teďka vidíme v tom návrhu rozpočtu, je to, že my se nacházíme v nějaké fázi uzavírání produkční mezery a budeme se dostávat postupně do kladné produkční mezery. Jinak řečeno, ta ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky těch fiskálních impulzů jsou v tomhle případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
10: To znamená, že rozpočtová politika česká jakékoliv vlády na růst HDP má asi velmi omezený vliv.
11: Má ve standardní situaci velmi omezený vliv. Pokud bychom se nacházeli v nějaké krizové situaci, to znamená například 10% pád ekonomiky nebo výrazný pokles třeba za covidu, tak tam ten fiskální impuls může mít výrazně stabilizační vliv. Protože jsou tam nevyužité zdroje a je to i nějaký signál do té ekonomiky. Ale v normální situaci, kdy ta ekonomika jde na potenciál nebo těsně nad ním nebo těsně pod ním, tak česká fiskální politika své podstatě ekonomický růst téměř neovlivňuje.
10: A co je ten největší vliv na českou ekonomiku? Vy už jste zmínil, jsme relativně malá, hodně otevřená ekonomika, čili více nás ovlivňuje dění
11: ve
10: Německu
11: světě,
10: nebo
11: chování domácností, chování soukromého sektoru z hlediska jeho investic a tak dále.
10: Takže vyrůst dluhu tím, že budeme lít do ekonomiky státní peníze, je pro české podmínky podle vás utopie?
11: Podle mého mínění to není jenom utopie pro české podniky. A osobně, když jsem se díval na nějaké historická čísla z některých ze států okolních a tak dále, tak ve své podstatě žádný příběh, který by říkal, zvýšili jsme deficity, protože jsme strašně investovali a následně nám díky tomu akceleroval hospodářský růst a my jsme měli vyrovnané rozpočty nebo přebytko a začali jsme ten dluh snižovat, tak vlastně tenhle ten příběh nikde nenajdete. No, ona je to taková jako legenda, ona se to hezky poslouchá, protože to jako vypadá na první pohled logicky, ale ve své podstatě se to neopírá o nějaký konkrétní historický příklad, který by byl jako empiricky dostatečně robustní.
10: Tak všechny vlády zdůrazňují, že chtějí také víc, kromě tedy dopravy, kterou jsme probrali, a obrana, investovat do vzdělávání, školství, vědy a výzkumu. Vy jste zmínil třeba v případě té obrany, že právě věda a výzkum může mít ten prorůstový potenciál, tak tohle asi je cesta, jak by se mohla ta ekonomika proměnit a vlastně zvýšit ten svůj potenciál. Jak se to ale podle vás tedy daří současnému kabinetu, který navíc má v hospodářské politice, že lidi jsou na prvním místě, tak lze něco takového z toho rozpočtu vyčíst?
11: Tak pokud se podíváme na výdaje na vzdělávání v České republice, tak strategie, která se vztahuje k vzdělávací politice, byl už před dávnem definován, že bychom se měli dostat podílu výdajů na HDP na úroveň OECD, to jsme stále neudělali, čili je tam nějaká ta mezera k tomu nějakému cíli. A druhá věc je samozřejmě, jsou tam nějaké cíle v oblasti platů učitelů a tak dále, to se taky vlastně nedaří plnit. A samozřejmě, když se podíváme jakoby na nárůst těch výdajů na školství v tom rozpočtu, no tak vidíme, že on je jakoby jeden z těch menších. To znamená, nedá se říct, že bychom tam tu prioritu úplně viděli, ale samozřejmě druhá věc je, já bych úplně nerad jako ty výdajové bloky redukoval jenom na ty peníze, protože v řadě případů tam pravděpodobně v těch výdajových blocích bude i nějaký problém v efektivnosti. Nemluvím zrovna třeba o tom vzdělávání, ale typický příklad, pokud se tady v té debatě neustále tady objevuje to, že musíme investovat do té dopravní infrastruktury a podívejte se na Polsko a tak dále, tak já jsem si naschvál vyjel, kolik průměrně na HDP za posledních 20 let dávalo Polsko a kolik jsme dávali my. Uh-huh. Polsko dávalo skutečně nejvíc z celé Evropy a bylo to 1,78% HDP na dopravní investice a my jsme druzí a dávali jsme 1,72% HDP. To znamená, ten problém často není nebo nemusí být v těch penězích, ale i vlastně v té vnitřní alokaci i v té efektivnosti.
10: Takže čili my jsme za to postavili méně.
11: My jsme za to pravděpodobně postavili méně, nebo možná jsme to nějak špatně rozdělili a tak dále. Já nejsem samozřejmě úplně odborník jako dopravní infrastrukturu, ale tahle ta čísla jako ukazují, že ten příběh, který se tady zase říká, podívejte se, Poláci, oni víc investovali do těch staveb a proto jako to tam takhle jede, tak oni investovali úplně stejně jako my ve své podstatě. Čili za mě možná, pokud bychom chtěli tu ekonomiku víc rozhýbat, je skutečně více problém v tom fungování té veřejné správy.
10: Jestli tedy za ty peníze dostaneme to, co
11: přesně tak,
10: by
11: přesně
10: bylo potřeba, nebo co si vláda naplánovala.
11: Ano. A z tohohle toho důvodu se domnívám, že by stát měl věnovat větší pozornost revizi těch výdajových politik. To znamená vyhodnocovat skutečně dopady, stanovovat měřitelné cíle a tak dále. Ta debata o některých výdajích nebo i o některých úpravách daních je ve své podstatě jako, jak bych to řekl, jako emoční, nebo řekl bych, jakoby prvoplánová. plánovitá, že to vypadá, že to všechno bude jako skvěle fungovat, ale pokud prostě neměřím ty efekty, nevyhodnocuju to pravidelně, tak se prostě stává to, že pravděpodobně alokuju někam peníze, kde ten efekt není dobrý. Hmm. A na té makroúrovni potom se to projevuje v těch deficitech.
10: Jasně. Vlastně, kdybychom pokračovali v tom neefektivním vydávání peněz, tak i když budeme zvyšovat daně, tak to povalíme pořád asi ve stejném duchu dál.
11: Přesně tak, ano. Ten problém je prostě na obou úrovních. Ten problém je v tom, že na té videové straně my chceme nějaké veřejné služby, to je v pořádku, ale příliš nehodnotíme, jestli ty výdaje, které do toho dáváme, jestli za to dostáváme to, co chceme. Hmm. A na straně druhé je pravda, že na to, co chceme na těch službách, tak prostě naše daně jsou naprosto nedostatečné. To znamená, ty úpravy k toho, abychom ten systém spravili, musí přijít na obou stranách.
10: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Mluvili jsme s ekonomy Jaroslavem Borovičkou z New York University a Janem Pavlem z Vysoké školy ekonomické. Celý pořad i všechny další díly najdete na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Zdraví a hezký další poslech Plusu přeje Jana Klímová.
2: Dobrý den, půl dvanácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní taky ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Velká Británie pošle Ukrajině balíček protizdušné obrany. Dnes to oznámila vláda. Součástí vybavení za téměř 3 miliardy korun jsou třeba střely do systému Patriot, dělostřelecké granáty velkého kalibru anebo drony. Podle ministerstva obrany dorazí pomoc na Ukrajinu ještě před začátkem zimy. Po útocích jemenských povstalců Husíů v Saúdské Arábii je zraněných více než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní a ekonomické objekty. Koalice útok Husíů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice. Přesto zůstávají úspěšnější než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, který dnes představilo ministerstvo školství. Dvě minuty po půl dvanácté pro vás máme taky čerstvé dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy po pojíždí kolona za Jihlavou brzdí se na 110. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k omezení mezi kilometry 107 a 104. Jede tam pomalu vozidlo silničářů v pravém pruhu a provádí údržbu. Na D1 před Brnem nabírají zdržení už jenom kamiony, a to v obou směrech. Od Prahy brzdí u sjezdu na výstaviště na kilometru 190, od Vyškova pak v okolí Holubic na kilometru 210. D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna zůstává plná nákladních souprav. Pravým pruhem se posunují od Židlochovic z 11. kilometru až ke sjezdu na D1. Na východě metropole přetrvává dost silný tranzitní provoz. Kamiony se sunou Novopatskou od Kbelské ulice okolo Černého mostu až do Štěrbohol. Kbelskou se teď jede pomaleji k D8, plnější je úsek mezi sjezdem na Vinoř a Cínoveckou. A před Vybychem v Bělohorské ulici směrem z centra se stále sune fronta od Kláštera. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den. Na jihu republiky zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vysoko 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia, na Šumavě až 24. To byly zprávy a teď už začíná úterní Interview Plus.
12: Tisíce lidí se v Bělehradě rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Radko Mladičem. Generál zemřel, když si odpikával doživotní trest v nizozemském Hágu za genocidu při masakrech v Srebrenici a Sarajevu. Na oslavování velitele bosenských Srbů přišly odmítavé reakce ze zahraničí. Jak si Mladičův pohřeb s účastí několika ministrů zhodnotí Evropská unie, jejíž členem by se Srbsko rádo stalo? A nestal se pohřeb válečného zločince součástí předvolební kampaně? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
12: A mluvit o tom dnes budeme s naším hostem, kterým je novinář ze serveru Aktuálně.cz a mimo jiné specialista na Balkán, Matyáš Zrno. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Srbské úřady sice po nátlaku ze zahraničí zrušily záměr uspořádat Mladičovi státní pohřeb, ale ta účast byla přesto veliká, včetně několika ministrů. Je vlastně podstatné, že to nebyl státní pohřeb?
13: Hejte, to je celá ta situace s tím pohřbem je naprosto typická pro způsob vládnutí srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, což je jaksi naprosto absolutní vládce Srbska v tuto chvíli, který to hraje na všechny strany a tahle situace mu umožní, aby on ve vztahu k, řekněme, té nacionalisticky orientované části veřejnosti, a to je nejméně polovina, ne-li více, tak může vytvářet dojem, že vlastně šlo o takový víceméně státní pohřeb, protože tam byl patriarcha, byli tam členové vlády, byli tam srbští vojáci v uniformách u rakve, byl tam jeho syn, ale zároveň ve vztahu k Evropské unii, což jsou prostě důležití partneři, je to největší obchodní partner Srbska. Srbsko stále, alespoň oficiálně se tváří, že chce do Evropské unie vstoupit, tak tam může tvrdit, že to samozřejmě nebyl státní pohřeb, že on tam osobně nebyl, že to nebyly, že to nemělo ty aspekty, které by skutečný vojenský pohřeb, státní pohřeb pro důstojníka armády měly mít, jako například čestné salvy z děl a takové další věci. Takže mu to umožňuje sehrát opět, jako je jeho zvykem, takovou jako dvojitou roli ve stejnou chvíli.
12: No a myslíte si, protože ono dlouho dopředu nebylo jisté, jak to bude vypadat, jestli to bude státní pohřeb. Myslíte si, že srbská vláda tedy do poslední chvíle testovala ty reakce, aby věděla, jak se k tomu postavit, nebo měl Aleksandr Vučič od začátku jasno?
13: Jo, tak on velice pravděpodobně to ani nebyl záměr, to byl testovací balónek, který vypustil ministr spravedlnosti, který řekl, že by se mohl Mladičovi uspořádat státní pohřeb. Víceméně velice v zápětí po těch negativních reakcích, především z Evropské unie, tak Aleksandr Vučič řekl, že projedná tu celou situaci s jeho rodinou a že především bude respektovat přání rodiny. A já jsem si celkem jist, že vysvětlil rodině, že nemá požadovat státní pohřeb a došlo k takovému kompromisu, že to byl takový ten, jak tomu říkám, polostátní pohřeb.
12: No, srbská vláda tvrdí, že se tedy nějak na organizaci pohřbu nepodílela, přestože třeba Mladičovo tělo bylo do Bělehradu připraveno vládním letadlem, vypravovaly se v podstatě autobusy ze všech koutů Srbska i z Bosny, tak je tedy, ví se, kdo to platil?
13: Takhle, tu samozřejmě ten převoz toho těla, tak to platila srbská vláda a bylo to vládním letounem, takže z toho se jako nedá úplně vymluvit. Na druhou stranu to můžou tvrdit, že to bylo nějaké humanitární gesto, aby prostě ta rakev se musí nějakým způsobem dopravit do Bělehradu. Ten samotný pohřeb, kdo ho platil, to je zajímavá otázka. Je možné, že to platili, jako v Srbsku se často takové věci dělají, různí s vládou spojení biznismeni, kteří prostě mají výhody od vlády a když je potřeba, tak ty výhody vrací tím, že něco zaplatí. A to je jenom taková spekulace, to já nevím. A ty autobusy, třeba ty autobusy z Bosny, je možné, že platila třeba nějaké rady docela místní samosprávy v těch srbských částech Bosny, odkud asi největší množství těch autobusů dorazilo. Myslím si, že srbská vláda v samotném Srbsku neměla úplně potřebu se organizovat dopravu lidí, protože jaksi v těch národoveckých kruzích, těch, kteří budou ochotni sami dorazit na pohřeb Radka Mladiče, bylo dost a nemusela to vláda organizovat na rozdíl třeba od nějakých provládních demonstrací, kde opravdu zajistí tisíce a stovky autobusů, aby měla plné náměstí. Tady to nebyl úplně ten případ, tady prostě si myslím, že je dostatečné množství lidí, kteří opravdu sami za své peníze na pohřeb dorazili.
14: No ono, těch projevů uznání a obdivu byla celá řada. Třeba fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctili památku Mladiče na stadionu minutou ticha. Je to dominantní postoj srbské společnosti?
13: No, je to postoj jako velmi vážné srbské veřejnost, byť asi ta největší část by se dal označit, že se jim nelíbilo, že byl mladý odsouzen zvláště za genocidu, protože to prostě považují za, že tím s tribunálem v Hágu byť nejvíc, i když i ostatní přece zločiny, ale my jsme na tom byti nejvíc, ale zároveň by asi nešli na nějaké demonstrace nebo ne minutu ticha nebo něco podobného. Jo. A úplně nejmenší skupina srbské veřejnosti je ta, která souhlasí s tím rozsudkem, chápe, že to byl válečný zločinec a uznává, že

0: srbské televize věnované Mladičově pohřbu s tím, že by program mohl obsahovat oslavování válečného zločince, což je v rozporu se zákonem. Je to výjimečný krok?
1: Je to výjimečný krok. Já si nepamatuju, že by se v posledních letech něco takového stalo. V Bosně je to samozřejmě složité v tom, že tam je extrémně složitá státní struktura, srbská část Bosny s obrovskou vnitřní autonomií, pak Bosňácko-chorvatská federace rozdělená navíc ještě do spousty kantonů, je tam jako spousta překrývajících se právních předpisů a podobně. A nad tím vším ještě bdí vysoký komisař OSN jako taková jako poslední pojistka, kdyby se něco stálo špatně. Takže v Bosně prostě polovina té země si trhá vlasy hrůzou, co se to děje, že se oslavuje válečný zločinec, a ta druhá polovina, ta srbská, tak ta ho prostě považuje za hrdinu. To znamená, že ve vysílání televize té srbské části Bosny je Mladič veleben a v té druhé části Bosny je naopak proklínán za to, co té zemi udělal. No a ten telekomunikační orgán prostě to vyhodnotil, takže myslím si, že správně, že tam jako docházelo, či mohlo docházet k velebení válečných zločinů, byť popravdě řečeno k tomu velebení válečného zločince, tedy Ratka Mladiče, v té srbské části Bosny dochází jako pravidelně, různě na součástí graffiti, samozřejmě na sociálních sítích, v médiích, ale ta televize je pořád ještě takovým jako nejdůležitějším mediálním symbolem, tak proto asi došlo k tomuhle kroku.
0: Hostem Interview Plus je reportér ze serveru Aktuálně.cz, který se dlouhodobě věnuje dění v balkánských zemích, Matyáš Zrno.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Vás překvapilo, že Alexandr Vučić nebyl na tom pohřbu, nebo vlastně už jste to zmiňovali, je to takovýho tradiční krok?
1: Mě to nepřekvapilo, já jsem si byl celkem jistý, že tam nebude, on tam tedy poslal syna, takže opět on může na západě říkat, helejte, tak můj syn je svéprávný, může si chodit kam chce, a před srbskou veřejností může říct, podívejte se, byl tam syn. A on navíc neřekl, že tam nejde kvůli tomu, že by nechtěl být na pohřbu Ratka Mladiče, ale on řekl, že tam nejde, protože je v Běhradě na dvojí návštěvě prezident Uzbekistánu, kterému se musí věnovat. Takže to mu vytrhl ten spaty, protože to mohl svést na tuto velice teda důležitou návštěvu uzbeckého prezidenta.
0: No ale přesto, ta nepřítomnost, nemůže mu to uškodit právě v očích jeho příznivců? Nemůže mu to vyčíst někdo z jeho politického tábora? Kdo by ho tam rád viděl?
1: Takhle, nezapomeňme, že napravo od Vučiče z hlediska jako toho národoveckého směřování je pořád ještě, řekněme, část takové jako opravdu mimořádně extrémní části srbské společnosti. A ta ho už dlouhodobě považuje v podstatě za takového renegáta a defétistu a skoro zrádce, protože byť Aleksandar Vučić vycházel z té ultranacionalistické části srbského politického spektra v 90. letech, on byl extrémním nacionalistou, známe svého výroky z parlamentu, kde říkal, že za jednoho Srba zabijeme 100 muslimů, on byl blízkým spolupracovníkem jiného odsouzeného válečného zločince Vojislava Šešelje, takže on vychází z toho opravdu jako kruhu srbské politické scény, ale po nějaké době, jak to tak bývá, samozřejmě se trošku jako umírnil a teď to je ten člověk, který to hraje na obě dvě strany, a samozřejmě, že taková ta jako radikálnější část ho nebere. A tamu pochopitelně bude toto vyčítat, ale to není nejpodstatnější, jako to není jako klíčová část nějaké, která by ho mohla nějak ohrozit. To je pár procent opravdu jako krajních nacionalistů, kteří hrají nějakou roli jako takový jako viditelní hlasití křiklouni, ale reálně ve volbách dostávají pár procent hlasů.
0: Ze světa přišlo několik negativních reakcí na glorifikaci válečného zločince. Ozvalo se například Chorvatsko a další okolní státy. Výhrady adresovalo Srbsku také několik amerických senátorů. Koho vlastně Srbsko poslouchá?
1: Aleksandar Vučić se snaží neposlouchat nikoho a ze všemi to nějak hrát. On je v tomto ohledu opravdu takový dědic maršála Tita, byť ten byl z úplně opačného

0: jiného politického pólu, ale hrál to úspěšně 35 let své vlády na východ i na západ a Vučić se snaží o to samé. Nezapomeňme, že on se snaží o dobré vztahy s Ruskem, ostatně jako historicky nějaké emocionální vazby mezi Rusy a Srby existovaly, existují, jsou to pravoslavné národy a tak dále, ale zároveň prodává, byť opatrně přes prostředníky, ale prodává velké množství munice na Ukrajinu, takže ho navštívil i v Bělehradě Volodymyr Zelenský, to by nedělal jen tak, kdyby to nebylo jako opravdu důležité. Takže on se opravdu snaží o něco, co řekl bych, Miloš Zeman, kdy si označil politiku více azimutů, tak Aleksandr Vučić to teda zvládá, takže on se snaží jako to hrát na všechny strany. Pro něj pochopitelně je politicky důležité mít relativně dobré vztahy s Ruskem kvůli náladám srbské veřejnosti, ale zároveň především biznisově potřebuje mít dobré vztahy s Evropskou unií. Pochopitelně největší obchodní výměna je ze země Evropské unie. V zemích Evropské unie žije zhruba 1 000 000 Srbů. Skoro v každé srbské rodině máte někoho, kdo prostě žije na západě, Německo, Rakousko, země Beneluxu, Švédsko, to jsou ty největší komunity, takže to jsou země, s kterými on musí udržovat dobré vztahy.
1: Mimochodem i Rusko mělo své zastoupení na pohřbu, zúčastnil se ho ruský velvyslanec, ale svou cestu do Srbska, plánovanou cestu, zrušila kvůli glorifikaci mladiče komisařka pro rozšiřování Evropské unie Marta Kosová. Co to znamená?
0: Já si nemyslím, že to bude mít úplně zásadní vliv, protože z nějakých důvodů jako celu Vučiće tou na milost i přesto, že vládá ale autoritárnějším stylem. Já si vzpomínám, jak mu před volbami v roce 2020 podporoval Donald Tusk, čerstvě tehdy odejivší Evropské rady a stále ještě, ale předseda Evropské lidové strany, nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu. Nemohl jsem tomu tehdy skoro uvěřit, to bylo opravdu jako skoro pochlebování. Jo. Takže on že v Srbsku nějakou míru stability, pod jeho vedením se dochází takovým jako mediálním přestřelkám, ale nedochází tam, vlastně nestí se tam, aspoň činou. Podle jí může hrát roli i ložiska lithia, které má Srbsko a které prostě rozhodu, které je jako klíčovinou. Ale každopádně, když to srovnáme třeba s tím, jak Evropská unie vždycky vyhrávala vůči Viktoru Orbánovi, mimochodem velkému přítelu Aleksandra Vučiće, i teďka po svém pádu navštěvuje Srbsko, a jak jako vstřícně vystupuje k Vučićovi, tak je vidět, že má pro něj trošičku slabost a já si myslím, že ta návštěva je prostě nezbytná, to zrušení té návštěvy je jako nezbytným krokem po téhle z té jako opravdu ostudné veřejné show na oslavu válečného zločince, největšího válečného zločince té války na Balkáně. Takže to bylo nutné udělat, ale že to dlouhodobě neznamená nějaké zásadní přehodnocení vztahu se Srbskem.
1: Ale ještě jedna reakce přišla z Bruselu dnes. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Antonio Costa označili záběry z pohřbu za šokující a přítomnost vysokých srbských představitelů za politování hodnou a v rozporu s hodnotami, které jsou důležité na cestě do Srbska, na cestě Srbska do Evropské unie. To uvedli na sociálních sítích. To je podle vás stále ještě mediální přestřelka?
0: No, tak případů, kdy se vysocí představitelé Evropské unie rozhořčí, napíší ostrý dopis nebo něco podobného, máme spoustu, to nemusí znamenat a podle mě to prostě nebude znamenat zásadní přehodnocení vztahu se Srbskem. Ty tak nějak fungují, tak nějak se dělá, jako že Srbsko vstoupí do Evropské unie. Já si myslím, že je to záležitost natolik vzdálená, že v podstatě nikdo s tím prostě v nejbližších minimálně 10 letech reálně nepočítá, ne ale více. A tohle to prostě je něco, co je v tuhle chvíli šokující, ale za týden, za dva už je to něco, co prostě bude minulostí a neohrozí to podle mého ty vztahy tak, jak jsou v současnosti nastaveny mezi Bruselem a Bělehradem.
1: No, třeba český premiér Andrej Babiš opakovaně volá po začlenění balkánských zemí do šengenského prostoru, včetně tedy Srbska. To je také ještě vzdálená cesta?
0: To si myslím, že je. Takhle Andrej Babiš říká to, co je vzácný konsenzus českých vlád bez ohledu na to, jestli jsou zprava nebo zleva, a to je, že podporujeme vstup zemí západního Balkánu a co nejvíce zemí západního Balkánu do Evropské unie. My, Slováci, Maďaři v tomhle máme takovou, řekněme, středoevropskou spolupráci, naopak opatrnější jsou země typu Francie, Nizozemsko a tak dále. Ale myslím si, že vstup Srbska do šengenského prostoru jako v tuhle chvíli jako taky není zdaleka na pořadu dne. Jo, jedna věc je, že se o něčem může jednat, to je typicky jako vstup do EU, tak Turecko může jednat 40 let o vstupu do EU a stejně nevstoupí. A já myslím, že Srbsko, neříkám, že na tom bude takhle špatně, ale je to prostě všechno záležitost na hodně, hodně let.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je dnes novinář ze serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno. Radko Mladič byl pohřben na Topčiderském hřbitově. Je to místo něčím specifické?
0: No, pro Radka Mladiča tím, že tam je pohřbena jeho dcera. Jeho dcera, ke které měl velice blízký vztah a která se ve věku, jestli se nepletu, 23 let v roce 1994 zastřelila se jeho vlastní pistolí, kterou dostal jako nejlepší v ročníku na vojenské akademii, takže on si vždycky přál být pohřben tam na Topčideru.
1: Připouštějí podle vás generálovi příznivci, kteří se s ním včera přišli rozloučit, že páchal nějaké zločiny? Protože těch důkazů je nespočet.
0: Tak já myslím, že ti, co tam přišli, tak to je jako ostré, takové tvrdé jádro, takže ti někteří si myslí, že žádné zločiny nepáchal, jiní si myslí, že je páchal, ale je to jedno, ba dokonce je to dobře, že je páchal. Jo. Ale řekl bych, že většina srbské veřejnosti se spíš kloní tomu, že bránil svůj národ, OK, mohlo u toho dojít k nějakým ošklivým věcem, ale to u těch ostatních taky, ale rozhodně to nebyla genocida a pokud je Radko Mladič odsouzen za genocidu, tak to vrhá vlastně špatné a celý srbský národ a celý srbský národ by tak mohl být obviněn jako z toho, že je to genocidní národ a to my prostě nechceme.
1: No a je ta debata o srbské minulosti stále tak bouřlivá jako po skončení války?
0: Není samozřejmě pro spoustu lidí, vemte si, že ta válka v Bosně skončila koncem roku 1995, takže už je to přes 30 let. Spousta lidí se narodila a už to nepamatuje, narodila se po válce nebo těsně předtím a prostě už to je pro ně naprosto v mlze. Ale na druhou stranu, když se pak stane takováhle věc, jako že zemře Radko Mladič, prostě 85-letý starý pán, o kterém už několik let předtím vlastně nikdo neslyšel a neřešil, tak najednou to prostě vyhřezne a ukazuje se, že pořád ještě to je živější, než jsme si možná mysleli. Je to pořád ještě něco, co je v nějaké živé historické paměti a viděli jsme i spoustu mladých lidí, kteří byli na tom pohřbu nebo kteří lemovali tu cestu, kterou se vezla rakev Radka Mladiče. Takže Radko Mladič plynule, řekněme, přechází do role nějakého symbolu po své smrti, kterým pravděpodobně bude ještě hodně dlouho prostě pro tu nacionalistickou nebo národoveckou, oni by řekli vlasteneckou část srbské veřejnosti.
1: Čím to je, že se to přenáší i na mladou generaci, která, ono to sice není tak dávno, ale už žije v Srbsku, generace mladých lidí, kteří tyto události nezažili. Je to tím, že se prostě o nich dozvídají od svých blízkých, kteří to mají ještě stále před očima?
0: Tak nesmíme zapomínat, že ta válka jako neskončila, to neskončilo jako druhá světová válka, kde prostě byli Němci plně poraženi, všemi odsouzeni a následně několik generací převychováváni a pořád jim to někdo jako předhazoval a bylo to jako jednoznačná záležitost. Jo. Tadle válka tím, že v ní zločiny páchaly všechny strany, byť něco takového jako Srebrenica opravdu udělal jenom Radko Mladič, udělali to jenom Srbové, ale jako hodně to oslabuje ten výchovný prvek, když na každý zločin můžete reagovat nějakým protizločinem. Jo? Můžete říct, aha, tady byla Srebrenica, ale vy jste vyhnali 200 tisíc Srbů z Chorvatska za několik dní v operaci Oluja v roce 95, tak proč vy nejste tak odsuzováni jako my, jo? Pořád je v Srbsku spousta lidí, kteří jsou potomci nebo sami účastníci jako těch uprchlických vln, kdy byli třeba vyhnáni právě z Chorvatska nebo z Kosova. Jo, ta země si prošla vlastně traumatem ztráty Kosova, které je pro sebe historicky jako důležité, emocionálně, historicky, nábožensky. Vnímají to jako velkou křivdu. To znamená, že i všechno to, co přichází ze západu, včetně té snahy o nějaké vyrovnání, včetně snahy o odsouzení válečných zločinců, tak vnímají jako jakýsi západní diktát, který prostě je vůči nám Srbům nespravedlivý. A tohle se zkrátka přenáší dál na další generace.
1: No a smrt Radka Mladiče a jeho pohřeb opět rozjitřily tyto staré národnostní spory?
0: Určitě, viděli jsme to v těch ostrých reakcích z Bosny, z Chorvatska. Jo, v Chorvatsku mají také s Radkem Mladičem svoje nevyřízené účty, protože on svoji válečnou kariéru zahájil v červenci 1991 jako velitel 9. sboru jugoslávské armády ve Kninu, hlavním městě zbouřených chorvatských Srbů, a bombardoval Šibenik, bombardoval Zadar. Takže to nesli taky velice těžko. No a samozřejmě mezi Srby to jako to odsuzování ze zahraničí vede zase k takové té obranné reakci, že se teda semkneme kolem toho našeho generála, který navíc na rozdíl od různých jako politických předáků té doby velmi pravděpodobně byl jaksi osobně poctivý v tom smyslu, že se on třeba neobohacoval na černém trhu a podobně, jako dělají různí jiní typu Radovana Karadžiče a tak dále. Takže on může hrát takovou tu roli toho poctivého vojáka, který se obětoval pro svůj národ.
1: Jsou tady ty všechny okolnosti aktuální, především třeba postoj srbské vlády k pohřbu Radka Mladiče i součástí předvolební kampaně?
0: Tak on do toho skočil, to smrt nikdo nečekal, takže teď je to vlastně čerstvá záležitost.
1: Ale dá se ji využít.
0: Ale zatím jsem si nevšiml, že by se to stalo nějakým výrazným tématem předvolební kampaně. Právě proto, že Aleksandar Vučić to dokázal tak rozumně vybruslit, že opravdu až na tu ultranacionalistickou a relativně malou část ho jako nikdo neobvinuje z toho, že by nějak se nezachoval důstojně a s respektem ke generálu Mladičovi. A zároveň nějaká ta občansky nebo liberálně orientovaná část srbské veřejnosti, která opravdu v Radku Mladiču vidí zločince a stydí se za to, co se tam dělo a děje, tak ta je tak nepodstatná, že v těch volbách nehraje žádnou velkou roli. O to opravdu se bavíme o nějakých, já myslím, třeba 10% populace v tuhle chvíli. A většina jak Vučičova bloku, tak opozičního bloku má prostě k Radku Mladičovi spíše pozitivní vztah nebo k tého památce, a nebo minimálně nechce dát na jeho nějakou odtažitost.
1: Ty předčasné parlamentní volby by se měly konat zřejmě v říjnu a budou se konat blízko druhému výročí tragédie v Novém Sadu, kde se v roce 2024 na železničním nádraží zřítila střecha a zabila 16 lidí. To vyvolalo masové protivládní demonstrace napříč celým Srbskem. Tak jak vybruslí Aleksandr Vučić z tohoto?
0: Jemu se podařilo z toho už trošičku vybruslit v tom, že on jaksi vyseděl ty vlastně rok trvající masové demonstrace, naplněné jako neuvěřitelnou energií, kdy jako lidi vymýšleli všechno možné, aby udrželi tu pozornost veřejnosti na téhle z té kauze a na dalších kauzách prostě z vlády, která čelí velice vážným obviněním z korupce, nepotismu, provázání s organizovaným zločinem a tak dále. Ale on to prostě vydržel a samozřejmě jako ten elán těch protestujících trošku vyprchal za tu dobu. A zároveň ti protestující jako nedokázali navrhnout nějakou jako smysluplnou alternativu. Oni jsou proti Vučićovi, to je spousta lidí v Srbsku, ale vy nemůžete porazit někoho jenom tím, že je špatný. Musíte přinést vlastní program a vlastní postavu. Stejně jako v Maďarsku. Spousta lidí byla proti Orbánovi, ale dokud se neobjevil najednou někdo, jako je charismatický Péter Maďár, tak to bylo ano. K ničemu. A toho Pétera Maďára zatím srbská opozice, ať už ta studentská, občanská, politická, nevygenerovala. Takže tam je pořád jako spousta rozdělených opozičních stran, které spojí jenom jaksi nechuť k Vučićovi, ale nemají nějaký.
1: Děkuji, musíme končit. Naším hostem byl novinář ze serveru Aktuálně.cz a specialista na Balkán Matyáš Zrno. Díky.
0: Rádo se stalo.
2: Ministerstvo životního prostředí připravuje zásah v Národním parku Šumava. Objevilo tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
3: Odvozujeme, že nemalá část těch sudů bohužel propustila látky do té půdy a mohla kontaminovat spodní vody.
2: Pacienti kadaňské nemocnice se museli ráno kvůli anonymní výhrůžce stěhovat z pokojů do evakuačních stanů.
4: Celkem 6 jednotek požární ochrany na místě události zajišťuje stany a jejich vytápění pro zajištění tepelného komfortu pro evakuované pacienty.
2: Tenistku Noskovou čeká ve čtvrtfinále US Open zápas s obhajkyní titulu Sabalenkovou. Na silnici 33 u České Skalice popojíždí kolona a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů na severu a západě o pár stupňů chladněji. Je úterý 8. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemickými látkami jako rtuť nebo arsen a 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023 a podrobnosti má redaktorka Eliška Zábrocká.
6: Ministr Červený řekl, že toxické látky mohly kontaminovat spodní vody.
3: Ty sudy jsou skorodované a vypouští tu látku dál do té zeminy. A ta zemina ji může propouštět až do těch spodních vod.
6: Podle ministra můžou být v místě taky bojové chemické látky nebo válečná pyrotechnika. Zprávu mělo podle Červeného dostat vedení ministerstva už před 3 lety a tvrdí, že nic neudělalo. Právě proto podá na předchozí vedení trestní oznámení.
7: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl.
6: Reagoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle jeho někdejšího náměstka Tomáše Tesaře z TOP 09 tehdejší expertíza vyloučila, že by na místě byly bojové chemické látky. Ministerstvo na podzim začne se sanací. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Do nemocnice v Kadani se už mohli zpátky vrátit všichni pacienti. Policisté je ráno evakuovali kvůli plané anonymní výhrůžce bombou. Z místa se hlásí reportérka Lucie Hejzlová.
8: Policisté museli evakuovat 240 lidí, většinou šlo o zaměstnance. Dětské oddělení, včetně novorozenců i ambulantní pacienti, byli podle jednatele nemocnice Pavla Marka přemístěni do zázemí záchranky. V nemocnici zůstali jen dospělí pacienti na lůžku. Lékaři museli také zrušit asi 9 operací a nemohli přijímat nové pacienty. Budovu policisté 4x prohlédli, bombu ale nenašli. Po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožoval uložením výbušniny, policisté dál pátrají. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Právě a pachateli hrozí až 3letý trest. Z Kadaně Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
2: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Muž půl roku zneužíval 12letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10letého kamaráda. Děčínský soud poslal pachatele do vězení, Ústecký krajský soud mu po odvolání dal podmínku.
9: Soudkyně Jana Kurešová podmínku vysvětluje například tím, že 12letý chlapec byl narušený už před zneužíváním.
10: Se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nespůsobil.
9: Nezávislá advokátka Věra Nováková, která se specializuje na zločiny spáchané na dětech, považuje rozsudek za zvrácený.
11: Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak hodnotí jeho oběti, 12leté a 10leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
9: Nejvyšší státní zastupitelství teď může podle mluvčího Petra Malého například navrhnout stížnost pro porušení zákona. Artur Janoušek, Radiožurnál.
2: Hasiči dohašují požár supermarketu ve středočeském Kladně. Oheň podle předběžného odhadu způsobil škodu za 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře nebyl nikdo zraněný.
12: Krátce před 10:30 byl snížen popachový stupeň na základní. Na místě proběhla částečná redukce sil a prostředků, to znamená, že některé jednotky se vrací zpátky na své základny.
2: Proč začalo hořet, zjišťují vyšetřovatelé.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice, přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dopoledne představilo Ministerstvo školství.
13: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
14: Od 1.9.2027 chceme metodiku prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
13: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8500 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Policie na Slovensku prověřuje nákup hasičských aut za zhruba miliardu korun. Jeden vůz už hasičům zabavila. Případem se zabývá taky Evropská prokuratura.
15: Policisté auto odvezli přímo od bratislavských hasičů. Jeho číslo VIN je špatně čitelné a vyšetřovatelé zjišťují, jestli ho někdo například nepřebrousil. Zakázka na celkem 80 hasičských vozů budí pochybnosti už delší dobu. V roce 2024 ji vyhrála firma, která tehdy neměla žádné zaměstnance, telefon ani web a sídlela v rodinném domě. U některých aut se po dodání objevily problémy s brzdami, zatékáním nebo další závady. Ministerstvo vnitra se hájí tím, že soutěž začala už za předchozího vedení rezortu a prošla všemi kontrolami. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Z muzea na jihu Francie ukradli zloději 4 obrazy impresionisty Augusta Renoira. 2 lupiče zachytili bezpečnostní kamery a policie po nich pátrá. Podle úřadů mají ukradená díla hodnotu zhruba 220 milionů korun.
16: 2 zloději se vloupali do muzea Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihu Francie krátce před 6 ráno. Deník Le Figaro zveřejnil záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět, jak si lupiči v kuklách svítí baterkou a páčidlem se snaží dostat dovnitř. Po spuštění alarmu uprchli a jeden z obrazů olejomalbu z 19. století upustili na zahradě. Policie přijela na místo asi po 5 minutách. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života. Před necelým rokem ukradli zloději z pařížského muzea Louvre šperky za asi 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
17: Tenistka Linda Nosková se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Nosková by jí ráda vrátila porážku z prvního vzájemného duelu před 3 lety ve finále v australském Adelaide.
18: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala. Připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
17: Utkání Nosková-Sabalenková začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siňakovou, která ve dvojici s Američankou Townsendovou vyzve španělsko-americkou dvojici Bukšová-Melikarová-Martinézová. V 6 zápasy začne večer fotbalová Liga mistrů. Na úvod ligové fáze se mimo jiné střetne AEK Athény s Lineckým Laskem, za který může nastoupit záložník Krištof Daněk. Slavia do soutěže vstoupí ve čtvrtek.
19: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Svitav. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Zhruba na 209. kilometru stojí v pravém pruhu nákladní auto. Kolona 15 minut od 211. kilometru. Na D1 ve směru do Prahy pak kolony ještě za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru silničáři v pravém pruhu a v koloně na 108. pak i nehoda v levém pruhu. Brzdí se prudce, zpomalte za Jihlavou. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Svitav. Za Kotslířovem silnice kvůli stavbě zavřená v obou směrech. Jede se po obchvatu, delší jsou fronty směrem do Hradce Králové asi na půl hodiny. A ucpaná je i silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda po pojíždí před omezením u České Skalice. Z Hradce Králové je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě do 29 a na horách většinou kolem 22. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
15: Jak náročná bude sanace šumavské lokality, kde byly nalezeny toxické látky z doby existence vojenského újezdu? Proč se znovu vrací k soudu případ privatizace Mostecké uhelné společnosti? A proč se čeští žáci a žačky podle nového průzkumu zhoršují ve čtenářských dovednostech? O tom všem budeme mluvit. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky, které kontaminují i okolí. Podle průzkumu, který zveřejnil ministr životního prostředí Igon Červený z motoristů, se v oblasti Dobré vody u Prášel na Klatovsku nachází 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované zeminy. Znečištění pochází z pozůstatků po československé armádě. Minister upřesnil, jaký materiál byl v dané lokalitě nalezen.
20: Jsou to velmi nebezpečné toxické látky. Například rtuť, arzen, je to například dioxin a furany. A tohle jsou látky, které kdyby na tom daném území společně začaly pracovat, například v důsledku nějakého požáru, jako jsme společně zažili v Národním parce České Švýcarsko, tak by společně mohli vytvořit ten podpůrný mechanismus pro ten koktejl, s čím by vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
15: Látky jsou podle ministra rizikové i pro vodní toky a podzemní vody. Sanace území, které je zabezpečené policií, začne na podzim. Na vysílání je teď vedoucí programu toxické látky a odpady ekologického spolku Arnika Jindřich Petrlík. Dobrý den.
21: Dobrý den.
15: Ty barely se v té oblasti měly najít už v roce 2023. Jaké vy máte informace o takovém nebezpečí v tom bývalém vojenském prostoru?
21: Já se přiznám, že jsem o tadyhle té kauze poprvé četl, stejně jako ostatní z mass médií, teprve tento týden.
15: A jak nebezpečné jsou ty nalezené chemikálie, jako je rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla? Mají tam být také dioxiny a furany?
21: Nepochybně nebezpečné jsou. Dioxiny a furany se nevyráběly záměrně, takže tam budou asi spíš jako vedlejší produkty některých z těch chemických látkách nebo jako prostě znečištění na té kontaminované zemině. Nicméně je nutné říct, že zátěží takového charakteru je v České republice řada a měla by se jim také věnovat pozornost a mělo by dojít také k úsilí dekontaminovat je, například Lhotka u Pardubic, kde navíc dochází k další kontaminaci s odpadními vodami z blízké syntézie.
15: Jde o látky, ze kterých by tedy mohl v případě požáru vzniknout fosgen, jak včera poustoval poslanec za motoristy Turek?
21: Fosgen může vzniknout v podstatě spalováním chlorovaných látek, takže i když si třeba doma nedopatřením nebo záměrně hodíte do kamen PVC, tak může vzniknout fosgen také, protože nedokonalým hořením PVC vzniká fosgen také.
15: Minulý ministr životního prostředí Hladík mluvil o tom, že tam proběhla sanace území podle současné vlády nedostatečná. Jak probíhá taková sanace? Co všechno je nutné udělat?
21: Záleží na tom, jestli je potřeba vlastně zlikvidovat jenom nějaké látky v sudech, nebo jestli je kontaminované i to podloží, nebo celý ten objekt, tak je nutné ho de facto rozebrat. Problém je, že v České republice neexistují nespalovací technologie, které by takovéhle sanace prováděly bezpečně, aniž by vznikaly další nebezpečné látky. Bohužel dost často se tadyhle ty zátěže vozí do spaloven nebezpečných odpadů, třeba do spalovny v Ostravě a je to riziko i třeba při cestě těch nebezpečných odpadů, ale současně i spalovny nebezpečných odpadů představují zátěž pro své okolí, protože spalováním chlorovaných látek vznikají už zmiňované dioxiny a furany, látky, které jsou vysoce toxické už ve velice nízkých koncentracích. A zajímavé je, že právě spalovny nebezpečných odpadů pan poslanec Turek naspěhoval do stavebního zákona to, že by to měly být stavby považované za stavby ve veřejném zájmu. To znamená, že by nedocházelo k důkladnému posouzení jejich vlivu na životní prostředí.
0: Ministr životního prostředí dnes řekl, že ta první etapa sanace, kdy mají být odvezeny ty nádoby s chemikáliemi, by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Kam potom tedy takové nádoby s chemikáliemi, ty sudy, putují? Kam se odvážejí?
21: To záleží na tom, jaká je zvolená metoda dekontaminace. Jak jsem říkal, tak s tímhle případem konkrétně nejsem seznámen, neviděl jsem nějakou konkrétní dokumentaci k tomu, ale některé z nich určitě musí projít nějakou stabilizací a pak bezpečným uskladněním v nějakém zabezpečeném skladu, anebo část z nich pravděpodobně poputuje do některé ze spaloven nebezpečných odpadů, což je bohužel častá praxe v České republice.
0: Jak ohrožené jsou při takové dekontaminaci podle vás toky a podzemní vody v té oblasti?
21: Celá dekontaminace musí probíhat na základě nějakého projektu, nějaké přípravy. Problém je, že dost často takovýhle projekt neprojde posuzováním vlivu na životní prostředí, takže se k tomu nemůže vyjádřit ani odborná veřejnost a to považuji trošku za problém. Takže nedokážu říct, jak nebezpečné to bude v tomhle konkrétním případě. Nicméně předpokládám, že tam to bude nějak zabezpečeno, aby nedocházelo k dalším únikům těch látek do okolního prostředí. Ale jak říkám, nedokážu to posoudit.
0: Jindřich Petrlík, vedoucí programu toxické látky spolku Arnika. Děkuju, naslyšenou.
21: Děkuju a hezký den vám i posluchačům.
0: Případ privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let minulého století se znovu ocitá před soudem. Pražský vrchní soud se začal zabývat odvolání dvou někdejších manažerů těžební společnosti Antonína Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Nepravomocný verdikt jim uložil za podvod a zneužití postavení 7,5 a 6 let vězení, zákaz působení ve vedení firem, propadnutí zajištěných 100 milionů korun a povinnost uhradit státu škodu vyčíslenou na 2,3 miliardy. Případ sleduje, a to už hodně dlouho, ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžeš tedy připomenout, za co jsou oba bývalí manažeři zatím tedy nepravomocně odsouzeni?
1: Samozřejmě, já ti jenom doplním, že ti odsouzení jsou dohromady tři lidé, ještě bývalý náměstek ministerstva průmyslu a obchodu za korupci při privatizaci, a to na 3 roky. I ten se tady odvolal a je tam dnes před soudem. Pokud jde o Antonia Koláčka, tak ten nejvyšší trest dostal za to, že podle soudu byl klíčovou postavou, která vymyslela podvod při privatizaci státního podílu v tehdejších hnědouhelných dolech a způsobil tak tu zmíněnou škodu státu. Zapojen jako organizátor do toho měl být i tehdejší ředitel Mostecké uhelné Oldřich Klimecký. Ten podvod spočíval v tom, že si manažeři založili tajně takovou chobotnici různých společností v zahraničí, která ovládala potom nastrčenou firmu, jenž vystupovala jako zahraniční investor. Ta pak skoupila za peníze vytažené ze samotné tehdy ještě polostátní Mostecké uhelné společnosti její akcie, které byly obchodované na trhu a také, které měly obce na Mostecku, a ten nastrčený jakoby zahraniční investor tak najednou získal větší balík, než měl tehdy stát. No, to vedlo tato situace k tomu, že se vlastně s těmi akciemi na trhu už téměř neobchodovalo, protože už tam žádné nebyly. Kdo by byl ochoten prodávat, jejich cena tím pádem poklesla, a když pak dal ten jakoby zahraniční investor státu privatizační nabídku, tak ta cena byla podle soudu právě kvůli tomu podvodu v pozadí vlastně neadekvátní, snížená a tím měla vzniknout státu ta škoda.
0: No, obvinění se už dlouhé roky hájí, na čem tedy teď pánové Koláček a Klimecký postavili tu svoji novou obžalobu při tom dnes s začnutém odvolacím soudu.
1: Jasně, já připomenu jenom, že celou dobu vlastně Antonio Koláček i další aktéři té kauzy říkají jako hlavní argument, že žádnou škodu nikomu nespůsobili, že vláda věděla, že ve skutečnosti jsou za švýcarskou Invest Energy a americkým Epianem, což byli ti nastrčení investoři, vlastně oni sami, tedy ti manažeři firmy. To jim ale soud tady v první instanci neuvěřil, neuznal to a nyní to odvolání pan Koláček staví na tom, že byl zmanipulován podle něj klíčový důkaz. Podle jeho právníka jde o disk s obsáhlou sadou dokumentů, 10 000 listů právě o té zahraniční chobotnici firem, za kterou se měli ukrývat ti manažeři. A ten disk přidaný do spisu od švýcarských vyšetřovatelů tedy údajně prozkoumala pro Koláčka najatá specialistka a ta měla dojít k tomu, že s tím diskem se prý po 4 letech od jeho vzniku manipulovalo ve Photoshopu a že někdo smazal metadata, která by přitom prokazovala, jestli ty dokumenty jsou tedy opravdu pravé.
0: Ty jsi zmínila Švýcarsko, oba podnikatele odsoudil i švýcarský soud, Antonín Koláček do toho švýcarského vězení odmítl nastoupit. Jak tedy ten švýcarský soud souvisí s tím dnešním v Praze?
1: Tak souvisí s tím velmi, byl klíčový, švýcarská justice se kauzou zabývala jako první a to kvůli praní špinavých peněz v tamních bankách. Tam se totiž objevily miliardy korun, které přitekly po ovládnutí Mostecké uhelné tady v Česku na účty různých firem ve švýcarských bankách právě, které potom začali Švýcaři někdy kolem roku 2005 až 2007 na udání jednoho člověka, který se prostě s jedním členem té české party rozhádal, tak to začali tehdy vyšetřovat, prověřovat, spojili ty konkrétní české manažery s těmi firmami, na jejichž účty tam přicházely ty peníze a došli k závěru, že je získali právě podvodem při privatizaci v Česku a jsou tedy špinavé. Celkem pak odsoudili ve Švýcarsku 5 lidí. Jan Petr Kraus, jeden z těch z té tehdejší skupiny, si to odpikal, další lidé ale se odvolali a ty tresty byly sníženy, nicméně pan Koláček a také Oldřich Klimecký, alespoň podle dostupných informací u pana Klimeckého, ty tresty nevykonali, tím vlastně umožnili, aby v Česku pokračoval ve stejné věci stejný soud, protože dokud nemají vlastně zahlazené to, co se stalo, jako vykonaný ten trest, tak to řízení může běžet ve stejné věci i ve druhé zemi. A ten hlavní důvod, aspoň jak to říkal Antonio Koláček, on prostě věřil, že se tady u toho soudu očistí, že ve Švýcarsku to bylo prostě zmanipulované spiknutí.
0: No a snaží se o to i dnes. Ten případ se nicméně táhne v podstatě 20 let. Proč je vlastně takhle dlouhý?
1: Ta kauza opravdu není jednoduchá. Když se podíváme na tu historii, to první trestní oznámení vlastně podal bývalý Fond národního majetku jako spoluvlastník těch Mosteckých dolů tady v Česku a to už v roce někdy 97 nebo 98, protože měl podezření, že se tam páchá podvod s těmi akciemi právě ze strany manažerů, ale tuzemská policie to odložila, nebyla schopná to prokázat, jednak tehdy prostě nebyl politický zájem, byly tam různé politické vazby, to tedy vyšetřit, jednak i proto, že česká policie prostě tehdy neměla přístup té zahraniční chobotnici firem a nemohli tedy ani, kdyby chtěli, asi to prokázat, jak to s tou MOS bylo. Pak dostalo Česko materiály ze Švýcarska, které, jak jsem říkala, to mezi tím začalo šetřit, ale vlastně ani tak se nic nedělo, naopak stát se původně nepřipojil jako poškozený k tomu řízení ve Švýcarsku s tím, že tady vlastně žádnou škodu neregistruje. To udělala dělala až nástupnická firma po Mostecké uhelné. Stát se tak dostal pod tlak s tím, že tam leží někde 2 miliardy a přihlásil se tedy, začalo se to a tím pádem se to otevřelo vlastně i tady. Řadu let potom trval soud prvního stupně, jsou tam opravdu desítky tisíc, možná i stovky tisíc stran jako různých dokumentů, odtajňovaly se tehdy některé materiály bezpečnostní informační služby a dalších. Čekalo se 3 roky na zahájení druhého stupně a jenom připomenu, že i ve Švýcarsku to byla velmi rozsáhlá kauza, o které se tam velmi diskutovalo, tam to trvalo 15 let do pravomocného rozsudku.
0: Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
1: Děkuji, naschranou.
0: Čeští žáci a žačky se za posledních několik let zhoršili ve čtenářských dovednostech, menší pokles znalostí a dovedností vykázali u matematiky a přírodovědy. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků mezinárodních testů PISA 2025, které posuzují úroveň 15-letých školáků. Česko sice v tomto srovnání zůstalo oproti roku 2022 nad průměrem zemí OECD, v celosvětovém žebříčku si ale pohoršilo. Dařilo se hlavně asijským zemím. Víc řekneme s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Čeští žáci a žečky se tedy měli zhoršit především ve čtenářských dovednostech. Podle jakých kritérií se tyhle dovednosti poměřují?
3: Jsou to standardizované testy, které jsou už používány v průběhu několika cyklů, v podstatě v průběhu 25 let, a to proto, aby právě jsme mohli sledovat vývoj a trendy v těch jednotlivých oblastech. To zaměření je takové, že se soustředí na dovednosti, které jsou uplatnitelné v běžných situacích. To znamená, jak žáci umí své znalosti aplikovat buď v rámci různých vzdělávacích oborů, různých témat a různých životních situací. Čili je to aplikace znalostí do praxe.
0: No, ten trend zhoršování čtenářských dovedností tu je delší dobu, tak kde vidíte ty důvody?
3: Tak ono těch důvodů je samozřejmě více. Těmi podstatnými je podoba výuky, ve které se příliš nedaří snižovat vlivy kvality rodinného zázemí žáků. To je faktor, který v našem vzdělávacím systému působí velmi silně a i vlastně výsledky tohoto šetření to potvrzují, že mezi těmi skupinami žáků nejvíce znevýhodněnými a nejvíce zvýhodněnými je rozdíl 2,5 školního roku. To je velmi zásadní faktor, který potom působí jak na ty žáky samotné, ovlivňuje potom jejich další vzdělávací dráhu a jejich profesní uplatnění, tak samozřejmě má i společenské a ekonomické dopady v těch územích, které mají právě nižší socioekonomický status obyvatel.
0: No, nové šetření taky upozorňuje na to, že zdejší školáci vykazují podprůměrnou zvídavost a vytrvalost. To by mě taky docela zajímalo, jak se měří a jak to podle vás souvisí s tím, jak je nastavená česká škola.
3: Tyto oblasti jsou opravdu zajímavé, protože se ukazuje, že znalosti a dovednosti pro budoucí úspěšné vzdělávání žáků úplně stačit nebudou, pokud neprojeví vnitřní motivaci, snahu se učit, získávat informace, plánovat si svoje učení nebo vytrvat v něm, když se objeví překážky. Čili to je zvídavost, vytrvalost a také umění nebo dovednost se obrátit, když budou potřebovat radu a podporu. To je jako zásadní pro to, aby potom efektivně získávali znalosti nové. A to je zrovna oblast, ve které silně zaostáváme, protože kompetence našich žáků k učení je velmi nízká. Prostě neučíme je, jak se mají učit, jak je to efektivní, a nemotivujeme je z hlediska jejich vnitřní motivace, ale spíše tam působí ten faktor vnější, někdy negativní motivace.
0: No a jaké klíčové doporučení tedy z těch testů, které máte k dispozici už několik let, vyplývá pro náš vzdělávací systém? Co je potřeba v české škole změnit?
3: Je potřeba říct, že naše školství, náš vzdělávací systém má pevné základy, má své silné stránky, o kterých víme, ale má taky své slabiny a my jsme právě o některých teď mluvili. Zásadním problémem našeho vzdělávacího systému je, že ve školách máme nějaké očekávání podpory ze strany rodičů. A pokud ta podpora očekávaná je naplněna, pak se to vzdělávání spíše daří. Ale pokud naplňována není, tak pak ti žáci zaostávají. A je to právě významně ovlivněno podobou výuky, která je vlastně desetiletí stejná nebo podobná, přestože svět kolem nás se výrazně mění technologicky, společensky, ekonomicky. Tak proměna podoby vzdělávání je předpoklad pro to, abychom snižovali vlivy rodinného zázemí a současně mohli daleko více využít potenciál těch našich žáků.
0: A o tom, jaký to změnit, znamená... budeme mluvit zase někdy příště. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, byl ve vysílání. Za pár vteřin jsou tu zprávy. Děkuji za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
4: Bylo půl jedné.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Dobré odpoledne. Čeští zaměstnavatelé plánují i ve čtvrtém čtvrtletí výrazně víc nabírat, než propouštět zaměstnance. Náborový optimismus ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně vzrostl a je stále na nadprůměrné úrovni. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower Group mezi 524 zaměstnavateli v soukromém i ve veřejném sektoru. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od zítřejšího rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku. 24-hodinové cvičení má prověřit stanovené operační plány zhruba na 250 kilometrech dlouhém úseku. Zapojí se přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Podle ní se zabývaly aktivitami, které podle vídeňské úmluvy odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Budapešť má v úmyslu pokračovat v dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila. Během nočního útoku Ruska na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, 10 dalších je zraněných. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školu. Na místě pracují záchranné složky ve městě. Pořád platí letecký poplach. Nové dronové a raketové útoky začaly po vypršení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let, což ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucími panovníky historie. Připojíme dopravní informace. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 210 je hlášená nehoda. Fronta z kilometru 215 je zhruba na 20 minut. Na D2 je silný provoz na příjezdu do Brna z Bratislavy. Před nájezdem na D1 má fronta asi 2 kilometry. Čekejte 10 minut navíc. V Praze je spíš klidnější provoz bez větších komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů na severu a západě Čech kolem 26 a na horách do 22 stupňů. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne polojasno, ale pak se také zatáhne. To byly zprávy, teď už Ondřej Konrád a názory a argumenty.
7: Vláda by neměla hejtmany a primátory peskovat, nejbrž se od nich poučit. Co mají na mysli němečtí Židé, když mluví o AfD? Koalice chce snížit podporu v nezaměstnanosti, což od premiéra osočovaného z populismu vyznívá ale spíš nepopulárně. No a ještě, vede ruská dezinformační stopa v Africe až k Seutě, To jsou vybraná témata úterního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia, nového studia, zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
5: Názory a argumenty.
7: Nesouhlas dvou menších vládních stran s podobou státního rozpočtu na rok 2027 předložený ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou evidentně v intencích představ předsedy vlády a zmíněného hnutí Andreje Babiše, respektive nesouhlas s výší deficitu blížícímu se 400 miliardám korun, postupně rostl a momentálně se jedná o zatím největší interkoaliční střet. Do jaké míry je vážný a co z něj může plynout do budoucna, o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
7: Čili otázka už vlastně byla položena, jak je to skutečně vážné.
6: Vážné to není, protože i v minulosti jsme byli svědky opakovaně, když vládla nějaká koalice, že se dohadovala o podobě státního rozpočtu. Spíše je to netradiční v tom, že představitelé koaličních partnerů byli podle mého názoru skutečně autenticky překvapení v momentu, kdy ministerstvo financí sestavilo definitivně státní rozpočet na příští rok a vyčíslilo ten deficit, který by měl být 389 miliard korun, tak se začaly se ozývat také z toho důvodu, že když se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak občané České republiky nejsou nadšení z toho, kdyby politici koupili nějaké astronomické dluhy, zvlášť v době, kdy není k tomu důvod, kdy nezažíváme žádné krize a týkalo se to i voličů SPD a motoristů sobě.
7: Ono to právě dokonce dost vypadá, že to je reakce na tu reakci veřejnosti.
6: Je to velmi pravděpodobné, protože motoristé sobě i SPD nemohou ignorovat názory svých voličů a například, když motoristé sobě v předvolební kampani slibovali rozpočtovou odpovědnost, tak ten růst deficitu státního rozpočtu je v rozporu s tímto slibem, takže na to musí nějakým způsobem reagovat. Zároveň Andrej Babiš si musel uvědomit, že tedy vládne koaličně, že nemá většinu ve sněmovně a že pokud vláda nemá ztroskotat na přijímání státního rozpočtu, tak se potřebuje dohodnout s koaličními partnery. Vzhledem k tomu, že to řeší ten schodek de facto na poslední chvíli, tak je velmi pravděpodobné, že nemají šanci ho snížit o desítky miliard korun, že tam budou spíše...
7: Byť
6: o nich mluví z pohledu těch celkových příjmů a výdajů, to budou jenom kosmetické úpravy a oni... Představitelé, především motoristů sobě, se zaštiťují tím, že si jsou vědomi toho, že kdyby chtěli razantně snížit některé výdaje, tak musí měnit zákony, protože to jsou takzvané mandatorní výdaje a oni tvrdí, že některé věci mají připravené a že v průběhu následujících měsíců to chtějí učinit a odkazují na to, že tedy nějakým způsobem bude přijat návrh státního rozpočtu, kde bude schválen nějaký schodek, ale podstatné je to, jak stát skutečně hospodařil, jak se naplnily ty různé odhady příjmu a tak dále v momentu, kdy je vystaven státní závěrečný účet, kdy tam je skutečně černé na bílém, jak ten stát hospodařil. Oni tvrdí, že v té době by to číslo mohlo být výrazně lepší právě s přispěním toho, že prosadí některé změny návrhu zákonů, které by jim umožnily právě ten skutečný deficit nakonec výrazně snížit, ale myslím si, že k tomu stejně nedojde.
7: Říká Petr Hartman, díky mnohokrát.
6: Naslyšenou.
7: A u premiéra i ministryně financí ještě zůstaneme. Ti by se totiž měli u samospráv inspirovat a nikoli je peskovat, protože ty vesměs hospodaří lépe než celý kabinet ministrů. To aspoň říká ve svém příspěvku politický komentátor Lukáš Jelínek.
8: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k úsporám. V V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k nim vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například

0: Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
1: U mikrofonu byl Lukáš Jelínek. Víkendové jasné vítězství Alternativy pro Německo, čili AfD, ve volbách spolkové země Sasko-Anhaltsko zasáhlo obyvatele celého Německa, včetně tamních menšin. Úspěch strany obviňované z rasismu vyvolal samozřejmě i zvýšenou pozornost tamní židovské komunity. U mikrofonu je zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
2: Být Židem v Německu je jiné, než být Židem kdekoliv jinde. Roli hraje nejen dědictví holokaustu a poválečný pokus německé společnosti stát se garantem toho, že se podobné věci nezopakují, ale i skutečnost, že Spolková republika je zřejmě jedinou evropskou zemí, kde se počet Židů v posledních generacích zvýšil, především díky imigraci, zejména z postsovětského prostoru. Německá židovská obec se dělí na generace s odlišnou historickou pamětí, na ty, kdo před rokem 1989 žili na západě a kdo na východě, i na starousedlíky a relativně nedávné příchozí. Ti všichni ale pozorují, jak se v řadě německých zemí dere k moci Alternativa pro Německo. AfD tvrdí, že proti Židům nic nemá a snaží se prodat jako jediná strana, která je schopná zabezpečit židovskou komunitu před novými nepřáteli, tedy, jak sami říkají, importovaným antisemitům, rozuměj z Blízkého východu, a za druhé proti krajní levici, která pod heslem antisionismu útočí proti Židům, včetně německých. Všechny židovské instituce v Německu už dávno fungují výhradně pod neustálým policejním dozorem. AfD také tvrdí, že stojí za Izraelem v těžkých časech. Přesto je oficiální židovská reakce na úspěch AfD velmi negativní. Předseda Ústřední rady Židů Josef Schuster vyjádřil zděšení, a 93letá Charlotte Knoblchová, předsedkyně židovské obce v Mnichově a Horním Bavorsku, uvedla, že nepoznává svou vlast. Pravděpodobně vyjadřují obecnější mínění. Němečtí Židé nevnímají AfD jako spojence, nechtějí se stát fíkovým listem antiimigrační nebo antiislámské rétoriky a politiky AfD. A samotnou AfD považují za stranu rasistickou, antisemitskou, i když to sama AfD popírá. Všímají si například požadavku, aby Německo přehodnotilo svůj kritický postoj k nacistické minulosti a ukončilo údajné umělé udržování pocitu viny. Řada představitelů AfD používá antisemitské stereotypy, včetně konspiračních teorií, jako je organizovaná výměna evropského obyvatelstva a systematický dovoz muslimů s cílem oslabit německou kulturu. Stojí prý za nimi lidé označovaní jako globalisté, což zní jako kód pro Židy. Je tu ještě čtvrtý důvod. Německá židovská komunita se cítí být spojena s poválečným ústavním pořádkem Spolkové republiky, se základním konsenzem v otázkách svobody, demokracie i tolerance. AfD se sama naopak prezentuje jako síla, která chce tyto pořádky podstatně změnit. V samotné AfD existuje od roku 2018 skupina, která se označuje za židovské příznivce strany. Jde zřejmě jen o několik lidí, z velké části z řad postsovětských přistěhovalců. Představitelé židovských organizací se od nich distancují a vyslovují pochybnost o tom, zda se skutečně jedná o Židy. Zaznívá ještě jeden hlas, ten souhlasí s nutností udržovat firewall proti hrozbě zprava. Jenže dodává, že neexistuje dobrý a špatný antisemitismus, jen stará nenávist, která neustále mutuje a je neméně silná i u části německé levice, i když mluví novým jazykem. A požár se prý vždy šíří všemi směry.
1: To byl kolega Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti a přijala v tomto směru návrh ministra práce a sociálních věcí. V případě, že novela projde všemi schvalovacími koly, půjde o zásah docela citelný, to aspoň říká autor následujícího příspěvku Martin Fendrich z Fóra 24 a klade si otázku, jestli populismus, který především opozice přičítá Andreji Babišovi, nedostává jaksi rysy nepopulární.
2: Nejdřív je ale potřeba vysvětlit, proč vláda Petra Fialy podporu vlastně zvýšila. Šlo jí o rozhýbání českého pracovního trhu. Lidé u nás přecházejí ze zaměstnání do zaměstnání mnohem méně, než je v Evropě obvyklé. Běžně se stává, že kvalitní, kvalifikovaní výkonní zaměstnanci trčí na místech, kde je pořádně nevyužijí a kde nemají ani dobré podmínky. To škodí jim samým. Ale i trhu práce. Zaměstnavatelé pak nejsou nijak nuceni podmínky zlepšovat a jsou si svými lidmi nebezpečně jistí. Zabetonovaný trh práce je statický, nepružný, líný. Proto Fialova vláda prosadila flexinovelu zákoníku práce. Jejím cílem bylo, aby zaměstnavatelé reagovali pružněji na změny a aby zaměstnanci měli slušnou jistotu, když se rozhodnou změnit práci. Juchelka argumentuje tím, že je pracovní trh nyní stabilizovaný, proto je podle něj podpora ve výši 80% průměrného čistého výdělku zbytečná. Premiér Babiš zase míní, že když podpora činí 80%, vyplatí se prý spíš nepracovat, než pracovat. Vůbec nevnímá, že jde jen o 2 měsíce, kdy berete 80%. Je to typicky nedomyšlený populistický pohled na věc. Jen dodám, že máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Ono zvýšení, jež prosadila Fialova vláda z původních 65 na 80% průměrného čistého výdělku, platí teprve od letošního ledna a už se předělává. Juchelka si slibuje, že ušetří 4,5 až 5 miliard korun ročně. Co se má podle ministerstva práce změnit? Klesne sazba v úvodní části podpůrčí doby z 80 na 65%. A sazba v její závěrečné části vzroste ze 40 na 45%. Dál chce vláda zrušit zvýhodnění osob od 52 let. Ty dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat delší dobu. Délka podpory v nezaměstnanosti se měnit nemá. Juchelka navrhuje, aby zůstala 5 měsíců pro osoby do 52 let, 8 měsíců pro osoby od 52 do 57 let a 11 měsíců pro osoby nad 57 let. Snižuje se maximální strop podpory. Ten by měl nadále činit nejvýše 60% celostátní průměrné mzdy. Co to v reálu znamená? V letošním roce strop činí 38 537 korun měsíčně a Juchelkových 60% by znamenalo pokles na 28 903 korun. Skoro o 10 000 méně. Další nelogický krok. Snížit se má i podpora při rekvalifikaci. Nyní činí 80% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Juchelka chce jít dolů zase až na 60%. Kolik lidí pak půjde s chutí do rekvalifikace? A ještě jedna chystaná změna. Vracíte se do práce po mateřské nebo poté, co jste pečovali o blízkou osobu. Nyní dostanete v prvních 2 měsících nezaměstnanosti 40% celostátní průměrné mzdy. Juchelka to hodlá srazit na 30%. Jak to shrnout? Zdá se, že Babišův populismus začíná mít poněkud nepopulární podobu.
1: Říká Martin Fendrich. Španělský premiér Pedro Sánchez prohlásil, že existují náznaky zapojení Ruska a Izraele do šíření dezinformací v souvislosti s migrační krizí, která na konci července zasáhla španělskou enklávu Ceuta. Co víme o ruském dezinformačním působení v Africe, o tom už hovoří Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
3: Analýzy španělského deníku El País nebo fast-checkingové organizace Maldita ukázaly, jak velkou roli hrály sociální sítě a šíření dezinformací o tzv. Otevřené bráně do Španělska mezi lidmi, kteří se na konci července vydali směrem k Soutě. Vedle této komunikace se ale velmi brzy rozběhla i druhá informační vlna, která byla určena především evropskému publiku. Britský deník Guardian přinesl článek odkazující se na analýzu protidezinformační organizace 411, kde popsal, jak účty spojené s ruským telegramovým kanálem Rybar a proruskou sítí Pravda zesilovaly krajně pravicový výklad událostí ze Souty jako koordinovaného útoku migrantů a přidávali k němu islamofobní a antisemitské konspirační teorie. Během několika hodin se tyto narrativy objevily hned v 7 jazycích a už 1. srpna zaznamenaly během 6 hodin přes 700 000 zhlédnutí. Oproti podobné migrační krizi v roce 2021 byla tentokrát mobilizace přes sociální sítě výrazně rychlejší. Guardian mluví o vzniku jakési informační superdálnice, to je o síti kanálů a účtů, která dokáže skutečnou událost rychle převzít, zasadit do osvědčeného politického rámce, přeložit do několika jazyků a nabídnout různým skupinám publika. Z migrační krize na hranici Afriky a Evropy se tak během několika málo hodin stalo domácí politické téma o migraci, islámu či neschopnosti Evropské unie chránit své vnější hranice hned v několika evropských zemích. Ostatně vzpomeňme, jak rychle tyto narrativy přebírali i někteří čeští političtí reprezentanti. Výrok premiéra Sáncheze o možném zapojení Ruska do dezinformační kampaně kolem migrační krize v Soutě budou snad následovat i konkrétní důkazy. Už dnes ale víme, že Rusko využívá dezinformační nástroje v Africe řadu let, zejména v zemích, kde zároveň buduje svůj politický, ekonomický a bezpečnostní vliv. V Mali, Burkina Faso, Nigeru či Středoafrické republice se informační kampaně prolínají způsobením Wagnerovy skupiny či dnes struktur Africa Corps napojený na ruské ministerstvo obrany. Cílem kampaní je mimo jiné oslabování západního vlivu, podpora režimů spolupracujících s Moskvou a prezentace Ruska jako alternativy ke koloniálnímu západu. Podle Africa Center for Strategic Studies bylo Rusko v roce 2024 spojováno s 80 dezinformačními kampaněmi ve více než 22 afrických zemích, tedy téměř se 40% všech zaznamenaných kampaní na kontinentu. Jedním z ruských vlivových nástrojů je platforma Africa Initiative, založená v roce 2023, která se prezentuje jako informační most mezi Ruskem a Afrikou. Šířila například nepravdivá tvrzení o podílu západních farmaceutických společností na šíření nemocí v Africe, nebo narrativ, že Spojené státy přesunuly biologické laboratoře z Ukrajiny na africký kontinent. Rusko přitom není jediným zahraničním aktérem, který zde informačně působí. Aktivní jsou také Čína nebo státy Perského zálivu. A jaký je výsledek těchto kampaní? Podle Africa Center for Strategic Studies se ruské dezinformační působení promítá do politického prostředí řady afrických zemí a přispívá k oslabování demokratických institucí. Politická nestabilita přitom dále prohlubuje problémy, které mohou část obyvatel motivovat k emigraci. Ostatně podle marockých úřadů byly mezi migranty, kteří pronikli do Souty, i obyvatelé zemí Sahelu. Dopad na veřejné mínění je však nerovnoměrný. Zatímco podle Afrobarometru hodnotí ruský vliv pozitivně v průměru zhruba třetina Afričanů, v Mali je to téměř 90% a více než 70% tamních respondentů se přiklání k Rusku také v jeho válce proti Ukrajině. Tyto postoje samozřejmě nelze vysvětlovat pouze dezinformačními kampaněmi. Ukazují ale, že zejména v části Sahelu se Rusku podařilo už vybudovat obraz alternativy k Západu, k čemuž jeho dlouhodobé informační působení přispívá. A politický vývoj v Mali, Burkina Faso či Nigeru zároveň ukazuje, jak výrazně zde v posledních letech oslabila pozice Evropy či obecně Západu.
1: To byla Tereza Němečková. No a zcela na závěr je ještě připravena obvyklá úterní glosa spisovatelky a publicistky Ivy Pekárkové, tentokrát s otazníkovým titulkem Nebezpečný bar pro motýly.
4: Je to moc hezká rostlina a krásně voní. Komule Davidova, Pudleia Davidi, pochází ze západní Číny a do Evropy ji zřejmě jako první poslal francouzský misionář baskické národnosti Armand David v roce 1869. Do Anglie pronikla o nějakých 20 let později. Jak na kontinentu, tak na britských ostrovech si brzo získala oblibu jako okrasný keř. Komuli Davidově, tak jako několika dalším druhům rodu Budleja, se říká motýlí keř. Lidé si všimli, že motýly na jejím dlouhém latovitém květenství s oblibou tráví celé hodiny. Tam, kde je motýlů dostatek, může být motýly doslova obsypaná. To vedlo k domněnce, že nektar v jejich květech obsahuje drogu působící na motýly. Dokonce motýly vysedávající na komuly přirovnávali k lidem závislým na kreku. Tahle hypotéza dále praví, že motýly, omámení drogou, už nedokáží doletět na rostliny, kterými se živí jejich housenky, nakladou vajíčka na komuly a housenky, pokud se vylíhnou, krátce na to zahynou. Komuly skutečně nežerou housenky žádných evropských ani severoamerických motýlů. Podle výzkumu to ale vypadá, že komule motýly ničím nezdroguje, jen má spoustu kvítků poskytujících výživný nektar a tak se motýlům vyplatí na ní trávit spoustu času. Je to spíš švédský stůl se sytým jídlem, kterého se motýly nažerou a pravda, někdy už skutečně nedokážou doletět na rostlinu, která chutná jejich housenkám. Zahrádkářům se doporučuje pěstovat poblíž komule i jiné, pro housenky výživnější rostliny. Hypotéza zdrogovaných motýlů byla odsunuta do kategorie městských legend. Na rozdíl od lidí, motýlí zřejmě nemohou získat závislost na drogách. Není ostatně divu, že komule takové legendy inspiruje. V mnoha evropských městech se z ní stal rumištní plevel. Najdete ji na každé spustlé parcele, u vlakových tratí, na zarostlých dvorcích. Přežije sucho i záplavy. Dokáže se uchytit v každé štěrbině a má v oblibě omítku, kterou ničí. Londýnské dráhy ji vyhlásily válku, zatím nepříliš úspěšnou. Čím komule motýly láká? Série vědeckých experimentů, provedených za pomoci babočky Paví oko, jednoho z nejběžnějších evropských motýlů, jehož housenky milují kopřivu dvoudomou, ukázala, že babočky výtečný zdroj potravy rozpoznají pomocí čichu i zraku. Čichové vjemy tu hrají významnější roli. Největší lákadlo je vůně epoxidu oxoizofuronu a nejvíc babočky naláká kombinace obou těchto vjemů. Vůně také působí na delší vzdálenost. Za ideálních povětrnostních podmínek může motýl ucítit medovou vůni komule ze vzdálenosti 2 nebo 3 kilometrů. A v okrajových čtvrtích Londýna se na každém kilometru nachází mnoho jedinců komule Davidovy. Švédské stoly pro motýly jsou celé léto prostřené. Jen motýlů se letos nedostává. Pravděpodobně to způsobilo sucho.
1: Spisovatelka Iva Pekárková završila úterní nabídku každodenní relace Českého rozhlasu Plus s názvem Názory a argumenty a ze studia, z nového studia, se za všechny dnešní autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
0: Radioservis představuje audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
0: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
0: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Svěřenský fond pro Agrofert podle Evropské komise dostatečně neřeší potenciální střet zájmu premiéra Babiše. Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok, schání podporu dalších opozičních stran. Island si předvolal amerického velvyslance, důvodem je mapa, kterou sdílel prezident Trump. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Naďa Procházková. Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogue a potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert. Opoziční KDU ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schádí k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
7: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
6: Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. Reakci dalších opozičních klubů zjišťujeme. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako Spojené státy označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV. Americké ministerstvo zahraničí velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát Nuku na žádost agentury Reuters o vyjádření nereagovali. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři od zítřka uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd proti směru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
8: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
6: Řidiči budou moci využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova na kilometru 210. Navíc vyšetřují nehodu 3 nákladních aut. Fronta zdrží vás asi 15 minut. Na D1 naberete zpoždění i na trase z Ostravy do Olomouce mezi sjezdy na Fulnek a Bělotín. Je tam omezení a zdrží vás 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. To byly zprávy, teď už Věra Štechrová a jak to vidí.
9: Šok po volbách v Sasku a Anhaltsku a důsledky pro celoněmeckou politiku. Německo v sevření hybridních útoků z Ruska a extrémní levice a dopad konsolidace firmy Volkswagen na německé hospodářství. To jsou témata pro našeho dnešního hosta. Zuzanu Liscovou, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jak to vidí?
9: K politickému zemětřesení, jak to nazývají komentátoři, došlo v neděli v Sasko-Anhaltsku. Volby tam drtivě vyhrála Alternativa pro Německo, získala 39 z 83 křesel. A do parlamentu se těsně dostala i strana BSV Sáry Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. No a právě AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Paní Liscová, jsou dva dny od voleb. Víme víc o tom, jestli se AfD podaří získat podporu pro svou vládu?
10: Zatím toho víc nevíme. Co víme s jistotou je to, že Sasko-Anhaltsko čekají velmi nesnadné týdny různých zákulisních vyjednávání a my se nejsme vlastně vůbec jistí ani tím, zda AfD skutečně Sasko-Anhaltsko vládnout chce, protože její volební lídr Ulrich Zygmunt, který tady toho velmi dobrého výsledku dosáhl, zároveň několikrát zdůraznil, že pokud by chtěl vládnout, tak v čele jednobarevné vlády, která bude stabilní, že se nechce spoléhat na nějaké střídající se podpory v parlamentu, no a to za té současné konstelace prostě není možné.
9: No tak kdyby vítězná strana a s vítězstvím velmi drtivým nakonec nechtěla sestavovat vládu, bylo by to zvláštní, ale jaká pak je jiná možnost?
10: Těch možností, jak sestavit většinový kabinet, se příliš v Sasko-Anhaltsku nenabízí. Tato spolková země má s těžkým tvořením koalic své zkušenosti, ale tentokrát se dá říci, že je to ještě úplně jiná liga, protože aby měla nějaká vláda většinu, musela by ji sestavit proti AfD, ale tedy skutečně z celého politického spektra, včetně již zmíněného spojenectví Sary Wagenknechtové. CDU navíc má svým vnitřním usnesením zakázáno spolupracovat i se stranou levice, takže vlastně velmi těžké je si představit, jak by to mohlo v praxi fungovat. Spíš možná dojde k utvoření nějakého menšinového kabinetu, hovoří se také o tom, že by v čele vlády mohl případně v Sasko-Anhaltsku stanout třeba nějaký nezávislý odborník nebo politik, který by byl schopný tu zemi sjednotit, ale to jsou skutečně scénáře, které budou dlouho trvat.
9: Když zůstaneme u AfD, tak tam je ta jedna možnost, že by ji podpořila nějakým způsobem právě ta strana BSV Sáry Wagenknechtové, což je, když použiju tu nálepku, extrémní levice, tak neukazuje se nakonec to, že ta extrémní levice a extrémní pravice k sobě mají v určitých okamžicích velmi blízko?
10: Tyto dvě strany, tedy AfD a spojenectví Sary Wagenknechtové, k sobě mají jistě blízko v určitých tématech. Staví se například obě za zpřísnění imigrační politiky, nebo se dá říci, že jsou velmi vstřícné vůči Rusku, takže ty společné body tam jsou. Na druhou stranu se proti sobě tyto dvě strany v minulosti dost výrazně vymezovaly. Sara Wagenknechtová, která, připomenu, že tady není zastoupena ze svojí stranou na spolkové úrovni v parlamentu, větří zřejmě v Sasko-Anhaltsku možnost, jak opět uplatnit svůj vliv na politické scéně, a už naznačila, že právě její poslanci by mohli tím, že se třeba nezúčastní hlasování o zemském premiérovi, vlastně umožnit svojí pasivitou tady zvolení zástupce AfD do této funkce.
9: Které mají ty body programu, které mají společné, co by oni v případě, že by spolupracovali, co by pravděpodobně v tom Sasko-Anhaltsku prosazovali? Tam by asi byla drsná ta protiimigrační politika.
10: Ano, ponechme stranou tu zahraniční politiku, která vlastně na tu spolkovou úroveň nespadá, na tu zemskou úroveň nespadá, řeší se na spolkové úrovni, ale právě na zemské úrovni je možné ovlivnit celou řadu věcí v přístupu k migrantům. AfD ve svém předvolebním programu například zmiňovala, že by chtěla lidi, kteří žádají v Německu o azyl a nemají dlouhodobou perspektivu setrvání v zemi, shromažďovat v ubytovnách, nenechat je tedy decentrálně žít v bytech, že by se zasazovala o mnohem jakoby energičtější takzvanou remigraci, to znamená vracení těch lidí do země původu bez toho, aniž by tedy osvětlila, jak se to dá v praxi procesovat.
9: To jsem se chtěla zeptat, je tohle záležitost, která se řeší na zemské úrovni?
10: Tam jsou ty kompetence mezi spolkem a zeměmi smíšené. To znamená, že AfD sice může na zemské úrovni hovořit o tom, že by třeba chtěla obecně zrušit právo na azyl v Německu, ale to se jí zkrátka z téhle úrovně samozřejmě prosadit nepodaří, ale může velmi výrazným způsobem ovlivnit každodenní realitu života lidí s přistěhovaleckým pozadím v Sasku-Anhaltsku. Proč volím tento termín? Protože AFD se nestaví zdaleka jenom proti lidem, kteří nemají vyjasněný ten dlouhodobý status svého pobytu v Německu, ale i třeba vůči lidem, kteří měli své předky nebo sami pocházejí ze zahraničí, kteří už mají německé občanství.
11: AFD, možná dá se říct zjednodušeně, že vyhrála v Sasku-Anhaltsku ty volby s tou proti přistěhovaleckou politikou. Průzkumy ukazují, že je to právě přistěhovalectví, čeho se tamní voliči obávají. Přitom Sasko-Anhaltsko, když jsem se dívala, tak patří k zemím s nejnižším počtem uprchlíků v rámci německých států a navíc čelí vylidňování. Takže ty uprchlíci tam pracují na místech, kde by asi jinak lidé nebyli. Tak jak se to vysvětlit?
10: Tak tu trochu paradoxní statistiku, že vůči imigraci je největší odpor tam, kde je těch přistěhovalců nejméně, tu neznáme jenom ze Saska-Anhaltska, ale z celé řady jiných regionů nebo zemí. Další věcí bez pochyby, která sehrála roli v tom předvolebním boji, je jisté komunistické a postkomunistické dědictví na tom východě země, protože zde zkrátka lidé na tu masovou imigraci nejsou zvyklí a i přesto, že ta společnost je výrazně stárnoucí, tak se proti ní vlastně v mnohem větší míře staví. Tady směšujeme trošku jakoby dvě věci, protože migrace je velmi komplexní téma. Ta pracovní imigrace by byla pro Sasko-Anhaltsko samozřejmě velmi podstatná, ale právě AFD, která se tady jako staví proti jakémukoliv druhu přistěhovalectví právě tím svým postojem, vlastně zamezuje tomu, aby ta země se mohla nějakým způsobem hospodářsky obnovit. Sasko-Anhaltsko patří průměrně mezi nejstarší spolkové země. Skutečně tam jako je potřeba získat tu novou pracovní sílu a pokud se tam dostane k moci strana nebo má takovouhle velkou roli ve veřejném prostoru, která tímto způsobem hovoří o imigrantech, tak samozřejmě bude velmi těžké zejména kvalifikované pracovní síly přilákat.
11: Když se podíváme na ty možnosti sestavení vlády v Sasku-Anhaltsku, tak další možností pro AFD je, že by ji prý mohli podpořit někteří poslanci dosud vládnoucí CDU, která naopak byla ve volbách velmi neúspěšná, ta získala jen 17% hlasů, ubyla jí v podstatě polovina voličů. Tak proč by to poslanci CDU dělali? Proč by tam byli ti takzvaní přeběhlíci?
10: Tak my samozřejmě neznáme to pozadí, to, kde se dosud odehrávala třeba jednání mezi AFD a některými zástupci CDU. Zejména na východě Německa jsme ale v minulosti viděli, že pravicoví politici mimo AFD byli občas jakoby svolní k tomu s touto stranou spolupracovat. Určitě tam najdeme částečně i programové schody, to znamená, že CDU na východě ve svých částech je výrazně konzervativní a má třeba v některých otázkách k AFD výrazně blíže než třeba k zeleným. Takže myslím si, že to může být jakoby zdůvodněno touto programovou shodou. Možná pro někoho může být i zásadní otázka toho, zda se té zemi bude dát vůbec nějakým způsobem vládnout. Takže tento scénář je zároveň něco, o čem hovoří i Ulrich Zikmund jako ten vrcholný představitel AFD, že ji považuje za reálný. Tak uvidíme, jestli to tak bude skutečně.
11: Tím jsme se dostali k CDU, tedy křesťanským demokratům, kteří v Sasku-Anhaltsku dosud vládli. Ona tam bývala, ta vláda, docela populární, slibovala hospodářské reformy, protože Sasko-Anhaltsko patří mezi hospodářsky nejméně vyvinuté nebo rozvinuté spolkové země. Je tam docela vysoká nezaměstnanost, tak co selhalo, proč se ten hospodářský přerod křesťanským demokratům nepodařil?
10: Pokud se podíváme na statistiky posledních let, tak uvidíme, že Německu se příliš dobře ekonomicky nedaří
11: jako celku.
10: Tak zde Sasko-Anhaltsko rozhodně není výjimka, jsou tam určitá regionální specifika. Ta země je relativně velmi řídce osídlená, hodně lidí žije v menších obcích a jsou tím pádem třeba ve své každodenní přepravě závislí na osobních automobilech, takže se jich mimořádně silně dotýká zvýšení cen benzínu, energií. To víme, že samozřejmě souvisí s těmi velkými mezinárodními krizemi a taková zemská vláda proti tomu může udělat jenom málo. Další věc je, že v Sasku-Anhaltsku bylo jedno z významných středisek východoněmeckého těžkého průmyslu, takzvaný chemický trojúhelník. A opět víme, že v globálních souvislostech vlastně chemický průmysl je jedním z těch, které jsou pod úplně největším tlakem. Takže zde je jakoby obava z dalšího úbytku dobře placených pracovních míst průmyslu a všechny tyto věci, které vlastně neplatí jenom pro Sasko-Anhaltsko v téhle spolkové zemi, možná právě proto, že se potýká i s tím těžkým dědictvím postkomunistické transformace, vlastně se projevují třeba znatelněji než jinde.
11: Hrozí podobný scénář, jako teď nastal v Sasku-Anhaltsku, v některé další spolkové zemi Německa?
10: Tak nás ještě za dva týdny očekávají volby v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Tam ty preference AfD zdaleka nejsou tak velké, nicméně jakoby ta strana v obou těch spolkových zemích figuruje na předních příčkách. V Mecklenburgsku předním Pomořansku se trochu ukazuje, jak to může fungovat, pokud chtějí ty tradiční politické strany na východě uspět. Oni tam mají velmi populární zemskou premiérku, která dokáže právě s občany dobře komunikovat, která dovede zprostředkovat ten pocit, že se zajímá o lidi právě, kteří žijí v její spolkové zemi, že se zastává i zájmu své země jako v rámci celého Německa. Takže tam vlastně nehrozí to, že by se opakoval podobný scénář. No a Berlín, jak víme, tak to je taková velmi zvláštní spolková země, kde se mísí ten západní i východní element a tam to bude také velmi napínavé, ale AfD rozhodně nezíská drtivou většinu.
11: AfD si vede docela dobře i na té celoněmecké úrovni, tak někteří politikové ji srovnávají se stranou bratři Itálie Giorgie Meloniové, která se také jevila jako extrém, ale ve vládě je zvnění v podstatě standardní politická strana. Vidíte vy tam taky podobnost? Jak je pravděpodobné, že by AfD třeba mohla projít stejným vývojem?
10: Tady se podíváme na ty politické strany podobného charakteru v jiných zemích západní Evropy, tak tam spíše je ten trend takový, že vstupovali do toho politického života, dá se říci, vlastně s více extrémním programem a potom vlastně tím, jak začali přebírat třeba zodpovědné funkce nebo jak se více etablovali, tak se začaly spíše mírně, když to u AfD je ten trend přesně opačný. AfD začínala před více než 10 lety jakožto takzvaná strana profesorů za záchranu německé marky nebo za návrat k německé marce a proti záchraně eura podle toho, jak to tedy pojmenujeme a ta strana tedy třeba to téma migrace pro sebe objevila až později a vlastně ho vybudovala jako své stěžejní. A my rozhodně nevidíme, že by se AfD ve své retorice, ve své programatice, ve svém zahraničním politickém programu nějak mírnila a že by byla kompatibilnější s těmi ostatními politickými stranami.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: Německo v současné době čelí sérii hybridních útoků za pokusem odpálit dron s výbušninou na letišti v Lipsku začátkem srpna. Stálo podle německé vlády Rusko a už loni koncem roku oznámila vláda, že roste počet ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Zároveň ale došlo v posledních dnech k sabotážím na elektrické rozvodny, za kterými by mohla přistát německá extrémní levice. Stále to šetří policie. Teď zveřejnila, že podezřelým z útoku na ty elektrické rozvodny je klimatický aktivista, po kterém pátrá. Když začneme tím Ruskem, paní Liscová, proč se podle vás ty hybridní útoky a akce teď zaměřily právě na Německo?
10: Tak Německo je bez pochyby ekonomicky nejsilnější hráč v Evropské unii, také zároveň poté, co v Americe nastoupila Trumpova administrativa, je nejvýraznějším podporovatelem válčící Ukrajiny, takže je to skutečně stěžejní země, která vlastně v tom, dá se říci, odporu nebo v té koalici proti Rusku hraje klíčovou roli a cílem těchto útoků je společnost rozdělit a destabilizovat.
11: Kancléř Merz k tomu řekl, že ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Dovedete si představit, co myslel tím zlomem?
10: Tak v této situaci to bylo vlastně úplně poprvé, kdy německá vláda takhle jasně označila viníka těch hybridních útoků. Bezpečnostní služby v Německu už dlouhodobě upozorňovali na to, že se množí hybridní útoky nejrůznějšího druhu ze strany Ruska, ať už je to šíření dezinformačních kampaní, ať jsou to různé špionážní akce, hackerské útoky, ale právě i třeba ty fyzické útoky na infrastrukturu nebo i proti lidským životům. Tentokrát tedy spolková vláda jednoznačně pojmenovala, kdo z jejího pohledu za těmi útoky stojí. Tyto závěry se zakládají na komplexním šetření nejenom německých zpravodajských služeb, ale i jejich spojenců. A když se vrátím tedy k té alternativě pro Německo, jak jsme o ní předtím hovořili, jestli je vlastně kompatibilní nebo není kompatibilní s těmi ostatními politickými stranami, tak ona jednoznačně ústy svých představitelů řekla, že si myslí, že ty důkazy, které spolková vláda předložila, nejsou přesvědčivé a že tedy není vůbec jasné, že za těmi útoky Rusko stojí. Takže vlastně cílem této rétoriky je podrývání vlastně důvěry v ty demokratické instituce.
11: Mohli bychom si vzpomenout na Vrbětice před několika lety u nás. No, některé ty útoky na německou energetickou infrastrukturu jsou připisovány také levicovým extremistům. Ale co si v Německu pod tímhle označením vlastně představit?
10: V Německu podle bezpečnostních složek v posledních letech sílí nejenom extrémní pravice, ale také extrémní levice. Tam jsme třeba v minulých letech byli svědky akcí klimatických aktivistů, kteří se přilepovali na silnice a vlastně snažili se svými těly blokovat dopravu, což i v Německu, které je velmi tolerantní vlastně vůči protestním akcím, zejména tedy levicovým, vyvolalo velkou vlnu nevole. A my už jsme viděli začátkem tohoto roku, že klimatičtí aktivisté, tedy jejich extrémní složka, abych to tak řekla, přistupují i právě k určitým sabotážním akcím, takže například na začátku roku tím, že poškodili nějaký svazek kabelů v Berlíně, odstřihli v zimě 10 000 domácností vlastně od proudu a od přívodu tepla. A to také samozřejmě veřejnosti vnímáno velmi negativně. A zajímavé bylo, že tyto akce vlastně přišly ten minulý týden po té diskuzi, vlastně téměř současně s tou diskuzí o těch ruských útocích a zde tedy skutečně jakoby německé oficiální úřady byly velmi opatrné v tom, kdo vlastně je původcem těch útoků a teď se tedy ukazuje, že přišly z úplně jiné strany zřejmě.
11: No ono cílem těch hybridních útoků obecně je zasít obavy, nějak rozdělovat společnost. Tak jak se to podle vás daří v Německu? Jak reagují ty jednotlivé politické strany? Daří se udržet tu soudržnost a nebo naopak se daří opravdu tu společnost rozdělovat ještě víc?
10: V případě těch klimatických aktivistů bych ještě řekla, že jejich cílem není asi jenom rozdělovat společnost, ale extrémním způsobem upozornit vlastně na to, že klimatická politika se v poslední době dostala do pozadí a vlastně přestala v tom německém prostoru hrát tak veřejnou roli. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak nevhodný způsob tohle je, ale když se ptáte na to rozdělení té společnosti, tak právě na příkladu Saska-Anhaltska můžeme velmi dobře vidět, že se to daří, že skutečně strany, které když to řeknu zcela jednoduše, se nedrží pravidel hry a snaží se porušovat tedy tu demokratickou soutěž, spoléhají třeba i na dezinformační kampaně, na falešná videa produkovaná umělou inteligencí v předvolebním boji, na vlastně osočování svých protivníků, tak vlastně mají úspěch v tom politickém boji a projevuje se to ostatně i na té celostátní úrovni, kdy nyní vidíme, že Alternativa pro Německo, která přesně tyto nástroje ve svém politickém boji užívá, má nejvyšší podporu ze všech politických stran momentálně.
0: Jak to vidí?
11: Ještě jedno téma stihneme, a to je koncern Volkswagen. Ten teď čekají velmi zásadní změny. Společnost má projít rozsáhlou transformací. Do roku 2030 plánuje zrušit po celém světě až 100 000 pracovních míst a zavřít v Německu 4 závody ze 14. No a včera automobilka dokonce oznámila, že plánuje předat závod v Osnabriku izraelské finanční společnosti a spolkové zemi Dolní Sasko. Má tam být zbrojní výroba. Tak odbory s tím plánem samozřejmě ostře nesouhlasí, ale jak pravděpodobné je, protože víme, v jaké Volkswagen je situaci, že by mohl opravdu dojít k nějakým větším konfliktům nebo protestům?
10: Já bych si dovolila začít trochu obecněji, protože si myslím, že je důležité zdůraznit, jak podstatné to téma automobilového průmyslu pro Německo je. Německo je průmyslová země a ten automobilový průmysl je vůbec nejdůležitějším sektorem. A v celém Německu tento sektor zaměstnává v současné době nějakých 700 000 lidí, jsou to velmi dobře placená průmyslová místa vesměs a jakýkoliv zásah vlastně do této skupiny lidí, kteří jsou tam zaměstnaní nebo jsou nějakým způsobem na automobilový průmysl napojení, vyvolává velkou veřejnou debatu a samozřejmě i jako velký odpor ze strany zástupců těch zaměstnanců a široká veřejnost je mimořádně jako znepokojená tím, když se hovoří i třeba o uzavření jednotlivých továren Volkswagenu v Německu, protože ty továrny mají centrální úlohu pro tu lokální ekonomiku, je na ně prostě navázána celá řada dalších firm a služeb a podobně. Takže bez pochyby se dá očekávat, že ta reakce bude dost bouřlivá, ale prostě ta skutečnost je taková, že, a ostatně to nyní říkali i vrcholní představitelé Volkswagenu, že automobilový průmysl se nachází v krizi globálně a Německo je v centru tahle krize.
11: Právě kvůli té krizi, tak jak se vůbec Německu daří měnit tou svoji průmyslovou strukturu tak, aby byla třeba méně závislá na tom automobilovém průmyslu, čelí třeba silné konkurenci z Číny, kromě toho?
10: Vy jste v té předchozí otázce se ptala na ten závod v Osnabriku, což vlastně ukazuje jeden možný směr, kam by se mohl ten německý průmysl posunout, protože Německo disponuje velkým know-how, právě velmi dobře školenou pracovní silou v těch technických oborech, takže určitá naděje se vkládá do zbrojního průmyslu, že by zkrátka tito lidé mohli přejít do nových společností, které budou vyrábět high-tech výrobky, ale ne tedy v rámci toho automobilového průmyslu, ale v rámci teda zejména těch obranných zakázek. Samozřejmě se počítá s tím, že tam nebudou zachována všechna pracovní místa a že to zkrátka nebude tak velké, ale může to v určitých místech vlastně ta pracovní místa zachránit. Dále Německo určitě diverzifikuje, to znamená, že se snaží získávat nové obchodní partnery, nebýt tak závislé na Číně. Ještě bych zdůraznila, že také do značné míry ten německý automobilový průmysl závislý na exportech do Spojených států amerických, kde samozřejmě v důsledku celní politiky prezidenta Trumpa ta situace také vůbec není jednoduchá.
11: Německý institut pro hospodářský výzkum zveřejnil, že německé hospodářství v letošním roce poroste o 1,2% v létě, přitom předpovídá růst o 0,5%. To je dobrá zpráva na závěr, abychom nekončili tak pesimisticky. Ale v čem to je? Opravdu ty zprávy byly pesimistické, tak v čem se nakonec ta ekonomika osvědčila? V čem se ukázala silnější, než se předpokládalo?
10: Já se obávám, že na definitivní odpověď na tuto otázku se budu muset počkat ještě pár měsíců na to finální zhodnocení. A to, co jsme viděli v té minulé době nebo v těch uplynulých měsících, že Německo skutečně jako se výrazně potýkalo třeba s těmi vysokými cenami energií a podobně. A jak říkám, musíme se teda podívat na to, jak se to bude vyvíjet dál.
11: Takže ještě se nedá úplně říct, že se německé hospodářství zotavuje.
10: Tak my už jsme viděli v uplynulých letech to, že vždycky přišel takový moment, kdy se říkalo, že se německé hospodářství už konečně začíná zotavovat. Velká naděje se vkládala třeba i do nástupu Friedricha Merce do úřadu a pak tedy k tomu zásadnímu zlomu úplně nedošlo. Ekonomové hodně často hovoří o tom, že německá ekonomika má zkrátka strukturální problémy, které tak snadné nebude odstranit.
11: A naším hostem dnes byla Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste přišla. Naslyšenou.
10: Já děkuji. Hezký den.
6: Je 13:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dobré odpoledne. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení částí dotací ze zemědělských a kohenzních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogé. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z nich žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziročně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem, který půl roku zneužíval dvě děti a dostal za to podmínku. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní Vestfálsku, nedaleko elektrárny, u které byla ještě včera večer nalezená další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž byl podle serveru Spiegel sám a snažil se pěšky vyhnout dopravní uzávěře. Minulý týden se nejméně ve dvou dopisech adresovaných policii i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 210 vyšetřují nehodu 3 nákladních aut. Fronta je z kilometru 213 a zdrží vás asi 20 minut. Silný provoz je na D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova před omezením na kilometru 196. Je kolona od sjezdu na Mikulov, zdrží vás 15 minut. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové popojíždí fronta u Svitav, u Kocklířova je omezení a kolona je od tunelu Hřebeč asi na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů na severu a západě do 29 a na Šumavě většinou kolem 22 stupňů. To byly zprávy. Vy si nyní na Plusu poslechněte druhou část rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi na hrad, připravil Pavel Kosatík.
12: Pane Hvíždělo, jak jste si asi povšiml, v předchozí pásce číslo 2 je trochu bordel. Já jsem ukazuje se, že přece s tím magnetofonem nějak tak moc zacházet neumím. Přesně řečeno, já jsem udělal tu věc, že jsem teda namluvil pásku, ty obě strany A a B, a pak jsem začal znova mluvit na tu A a zároveň mazat už to, co tam bylo. Což je teda jakási roztržitost související nebo ovlivněná i tím, že ten magnetofon najednou ztratil z nejasných mi důvodů tu schopnost přetáčet se sem tam. Zkrátka dobře jsem to tam trochu poplet. Předpokládám, že se v tom nějak zorientujete a teď bych se snad pokusil rekonstruovat to, co jsem smazal.
0: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu.
13: příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl druhý. Objekt Havel.
14: Novinář Karel Hvížděla se v Československu dlouho znal s Václavem Havlem jenom od vidění. Potkával se s ním v divadle Na zábradlí. Na konci roku 1968 ho, jako mnohé, zaujala Havlova polemika s Milanem Kunderou na téma českého údělu. Navrhla dvojí výklad událostí roku 1968, tu Kunderovu nadějnou, Havlovu o poznání skeptičtější. Havel Hvížďalu i nadále zajímal jako nezávislý spisovatel, který se k veřejným tématům nepřestával vyjadřovat, ani když se většina ostatních odmlčela.
15: A pak přišel rok, myslím, 75.
14: Mluví spisovatel Karel Hvížďala.
15: Kdy napsal ten dopis Husákovi.
12: Takový dlouhý otevřený dopis Gustávu Husákovi, kde jsem se pokusil nějak kriticky analyzovat celkový vývoj v naší zemi a společenskou situaci, společenské poměry. A i ten dopis měl svého času jako značnou odezvu, protože po delší době, vlastně po dlouhé době takového mlčení, to byl takový obsáhlejší a souvislejší kritický hlas, který se odtud ozval.
14: Dopis pojmenovával situaci režimu, který, ačkoliv se zaklíná úspěchy, pracuje svědomitě na degradaci veškerých hodnot, včetně těch, ke kterým se sám hlásí. Havel psal: člověka v této souvislosti musí až zarážet, jak velká je neschopnost moci, vydávající se za tu nejvědečtější, jaká tu kdy byla, pochopit elementární zákony svého vlastního fungování a poučit se ze svých vlastních dějin.
12: A pro mě osobně ten dopis měl také veliký význam, protože já jsem vlastně dost trpěl tu první půlku 70. let tím, že jsem jakoby se stal jakýmsi objektem dějin, objektem dění. Hrál jsem tedy tu roli, jak Bělohradský říká, tu roli, kterou mi ti vítězové v těch dějinách předepsali. Tento dopis Husákovi byl pro mě i takovou jako osobní psychoterapeutickou věcí. Pominuli teda ten eventuální širší dosah, který to snad mělo nebo mohlo mít, že jsem jakoby najednou si vrátil takovou sebedůvěru, že ještě k něčemu jsem, že ještě něco můžu dělat, že ještě mohu nějak do toho dění vstoupit a po svém a svobodně se projevit a veřejně se projevit a ne pouze mlčky čekat, co oni udělají.
15: A díky tomu já ho šel navštívit na Hrádeček. A tam jsme spolu prostě seděli v noci, vypili láhe vína a tam jsme se vlastně jako tak poznali. Já jsem tam tenkrát přijel už jako redaktor Albatrosu, kde jsem založil edici Objektiv. Já jsem vlastně se rozhodl zaměstnávat ty kluky, kamarády, kteří uměli jazyky, uměli psát a byli schopní dělat takový úzký encyklopedie, jenom prostě, co se mě napadlo, tak jsem vždycky někoho přesvědčil. Samozřejmě to bylo pod pseudonymem. Nejznámější jsou dvě knížky Jiřího Dinsbíra, za kterého to podepisovala Želmíra Živná. Ten napsal o medicíně první knížku a druhou o módě a byly to úspěšní knížky. Stejně Jan Vladislav, ten měl, myslím, paní Novotnou nebo a tak dále.
14: Mnozí zakázaní autoři za normalizace publikovali pod cizími jmény. Spolupráce s takzvanými pokrývači jim umožňovala se uživit. Václav Havel a někteří další autoři, třeba Pavel Kohout nebo Karel Kosík, ale často publikovali na západě, kam režim nedosáhl. A tak pseudonym nepotřebovali a nechtěli. Bylo pro ně důležité, aby všichni věděli, co si myslí. Přátelé i nepřátelé.
15: Na Havlovi jsem chtěl, aby popsal ty malý divadýlka, jak to vznikalo v těch 60. letech, že to bylo pro nás to nejdůležitější vlastně, co jsme, nebo mé generace a já zažili. Protože to byl zázrak v jazyce zpívat spalo kotě, spalo v botě, když vedle Kohout psal poemy na Staliny a tak. A podobně vlastně i ten Havel byl zázrak v jazyce, protože on ho vlastně rozebíral takovou tu falešnou pěnu z toho jazyka stíral na kořeny a to bylo pro mě, nebo i pro celou tu generaci, o tom jsme se furt bavili, hrozně důležitý, že ten jazyk je proměněn v antijazyk místo, aby něco objevoval, tak to zamlžuje.
14: Což bylo téma, kterému se Václav Havel věnoval ve většině svých her. Jak se člověk zmocňuje jazyka,

0: nasazením, jako by v nich byla skryta nějaká vnitřní lež. Taková ta ambivalence toho jazyka, který je použitelný ke všemu a zneužitelný libovolně. Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám, kde ten verbální kontext, ten kontext toho slovního, slovně rituálního a posléze ideologického hodnocení nebo pojetí nebo interpretace skutečnosti je jakoby teda tím světem hlavním a primérním a ta skutečnost jakoby byla tady od něj teprve odvozena. Přítomnost má v tomto světě takovémto pochopitelně asi má vliv na tento zesílený zájem a důraz na tu roli jazyka a různé rozmanité zkoumání těch možností toho jazyka. V těch některých hrách jsou takové až přímo, řekl bych, krasořečnické pasáže. Někdy se setkávám s tím, že se mě někteří lidé ptají, jak to vlastně ta postava myslela, je to myšleno vážně, nebo to píšeš ironicky. No samozřejmě to je obojí většinou, že je to tak napůl vážně a napůl to vážné je tak nalomeno jakýmsi postranním bočním úmyslem. Třeba v té mé poslední hře, v tom pokoušení, ten doktor Faustka, ta hlavní postava, tedy jakási parafráze archetypu Fausta.
1: Začátkem roku 1977, kdy Václav Havel spolu s ostatními za prodanci, jak je nazýval režim, chodil denně k výslechům, co by signatář Charty 77, podepsal Karel Hvíždala antichartu. Nezačal se tím však konformovat s režimem, ale právě naopak. Podpis ho přiměl k rozluce s ním a k odchodu do emigrace v západním Německu.
2: Já jsem se tam ze začátku živil hlavně, kromě spolupráce se Svobodnou Evropou a BBC, hlavně tím, že jsem psal rozhlasové hry a psal jsem to česky, překládali to různí překladatelé a pak jsem se rozhodl a dvě hry jsem napsal v němčině. A když jsem pak seděl v tom studiu v režii a slyšel jsem ty poznámky toho režiséra, ale i dramaturga, tak jsem zjistil, jak jsem vedle, jak prostě tu němčinu neovládám, protože neznám ty struktury. Nikdy jsem nečet Bibli v němčině, nikdy jsem neznal pohádky a já jsem pochopil, že to nemá smysl. A v ten moment jsem se vlastně akorát tak soustředil na to, co jsem dělal jako vedle, ty rozhovory.
1: V polovině 80. let se Karel Hvíždala nejdřív vůbec nezabýval Václavem Havlem. Pracoval na prvním ze svých velkých knižních rozhovorů, kde jeho objektem byl filozof Václav Bělohradský, žijící od roku 1970 v exilu v Itálii. Kniha později vyšla se značným ohlasem venku i doma pod názvem Myslet zeleň světa.
2: Já jsem vlastně, když jsem potkal toho Václava Bělohradského, tak mě to začalo hrozně bavit, to povídání, a díky němu já jsem samozřejmě začal číst v originále Heideggera, Gadamera, Jasperse, který je jeho knížka o vině. Vlastně mě strašně ovlivňuje a dodnes si v ní rád ještě čtu. Otázka vině prostě úžasná kniha. Taky na tom Bělohradském bylo hrozně zajímavý pro mě, že on nechtěl, aby mu člověk věřil, ať vyprávěl o čemkoliv. On chtěl vždycky podnítit tě, aby si o tom uvažoval nebo z toho vyšel k vlastním jiným úvahám a pak je sám rád poslouchal. On byl prostě takový provokatér vlastně pro mě a to nás asi nejvíc zblížilo. No.
1: Václav Bělohradský se tehdy první pochlubil Havlovi v dopise tím, že takový filozofický rozhovor vznikl

0: Nechtěl by Václav Havel, který v té době také inklinoval k filozofii, zkusit s Karlem Vyždělou něco podobného? O necelý rok později, v červnu 1985, se na Havla obrátil sám Hvížděla s nabídkou vytvořit knihu podobného typu. Navrhl korespondenční dialog a rovnou ho zahájil položením první trojce otázek. Havla nápad zaujal. Dialog přes hranice začal.
1: Havel po krátkém čase tuto myšlenku přijal, poněvadž se mu zamlouvala.
0: Mluví historik Vilém Prečan.
1: Řekl mi, já nikdy nenapíšu paměti. Bude mi 50 let, to je čas taky na bilanci. A také něco k tomu, abych mohl říct něco o sobě, o svém světonázoru, o tom, jak se dívám na celý ten svět, který je tady kolem mě.
0: Ty paměti Václav Havel opravdu nikdy nenapsal. Na memoárech je cosi definitivního, kdežto on žil celý život nasměrovaný do budoucnosti, s tisícem dalších úkolů před sebou. Autobiografický rozhovor se mu mohl jevit jako přijatelná míra kompromisu. Mohl v něm bilancovat i plánovat současně.
2: Nezadržitelně se mi přibližují padesátiny, tedy jakýsi zaokrouhlený věk, a zdá se mi, že to je takovou docela přirozenou a logickou výzvou pro mě nebo příležitostí k takové dílčí částečné letmé mezibilanci toho, co jsem jaksi zatím udělal nebo co jsem zkoušel udělat, a jaksi v rámci takového trošku zpětného zamyšlení, takového pohledu na sebe sama a na svou práci bych snad mohl a měl se pokusit nějak velmi stručně a všeobecně říct, co vlastně nějak spojuje ty všechny hry, co jsem zatím napsal, ono jich za stolik není. Já nejsem zas příliš psavej nebo plodivej autor. Co je jakýmsi jejich takovým společným jmenovatelem, co tvoří nebo zakládá jejich takovou estetiku. No, nemluví se mi o tom právě snadno, protože to předpokládá, že si jaksi musím odmyslet sám od sebe, vystoupit ze sebe a jakoby se pozorovat tedy zvenčí. No.
3: Ta iniciační role, ta organizační a ta podnětná role Karla Hvížděly je naprosto neoddiskutovatelná. Jo? Bez toho by to vůbec nevzniklo.
0: Jan Šulc, nakladatelský redaktor a editor české literatury, spolupracoval s řadou výrazných autorů, včetně Václava Havla.
3: Já si velmi vážím Karla Hvížděly pro mnoho jeho rozhovorů a hlavní je pro mě ten jeho rozhovor s Josefem Topolem. A ten vlastně dělal bez autorizace, tam se vlastně ten Josef Topol nepodílel na žádný autorizaci a je tam úplně přítomen jako živý člověk. Já jsem znal velmi dobře jeho mluvu, to, jak mluvil, jak odpovídal. A v té knize je živý Josef Topol. To se stane málo, to považuji za vrchol prostě Hvížďalova umění, jo, vést rozhovor.
4: Pak jsme odjeli na dovolenou do Itálie a přes Jugoslávii, protože to už jsme měli německý občanství, tam jsme se sešli se Steigerwaldovejma a doma byl od něj lístek normální poštou poslaný, že s tím souhlasí a pak už to šlo dál. No. Ale v okamžiku, kdy Havel přišel s tím, že Rowohlt na něm chce nějaký rukopis, jakýkoliv k padesátinám, který měl mít další rok, v tom roce 86, tak to se to proměnilo samozřejmě v biografii. No. To byla ta první bláznivá idea, že bychom to dělali dopisy, a to samozřejmě díky tomu, že se to furt pašovalo, nebylo možné.
1: Vznik dálkového výslechu byl spojený s mnoha obtížemi. Když se na to dívám zpětně a čtu si v pramenech o vzniku, tak se až divím, že se podařilo.
0: Mluví historik Vilém Pryčan.
1: On to byl v skutku dálkový výslech, dálkový rozhovor. Karel Hvízdala žil v západním Německu, v Bonu, já jsem žil tehdy v Hanovru. Václav Havel v Praze. Ten vznik byl obtížný z několika důvodů. Za prvé dvě různé osobnosti. Václav Havel měl svou představu a postupně si ji vytvářel asi tak po necelém půl roku. Vytvořil celkovou koncepci toho i rozdělení do v podstatě pěti částí. A Karel Hvízdala měl svou představu, jaké otázky se bude ptát. Teď ten vznik na dálku. Znamenalo, Karel Hvízdala posílal mně dopisy a zásilky přepsané a tak dále. Já jsem zařídil dopravu do Prahy. Václav Havel to dostal, pracoval na tom a zase to šlo zpětně. Tou tajnou cestou se to dostalo ke mně a ode mě potom ke Karlu Hvízdalovi.
4: Všechno jsem se dozvěděl až mnohem později, jak to tady šlo přes Dášu Havlovou, ale tu od Ivana Havla a přes Jiřinu Šiklovou a tak dále. No trvalo to tak ty odpovědi tenkrát, pokud se nemýlíme, asi 6 neděl, možná někdy i díl. Takže brzy nám po 3 asi těch otázkách a odpovědí bylo jasný, že je to hloupost, že takhle by to nešlo.
0: O tom, že se možná rodí kniha, za hranicemi věděl úzký okruh lidí. Její vznik podporoval Klaus Juncker, ředitel západoněmeckého nakladatelství Rowohlt, které vydávalo Havlovy hry a další texty. Do korespondenční spolupráce však začala mluvit taky státní bezpečnost, která hned v srpnu 1985 zabavila dopis z Bonu s Hvízdalovými otázkami. Čas plynul a korespondenční výměna přes hranice se neúnosně vlekla. Takže Václav Havel dospěl k závěru, že bude třeba změnit metodu.
4: Bylo jasný, že se to musí nahrát, že jo. Ale kdo to řekl z nás, že se to bude nahrávat, to nevím, ale asi to bylo jasně ve vzduchu.
0: Předseda nadace Charty 77 František Janouch dodal magnetofon. Zbývalo už jenom najít vhodné místo, kde bude možné nahrávku v klidu a pokud možno na jeden zátah pořídit.
4: Na ty Vánoce si Václav Havel půjčil byt od své tehdejší kamarádky Jitky Vodňanský. Koupil si láhev whisky a karton cigaret, tam se zavřel a natočil těch 14 hodin.
0: Dochovaná nahrávka má něco přes 12 hodin. Bylo to poprvé, kdy Václav Havel pracoval na rozsáhlejším textu tímto způsobem.
2: A mně zbývá ještě kousek pásku a já se nebudu pouštět do žádné obsáhlejší odpovědi, ale spíš ji zaplním několika mezipoznámkami opět, které mě tak napadají na okraj toho, co jsem už namluvil. Především zjišťuji, že jsem během několika hodin už namluvil 2,5 pásku a mám takový pocit, že jsem vlastně ještě nic podstatného neřekl nebo k ničemu podstatnému se nedopracoval. A mám z toho takový smíšený pocit. Na jedné straně si uvědomuju, že asi ta redakční práce bude těžší, než jsem si zprvu myslel, že bude především spočívat z velmi nemilosrdného a tvrdého škrtání, protože mám takový zlozvyk a jak to tak kontrolně tu a tam si poslechnu, tak se v tom utvrzuji, že všechno říkám šíleně ze široka a mnohokrát vlastně opakuji to též v takových jako drobných obměnách. Takže to bude potřeba všechno asi velmi zhušťovat a koncentrovat a škrtat. bohužel tu práci budu dělat rád a bude mě těšit, bude mě bavit víc než samo původní psaní. Z něhož mám tak trochu vždycky hrůzu, takový přirozený strach, jakýsi z prázdného papíru. To další opravování už je potom snažší a docela zábavné. V tom problém nevidím, spíš vidím problém v tom, že vás zahrnu strašným množstvím nahrávek, které vy budete chudáku muset přepisovat, což je zřejmě práce ohromně otravná. No ale dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
5: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Poslouchejte také bonusový rozhovor Pavla Kosatíka s editorkou Annou Frajmanovou.
6: On dost takhle říkal, jedu na poštu, mám tam dopis. Nebo musím napsat Prečenovi, nebo teďko píšu předmluvu, nebo doslov k Tatarkovi. Já takhle o tom povídal s Olgou o tom, a že mu Karel Hvízděla nějak, že ho takhle oslovil, tak říkal, že mu odpovídá na ty různé otázky a že se tím zabývá. Pak, nebo jezdila k nám vůbec Eva Lorencová, redaktorka, která mu od toho dálkového výslechu zredikovala všechny ty texty. Takže na tom spolupracovali, někdy seděli u nás, někdy u nich, povídali si o tom. A proto Evu to bylo první setkání s některými zvláštnostmi Havlovy stylistiky a podobně. Takže to jsem zaznamenal, že se hádali, začali a takový čárky a tak. Vašek byl velký puntičkář. Když napsal něco většího nebo hru, tak nám ji četl, ale tohle nám nečetl.
7: Yes.
6: To jsem četla až sami z datu. Pamatuju si taky, že Václav potom, když už se do toho ponořil, tak že měl velkou představu, jak třeba mají být zní ty otázky, na co se má, jak má formulovat, hodně do toho, myslím, zasahoval. Čili já to čtu, když si to čtu, tak to musím se přiznat, vnímám jako Václavovou knihu, ale tím nechci Václavovi, on, jak on tomu říkal, po vzpomínky. Ale bez Karla Hvízděly by to nebylo.
5: Doprovodný obsah najdete na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
8: Je 14 hodin. Dobrý den, začíná naše odpolední vysílání, kterým vás dnes provede Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
5: Český rozhlas Plus.
8: Výsledky 15-letých českých žáků a žákyň se v mezinárodním srovnání PISA zhoršují, hlavně v matematice. Co zatím stojí? Fond Ukrajina pojišťovny EGAP pro podniky byl navýšen o miliardu. Co vyšší podpora exportu firmám přinese? A vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Babiše. Jaké dotace jsou proto v ohrožení? To jsou hlavní témata této úvodní půlhodiny. Nabídneme vám je po zprávách Nadi Procházkové.
9: Dobré odpoledne. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Odmítá to i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
10: Informaci máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
9: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Mezi zjištěnými látkami v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku jsou třeba rtuť nebo arzen. Část ze sudů unikla do půdy. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informované už před 3 lety a podle něj s tím nic neudělalo. To tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL popírá.
7: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl. Bohužel pan ministr Červený prosil, že oficiálně ministerstvo životního prostředí tuto věc řešilo s ministerstvem obrany.
9: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Na konci září začne ministerstvo se sanací, která potrvá skoro 2 roky a bude stát přes 190 milionů korun. Žáci v Česku se dlouhodobě zhoršují ve čtení i matematice. Vyplývá to z výsledků mezinárodního testování PISA 2025, které oznámilo ministerstvo školství. Od posledního měření v roce 2022 se čeští školáci zhoršili hlavně ve čtení. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO, ale i tak zůstávají nad průměrem Evropské unie a zemní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
11: Česká republika zůstává nadprůměrná. Když se podíváme na všechny 3 tradiční oblasti tohoto šetření, tak ve srovnání se zeměmi OECD i se zeměmi Evropské unie, jak v přírodních vědách, tak v matematice, tak ve čtenářské gramotnosti, ve čtení, jsme nadprůměrní.
9: A téma probere už za chvíli Odpolední plus.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Velká Británie pošle Ukrajině balíček protivzdušné obrany. Dnes to oznámila vláda. Součástí vybavení za téměř 3 miliardy korun jsou například střely do systému Patriot, dělostřelecké granáty velkého kalibru nebo drony. Podle ministerstva obrany dorazí pomoc na Ukrajinu ještě před začátkem zimy. Příspěvek navazuje na návštěvy britského premiéra Andyho Bermana a ministra obrany Wesse Streetinga v Kyjevě. Během nich ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil význam vojenské podpory před blížící se zimou. Maďarsko vyhostilo 10 pracovníků ruského velvyslanectví v Budapešti. Podle ministerstva zahraničí se věnovali činnosti neslučitelné s diplomatickým statusem. Co konkrétně dělali ani kdy na ně úřady přišly, zatím není jasné. Moskva už pohrozila odvetou.
13: Podle serveru Telex.hu jde o bezprecedentní krok. Tolik ruských diplomatů najednou Maďarsko prý ještě nikdy nevyhostilo. Ministryně zahraničí Aneta Orbánová rozhodnutí zdůvodnila ochranou bezpečnosti a suverenity země. Zároveň ale zdůraznila, že Budapešť nechce přerušit diplomatické vztahy s Moskvou. Není to první podobný krok nové maďarské vlády. V květnu ze země potichu vykázala Rusa, kterého podle investigativního serveru V-Square kontrarozvědka odhalila jako příslušníka ruské tajné služby působícího pod diplomatickým krytím. Krátce na to si ministryně zahraničí Orbánová kvůli útoku na Ukrajinu předvolala i ruského velvyslance. Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Jeřáb na Třinecké náměstí TG Masaryka usadil kotvu za oceánské lodi Třinec. Bude připomínat československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat částí poslední lodi z tuzemské námořní flotily do Česka.
14: Samotná operace s jeřábem trvala několik desítek minut. Ani Zbyšek Malý, který má na starosti technický dozor, podobnou akci nepamatuje.
15: Umisťování námořní kotvy v rámci České republiky si myslím, že je hodně ojedinělá věc.
14: Proč má kotva lodi pro město takový význam, vysvětluje primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec.
16: Hlavně z materiálu třineckých železáren byla postavena, vozila dokonce i rudu třineckých železáren.
14: V Třinci byl odlitý i znak lodi. Kde ale vznikla samotná kotva, zůstává tajemstvím. Záznamy v archivech totiž v minulosti zničila při záplavách voda. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
9: Jaká je informace na našich silnicích a dálnicích? Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Vyškova. Na kilometru 210 vyšetřují nehodu 3 nákladních aut. Je tam kolona z kilometru 213 asi na 20 minut. Silný provoz je na D1 i na průtahu Brnem z Prahy do Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se popojíždí od sjezdu na Mikulov a zdržení je kolem 15 minut. Ucpává se i D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolony jsou od 4. kilometru až do omezení u D1. A na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové se zdržíte u Svitav, přesněji u Koclířova, kde je omezení od tunelu Hřebeč, je to na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů, na severu a západě do 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
12: Posloucháte Odpolední plus.
17: Ano, na řadě je aktuální publicistika a to 7 minut po 14. hodině. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Čeští žáci, jak jste konec konců slyšeli ve zprávách, se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství. A co všechno testování ukázalo, to už přišla do studia Plusu říci Tereza Hybšerová z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Tak jaké nové výsledky to šetření PISA tentokrát přineslo?
18: Testování opět ukázalo, že výsledky se dlouhodobě zhoršují. Nejvýraznější je dlouhodobý pokles v matematice. V té žáci dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Ale oproti minulé vlně z roku 2022 se nejvíce zhoršily ve čtení. A výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Ministr školství Robert Plaga za ANO to vysvětluje třeba tím, že dnešní děti mají oslabenou pozornost a proměnily se čtenářské návyky.
19: Za tímto dlouhodobým poklesem, třeba v tom čtení, je velmi vážná hypotéza, podle mě téměř jistota, že se, a to je možná odpověď na ty, co říkají, že když před 20 lety do školy chodili, tak tyto problémy nebyly. Ne, nebyly. Nebyly sociální sítě, digitální zařízení nebyly takto intenzivně využívána.
18: Nicméně, jak jsme řekli v úvodu, výsledky se zhoršují napříč zeměmi Evropské unie a OECD, takže v porovnání jsou čeští žáci ve všech třech oblastech nad průměrem. Ještě dodám, že šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků.
17: Terezo, a nově se testovala i schopnost řešení problémů v digitálním prostředí, že?
18: Ano, je to tak. A i v té jsou čeští žáci nadprůměrní. V tomto případě se navíc vyhodnocovaly nejen výsledky úkolů, ale i postup jejich řešení. A ukázalo se, že žáci jsou velmi schopní v práci s programováním, algoritmy a daty.
17: No a ukázalo to testování PISA i nějaké rozdíly mezi jednotlivými žáky?
18: Ano. Nejlepších výsledků dosahují žáci víceletých a čtyřletých gymnázií. Naopak nejslabší výsledky mají žáci nematuritních oborů. A významnou roli navíc hraje rodinné zázemí. Jeho vliv je v Česku nadprůměrně silný. Proto je podle ministra školství Roberta Plagy potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
19: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychology, speciální pedagogy.
18: Žáci navíc vnímají nízkou podporu ze strany učitelů. Když potřebují pomoc, častěji se obrací na spolužáky než na pedagogy. Například v přírodovědných předmětech patří podpora českých učitelů k nejnižším v mezinárodním srovnání.
17: No a víme třeba i, jak žáci vnímají školu jako takovou?
18: Sounáležitost se školou se oproti šetření v roce 2022 zvýšila, ale v Česku ji žáci cítí téměř nejméně v porovnání s dalšími zeměmi. Proto je podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala potřeba proměnit podobu učení v našich školách.
20: Aby učitelé byli v interakci se svými žáky, tím dostanou šanci získat od ní zpětnou vazbu o tom, jak to vzdělávání probíhá, poskytovat jim na základě toho průběžnou zpětnou vazbu, budou schopni také identifikovat jejich problémy při vzdělávání, čili mohou je lépe diagnostikovat a mohou potom k ním směřovat konkrétní podporu.
18: A narostl i podíl těch, kteří mají pocit, že je škola dostatečně nepřipravila na dospělý život. To si myslí více než polovina žáků.
17: Terezo, a s jakými státy se tady můžeme podle aktuálního šetření PISA srovnávat?
18: Podobných výsledků dosáhlo například Nizozemsko, Polsko, Litva nebo Belgie. A nejlepších výsledků dosáhly tradičně asijské země a z Evropy třeba Estonsko, Velká Británie nebo Finsko.
17: Tak tolik informace od Terezy Hybšerové z domácí redakce. Díky moc, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
17: Ovšem u tématu zůstaneme i v dalších minutách. Ve vysílání Odpoledního plusu teď srdečně vítám Antonína Jančaříka, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Hezké odpoledne.
3: hezké odpoledne.
17: Tak pane Jančaříku, čeští žáci jsou pořád nad průměrem OECD, ale zároveň se od posledního šetření zhoršili ve třech sledovaných oblastech a úplně nejhorší je to snad v matematice, kde máme nejhorší výsledky za posledních 20 let. Povězte, co je pro vás podstatnější zpráva, že jsme stále nadprůměrní, anebo že ty výsledky dál klesají? Nakolik se můžeme utěšovat tím, že ty problémy mají i jinde?
3: Tak obě ty informace jsou velmi podstatné. Když se tady říká, že máme nejhorší výsledky za posledních 20 let, tak před těmi 20 lety jsme byli pod průměrem OECD. To znamená, my jsme chvilku klesali, potom stoupali. Teď bohužel máme opět ten drobný sestupný trend v posledních třech měřeních, ale to, co se děje kolem nás, ukazuje, že v tom nejsme zdaleka sami a v porovnání s jinými zeměmi si vedeme velmi dobře a pokud se podíváme na to, kolik stát investuje do školství, tak v okamžiku, kdy v porovnání se zeměma OECD máme jedny z nejhorších platů učitelů, nejmenší prostředky na vzdělávání a současně jsme nad průměrem, tak tuto informaci je potřeba brát jako kladnou. Poměr cena výkon je skvělý, ale samozřejmě ten sestup je nebezpečný.
17: Naznačujete tedy, že za málo peněz děláme relativně hodně muziky, ale je mimochodem něco, co vás třeba osobně nějak překvapilo nebo zaujalo na těch výsledcích PISA?
3: Já jsem měl krátký čas na to se seznámit, ale ten poměrně přesný popis toho, v čem ty naši žáci zaostávají, byl pro mě příjemným překvapením. Ne, že bychom ty věci nevěděli, ale dokázala to teď ta studie poměrně dobře ukázat.
17: No mě by zajímala ta matematika, konec konců je to předmět vám velmi blízký. Čeští žáci se v ní oproti roku 2022 zhoršili, i když tady stále jsme nad tím průměrem OECD, ale vidíte zatím nějaký specificky český problém ve způsobu, jakým matematiku učíme? Co dělají eventuálně české školy nebo ten český vzdělávací systém nevhodně, že propad v matematice je právě tak nápadný?
3: Já myslím, že problém s matematikou není jenom jeden, jsou minimálně dva velmi významné. Jeden ten problém je v tom, že máme nedostatek kvalifikovaných učitelů a v okamžiku, kdy každého pátého žáka učí někdo matematiku, kdo na to nebyl připravován, tak to na výsledky musí mít samozřejmě vliv. A druhý ten problém je postoj žáků k matematice. My žáky přesvědčujeme, nebo vlastně jako výstupem toho vzdělávání je, že mnoho žáků je přesvědčeno, že na matematiku nemají hlavu, že tomu nemohou rozumět. A samozřejmě takový postoj velmi limituje schopnost řešit nějaké reálné úlohy, což je to, co PISA měří.
17: Chápu, co říkáte, ale navážu. Jedna věc je nedostatek učitelů matematiky nebo kvalitních učitelů matematiky, ale to jednotlivé školy nevyřeší, to je věc ministerstva státu, ale reaguje podle vás vlastně současný systém přípravy učitelů, to znamená na pedagogických fakultách nebo třeba na matematicko-fyzikálních fakultách, reagují na změny v těch vzdělávacích programech a na to, co vlastně vypovídají ta mezinárodní srovnání, podle kterých se v matematice zhoršujeme?
3: My samozřejmě sledujeme ty trendy jak u nás, tak ve světě. Inspirujeme se v asijských zemích, například v Singapuru, které dosahují výrazně lepších výsledků než evropské. Díváme se i do těch evropských zemí, proč třeba Estonsko, země srovnatelná s námi, může mít dobré výsledky a snažíme se to přinášet do přípravy učitelů.
17: A co tam tedy dělají jinak třeba, jestli se to dá říct srozumitelně?
3: Je tam několik věcí. Zaprvé v těch asijských zemích máme věci, které nemůžeme přenést do našeho systému a to je obrovský důraz na vzdělávání, kdy pro ty rodiny je to zásadní. Ty děti běžně tráví ještě odpoledne ve vzdělávání. Ale singapurský systém je kontinuálně na základě stejné myšlenky budován už víc než půl století. A teď to nese samozřejmě výsledky, to znamená rychlé změny nenapomáhají stabilitě systému a je tam spousta věcí, které můžeme chce převzít. Důraz na to, aby žáci nad úlohama mysleli, aby si ty domýšleli informace, dohledávali prostě prostě singapurská matematika je teď pojem a plno zemí zkouší implementovat.
17: Kromě Singapuru vidíte třeba i v nějakých evropských zemích inspiraci pro dnešní výuku matematiky u nás? Finsko,
3: tak já jsem zmiňoval třeba to Estonsko, ano. Nám dávalo se za příklad Finsko a myslím, že i v tom úvodu se říkalo, že je před námi, ale v matematice už po druhé skončilo za námi, teď už je statisticky významně. To znamená, ta inspirace Finskem, která tady byla, nebyla úplně dobrá. A myslím, že Finsko ukazuje, že peníze všechno nevyřeší, protože investice Finska do vzdělávání byly výrazně vyšší než naše a zatímco my se postupně propracovali nad průměr OECD, tak Finsko se propadá opačným směrem a to velmi výrazně.
17: Když to vezmeme z té pozitivní stránky, tak čeští žáci uspěli v tom mezinárodním srovnání PISA v řešení problémů. Čím si toto vysvětlujete?
3: Já myslím, že velmi specificky to je řešení problémů s využití technologií. A to je trend, který už také máme z předchozích měření, že naši žáci mají velmi dobrou digitální gramotnost a jsou schopni ty znalosti překlopit i do řešení konkrétních problémů. Co zatím všechno stojí, nevím, ale něco děláme dobře a určitě tady byl třeba výborný program e-myšlení. My, když jsme dělali předchozí malou změnu RVP a zaváděli informatiku, tak k tomu byly okamžitě vypracovány velice kvalitní materiály pro učitele a poskytla se učitelům pro tu změnu podpora, kterou u žádné jiné oblasti jsme v minulosti neměli ani v současnosti nemáme.
17: Závěrem v předchozím příspěvku jsme slyšeli, že je u nás vlastně nejnižší sounáležitost se školou a že čeští žáci a žákyně se spíše obracejí na spolužáky než na učitele. Jak by se toto dalo posílit třeba i nějakou větším důrazem na psychologii při vyučování?
3: Je to asi zase poměrně komplexní problém, ale třeba to, že přecházíme k formativnímu hodnocení, opouštíme známkování v prvních třídách, klademe na něj důraz, zavádíme podporu na školách, anebo panem ministrem zmiňované úlevy, co se týká přímé výukové povinnosti u těch lidí, kteří mají klima školy na starost, jsou kroky, které určitě pomáhají tuhle oblast zlepšit.
17: Tolik Antonín Jančařík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
17: A na řadě jsou zprávy z ekonomiky. Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila 5%, zůstala tak stejná jako v červenci. I podle analytiků oslovených ČTK se situace na českém trhu práce nemění. Přetrvává regionální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou a nabízená místa často neodpovídají profilu nezaměstnaných. Čeští zaměstnavatelé přitom plánují i ve čtvrtém čtvrtletí výrazně víc nabírat než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower Group. A Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a i z kohezních fondů. Tématu se budeme věnovat ještě v této půlhodině. Českým firmám se od tohoto týdne rozšiřují možnosti, jak obchodovat s Ukrajinou navzdory pokračující válce. Státní exportní pojišťovna EGAP od včerejška navýšila kapacitu svého fondu Ukrajina z necelých 640 milionů na miliardu korun. Stát tak může pojistit větší objem obchodů, do kterých by se firmy nebo banky kvůli válečnému riziku jinak třeba nepouštěly. Dosud fond pomohl uskutečnit český vývoz za víc než 2 miliardy korun. A to především vývoz zemědělské techniky, ale i dodávek pro energetiku. Nakolik může větší státní krytí otevřít českým podnikům ukrajinský trh? A co firmám případně v jejich cestě za zakázkami stále brání? Naším hostem je teď Vít Horák z obchodního oddělení firmy Šálek, která se zabývá výrobou malotraktorů. Vítejte ve vysílání, hezký den.
1: Dobrý den.
17: Pane Horáku, jen aby bylo jasno, hned z úvodu vy začínáte na Ukrajinu vyvážet až teď, anebo už vlastně tam vyvážíte delší dobu a jenom ten váš traktor bude prvním pojištěným z navýšeného fondu Ukrajina?
1: Ne, ne, ne, začali jsme na začátku tohoto roku, kdy první traktor tam šel, mám pocit, na přelomu února a března. nebyl to jenom malotraktor, ale bylo to i příslušenství určené pro komunální techniku.
17: Hmm. Čili jakým způsobem vám teď to navýšení fondu Ukrajina pomůže? Co pro vás znamená vlastně to pojištění EGAP?
1: Tak jako přímo to navýšení neumím jako zhodnotit. Samozřejmě díky pojištění EGAP se nám tady ten obchod, nám to pomohlo obchod zrealizovat. Jestli to navýšení pomůže nebo zvýší počet zakázek, to já tady v tuto dobu neumím teď říct.
17: No ale třeba bez té pomoci EGAPu byste na Ukrajinu podnikat nešli? Zajímá mě, jak je to důležité pro vás, to krytí rizik.
1: Já teď... To je pro nás důležité, protože bez plné úhrady, pokud bychom jednalo napřímo a nebylo tam to krytí toho pojištění a ten náš obchodní partner by nebyl ochoten zaplatit 100% dopředu, protože taky s tím biznisem začíná, takže bychom do tady tohoto nešli. Takže díky tomu EGAPu se nám to pomohlo uskutečnit.
17: Je zajímavé a asi potěšující, že pojišťovna spustila fond v létě 2023, aby podpořila tuzemské firmy vyvážející do válkou zasažené země a dosud v rámci tohoto projektu české firmy vyvezly své zboží za víc než 2 miliardy korun a program přitom nezaznamenal jedinou pojistnou událost a je tak ziskový. Řekněte mi, teď se neptám přímo na vaši firmu, ale obecně, jaká je to zpráva vlastně o českých firmách?
1: Tak je to určitě příjemná a dodává důvěru pro další obchod, tato zpráva.
17: Mimochodem, jak vy jste se vůbec k podnikání na Ukrajině dostali? Oslovil vás někdo z tamního trhu nebo jste příležitosti aktivně vyhledávali?
1: Tak vyhledáváme nový trhy, to určitě, ale tady v tomto případě jsme byli osloveni na mezinárodním veletrhu Agritechnika v Německu, kdy nás oslovili dva díleři, z toho my jsme si vybrali jednýho dílera.
17: A co přesně na Ukrajinu? A co přesně na Ukrajinu dodáváte nebo chcete dodávat, pokud to můžete vysvětlit, k čemu tam vaše stroje slouží?
1: Tak tady to zatím ten náš obchodní partner to směřuje na komunální služby, protože naše malotraktory mají široké využití a z toho jeden segment je ten komunální údržba, na kterou ten obchodní partner to cílí.
17: Vy jste říkal, že bez EGAPu byste do toho podnikání nešli, čili co konkrétně ve vašem vztahu s vašimi partnery a v rámci toho podnikání EGAP pojišťuje? Pojišťuje válečná rizika třeba i v podobě dronových útoků, zničení těch strojů a případně jaká rizika zůstávají na vás?
1: Ten EGAP vlastně nám pojišťuje případnou nějakou platební neschopnost toho obchodního zástupce, toho dílera.
17: Čili nikoli válečné škody?
1: Ne, nikoli válečné škody.
17: A jak to vy tedy snášíte toto riziko válečných škod?
1: Tak my jsme tam byli jako na školení nebo prezentaci našich výrobků, kdy byla uspořádána taková, já řeknu, miniaturní agrošou pro pozvaný hosti, převážně ze sektoru obecních úřadů a měst. A je to oblast, já řeknu, Lvova, kde ta není zatím nějakým způsobem tak válkou postižena. Byly tam nějaký útoky dronama, co nám říkali místní na síť, takže necítil jsem se tam v tady té oblasti nějakým způsobem nebezpečně. Věřím, že jako i ta naše technika tady tímto způsobem jako nebude zasažena. Samozřejmě ten obchodní partner to cílí na, protože on má obchodní síť, tak to cílí na celou Ukrajinu, takže další oblasti já nevím posoudit.
17: Budeme vám i jiným firmám držet palce. Tolik Vít Horák z obchodního oddělení společnosti Šálek. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
17: Stále posloucháte Odpolední plus. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise i nadále v možném střetu zájmů. Situaci dostatečně neřeší ani svěřenský fond, do kterého vložil svůj holding Agrofert. Na dotazy českých novinářek to dnes uvedla mluvčí komise Luise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních zemědělských a i kohezních dotací. A podrobnosti teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
17: Zdeňko, tak jak Evropská komise to pozastavení vyplácení dotací vysvětluje?
0: Komise podle mluvčí provedla důkladné právní posouzení a dospěla k tomu hlavnímu závěru, který už zazněl, a sice, že vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně neřeší potenciální střet zájmu Babiše se zájmy Evropské unie. České úřady podle komise musí jednat, aby tomu střetu zájmu zamezily. A komise je taky vyzvala, aby do té doby, než se ta situace vyřeší, tak aby nežádali o proplácení zemědělských a kohezních dotací pro firmy spojené s Babišem, ať už to jsou firmy ve svěřenském fondu RSVP Trust, anebo mimo něj. Jde o všechny platby na období od 9. prosince loňského roku, tedy na období od dne, kdy se Babiš stal, kdy byl jmenovaný premiérem. Komise taky zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění celé té věci. Pokračuje mluvčí Evropské komise Louise Bogeová.
21: Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení usoudila, že český premiér je v potenciálním střetu zájmů v souvislosti se správou politiky soudržnosti a zemědělských fondů. Komise se domnívá, že svěřenecký fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje.
17: Tak to byla tedy mluvčí komise. A Zdeňko, kolika peněz, jakého množství peněz se to pozastavení vyplácení dotací vlastně týká?
0: Tak v tom zatím není úplně jasno. Státní zemědělský intervenční fond v pondělí uvedl, že to pozastavení dotací se týká v přepočtu necelých 78 milionů korun. Ovšem mluvčí Evropské komise dnes konkrétní částku nepotvrdila, nechtěla o tom informovat. Jasné je, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení jak zemědělských, tak kohezních programových dotací. Pokračuje pouze vyplácení přímých dotací Agrofertu, které se odvozují jednoduše od rozlohy zemědělské půdy, a podle Evropské komise je u nich nízké riziko zneužití, protože pro ně zkrátka funguje jasný předem daný vzorec, na který politici nemají aktuální rychlý vliv.
17: No a na rozhodnutí Evropské komise už minimálně pro ČTK reagoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Můžeš říci jak?
0: Ano, on uvedl, že postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší ho. Babiš také zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Také mluvčí holdingu Agrofert uvedl, že společnost je přesvědčená, že postupuje a postupovala v souladu se zákony a s dotačními pravidly Evropské unie.
17: Tak tolik Zdeňka Trachtová ke kauze Agrofertu a pozastaveným evropským dotacím. Díky moc do Bruselu a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
17: Tak a co vás čeká po zprávách v 14:30? Instruktor sportovní jízdy Ondřej Štajdl dlouho považoval krizi středního věku za prázdný pojem, pak ji ale sám zažil. Kolem 40 začal stále silněji cítit, že nechce trávit většinu života prací, tlakem na výkon a honbou za dokonalostí. Budete o tom slyšet v novém díle série Klub 40, kdy se ho bude ptát Ivana Veselková. No ale teď už se blíží další zprávy.

0: 3:30 a mikrofon patří Nadě Procházkové.
1: Český rozhlas Plus.
2: Dobré odpoledne. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, schádní k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun. ODS a TOP 09 už oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti. V Česku je před dokončením strategie, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem. Oznámila to ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková u příležitosti Světového dne onkogynekologických diagnóz. Rakovinou děložního hrdla, která je nejčastější z nich, onemocní asi 750 žen ročně a přes 220 jich zemře. New Hampshire dnes čekají primárky před volbami do kongresu. Rozhodovat se v nich bude mimo jiné o nominacích pro volby do amerického senátu. U demokratů je hlavním favoritem dlouholetý člen sněmovny reprezentantů Chris Pappas. V republikánské straně pak proti sobě v boji o senátorskou nominaci stojí dva bývalí senátoři John Sununu a Scott Brown. Průběžné volby do kongresu čekají Spojené státy v úterý 3. listopadu. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích získaly nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila třeba taky obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfinu 16. listopadu. Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova přetrvává zdržení kvůli nehodě na kilometru 210. Hasiči a záchranáři jsou tam. Kolona osobních aut vás drží asi 20 minut. Kamiony stojí už ale od Vyškova. Ucpává se dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Fronty jsou od 4. kilometru až u omezení u D1. Čekejte 15 minut navíc. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz před sjezdem na Barrandov. Fronty Ost-Vestce vás drží 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů, na severu a západě naměří 26 až 29, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů a k tomu povane mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
3: Já jsem vždycky lpěl na tom, aby moje auta prostě byly v perfektním stavu, ať konečně nějaký odřený. Mě to vůbec jako nezajímá, nevadí. Mě to úplně jedno. Velký aspekt, který do toho vstoupil, tak bylo narození mojí dcery. A to se mi stalo poprvé v životě. Nikdy jsem netušil, že něco takového může přijít. Prostě dělá to člověku radost a zlepší ti to den. Je to těžký poslouchat od těch lidí, kteří mají velký majetky, ale vždycky říkají, peníze nejsou důležitý.
1: Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
4: Dobrý den, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Zdraví vás Ivana Veselková. Ve studiu je dneska se mnou instruktor sportovní jízdy Ondřej Štajdl, který, jak už ale za chvíli uslyšíte, si dlouho myslel, že krize středního věku je jenom takový prázdný nebo vymyšlený pojem, dokud ovšem jeho samotného nepotkala krize středního věku, takže jak se s ní vypořádal a jaké změny ve svém životě udělal, i o tom se budeme bavit v následujícím rozhovoru. Ondřeji.
3: Ahoj, díky za pozvání.
4: Úvodní otázka pro všechny návštěvníky v klubu 40 stejná. Kolik ti je a když tu číslovku máš vyslovit, tak co se ti u toho honí hlavou, anebo jaký u toho máš pocit?
3: Je mi 40 od prosince minulého roku a poprvé v životě při téhle otázce říkám, jsem starý, už je mi 40. Nebo bylo mi 40, protože do té doby jsem se furt cítil jako puberťák nebo nějaký adolescent a teďko se poprvé cítím jako dospělý člověk a začínám si uvědomovat víc realitu a jakoby sílu toho života.
4: Takže ty jsi tam měl zlom ve smyslu, že ses pořád cítil mladý, jak ty sám říkáš, puberťák, adolescent a pak najednou někdy přišel nějaký zlom nebo situace, že jsi uvědomil, že jsi starý, jak ty sám říkáš, nebo dospělý a nebyla žádná mezifáze?
3: Poprvé, když jsem začal vnímat nějakou změnu, bylo zhruba 2 roky před tou 40 a radikální zlom jsem zažil posledních třeba půl roku před 40, kdy jsem poprvé pocítil na vlastní kůži takový ten fenomén, o kterém všichni mluví, a to je krize středního věku. Předtím jsem vůbec netušil, co to vlastně znamená nebo jak se to může projevovat. Ale skutečně těch půl roku předtím, než jsem oslovil 40, tak jsem začal vnímat, že se mi něco mění v hlavě, že začínám věci vnímat jinak a hlavně, že věci chci dělat jinak a s jiným smyslem, což byl pro mě úplně takový game changer. A začal jsem přemýšlet vlastně co se sebou, co s prací, co se životem, co hlavně s přístupem k životu.
4: To mluvíme hodně abstraktně. Mohl bys to možná ukázat třeba na nějakých jako konkrétních úplně příkladech ve smyslu, co se ti teda honilo hlavou, nebo co se ti začalo honit hlavou a co jsi na to říkal a co jsi potom udělal?
3: Jasně, abstraktní vlastně to pro mě bylo. Do té doby jsem to začal vnímat a ty projevy byly třeba pracovní. Začal jsem chápat, že nechci trávit v práci tolik času jako doposud, protože jsem pracoval každý den, dejme tomu 10 hodin denně. Pracoval jsem hodně u počítače, pracoval jsem hodně ve službách. Věnoval jsem se poslední roky hodně autoservisu, který jsme měli s kamarádem. Byl zaměřený na sportovní auta, tedy na perfektní služby a jakákoliv chybovost moje nebo ostatních spolupracovníků třeba na dílně nebo v kanceláři mě hodně doháněla psychicky, protože já jsem člověk, který chce mít jenom perfektní výsledky a proto jsem v té práci trávil času hodně, věnoval jsem jí nejen ten čas, ale i svoji vlastní vnitřní energii. A to mě začalo dobíhat. Cítil jsem, že tlačím nejen na sebe, ale i na své okolí, protože jsem z práce chodil vyčerpaný, podrážděný a věděl jsem, že to je cesta, která vede do pekel a chtěl jsem to změnit. Chtěl jsem to změnit rychle a vlastně vedlo to k tomu, až jsem tu práci opustil po nějaký společný konverzaci s tím mým partnerem a vlastně jsme se neshodli na dalším pokračování. Opustil jsem vlastně práci a teďkom pracuju poprvé v životě čistě sám na sebe. Doteď jsem vždycky pracoval částečně pro někoho, částečně na sebe a teďkom poprvé v životě pracuju rok a půl čistě na sebe a je to obrovská životní změna k lepšímu.
4: A bylo to rozhodování nebo byl ten proces ty změny nějak složitý, protože ty jak to popisuješ, tak to zní tak jako, že skoro lážo, plážo, pohoda, že teda cítil jsem, že moc na sebe tlačím na ostatní, že mi to nevyhovuje, tak jsem se sešel s nějakým svým jako pracovním kolegou, vysvětlil jsem mu to, rozešli jsme se a teď pracuju sám na sebe, tak bylo to takhle jednoduchý.
3: Bohužel to jenom jednou 6 dní, bylo to extrémně těžký, hlavně z pohledu toho, že jsem tomu projektu věnoval 5 let svého života velmi intenzivně, dělal jsem to, jako kdybych to dělal sám pro sebe. A další aspekt byl, že to byl vlastně možná, nebo byly to 2/3 mýho příjmu a tím, že mám rok a půl starou dceru, tak pro mě ty příjmy jsou stížení, protože chci, aby ta rodina byla zabezpečená. Takže mě stresovaly minimálně tyhle 2 aspekty, což je vlastně ten můj interes věnovaný tomu samotnému projektu, plus samozřejmě to zabezpečení rodiny. A to mě opravdu hodně stresovalo, ale říkal jsem si, hele, pokaždý, když jsi udělal v životě nějakou změnu, ať už byla v tu chvíli pozitivní nebo negativní, tak ti vždycky někam posunula. Tak jsem vlastně jakoby vyložil karty na stůl a šel do toho po hlavě.
4: A říkáš, šel jsem do toho po hlavě, tak měl jsi už jako nějaký vytvořený plán, co teda budeš dělat, když jsi opouštěl práci, která ti generovala 2/3 příjmů?
3: Já posledních nějakých 13-14 let se věnuji výuce sportovní jízdy a motorsportu, takže věnuju se prostě zákazníkům, kteří mají sportovní auta, učím je na okruzích, připravuje na závody. A to byl vlastně můj částečný příjem, už pozval na gradující, takže já jsem plynule přestoupil naplno tady do toho mýho oboru, který mu se věnuju už vlastně dlouho docela. Samozřejmě negenerovalo to začátku takový peníze, jaký jsem potřeboval, teď postupně to jde nahoru, ale pořád nejsem tam, kde jsem byl předtím, ale rozhodně to nelituju, protože já jsem po dlouhý době pánem svýho času a začínám cítit nějaký jako vnitřní mír a klid, který je samozřejmě prospěšný nejen pro mě, ale pro mý okolí a je to obrovská změna. A já jsem vlastně pochopil, že je je mnohem důležitější nějaký vnitřní bohatství, než to vnější bohatství nebo materiální bohatství. Vždycky jsem sněl prostě mít nějaký Porsche GT3 za x milionů, ale to se prostě radikálně změnilo s odchodem z té práce a já jsem pochopil, že netíhnu po nějakých drahých věcech, ale hlavně po zážitcích a svým vnitřním klidu.
4: No to zní skoro, Ondřej, jako kdybys to četl z nějaký příručky jako pro takzvaně šťastný život, ale zároveň podle mě pro někoho jako hrozně těžký si to představit, nebo že to někomu, kdo to nezažil, může znít až jako, že to jsou taková ta vyprázdněná kliše. Mě jako zajímá, jaký ten tvůj jako vnitřní přerod, jako bylo by to třeba tak, že kdyby ti tohle, co ty mi teď tady říkáš, někdo řekl třeba před 7 lety, takže by ses jako tomu pousmál a řekl si nesmysl, nebo to mě nezajímá.
3: Tvářil bych se na to určitě jinak, ale mnohem dřív, třeba před 20 lety, když mi bylo zhruba lehce přes 20 a pracoval jsem v nějakých svých prvních pracích během studia na vysoké škole a dělal jsem u jedné renomované automobilky německý a vlastně jsem začal vnímat, že dělám práci pro někoho, která nikam nevede a vlastně jsem si říkal, hele, já jsem ztracen, já se tady trápím 5 let ve škole, abych udělal nějaký magisterský studium. Nikam to sice teoreticky může směřovat, ale furt to nesměřuje tam, kam já bych si přál a ani to finanční hodnocení nebylo smysluplný. A vlastně jsem se dlouhý roky plácal a teďka zpětně vidím, že jsem třeba mezi tím rokem 20 až 30 svého života ten čas trošku promrhal. A v tu dobu, když jsem ho, teďka to vidím zpětně, jsem ho promrhal. V tu dobu jsem vlastně spíš sám sebe hledal a nevěděl jsem, kam směřovat, protože jsem vlastně všechny cesty, které jsem měl v hlavě, tak jsem viděl jakoby nereálný a nemožný. Já jsem vůbec nikdy si nedokázal představit, že se dostanu na místa, na který jsem

0: označuješ jako za ztracené v uvozovkách období. Ono samozřejmě to vždycky člověk pak vidí až nějak jako zpětně ve chvíli, kdy to žiješ, tak asi ani jinak člověk to neumí nebo jinak to nejde. Ale co se tady v klubu 40 objevuje docela často, je, že třeba ta generace má společný nějaký jako tlak na výkon nebo velký důraz jako na tu kariéru a tak. Ty ale zároveň říkáš, že jsi po vysoké škole začal pracovat u renomovaný automobilky, ale že už v tu chvíli ti to nějak trochu nedávalo smysl. Tak mě zajímá, jako, co ti na tom nedávalo smysl, nebo co jsi tam vnímal, jako že to není...
1: No, já si myslím, že to je tím, že naše generace, na rozdíl od ty současný, nebo třeba, no od ty současný hlavně, neměla tolik na výběr, že vlastně byla trochu víc směřovaná tlakem rodičů, okolí, trošku i systému si myslím, který byl takovej ne úplně otevřený jako dneska, a hlavně nedostatkem informací. Dneska samozřejmě přístup k informacím je dramatický, ale dramaticky jiný. A já pocházím z vesnice na německým příhraničí, nebo v německém příhraničí, kde samozřejmě ještě to okolí nebo i ten kolektiv taky člověka formuje. Jo, samozřejmě můj vrstevník z Prahy asi měl jinou startovní pozici než já. A obecně si myslím, že dneska ty mladí lidi mají úplně jiné možnosti se sami edukovat, sami vzdělat a sami někam směřovat, a myslím si, že ani nepotřebují chodit na vysokou školu, aby se někam posunuli.
0: No, ale když se vrátím teda zpátky k tobě, tak pro tebe to bylo tak, že třeba si ten život měl nějak nalajnovaný nebo namyšlený, když použiju tohle otřesné přídavné jméno, takže ty jako z té malé obce se dostaneš někam do většího města, vystuduješ tu vysokou školu, což třeba v mojí generaci byla taková jako meta, že to bylo to nejvíc, pak budeš mít nějakou tu práci pro zahraničního dobrého zaměstnavatele a to jako je ten úspěch, nebo to jsi myslel, že ti přinese to štěstí, jo? Nebo jak to bylo?
1: To jsem si myslel a hlavně jsem tam byl jako směřovaný a vedený tím svým okolím i rodinou. A já jsem se v tom cítil od začátku dobře. Já jsem nechtěl chodit v těch kožených botách se špičkou, nechtěl jsem chodit prostě v nějakým obleku. Já jsem se v tom necítil dobře, necítil jsem se ani dobře v té práci, která byla z mýho pohledu nikam vedoucí, a ani jsem se necítil dobře jako v soukromém životě, protože jsem neviděl smysl nějak v tom jako žití, protože v té práci trávíme strašně moc svýho času, že jo. A pokud se necítíš dobře v práci, tak se necítíš ani v soukromém životě dobře za mě, protože to má strašně moc velký propojení, a proto jsem začal jít tak nějak za svým snem a chtěl jsem dělat práci, která mě baví.
0: A teď ta tvoje práce, ty říkáš, že jsi teda chodil ve špičatých botách a v obleku u nějakého renomovaného zahraničního zaměstnavatele, tak to byla jako třeba nějaká manažerská nebo jako obchodní pozice, nebo...
1: Byla to pozice produktového specialisty, takže já jsem měl za úkol vlastně mít na starost vnímání všech novinek té automobilky a školení zaměstnanců. Bylo to takový ne úplně z mýho pohledu to, co bych chtěl dělat.
0: Mm-hmm.
1: Jo, už jenom samotné vystupování před spoustu lidmi mě úplně nedělalo dobře, protože jsem s tím nějaký možná trauma ze školy.
0: A jak je možný, nebo možná by se teď někdo mohl jako ptát z té mladší generace, nebo ty sám sebe by ses mohl ptát, jak je možný, že ses tam nechal takhle jako natlačit? Já tu odpověď znám, protože já jsem se sama nechala natlačit jako do mnoha věcí, o kterých jsem si myslela, že jinak to nejde, třeba jako dělat vrcholově sport, no jinak to nejde. A teď se mě lidi ptají, tak ale proč si to dělala, když si to tak nenáviděla? A já říkám, no, mně nepřišlo, že je možnost to jako nedělat. Tak mě zajímá, jak ty zpětně to vnímáš, že ses nechal vlastně tak napasovat do nějaký jako role nebo do nějakého životního stylu, který třeba teď právě zpětně ti jako vůbec nedává smysl.
1: Ano, správně to říkáš, nedává mi smysl, a jak jsem já sám říkal, je to za mě zpětně pro mrhaný čas, ale v tu chvíli jsem to vůbec takhle nevnímal a vůbec jsem jako neměl vlastně, nebo neviděl jsem možnosti volby a výběru. Já jsem to viděl jako jednu jedinou cestu a vlastně teď zpětně nevím proč, protože neměl jsem ten rozhled, neměl jsem asi dost otevřenou hlavu a možná ani, jak se říká, koule, abych něco změnil. A až když to došlo nějaký fáze, kdy mi to začalo opravdu štvát a viděl jsem, jak ostatní fůzovka se mají líp, nebo aspoň působí, že se mají líp, tak jsem říkal, hele, takhle nechci žít, já chci prostě něco jinak, já se chci prostě v práci bavit, chci se zlepšit, chci mít z toho radost a chci být jako veselý. A miloval jsem auta, miloval jsem řízení aut a viděl jsem, že chci dělat dál s autama. Takže mi napadlo, že bych chtěl dělat automobilového novináře. Oslovil jsem několik redakcí, s nějakým krátkým odstupem mě jedna z nich odepsala nebo reagovala zpětně, viděl nějaké moje věci, nějaké moje videa a články, které jsem jim poslal, a řekli, jo, hele, pojďme to zkusit. A to mi vlastně změnilo můj kariérní a částečně i osobní život. Byla to největší změna asi doposud. A dostala mě vlastně tam, kde teďkom jsem, protože to byl jeden z těch největších kroků, který mě jsem nasměroval.
0: Jakože jsi v úzovkách dokázal

0: vystoupit jako z toho systému, udělat nějakou větší změnu a to ti třeba jako dalo odvahu nebo to naději, že to jde jako dál i ty věci měnit, že ten život není jenom taková ulička, kterou musíš jako jít dopředu bez těch možností.
1: Ano, byla to obrovská změna hlavně v tom, že jsem po první životě nebyl zaměstnaný, ale pracoval jsem na IČO, pracoval jsem jakoby v vozovkách jako podnikatel a to bylo úplně jako pro mě zlom, protože jsem byl závislý na úplně jiných věcech, vlastně sám hlavně na sobě, na svý věci nebo na svých věcech, které vyprodukuju a
0: to ti bylo třeba to ti bylo třeba kolik let, Ondřej, když jsi udělal tady tu jako první velkou změnu?
1: To mi bylo 30.
0: Mm-hmm.
1: To mi bylo 30 plus minus několik měsíců, teďko nevím přesně. Opravdu musím říct, že mi to změnilo život k lepšímu ve všech směrech.
0: Takže jsi dostal nějak i víc jako třeba odvahy a nápadů a tak dál, pak to teda pokračovalo tím, že jsi jako vybudoval nějaký svůj biznis v podobě jako toho servisu s tím kamarádem, nebo jak to jako potom ta trajektorie pracovní šla?
1: To šlo ještě trošku jinak, ale pochopil jsem díky tomu, že nemusím být na někom závislý, že můžu být závislý na sobě a můžu svůj osud i svoje všechny věci okolo toho pracovního světa ovlivnit sám.
0: Ale tak to se asi pojí i s nějakou jako větší sebedůvěrou. Jakože nejde čistě jenom utilitárně o to jako pracovní nasazení, ale nebo mně to tak jako připadá, že se to může pojít s nějakou větší sebedůvěrou, že si víc jistý tím, že se můžeš sám na sebe spolehnout.
1: Určitě, ale má to zase dvě okolnosti v tom, že když děláš práci sám, nebo sám na sebe, nebo sama na sebe, tak trošku zabředneš do nějakého workoholismu. Protože děláš pravděpodobně práci, která tě baví a ta kvalita práce nebo ten objem té práce vlastně ovlivňuje tvůj životní komfort, protože
0: si vyděláváš jako
1: podle toho, jak pracuješ. Takže se to potom rozplizne od toho, že pracuješ spoustu hodin denně, klidně o víkendech nebo často o víkendech.
0: A to se ti stalo?
1: Ano, to se mi stalo a vlastně mi to vůbec nevadilo až do těch 38, 39 let. Vůbec mi to do té doby nevadilo. Dělal jsem to rád, chtěl jsem to dělat a vůbec mi to nepřišlo divný.
0: A v těch 8 nebo 39, to znamená právě kolem té 40, tak to bylo nějak jako pozvolná, že třeba si šel do práce jako míň rád, nebo že si třeba byl na někoho protivnější, a nebo to byl nějaký radikální zlom, že ses jednou ráno vzbudil a řekl si, takhle mě to takhle vlastně už tolik nebaví, teď já tam trávím hrozně času, nebo jak to probíhalo?
1: No, popravdě cítil jsem nějaký symptomy fyzický i psychický. Samozřejmě nejdřív byly psychický, pak už i fyzický. Psychický byly samozřejmě v takový ty klasický, ale už to mám plný zuby, jsem protivnej, mám myšlenky jenom na práci, v noci se zbudím, myslím na práci, co je špatně, co to pokazil, to jsem pokazil já, jak bude naštvaný zákazník, jak bude naštvaný nikdo další. Zkrátka ta hlava strašně moc pracuje, je přitížená a začne se to velmi rychle potom převalovat na nějakých fyzických věcí, protože třeba špatně spíš, nemáš čas na sebe, nemůžeš cvičit, protože prostě trávíš té práci tolik času, že už na to nemáš energii, ani myšlenky, ani časovou kapacitu. A zkrátka ten tvůj soukromý život a to tvoje tělo úplně do ústraní a to jsem pochopil, že není dobře, protože tím, jak stárnu, tak vím nejen z nějakých různých podcastů a knížek, ale i ze svého vnímání, že je potřeba se začít o sebe starat.
0: Takže se dá ale říct, že to byl jako v uvozovkách relativně krátkej časový úsek, kdy ty si prošel tady tím uvědoměním, že říkáš, že to bylo kolem 38, 39, mm-hmm. Teď je ti 40, jo. Bude ti 41, takže to všechno se stalo třeba během nějakého roku dvou?
1: Ano, bylo to vlastně v rámci několika měsíců plus minus ten rok, rok a půl a velký aspekt, který do toho vstoupil, tak bylo narození mojí dcery, která vlastně měla obrovský vliv v tomhle vnímání reality. Obrovský.
0: A můžeš to nějak přiblížit, jaký, co se ti stalo, nebo kam jsi začal směřovat tu pozornost, nebo co se stalo díky narození dcery?
1: Tu pozornost samozřejmě jsem začal směřovat přímo k ní, ale i k tomu, že já tu pro ní chci být jako v maximálním nasazení, chci tu s ní být dlouho, chci mít na ní čas, chci mít na ní fokus, volnou hlavou, volné myšlenky a dávat jí maximum, protože jsem pochopil, že to je jeden z těch nejdůležitějších jakoby, aspektů v našem životě. To mě opravdu změnilo jako vnímání celého toho světa, nejenom toho pracovního.
0: Mm-hmm. Že třeba se ti i nějak jako přeskládal ten v uvozovkách žebříček hodnot.
1: Určitě.
0: Díky tomu.
1: Jak jsem před chvílí zmínil ty hmotné a nehmotné věci, tak já jsem vlastně pochopil, že ty hmotné jsou jako strašný pozlátko, že to vlastně je nula, je to nic. Já jsem vždycky lpěl na tom, aby moje auta prostě byly v perfektním stavu, ať konečně nějaký odřený, mě to vůbec jako nezajímá, nevadí. Je mi to úplně jedno.
0: Jo, to třeba někoho to třeba nezajímá jako nikdy, ale že asi pro tebe jako s tím tvým hyperfokusem a zrovna i s tou tvou profesí to bylo jako něco třeba extrémně důležitýho.
1: No, já se přiznám k jedné věci, která pro mě teď poslední 3 měsíce obrovský téma a trošku se s ním v hlavě peru. Mě vlastně s přerodem tady toho, ty 40, těch pracovních věcí a i narození té dcery a těch hmotných nehmotných věcí, jak jsme teď se o nich bavili, tak já jsem vlastně pochopil, že ty auta už vnímám jenom jako pracovní nástroj a práci samotnou, ale už to není moje hobby a koníček. Už ty auta vlastně jako, nechci říct, nemám rád, ale už mě nezajímají po té osobní rovině, ale mám je vysloveně jako práci. Je to prostě úplně oddělený ode mě. A to se mi stalo poprvé v životě. Nikdy jsem netušil, že něco takového může přijít, ale prostě jsem pochopil, že věci přichází a odchází. No.
0: Mě by ještě zajímalo s ohledem na to, jak specifický práci se věnuješ, že ty si říkal, že učíš lidi řídit jako, ne jako v autoškole, jako dobře řídit nějaký silný nebo sportovní auta, takže takový jako vyšší level v uvozovkách řízení. Tak vidíš tam něco z pohledu toho čtyřicátníka, co ti třeba přijde zajímavý nebo nad čím se zamýšlíš, nebo třeba když se potkáváš tam s dalšíma lidma, kterým je třeba plus minus 40, že by jako do toho vnášeli něco specifického i díky tomu, jak moc jako specifické prostředí to je?
1: Jo, to je skvělá otázka, protože to jsi mi docela nahrála. Jedna z věcí, kterou do svého života jako čerpám, jsou zkušenosti těch mých zákazníků, protože z velké části jsou to zákazníci, kteří jsou často starší než já, často toho hodně prožili, mají to hodně za sebou, jsou to buď úspěšní nějaký manažeři, úspěšní podnikatelé nebo lidi s nějakou velkou životní zkušeností a úspěchem. A ty diskuze, které jsou už mimo tu pracovní rovinu, kde je učím řídit a jedeme třeba někam dalekou cestu po dálnici na nějaký závodní okruh, třeba do zahraničí, tak máme spoustu prostoru i na nějaký soukromý diskuze. A ty jsou často velmi zajímavý a pro mě poučný. A opravdu mi otvírá oči, protože je docela dobrá taková ta myšlenka nebo věta, uč se cizích chyb, že jo, nebo chyb cizích.
0: Mm-hmm.
1: A to docela jako vnímám a baví mě to. A ti zkušeností a názorů a zážitků je spousta, ale vlastně se prolínají do toho jednoho. Vždycky je to těžký poslouchat od těch lidí, kteří mají velký majetky, ale vždycky říkají, peníze nejsou důležitý. No.
0: A to jsou podle mě docela zajímavé zkušenosti, zvlášť když to vidíš takhle napřímo, jako nablízko, to třeba, že právě ten nějaký obrovský majetek, jak třeba někdo chce vyhrát v loterii tolik a tolik peněz, takže to jako nemusí automaticky znamenat, že budeš jako spokojenější a zároveň třeba, že pak i může být jako něčím obtížný, když si takhle dlouho v nějakém jako výkonu a v nějakém takovémhle prostředí, takže třeba ztrácíš tu schopnost se v uvozovkách z něčeho jako radovat.
1: Mm-hmm.
0: Je tam třeba ještě jako něco, protože to jsou i věci, které si my můžeme vzít nějak pro sebe do své životní zkušenosti, jakože se, já nevím, soustředit na to, se právě radovat z nějakých malých věcí nebo nesoustředit se jenom na to jako kupování si něčeho a tak dále. Že jako to je i přínosný v uvozovkách pro nás normální čtyřicátníky.
1: Jo.
0: Tak jestli tam je ještě něco.
1: To radování z malých věcí je podle mě jako jedna ze zásadních dovedností spokojeného života. Já jsem se to naučil několik let zpátky a já mám prostě radost, když ráno vstanu, můžu jít na terasu, svítí sluníčko a můžu si dát čaj. To mi nastartuje den úplně jiným způsobem, než když musím vstát a rovnou vypadnout nikam a zmizet.
0: Ty říkáš, nějak jsem se to učil nebo nějak jsem to zjistil pár let zpátky, tak ses to jako opravdu nějak učil, nebo jsi na to začal dávat větší pozor, nebo to souviselo právě s tou 40 přicházející?
1: Jo, učil jsem se to a jeden takový úplně modelový příklad, jo. Mám rád dobrý kafe, mám několik vybraných kaváren tady v Praze a vždycky třeba cestou do práce, ať už jsem měl autem nebo na kole, teďko jezdím hodně na kole, tak dejme tomu, že jedu na kole, zastavím se v té kavárně, ideálně si sednu venku na terase opět, mám to radši venku, než vevnitř sedět. A když piju tu kávu, nebo respektive když už si objednám, tak se ní těším, fakt jako si představuju, bude dobrá, nebo dobrá, určitě bude dobrá, protože tady vždycky je dobrá. A když ji piju, tak rozhodně přitom nedržím telefon v ruce, nemám otevřený notebook, prostě je to chvilka pro mě sama pro sebe, vychutnám si tu kávu, mám z ní radost a pak až začnu třeba něco dělat. Ale prostě jako dřív jsem snídal, měl jsem u toho otevřený notebook, něco jsem na něj mačkal, nebo jsem prostě scrolloval na internetu. Jo, aspoň takovýhle základní věci jsem se naučil dělat a je jich několik, není to jenom ta káva nebo neklikat na notebook během jídla, ale prostě postupně takhle ty věci nabaluješ a opravdu fungujou. Je to vlastně taky takový to trapný kliše, že jo, být v té přítomnosti. Já třeba tím, jak miluju auta, jezdím s autama, testuju auta, rád s nimi jezdím třeba do Krušných hor, kde jsou krásné lokace, nejsou tam lidi. Takže když dojedu nějakým tím zajímavým hezkým autem na nějaký krásný místo, je tam západ slunce, tak prostě to auto tam odložím na chvíli, klidně se tam sednu na trávě a koukám prostě 15-20 minut na ten západ slunce a snažím se na něco myslet.
0: A praktikuješ třeba něco jako takovou tu vděčnost, ono to jako je taky takový moderní, že teď se hodně říká, že takový to, co bychom si měli uvědomit každý den, aspoň třeba 3 věci. věci, za které jsme jako vděční. Pak taky třeba tady v reakci na klub 40 někdo psal mail. No jo, ale tam chodí samý jako lidi, co jsou spokojení a šťastní a mají to jako vyřešený v pohodě. Tam není nikdo, kdo vlastně je nějak třeba těžce nemocný nebo právě jako v nějaký tíživý sociální situaci a tak dále. Jako, což já respektuju, jako je to pravda, ale zároveň třeba, když to stáhnu na sebe, tak já jsem za to všechno jako hodně vděčná, jakože já opravdu, je to klišé, ale po 40 jsem každý den vděčná za to, že jsem zdravá a žiju někde, kde je mír a dělám něco, co mě baví a tak dále, takže já z toho jako extrémně vážím. Tak třeba je tohle nějaký tvoje téma?
1: Mě na to napadlo spousta věcí, zkusím na ně nezapomenout to postupně říct. Jedna z nich je, ano, dělám práci, která mě baví a jsem na to vděčný, protože jsem se o to snažil více jak 15 let a funguje to. Doporučuji každému jít opravdu za svým snem a směřovat aspoň v tom pracovním životě tam, kde se cítíme dobře. A další věcí je, že OK, bavíme se o tom, že tady jezdíme drahýma autama a tohle všechno, ale já, když jsem začínal a trénoval jsem na svý první závody nebo jsem sbíral své první zkušenosti na okruzích různě v zahraničí, tak já do toho dával úplně všechny své peníze na úkor svých dovolených, svého komfortu. Nosil jsem furt stejný hadry, abych měl prostě na to trénování, protože jeden víkend na okruhu v Německu stojí, nevím, nejdůležitá částka, ale pracoval jsem na tom měsíc na brigádě, abych tam na ten víkend mohl jet, jo. Takže je potřeba něco obětovat, jo. Nefňukat, ale oni mají a no, mě se to nikde nepovedlo, já jsem neměl štěstí, jo. A další věc je, jak jsi se bavila o té vděčnosti. To je takový téma, o tom se pořád mluví a takový jako každý večer si říct, ale to jsem dneska udělal dobrýho, co jsem zažil dobrýho, co se mi povedlo. To nedělám, ale třeba teď si vzpomenu, že dneska dopoledne jsem jel u nás za moje taková štírková úzká cesta, spadl tam strom, pan se nás tím trápil, já jsem mu pomohl ten strom otáhnout, abych mohl projet a taky se z toho měl vnitřní radost. Teď to zní jako nějaký tady egoistický, ale prostě dělá to člověku radost a zlepší ti to den. A je to taková vlastně jako na první dobrou ptákovina, ale není. Takhle prostě, když se chováme dobře, tak se nám to vrací v dobrým. Já to takhle jako vnímám. Nechci z nějak ezo, ale nějaký asi tady ty věci vesmír, asi to trošku funguje, protože když děláme špatné věci, tak se nám špatné věci dějou, a když děláme dobré věci, tak se nám dějou hezké věci. Nebo já to tak v životě mám.
0: Tak jo, tak díky moc, že jsi do klubu 40 přišel.
1: Já taky děkuju, bylo to super.
0: Ahoj a díky moc vám všem, kdo jste poslouchali.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
3: Bylo 15 hodin. Pokračuje Odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji hezký den a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
3: Toxické látky na Šumavě a jejich možný únik a kontaminace půdy a spodních vod. To je kauza, na kterou upozorňuje vedení Ministerstva životního prostředí a viní své předchůdce, že problém neřešili. Stát nově podpoří více výuky technických oborů na českých školách, oznámili to zástupci rezortu školství a průmyslu. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Co si dnes Moskva a Pchjongjang navzájem poskytují a mění se tím bezpečnostní situace v Evropě? A věnovat se budeme i nejnovějším útokům jemenských povstalců pro iránských husíů na cíle v Saudské Arábii. Ale až po zprávách Nadi Procházkové.
4: Dobré odpoledne. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Tak Schillerová reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
5: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
4: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádří i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Informoval o tom ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že mezi látkami je třeba rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Ty se našly při průzkumu v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Likvidační práce začnou na konci měsíce, dodává Červený.
6: Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe.
4: Červený tvrdí, že předešlé vedení rezortu o problému vědělo už před 3 lety a nic s tím nedělalo. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to odmítá. A téma podrobněji rozebere odpolední Plus už za chvíli.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Německá policie zadržela 48-letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Informoval o tom deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler, nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole. Německá policie po muži začala pátrat poté, co se v dopisech přihlásil k odpovědnosti za útoky na energetickou síť. Jako motiv uvedl odpor k fosilním palivům. V polských Kielcích začíná 4denní mezinárodní veletrh obranného průmyslu. Letos se věnuje i vztahu mezi obranou a energetikou. Polský obranný holding PGZ zase představí nové těžké bojové vozidlo.
7: Letošním zvláštním partnerem mezinárodní výstavy obranného průmyslu v polských Kielcích je Kanada. Proto se část panelové diskuze, ale také jednání doprovázející veletrh budou věnovat bližší obranné spolupráci mezi Polskem a Kanadou. Tématem akce budou i autonomní bezpilotní systémy, a to v době, kdy komisař OSN pro lidská práva skritizoval nasazování bojových dronů, které vyhledávají cíl pomocí umělé inteligence. Největší polský obranný veletrh doprovodí i výstava vojenské techniky polské i zahraniční výroby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vrchní soud v Praze dnes začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvodní jednání dorazili všichni 3 obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu. Za to je soud před 3 lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je i ex-náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se odvolali, stejně jako státní zástupce. Soud dnes začal tím, že nepravomocný rozsudek o 400 stranách zrekapituloval. Jednání bude pokračovat zítra a celkem je naplánované na 8 dní. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
8: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
4: Připravené jsou informace pro řidiče. Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 210 vyšetřují nehodu dvou osobních aut, teď už v odstavném pruhu. Kolona osobních aut je z kilometru 213 na 20 minut a kamiony stojí už od Vyškova. Silný provoz je na D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Ostrovačice. Tam čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru je nepojízdná dodávka v levém pruhu a vybočuje se tam. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové je kolona Osvita, u Koclířova je omezení a kolona od tunelu Hřebeče asi na půl hodiny. Potíže jsou pak i na průtahu Litomyšlí u lávky se střetla dvě osobní auta. Fronta vás zdrží asi na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude jasno nebo skoro jasno, později bude od západu přibývat oblačnost a k ránu se místy přidají déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Zítra čekejme v Čechách zataženo až oblačnost lokálními přehánkami, postupně s deštěm i bouřkami. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačnost přibyde a později se přidá déšť nebo přehánky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů, na východě, tam se ale odpoledne začne taky ochlazovat. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
0: Je úterý 8. září a naladili jste si nás 8 minut po 15. hodině. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arsen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé sobě. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení resortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Jenže minulé vedení pochybení odmítá a o sporu teď budeme mluvit s redaktorkou Kristýnou Vašičkovou z domácí redakce. Vítej.
9: Hezké odpoledne.
0: Tak Kristýno, víme, o jakou lokalitu jde?
9: On to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té dopolední tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda z roku 1952. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposledy v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou, podobnou prudce jedovatému plynu fosfen. Ten totiž při včerejších vyjádřeních zmiňoval Filip Turek z Motoristů, podobně jako že se na místě nachází i perit. Tvrzení ale několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyhle látky nejsou. Červený dnes mírnil i svoje tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
6: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
9: Lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
0: Kristýno, ministr Červený kritizuje, že nikdo z bývalého vedení resortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět. Víš o tom něco bližšího?
9: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
10: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
9: Ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
0: No a víme, co teď tady bude dál?
9: No začnou sanační práce a to 21. září, ta první část, kdy se odvezou sudy, prorezlé sudy a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. A pak se postupně bude odvážet kontaminovaná půda a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se bude taky zjišťovat, jestli a případně jak moc je znečištěná už zmiňovaná spodní voda a celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadu.
3: Tak tolik pro tuto chvíli. Kristýna Vašičková z domácí redakce Kauzu budeme pochopitelně i nadále sledovat. Děkujeme.
9: Naslyšenou.
3: Na českých školách přibude technické vzdělávání. Ministři školství a průmyslu dnes představili strategii, která například od školního roku 28 až 29 počítá s postupným zavedením polytechnické výuky na všech základních školách. Stát ale víc podpoří také třeba praxe středoškoláků v technických oborech přímo ve firmách. A z detaily teď přišel do studia Plusu redaktor Vítek Andrle. Dobrý den.
11: Dobrý den.
3: Tak Vítku, začněme u polytechnické výuky na základních školách. Jak by měla vypadat? Co o tom víme?
11: No, neměl by to být návrat dílen, které byly třeba na českých školách před 20 a více lety, ale klasická řemesla tam sice budou zahrnutá, ale v kombinaci s moderními technologiemi, třeba 3D tiskem. Nebude to ale konkrétní předmět, škola jen v plánech dostane očekávané výstupy, které by se měli žáci naučit, říká zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
12: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti, je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
11: Jak už jsme zmínili, polytechnická výuka by měla začít v prvních a šestých třídách ve školním roce 2028-2029. V následujících letech by se pak rozšiřovala do ostatních tříd. Už příští rok na jaře ale základní školy dostanou modelové vzdělávací programy, aby se na výuku připravili. A nově bude taky možné, aby vznikla škola s rozšířenou polytechnickou výukou, jako jsou teď s jazyky nebo s tělocvikem. Do budoucna by jedna taková měla být v každém kraji.
3: No a vyšší podpora technických oborů, jak už jsem naznačila, má pokračovat i na dalších školách?
11: Ano, na středních školách stát podpoří projekty takzvaného duálního vzdělávání, tedy aby firmy víc spolupracovaly se středními průmyslovými školami při praxích studentů. Změna se má dotknout taky vysokých škol, protože takzvané kontraktované financování počítá s tím, že vyšší podporu dostanou školy vyučující obory, kde chybí zaměstnanci, říká šéf rezortu školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
13: Kontraktové financování má v sobě obsahovat komponentu, která obsahuje ten závazek těch vysokých škol vůči státu. Je to samozřejmě provázáno i na zásadní reformu řízení vysokých škol, kdy ten, kdo podepisuje kontrakt, je rektor, ale v dnešním nastavení nemá úplně vliv na to, jak k tomu přistoupí jednotliví děkani.
11: Toto financování podle Plagy bude součástí nového vysokoškolského zákona, který teď ministerstvo chystá.
3: Vítku, a jak změny hodnotí samotné školy a firmy? Protože dlouhodobě se mluví o tom, jak studenti v technických oborech chybí, zároveň těžko někomu přikazovat, kam má jít studovat.
11: Ano, to, že studenti v technických oborech chybí, potvrzují třeba data Svazu podnikatelů ve stavebnictví, která říkají, že od roku 2021 ubylo jich téměř o 27%. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar proto vítá, že polytechnická výuka bude už na základních školách.
14: My jsme prostě nejprůmyslovější ekonomika v Evropské unii a potřebujeme talenty v téhle oblasti, a když budou mít šanci si na tyhle věci sáhnout a ukáže se, že je to baví nebo že k tomu mají nějaký vztah, tak potom je prostě potřeba je u toho udržet a tohle je přesně ta cesta, která nám tomu pomůže.
11: Asociace ředitelů základních škol vnímá polytechnické vzdělávání jako důležité. Podle asociace je dobře, že bude výuka zavedená postupně a aby fungovala plošně, tak bude potřeba zajistit finance i učitele. Co se týče duální výuky na středních školách, tak podle předsedy asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče dává smysl praxe přímo ve firmě, hlavně u větších společností.
15: Kde to zabezpečí od seznámení s materiálem základní dovednosti až pro ty sofistikované technologie, ale jinak si myslím, že drtivá většina průmyslovek tady v České republice, tak jsme schopni tohleto zabezpečit a v případě, že ty top technologie nemáme, tak jsme schopni se s firmami domluvit.
11: Podle Hlaváče tak stávající systém stačí. Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy nicméně duální vzdělávání vítá, podle něj pomůže firmám vybrat si budoucí zaměstnance už během studia.
3: Tak tolik Vít Andrle a redaktor z domácí redakce. Díky za novinky a naslyšenou.
11: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: A ve čtvrt na čtyři zamíříme do zahraničí. Na 17-kilometrové hranici mezi Ruskem a Severní Koreou byl otevřen první silniční most. Vedle už fungujícího železničního mostu jde tedy o druhé dopravní spojení obou zemí přes řeku Tuman, Tumanaja. Stavba navazuje na Putinovu návštěvu Pchjongjangu v roce 2024, při níž obě země uzavřely smlouvu o strategickém partnerství. Ruský premiér Michail Mišustin uvedl, že nový přechod podnítí rozvoj v celé řadě oblastí, včetně cestovního ruchu, a zároveň vytvoří nová pracovní místa. Ovšem, co ta nová silnice znamená pro bezpečnost v regionu a v Evropě s ohledem na posilující úzké vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem od začátku ruské invaze na Ukrajinu? Probereme to v dalších minutách s koreanistkou Janou Chamrovou. Vítejte ve vysílání, hezké odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
3: Tak mezi Ruskem a KLDR existuje vedle zmíněných pozemních cest samozřejmě i letecké spojení, abych byla kompletní, ale proč podle vás vůbec vznikl ten nový silniční most? Jaký byl hlavní důvod? Má jít o další zásobovací trasu pro válku na Ukrajině, nebo to je přehnané?
16: Má jít o další trasu mezinárodního obchodu, realizovaného mezi Severní Koreou a Ruskem a je to snazší, mnohem snazší než ten železniční most, který není úplně jednoduché připravit na to, aby po něm mohli jet pozemní vozidla. Takže jde o další trasu zcela jistě nutnou pro ten kvantitativní nárůst toho vzájemného obchodu.
3: Když to sama srovnáváte, tak co ten nový silniční most vlastně umožní? Protože představit si ho můžeme jako docela úzkou cestu, ale také jako megastavbu. Tak co umožní nadstávající kapacitu železniční dopravy?
16: Já myslím, že právě tu jednoduchost toho transportu a to, že bude jako možné ty jak zboží, tak osoby převážet mnohem flexibilněji jakýmikoliv prostě vozidly. To znamená, že jako nebudou ta technická omezení, která byla právě s tou železnicí, kde vlastně oni nejsou úplně kompatibilní spolu ty dvě železnice, takže i pokud jezdili vlaky, tak tam byla různá technická omezení, nebo ruské vlaky prostě končily v jednom místě a podobně, takže tady jde opravdu o diametrálně kvalitativní opravdu zjednodušení té vzájemné komunikace.
3: Samozřejmě si všichni představíme docela běžný obchod, včetně, já nevím, potravin a tak dále, ale například ukrajinská organizace Truth Hounds upozornila, že pohyb kamionů je ze satelitních snímků podstatně obtížnější sledovat ve srovnání s železniční přepravou. Tak tady už vlastně vnímáme jenom přinejmenším ty ukrajinské obavy, že to nové silniční spojení může sloužit k přesunům vojenské techniky. Takže nakolik vlastně to může přispět právě k tomuto?
16: Ten severokorejsko-ruský obchod je od toho roku 2024, kdy se podepsala v červnu ta jako taková všeobjímající dohoda o vzájemném partnerství a vzájemné spolupráci v opravdu mnoha oblastech a mimo jiné také o bezpečnostních zárukách. Tak od té doby vidíme ten rozvoj severokorejsko-ruských vztahů, ať už obchodních, politických, kulturních, opravdu v řadě oblastí jako každý den, takže to jenom, že je teď nějaká další nová silnice, jenom napomůže těmto všem oblastem a samozřejmě, jak jste zmiňovala, klíčovou oblast hraje vojenská spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou, kdy přirozeně pokud je další nějaká možnost transferu, tak bude využívaná ostatně tak, jako byly využívané jiné ty komunikace.
3: Ano, jistě chápu. Jinak připomenu, pokud se nepletu, tak ta smlouva je přímo nazývaná jako smlouva o strategické spolupráci, takže to asi není nějaký nepodstatný dokument, ale povězte, co si vůbec dnes Moskva a Pchjongjang navzájem poskytují? A když se ještě doptám na tu vojenskou stránku věci, tak třeba jaké počty severokorejských vojáků už se dostali na ukrajinská bojiště? Řádově jsou to tisíce lidí, případně jakou roli hraje právě ta vojenská technika?
16: To jsou jako všechno poměrně komplexní otázky a ta fakta jsou jako z různých zdrojů se opravdu liší, takže těžko hledat, kde je ta reálná stránka věci. Severní Korea dlouhodobě deklaruje, že se cítí být vázána pouze vlastně mezinárodními zákony v tom směru, že tedy si může obchodovat s kým se, pokud je to nějaký jako zákonný obchod. My jsme tam viděli samozřejmě od toho roku 2022 řadu oblastí, kde Severní Korea a Rusko spolupracovali v těch vojenských cvičeních, v nasazeních, nejenom nasazení lidí a techniky, ale i vývoje další technologie. Pro Severní Koreu je třeba klíčová ta oblast těch různých vesmírných technologií, kdy je tam celá řada věcí, kde jak se může od Ruska učit a podobně.
0: Ano, čili Severní Korea dostává, dejme tomu, protiletadlové rakety nebo i vesmírné technologie, ale co tedy Severokorejci posílají do Ruska jako přímo? Co to je? Jsou to lidé? Jsou to zbraně? V jaké míře?
16: Teď je například velmi zajímavá oblast toho cestovního ruchu. To Severní Koreu velmi zajímá. Má celou řadu nových rezortů, jeden konkrétní takový teď velmi propagovaný Wonsan Kalma, kam láká ruské turisty, je to ale podobně, to Rusko trochu soupeří s tou Čínou tradičně tady v těch bilaterálních vztazích, ale teď vidíme, že tady i tento nový most by měl tomuto na pomoci a že třeba ten cestovní ruch s ohledem na to, že ne všechny země mají diplomatické zastoupení v Severní Koreji, tak ty možnosti nejsou tak bohaté na straně Severní Koreje v tomhle směru, takže myslím, že jsou ta očekávání velká právě v turismu.
0: Věřím tomu, že v těch ekonomických stazích to bude důležité, ale pochopila jsem tedy závěrem, správně z vašich slov, že bezpečnostní situaci v Evropě nebo na Ukrajině toto nové spojení nějak vážně ovlivnit nemůže?
16: To je velmi těžké takto spekulovat. To je součástí i celkové geopolitické situace, kdy ten korejský poloostrov je v opravdu velmi citlivé zóně, kde se nám pojí veškeré světové mocnosti a ta geopolitika toho světa vypadá dnes úplně jinak než před rokem 2022. Těžko z toho dělat jakékoliv závěry, ale já osobně to čtu jako podporu těch kvantitativně se navyšujících severokorejsko-ruských obchodních vztahů.
0: No a jak se na to dívá Peking?
16: Pro Peking je přirozené, že vnímá tohle jako trochu citlivě, jako nějaké do určité míry nějaké soupeření o vliv a vztahy se Severní Koreou. Musíme podotknout, že vlastně ta smlouva, které tady mluvíme z roku 2024, má paralelu s Čínou. Čína už v 50. letech podepsala takovou podobnou dohodu, takže Severní Korea má vlastně dvě takovéto jaderné mocnosti, které jí garantují nějakou míru vzájemné pomoci. A když jsme viděli poměrně okolopou návštěvu Xi Jinpinga letos v Pjongjangu, tak jsme tam viděli zase celou řadu jiných oblastí, které se tolik nerozvíjí s Ruskem, jako třeba ta spolupráce v té stranické ideologii a s takovém tom jako socialismu, tak to je víc akcentovaná v těch severokorejsko-čínských vztazích, kdežto takový ten obchodní pragmatismus je akcentovaný s tím Ruskem. Ale připomeňme, že ten most se je pojmenovaný podle vlastně sovětského vojáka, který chránil Kim Il-sunga, zakladatele nebo prvního prezidenta severokorejského. Takže ten odkaz na to, že to bratrství mezi Ruskem, respektive Sovětským svazem a Severní Koreou je už dlouhé několik dekád, tak tam je i dnes a i Rusko na téhle lince vlastně jede.
0: Tak o novém silničním spojení mezi Severní Koreou a Ruskou federací jsme mluvili s koreanistkou Janou Chamrovou. Díky za to a mějte se moc hezky naslyšenou.
16: Mějte se pěkně naslyšenou.
0: A v zahraničí zůstaneme i v dalších minutách. Na Blízkém východě se naplno rozhořel další boj o kontrolu nad mořskými úžinami. Kromě Hormuzského průlivu hrozí krize i v úžině Bab al-Mandab mezi Džibutskem a Jemenem. Právě v Jemenu totiž obnovili ofenzivu Íránem podporovaní Husíové a narušili tak 4 roky trvající křehké příměří. Jednotky jemenské vlády ve spolupráci se Saudskou Arábií první vlnu úderů úspěšně odrazily a na několika místech zahájili protiofenzívu. No a více už poví Jiří Chábera, kolega ze zahraniční redakce. Vítej, pěkný den.
17: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké jsou aktuální informace?
17: Tak jemenští Husíové v noci útočili na taky jižní část Saudské Arábie. Jejím cílem cílili vlastně na například na ropná zařízení saudské státní společnosti Aramco, kde pak na několika těch zařízeních začalo hořet. Do té oblasti Husíové vysílali drony a taky rakety a zraněných má být nejméně 73 lidí. Alespoň tak tedy o tom informovali saudské úřady. Husíové ale útočili taky nejenom na ta ropná zařízení, ale i na saudské přístavy v Rudém moři nebo na leteckou základnu v Chamis Mushejtu. Podle Saudské Arábie šlo o největší údery vůbec od začátku té americko-izraelské operace proti Iránu z února letošního roku. Jemenští povstalci Husíové zase tvrdí, že na ně první zaútočila Saudská Arábie raketami, a to tady už o víkendu, a že se vlastně ty noční údery, že se jedná o odvetu. Ta první vlna bombardování, ta saudská vlna bombardování měla údajně zasáhnout věznici na severu Jemenu. To tedy potom, že ty rakety opravdu mířily ze Saudské Arábie, agentuře AFP potvrdili přímo vojenské zdroje ze saudské vlády.
0: No, Husíové minulý týden zahájili novou ofenzivu proti provládním silám s cílem udržet a rozšířit kontrolu nad přístupem k Rudému moři. Jaká je tam vlastně v té zemi situace?
17: Tak konkrétně ji popisuje třeba agentura AFP, podle které se to vlastně týká hlavně strategické, celé ty útoky se týkají hlavně té strategické námořní úžiny Bab al-Mandab. To česky se dá říct brána slz nebo taky brána nářků. Ta vlastně spojuje Rudé moře a Adenský záliv, respektive potom vlastně Indický oceán, a je to jedna z dalších klíčových tras pro mezinárodní námořní dopravu. Tu asi 25-kilometrovou úzkou oblast mezi tedy Džibutskem a Jemenem zatím tedy kontrolují jemenské vládní jednotky. To se ale Husíové právě snažili změnit. Jemenské armádě, jemenské vládě se ale od toho minulého týdne povedlo vlastně ty Husíje podporované Íránem zatlačit, vytlačit i z těch míst, které předtím kontrolovali. Válčí se hodně o oblasti okolo Taizu, města Mhajs, a jemenská armáda taky vlastně hlásí územní zisky v oblasti Makbanah. Informace o těch ale možných územních ziscích nebo ztrátách zatím nelze nezávisle ověřit. Tu novou ofenzívu nepřežilo nejméně 300 lidí. Většinou se jedná o bojovníky, ale úřady už taky informují o prvních civilních obětech. Světová zdravotnická organizace navíc taky uvedla, že kvůli těm pohybům vojáků a pohybům té fronty už od čtvrtka muselo opustit svoje domovy více než 20 000 lidí.
0: Jiří, a hrozí tedy další krize v námořní úžině, tak jako tomu bylo v případě Hormuzu?
17: Tak katarská televize Al Jazeera na svém webu píše, že hrozí, nehrozí, že teď vlastně hodně záleží na tom, jestli se ty boje mezi Husíji a těmi jemenskými provládními jednotkami, potažmo Saudskou Arábii, jestli ty boje se budou stupňovat nebo ne. Pokud se totiž povstalcům podaří se té úžině Bab al-Mandab přiblížit a efektivně tedy začít blokovat lodní dopravu, mělo by to pro světovou ekonomiku, pro světový trh s ropou a zemním plynem katastrofální důsledky. Aspoň tak to tedy píše Al Jazeera. Bránou slz Bab al-Mandabem totiž proužijí celkem asi 12% celkového světového námořního obchodu, z toho asi 5 až 6% světové produkce ropy, to je sice stále méně, než tedy proudilo před tím únorovým začátkem války Hormuzským průlivem, ale právě kvůli blokování Hormuzu Íránem se Saudská Arábie začala vlastně využívat Bab al-Mandab pro export své vlastní ropy takovým ropovodem přes celou tu Arábii, ale i tedy tahle cesta je teď pro Saudskou Arábii v ohrožení.
0: Tak tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky moc a naslyšenou.
17: Naslyšenou.
18: Český Rambomu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všeho schopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
0: Bylo 15:30 a s dalšími zprávami už je na Plusu připravena Naďa Procházková.
2: Český rozhlas Plus.
4: Dobré odpoledne. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivě Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů. Oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Podle ní se zabývaly aktivitami, které odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Moskva v reakci oznámila, že vůči Maďarsku podnikne odvetné kroky. Reakce prý bude velmi tvrdá a bolestivá. Andřej Počobut se vrátil zpět do Běloruska. Opoziční novinář a aktivista polské menšiny to potvrdil polské televizi TVN24. 53-letý Počobut se v dubnu dostal po 5 letech z běloruského vězení na svobodu díky výměně mezi Minskem a Varšavou. Počobut patří mezi nejznámější kritiky běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Za boj za svobodu slova a demokracii získalo loni od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Kanada za dneškem zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států, které už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol nebo hokejovou výstroj. Dvojice zlodějů ukradla 4 obrazy z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Dva z nich lupiči na útěku upustili a vyšetřovatelé je našli na zahradě u budovy. Oznámil to starosta města Cagnes-sur-Mer. Hodnota ukradených děl je podle něj v přepočtu asi 218 milionů korun. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života. Pojďme na dopravu na D1. Před Brnem směrem z Prahy hodně zhoustl provoz. Do Kolny se dojíždí za Domašovem na kilometru 173,5 a jede se různě pomalu do omezení u D2. Osobním autem až 50 minut. Na silnici 35 Olomouc Hradec Králové je dnes a zítra uzavřený úsek před Opatovcem. Před kruhovým objezdem u Koclířova se popojíždí ze Svitav a hlavně opačným směrem na Hradec je kolona od Hřebejského tunelu a pak je plný i celý obchod Svitav před Opatovcem. Celé je to na víc než 3/4 hodiny. Na silnici 33 je ucpaný obchvat České Skalice směrem na Náchod, skoro od odbočky na Velký Třebešov do nového omezení u Rozkoše. Zdržení je 3/4 hodiny, z druhé strany kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně s deštěm i bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne přibude oblačnost a později se přidá déšť nebo přeháňky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, tam se také pak začne ochlazovat. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
19: Tisíce lidí se v Bělehradě rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Radko Mladičem. Generál zemřel, když si odpikával doživotní trest v nizozemském Hágu za genocidu při masakrech v Srebrenici a Sarajevu. Na oslavování velitele bosenských Srbů přišly odmítavé reakce ze zahraničí. Jak si Mladičův pohřeb s účastí několika ministrů zhodnotí Evropská unie, jejíž členem by se Srbsko rádo stalo? A nestal se pohřeb válečného zločince součástí předvolební kampaně? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
19: A mluvit o tom dnes budeme s naším hostem, kterým je novinář ze serveru Aktuálně.cz a mimo jiné specialista na Balkán, Matyáš Zrno. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Srbské úřady sice po nátlaku ze zahraničí zrušily záměr uspořádat Mladičovi státní pohřeb, ale ta účast byla přesto veliká, včetně několika ministrů. Je vlastně podstatné, že to nebyl státní pohřeb?
20: Hejte, to je Celá ta situace s tím pohřbem je naprosto typická pro způsob vládnutí srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, což je jaksi naprosto absolutní vládce Srbska v tuto chvíli, který to hraje na všechny strany a tahle situace mu umožní, aby on ve vztahu k, řekněme, té nacionalisticky orientované části veřejnosti, a to je nejméně polovina, ne-li více, tak může vytvářet dojem, že vlastně šlo o takový víceméně státní pohřeb, protože tam byl patriarcha, byli tam členové vlády, byli tam srbští vojáci v uniformách u rakve, byl tam jeho syn, ale zároveň ve vztahu k Evropské unii, což jsou prostě důležití partneři, je to největší obchodní partner Srbska. Srbsko stále, alespoň oficiálně se tváří, že chce do Evropské unie vstoupit, tak tam může tvrdit, že to samozřejmě nebyl státní pohřeb, že on tam osobně nebyl, že to nebyly, že to nemělo ty aspekty, které by skutečný vojenský pohřeb, státní pohřeb pro důstojníka armády měly mít, jako například čestné salvy, zděl a takové další věci. Takže mu to umožňuje sehrát opět, jako je jeho zvykem, takovou jako dvojitou roli ve stejnou chvíli.
21: No, myslíte si, protože ono dlouho dopředu nebylo jisté, jak to bude vypadat, jestli to bude státní pohřeb. Myslíte si, že srbská vláda tedy do poslední chvíle testovala ty reakce, aby věděla, jak se k tomu postavit, nebo měl Aleksandr Vučić od začátku jasno?
20: Jo, tak on velice pravděpodobně to ani nebyl záměr, to byl testovací balónek, který vypustil ministr spravedlnosti, který řekl, že by se mohl Mladičovi uspořádat státní pohřeb. Víceméně velice v zápětí po těch negativních reakcích, především z Evropské unie, tak Aleksandr Vučić řekl, že projedná tu celou situaci s jeho rodinou a že především bude respektovat přání rodiny. A já jsem si celkem jist, že vysvětlil rodině, že nemá požadovat státní pohřeb a došlo k takovému kompromisu, že to byl takový ten, jak tomu říkám, polostátní pohřeb.
21: No, srbská vláda tvrdí, že se tedy nějak na organizaci pohřbu nepodílela, přestože třeba Mladičovo tělo bylo do Bělehradu přepraveno vládním letadlem, vypravovaly se v podstatě autobusy ze všech koutů Srbska i z Bosny, tak je tedy, ví se, kdo to platil?
20: Takhle, samozřejmě ten převoz toho těla, tak to platila srbská vláda a bylo to vládním letounem, takže z toho se jako nedá úplně vymluvit. Na druhou stranu to můžou tvrdit, že to bylo nějaké humanitární gesto, aby prostě ta rakev se musí nějakým způsobem dopravit do Bělehradu. Ten samotný pohřeb, kdo ho platil, to je zajímavá otázka. Je možné, že to platili, jako v Srbsku se často takové věci dělají, různí s vládou spojení biznismeni, kteří prostě mají výhody od vlády a když je potřeba, tak ty výhody vrací tím, že něco zaplatí. A to je jenom taková mé spekulace, to já nevím. A ty autobusy, třeba ty autobusy z Bosny, je možné, že platila třeba nějaké výhody, to co místní samosprávy v těch srbských částech Bosny, odkud asi největší množství těch autobusů dorazilo. Myslím, že srbská vláda v samotném Srbsku neměla úplně potřebu se organizovat dopravu lidí, protože jak se v těch národoveckých kruzích těch, kteří budou ochotni sami dorazit na pohřeb Radka Mladiče, bylo dost a nemusela to vláda organizovat na rozdíl třeba od nějakých provládních demonstrací, kdy opravdu zajistí a stovky auto, aby měla plné náměstí. Tady to nebyl úplně ten případ, tady prostě si myslím, že je dostatečné množství lidí, kteří opravdu sami za své peníze na pohřeb dorazili.
21: No, ono těch projevů uznání a obdivu byla celá řada. Třeba fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctili památku Mladiče na stadionu minutou ticha. Je to dominantní postoj srbské společnosti?
20: No, je to postoj jako velmi vlastné ti srbské veřejnost, byť asi ta největší část by se dal označit, že se jim nelíbilo, že byl mladý odsouzen, zvláště za genocidu, protože to prostě považují za, že tím s tribunálem v Hágu byť nejvíc, i když i ostatní přece zločiny, ale my jsme na tom byti nejvíc, ale zároveň by asi nešli na nějaké demonstrace nebo neměli minutu ticha nebo něco podobného. Jo. A úplně nejmenší skupina srbské veřejnosti je ta, která souhlasí s tím rozsudkem, chápe, že to byl válečný zločinec a uznává, že spáchal genocidu. Jo. To je, řekněme, skupina, která má maximálně 10% odborných průzkumů veřejného mínění. A jinak, kdybychom se podívali na průzkumy, řekněme, od roku 2011, kdy byl Mladič zatčen, až do roku 2021, kdy vynesen ten konečný rozsudek, tak za hrdinu ho považují, nebo minimálně za nespravedlivě odsouzeného, minimálně 50%, ale v některých těch průzkumech 54% obyvatelstva.
21: No, telekomunikační společnost BH Telekom v Bosně přerušila vysílání srbské televize věnované Mladičově pohřbu s tím, že by program mohl obsahovat oslavování válečného zločince, což je v rozporu se zákonem. Je to výjimečný krok?
20: Je to výjimečný krok. Já si nepamatuju, že by se v posledních letech něco takového stalo. V Bosně je to samozřejmě složité v tom, že tam je extrémně složitá státní struktura, srbská část Bosny s obrovskou vnitřní autonomií, pak Bosňácko-chorvatská federace rozdělená, navíc ještě do spousty kantonů, je tam jako spousta překrývajících se právních předpisů a podobně. A nad tím vším ještě bdí vysoký komisař OSN jako taková jako poslední pojistka, kdyby se něco stálo špatně. Takže v Bosně prostě polovina té země si trhá vlasy hrůzou, co se to děje, že se oslavuje válečný zločinec, a ta druhá polovina, ta srbská, tak ta ho prostě považuje za hrdinu. To znamená, že ve vysílání televize té srbské části Bosny je Mladič veleben a v té druhé části Bosny je naopak proklínán za to, co té zemi udělal. No a ten telekomunikační orgán prostě to vyhodnotil, takže myslím si, že správně, že tam jako docházelo, či mohlo docházet k velebení válečných zločinů, byť popravdě řečeno k tomu velebení válečného zločince, tedy Radka Mladiče, v té srbské části

0: komunikacích.
1: Vás překvapilo, že Alexandr Vučič nebyl na tom pohřbu, nebo vlastně už jste to zmiňovali, je to takovýho tradiční krok?
2: Mě to nepřekvapilo, já jsem si byl celkem jistý, že tam nebude, on tam tedy poslal syna, takže opět on může na západě říkat, helejte, tak můj syn je svéprávný, může si chodit kam chce a před srbskou veřejností může říct, podívejte se, byl tam syn. A on navíc neřekl, že tam nejde kvůli tomu, že by nechtěl být na pohřbu Radka Mladiče, ale on řekl, že tam nejde, protože je v Běhradě na dvojí návštěvě prezident Uzbekistánu, kterému se musí věnovat, takže to my si mu vytrhl ten spaty, protože to mohl svést na tuto velice teda důležitou návštěvu uzbeckého prezidenta.
1: No ale přesto, ta nepřítomnost, nemůže mu to uškodit právě v očích jeho příznivců, nemůže mu to vyčíst někdo z jeho politického tábora, kdo by ho tam rád viděl?
2: Takhle, nezapomeňme, že jako napravo od Vučiče, z hlediska jako toho národoveckého směřování, je pořád ještě, řekněme, část takové jako opravdu mimořádně extrémní části srbské společnosti. A ta ho už dlouhodobě považuje v podstatě za takového renegáta a defétistu a skoro zrádce, protože byť Alexandar Vučić vycházel z té ultranacionalistické části srbského politického spektra v 90. letech, on byl extrémním nacionalistou, známe svého výroky z parlamentu, kde říkal, že za jednoho Srba zabijeme 100 muslimů, on byl blízkým spolupracovníkem jiného odsouzeného válečného zločince Vojislava Šešelje, takže on vychází z tohohle, z toho opravdu jako kruhu srbské politické scény, ale po nějaké době, jak to tak bývá, samozřejmě se trošku jako umírnil a teď to je ten člověk, který to hraje na obě dvě strany a samozřejmě, že taková ta jako radikálnější část ho nebere. A tam mu pochopitelně bude toto vyčítat, ale to není nejpodstatnější, jako to není jako klíčová část nějaké, která by ho mohla nějak ohrozit. To je pár procent opravdu jako krajních nacionalistů, kteří hrají nějakou roli jako takový jako viditelní hlasití křiklouni, ale reálně ve volbách dostávají pár procent hlasů.
1: Ze světa přišlo několik negativních reakcí na glorifikaci válečného zločince. Ozvalo se například Chorvatsko a další okolní státy. Výhrady adresovalo Srbsku také několik amerických senátorů. Koho vlastně Srbsko poslouchá?
2: Alexandar Vučić se snaží neposlouchat nikoho a ze všemi to nějak hrát. On je v tomto ohledu opravdu takový dědic maršála Tita, byť ten byl z úplně opačného politického pólu, ale hrál to úspěšně 35 let své vlády na východ i na západ a Vučić se snaží o to samé. Nezapomeňme, že on se snaží o dobré vztahy s Ruskem, ostatně jako historicky nějaké emocionální vazby mezi Rusy a Srby existovaly, existují, jsou to pravoslavné národy a tak dále, ale zároveň prodává, byť opatrně přes prostředníky, ale prodává velké množství munice na Ukrajinu, takže ho navštívil i v Bělehradě Volodymyr Zelensky, to by nedělal jen tak, kdyby to nebylo jako opravdu důležité. Takže on se opravdu snaží o něco, co řekl bych, Miloš Zeman, kdy si označil politiku více azimutů, tak Alexandr Vučić to teda zvládá, takže on se snaží jako to hrát na všechny strany. Pro něj pochopitelně je politicky důležité mít relativně dobré vztahy s Ruskem kvůli náladám srbské veřejnosti, ale zároveň především biznisově potřebuje mít dobré vztahy s Evropskou unií. Pochopitelně největší obchodní výměna je ze země Evropské unie. V zemích Evropské unie žije zhruba milion Srbů. Skoro v každé srbské rodině máte někoho, kdo prostě žije na západě, Německo, Rakousko, země Beneluxu, Švédsko, to jsou ty největší komunity. Takže to jsou země, s kterými on musí udržovat dobré vztahy.
1: Mimochodem i Rusko mělo své zastoupení na pohřbu, zúčastnil se ho ruský velvyslanec, ale svou cestu do Srbska, plánovanou cestu, zrušila kvůli glorifikaci Mladiče komisařka pro rozšiřování Evropské unie Marta Kosová. Co to znamená?
2: Já si nemyslím, že to bude mít úplně zásadní vliv, protože on asi je v Srbsku nějakou míru stability, pod jeho vedením se dochází takovým jako mediálním přestřelkám, ale nedochází tam, vlastně nestí se tam, aspoň činou. Podle jí může hrát roli i ložiska lithia, které má Srbsko a které prostě rozhodl.

0: teda jako to rovinou, ale každopádně, když to srovnáme třeba s tím, jak Evropská unie vždycky vystupovala vůči Viktoru Orbánovi, mimochodem velkému Alexandra Vučiča, i teďka po svém pádu navštěvuje Srbsko, a jak jako vstřícně vystupuje k Vučičovi, tak je vidět, že má pro něj trošičku slabost, a já si myslím, že ta návštěva je prostě nezbytná, to zrušení té návštěvy je jako nezbytným krokem po téhle té jako opravdu ostudné veřejné show na oslavu válečného zločince, největšího válečného zločince té války na Balkáně. Takže to bylo nutné udělat, ale že to dlouhodobě neznamená nějaké zásadní přehodnocení vztahu se Srbskem.
1: Ale ještě jedna reakce přišla z Bruselu dnes. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Antonio Costa označili záběry z pohřbu za šokující a přítomnost vysokých srbských představitelů za politováníhodnou a v rozporu s hodnotami, které jsou důležité na cestě do Srbska, na cestě Srbska do Evropské unie. To uvedli na sociálních sítích. To je podle vás stále ještě mediální přestřelka?
0: No, tak případu, kdy se vysocí představitelé Evropské unie rozhořčí, napíší ostrý dopis nebo něco podobného, máme spoustu, to nemusí znamenat a podle mě to prostě nebude znamenat zásadní přehodnocení vztahu se Srbskem. Ty tak nějak fungují, tak nějak se dělá, jako že Srbsko vstoupí do Evropské unie. Já si myslím, že je to záležitost natolik vzdálená, že v podstatě nikdo s tím prostě v nejbližších minimálně 10 letech reálně nepočítá, ne-li více. A tohle to prostě je něco, co je v tuhle chvíli šokující, ale za týden, za dva už je to něco, co prostě bude minulostí a neohrozí to podle mého ty vztahy tak, jak jsou v současnosti nastaveny mezi Bruselem a Bělehradem.
1: No, třeba český premiér Andrej Babiš opakovaně volá po začlenění balkánských zemí do šengenského prostoru, včetně tedy Srbska. To je také ještě vzdálená cesta?
0: To si myslím, že je. Takhle Andrej Babiš říká to, co je vzácný konsenzus českých vlád bez ohledu na to, jestli jsou zprava nebo zleva, a to je, že podporujeme vstup zemí západního Balkánu a co nejvíce zemí západního Balkánu do Evropské unie. My, Slováci, Maďaři v tomhle to máme takovou, řekněme, středoevropskou spolupráci, naopak opatrnější jsou země typu Francie, Nizozemsko a tak dále. Ale myslím si, že vstup Srbska do šengenského prostoru, jako v tuhle chvíli, jako taky není zdaleka na pořadu dne. Jo, jedna věc je, že se o něčem může jednat, to je typicky jako vstup do EU, tak Turecko může jednat 40 let o vstupu do EU a stejně nevstoupí. A já myslím, že Srbsko, neříkám, že na tom bude takhle špatně, ale je to prostě všechno záležitost na hodně, hodně let.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je dnes novinář ze serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno. Radko Mladič byl pohřben na Topčiderském hřbitově. Je to místo něčím specifické?
0: No, pro Radka Mladiča tím, že tam je pohřbena jeho dcera. Jeho dcera, ke které měl velice blízký vztah a která se ve věku, jestli se nepletu, 23 let v roce 1994 zastřelila a zastřelila se jeho vlastní pistolí, kterou dostal jako nejlepší v ročníku na vojenské akademii, takže on si vždycky přál být pohřben tam na Topčideru.
1: Připouštějí podle vás generálovi příznivci, kteří se s ním včera přišli rozloučit, že páchal nějaké zločiny? Protože těch důkazů je nespočet.
0: Tak já myslím, že ti, co tam přišli, tak to je jako ostré, takové tvrdé jádro, takže ti někteří si myslí, že žádné zločiny nepáchal, jiní si myslí, že je páchal, ale je to jedno, ba dokonce je to dobře, že je páchal, jo. Ale řekl bych, že většina srbské veřejnosti se spíš kloní tomu, že bránil svůj národ. OK, mohlo u toho dojít k nějakým ošklivým věcem, ale to u těch ostatních taky, ale rozhodně to nebyla genocida a pokud je Radko Mladič odsouzen za genocidu, tak to vrhá vlastně špatné na celý srbský národ a celý srbský národ by tak mohl být obviněn jako z toho, že je to genocidní národ a to my prostě nechceme.
1: No a je ta debata o srbské minulosti stále tak bouřlivá jako po skončení války?
0: Není samozřejmě pro spoustu lidí, vemte si, že ta válka v Bosně skončila koncem roku 1995, takže už je to přes 30 let. Spousta lidí se narodila a už to nepamatuje, narodila se po válce nebo těsně předtím a prostě už to je pro ně naprosto v mlze. Ale na druhou stranu, když se pak stane takováhle věc, jako že zemře Radko Mladič, prostě 85-letý starý pán, o kterém už několik let předtím vlastně nikdo neslyšel a neřešil, tak najednou to prostě vyhřezne a ukazuje se, že pořád ještě to je živější, než jsme si možná mysleli. Je to pořád ještě něco, co je v nějaké živé historické paměti a viděli jsme i spoustu mladých lidí, kteří byli na tom pohřbu nebo kteří lemovali tu cestu, kterou se vezla rakev Radka Mladiče. Takže Radko Mladič plynule, řekněme, přechází do role nějakého symbolu po své smrti, kterým pravděpodobně bude ještě hodně dlouho prostě pro tu nacionalistickou nebo národoveckou, oni by řekli vlasteneckou část srbské veřejnosti.
1: Čím to je, že se to přenáší i na mladou generaci, která, ono to sice není tak dávno, ale už žije v Srbsku, generace mladých lidí, kteří tyto události nezažili. Je to tím, že se prostě o nich dozvídají od svých blízkých, kteří to mají ještě stále před očima?
0: Tak nesmíme zapomínat, že ta válka jako neskončila, to neskončila jako druhá světová válka, kde prostě byli Němci plně poraženi, všemi odsouzeni a následně několik generací převychováváni a pořád jim to někdo jako předhazoval a bylo to jako jednoznačná záležitost. Jo. Tadle válka tím, že v ní zločiny páchaly všechny strany, byť něco takového jako Srebrenica opravdu udělal jenom Radko Mladič, udělal to jenom Sebové, ale jako hodně to oslabuje ten výchovný prvek, když na každý zločin můžete reagovat nějakým protizločinem. Jo? Můžete říct, aha, tady byla Srebrenica, ale vy jste vyhnali 200 000 Srbů z Chorvatska za několik dní v operaci Oluja v roce 95, tak proč vy nejste tak odsuzováni jako my, jo? Pořád je v Srbsku spousta lidí, kteří jsou potomci nebo sami účastníci jako těch uprchlických vln, kdy byli třeba vyhnáni právě z Chorvatska nebo z Kosova. Jo, ta země si prošla vlastně traumatem ztráty Kosova, které je pro sebe historicky jako důležité, emocionálně, historicky, nábožensky. Vnímají to jako velkou křivdu. To znamená, že i všechno to, co přichází ze západu, včetně té snahy o nějaké vyrovnání, včetně snahy o odsouzení válečných zločinců, tak vnímají jako jakýsi západní diktát, který prostě je vůči nám Srbům nespravedlivý. A tohle to se zkrátka přenáší dál na další generace.
1: A smrt Radka Mladiče a jeho pohřeb opět rozjitřili tyto staré národnostní spory?
0: Určitě, viděli jsme to v těch ostrých reakcích z Bosny, z Chorvatska, jo, v Chorvatsku mají také s Radkom Mladičem svoje nevyřízené účty, protože on svoji válečnou kariéru zahájil v červenci 1991 jako velitel 9. sboru jugoslávské armády ve Kninu, hlavním městě zbouřených chorvatských Srbů, a bombardoval Šibenik, bombardoval Zadar, takže to nesli taky velice těžko. No a samozřejmě mezi Srby to jako to odsuzování ze zahraničí vede zase k takové té obranné reakci, že se teda semkneme kolem toho našeho generála, který navíc na rozdíl od různých jako politických předáků té doby velmi pravděpodobně byl jaksi osobně poctivý v tom smyslu, že se on třeba neobohacoval na černém trhu a podobně, jako dělají různí jiní typu Radovana Karadžiče a tak dále, takže on může hrát takovou tu roli toho poctivého vojáka, který se obětoval pro svůj národ.
1: Jsou tady ty všechny okolnosti aktuální, především třeba postoj srbské vlády k pohřbu Radka Mladiče i součástí předvolební kampaně?
0: Tak on do toho skočil, to smrt nikdo nečekal, takže teď je to vlastně čerstvá záležitost.
1: Ale dá se ji využít.
0: Ale zatím jsem si nevšiml, že by se to stalo nějakým výrazným tématem předvolební kampaně. Právě proto, že Aleksandar Vučić to dokázal tak rozumně vybruslit, že opravdu až na tu ultranacionalistickou a relativně malou část ho jako nikdo neobvinuje z toho, že by nějak se nezachoval důstojně a s respektem ke generálu Mladičovi. A zároveň nějaká tam občansky nebo liberálně orientovaná část srbské veřejnosti, která opravdu v Radku Mladiču vidí zločince a stydí se za to, co se tam dělo a děje, tak ta je tak nepodstatná, že v těch volbách nehraje žádnou velkou roli. O to opravdu se bavíme o nějakých, já myslím, třeba 10% populace v tuhle chvíli. A většina jak si Vučičova bloku tak opozičního bloku má prostě Radku Mladičovi spíše pozitivní vztah, nebo k té jeho památce, a nebo minimálně nechce dát na jeho nějakou odtažitost.
1: Ty předčasné parlamentní volby by se měly konat zřejmě v říjnu a budou se konat blízko druhému výročí tragédie v Novém Sadu, kde se v roce 2024 na železničním nádraží zřítila střecha a zabila 16 lidí. To vyvolalo masové protivládní demonstrace napříč celým Srbskem. Tak jak vybruslí Aleksandr Vučić z tohoto?
0: Jemu se podařilo z toho už trošičku vybruslit v tom, že on jaksi vyseděl ty vlastně rok trvající masové demonstrace, naplněné jako neuvěřitelnou energií, kdy jako lidi vymýšleli všechno možné, aby udrželi tu pozornost veřejnosti na téhle z té kauze a na dalších kauzách prostě z vlády, která čelí velice vážným obviněním z korupce, nepotismu, provázání s organizovaným zločinem a tak dále. Ale vy nemůžete porazit někoho jenom tím, že je špatný. Musíte přinést vlastní program a vlastní postavu. Stejně jako v Maďarsku. Spousta lidí byla proti Orbánovi, ale dokud se neobjevil najednou někdo, jako je charismatický Péter Maďár, tak to bylo ano. K ničemu. A toho Pétera Maďára zatím srbská opozice, ať už ta studentská, občanská, politická, nevygenerovala. Takže tam je pořád jako spousta rozdělených opozičních stran, které spojeno jaksi nechuť k Vučićovi, ale nemají nějaký.
1: Děkuji, musíme končit. Naším hostem byl novinář ze serveru Aktuálně.cz a specialista na Balkán Matyáš Zrno. Díky.
0: Rádo se stalo.
2: Radioservis představuje audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 16 hodin. Odpolední vysílání Plusu pokračuje další hodinou. Vítejte.
2: Český rozhlas Plus.
4: Při průzkumu v Národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru našlo 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a ministerstvo životního prostředí vedené motoristy mluví o 1000 tunách kontaminované zeminy. Jaké látky na Šumavě unikají a jak se budou likvidovat? Británie zavede obchodní embargo na zboží, které pochází z židovských osad na západním břehu Jordánu. Ke kroku se připojí i další státy, například Kanada, Polsko nebo Španělsko. Proč? A transformace pražských nemocnic a vznik supernemocnice. I o tom dnes zřejmě jednal prezident Petr Pavel s ministrem Adamem Vojtěchem z hnutí ANO. Potřebuje vůbec metropole nové zařízení? I to probereme do 5. hodiny. Teď jsou ale na řadě zprávy Nadi Procházkové.
5: Dobré odpoledne. Členové poslaneckého klubu SPD si dnes pozvali kvůli návrhu rozpočtu na příští rok ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO. Nesouhlasí totiž s navrženým schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle předsedy klubu Radima Fialy budou jednání pokračovat. Pozvat si chtějí také ještě tento týden ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD kvůli obranným výdajům, řekl Fiala.
6: Vznikla-li by situace, že se budou ty peníze dávat jenom tak, to znamená, budou se nakupovat věci předražené, budou se nakupovat jenom proto, aby jsme splnili 2% HDP, tak to podle nás není efektivní a není to ekonomické.
5: Vydávat 2% HDP na obranu je přitom závazek členských států vůči NATO. Česko ho dosud v žádném uplynulém roce nesplnilo. Hnutí ANO se škrty v této kapitole nepočítá. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
7: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíce zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
8: Od 1.9.2027 chceme metodiku prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
7: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Velká Británie zakáže dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu, oznámil to britský ministr zahraničí Ed Miliband. V dolní komoře britského parlamentu podle serveru BBC řekl, že vznikne komplexní sankční systém. Podobný krok dnes oznámili ministři zahraničí celkem 12 zemí. Ve svém společném prohlášení napsali, že podpoří nebo zváží omezení obchodu se zbožím z nelegálních izraelských osad. Důvodem jsou podle nich bezprecedentní násilnosti ze strany osadníků vůči Palestincům. A řeč o tom bude v další hodině odpoledního plusu. Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazený pod vlajkou Spojených států. Jako Spojené státy označil Trump příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize RÚV. Americké ministerstvo zahraničí velvyslance v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát v Nuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření nereagovali. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se s HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu, zdůrazňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
9: Klade si za cíl v návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovaly preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
5: Hrad Konětická hora u Pardubic nespatřil výhradně handicapovaným návštěvníkům. Na akci Památka bez bariér se na prohlídkách vystřídalo víc než 75 návštěvníků. Prohlédli si například hradní palác, rytířský sál nebo západní křídlo hradu Jurkovičův palác. Připravené bylo taky tlumočení do znakového jazyka a haptické pomůcky pro zrakově postižené. Pro veřejnost zůstal hrad zavřený, aby měli lidé se specifickými potřebami na prohlídku víc času, říká kastelán hradu Miloš Jiroušek.
10: My jsme připravili dostupnost těch přízemních prostor anebo těch navazujících prostor tak, jak to bylo jen trochu možné, a vždycky se s tou skupinou, které máme objednané na určité časy, budeme domlouvat, co je reálné, abychom s nimi zvládli a kam všude se podíváme, kde to půjde a kde už to možné nebude.
5: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdech do Brna směrem z Prahy i Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Fronty jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 212 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. Pro osobní auta vždy zpoždění 20 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta před D1 ze druhého kilometru, zdrží vás 10 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začíná kolona na prvním kilometru a zdržení na Pražský okruh Kořechu je asi půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, později bude pršet od západu. Na Moravě bude ale ze začátku jasno až polojasno, odpoledne přibude oblačnost a i tam pak začne pršet. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: A to 7 minut po 16. hodině a příjemný poslech přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Mají mezi nimi být například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Jak dnes uvedl ministr životního prostředí Igor Červený ze strany motoristé Sobě, na konci září začne sanace území, jež potrvá až do června 2028 a stát má asi 192 miliony korun. Území zabezpečila policie. Mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák uvedl, že nález kontaminované zeminy a chemikálií na Šumavě nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde totiž o místa, kam lidé stejně nemohou. No a ve vysílání teď vítám Branislava Vranu z výzkumné skupiny Chemodynamika znečištění životního prostředí Centra Resetox z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hezké odpoledne.
11: Dobrý den.
4: Tak pane Vrano, mohl byste na úvod říci, jak se vlastně ty zmíněné látky, jako dioxiny, furany, rtuť, arzen a nějaká chlorovaná rozpouštědla, jak se vlastně chovají v přírodě? Co lze očekávat?
11: No takže ty látky zahrnují podle toho zoznamu dvě velmi odlišné skupiny znečištění. Ortuť a arzen, to jsou také jako chemické prvky, které v přírodě se jako sami od seba nerozloží, ale mění svou formu. No a potom jsou tam organické látky, jako dioxíny, furány a chlorované rozpouštědla. No a tie sa môžu buď čiastočne rozložiť alebo transformovať na nejaké iné látky. No a tie dioxíny a furány sú veľmi ťažko rozložiteľné a tie chlorované látky zase sú rozložiteľné, ale môžu potom aj prenikať do podzemných vod, lebo sú lepšie rozpustné, mobilnejšie a tak ďalej.
4: No a za jakých podmínek, pane Vrano, hrozí ten nebezpečný koktejl, o kterém se zmínil ministr Červený, že by mohla dokonce vzniknout látka na principu fosgenu, což je, jak víme, nebezpečný bojový plyn, anebo co jiného by eventuálně nějakými reakcemi těchto látek mohlo vzniknout?
11: No to by som chcel podotknúť, že za bežné teploty v pôde vôbec nie je realistické, že by nejaká zmes ortuti, arzenu, dioxínov a furánov a chlorovaných rozpúšťadiel spontánne vytvorila fosgen. A tam išlo zrejme o nejaký hypotetický scenár, že by tam vypukol nejaký požiar. Takže keď by vznikol napríklad lesný požiar, alebo tam sa začal horieť odpad, obalové materiály, palivo, alebo iný horľavý materiál v bezprostrednej blízkosti tých sudov, čo tam našli, tak vtedy v tom plamení alebo v tých horkých spalinách by sa tie chlorované rozpúšťadla hlavne mohli rozkladať eventuálne a ako vedľajší produkt toho rozkladu by mohol vzniknúť fosgen. To sa pri požiaroch ako stáva.
4: To sa deje asi i pri požáru plastu.
11: Áno,
4: rozumím.
11: Tak.
4: No ale prý je kontaminovaná půda. Už se dá říci, jak, a jak se vlastně dá zjistit skutečný rozsah celého toho problému?
11: No tam bylo uvedené číslo, já vycházím stále iba z těch verejně dostupných informací, čo jsem našel vlastně v médiách, že se tam našlo 1000 ton kontaminované zeminy. Ale to vlastne nehovorí o tom, ako veľmi je tá pôda chemicky poškodená, ani aké veľké ekologické riziko predstavuje. Takže nedá sa spoľahlivo povedať, že existuje nejaký veľký problém pre miestny ekosystém, že či je ten ekosystém plošne alebo nevratne poškodený. Vieme iba, že tam existuje nejaká významná zdrojová zóna, ale ten údaj 1000 ton, to môže pôsobiť dramatickejšie ako jeho význam, lebo vlastne keď máme 1,5 tony na meter kubický ako hustotu pôdy, tak ide o 550 kubických metrov zeminy. To by mohlo byť v podstate nejaká kontaminácia na pozemku 55x10 metrov do hĺbky jedného metra, ale môže to byť aj na veľa, oveľa väčšej ploche, pokiaľ by ten, tá vrstva bola ako menšia. Takže bez geometrie toho kontaminačného telesa, toho pozemku sa nedá vyjadriť rozsah vlastne kontaminácie, ale je problém, že to je v Národnom parku, samozrejme, tak ten objektom ohrozenia nie je len človek, ale aj teda ten ekosystém.
1: Co bude obnášet průzkum, abychom dostali otázky, dostali odpovědi na ty otázky, které jsem třeba už položila a zatím nejsou jasné, přesné odpovědi. Geofyzikální průzkum, co dalšího?
11: No tak ten skutočný rozsah problému sa nedá zistiť samozrejme jediným rozborom, ani prostým spočítaním sudov, ale treba vytvoriť nejaký trojrozmerný koncepčný model lokality, kde vieme, že kde je zdroj a potom máme tam ako geológiu, vieme, kade prúdi voda a musíme zistiť, ako sa transportujú látky a aké vlastne organizmy sú ohrozené. Teda či ide o človeka, alebo o vodné ekosystémy, alebo suchozemské organizmy. Takže musí sa urobiť najprv archívny prieskum, vlastne sa možno armáda má informáciu, čo v tých sudoch bolo, potom sa musí vzor trojrozmerne, čiže aj do hĺbky, aj do plochy, monitorovať kontaminácia pôdy, musia sa urobiť hydrogeologické vrty na analýzu podzemných vod a sedimenty a prípadne zaradiť možno aj biomonitoring, takže ako organizmy, aby sa zistilo, či náhodou nie sú kontaminované v okolí. No a výsledkom by nemala byť len mapa znečistenia, ale nejaký koncepčný model, kde sa ukáže ako od zdroja, kde sa, kam sa tie látky pohybujú a koho môžu zasiahnuť.
1: Tak budeme určitě vývoj tohoto případu sledovat. Pro tuto chvíli vám děkuji. To byl Branislav Vrana z výzkumné skupiny Chemodynamika znečištění životního prostředí Centra Recetox z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Díky za vysvětlení, naslyšenou.
11: Děkujem, pěkný den.
1: Bude 16:45 a v odpoledním plusu se podíváme do zahraničí. Británie mění svůj vztah ke státu Izrael. Ministr zahraničí oznámil obchodní sankce zaměřené vůči této blízkovýchodní zemi.
12: Nevedeme spor s izraelským lidem, s tím pojí Brity neotřesitelné vazby. Nesouhlasíme ale s chováním izraelské vlády,
1: řekl ministr Ed Miliband. Podle Downing Street je embargo reakcí na pokračující nelegální výstavbu židovských osad na západním břehu Jordánu, často s podporou izraelské vlády. To je podle Británie v rozporu s mezinárodním právem. A je to téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
13: Pěkné odpoledne.
1: Jaromíre, ty sankce, jak už vyplynulo, oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband. O jaké konkrétní kroky má jít?
13: No, on oznámil v takovém opravdu dlouhém vystoupení obchodní embargo na zboží, které pochází z těch židovských osad na západním břehu Jordánu. Také se má jednat o embargo, které je namířené proti konkrétním firmám, které se na výstavbě těch osad podílejí. Jak to konkrétně bude vypadat, tak to odkázal na ministra obchodu, který ty specifikace nejspíš bude mít na starosti, ale jednoznačně se dá říci, že se nejedná o plošné omezení obchodu mezi Británií a Izraelem, ale opravdu pouze o zákaz dovozu zboží z těch osad. Jen pro vysvětlení, co to jsou ta palestinská území, nebo co to je západní břeh, to jsou palestinská území, která leží uvnitř státu Izrael a tam se už dlouho, ale v poslední době se to zintenzivnilo, stěhují izraelští osadníci, staví se tam bytové domy, osady, často právě s podporou té současné izraelské izraelské vlády a čímž podle Londýna, ale nejen podle Londýna, se brání budoucímu vzniku státu Palestina, protože prostě na tom území bude stále větší množství těch židovských osadníků.
14: Ano, část těch území, pokud se nepletu, má status okupovaných území vlastně podle mezinárodního práva. No ale pověz, prosím, jaké reakce to oznámení Eda Milibanda vyvolalo?
13: No, ještě předtím, než s tím vystoupením vyšel v parlamentu, tak ten krok odsoudil izraelský prezident Isaac Herzog. Ten řekl, že sankce nejsou řešení, že Británie se staví na špatnou stranu historie, vyzval k dialogu. Politování nad tím krokem vyslovili dvě hlavní židovské organizace v Británii. Ty řekly, že zhoršení vztahů mezi Spojeným královstvím a Izraelem může podle nich negativně ovlivnit bezpečnost a ekonomiku obou zemí a také zkomplikovat situaci té židovské komunity v Británii. Ví se, že o tom kroku byl předem informován americký prezident Trump, ten se zatím nevyjádřil, ale lze asi čekat nějakou kritickou reakci ze strany americké administrativy. Naopak na té domácí scéně větší část liberistické strany tento krok vítá, naopak třeba konzervativní strana se k tomu staví kriticky a také se objevují hlasy, ale to bude právě na to ministrovi obchodu, které poukazují na skutečnost, jak rozlišit to zboží, které přichází výhradně z těch osad, protože to nebude asi vůbec jednoduché.
14: A jde podle tebe o výrazný posun ve vztazích Izraele a Velké Británie?
13: Je to určitě významný symbolický krok. Británie sice říká, že není namířen proti státu Izrael jako takovému, ale jenom proti těm nelegálním osadám, ale v tom dlouhém vystoupení Ed Miliband, který se ale zase opakovaně přihlásil k tomu, že on sám je z židovské rodiny, tak velmi kriticky hovořil o státu Izrael, o jeho počínání v pásmu Gazy, na těch okupovaných územích, tu okupaci označil za nelegální. Je to zkrátka jakýsi signál, jakési poselství, které britská vláda vysílá. On už Miliband minulý týden slíbil jakýsi komplexní reset britské politiky vůči Izraeli. Vlastně celé se to odhrává takřka rok poté, co Spojené království uznalo Palestinu jako samostatný stát. A co je důležité, k tomuto embargu na to zboží z těch židovských osad ze západního břehu se přihlásilo vedle Británie dalších 11 zemí. Mimo jiné je tam třeba Kanada, Finsko, Francie a nebo také sousední Polsko.
14: Děkujeme za shrnutí. To byl Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
13: Naslyšenou.
14: Stále máte naladěn Odpolední plus je 16 hodin a 20 minut. Ukrajinský novinář a spisovatel Ilarion Pavliuk patří k současným výrazným intelektuálním a tvůrčím osobnostem své země. Zásadně ovlivnil moderní ukrajinskou žánrovou literaturu a posledních 11 let se aktivně podílí na obraně své vlasti proti ruské agresi. Nakladatelství Argo přichází s českým překladem jeho románu Vidím, že vás zajímá temnota, který překonal ukrajinské prodejní rekordy posledních let a stal se národní kulturní událostí. Příběh přivádí čtenáře do odlehlé postsovětské vesnice Čapeklov, kde beze stopy mizí lidé. Když se tu ztratí i malá holčička, přijíždí na místo kriminální psycholog Andrej Heister. Více už si povíme s překladatelkou díla ukrajinistkou Jiřinou Dvořákovou. Vítejte ve studiu, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Tak vidím, že vás zajímá temnota. Ten název knihy, to zní zajímavě, svým způsobem nejen jako návnada. Co tady vlastně představuje tu temnotu v Pavliukově podání?
15: No takže v první řadě je prostě potřeba říct, že je to takové hodně mnohovrstevnaté dílo a ono vlastně i mimo jiné vychází z té tradice takové té východoevropské kultury, ve které prostě se vždycky musí skrývat, nebo ne vždycky, ale často se skrývá takové jako duchovní poselství, taková jako filozofie, která spočívá v tom, že sice je temnota, ale prostě zároveň je tam nějaké světlo. Jo, a tady vlastně...
14: To zní úplně jak nějaký východoevropský magický realismus.
15: Ano, přesně tak.
14: Takže nejste úplně od věci.
15: Nejste úplně od věci, protože i prvky magického realismu v tom jsou, konkrétně toho Bulgakova, vlastně tam vliv je taky, mistra a marketky, k tomu se možná ještě dostaneme, ale prostě to dílo má strašně moc vlastně jakoby takových stránek a tady konkrétně v případě teda té temnoty jde o to, že ono to vychází vlastně jako z křesťanské koncepce hříchu a ten ústřední příběh, který se odehrává právě v tom městečku zapadlém Čapeklově, což je vlastně celá ta nejdelší prostřední část, tak každá z těch hlavních postav spáchala nějaký ten hřích. Mm-hmm. A teďka jakoby tady je v tom románu ukázáno, že prostě člověk, aby ten svůj hřích nějak odčinil, tak proto musí udělat docela hodně, musí vlastně překonat sám sebe, být ze své komfortní zóny a to nezvládá zdaleka každý. Většina těch lidí prostě to přebíjí ještě jakoby dalším hříchem a tak podobně, takže vlastně upadá do té temnoty. Ale to, že v tom je jako jistá naděje a možnost prostě zvolit tu jinou cestu, to tam jednoznačně tady v tom románu je.
14: Život není černobílý a z toho, co jste říkala, tak ten, je to román. Román může vlastně oslovit mnoho, třeba i z našich posluchačů. Zaujalo mě to slovo Čapeklov. Vesnice, kde se příběh odehrává, je prý v originále Buzkův sad, čili Čapí sad.
15: Přesně tak.
14: Jak jste se dostala k tomu slovu Čapeklov?
15: Ještě vlastně jakoby dalším aspektem toho románu je to, že jsou tam hodně popsáni ptáci. Jo? Každá právě z těch postav v tom Čapeklově je přirovnávána k nějakému ptákovi a ten hlavní hrdina, ten se jmenuje Andrej Heister, což je vlastně, to slovo Heister, ono pochází z němčiny, tam znamená taky nějakého ptáka v nějakém dialektu, ale v ukrajinštině prostě nějakého jiného ptáka, v ukrajinštině je to jako nářeční výraz pro čápa. Takže ten čáp je tam vlastně úplně ústřední a vlastně ten Andrej Heister se jmenuje podle toho čápa, no ale a vlastně to samé i ten Buzkův sad je vlastně jakoby zase Buzko je jakoby výraz pro zase pro čápa v ukrajinštině v nějakém nářečí.
14: A z Čapího sadu jste zvolila Čapeklov.
15: No ono víte, co šlo o to, že vlastně když jsem mluvila s tím autorem, tak protože tam je ještě vlastně ten sad vlastně odkazem na, neboli zahrada, je to vlastně odkazem na obraz Hieronyma Bosche, zahrada pozemských radostí a rozkoší, pardon, a tam vlastně má být i tenhle ten odkaz, jo, ale zároveň teda ještě v tom románu je taková scéna, kdy oni instalují taková jako v tom městečku zapadlém postsovětském, prostě instalují taková písmena svítící, kde vlastně má být ten nápis miluju ten Buzkův sad, což se občas mění v miluju ad, což je v ukrajinštině vlastně i v ruštině peklo. A autor trval na tom, že prostě v tom názvu musí být peklo, takže jsme došli k názvu Čapeklov.
14: No mně je to moc líto, ale víc se nám už nevejde do našeho rozhovoru. Samozřejmě vidím to tady, je to tlustá kniha, bez pochyby velmi zajímavá. Doporučujeme našim čtenářům, našim posluchačům, tolik ukrajinistka Jiřina Dvořáková a mluvili jsme o knize Vidím, že vás zajímá temnota Ilariona Pavliuka. Díky a naslyšenou.
15: Děkuju, naschle.
14: Nová hasičská auta měla na Slovensku modernizovat zastaralou techniku. Místo toho se kolem nich už 2 roky kupí problémy. Od pochybností o firmě, která je dodala, přes technické závady, až po podezření kolem jejich původu. Teď už nákup za víc než 1 000 000 000 korun řeší kriminální policie. Jedno z aut dokonce zabavila přímo na stanici. A protože stát zakázku platil z evropských peněz, zabývá se kauzou i Evropská prokuratura. No a s podrobnostmi už je v našem vysílání zpravodajka z Bratislavy Bára Vránová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: Tak Báro, proč vůbec policisté to auto zabavili?
16: Kriminalisté mají totiž podezření, že někdo mohl manipulovat s výrobním číslem toho auta, tedy s VIN kódem. Je špatně čitelné a policisté chtějí zjistit, jestli ho někdo neupravoval nebo dokonce nepřebrousil. Slovenský deník N uvádí, že když už si pro auto v pondělí policie přišla, nemělo registrační značky. Hasiči totiž ten vůz neplánovali dál používat k zásahům a měl zamířit do výcvikového střediska v Lešti. Proč ho chtěli z běžné služby stáhnout, ale není jasné. Policisté pak zaplombovali dveře a rolety a s vybavením to auto vlastně odtáhli k dalšímu zkoumání.
14: No a policisté zabavili pouze to jedno auto? Ve stejné zakázce jich bylo asi 80, že?
16: Přesně tak a podle dostupných informací policie zatím skutečně zajistila jen tohle jedno hasičské auto. Podle slovenského deníku N ale kriminalisté navštívili i další hasičské stanice po Slovensku a kontrolovali výrobní čísla dalších vozů z této zakázky. Pochybnosti kolem těchto aut se objevily už loni. Opozice tehdy tvrdila, že podle VIN kódu stát dostal starší typy podvozků, než jaké požadoval v soutěži. Ministerstvo vnitra, dodavatel i výrobce těchto podvozků to ale odmítli. Policie měla kvůli zakázce trestní oznámení na stole už několik měsíců, stíhání ale zahájila až minulý týden. Podle deníku N prověřuje také možné porušení pravidel při čerpání evropských peněz a podnět tak dostala i Evropská prokuratura.
14: No, minimálně několik týdnů ten případ běhá po internetu, ale jak vlastně si i zmínila, tak kontroverze kolem nákupu začaly už dávno a asi u výběru dodavatele. Mohla by si prosím připomenout, o co šlo?
16: Samozřejmě je to opravdu dlouhá kauza. Tu zakázku na 80 aut získala v roce 2024 bratislavská firma LRK Trading. V té době ale neměla žádné zaměstnance, vlastní web ani veřejný telefon a sídlila v rodinném domě. Opozice na Slovensku proto mluvila o schránkové firmě nebo firmě s nejasným původem, těžko dohledatelným původem. Tvrdila také, že stát mohl nákup přeplatit asi o 14 milionů eur. Majitel firmy ale obě tato tvrzení odmítal a říkal, že všechno proběhlo podle zákona. Samotnou soutěž vypsalo ještě předchozí vedení ministerstva vnitra, dokončila ji ale současná vláda premiéra Roberta Fica. Smlouvu s firmou podepsal rezort v době, kdy ho vedl současný ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok a ministerstvo zdůrazňuje, že zakázka prošla kontrolami, které žádné pochybení neodhalily, ale bude plně spolupracovat s kriminalisty.
14: No a osvědčila se ta nová auta alespoň v praxi? Nebo si na ně snad hasiči stěžovali?
16: Ano, byly tady stížnosti vlastně už od chvíle, kdy hasiči ta nová auta přebrali a třeba právě s autem, které teď policie zabavila, se hasiči podle deníku N dokonce báli jezdit. Ono mělo problémy s brzdami, zatékala do něj voda a rychle se na něm lámaly plastové části. Jeden z hasičů ho po půl roce používání označil za, cituji, totálně nekvalitní. Přitom stálo v přepočtu skoro 14 milionů korun. Problémy se navíc objevily i u dalších vozů z téhle zakázky a některé museli do servisu. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok nákup ale prozatím až doposud hájil. K samotnému zabavení auta se přímo nevyjádřil, jeho ministerstvo ale říká tedy, že bude s vyšetřovateli spolupracovat a policie zároveň upozorňuje, že samotné zajištění toho vozu ještě neznamená, že se skutečně stal nějaký trestný čin.
14: Bára Vránová připomněla kauzu hasičských aut na Slovensku. Díky.
16: Naslyšenou.
14: Je přesně 16:30 a s dalšími zprávami už je připravena Naďa Procházková.
2: Český rozhlas Plus.
5: Dobré odpoledne. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl o 1650. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Se stejným zdůvodněním ho odmítli i senátoři. Ruský dron zasáhl sídlo ukrajinské soukromé zpravodajské televize My Ukrajina v Kyjevě. Na síti Telegramu tom informoval prezident Volodymyr Zelenský. Útok se podle něj stal v denních hodinách během vysílání. 6 lidí je zraněných. Zelenský taky zveřejnil fotografie záchranářů ošetřujících raněné a snímky budovy s vyraženými okny a poničeným schodištěm. Podle vedoucího producenta televize Jurije Suhaka útok cílil na newsroom, který je ve druhém patře. Stanice vysílání přerušila. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. Soud ho potrestal za účast na teroristické skupině. Silničáři zítra kvůli rekonstrukci uzavřou sjezd z dálnice D7 od Kladna na letiště Václava Havla. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidi by kvůli očekávaným kolonám měli vyjíždět na letiště s dostatečným předstihem. Připravené jsou pro vás informace z dopravy. Na dálnici D1 zůstávají kolony na příjezdech do Brna z Prahy i z Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Fronty jsou od sjezdu na Slachkov a také od Ostrovačic. Pro osobní auta je to vždy na 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začíná fronta za Rudnou na 3. kilometru. Na pražský okruh Kořechu pojedete asi 30 minut. V Praze je odpolední špička. Komplikace jsou v tunelu Blanka směrem Troje na Smíchov, za sjezdem na Letnou, osobní auto se srazilo s nákladním. Regulují průjezd tunely, fronty se tvoří v Dobřížské od Zlíchovského tunelu asi 20 minut. Plní se i Radlická, Duškova nebo Patočkova ulice a kolony jsou i v Povltavské v Troji. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude zataženo až oblačno s lokálními přehánkami, postupně s deštěm i bouřkami. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, odpoledne pak oblačnost přibyde a později se přidá déšť nebo přehánky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
2: Posloucháte Odpolední plus.
17: A to 4 minuty po 4:30. Centralizaci péče nebo chystanou legislativu měli dnes na Pražském hradě probírat prezident Petr Pavel a ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Ten po schůzce uvedl, že nezaznamenal rozpor. Na programu byla i výstavba budoucí supernemocnice, která má podle posledních informací vzniknout v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pražský hrad na webu zveřejnil, že prezident ministra Vojtěcha upozornil na to, že označení nové nemocnice za vojenskou může nést rizika. O jaká rizika konkrétně jde, se však v prohlášení nepíše. Připomenu, že kromě Vinohrad byly ve hře ještě volné pozemky v Letňanech a fakultní nemocnice Bulovka. Prezident už dříve vyjádřil pochybnosti, že by nová pražská nemocnice v roli vojenské nemocnice, že by výdaje na ní bylo možné vykázat jako výdaje na obranu pro NATO. No a co o tom dalšího víme, to si teď povíme s redaktorem serveru Seznam zprávy Martinem Čabanem, který se zaměřuje na ekonomiku a zdravotnictví. Dobré odpoledne, vítejte.
18: Dobré odpoledne.
17: Tak o projektu transformace pražských nemocnic a případně o vzniku té supernemocnice by měla vláda rozhodnout do Vánoc. Co o tom víte bližšího?
18: No, těch informací zatím moc není. Tak víme, že při té soutěži těch lokalit, které zvítězila fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a víme to, že ten příslušný pozemek by mělo dostat do zprávy ministerstvo obrany, takže skutečně zřejmě platí ten plán postavit tu nemocnici jako vojenskou.
17: V areálu současných Vinohrad, které vlastně nabídly své pozemky, že jich mají dost.
18: Ano, ano. Přesně tak. Víme zároveň to, že v tuhle chvíli probíhá nějaká kapacitní studie, která by měla vytvořit nějaký komplexnější obrázek o tom, jak to vlastně na tom pravém břehu Vltavy je s tou zdravotní péčí a případně která oddělení, ze kterých nemocnic by se do té nové nemocnice mohla přesunout a případně jakým způsobem by bylo možné využít ty stávající areály těch starších nemocnic, to znamená především Bulovky, Karlova náměstí, Všeobecné fakultní nemocnice a právě Královský Vinohrad. No, ale moc víc informací v tuhle chvíli nemáme.
17: No já na vás navážu. Jestli jsem vám správně rozuměla, tak se teprve chystá nějaká studie, která to podrobně zmapuje. Čili na místě je otázka, zda vůbec Praha potřebuje novou nemocnici a navíc vojenskou. Nemocnic je v republice dostatek a i když se bavíme o počtu lůžek, tak se také mluví o tom, že z ekonomického pohledu by se spíš měli redukovat.
18: Je to pravda. Praha by si nicméně, aspoň podle mého názoru, samozřejmě se o tom dají vést diskuze, ale podle mého názoru by si Praha novou nemocnici zasloužila, nebo jako určitě by v ní mohla vzniknout. Není to nic proti ničemu, už proto, že právě ty zmiňované, zejména Bulovka, ale i Vinohrady, i Všeobecná fakultní nemocnice, to jsou velmi staré areály, do kterých vlastně se, jako ve kterých se topí hodně peněz i na takových jako věcech, jako je energetický provoz a nějaké jako běžná údržba a tak. A začínají to být spíš památky než nemocnice a myslím si, že jako postavit na zelené louce budovu, která by jaksi lépe odpovídala nějakým standardům dnešní medicíny a prostě ta oddělení by tam byla poskládána tak, jak dnešní medicína vyžaduje, bylo by možné tam postavit nějaký urgentní příjem, který by byl prostě blízko k těm dalším souvisejícím oddělením a nebylo by nutné přepravovat ty pacienty na zbytečně velké vzdálenosti, tak to by myslím jako vůbec nebylo špatné.
17: Ale nebylo by to špatné, vlastně ale ten kontext je takový, že vláda hledá v rozpočtu, kde by ušetřila, snaží se třeba i šetřit na, nevím, školních asistentech pro postižené děti a teď tady má vyrůst nová nemocnice a omšelost těch současných pražských nemocnic se tím samozřejmě nevyřeší a bude to určitě v řádu miliard. No, zajímá mě, proč z vašeho pohledu vlastně osobně řídí ten projekt sám premiér Babiš?
18: Já si myslím, že premiér Babiš se snaží jaksi zanechat po sobě tu nemocnici jako takový politický pomník. V tomhletom ohledu nemám žádné velké iluze. On je prostě přesvědčený o tom, že je to dobrý nápad. Vzal si to jako svoji prioritu. On už vlastně před minulými volbami chtěl postavit velké onkologické centrum na zelené louce, to nakonec nevyšlo a přestěhovalo se to do pražského Motola, takže on jako skutečně touží potom zanechat za sebou jako velkou novou nemocnici. Jak říkám, já si umím představit, že by ten projekt dával smysl, ale to, že se v tom angažuje Andrej Babiš, samozřejmě nese sebou nějaká rizika. To první je, že on má sám v pražském zdravotnictví určité zájmy, na které prostě je nutno přihlížet a můžeme, jak si tu debatu to kazí, jako ve spoustě věcí, kterých se Andrej Babiš účastní, tak bohužel ta debata místo, aby se vedla jako přímo o těch věcných argumentech nebo o potřebnosti a tak do ní vždycky musíme ještě zařadit ten jeho střed zájmu. To je prostě nepříjemnost, se kterou bohužel Andrej Babiš jako nic nedělá a je to škoda.
17: Bavíme se v den, kdy Evropská komise přišla se zastavením dotací pro Agrofert, ale co se týče toho biznisu českého premiéra v oblasti zdravotnictví, tak kde konkrétně by třeba jak si mohla hrát roli právě výstavba nějaké super nemocnice? Víme, že premiér má svůj holding přes fond Hartenberg, má i vlastní kliniku Isker. Byly by tady nějaké konkurenční prostě vztahy? O jak by to bylo?
18: Je to bohužel v českém zdravotnictví, takže spousta té zdravotní péče se přesouvá mezi velkými nemocnicemi a nějakými menšími klinikami. A bohužel ne vždycky podle toho, jak je to ekonomicky výhodné pro tu nemocnici nebo pro pacienta, ale spíš pro toho lékaře, který si často přeposílá pacienta jako ze státní nemocnice, kde má kousek úvazku do nějaké svojí soukromé ambulance, kde má zase jiný úvazek. Takže tohle je takový nešvar, který ve zdravotnictví existuje. Týká se to i klinik Andreje Babiše, ale nemyslím si, že to je jako něco, co by mělo tu debatu úplně rozbít. Je to věc, kterou je potřeba mít na mysli. Andrej Babiš teoreticky z toho samozřejmě může mít nějaký prospěch, ale není to, jako dělají to takhle všechny soukromé kliniky, obzvlášť s rozvojem věcí jako jednodenní chirurgie a podobně, tak prostě ten význam těch menších klinik a menších pracovišť narůstá a ta péče by se tam vlastně jako přesouvat měla, ale bylo by dobré, kdyby se to dělalo ne podle toho, jak se to hodí, jak si zájmom premiérova holdingu, ale podle toho, jak je to výhodné pro systém zdravotnictví a pro pacienta.
17: Mimochodem, dovolím si znovu říct, že by to asi nebyla malá investice v čase vlastně velkého schodku státního rozpočtu, ale i tak nehrozí, že by třeba se zhoršily potom investice do zdravotnictví mimo metropoly, třeba ve Středočeském kraji nebo i v jiných regionech?
18: Toho bych se zase úplně nebál. To zdravotnictví v regionech mimo Prahu vlastně v posledních letech hodně využívalo právě evropských peněz, které do Prahy tekly v mnohem menší míře, protože Praha jako bohatý region neměla na část evropských dotací nárok. Zatímco ty regiony to dokázaly využít a je prostě má Andrej Babiš pravdu, když říká, že spousta jaksi krajských i městských nemocnic dneska vypadá mnohem líp než ty pražské fakultky. Takže jako peníze do regionu už jaksi nějaké tekly, jestli teďka chceme zainvestovat tady skutečně, a to budou jako vysoké jednotky miliard, já si můžu představit, že to je určitě přes 10 miliard ta investice, tak jestli to chceme zainvestovat v Praze, tak říkám, já nejsem proti, ale musí to skutečně, jako je to velmi náročný projekt. Pochybuju, že do konce volebního období bude ten projekt dál než na papíře, ale jako musí se to hlídat a bohužel, jak jsem říkal, no, tu debatu samozřejmě kazí i ten jednak ten entuziasmus Andreje Babiše, se kterým on jako se tomu zdravotnictví

0: Nemocnice za vojenskou může nést rizika. Z Hradu jsme se tedy nedozvěděli, o co konkrétně dne jde. Jak tomu rozumíte vy?
1: No, já to chápu tak, že pořád jde o to financování. To je vlastně jakoby druhá věc, která mě na Andreji Babišovi mrzí. A to, že on sice chce si postavit tenhle ten pomník, ale chce ho, jak si zase už hledá nějaké kličky, jak to udělat, co, jak si nejšikovněji a nejvýhodněji a tak, aby si jako pomohl zase ještě někde jinde. Takže on chce zkrátka ty výdaje na tu nemocnici, které budou určitě veliké, a chce vykázat jako obranné výdaje, aby neměl problém splnit požadavky na to, na 2% HDP prozatím. Ale no, já myslím, že právě prezident republiky naráží na to riziko, že na to je velmi nepravděpodobné, že by na to celou tu částku, na tu vojenskou nemocnici uznalo jako obranný výdaj, protože oni to samozřejmě tak, jako to vidíme my tady jako z Prahy a z Čech, tak oni to vidí taky, že ta...
0: Je to téměř vyloučené,
1: máme,
0: že?
1: Máme ta infrastruktura vojenských nemocnic v Praze, kdyby tady byla situace, že skutečně jako vojenská nemocniční infrastruktura je úplně bídná v Česku a nutně potřebujeme novou vojenskou nemocnici, tak asi ano, tak by to asi šlo uhrát, ale tak to není. My máme vojenských nemocnic dostatek a myslím si, že tohle prostě neprojde. Takže to je to, asi to, co měl pan prezident na mysli.
0: Tak tolik redaktor serveru Seznam zprávy Martin Čaban, který se specializuje na ekonomiku a zdravotnictví. Díky moc za vaši analýzu a za rozhovor naslyšenou.
1: Díky za pozvání, hezký den.
0: Stále posloucháte Odpolední plus. Ještě to není ani rok, co sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Teď je ve hře další opoziční pokus kabinet ANO, SPD a motoristů svrhnout. Snahu sesbírat podpisy pro takovou schůzi dnes oznámili lidovci. Některé další opoziční strany už avizovaly, že se připojí. Koaliční politici jsou přesvědčeni, že případné hlasování svou většinou ustojí. A více už poví náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, dobrý den.
2: Dobré odpoledne ze sněmovny.
0: Tak proč se část opozice vůbec chce pokusit vyslovit vládě nedůvěru?
2: Tu snahu o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě zdůvodnili lidovci mimo jiné návrhem státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha jde totiž proti programovému prohlášení vlády. No a kabinet by proto měl podle něj předložit nové a předstoupit s ním před sněmovnu. Co je ale zásadní pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, je potřeba nejméně 50 poslanců, lidovci jich mají 16, takže budou určitě potřebovat podporu dalších stran.
0: No a ty se k tomu staví jakým způsobem?
2: No, ono to pro některé mohlo být to lidovecké oznámení v podstatě překvapením, protože otázka možného hlasování o nedůvěře vládě se třeba podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba řešila v opozici už delší dobu, ale koordinovali ji předsedové klubů.
3: My máme dlouhodobě postoj stále stejný, tato vláda nemá naši důvěru, nikdy neměla. Pokud z toho budou mít něco čeští občané, tak my samozřejmě podpoříme schůzi k vyslovení nedůvěře vládě.
2: Když to tedy shrneme, sezbírané podpisy zdaleka nejsou, je ale pravda, že některé strany už avizovaly, že se připojí, jak si říkala, konkrétně Občanští demokraté a TOP 09. Další postup, ale teď opoziční strany teprve ještě budou ladit. No a co je taky jasné, jedna věc je sezbírat podpisy pro vyvolání hlasování, ta druhá pak ale získat hlasy pro to samotné vyslovení nedůvěry. Opozice by musela zajistit pro takový návrh 101 poslanců.
0: No ale to se jí asi podaří jen velmi těžko, že?
2: Říkáš to přesně, musela by totiž přesvědčit 9 koaličních zákonodárců, protože sama má 92 křesel, no a nic takového třeba podle vicepremiérky Aleny Schillerové z hnutí ANO není na stole.
4: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si pro nové prohlášení vlády právě proto, že ho nebyla schopna splnit, která tady dělala zešvindlované rozpočty.
2: My tedy samozřejmě budeme sledovat, jestli na to hlasování o nedůvěře vládě tedy skutečně dojde. No a když už padla i ta zmínka o rozpočtu, tak ještě krátce k dnešnímu dění kolem návrhu hospodaření pro rok 2027. Ministryně financí totiž dnes spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO vyvětlovala detaily toho rozpočtu na poslaneckém klubu SPD. Ten se totiž podobně jako klub motoristů ozval proti tomu navrženému schodku 389 miliard korun. Co potom dnešku víme, podle předsedy klubu SPD Radima Fiala, ale ještě budou ta jednání pokračovat.
0: Čili dnes se k ničemu zásadnímu nedošlo? Žádná dohoda nepadla?
2: Spíš bych řekl, že nepadla žádná konečná dohoda. Podle ministryně financí se ta debata vedla hodně o budoucnosti, o možných strukturálních reformách. Pokud jde o ten samotný schodek, tak ona už dřív avizovala, že vidí možné úspory spíš v nějakých jednotkách miliard korun, než ve vyšších desítkách. Ministr pro sport Boris Šťastný z

0: Listů už včera říkal, že koalice k tomu snížení schodku a k úsporám přece jenom směřuje. Má podle něj alespoň předběžnou dohodu na některých opatřeních ve zdravotnictví nebo ve školství. Vláda každopádně ten rozpočet teď ještě může opravovat, ještě má nějaký čas na jeho schválení a odeslání do sněmovny, zbývá čas do konce září.
1: Tak tolik Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj. Děkujeme do sněmovny, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A je to už skoro rok, kdy v Evropské unii začal platit Akt o svobodě médií s cílem mimo jiné chránit nezávislost médií veřejné služby. Jenže podmínky v řadě členských států 27 stále nejsou v souladu s těmito pravidly. Shodli se na tom zástupci veřejnoprávních médií a regulačních úřadů z Itálie, Slovenska, Bulharska i Česka na společné konferenci o stavu médií veřejné služby, kterou v Evropském parlamentu spolu pořádala organizace Reportéři bez hranic. A debatu sledovala i naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré odpoledne.
3: Hezký den z Evropského parlamentu.
1: Zdeňko, tak jak účastníci debaty hodnotí stav médií veřejné služby ve svých vlastních zemích?
3: Název té konference zní Tlak na veřejnoprávní média, rozhodující test pro evropské demokracie, a to v podstatě vystihuje atmosféru v místnosti. Vysoká úřednice Evropské komise Anna Heroldová před chvílí mluvila o tom, že Evropská unie má v souvislosti s médií skvělou legislativu, skvělá pravidla, ale stále víc než půlka členských států s nimi není plně v souladu. Vystoupila zde italská novinářka veřejnoprávní vysílací stanice RAI Giulia Innocenziová, která mluvila o tom, že investigativní pořad Report, který má mnohaletou historii, přes léto čelil největší krizi ve své historii. Mluvila o fyzických útocích na novináře i záplavě žalob od politiků, včetně vládní strany Bratři Itálie, premiérky Giorgi Meloniové. Také Eliza Giomiová, představitelka italského regulačního úřadu, prohlásila, že podmínky italských médií rozhodně nejsou v souladu s unijní legislativou. O vysokých pozicích ve veřejnoprávních médiích se rozhoduje na základě politické příslušnosti a za zavřenými dveřmi. A pozitivnější nebyl ani ředitel bulharského národního rádia Milan Mitev. Ten uvedl, že politický tlak na média už dnes sice není tak otevřený, ale přeměňuje se na silný ekonomický tlak. Veřejnoprávní rádio je financované v Bulharsku ze státního rozpočtu, ale ten rozpočet je podle Miteva směšný a díky inflaci za posledních 15 let ještě poklesl o čtvrtinu.
1: No, jedním z řečníků je na této akci i ředitel našeho Českého rozhlasu, tady René Zavoral. Co od něj v debatě zaznělo?
3: René Zavoral zdůraznil, že je důležité o problémech veřejnoprávních médiích mluvit na celoevropské úrovni, nejen v těch jednotlivých členských státech, kterých se ty problémy týkají. A představil právě situaci v Česku a záměr současné vlády na proměnu systému financování a snížení rozpočtu Českého rozhlasu a České televize. Podle něho není důvod měnit něco, co funguje, a Česko je prý příkladem dobře fungujících médií ve střední a východní Evropě. Zavoral také zdůraznil, že rozhlas je nejdůvěryhodnějším médiem v Česku a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. A ty vládní návrhy označil ředitel Českého rozhlasu za nepřátelský krok, jehož cílem je veřejnoprávní média v Česku oslabit a zatlačit do kouta.
1: Zdeňko, konference se koná mimo jiné u příležitosti prvního roku zmiňovaného aktu o svobodě médií. Připomeň prosím, co vlastně, v čem ta legislativa spočívá.
3: Tak byla to celkem průlomová legislativa, protože poprvé na celounijní úrovni řeší nezávislost a svobodu médií. Ten akt o svobodě médií, v bruselském žargonu se o něm mluví jako o EMFA, tak zavádí společná pravidla, která mají posílit nezávislost, pluralitu médií v celé Evropské unii, chránit redakce a novináře před politickým zasahováním, nebo taky třeba zpřísnit pravidla pro používání špionážního softwaru proti novinářům. No a zvláštní pravidla se týkají také právě veřejnoprávních médií, například jmenování jejich vedení nebo jejich financování, tak aby byly co nejméně závislé na momentální politické moci.
1: Tak tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme moc za informace. Hezký den.
3: Naslyšenou.
1: Laureátkou letošní ceny Medy Mládkové se dnes stala sochařka a autorka instalací Pavla Sceranková. Porota ocenila mimo jiné její schopnost spojovat osobní zkušenost se společenskými tématy a také hravost, humor a práci s pohybem a mechanikou. No a právě oceněná Pavla Sceranková je teď naším hostem. Přeji vám pěkné odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Paní Sceranková, porota o vás píše, že nabouráváte tradiční pojetí sochy. Co si pod tím máme vlastně představit? Můžete přiblížit, jakému typu vlastně sochaření se věnujete?
4: Děkuji. Tak když možná začneme, když si představíme, že to tradiční sochařství si často lidé spojí s nějakými materiály trvácnými a těžkými na opracování, tak možná v tomhletom duchu já opravdu nepracuji. Že
1: vlastně... Čili nepracujete s mramorem, nepracujete s pískovcem, ale s čím tedy?
4: Ano, ráda vlastně vždycky vycházím z něčeho, co tomu říkám setkání, a tenhle obraz pak vlastně formuje to, jaký materiál vezmu. A někdy teda to je klidně i nerez nebo nějaký, jako, nějaké dřevo, ale pak jsou to i věci, které najdu, třeba šicí stroj nebo budíky nebo starý porcelán, a vlastně pak skrze tyhle nějaké aspekty se rodí to, ta materiální stránka toho obrazu.
1: V dnešní době, kdy převažuje takový, řekla bych, konceptuální přístup k současnému umění mezi tvůrci, tak co vůbec dnes by mělo splňovat dílo, aby se mu dalo říkat socha?
4: Myslím, že v první řadě je potřeba, aby autor albo autorka ho takhle sám vnímal nebo vnímala. Nemyslím si, že jsou tam nějaké jako parametry, které je potřeba splňovat. Možná je to těžké říct nějakou definici. Možná je to nějaká vize nebo obraz, který se materializuje skrze něco, skrze materiál nebo klidně i médium. Já pracuji i s videem a pak těmhle dílům říkám videosochy, protože ta socha se odehrála v tom médiu toho videa. Takže nelze to ani úplně asi nějak omezit jenom na materiál, ale možná nějaký typ materiálového časoprostorového uvažování materiálu. Něco takového. No, je to těžký.
1: Rozumím vám. Ve vašich pracích se často objevuje pohyb a mechanika, tak v tomto vlastně rozumím té porotě, že nabouráváte tradiční pojetí sochy, protože většina třeba i z našich posluchačů si asi pod sochou představí něco statického, prostě nějaký kámen, řekněme. Proč vás osobně láká rozhýbat věci, které jsme třeba zvyklí vnímat jako statické?
4: No, asi je to v něčem jenom taková moje vášeň pro, možná i pro fyziku, jako vědu, kde se mi už dávno, už během studií mě uchvátil takový obraz, definice energie ukryté v atomech, jako, a vlastně o představa toho, že ty atomy vlastně jsou nabité potenciálem k akci, jo? Že když ta energie pak za nějakých okolností uvolní, tak může dojít k nějaký akci. A tenhle ten asi nějaký obraz, se kterým jsem se setkala na gymnáziu na hodině fyziky, a asi byl myšlen trošku praktičtěji nebo vědečtěji, tak mě tak nějak provází. A takže to je takový jako vnitřní můj obraz, ale z té druhé strany je to zase možnost, taková touha jako oslovit, přiblížit se, tak jako ty moje věci vznikají na základě setkání, tak vlastně já taky toužím nebo si přeji, aby vlastně to setkání s divákem bylo tím jakoby jejich cílem.
1: Vy jste třeba v Ostravě vytvořila památník válečným veteránům, nebo v Praze na Pankráci stojí vaše 6-metrové souhvězdí pasažérky. Co to pro vás znamená pustit to vlastní dílo do veřejného prostoru? Tak určitě je to vaše profese, čili i vaše obživa. Takových zakázek bychom vám asi měli přát co nejvíc, ale co to s vámi dělá, když potom to dílo vlastně vidí kolem jdoucí a je prostě veškeré společnosti na očích?
4: Tak na začátku je to vždycky takový nějaká báze, nebo člověk cítí velkou zodpovědnost i právě proto, že to bude potkávat lidi, kteří si o to setkání neřekli. Že když jdete do galerie, tak už jdete s tím, že asi teda máte, chcete se na něco dívat, nebo je tam nějaká taký krok vstříc. Tohle naopak vychází ven do toho prostoru.
1: Takže
4: lidí,
1: to může někomu překážet, proč jste to sem dali, jestli
4: někomu překážet
1: lidé?
4: A vlastně o to, ano, a o to větší, si myslím, to klade nějaké nároky na to, jak s tím objektem, s tou sochou, jak se k tomu stavět. Že? Nevím teda, jestli jsem vám, pardon, teďka jsem asi nějak odbočila, odpověděla, ale
1: vůbec
4: to
1: nevadí.
4: Asi pocit zodpovědnosti
1: já vám
4: za to,
1: rozumím.
4: Co dělám. Ano.
1: Závěrem, už nemáme prostor pro delší rozhovor, ale moc vám gratulujeme a to byla Pavla Sceranková, nejnovější laureátka, čerstvá laureátka letošní ceny Medy Mládkové. Ať se vám daří, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
1: No a z dnešního odpoledne na Plusu už to je opravdu vše. Za všechny, kdo dnešní vysílání připravili, děkuji za pozornost. Lucie Vopálenská.
5: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli rozpočtu na příští rok. Dosavadní průzkumy na Klatovsku neodhalily látky používané jako chemické zbraně. Oznámil to Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ukrajina získá asi 1000 střel do systému Patriot. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Shání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který je plánovaný na 389 miliard korun.
6: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
5: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Probudou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i perit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí nebo arzenem. Na průzkum proto naváže sanace, která má začít na konci září.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky od Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Kyjev americké patrioty používá k sestřelování ruských balistických raket. V poslední době se ale potýká s nedostatkem munice a prezident Volodymyr Zelenský o ní spojence opakovaně žádal. Německý ministr obrany Boris Pistorius dnes během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu řekl, že Berlín poskytne Ukrajině střely do patriotů z vlastních zásob. Dodá je i Velká Británie. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřil. Hlaváč proto na konferenci nemůže.
7: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti. Je tam...
5: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: A teď připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdech do Brna směrem z Prahy i Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 212 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. Osobní auta naberou 20-minutové zpoždění. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta před D1 ze 2. kilometru do zdržení, tedy do omezení asi na 10 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začíná fronta za Rudnou na 3. kilometru. Zdržení na Pražský okruh Kořechu je asi půl hodiny. V Praze je silný provoz na Pražském okruhu, obousměrně před Ořechem. Fronty jsou od plzeňské D5 i od Lochkovského tunelu. Na magistrále se ucpává Velznova před omezením u hlavního nádraží. Kolony jsou vždy na 10 minut a 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně s deštěm i bouřkami. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne oblačnost přibyde a později se přidá déšť nebo přeháňky. Teploty zítra na západě kolem 18, na východě až 32 stupňů, tam se ale odpoledne také začne ochlazovat. To byly zprávy, teď už 20 minut Radiožurnálu.
8: Jaké zájmy sleduje Evropská unie v Grónsku? Kam půjdou evropské peníze, které Grónsku přislíbila Ursula von der Leyenová? Co pro 27 znamená nepříznivý výsledek referenda na Islandu? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je evropský komisař pro mezinárodní partnerství a bývalý ministr průmyslu za hnutí STAN Josef Síkela. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
9: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
8: Pro pořádek ještě řeknu, že rozhovor natáčíme v 15 hodin. Vy jste se právě vrátil z Nuku a vaše grónská mise spolu s předsedkyní Evropské komise bude naším hlavním tématem, ale začněme domácí událostí. Státní společnost ČEPS podala před týdnem trestní oznámení kvůli nákupu provozovatele plynovodu Net4Gas. O tom, že ČEPS nakoupí Net4Gas, rozhodla Fialova vláda, ve které jste byl ministrem průmyslu. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Víte, proč auditorům připadá ten nákup nevýhodný?
9: Upřímně nevím. Já nevím nic o tom auditu, nevím nic ani, co jsou ty zásadní pochybnosti. Nikdo mě v této věci nekontaktoval. Nevím ani, co je obsahem, nebo jakým, na koho, nebo kvůli čemu, kam je směřováno to trestní oznámení.
8: Takže nevíte, jestli
9: takže,
8: to
9: oznámení... Takže vám tomu vlastně nemůžu vůbec nic říct. Já samozřejmě si za tou transakcí stojím. Pokud se podívám na ten záměr, který jsme měli a který schválila celá vláda, začíná se ukazovat, že ta moje očekávání z hlediska návratnosti té transakce byla podhodnocená. Vypadá to, že ta transakce se vlastně vrátí, pokud se nějak zásadně nic nezmění, dříve než jsme plánovali. V kombinaci i s těmi zásobníky a s terminálem vlastně to celé plní tu funkci, kterou to mělo. A z hlediska teda těch kroků, já jediné, co jsem udělal, protože samozřejmě se na to ptají novináři, tak prostě jsem poprosil svoje právníky, aby to nějakým způsobem sledovali z hlediska nějakých pomluv nebo případných křivých obvinění a tak dál.
8: Za tu zadlženou firmu měl státem vládan ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně 5 miliard korun. Podle některých zdrojů, ale nakonec za státovou společnost stát zaplatil skoro 8 miliard. Jak to tedy je?
9: Tak pokud to mám dobře v hlavě, tak tam byla jednak kupní cena a jednak tam byla otázka vytvořené rezervy na dividendy, kterou vlastně ti bývalí vlastníci vytvořili ještě předtím, než k té transakci došlo a kterou si nárokovali. A my jsme tento nárok vlastně spojili s naplněním nějakých ekonomických parametrů v rámci hospodaření té firmy. To znamená, ta výplata té druhé části nebo té prémie byla přímo svázána na dosažení ekonomických výsledků té firmy.
8: Chtěl jsem se právě ptát na to, proti komu to trestní oznámení míří. Vy jste řekl, že to nevíte. Pokud by se ukázalo, že to je na vás osobně, pochopil jsem to správně, že zůstáváte klidný.
9: Tak já, jak říkám, jo, já docela těžko chápu, jakého trestného činu jsem se měl dopustit, pokud by to bylo směřováno na mě. No. Protože, jak říkám, obsahově ta transakce, a já jsem takových transakcí ve své bývalé kariéře prostě udělal několik, je z mého pohledu naprosto v pořádku. My jsme tam měli 3 nezávislé poradce, u jednoho dokonce jsme trvali na tom, aby to bylo ze zahraničí, protože jsme se chtěli vyhnout vlivu českých vlivových skupin, to znamená, já jsem dával velký důraz na to, aby to prostě byla instituce, která není vlastně s tím plynovým hospodářstvím a s nějakými zájmy jakoby nějak spojená. Tu transakci schválila vláda České republiky a ta transakce proběhla za podmínek a za cenu, která z hlediska ocenění té firmy byla pod tím, co stanovily ty znalecké posudky. Takže říkám, tady někde vznikla jakoby v prostoru nějaká iluze o tom, že kdyby byl nabyvatelem nebo vlastníkem té firmy někdo jiný, že by to mělo vliv na výši té regulované části, ale to je prostě iluze, to je, ať každý, kdo toto tvrdí, ať si přečte energetický zákon a zákon o energetickém regulačním úřadu, který je nezávislým orgánem a který vlastně ty cenové parametry stanovuje nezávisle, bez ohledu na to, kdo je vlastník a bez ohledu na to, jaký mají názor vláda nebo jiné institucionální orgány.
8: Někdejší ministr průmyslu a obchodu, dnes člen Evropské komise Josef Síkela, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Spolu s Ursulou von der Leyenovou jste Groňanům slíbili na letošek a příští rok dalších 200 milionů eur. Proč? Je to reakce na snahy Donalda Trumpa získat Grónsko pro Spojené státy?
9: Ano a ne. Víte co, já jsem byl teď s prezidentkou von der Leyen v Grónsku už podruhé a byl jsem tam předtím v květnu, ale vlastně my jsme tento program, tento partnerský program začali připravovat už začátkem roku. Moje první schůzka s grónským premiérem k tomuto tématu proběhla v Mnichově v rámci Mnichovské bezpečnostní konference už v únoru. Pak jsem nějaké teze prezentoval i poslancům dánského parlamentu, jednal jsem o tom s dánskými úřady a cílem té mojí mise v tom květnu bylo vlastně poslechnout si přímo Groňany, členy vlády, místní komunity a vlastně do určité míry přijít s něčím, co si oni přejí, co u čeho oni mají pocit, že jim může nejvíce pomoct. A já vím, že spousta lidí to může vnímat jako nějakou reakci, ale když se podíváte na historii vztahu Evropské unie a Grónska, které má 40-letou tradici, když se podíváte na skutečnost, že Grónsko, které mimochodem já jako eurokomisař mám ve svém portfoliu v rámci takzvaných evropských záoceánských zemí a teritorií, tak vlastně ten významný rozpočet pro Grónsko tam byl už v minulosti, bylo to 225 milionů euro v rámci toho minulého multiročního finančního rámce. A ten náš návrh na navýšení, na zdvojnásobení tohoto rozpočtu přišel ještě před tu eskalací. To znamená, ten význam Grónska jako nejvýznamnější a největšího arktického území v rámci evropských zemí, toho my jsme si byli vědomi dávno předtím. Ta eskalace, ten zvýšený zájem o Grónsko a o celé arktické území vlastně jenom potvrdil ten náš pocit, že vše, co se děje v Grónsku, vše, co se děje v arktické oblasti, přímo souvisí s Evropou. Ať jsou to klimatické změny, ať je to ekonomická bezpečnost, ať je to přístup k nerostným surovinám. Ale my v této věci zastáváme jasný pohled a to, že jediný, kdo může rozhodovat o své budoucnosti z hlediska mezinárodního práva, z hlediska principů suverenity, jsou Gróňané sami. A vlastně my jsme tím balíčkem chtěli dát jenom najevo naši podporu, naši solidaritu, ale také zdůraznit to, že my máme eminentní zájem na bezpečném, udržitelném a ekonomicky prosperujícím Grónsku. A proto přišel ten balíček.
8: Čili ten postup nějak neovlivnil výsledek referenda na Islandu. Připomenu, že obyvatelé odmítli užší styky s Evropskou unií. Co tady postoj Islanďanů znamená pro Unii a její vztahy s Reykjavíkem?
9: Jak jsem říkal, ani nemohl. Ty první kontury toho balíčku jsou z února tohoto roku. Takhle, já jsem zaznamenal některé komentáře v českých médiích například, trošku tendenční ve smyslu, že to je velká prohra Evropské unie. No. Ale prohrát můžete jenom to, když o něco bojujete. My jsme se vzhledem k tomu principu, že prostě je to na Islanďanech, do toho procesu nějakým žádným způsobem jakoby nezapojovali. A když se podíváte na to referendum, tak vlastně tam nebyla ani nějaká zřejmá jako yes kampaň pro znovu obnovení těch rozhovorů z hlediska islandské vlády. To znamená, je to něco, co já do určité míry beru na vědomí. Samozřejmě bychom přivítali rádi Island jako už dnes velmi silného spojence, ale to nic nemění na to, že Island je členskou zemí NATO, zakládající zemí NATO, že je členem Schengenu a tak dál a že to je velmi důležitý a pevný spojenec Evropy a Evropské unie a na tom se nic nemění. A to, že Islanďané se necítí pod takovým tlakem jako třeba Gróňané, tak to je prostě o jejich vnímání té situace, kterou my respektujeme.
8: A co tedy myslela předsedkyně Evropské komise slovy, že investice, o kterých jste mluvil předtím, zajistí, že Evropská unie bude v oblasti Grónska i Arktidy víc přítomná a silnější?
9: Tak když se podíváte na to, do jaké míry se mění celá arktická oblast. Jednak je to klimatická změna. Jo? Arktida a arktická oblast se otepluje 4x rychleji, než je planetární průměr. A to je něco, co má bezprostřední dopad na Evropu, protože prostě ten rozšiřující se tmavý oceán, ten ustupující vlastně lesklý led, ten proces ještě urychluje. A z hlediska biodiverzity to má vlastně přímý dopad i na Evropu. Ta druhá věc, která je, že v této souvislosti ale se začínají ten ustupující led, také znamená, že se začínají objevovat nové námořní cesty, že se začínají objevovat nové možnosti dobývání a zpracování nerostných surovin v této oblasti. celá ta arktická oblast je jakoby z hlediska dopravy, z hlediska konektivity, z hlediska kabelového propojení, satelitního propojení velmi významná.
8: A co tedy, jak důležitá je pro Evropany ta takzvaná arktická cesta?
9: Na to, jakým způsobem se vyvíjí hybridní válka, do jaké míry se sabotáž a sabotáže na infrastruktuře staly součástí, tak jestliže chcete v nějaké oblasti investovat, tak musíte být schopen i tu oblast do určité míry chránit.
8: Hned se k tomu vrátíme, jestli dovolíte, ale ta otázka zněla, ta takzvaná arktická cesta, jak je důležitá pro Evropany.
9: Jak jsem řekl, my jsme s tou Arktidou přímo spojení, jednak že 500 tisíc Evropanů obývá arktickou oblast. Z těch 8 arktických zemí, kterým teda dominuje teritoriálně Rusko, která ovládá velkou část Barentsova moře, tak samozřejmě po té invazi na Ukrajinu se ten vztah změnil i v rámci té spolupráce mezi arktickými zeměmi. Takže jednak tam máme nějaký geopolitický zájem, jednak tam máme nějaký ekonomický zájem, jednak tam máme nějaký klimatický zájem, ale samozřejmě tam máme i zájem podpory těch místních komunit a toho původního obyvatelstva, protože to je přímo svázáno s hodnotami a s principy, na kterých je Evropská unie založena. A pokud tedy mluvíme o nějakém posílení a o nějaké aktualizaci arktické strategie nebo přístupu Evropské unie k arktickému regionu, tak se musíme uvědomit, že ta původní je z roku 2021. To znamená dávno před válkou v Evropě, agresí Ruska vůči Ukrajině. Druhá věc je to posilování toho geopolitického významu i z hlediska ekonomického a dopravního. Vidíme například iniciativy Jižní Korea, zkoumá možnosti, jak zkrátit cestu z Asie do Evropy, kdy vlastně přes Suez to je nějakých 40 dní plus a kdyby se vlastně to dopravní spojení vedlo arktickou cestou, tak to zkrátíte na nějakých 28 dní. Pak samozřejmě se tady nabízí zejména v Grónsku, které vlastní nebo na jehož území se nachází 25 z 34 kritických minerálů a surovin, tak se nachází na území Grónska. A pro Evropu to může být jedno z řešení, jak vyřešit vlastně tu čínskou dominanci, která dnes ovládá nějakých 74% zpracovatelského nebo zpracování nerostných, kritických nerostných surovin a nějakých téměř 100% u vzácných zemin. A my tam třeba máme projekt, na který se teď díváme a financujeme studii proveditelnosti na těžbu a zpracování molybdenu. A jenom tento projekt by uměl pokrýt stávající potřeby celého evropského obranného průmyslu, pokud jde o molybden. A díváme se i na další projekty. To znamená, je to kombinace všech faktorů a toho stoupajícího významu celé arktické oblasti, nejen geopoliticky, ale i pro Evropu.
8: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Síkelou, eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Připravujete zásadní úpravy arktické strategie z roku 2021, což už jste připomněl, v čem tedy mají konkrétně spočívat. Zeptám se rovnou, 90% unijních financí dosud směřovalo do školství, to se teď změní?
9: Takto. Pokud se jedná o těch 90%, tak to se bavíme primárně o Grónsku. Opravdu v Grónsku jsme se zaměřovali na vzdělávání, na školství. A tato priorita zůstane víceméně zachována, protože na druhé straně, jak jsem zmínil, ty částky navýšení rozpočtu z 225 milionů na 530 pro to příští rozpočtové období. Pak ten nový balíček, který nazýváme partnerským balíčkem 200 milionů euro. Podíváte-li se na grónský hrubý domácí produkt, nebo podíváte-li se na jejich rozpočet, tak to jsou transformační projekty. To jsou projekty, které mohou pomoci vlastně změnit strukturu grónského HDP a vlastně transformovat celou ekonomiku. A na to potřebujete implementační kapacity. To znamená, ten přístup k tomu vytváření lokálních kapacit, lokálního know-how, lokálních expertů, koordinace, tak ten bude zachován. Pokud jde o tu aktualizaci té arktické strategie, tak ta dosavadní se zaměřovala víceméně nebo primárně na klima. A tím cílem té nové strategie je přispívat k tomu, aby Arktida byla bezpečným, stabilním, obyvatelným, mírovým a prosperujícím regionem. A proto my přidáváme tři nové pilíře. Ten první pilíř je mír a bezpečnost, protože my se nemůžeme na Arktidu dívat pouze jako na otázku environmentální nebo rozvojovou. Právě s tou rostoucí dostupností regionu bude přibývat vojenských, hybridních i komerčních aktivit a proto prostě chceme do budoucna klást důraz na odolnost, na situační přehled, ochranu kritické infrastruktury, stejně tak jako na ochranu svobody plavby, stabilitu a respekt k mezinárodním pravidlům. To znamená, tady není úkolem nahrazovat NATO, ale vlastně přinést vlastní nástroje a infrastrukturu, která bude přizpůsobena arktickým podmínkám a bude pomáhat čelit zlepší konektivitu, ochranu proti hybridním hrozbám. Ta druhá dimenze, nebo ten druhý pilíř, je pak ekonomický rozvoj. Hmm. Já už jsem to zmínil, kritické suroviny, námořní trasy, obnovitelné zdroje, konektivita, to jsou vlastně ta hlavní témata. My budeme klást silnější důraz na udržitelný rozvoj právě těch kritických surovin, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také monitoring arktické lodní dopravy a hlavně investice do digitální infrastruktury. Tím takovým nosným projektem je panarktický kabelový systém.
8: Jakou tedy odezvu na tyhle ty aktivity Evropské komise jste zaznamenali u grónských, potažmo tedy dánských představitelů?
9: Tak já musím říct, že od začátku je ta naše aktivita vnímána velmi, velmi pozitivně. Já, když vždycky přijedu do Grónska jako komisař zodpovědný za Grónsko, tak slyším nejen díky, ale vlastně i slova uznání, nejen teda od vládních představitelů, ale i od místní komunity, zejména díky tomu, že my je nikam netlačíme. My prostě říkáme, tím, že posílíme vás, posílíme i tu naši spolupráci a vy se sami rozhodněte, s kým chcete kamarádit víc a s kým míň. Takže to je jakoby takový první aspekt. To, co mě strašně potěšilo včera, předevčírem v Grónsku, taky uznání od dánské premiérky, která byla vlastně překvapená, že některé ty projekty vlastně spouštíme už teď, že my jsme díky té společné deklaraci, kterou podepsala prezidentka, dánská premiérka a grónský premiér, a která je jakousi politickou deklarací, tak vlastně my už jsme se přesunuli do implementační fáze a jeden z těch projektů, projekt na posílení internetového spojení na západním a východním pobřeží, tak vlastně jsme jakoby inaugurovali včera a ode dneška by to spojení na tom západním pobřeží mělo být výrazně posíleno a mělo by lépe fungovat, což je vlastně ten přímý dopad na životy Gróňanů. K tomu východnímu pobřeží bychom měli přejít ještě teď v říjnu, nejpozději začátkem listopadu, to znamená ještě před nástupem zimy. a předtím, než vlastně Groňané začnou většinu lodí jakoby vytahovat z moře ven, protože pro ně v tom zimním období to spojení s tím vnějším světem funguje jenom přes satelity a ne, nebo přes podmorské kabely, protože jako jinak než, protože se tam vlastně nedá ani fyzicky dostat do některých těch osad.
8: Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď v poslední minutě. Groňané by chtěli taky posílit turismus, ale není to v rozporu s tou deklarovanou snahou o ochranu životního prostředí?
9: Není, protože my mluvíme o udržitelném turismu a Groňané vlastně jsou velmi citliví na to a hledají tu správnou rovnováhu mezi tím, jak posílit příjmy z turismu na ostrově, kde je veliký zájem a kde je nedostatek kapacit a který, já to musím říct osobně, je prostě přenádherný. Jo, jako já prostě vždycky, když do toho Grónska přijedu, tak je to prostě úžasný zážitek. A zároveň jak vlastně jakoby to udělat tak, aby to nenarušilo biodiverzitu, aby to bylo co nejvíce udržitelné, co nejvíce v souladu s přírodou. Groňané jsou velmi tvrdý národ, který jako je zvyklý zužitkovat a co nejlépe využít všechno, co jim příroda dá, a jsou velmi citliví na to, a aby tam někdo dělal něco, co je proti přírodě, co je proti klimatu a vlastně ve spolupráci s námi chtějí hledat ten správný balanc.
8: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, bývalým ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou. Děkuji za rozhovor a do Bruselu přeji klidný den. Naschledanou.
9: Já děkuji vám a budu se těšit zase někdy příště.
8: Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Socher slaví 100 let.
10: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
5: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plus.
5: Dobré odpoledne. Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogé a potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert. V Česku je před skončením strategie, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidských papilomavirem. Oznámila to ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková u příležitosti Světového dne onkogynekologických diagnóz. Rakovinou děložního hrdla, která je nejčastější z nich, onemocní asi 750 žen ročně a přes 220 zemře. Bosna a Hercegovina vyhostí dva srbské diplomaty kvůli pohřbu s poctami odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Oznámil to bosenský ministr zahraničí Elmedin Konaković. Ratko Mladič během války v Bosně v 90. letech vedl vojska bosenských Srbů. Ve vězení v Hágu si odpikával doživotní trest za válečné zločiny, včetně masakru ve Srebrenici. Mladičova pondělního pohřbu v Bělehradu se zúčastnilo několik ministrů srbské vlády. Sarajevo okolnosti obřadu kritizovalo. Už dřív taky oznámilo omezení oficiálních kontaktů se Srbskem na nejnižší možnou úroveň. A země čelí kritice za pořádání veřejného pohřbu Mladiče i od Evropské unie. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od zítřejšího rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku. 24-hodinové cvičení má prověřit stanovené operační plány zhruba na 250 kilometrech dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby. A teď jsou tu dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za exitem Sázava na kilometru 39,5 je zabraný stoupací pruh. Před porouchaným autem stojí světelná šipka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za Domašovem na kilometru 171. Osobní auta v levém pruhu chvílemi krátce zpomalují u exitu Rosice a Popůvky. Kolona je pak čeká v Brně mezi sjezdy na Vídeň a na Bratislavu asi na 10 minut. Na výjezdu z Plzně silnicí 20 směr Písek odklánějí provoz kolem OC Olympia. Nedá se pokračovat na dálnici. Došetřují tam vážnou nehodu motorky. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno, ale později přibude oblačnost i tam. Teploty od 18 stupňů na západě do 22 do 32 stupňů na východě. To byly zprávy. Slovo má Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
11: Nové myšlenky, pokrok, naděje na dohodu. Tak zní zprávy po jednání Witkoffa a Kushnera v Moskvě. Jenže Putin dál trvá na svém. Je tedy mír skutečně blíž, nebo jsme jen u dalšího kola diplomatických slibů? A jak dlouho to bude Ameriku bavit? Amerikanista Jiří Pondělíček v Osobnosti Plus právě teď. Vítejte.
12: Hezký den.
11: A příjemný poslech taky ode mě. To vám přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
11: Tak v prvé řadě si kladu otázku a teď ji kladu vám, protože jsem neuměla odpověď. Jestli vás napadá jedna jediná nová myšlenka, kterou je Kreml schopen nabídnout, která by byla skutečným řešením?
12: To je velmi dobrá otázka. Já se nedivím, že vás nenapadá odpověď, protože já myslím, že 100% nikdo neví a alespoň z těch veřejných vyjádření, která jsme slyšeli ohledně toho setkání, tak tam vlastně nic nového není. Kreml dál používá ten svůj úřednický jazyk, že tedy vlastně je potřeba v úvozovkách respektovat realitu na zemi, na bojišti a že jsou připraveni jednat o míru v okamžiku, kdy budou naplněny tedy ty cíle toho, čemu oni říkají ta speciální vojenská operace, což ale v podstatě pořád
11: ale
12: znamená to samé.
11: To říkali před rokem.
12: To říkají v podstatě už od roku 2022 a v podstatě pořád to znamená téměř úplnou kapitulaci Ukrajiny. Jestli se tam něco posunulo za oponou, za těmito vyjádřeními, to asi v tuhle tu chvíli těžko hodnotit, ale také to příliš nadějně nevidím.
11: Witkoff byl podle Washington Post v Moskvě už po 8. A při vší úctě k panu Witkoffovi ty výsledky prostě zatím nejsou vůbec žádné. Takže se ptám, proč stále dokola Trump posílá, já vím, že Witkoff je jeho přítel veliký a že Kushner je jeho zeď, ale proč posílá stále tu samou sestavu, když to nefunguje?
12: No, Donald Trump hodně funguje na bázi osobních vztahů, osobní důvěry. On si hodně cení loajalitu. Já bych řekl, že si loajalitu cení především. Proto tam posílá Witkoffa a Kushnera, protože to jsou lidé, kterým věří. To jsou lidé, kterým věří, že je v úzovkách nezradí. A zároveň asi možná i věří skutečně tomu, že mají nějaký vyjednávací talent, že toho Putina něčemu přesvědčí.
11: Právě jsem chtěla říct, že asi jediná věc, která je pro Trumpa důležitější než loajalita těchto lidí, a to je úspěch. veliký úspěch. A jestliže tahle dvojka ten úspěch zatím nenabídla, tak by člověk čekal, že nějak zasáhne, rozumíte?
12: No, čekal by buď, že řekne, je to, prostor tam je, ale je to chyba vyjednavačů, to je možnost A, pak by samozřejmě bylo na místě to, o čem mluvíte, vyměnit vyjednavače. A druhá možnost, že by řekl, no, ty pozice jsou v tuhle chvíli nesmiřitelné, Rusko ustoupit nechce a my ta vyjednávání končíme, dokud třeba ta ruská pozice nebude jiná. A on neudělá ani jedno, protože on prostě, on to miluje, že on to dělá i v případě Iránu. Už brzy bude mír, už za týden a možná už za dva a počkáme dva týdny. A on to vlastně tímhle protahuje a ty úspěchy spíš předstírá.
11: Já jsem si myslela původně, nebo takhle, já jsem si to nemyslela. Já se ptám se, jestli Donald Trump tou takovou tvrdošíností, s jakou stále pokračuje prostě s neúspěšným týmem v celém tom jednání, není, aby vlastně si jenom detekoval, která země nakonec za ten krach bude moci.
12: To je taky částečně pravda, konec konců to sledujeme už od začátku, že vlastně a obě země podle mě s tím trošku vědomě hrají, s tím, že Rusko ví, že si toho může dovolit víc než Ukrajina, ale hraje se od toho černého Petra, kdo vlastně bude v Trumpových očích tím, kdo ten mír kazí, kdo mu překáží. Takže to máte určitě naprostou pravdu. Konec konců viděli jsme, ono teda potom to dementovali, pak to Amerika stáhla, ale když vlastně Trump předložil ten údajně americký mírový plán, což byl v podstatě jenom
11: který
12: přeložený.
11: Který nikdo nezná.
12: No, to byl tehdy ten přeložený ruský mírový jo. plán, ze kterého Vítko snad dokonce ani některé věci nestihl přeložit, nebo bylo to přeloženo překladačem, ale on prostě skutečně zřejmě preferuje co nejrychlejší ukončení. Jemu bych řekl, že je vlastně jedno, jaká bude třeba ta linie, jaké budou ty kompromisy. On by jako chtěl ten mír co nejdřív, aby mohl říct, že měl úspěch.
11: A nemá žádnou červenou linii, přes kterou nebude?
12: Já se domnívám, že ne, nebo aspoň v tuhle tu chvíli není vůbec vidět. Což samozřejmě na jednu stranu může být otázka taktiky, protože viděli jsme, Rusko mělo spoustu červených linií a nikdy se nic nestalo. Pak samozřejmě jste k smíchu a žádné další červené linie nikdo respektovat nebude. Děje se to samozřejmě i nejenom Rusku, tak můžeme vzpomenout na Obamu a jeho červené linie v Sýrii, které taky vlastně potom sebou žádné následky neměly. Takže samozřejmě nelze úplně vyloučit, že je to snaha vyhnout se nějakým ultimátum, které by pak jako Amerika Jasně. nemohla naplnit.
11: Řekněte, jenom to prostě ta absence červené linie na straně amerického prezidenta souvisí podle vás s tím, že on upřímně nevidí rozdíl mezi demokratickou zemí, agresorem a tak dále. Prostě on vůbec nevnímá. On vidí jenom prostě šachovnici, kde si tahá těmi figurkami.
12: Ano, možná to vidí prostě trošku jako realitní biznis. Prostě potřebujete dosáhnout nějakého výsledku. V jeho případě je to mír, protože to je to, co slíbil. Sám se vlastně dostal pod tlak, když říkal, bude to jednoduché. A ukazuje se, že není konec konců tak jako předtím v případě třeba zdravotní péče. On tam vždycky říká, jak to bude jednoduché a pak to tak jednoduché není. A on kolem toho hlavního cíle vlastně už nic moc nevidí, si myslím, nebo nevnímá.
11: Ale co na tohle všechno, co se kolem Trumpa děje, tak co na to americký volič? Protože teď je to super aktuální, v listopadu budou midterms a Trump, když nastupoval do Bílého domu, tak se snažil sám sebe prodávat jako mírotvůrce silou a ti Američané už musí chápat, že to nejde tak, jak se mysleli. Chápou to?
12: Já si myslím, že většina ano, když se podíváme na ty průzkumy, tak vlastně Donald Trump, když si rozkliknete třeba Real Clear Politics, agregátor průzkumu veřejného mínění, tam si to člověk může rozdělit podle jednotlivých témat, jak voliči věří prezidentovi v konkrétním tématu. Když tam podíváme právě třeba na rusko-ukrajinskou válku, tak je hluboko v červených číslech. Nemyslím si ale, že zrovna ta válka na Ukrajině rozhodne midterms, myslím si, že daleko větší vliv bude mít ta válka s Iránem, potažmo ty ekonomické následky. výsledky, které to, které to má pro Američany. Ale ano, já si myslím, že mnozí Američané, kteří Trumpovi věřili, to bombastické vychvalování a možná i po zkušenosti toho prvního funkčního období, kdy on si nechal ještě poradit, byl, nechci říct, svázán, ale skutečně měl kolem sebe lidi, kteří věděli, o čem mluví, a často ty výsledky nebyly úplně špatné. Třeba ty abrahamské dohody, to byl skutečně, to byl skutečně tehdy diplomatický průlom, byť tedy se je nepodařilo doteď naplnit kvůli tomu teroristickému útoku Hamásu. No a tak oni uvěřili, že skutečně tedy Trump je tím geniálním vyjednavačem, který všechny ty problémy rozetne, a ono se teď ukazuje, že ne.
11: Ale víte, americký volič, já vím, že je ošidné mluvit o průměrném voliči, ale jak jinak jako zjistit tu atmosféru v zemi. Takže průměrný Američan nejvíc ho štve, že ty války Trump nevyhrává, a nebo že do nich vůbec vstoupil.
12: Tady bych trošku rozdělil ten konflikt na Ukrajině nebo tu ruskou agresi, protože toho se Amerika přímo neúčastní, a řekl bych, že jestli někdo vlastně vědomě pracoval na tom, aby Američané jaksi byli proti pomoci Ukrajině, tak to byl sám Donald Trump a lidé z jeho okolí, z toho MAGA prostředí. Válka s Iránem je něco jiného. Tam Amerika skutečně je přímo účastná, má svoje už padlé, zraněné, jsou tam samozřejmě hlubší ekonomické následky. Tam si myslím, že jim vadí obojí. Jsou lidé z toho MAGA prostředí, kteří vlastně už když tu válku začal, tak ho silně kritizovali. Tucker Carlson se od něj distancoval v podstatě okamžitě. Marjorie Taylor Greenová. A pak jsou lidé, kteří třeba by mu to byli i odpustili, kdyby ta válka skutečně za

0: v momentu, kdyby tyhle volby vyhrály aspoň ve sněmovně reprezentant?
1: Já si myslím, že tady to můžeme očekávat spíš, až se začnou tříbit kandidáti na prezidentskou funkci v roce 2028, protože zahraniční politika je hodně doména exekutivy. A oni to tak i vlastně vnímají. Kongres málo kdy, samozřejmě kongres nějakým způsobem koriguje, republikáni se třeba ve vztahu k Ukrajině snaží sami korigovat Trumpa, nebo třeba ve vztahu k NATO, ale jinak ta zahraniční politika skutečně je víc věcí.
0: No dobře, ale ti demokraté, když kudy chodí, tudy nadávají na to, jak dělá zahraniční politiku Donald Trump, tak to bude muset být vidět potom případně. To... Tak se ptám, jak to vlastně bude vidět a jak to, že se už teď Američané neptají, tak demokrati, co byste asi udělali vy?
1: No, protože oni v příštích dvou letech stejně žádnou možnost, nebo budou mít jenom velmi omezenou možnost tím něco udělat. Takže oni se začnou ptát, až budou prezidentské, až se budou blížit prezidentské volby. A ono to bude hodně záležet. V demokratické straně teď je, nechci říct úplně rozkol, ale ona trošku hledá svoji tvář. Je tam samozřejmě to...
0: No to jste řekulantně.
1: Levicovější křídlo a dejme tomu nějaké středové křídlo a bude i záležet na tom, a třeba konkrétně vztahu k Iránu a možná spíš k Izraeli, bude třeba hodně záležet právě na tom, kdo bude nominantem na tu prezidentskou funkci a ten bude určovat.
0: Já tomu rozumím, ale teď ty listopadové volby, ty jsou, alespoň tak jsem to četla v amerických novinách, převážně obsazeny kandidáty z toho progresivistického křídla.
1: No, já bych asi neřekl převážně, ale ano, podařilo se jim dostat se na několik výrazných, nebo vyhrát některé výrazné primárky, což apropos budilo i trošku paniku, protože v některých těch klíčových státech, třeba v Senátu, v Michiganu, to může potom pro to středové křídlo nebo pro demokraty představit problém, protože prostě ten levicovější kandidát, a teď nejde nutně o zahraniční politiku, byť i ta tam hraje roli, třeba vztah k Izraeli, ale jde o něco, co třeba pro nás ani není jako úplně extrémní, jako státem hrazená zdravotní péče, ale v Americe tahle pozice pořád není většinová, takže když tam je kandidát, který chce Medicare for all, nebo prostě státní zdravotnictví, tak je vlastně trošku extrém.
0: Víte, není pravda, to je otázka, není pravda, že dokud se u demokratů budou rvát ti progresivisté s těmi umírněnými, tak nebudeš ta partaj mít šanci jako výrazně zabodovat, protože furt to budou spíš dva znesvářené tábory, které každý mají prostě na spoustu věcí jiný názor a prostě hotovo dát.
1: To je jistě pravda, zároveň díky tomu systému voleb teď do sněmovny a do senátu, tak to nemusí být nutně na škodu. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou v Americe jenom dvě politické strany hlavní, tak oni obě jsou poměrně široce rozkročené. Když si vezmeme případ, abychom zůstali u demokratů, Joea Manchina, což byl senátor za západní Virginii a to byl člověk, který jako opravdu velmi často hlasoval s republikány, ale prostě bylo jasné, že nikoho jiného demokraté prostě v té západní Virginii neprosadí. Takže pořád je vlastně lepší pro ně mít senátora v tom státě, který s nimi aspoň občas hlasuje, než aby tam měli senátora republikáni.
0: O tomhle vůbec jako nediskutuje, jasné, ale jestliže demokraté pojedou dále dvojkolejně, bez ohledu na to, že tenhle náhodou jako hlasuje s těmi, tak je ta strana mrtvá.
1: No, ale ono to je většinou, když nemá ta strana prezidenta, tu sjednocující figuru, tak to vždycky je obtížnější, protože jako, a viděli jsme to konec konců minule u republikánů v opozici, když Obama vyhrál svůj druhý mandát, že vlastně až do té doby, než se objevil Donald Trump a jemu se skutečně podařilo tu stranu sjednotit, tak tam také byla řada různých názorů, bylo řada různých možných scénářů, kam se strana vydá, pod Tedem Cruzem, o němž se spekulovalo, pod dalšími, jejich jména si už skoro nikdo ani nepamatuje, protože nakonec vlastně nebyli výrazní. Takže a nebude to vlastně ani takový problém z pohledu toho, že demokraté, pokud vyhrají sněmovnu, což se všeobecně očekává, i pokud by vyhráli senát, což teď vlastně ty šance mají.
0: Tam je to napínavé.
1: Tam je to víc půl na půl, ale mají překvapivě vysokou šanci, bych chtěl říct. Tak stejně vlastně to bude spíš tak, že budou schopni blokovat to, co dělá Donald Trump. A na to jim vlastně ten rozkol tolik nevadí.
0: Jasně, ale
1: až budou muset podporovat politiku svého prezidenta, tak to, o čem mluvíte, to bude velký problém.
0: Jasně, ale teď mi řekněte, když budou blokovat i zahraniční

0: politiku Donalda Trumpa, tak co bude dělat Donald Trump?
1: No tak, jak jsem říkal, exekutiva pořád samozřejmě má mnoho možností. Ona není v kongres, ta největší síla, kterou kongres má, je, jsou ty peníze. Vždycky samozřejmě jde o peníze až v první řadě. To znamená, Donald Trump bude potřebovat financování na armádu, na prostě svoje zahraničně politické priority a kongres ho může tlačit k nějaké dohodě tím, že řekne, na tohle my vám nedáme. Konec konců, když se třeba kongres a tehdy, nebo vlastně v době ještě v obou komorách pořád vládnou republikáni, ohradil a řekl prostě i slovy republikánů, že pokud by Donald Trump chtěl provést, nedej bože, invazi třeba do Grónska, tak prostě na to nedají ani dolar.
0: Tohle tady funguje v každé demokratické zemi, že jo? Tady jako většina v poslanecké sněmovně, jako to je základ toho vládnutí.
1: To je sice pravda, ale v Americe prostě prezident bude na 4 roky, i když ztratí většinu v tom kongresu. Takže pak buď si budou navzájem všechno blokovat a bude to vlastně situace, kdy nikdo nic neprosadí, nebo kongres si bude prosazovat svoje, prezident se bude snažit třeba exekutivními příkazy nějakým způsobem ovládat ta pole, kde může, ale jakoby tam, kde je potřeba kompromis obou, tak tam se ničeho nedočkáme.
0: No a teď mi řekněte, jaké jsou ty hlavní směry amerického prezidenta, ve kterých může být, jak se to anglicky říká, lame duck?
1: Lame duck, ano. V podstatě mu nemusí projít už žádná legislativa.
0: On bude vládnout vládními...
1: On bude vládnout těmi exekutivními nařízeními, těmi exekutivními příkazy, jak to chceme říkat, což vlastně jsou věci, které buď je to, že mu to ty pravomoci dává ústava, nebo nějaký konkrétní zákon, on se musí v tom exekutivním příkazu na tu pravomoc nějakým způsobem odvolat a pak samozřejmě je to podléhá to soudnímu přeskumu. Už jsme viděli, že třeba ta cla byla zrušena, byť byla pak zavedena pod jiným institutem.
0: Jasně, ale jak dlouho, kdyby se tohle stalo, ano, všechno, co říkáme, tak jak dlouho by jel ještě, nebo mohl jet na principu těch exekutivních příkazů ve své zahraniční politice, protože to je to, co svět zajímá samozřejmě nejvíc.
1: Tak vzhledem k tomu, že ty pozice v administrativě už má obsazené, tam by kongres to mohl blokovat zhruba nejvíc, ty potvrzování, to znamená, když bude potřeba jmenovat třeba nového ministra zahraničí, tak mu demokraté můžou udělat peklo, ale jinak jako dojednávání smluv, podpis smluv, to může prezident dělat jako sám od sebe. Ono to samozřejmě má tu nevýhodu, že když pak přijde nástupce, který s tím nesouhlasí, tak to může zase stejně.
0: Tak já se zeptám takhle, až se rozhodne poslat bombardéry kamkoliv, tak může to udělat sám?
1: Může, měl by notifikovat kongres a samozřejmě budeme věřit, že v případě, že by to bylo zjevně nelegální, tak odmítnou uposlechnout příkaz ti vojáci. Ale teoreticky může. Existuje rezoluce o válečných pravomocech, kterou kongres vlastně uzákonil po zkušenostech z války z Vietnamu, která omezuje na 60 dní tu možnost prezidentovi nasadit bez souhlasu kongresu vojenské síly. Ale vidíme, že se tomu Trump docela úspěšně vyhýbá. On říká, s Iránem už teďka žádná válka není, takže těch 60 dní jsme splnili a nic se neděje. Jo, takže samozřejmě takhle pokoutně to může zkoušet, pak bude záležet na kongresu, ten teďka nemá úplně vůli, protože samozřejmě veden republikány, tak záleží na tom, jestli kongres bude mít vůli třeba se s prezidentem o to přijít, dát ho třeba k soudu, že porušuje svoje pravomoci. Jo, čili to všechno teprve uvidíme, ale jo, nebo dojednávání smluv, můžeme říct pařížská smlouva o klimatu, Obama ji dojednal, Senát ji neratifikoval, takže Trump z ní vystoupil, Biden tam zase vstoupil, Trump ve druhém funkčním období zase vystoupil. Ale prezident to může udělat jednostranně. Akorát riskuje, že až přijde jeho nástupce a bude proti, tak zase vystoupí.
0: Rozumíte, kam mířím? Já bych se potřeba, nebo ne, my všichni bychom se potřebovali vlastně dozvědět, co by v případě vítězství demokratů ten Trump mohl bezproblémově dál dělat, zvlášť v zahraniční politice?
1: Mohl by uzavírat smlouvy a tím pádem vlastně také by, vrchní velitel ozbrojených sil, tak by mohl rozhodovat o nasazení jednotek a to nejenom v tom ofenzivním slova smyslu, ale mohl by třeba i rozhodnout o stažení jednotek z Evropy. To je, jestli jsem pochopil teda správně to, co třeba by nás mělo tady zajímat. A on by se mu samozřejmě kongres tom snažil nějakým způsobem zabránit. Existuje zákon, který republikáni sami prosadili, naprosto nesouvisející věci, že prezident potřebuje souhlas k vystoupení z NATO, pro souhlas kongresu, to do té doby jako nebylo. Ale on samozřejmě se může snažit udělat de facto vystoupení z kongresu právě prostřednictvím, teda pardon, vystoupení z NATO prostřednictvím těchto kroků a ten vliv kongresu tam samozřejmě nějakým
0: způsobem. No tak on může jakoby utlumit totálně ty peníze, které tam posílá. Je to tak?
1: On může třeba stáhnout generály z těch velících struktur. Může stáhnout jednotky z Evropy. Amerika formálně dál zůstane v NATO. Konec konců ono stačí, vemte si už jenom, když Donald Trump prohlásil, že přece všichni víme, že ten pátý článek o kolektivní obraně, tak nenařizuje žádné zemi, aby posílala vojáky, což je pravda, on je záměrně tak napsaný, prostě žádná suverénní země by to úplně nepřijala. Ale ten odstrašující potenciál toho článku 5 byl založen na tom tak, že to všichni tak chápali. Sovětský svaz to tak chápal celou studenou válku, Amerika to tak říkala.
0: Já vím, ale takový Trump jistě by vzal tu smlouvu doslova a řekl, já jsem z obliga.
1: Ano, a to je to, co říkám. A to by vlastně mohlo, protože on by rozhodoval, kdyby nedej bože došlo skutečně k tomu, o čem se spekuluje, že by třeba Rusko zkusilo nějakou provokaci nebo otevřenou vojenskou operaci v Pobaltí, tak Trump by rozhodoval o tom, jak Amerika bude reagovat. A Trump by mohl říct, no tak pošleme třeba helmy, pošleme rádia, pošleme munici.
0: Ale řekněte mi, pokud jde tu pro tyhle volby důležitější válku, což je ten Irán, tak existuje v americké veřejnosti, byl jí představen nějaký plán, co tam vlastně americký prezident dál chce dělat, protože jsme v té prekérní situaci, že Hormuz je neprojezdný stále a Američané se rozčilují. To je asi tak jako...
1: Ano, to je, bych řekl, přesná definice nebo popis toho, co se teď děje. Neexistuje. Donald Trump na začátku mluvil o změně režimu, pak vlastně řekl, že díky tomu, kolik zabili představitelů, tak už k té změně režimu došlo. Pak řekl, že teda jde především o tu jadernou zbraň, tak to vlastně ani to memorandum neřešilo. Pak samozřejmě se k tomu přidala obnova dopravy v Hormuzské úžině, která před válkou ale fungovala, takže já myslím, že to je jeden z důvodů, proč Američané jsou z té války tak rozladění, že vlastně oni v ní nespatřují smysl a moc jako nevěří, že vláda má nějaký plán, jak tu válku ukončit a co vlastně chce dosáhnout, co by pro ní bylo vítězství.
0: Ale ještě navíc prostě Donald Trump se netajil tím, že chce zabránit Iránu další vývoj jaderné zbraně, ale ani to neudělal samozřejmě. Takže vypadá to zatím na prohrou na celé čáře. Takže vsadil byste se, že za rok bude situace úplně stejná?
1: No, já jsem v tomhletom trošku opatrnější, byť samozřejmě strategicky to teď pro Ameriku vypadá jako jednoznačná porážka. Já nejsem odborník na Irán, nevím, jak moc je ten režim vnitřně stabilní. Amerika teď sází evidentně spíš na tu ekonomickou kartu, což je pravda, že z historických případů neznáme, tedy že by třeba jenom sankce nějaký stát donutili k úplné kapitulaci, ale třeba nějaké změně kurzu, to by se stát mohlo. A já nevím, jak moc ten režim v Iránu je vnitřně stabilní, netroufám si to hodnotit. Ale pokud nedojde ke kolapsu režimu, tak když dáme tuhle podmínku stranou, tak ano, já si myslím, že skutečně za půl roku, za rok budeme pravděpodobně ve velmi podobné situaci.
0: Tak a pokud jde o tu druhou válku, tak mě zajímá, jestli Donald Trump stále ještě spolu s Witkoffem používá ty ruské narrativy k čemukoliv, co se tam děje. Takové to prostě Rusko je velké a statečné a tak dále.
1: No Witkoff pořád ještě ano. Trump od toho trošku upustil vlastně loni na podzim. Myslím, že v září to byl překvapivě po té Aljašce, když to vypadalo, že si s Putinem moc rozumí, tak on vystoupil a řekl poprvé, Rusko válku nevyhrává a ani nevyhraje. A to byl ten velký průlom, protože do té doby on vlastně k tomu jednání přistupoval přesně z té ruské pozice. Rusko stejně nakonec tu válku vyhraje. Největší ruský ústupek je, že nespolkne celou Ukrajinu a všechno ostatní musí být ústupky ukrajinské.
0: No, ale kolikrát to řekl od té doby?
1: On to myslím ještě jednou zopakoval, ale je pravda, že teď v roce 2026 už tam zase občas slyšíme, že prostě Ukrajina se bude muset smířit s nějakými ztrátami a podobně. Já tam nějaký posun pozoruju, protože předtím bych řekl, že to říkal dosti otevřeně, byť ano.
0: Ne, úplně jednoduchá otázka, jo. Američané, zvlášť Vitkov, prostě neustále mluví o kompromisu. Jo. Ale jak chcete dělat kompromis mezi demokratickou zemí, která nikoho nenapadla, a diktaturou, která byla agresorem? Co je to za kompromis?
1: Tam jsou dvě roviny. Morální, tak tam je to samozřejmě naprosto odsouzení hodné. Kompromis mezi někým, kdo prostě na ulici někomu dá pěstí, a někým, kdo se tomu druhému brání, je prostě nesmyslný. Z toho morálního hlediska pak je ale praktické hledisko, kde teda dejme tomu, se můžeme bavit o tom, jestli jakoby to je schůdné, ale podle mě ten problém je, že ani to není úplně realistické.
0: Jiří Pondělíček, amerikanista, dnes byl v Osobnosti Plus, já jsem tomu ráda, děkuju.
1: Já děkuju za pozvání, na shledanou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert.
4: Informaci máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly.
3: Opozice chce kvůli navrhovanému schodku státního rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
5: Považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné.
3: Tenistka Nosková hraje čtvrtfinále US Open proti Bělorusce Sabalenkové. Na nehodu pozor, na dálnici D5 z Prahy na Plzeň za Berounem. A zítra bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu. Zataženo až oblačnost, deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Je úterý 8. srpna a hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. Řekla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
6: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Sněmovna by mohla opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Prosadit to chtějí lidovci. Vadí jim navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun. Víc informací teď reportérka Adéla Burešová.
7: Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že o rozpočtu budou poslanci jednat standardně ve třech čteních. Hlasováním o nedůvěře se podle něj chce proto opozice jen zviditelnit.
8: Samozřejmě to není nic jiného než snaha před volbami, které nás čekají.
7: K lidovcům se postupně připojily i další opoziční kluby. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky jsou kromě rozpočtu ale i jiné důvody, proč chce opozice vyvolat nedůvěru.
9: Je tu střet zájmů a konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
7: Kdyby mohla sněmovna hlasovat o nedůvěře, zatím není jasné. Vysoký schodek kritizují taky koaliční motoristé a SPD. Právě tomuto hnutí odpoledne deficit vysvětlovala ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Na části úsporných opatření už je shoda. Zatím koaliční partneři směřují ke škrtům ve výši jednotek miliard korun. SPD ještě zváží úspory na ministerstvu obrany. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde už včera našla další zařízení ke zkratování vedení.
10: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní Vestfálsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu Ucáh, kde ho dnes policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky od Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. Slíbilo je Německo a Velká Británie. O vývoji konfliktu, který trvá už přes 4 roky, dnes spolu po telefonu mluvili americký a ruský prezident. Británie zavede obchodní sankce na zboží, které pochází z nelegálních židovských osad na západním břehu Jordánu. Opatření oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband.
11: Britský ministr zahraničí uvedl, že celá okupace západního břehu, která trvá od června roku 1967, je nelegální. Protože výstavba židovských osad tam pokračuje, Británie uvalí embargo na zboží, které z těchto osad pochází. Podle opozičních konzervativců poškodí sankce i nevinné. Krok odsoudil izraelský prezident Isaac Herzog. Řekl, že sankce nejsou řešení a že Británie se postavila na špatnou stranu historie. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: A k Británii se připojili mimo jiné i Francie a nebo Kanada.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: V českých školách přibude technické výuky. Počítá s tím nová strategie ministerstva školství. Počítá například se zavedením polytechnické výchovy v základních školách od roku 2028.
12: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
13: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiemi, konstrukční a technologické dovednosti.
12: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
14: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
12: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Zítra začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů zavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
15: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
16: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
15: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
17: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
15: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
3: Na filmovém festivalu v Benátkách měl světovou premiéru 4-hodinový dokument Musk. Portrét amerického technologického podnikatele natočil režisér Alex Gibney a viděl ho už i filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký.
18: Alex Gibney je 82-letý americký režisér, který připravil už řadu kritických portrétů, zajímal se třeba o Steve'a Jobse nebo o nespravedlnosti páchané americkými vojáky, takže se dalo očekávat, že půjde o kritický portrét Elona Muska a přesně tak tomu je. Je to film, který spíše rekapituluje a snaží se na něj upozornit ani ne tak jako na člověka se silnou vůlí a podnikatelskými schopnostmi, ale hlavně jako na někoho, kdo nám prodává sen, že budoucnost už dorazila a on je tím, kdo nám ji přináší.
19: Tenistka Linda Nosková bojuje poprvé v kariéře o postup do semifinále US Open. Její duel se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska sleduje v New Yorku David Prouza.
20: Mírně frustrovaná Linda Nosková prohrává v prvním setu v souboji s Elenou Sabalenkovou 2-5. Skóre vypadá hrozivě, ale je to o jednom ztraceném servisu. Hned na začátku zápasu o něj Nosková přišla. Od té doby si ho drží, teď ztrácí tedy 2-5 a při svém vlastním podání vede 15-0. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
19: Novým asistentem španělského trenéra Santiho Dení u české fotbalové reprezentace je Radek Babel, bývalý záložník národního týmu a Deníův spoluhráč z Atletika Madrid doplnil v realizačním týmu asistenta Pabla Ama. A dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Prestižní soutěž otevřou dva duely od 18:45. AEK Athény se střetnou s Laskem Linec a Brugy nastoupí proti Aston Ville. Pražská Slavia vstoupí do základní fáze ve čtvrtek proti francouzskému Lán.
21: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za exitem Králův dvůr dejte pozor na kolonu z 23. kilometru na 25. po srážce dvou aut blokovaný levý pruh, zdržení zatím 10 minut. V Plzni je na silnici 20 uzavřený výjezd z města na Písek a Rozvadov, za Slovany se musí kolem Olympie, na dálničním kolektoru ještě před D5 vyšetřují tragickou nehodu motorky. A na silnici 35 Olomouc Hradec Králové uzavírka před Opatovcem, proto kolony u Koclířova z obou stran delší směrem na Olomouc z obchvatu Svitav i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
22: Jak se stanovisko Evropské komise ke střetu zájmu premiéra Babiše odrazí na vyplácení dotací pro Agrofert? Ze jakých okolností byl v Německu zadržený muž podezřelý ze sabotážních útoků na elektrickou síť? A na čem se domluvili zástupci české vlády a umělecké sféry při jednání o návrhu o nové kulturní koncepci? I o tom budeme mluvit. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle jejího vyjádření se český premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmu a svěřenský fond, kam Babiš vložil akcie Agrofertu, situaci dostatečně neřeší. Premiér uvedl, že ho postoj Evropské komise nezajímá. Agrofert nevlastní a neřeší to. My jsme do vysílání pozvali výkonného ředitele a vedoucího bruselské pobočky think tanku Europeum Martina Vokálka. Dobrý den.
23: Dobrý den z Evropského parlamentu v Bruselu a díky za pozvání.
22: Můžeme upřesnit, o jaké dotace a z jakých fondů jde?
23: Tak v první řadě se jedná o dotace právě z Fondu pro rozvoj venkova a potom se jedná o dotace navázané na kohezní politiku Evropské unie. Takže to jsou primárně dotace, které jsou například na různé modernizační projekty, na posílení vlastně kapacit a úpravy těch jednotlivých projektů, které třeba jsou v rámci těch podniků pod Agrofertem. Ale důležité je zmínit, že se to netýká té největší části dotace, které jsou ty dotace právě na ty kamnidělské dotace, které právě jsou rozdělovány primárně podle klíče, který říká, kolik půdy ten zemědělský podnik obdělává nebo kolik například má dobytka. Takže se to týká spíše těch investičních a těch menších dotací, které jsou v tuto chvíli pozastaveny, ale Evropská komise specifikovala, že co se týče těch nárokových, těch velkých dotací, tak těch se to zatím v tomto případě netýká. Ale zároveň samozřejmě se to týká řady různých projektů a týká se to prostě dotací řádově v několika milionech euro, ale nemáme to přesné číslo ze strany Evropské komise v tuto chvíli.
22: No a co tohle prohlášení Evropské komise v tuhle chvíli znamená pro státní zemědělský intervenční fond, který ty dotace pro zemědělce, lesníky a potravináře zprostředkovává?
23: Tak velice zjednodušeně ten systém funguje tak, že právě státní zemědělský intervenční fond má garantovat to dodržování pravidel Evropské unie a zároveň i vyplácí nejprve právě z českého rozpočtu ty dotace tím zemědělským podnikům, takže ten státní zemědělský intervenční fond ty dotace vyplácel a zároveň podle svých vlastních objednaných stanovisek se tváří, že by je mohl vyplácet dále, ale právě teď to naráží na stopku z té Evropské komise, která říká, že tato část dotací by neměla být vyplácena, respektive že minimálně nebude.
22: Tak, pane Vokálku,
23: teď dostává prekérní situace, kdy se státní zemědělský intervenční fond musí zaprvé rozhodnout, jestli ty dotace. Haló?
22: Ano, pane Vokálku, já se omlouvám, vy se nám trošku ztrácíte z linky. Haló? Tak teď nevím ano. Úplně, jestli se slyšíme. Slyšíme se? Ne, tak ano, my se pokusíme...
23: Já vás slyším, pardon, zkusím přijít takhle trošku víc.
22: Ano, zkusme možná k oknu, jestli nebude lepší signál.
23: Slyšíme se?
22: Tak já myslím, že zkusíme se s panem Bukálkem
23: spojit. Ano, zkusím takhle, ano, zkusím k oknu.
22: Tak a teď zkusím se vás tady zeptat, pokud se teď slyšíme...
23: Haló,
22: tak ne, já poprosím, abychom ukončili tenhle telefonní rozhovor a zkusíme vás vytočit ještě jednou.
23: Ano, slyšíme se, já vás slyším.
22: Tak ještě jednou se zeptám, když jsme mluvili o státním zemědělském intervenčním fondu, tak může on, i přesto, že Evropská komise potvrdila, že pozastavila to proplácení, v tom proplácení z těch domácích peněz dál pokračovat?
23: Ano, v první řadě se omlouvám za technické potíže. Každopádně on v tom ze svého rozhodnutí může potenciálně prokarčovat, ale riskuje tím ten velký problém, který může nastat v případě, že Evropská komise definitivně rozhodne, že Česká republika nemá nárok na proplácení těchto dotací. A pak by to znamenalo ten systém, kdy vlastně státní intervenční fond ty dotace proplatí, ale proplatí je ze státního rozpočtu a následně nedostane zpětně ty peníze od Evropské unie a udělá tím vlastně jako neoprávněný zářez do toho českého státního rozpočtu a bude muset následně vymáhat po Agrofertu, aby je vrátil, což ale si umím osobně představit, že bude velmi problematické a nebude s ním do toho chtít. Tím pádem se ty dotace, které jsou neoprávněné proplaceny nebo by byly neoprávněné proplaceny, tak se promítnou právě negativně do toho českého státního rozpočtu.
22: No a zdůvodnila komise, proč svěřenský fond, kam Andrej Babiš vložil Agrofert, podle ní není tím dostatečným řešením jeho střetu zájmu?
23: Tak tam v první řadě se jedná právě o to, co s tím fondem bude, jakmile Andrej Babiš tu svoji pozici premiéra skončí, protože ta definice evropského střetu zájmu nekouká pouze na to, jestli ten politik má prospěch z toho svého jednání a má svůj osobní prospěch, ale kouká i na to, jestli mají prospěch rodinní příslušníci. A právě tak, jak Andrej Babiš ten statut svého fondu nastavil, a on se to snažil nejprve utajit, ale už není ten statut známe, tak ten fond funguje tím způsobem velice zjednodušeně, že v případě, kdy on skončí na pozici premiéra, tak vlastně ten fond bude ve prospěch jeho dětí a budou z ním mít vždycky prospěch jeho děti, takže to už je vlastně ta hlavní úroveň toho střetu zájmu, že on jako premiér jedná a zároveň jedná tak, aby vlastně měli prospěch z těch dotací pro Agrofert jeho děti. A ještě je tam dokonce jeden závratnější fakt, a to je ten, že potom po jeho skončení toho mandátu můžou ty děti rozhodnout o tom, že ten fond převedou zpátky na Andreje Babiše. Takže vlastně to popírá i to, co Andrej Babiš dříve tvrdil, že už nikdy nebude mít prospěch z Agrofertu, takže to je prostě ta nastavení toho fondu je skutečně v rozporu s tím evropským chápaním střetu zájmu a nemůže z toho mít prostě prospěch ani Andrej Babiš, ani jeho děti, jinak dochází ke zneužívání evropských prostředků.
22: Ano, on to opakoval i dneska, že Agrofert nevlastní a už nikdy vlastnit nebude. Nicméně, pokud je to proplácení dotací teď pozastavené Evropskou komisí, tak co se bude dít dál? Ta Evropská komise bude ten potenciální střet zájmu dál zkoumat?
23: Ano, jde o to, že to je dočasné pozastavení, takže to může jít ve prospěch Andreje Babiše, že nakonec uzná Evropská komise, že to jeho řešení je dostatečné, ale já si spíše myslím i z toho, co vidíme a jak je ten fond nastavený, takže budou skutečně dál prošetřovat a budou si vyžadovat od české strany to stanovisko a ten postoj, jaký má česká strana, a může skutečně dojít k tomu, že definitivně Evropská komise rozhodne, že minimálně část těch dotací nebude Česku proplácena. Zároveň už se do toho zapojil i teďka úřad evropského veřejného žalobce, který právě zkoumá, jestli politici nebo úředníci neporušují to evropské právo tím, že rozhodují o přidělení dotací z evropských prostředků právě do Agrofertu, a tím pádem ten celý systém a tedy ten kolos, vlastně, který je nastaven k tomu, aby chránil ty finanční zájmy Evropské unie, aby hlavně chránil ty zájmy těch členských států, které přispívají do Evropské unie, tak se už podal do pohybu a teď to bude na české straně, aby Andrej Babiš, tak jak přesvědčivě mluví do médií, že Agrofert nevlastní, tak aby o tom skutečně právě a legálně přesvědčil i tady Evropský úřad vnějšího veřejného žalobce, aby o tom přesvědčil Evropskou komisi. Jinak dojde k tomu případu, že prostě se zneužívají dotace ze fondu evropských prostředků a budou muset být buď to vymáhány zpětně po Agrofertu, anebo proplaceny z těch českých státních prostředků.
22: Říká Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum. Děkuji za váš čas a omlouvám se znovu za technické potíže při spojení.
23: Děkuji za pozvání a také se omlouvám. Mějte se hezky.
22: Německá policie zadržela nedaleko západu německé elektrárny Weisweiler 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické sítě. Při zatýkání měl u sebe výbušná zařízení a policistům nekladl odpor. Úřady po tomto muži pátrali několik dní. Pokusil se podle nich na několika místech ve spolkových zemí Severní Porýní Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí doma vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit tak zkrat. Já teď zdravím do Berlína našeho zpravodaje Tomáše Havlína. Dobrý den.
0: Dobrý den, pěkný podvečer.
22: Už víme, jak se ten muž dostal do hledáčku policie. Bylo to až na základě těch dopisů, ve kterých se autor přiznával k té sérii útoku na elektrickou síť.
0: Ano, bylo to na základě těch dopisů, které minulý týden v druhé půlce týdne dostali úřady a některá média. Policie předtím vlastně nevedla toho Daniela V. v žádné evidenci, kde by bylo vidět, je v klidu nebo radikalizuje se a podobně. Vůbec ho neviděla, až díky tomu, že se přihlásil sám právě těmi dopisy.
22: Jak vypadala ta akce, při které se mu policisté dostali na stopu a dokázali ho zadržet?
0: No, akce, ono to působí celé naivně, ale on sám v těch dopisech, o kterých je řeč, tu elektrárnu u města Cáchy, kde ho dnes zadrželi, jmenoval jako jeden ze svých dalších cílů, takže vlastně policii řekl, kde bude, jako by ho vlastně zas tak netrápilo, když to celé skončí. Ostatně, jak už jste řekla, tak ani dneska se při zadržení nijak nebránil. Ona vlastně to, aby to skončilo, chtěla například jeho matka za 80letou paní byli minulý týden v Porúří novináři z deníku Tageszeitung. Ona říkala, že jí syn měl v sobě vždycky silný cit pro spravedlnost, ale taky něco vzdorovitého a před novináři mu dokonce zkoušela volat, aby mu řekla, že se musí přihlásit, ale ten hovor padal do schránky. No a dnes tedy policie Daniela V. zadržela na benzínové pumpě v Severním Porýní Vestfálsku u města Cáchy.
22: A řekl on sám nebo policie něco víc o jeho motivech?
0: O těch motivech víme právě z těch dopisů, ve kterých, které tedy minulý týden dostala policie a média. On tam píše, že pokud se tady prokáže samozřejmě jeho autorství, že výroba elektřiny spalováním fosilních zdrojů je zločin, který sebou nese obrovské utrpení. No a že vzhledem k tomu, že státy nezasahují a média jsou buď to sticha, nebo píší, ale k ničemu to nevede, takže musí vzít spravedlnost do vlastních rukou, aby těm škodám zabránil nebo jim předešel. O to tedy mohlo jít, to mohl být ten motiv, ovšem ministr vnitra Severního Porýní Vestfálska Herbert Reul varoval, že motiv, který je na snadě, nebývá vždycky tím pravým.
22: Ono těch útoků na elektrická zařízení a rozvodny bylo v minulém týdnu víc a nejen v minulém týdnu, tak podezírají policisté, že to všechno byla práce právě tady toho pachatele?
0: Já myslím, že ano, nečetl jsem celkově všechny ty dopisy, ale on se tam právě k těm různým místům přiznává i popisuje ten technický způsob provedení. První sabotáž byla minulé úterý u braniborské elektrárny Jenčevalde, která patří českému miliardáři Křetínskému, a ten největší zkrat potom ještě ve stejný den u Kolína nad Rýnem. Tam se Danielovi V. mělo podařit odstavit dokonce dvě ze tří tamních hnědouhelných elektráren společnosti RWE, čímž uvádí se odebral ze sítě elektřinu, která by dokázala pokrýt potřeby asi 10 milionů domácností. Nicméně domácnosti netrpěly, ten výpadek se vlastně podařilo pokrýt z jiných elektráren.
22: Po prvních útocích na elektrické sítě se spekulovalo o možné ruské stopě. Tahle verze je tedy už jednoznačně vyvrácená?
0: Oni tu ruskou stopu minulý týden přihřívali tehdejší ty události z toho minulého týdne, kdy Německo obvinilo Rusko ze srpnového pokusu o dronový útok na letišti v Lipsku. Následně ruský prezident Vladimír Putin to označil za vážnou chybu a potom se v Německu děli začaly dít a zároveň se možná víc medializovaly takové divné věci, právě včetně těch sabotáží, ale nejenom. No a když se potom v druhé půlce týdne objevily ty dopisy, kde se Daniel V. má k tomu přiznávat, tak Alexander Dobrindt sice pořád ještě tu ruskou stopu nevylučoval, říkal, že sabotáže mohou jít kráčet ruku v ruce se státním terorismem, ale teď už bych řekl, že od toho upouští. Což ale neznamená, že Rusko z těch incidentů, z těch sabotáží na elektrickém vedení nemůže čerpat. Může z toho získávat například informace o tom, co vydrží, jak odolná je energetická infrastruktura v Německu, a to se může hodit.
22: A ví se, jestli byl ten muž, který by mohl být pachatelem, členem nějaké organizované skupiny, nebo jednal na vlastní pěst?
0: Samozřejmě posluchači si určitě vybaví masivní zkrat na elektrickém vedení z kraje roku v Berlíně. Tehdy jim přišlo v lednových mrazech o teplo na pár dní 45 tisíc domácností. Přihlásila se k němu, říká se, levicová skupina Vulkán Gruppe. To vedle té ruské stopy byly takové další obrázky, které asi tak člověku vyvstávaly, když ten minulý týden začal docházet k těm zkratům na elektrárnách. Nicméně podle toho, co víme z německých médií, tak v těch dopisech, o kterých mluvíme, tak se měl ten jejich autor, podezřelý Daniel V., vlastně distancovat od jakýkoliv asociací vlastně s těmi obvyklými podezřelými, v tomto případě na nějakém poli klimatické spravedlnosti. Měl tam jednoznačně deklarovat, že jedná sám, a tož je vlastně i teď věc, kterou je to interpretace i těch oficiálních míst německé vlády, například právě zmíněného ministra vnitra Alexandra Dobrinta.
22: O muži, který byl zadržen a je podezřelý ze série sabotáží na elektrické sítě v Německu, jsme mluvili s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Díky za to, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
22: Vláda a zástupci kultury se neshodnou na návrhu nové státní kulturní politiky ministra kultury o ty klempíře z motoristů. Kabinet minulý týden jeho projednání odložil. Dokument čelí kritice profesních organizací a odborů, mimo jiné kvůli způsobu přípravy a nahrazení koncepce, kterou loni schválil kabinet Petra Fialy. Dnes o návrhu jednali s premiérem Babišem a ministrem Klempířem zástupci kulturní obce a byla mezi nimi i Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel. Dobrý den.
1: Dobrý den.
22: Tak premiéru Babišovi prý nebylo jasné jádro celého toho sporu, tak jak byste ho vy vysvětlila?
1: Tak to jádro celého sporu má dvě roviny. První je proces vzniku toho návrhu státní kulturní politiky vlády, kdy kulturní obec prostě počítala s realizací implementačního plánu. Bylo slíbeno jeho zveřejnění do 29. června a to se nestalo. Místo toho naopak 4. srpna byl zveřejněn hospodářskou komorou návrh nové státní kulturní politiky v mezirezortním řízení. Takže bylo to, jako myslím, jako překvapivé. Je pro nás vlastně tento postup ne zcela pochopitelný, protože ta dosud platná státní kulturní politika vycházela z obsáhlého prostě průzkumu terénu, z rozsáhlé analýzy, kde jsme vlastně jako kulturní obec vlastně se podíleli na pojmenování základních problémů toho sektoru.
22: Což se tedy teď to podle vás nestalo, a ještě abychom se dostali k té druhé rovině?
1: Ano. A ta druhá rovina jsou samozřejmě nějaké jako obsahové připomínky. Proběhlo tedy připomínkové řízení, je několik oficiálních připomínkových míst, kde byly zaslány například Unii zaměstnavatelských svazů, jejíž jsme součástí, oficiální připomínky k vypořádání. Proběhlo pak na vlastně nátlak jako kulturní veřejnosti i jako neoficiální připomínkové řízení přímo s ministerstvem kultury, ale ta komunikace nám přesto připadá nedostatečná a ta komunikace kolem těch připomínek vlastně nejasná.
22: A co současnému ministrovi kultury tedy nejvíc vadí na té stávající koncepci kulturní politiky, kterou nejdřív označil za výborně připravenou, tak co si tam teď nepřeje mít?
1: Tam se jako vlastně je to paradoxní, protože ta stávající kulturní politika není v rozporu s programovým prohlášením vlády, je tam jenom asi zhruba 20% jakoby věcí, které neodpovídají, a my se domníváme, že toto lze řešit v takzvaném implementačním procesu, kdy samozřejmě každá vláda má své jako priority a může je realizovat právě prostřednictvím implementace.
22: No a shodli jste se na tom, že by to takto šlo s ministrem kultury Klempířem dnes?
1: Úplně jsme se asi dnes neshodli. Já jsem teda ráda, že ta schůzka proběhla. Myslím si, že byla věcná a že došlo i na nějak na připomínkování vlastně toho procesu vzniku i na některé konkrétní připomínky. Byla otevřená vlastně možnost zaslat znovu nebo nové připomínky, které třeba padly v té debatě. Nicméně si myslím, že to nemá nějaký jednoznačný výsledek.
4: A vy jste zmiňovala už dříve, že ten návrh ministra Klempíře opakovaně mluví o kultuře, která má sloužit lidem, mít skutečný význam anebo být úspěšná podle toho, kolik lidí osloví, a že takové pojetí otevírá prostor pro politické rozhodování o tom, která tvorba je užitečná a hodnotná veřejné podpory. Tak tahle pasáž v tom novém návrhu ministra Klempíře zůstane? Mluvili jste o tom?
1: Jako ten nový návrh, který vznikl po tom připomínkovém řízení, vlastně my neznáme, protože byl zveřejněn v neveřejné části e-klepu, to je komunikace. Hmm.
4: Takže jste ho neměli možnost číst po úpravách.
1: Takže jsme ho neměli možnost číst po úpravách, nicméně já předpokládám, že to tam zůstává a zůstává to tedy i problémem, protože to je vlastně hodnocení kultury, které vychází víceméně jako z ekonomických a prostě z ekonomických ukazatelů a kultura prostě není
4: založená. Se nedá redukovat jen na peníze.
1: Ano,
4: Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel České republiky, byla ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
1: Já děkuju, nashledanou.
4: Teď už jsou tu aktuální zprávy, zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Český rozhlas plus zprávy.
5: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, je stále na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl o 1650. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče anebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Ty už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol anebo hokejovou výstroj. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Čtvrtfinále New Yorkského Grand Slamu vidí David Prouza.
20: Linda Nosková dokázala nakonec set dotáhnout do tiebreaku, v něm ale dominovala běloruská světová jednička, zvítězila 7-1 a ujímá se tak vedení 1-0 na sety ve čtvrtfinále US Open z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
21: Nehoda na D5 za Berounem a kolony u Svitav. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně už za sjezdem na Králův dvůr srážku dvou aut na 25. kilometru došetřují jenom v odstavném pruhu, kolem se jede plynule. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Písek a Rozvadov je uzavřený zaslovaný dálniční kolektor. Před nájezdem na D5 vyšetřují tragickou nehodu motorky, jezdí se kolem Olympie. Na silnici 35 Olomouc Hradec Králové je uzavřený úsek mezi Kotslířovem a Opatovcem, musí se po obchvatu Svita v kolony se ještě tvoří před kruhovým objezdem u Kotslířova, skoro od Hřebče a taky za Svitavy z kruhového objezdu. Zdržení v obou směrech pořád až půl hodiny, hlavně směrem na Olomouc. A na 35 se potom dál za Moravskou Třebovou směr Mohlnice u Žipotína opatrně, stojí tam porouchaný kamion, objíždí se proti směrem. A v Praze v Dobříšské směr Barandovský most obezřetně za Mrázovkou, v pravém pruhu překáží porouchané auto. A pak ještě na jižní spojce směr Černý most čekejte kratší frontu od sjezdu na Hostivař do Švehlovy k nehodě tří aut na Lanovém mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 20 až 16 stupňů, při slabém větru naměříme kolem 14, zítra pak bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vláda by neměla hejtmany a primátory peskovat, nejbrž se od nich poučit. Co mají na mysli němečtí židé, když mluví o AfD? Koalice chce snížit podporu v nezaměstnanosti, což od premiéra osočovaného z populismu vyznívá ale spíš nepopulárně. No a ještě, vede ruská dezinformační stopa v Africe až k Seutě? To jsou vybraná témata úterního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia, nového studia, zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Nesouhlas dvou menších vládních stran s podobou státního rozpočtu na rok 2027 předložený ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou evidentně v intencích představ předsedy vlády a zmíněného hnutí Andreje Babiše, respektive nesouhlas s výší deficitu blížícímu se 400 miliardám korun, postupně rostl a momentálně se jedná o zatím největší interkoaliční střet. Do jaké míry je vážný a co z něj může plynout do budoucna, o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Čili otázka už vlastně byla položena, jak je to skutečně vážné?
7: Vážné to není, protože i v minulosti jsme byli svědky opakovaně, když vládla nějaká koalice, že se dohadovala o podobě státního rozpočtu. Spíše je to netradiční v tom, že představitelé koaličních partnerů byli podle mého názoru skutečně autenticky překvapení v momentu, kdy ministerstvo financí sestavilo definitivně státní rozpočet na příští rok a vyčíslilo ten deficit, který by měl být 389 miliard korun, tak se začali se ozývat také z toho důvodu, že když se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak občané České republiky nejsou nadšení z toho, kdyby politici koupili nějaké astronomické dluhy, zvlášť v době, kdy není k tomu důvod, kdy nezažíváme žádné krize a týkalo se to i voličů SPD a motoristů sobě.
6: Ono to právě dokonce dost vypadá, že to je reakce na tu reakci veřejnosti.
7: Je to velmi pravděpodobné, protože motoristé sobě i SPD nemohou ignorovat názory svých voličů a například, když motoristé sobě v předvolební kampani slibovali rozpočtovou odpovědnost, tak ten růst deficitu státního rozpočtu je v rozporu s tímto slibem, takže na to musí nějakým způsobem reagovat. Zároveň Andrej Babiš si musel uvědomit, že tedy vládne koaličně, že nemá většinu ve sněmovně a že pokud vláda nemá ztroskotat na přijímání státního rozpočtu, tak se potřebuje dohodnout s koaličními partnery. Vzhledem k tomu, že to řeší ten schodek de facto na poslední chvíli, tak je velmi pravděpodobné, že nemají šanci ho snížit o desítky miliard korun, že tam budou spíše... Byť o nich mluví z pohledu těch celkových příjmů a výdajů, to budou jenom kosmetické úpravy a oni... Představitelé především motoristů sobě se zaštiťují tím, že si jsou vědomi toho, že kdyby chtěli razantně snížit některé výdaje, tak musí měnit zákony, protože to jsou takzvané mandatorní výdaje a oni tvrdí, že některé věci mají připravené a že v průběhu následujících měsíců to chtějí učinit a odkazují na to, že tedy nějakým způsobem bude přijat návrh státního rozpočtu, kde bude schválen nějaký schodek, ale podstatné je to, jak stát skutečně hospodařil, jak se naplnily ty různé odhady příjmu a tak dále v momentu, kdy je vystaven státní závěrečný účet, kdy tam je skutečně černé na bílém, jak ten stát hospodařil. Oni tvrdí, že v té době by to číslo mohlo být výrazně lepší právě s přispěním toho, že prosadí některé změny návrhů zákonů, které by jim umožnily právě ten skutečný deficit nakonec výrazně snížit, ale myslím si, že k tomu stejně nedojde.
6: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
6: A u premiéra i ministrině financí ještě zůstaneme. Ti by se totiž měli u samospráv inspirovat a nikoli je peskovat, protože ty vesměs hospodaří lépe než celý kabinet ministrů. To aspoň říká ve svém příspěvku politický komentátor Lukáš Jelínek.
8: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k sporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst. A má to být vzor i pro zbylé samosprávy. Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministrině Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
6: U mikrofonu byl Lukáš Jelínek. Víkendové jasné vítězství Alternativy pro Německo, čili AfD, ve volbách spolkové země Sasko-Anhaltsko zasáhlo obyvatele celého Německa, včetně tamních menšin. Úspěch strany obviněvané z rasismu vyvolal samozřejmě i zvýšenou pozornost tamní židovské komunity. U mikrofonu je zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
9: Být židem v Německu je jiné, než být židem kdekoliv jinde. Roli hraje nejen dědictví holokaustu a poválečný pokus německé společnosti stát se garantem toho, že se podobné věci nezopakují. Ale i skutečnost, že Spolková republika je zřejmě jedinou evropskou zemí, kde se počet Židů v posledních generacích zvýšil, především díky imigraci, zejména z postsovětského prostoru. Německá židovská obec se dělí na generace s odlišnou historickou pamětí, na ty, kdo před rokem 1989 žili na západě a kdo na východě, i na starousedlíky a relativně nedávné příchozí. Ti všichni ale pozorují, jak se v řadě německých zemí dere k moci alternativa pro Německo. AfD tvrdí, že proti Židům nic nemá a snaží se prodat jako jediná strana, která je schopná zabezpečit židovskou komunitu před novými nepřáteli, tedy, jak sami říkají, importovaným antisemitům, rozuměj z Blízkého východu, a za druhé proti krajní levici, která pod heslem antisionismu útočí proti Židům, včetně německých. Všechny židovské instituce v Německu už dávno fungují výhradně pod neustálým policejním dozorem. AfD také tvrdí, že stojí za Izraelem v těžkých časech. Přesto je oficiální židovská reakce na úspěch AfD velmi negativní. Předseda Ústřední rady Židů Josef Schuster vyjádřil zděšení a 93letá Charlotte Knoblchová, předsedkyně židovské obce v Mnichově a Horním Bavorsku, uvedla, že nepoznává svou vlast. Pravděpodobně vyjadřují obecnější mínění. Němečtí Židé nevnímají AfD jako spojence, nechtějí se stát fíkovým listem antiimigrační nebo antiislámské retoriky a politiky AfD. A samotnou AfD považují za stranu rasistickou, antisemickou, i když to sama AfD popírá. Všímají si na

0: se cítí být spojena s poválečným ústavním pořádkem Spolkové republiky, se základním konsenzem v otázkách svobody, demokracie i tolerance. AFD se sama naopak prezentuje jako síla, která chce tyto pořádky podstatně změnit. V samotné AFD existuje od roku 2018 skupina, která se označuje za židovské příznivce strany. Jde zřejmě jen o několik lidí z velké části z řad postsovětských přistěhovalců. Představitelé židovských organizací se od nich distancují a vyslovují pochybnost o tom, zda se skutečně jedná o Židy. Zaznívá ještě jeden hlas, ten souhlasí s nutností udržovat firewall proti hrozbě zprava. Jenže dodává, že neexistuje dobrý a špatný antisemitismus, jen stará nenávist, která neustále mutuje a je neméně silná i u části německé levice, i když mluví novým jazykem. A požár se prý vždy šíří všemi směry.
1: To byl kolega Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti a přijala v tomto směru návrh ministra práce a sociálních věcí. V případě, že novela projde všemi schvalovacími koly, půjde o zásah docela citelný, to aspoň říká autor následujícího příspěvku Martin Fendrich z Fóra 24 a klade si otázku, jestli populismus, který především opozice přičítá Andreji Babišovi, nedostává jaksi rysy nepopulární.
3: Nejdřív je ale potřeba vysvětlit, proč vláda Petra Fialy podporu vlastně zvýšila. Šlo jí o rozhýbání českého pracovního trhu. Lidé u nás přecházejí ze zaměstnání do zaměstnání mnohem méně, než je v Evropě obvyklé. Běžně se stává, že kvalitní, kvalifikovaní výkonní zaměstnanci trčí na místech, kde je pořádně nevyužijí a kde nemají ani dobré podmínky. To škodí jim samým, ale i trhu práce. Zaměstnavatelé pak nejsou nijak nuceni podmínky zlepšovat a jsou si svými lidmi nebezpečně jistí. Zabetonovaný trh práce je statický, nepružný, líný. Proto Fialova vláda prosadila flexinovelu zákoníku práce. Jejím cílem bylo, aby zaměstnavatelé reagovali pružněji na změny a aby zaměstnanci měli slušnou jistotu, když se rozhodnou změnit práci. Juchelka argumentuje tím, že je pracovní trh nyní stabilizovaný, proto je podle něj podpora ve výši 80% průměrného čistého výdělku zbytečná. Premiér Babiš zase míní, že když podpora činí 80%, vyplatí se prý spíš nepracovat, než pracovat. Vůbec nevnímá, že jde jen o 2 měsíce, kdy berete 80%. Je to typicky nedomyšlený populistický pohled na věc. Jen dodám, že máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Ono zvýšení, jež prosadila Fialova vláda z původních 65 na 80% průměrného čistého výdělku, platí teprve od letošního ledna a už se předělává. Juchelka si slibuje, že ušetří 4,5 až 5 miliard korun ročně. Co se má podle ministerstva práce změnit? Klesne sazba v úvodní části podpůrčí doby z 80 na 65%. A sazba v její závěrečné části vzroste ze 40 na 45%. Dál chce vláda zrušit zvýhodnění osob od 52 let. Ty dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat delší dobu. Délka podpory v nezaměstnanosti se měnit nemá. Juchelka navrhuje, aby zůstala 5 měsíců pro osoby do 52 let, 8 měsíců pro osoby od 52 do 57 let a 11 měsíců pro osoby nad 57 let. Snižuje se maximální strop podpory. Ten by měl nadále činit nejvýše 60% celostátní průměrné mzdy. Co to v reálu znamená? V letošním roce strop činí 38 537 korun měsíčně a Juchelkových 60% by znamenalo pokles na 28 903 korun. Skoro o 10 000 méně.

0: Další nelogický krok. Snížit se má i podpora při rekvalifikaci. Nyní činí 80% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Juchelka chce jít dolů zase až na 60%. Kolik lidí pak půjde s chutí do rekvalifikace? A ještě jedna chystaná změna. Vracíte se do práce po mateřské nebo poté, co jste pečovali o blízkou osobu. Nyní dostanete v prvních 2 měsících nezaměstnanosti 40% celostátní průměrné mzdy. Juchelka to hodlá srazit na 30%. Jak to shrnout? Zdá se, že Babišův populismus začíná mít poněkud nepopulární podobu.
1: Říká Martin Fendrich. Španělský premiér Pedro Sánchez prohlásil, že existují náznaky zapojení Ruska a Izraele do šíření dezinformací v souvislosti s migrační krizí, která na konci července zasáhla španělskou enklávu Ceuta. Co víme o ruském dezinformačním působení v Africe? O tom už hovoří Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
2: Analýzy španělského deníku El País nebo fast-checkingové organizace Maldita ukázaly, jak velkou roli hrály sociální sítě a šíření dezinformací o tzv. Otevřené bráně do Španělska mezi lidmi, kteří se na konci července vydali směrem k Ceutě. Vedle této komunikace se ale velmi brzy rozběhla i druhá informační vlna, která byla určena především evropskému publiku. Britský deník Guardian přinesl článek odkazující se na analýzu protidezinformační organizace 411, kde popsal, jak účty spojené s ruským telegramovým kanálem Rybar a proruskou sítí Pravda zesilovaly krajně pravicový výklad událostí ze Ceuty jako koordinovaného útoku migrantů a přidávaly k němu islamofobní a antisemitské konspirační teorie. Během několika hodin se tyto narrativy objevily hned v 7 jazycích a už 1. srpna zaznamenaly během 6 hodin přes 700 tisíc zhlédnutí. Oproti podobné migrační krizi v roce 2021 byla tentokrát mobilizace přes sociální sítě výrazně rychlejší. Guardian mluví o vzniku jakési informační superdálnice, to je o síti kanálů a účtů, která dokáže skutečnou událost rychle převzít, zasadit do osvědčeného politického rámce, přeložit do několika jazyků a nabídnout různým skupinám publika. Z migrační krize na hranici Afriky a Evropy se tak během několika málo hodin stalo domácí politické téma o migraci, islámu či neschopnosti Evropské unie chránit své vnější hranice hned v několika evropských zemích. Ostatně vzpomeňme, jak rychle tyto narrativy přebírali i někteří čeští političtí reprezentanti. Výrok premiéra Sáncheze o možném zapojení Ruska do dezinformační kampaně kolem migrační krize v Ceutě budou snad následovat i konkrétní důkazy. Už dnes ale víme, že Rusko využívá dezinformační nástroje v Africe řadu let, zejména v zemích, kde zároveň buduje svůj politický, ekonomický a bezpečnostní vliv. V Mali, Burkina Faso, Nigeru či Středoafrické republice se informační kampaně prolínají způsobením Wagnerovy skupiny či dnes struktur Africa Corps napojený na ruské ministerstvo obrany. Cílem kampaní je mimo jiné oslabování západního vlivu, podpora režimů spolupracujících s Moskvou a prezentace Ruska jako alternativy ke koloniálnímu západu. Podle Africa Center for Strategic Studies bylo Rusko v roce 2024 spojováno s 80 dezinformačními kampaněmi ve více než 22 afrických zemích, tedy téměř se 40% všech zaznamenaných kampaní na kontinentu. Jedním z ruských vlivových nástrojů je platforma Africa Initiative, založená v roce 2023, která se prezentuje jako informační most mezi Ruskem a Afrikou. Šířila například nepravdivá tvrzení o podílu západních farmaceutických společností na šíření nemocí v Africe, nebo narrativ, že Spojené státy přesunuly biologické laboratoře z Ukrajiny na africký kontinent. Rusko přitom není jediným zahraničním aktérem, který zde informačně působí. Aktivní jsou také Čína nebo státy Perského zálivu. A jaký je výsledek těchto kampaní? Podle Africa Center for Strategic Studies se ruské dezinformační působení promítá do politického prostředí řady afrických zemí a přispívá k oslabování demokratických institucí. Politická nestabilita přitom dále prohlubuje problémy, které mohou část obyvatel motivovat k emigraci. Ostatně podle marockých úřadů byly mezi migranty, kteří pronikli do Ceuty, i obyvatelé zemí Sahelu. Dopad na veřejné mínění je však nerovnoměrný. Zatímco podle Afrobarometru hodnotí ruský vliv pozitivně v průměru zhruba třetina Afričanů, v Mali je to téměř 90% a více než 70% tamních respondentů se přiklání k Rusku také v jeho válce proti Ukrajině. Tyto postoje samozřejmě nelze vysvětlovat pouze dezinformačními kampaněmi. Ukazují ale, že zejména v části Sahelu se Rusku podařilo už vybudovat obraz alternativy k Západu, k čemuž jeho dlouhodobé informační působení přispívá. A politický vývoj v Mali, Burkina Faso či Nigeru zároveň ukazuje, jak výrazně zde v posledních letech oslabila pozice Evropy či obecně Západu.
1: To byla Tereza Němečková. No a zcela na závěr je ještě připravena obvyklá úterní glosa spisovatelky a publicistky Ivy Pekárkové, tentokrát s otazníkovým titulkem Nebezpečný bar pro motýly.
3: Je to moc hezká rostlina a krásně voní. Komule Davidova, Pudleia Davidi, pochází ze západní Číny a do Evropy ji zřejmě jako první poslal francouzský misionář baskické národnosti Armand David v roce 1869. Do Anglie pronikla o nějakých 20 let později. Jak na kontinentu, tak na britských ostrovech si brzo získala oblibu jako okrasný keř. Komuli Davidově, tak jako několika dalším druhům rodu Budleja, se říká motýlí keř. Lidé si všimli, že motýly na jejím dlouhém latovitém květenství s oblibou tráví celé hodiny. Tam, kde je motýlů dostatek, může být motýly doslova obsypaná. To vedlo k domněnce, že nektar v jejich květech obsahuje drogu působící na motýly. Dokonce motýly vysedávající na komuly přirovnávali k lidem závislým na kreku. Tahle hypotéza dále praví, že motýly, omámení drogou, už nedokáží doletět na rostliny, kterými se živí jejich housenky, nakladou vajíčka na komuly a housenky, pokud se vylíhnou, krátce na to zahynou. Komuly skutečně nežerou housenky žádných evropských ani severoamerických motýlů. Podle výzkumu to ale vypadá, že komule motýly ničím nezdroguje, jen má spoustu kvítků poskytujících výživný nektar a tak se motýlům vyplatí na ní trávit spoustu času. Je to spíš švédský stůl se sytým jídlem, kterého se motýly nažerou a pravda, někdy už skutečně nedokážou doletět na rostlinu, která chutná jejich housenkám. Zahrádkářům se doporučuje pěstovat poblíž komule i jiné, pro housenky výživnější rostliny. Hypotéza zdrogovaných motýlů byla odsunuta do kategorie městských legend. Na rozdíl od lidí, motýlí zřejmě nemohou získat závislost na drogách. Není ostatně divu, že komule takové legendy inspiruje. V mnoha evropských městech se z ní stal rumištní plevel. Najdete ji na každé spustlé parcele, u vlakových tratí, na zarostlých dvorcích. Přežije sucho i záplavy. Dokáže se uchytit v každé štěrbině a má v oblibě omítku, kterou ničí. Londýnské dráhy ji vyhlásily válku, zatím nepříliš úspěšnou. Čím komule motýly láká? Série vědeckých experimentů, provedených za pomoci babočky Paví oko, jednoho z nejběžnějších evropských motýlů, jehož housenky milují kopřivu dvoudomou, ukázala, že babočky výtečný zdroj potravy rozpoznají pomocí čichu i zraku. Čichové vjemy tu hrají významnější roli. Největší lákadlo je vůně epoxidu oxoizoforonu a nejvíc babočky naláká kombinace obou těchto vjemů. Vůně také působí na delší vzdálenost. Za ideálních povětrnostních podmínek může motýl ucítit medovou vůni komule ze vzdálenosti 2 nebo 3 kilometrů. A v okrajových čtvrtích Londýna se na každém kilometru nachází mnoho jedinců komule Davidovy. Švédské stoly pro motýly jsou celé léto prostřené. Jen motýlů se letos nedostává. Pravděpodobně to způsobilo sucho.
1: Spisovatelka Iva Pekárková završila úterní nabídku každodenní relace Českého rozhlasu Plus s názvem Názory a argumenty a ze studia, z nového studia, se za všechny dnešní autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
4: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
5: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
6: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
7: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
8: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
4: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Německo posílá Ukrajině střely do protivzdušných obranných systémů Patriot. Tenistka Nosková hraje se světovou jedničkou Sabalenkovou čtvrtfinále US Open. Kolony se tvoří u Svita v kvůli uzavírce mezi Kocklířovem a Opatovcem. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má být 389 miliard korun.
11: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
10: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Probudou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Ukrajina získá od spojenců asi 1000 střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Při jednání tzv. Kontaktní skupiny to řekl ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Další balík vojenské pomoci pro napadenou zemi dnes oznámila Británie i Německo. Berlín vzkázal, že Ukrajina získá střely přímo ze zásob německé armády.
12: Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse je teď munice na cestě. Kyjev tvrdí, že střel do systému protivzdušné obrany není dost a spojence o ně žádá dlouhodobě. Díky nim může sestřelovat balistické rakety, kterými Rusko v posledních měsících zesiluje útoky. Generální tajemník NATO Mark Rutte řekl, že země aliance musí zvýšit podporu Ukrajině, protože počet civilních obětí je čím dál větší. Německo taky avizovalo, že zvýší dodávky střel vzduch-vzduch a bude zemi dál poskytovat drony. Jiří Kordík, Radiožurnál.
10: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
13: To vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně nový.
14: Tenistka Linda Nosková bojuje na US Open o postup do semifinále dvouhry. Wimbledonská vítězka hraje proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové, kterou zatím nikdy neporazila. V New Yorku je u toho David Prouza.
15: Linda Nosková je teď blízko k tomu, aby alespoň poprvé v kariéře vzala set. Arině Sabalenkové ztratila první 6-7, v tom druhém ale vede 5-2, potom co po druhé utkání prolomila podání Arině Sabalenkové. Teď také náskok 15-0 pro Češku. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
14: A 16. etapu cyklistické Vuelty vyhrál po hromadném spurtu Matthew Brennan. Britský jezdec zvítězil v aktuálním ročníku už po čtvrté. Celkové pořadí i dál vede Španěl Enric Mas o víc než 2 minuty před Rakušanem Gálem.
16: Zdržení na 35 se usvítá v nehoda na 34 za Krounou. Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové je uzavřený úsek mezi Kotslířovem a Opatovcem, objížďka je po obchvatu Svitav. Kolony teď před kruhovým objezdem u Kotslířova jsou směrem na Hradec ještě asi na 10 minut, směrem na Olomouc od Svitav z kruhového objezdu až na 20. A potom na tahu 35 za Moravskou Třebovou směr Mohelnice ještě opatrněji u Žipotína, stojí tam porouchaný kamion, objíždí se protisměrem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna a obezřetně u Svitávky. Chvílemi se tvoří kratší fronty kolem porouchaného autobusu, se tam jezdí kyvadlově. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Písek a Rozvadov stále odklánějí provoz kolem OC Olympia už bez delších kolon. Uzavřený je před nájezdem na D5 dálniční kolektor, vyšetřují tam tragickou havárii motorky. Na silnici 34 z Hlinska na Poličku se za Krounou v křižovatce na Rychnov a Pustou Kamenici srazila dvě osobní auta, vznikají kolony v obou směrech. Na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko do Nového Mesta opatrně za odbočkou na Horní Němčí. Provoz je tam omezený po havárii motorky. A na silnici 55 za Hodonínem směr Břeclav čekejte kratší kolonu, jednak je tam omezení s kyvadlovým provozem u Rybníků a potom před kruhovým objezdem u Lužic nehoda motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
18: Krajně pravicová Alternativa pro Německo slaví drtivé vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku.
19: Die AfD ist wahr Sieger.
20: AfD získala necelých 44% hlasů.
21: Jedná se o historicky nejúspěšnější výsledek strany.
22: Její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové.
23: A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl.
24: Rabenschwarzer Tag für die CDU Deutschland.
25: Volební účast trhala rekordy.
17: Historický triumf AfD poprvé ovládla zemské volby. Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají? Ptám se germanisty a politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dnes je úterý, 8. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do studia Vinohradské 12.
26: Rádo se stalo.
17: AfD v Sasku-Anhaltsku převálcovala koho mohla, je to drtivé vítězství, je to zemětřesení, jak o tom píše Der Spiegel. Ve štábu se ostatně mohutně slavilo. Pro AfD jsou to totiž první vyhrané zemské volby v její historii. Od začátku jejího fungování v roce kolik 2013. Ona je to poměrně mladá strana. Jak se tohle to přihodilo?
26: No tak ty volby zemské obecně na východě Německa AfD jdou. Jo? Oni byli velmi úspěšní v Sasku, byli velmi úspěšní v Durinsku. Tam to ještě vyšlo tak, že jako bylo možné různým takovým koaličním kočkopsem v podstatě AfD obejít. Takže vznikly koalice, které jsou velmi nestabilní, nesourodé. Myslím si, že to bude mít ještě i konsekvence v tom smyslu, že přeci každý ten volič, který volil stranu jinou než AfD, tak přeci měl od té strany nějaká očekávání. Ale když máte prostě pravici a levici v jedné koalici, tak toho jako moc z toho svého programu stihnete prosadit, protože ty kompromisy, které musíte dělat, jsou jako veliké a jsou bolestivé. To, co se odehrálo v Sasko-Anhaltsku, je jasně, je to debakl těch stran, ano, které tam teď vládly, takže CDU, SPD a FDP. Ano. FDP se vlastně vůbec ani nedostala do toho zemského sněmu. A AfD moc dobře věděla, že aby si ona zachovala tu svoji tvář, tak by bylo nejlepší, kdyby vládla sama. Proto taky vlastně celou dobu ta její ambice byla, hoďte nám to tak, abychom opravdu to byli my a nemuseli dělat kompromisy s koaličními partnery.
17: Což nakonec víme, že nedopadne. Tak,
26: to jí nevyšlo, přesně tak.
17: Musí partnera.
26: Přesto je jako tam v té zemi velmi silná a teď se uvidí, jestli vůbec jí to na tu vládu tady bude stačit. Protože...
17: Jak to, že je tak silná? Na to se ptám. Koho je to vlastně úspěch? Kdo za to může, že AFD získala tolik procent? Skoro polovinu všech hlasů.
26: Já tady dávám zapravdu z nějaké polovičky, řekněme, jejímu lídrovi Zikmundovi, který řekl, že jako za to může Friedrich Merz svojí politikou v rámci spolkové úrovně, že za to mohou veřejnoprávní média, která tu stranu různým způsobem prostě ostrakizovala a oni, že vlastně v podstatě, kdyby nedělali nic, tak by ty volby stejně vyhráli. Je to velmi smutné, protože ta spolková země, myslím, že moc Čechů ji ani nezná, možná si tu spolkovou zemi třeba spojí s Luterem a tak dále, ale přece jen to není to Sasko, které známe, je to až to další Sasko, to Sasko-Anhaltsko.
17: Od Lipska dál vlastně hlavní město Magdeburg, dvoumilionová země, vnitrozemský stát, respektive je to stát, který má na hranicích jenom ty další spolkové země.
26: Přesně, tak? Přesně. A je to vlastně specifická spolková země, která za doby NDR byla industriálním srdcem vlastně toho NDR. Těžký strojírenský zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, to tam všechno bylo a po té revoluci se prostě ukázalo, že tyhle ty podniky nejsou konkurenceschopné a proto tam vlastně zásadním způsobem narůstala nezaměstnanost. V roce 2005 byla opravdu až nebezpečných nějakých 17-18%. Od roku 2002 tam vládne CDU, vždy tedy má pozici zemského premiéra a vlastně pořád se jí daří snižovat tu nezaměstnanost. Ona je dneska 8%, což by normálně prostě řekl člověk, to je katastrofa, ale opět, prosím pěkně, ta trajektorie je zcela jasná. Nemění to nic na tom, že ti lidé už se dneska nepoměřují s tím, jak se měli v 90. nebo v 0. letech, ale prostě s tím, co jim zůstane v peněžence, když všechno poplatí, jak si žijou lidi na západě a samozřejmě i vlastně jako kam domněle nebo i fakticky jdou prostě jejich daně, že jo. A oni to prostě vidí, jak se ta jejich spolková země, jak se to jejich nejbližší okolí smršťuje, že spolužáci ze škol jsou už částečně na západě, že
17: tam je velký jejich, obliv lidí, že jo.
26: Je tam obrovský obliv lidí prostě na jednoho narozeného člověka, tam prostě jdou dva pryč, jako jo. Ten pracovní trh tam volá po nových silách, ty nepřijdou jako z Německa, takže bude zapotřebí se odkázat na někoho jiného, asi teda právě na cizince, což bude, myslím si, že i velká výzva, bude to způsobovat určité pnutí mezi potřebami průmyslu, tomu, který tam ještě furt je.
17: Chemický průmysl taky, ještě který teda je ve velké krizi, ale samozřejmě.
26: Hlejte, chemický průmysl tam pořád zaměstnává každého osmého člověka. To znamená, pořád je to jako ještě velmi silný zaměstnavatel. Ukazuje se, že prostě bude zapotřebí, aby ty podniky zůstaly konkurenceschopné, aby dokázaly prostě držet ten trend doby, tak prostě potřebují nové zaměstnance, potřebují jako mladé lidi a podobně, ale to je ten největší problém, který v té spolkové zemi je, že prostě mladí lidé tam, teď myslím samozřejmě vysokoškoláky, kteří si tam třeba ještě vystudují, ale pak odchází pryč, ale nejenom vysokoškoláky, oni prostě z té spolkové země odcházejí pryč prostě proto, protože oni v té specifické frustraci, která tam je, tak jako nechtějí moc úplně žít a když jsem tady hovořil o tom, že se třeba proměňuje ten veřejný prostor, tak jako v řadě těch měst opravdu jdete po náměstí a vidíte tam ty prázdné výlohy a podobně. Vidíte vlastně jako, že i se nedaří úplně dobře veřejné služby tam jako obhospodařovat, jo. V některých městech je problém mít dostatek učitelů třeba, jo. Zdravotní nebo sociální služby, kde ty by byly, kdyby nebylo právě například, já nevím, syrských doktorů, zdravotních sestřiček, kdo ví odkud, nejenom z Polska, ale opravdu i jakoby z těch zemí, o kterých si AFD prostě jako o těch občanech z těchto zemí si myslí, že by tam jako správně ani neměli být.
17: Takže frustrovaná, z části vybydlená spolková země, kterou teda teď ovládla Alternativa pro Německo. Vy jste zmínil ty mladé lidi, kteří odcházejí, nicméně ještě relativně mladý 35-letý šéf tamní AfD, tedy Ulrich Zikmund, to je jeden z těch klíčů k úspěchu, respektive těch, kteří se zapříčinili o to, že AfD píše dějiny, jak sám řekl. Ta jeho lidovost, to, jak se všude snaží být vlídný, usměvavý, jak jezdí na mopedu mezi lidi.
26: Má zvláštní biografii, pochází ze severu té spolkové země, takže vlastně z té úplně nejchudší části, která je i dopravně třeba velmi špatně napojená a tak dále. Je to člověk, který začínal kariéru v CDU, z ní vystoupil právě proto, že byl frustrován z toho, jakým způsobem za Angely Merkelové ta strana fungovala. Vstoupil rychle do AfD. Tam začal působit zprvu, řekněme, spíš v takových těch podpůrných organizacích AfD, mimochodem, které v Sasko-Anhaltsku jsou velmi problémové. Jo? Jsou tam napojeny na různé i neonacistické prostředí a je to něco, co si myslím, že třeba jako Češi, my bychom úplně s tím, jak tam třeba zacházejí z historií, s interpretací Třetí říše a tak dále, úplně souznít neměli. Ale každopádně on se potom teďka vlastně pro tyto volby stal tím klukem jako na tom plakátu, vlastně jako jo, všechno to krásně jako přemaloval na to, že prostě AfD to přeci není ta strana, která v mnoha ohledech adoruje myšlenky Björna Hecka, která třeba i částečně zpochybňuje holokaust, je jako velmi ostře proruská, ale že to je strana, která prostě chce reflektovat ty změny v Sasko-Anhaltsku, to znamená nabízí třeba velmi agresivní pronatální politiku, znamená prostě za každé narozené dítě dostanete asi 2 nebo 3 tisíce euro. Má opravdu program, který jako nemůžete s tím programem v té oblasti třeba, nevím, sociální nebo i jako školské prostě nesouhlasit. Jo. Samozřejmě je naprosto legitimní si říct tu otázku, kde na to vezmete. Jo. Kde vezmete pobídky pro nové kantory? Jo. Kde vezmete například peníze na 1000 nových policistů? Jo. Tohle to jsou prostě jako věci, které ta strana nabízí. Lidi na tohle to slyšeli. Já si dokonce myslím, že jako volič AfD to není člověk, který by šel primárně po těchto jako otázkách třeba souvisejících s tou interpretací jako války a není to prostě nějaký, není možné prostě říct nějaký neonacista nebo něco podobného. To v žádném případě.
17: Volí peněženkou čistě proto, protože ta AfD tak slibuje něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
26: Hlavně ještě pokud
17: to je možná přece spolková úroveň.
26: Jasně, jasně, ale pokud třeba ještě zůstanu u toho, víte, právě tihle ti lidé z části skrz tu volbu AfD po mém soudu prostě volí proti svým zájmům. Jo, protože pokud ta země se teď má proměnit tak, že už třeba i nebude natolik jako otevřená vůči přijímání nebo vůči prostě jako té migraci, tak to ve výsledku vlastně může poškodit ty podniky, které jsou tam, které ztratí konkurenceschopnost a vlastně potažmo se to propíše potom samozřejmě jakoby i do těchto lidí. Na druhou stranu prostě volby jsou v mnoha ohledech velmi iracionální akt. Jo. Neslibujme si od toho, že lidi by četli volební programy a přesně si jako prostě říkali fajn, tady jsou příjmy, tady jsou výdaje.
17: No se to hodně posunulo do té identitární úrovně, že jo. Teď už se volí ty tváře, proto se i často ptám přímo lidí, kteří sem chodí na ty konkrétní politiky a tady teda přímo na jméno Ulricha, Uliho, jak mu říkají familiérně lidé, kteří ho volí Zikmunda, protože on mimo jiné, a vy už jste se toho dotkl, slíbil taky velké změny ve školství, což je něco, co ale on na té zemské úrovni udělat může, tam ty pravomoce jsou, on chce konec inkluze, chce německé třídy, chce omezit povinné školní docházky. Proč tohle to všechno žádá?
26: AfD je strana, pokud se podíváte na nějaký vzdělanostní profil jejich voličů, lidí spíše s středním nebo s nižším vzděláním. Města jako Halle, částečně i Magdeburg, tam není ta podpora pro AfD natolik silná. Jo? To liberální Halle, to je prostě něco, co se úplně s politikou AfD nepotkává. Já bych tu otázku školskou rozdělil do takových jakoby dvou prostě rovin. Jo? Ta první je opravdu, je tam jako fatální nedostatek kantorů například. Jo. Inkluze a vlastně personál na ní napojen je též něco, co ta spolková země teď není schopna prostě vykrýt. Jo. Hmm. Tohle my známe částečně i z České republiky, kde se taky kritizují tyhle ty věci, zejména třeba i částečně u strany jako je SPD. Hmm. Takže tady vidíme, že chce ta strana opravdu něco, s čím třeba já jako počet učitelů pobídky k tomu, aby jako více přicházeli do toho venkovského prostoru, to je fajn, jako to je prostě jako dobrá věc. Ale samozřejmě pak už je tam i jako snaha zasahovat třeba i do obsahu toho vzdělávání, potlačovat zejména třeba, nevím, výuku holokaustu nebo právě Třetí říše. Mm. Oni tomu říkají, že chtějí tedy jaksi více Bismarcka než Hitlera mít do výuce. A tohle to jsou prostě třeba věci, které jako si myslím, že by úplně jako politika neměla rozhodovat, že by to spíš mělo se rozhodovat někde jinde, ale jako je to něco, s čím AFD prostě jako šla na trh a vidíte, že prostě jako jednoznačně vyhrál.
17: Víc Bismarcka, méně Hitlera v té věci. Mě šokovala reportáž zpravodajky České televize Heleny Truchlé, která když popisovala ty plány AFD, které mají její členové se školstvím, tak uvedla, že zdravice pravicí jako Hitler se podle výpovědí učitelů stává v některých kolektivech otázkou prestiže. Zaznamenal jste to?
26: Takhle, zaznamenal jsem to, že za tím Zikmundem právě velmi často, nebo velmi často, prosím vás, ne, ale jsou tam prostě lidi, kteří opravdu se v tomhletom zlídli, jo, není to jenom ten Hitler Gruss, White Power Gruss a věci tohletoho typu, když to vidíte, jak oni tam s touhletou symbolikou částečně i s nějakými konspiračními teoriemi pracují. No a samozřejmě předpokládám, že tohleto se musí propisovat více či méně do všech těch sociálních vrstev té společnosti, takže si dovedu představit, že možná paní redaktorka našla někde i nějaký tenhle ten případ. Já samozřejmě teď si uvědomuju, že na tu spolkovou zemi strším strašně negativ, jo. Ale je třeba si, ona je hrozně hezká, jo. Tam je nádherně prostě, jako tam vznikla celá architektura Bauhausu, celá ta krásná reformace Luterová je spojena prostě tam jako s těmi městy, jo.
17: Ten Bauhaus v Desavě je trnem v oku teďka mimochodem.
26: Ano, ano, ano. Když se procházíte prostě po hale, tak to si prostě užíváte to město, jo. Takže a já prostě si uvědomuju, že ty lidi jsou tam specificky jako frustrováni. Víte, ono, abychom nechodili tak moc daleko. Podívejte se například i v Česku. I my tu máme strukturálně postižené regiony na severu země, že jo, specificky části Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podívejte se, kolik energie už tam vlastně lokální, regionální i státní politici investovali. Kolik peněz tam prošlo, jo. A vidíme, že se tam s některými těmi tématy prostě do dneška jakoby nepohlo, jo, že pořád tam ty problémy přetrvávají. To Sasko-Anhaltsko jako lze k tomuhle tomu příkladu prostě připodobnit. Máte specifické pobídky pro firmy, jo, jako dáváte tam i učitelům prostě jakoby navíc. Přesto to nejde, nestačí to. Ti lidé se tam necítí, jako určitá část té populace se tam prostě necítí dobře.
17: Ne, já tomu rozumím.
26: Ale pořád tam máte prostě jakoby lidi, kteří jsou hrozně jako fajn, makají tam na tom, aby ty jejich města, která třeba přišla o třetinu, polovinu obyvatel a tak dále, tak prostě dál fungovala, jo. A je
17: to často, pardon, že vám do toho vstupuji, je to často asi hlas z frustrace, to, že volí potom AFD, protože nikdo jiný jim nepomohl. To, že ta stranická organizace je označována na spolkové úrovni, se teda o to soudí, ale kontrarozvědkou za prokazatelně pravicově extremistickou, to pro mnoho lidí vlastně nehraje roli, je to tak?
26: Ne, nehrálo, tohle to vůbec nehrálo roli, naopak tahle ta skupinka lidí už má po mém soudu velmi vysokou míru nedůvěry vůči třeba veřejnoprávním médiím, vůči kontrarozvědce. Jo. Mimochodem AFD v Sasko-Anhaltsku se netají tím, že chce rozvázat i podporu veřejnoprávní MDR, tuším, že to je. Netají se tím, že i vlastně si bude přát, aby jejich zemská, nikoli spolková rozvědka opravdu potírala, jak oni říkají, ten pravý extremismus a ne vlastenectví, tedy to, co oni jako sami považují, že dělají a že škrtnou některé programy, které mají podporovat třeba toleranci, prostě demokracii a podobně. Je to prostě jejich vidění světa. Vím, že třeba jako to je takový paradox prostě, kdy vidíte, že ti jako lidé jsou opravdu prostě jako v mávohledech dezorientovaní, protože tohle to třeba jsou věci, které říkají, když se jich ekonomové ptají na to, kde teda seženou peníze na ten svůj program, tak oni říkají, no právě z tohohle toho. Jo. A to jsou drobný. V podstatě v porovnání s tím, co oni slibují, jak by tu zemi chtěli jako nakopnout.
17: Já použiju silné slovo, ale jak brutální selhání to je stran středu v těchto volbách, protože CDU úplně propadla.
0: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
17: FDP nebude v zemském sněmu. SPD po 10%.
1: Dieses Ergebnis hat eine politische Tragweite, die wir sehr ernst nehmen.
26: Samozřejmě, že to jakoby je selhání, ale uvědomme si, jako, v jaké v podstatě jako žijeme době. Jo? Žijeme v době, kdy občané obecně nemají vysokou míru důvěry vůči politikům, vůči politice a žijeme prostě v době, kdy je třeba jako doručovat, řekněme, jo. A ty problémy jsou skutečně tak komplexní, že vy nejste schopni jako doručovat jako rychle. Jo. A pak jsou tady strany, které vám ale slibují tahle ta rychlá řešení.
17: Já to
26: ale
17: rozumím,
26: všimněte
17: ale
26: si potom vlastně, že oni nejsou schopni jakoby taky potom ty své sliby vlastně jako
17: no,
26: taky
17: doplnout. To uvidíme, ale vy jste říkal CDU vládla v Sasku-Anhaltsku doteď. Tak Sven Schulze, který představuje šéfa CDU v tuhle chvíli, tak to je naručník. Ale
26: jako takhle, je to naručník, ale prosím vás, 24 let vládnout. Podívejte se do České republiky, podívejte se kdekoliv, jo. Vždyť je to famózní výsledek, který vlastně ta CDU tam docílila, jo. Já to i proto taky říkám, pokud CDU to pojme jako oddechový čas, jo, kdy přehodnotí taktiku, asi přepřáhne třeba i jako personálně, opravdu se zastaví na chviličku, jo, tak prostě ona se může do příštího volebního období vrátit jako velmi silná. Ale podotýkám, že CDU taky teď to může i štípnout, jo, to je další věc, že umožní i třeba část toho poslaneckého klubu nebo i ten celý poslanecký klub vládu AFD a prostě dostane to zase úplně jinou dynamiku. Hmm. Zase úplně jinak by to mohlo dopadnout, pokud vznikne ten kočkopes, to znamená všichni bez AFD, kde by teda tu klíčovou roli měla CDU, protože prostě vládnutí zejména z levicí Die Linke pro CDU nevěstí taky vlastně jakoby a její důvěryhodnost nic dobrého.
17: A ten krajně levicový extrém taky posílil, to je nutno dodat a zelení taky ještě posílili. Nicméně ten kočkopes, o kterém vy mluvíte, to by skutečně museli k sobě vzít i BSV.
2: Wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der die Brandmauer beendet.
17: Stranu Sary Wagenknechtové, jinak by to dohromady nedali. Dovedete si to představit? To je jediná strana, která by byla ochotná tolerovat vládu AFD mimochodem.
26: No určitě, já si myslím, že ta BSV, jako to, co jí pojí s AFD, je taková ta proruská vstřícnost, snaha prostě jako tam, kde to jde, samozřejmě ty spolkový země nemají jako ty možnosti jako úplně nekonečné, ale prostě jakoby bojovat proti tomu takzvanému Energiewende, jo, tak to prostě tam si myslím, že oni by se jako velmi dobře shodli. Já si myslím, proč tak až do toho jdou. Jo,
17: teďka prostě myslíte AFD a BSV, anebo ten zbytek z
26: ne,
17: BSV?
26: Ne, myslím si, ta BSV, ať se teda zkusí s tou AFD, bude to brzdit, bude to oslabovat, oni on se říká, že se extrémně trošku přitahují, tady v tomto případě by to asi tak fungovalo tedy. A prostě byl by to právě prostor i pro ty strany toho politického středu trochu se nadechnout.
17: Mm-hmm. Ona by potom AFD tedy mohla ukázat, co všechno zamýšlela a co slíbila. Nenarazí ale tím, protože jako už jsme o tom mluvili, spoustu těch slibů prostě doručit, jak se teda dnes říká, nemůže.
26: Ale tak i to může být součástí strategie těch, řekněme, středových stran.
17: Protože třeba obnovení spolupráce s Ruskem nebo ten obchod, aby se přes Nord Stream zase posílali energie do Německa, to přece v Sasku-Anhaltsku nerozhodnou.
26: Ano, přesně tak, jo. Ale to nehraje roli, protože ti voliči i v tomhle tom se zhlédli v AFD a i proto jí to jako hodili. Jo. A mimochodem totožnili se evidentně i s tím, jak to Zikmund zarámoval, tedy, že tohle to je začátek té změny a že ta vlna půjde dál a chtějí se zastavit ve volbách do spolkového sněmu až.
17: Tak jo. Tak moc díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12, že jsme o tom mohli společně mluvit.
26: Děkuju.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Novotným, germanistou a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hodnotil u nás výsledky nedělních voleb v Sasku-Anhaltsku. Uvidíme, jestli se AfD podaří uspět i v dalších zemských volbách, které nás ještě teďka v září čekají, respektive Němce v Berlíně. Jedny budou pak další a tam má mnohem větší šance Alternativa pro Německo v Mecklenbursku, předním Pomořansku. Kampaň i detaily určitě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu od našeho skvělého zpravodaje Tomáše Havlína. Mějte se fajn, naslyšenou zítra.
3: Ex libris.
4: Snaha pomoci někomu může mít různé motivace.
3: Jorguji zabil člověka.
4: A také vyžaduje odvahu.
3: Šel do vězení a z něho mu paradoxně pomohl dědeček oběti nehody. A ten dědeček nedlouho poté zoufale potřeboval krevní transfuzi.
4: Jiří Paš napsal reportážní knihu Páchat dobro.
3: A byl to nečekaný začátek něčeho obrovského. Ex libris dnes po 20. hodině. Na Plusu. Interview Plus.
5: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného se v prostoru Šumavského národního parku našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Státní úřad pro jadernou bezpečnost zároveň popřel, že se na Šumavě nacházejí látky použitelné jako chemické zbraně, jak v pondělí tvrdil Červeného spolustraník poslanec Filip Turek. Jaké chemikálie v národním parku jsou, v jakém jsou stavu a co mohou způsobit? Pavlína Nečásková se zeptá člena vědecké rady Šumavského národního parku profesora Jaroslava Vrby.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho nedaleko elektrárny, u které včera večer našli další odpalovací zařízení. 48-letý muž se minulý týden nejméně ve dvou dopisech adresovaných policií i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země několika britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. A to v reakci na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. Londýn a dalších 11 zemí tento krok dnes oznámili kvůli rozšiřování osad a taky rostoucímu násilí židovských osadníků vůči Palestincům. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce 33,5 stupně naměřili meteorologové hned na třech stanicích. V Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska o postup do semifinále. Podrobnosti přidává z New Yorku David Prouza.
3: Linda Nosková v rozhodujícím třetím setu vede 3-2. Opět jí Běloruska podarovala. V momentě, kdy ztratila podání, dala dvě dvojchyby. Linda Nosková o break napřed. Za malou chvíli půjde servírovat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zdržení na 35C u Svitav a taky v Praze v Dobřížské. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se po obchvatu Svitav a ještě se tam pořád tvoří kolona na výjezdu ze Svitav kousek za Rozvodnou, je to ještě asi na 15 minut do kruhového objezdu u Koclířova. V opačném směru na Hradec už se kolona rozjela. Silnice 35 ještě jednou z Moravské Třebové na Mohelnici u Žipotína už 3 hodiny čeká na odtah porouchaný kamion, objíždí se proti směrem. Na silnici 43 ze Svitav na Brno obezřetně u Svitávky. Tam stojí porouchaný autobus a i tam se jezdí kyvadlově. Při výjezdu z Plzně silnicí 20 na Písek a Rozvadov zůstává uzavřený před nájezdem na D5 dálniční kolektor. Po tragické nehodě motorky musí se jet kolem OC Olympia, provoz slabší bez kolon. Na silnici 34 z Hlinska do Poličky za Krounou v křižovatce na Rychnov došetřují srážku dvou osobních aut ve slabším provozu už jen chvílemi kratší kolony. V Praze v Dobří směr Barandovský most se tvoří kolona na výjezdu z Mrázovky. Kousek za tunelem blokuje pravý pruh porouchané auto. A komplikace kolem Vysočanské, ještě se tvoří kratší kolony. Pod viaduktem na Vysočanskou estakádu se zaseklo nákladní vozidlo. Další zelená vola nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku naopak nejprve jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a odpoledne se bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dělo, jak jste si asi povšiml, v předchozí pásce číslo 2 je trochu bordel. Já jsem, ukazuje se, že přece s tím magnetofonem nějak tak moc zacházet neumím. Přesně řečeno, já jsem udělal tu věc, že jsem teda namluvil pásku, ty obě strany A a B, a pak jsem začal znova mluvit na tu A a zároveň mazat už to, co tam bylo. Což je teda jakási roztržitost související nebo ovlivněná i tím, že ten magnetofon najednou ztratil z nejasných mi důvodů tu schopnost přetáčet se sem tam. Zkrátka dobře jsem to tam trochu poplet. Předpokládám, že se v tom nějak zorientujete a teď bych se snad pokusil rekonstruovat to, co jsem smazal.
1: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl druhý. Objekt Havel.
6: Novinář Karel Hvížděla se v Československu dlouho znal s Václavem Havlem jenom od vidění. Potkával se s ním v divadle na Zábradlí. Na konci roku 1968 ho jako mnohé zaujala Havlova polemika s Milanem Kunderou na téma českého údělu. Navrhla dvojí výklad událostí roku 1968, tu Kunderovu nadějnou, Havlovu o poznání skeptičtější. Havel Hvížďalu i nadále zajímal jako nezávislý spisovatel, který se k veřejným tématům nepřestával vyjadřovat, ani když se většina ostatních odmlčela.
0: A pak přišel rok, myslím, 75.
6: Mluví spisovatel Karel Hvížďala.
0: Kdy napsal ten dopis Husákovi.
5: Takový dlouhý otevřený dopis Gustávu Husákovi, kde jsem se pokusil nějak kriticky analyzovat celkový vývoj v naší zemi a společenskou situaci, společenské poměry. A i ten dopis měl svého času jako značnou odezvu, protože po delší době, vlastně po dlouhé době takového mlčení, to byl takový obsáhlejší a souvislejší kritický hlas, který se odtud ozval.
6: Dopis pojmenovával situaci režimu, který, ačkoliv se zaklíná úspěchy, pracuje svědomitě na degradaci veškerých hodnot, včetně těch, ke kterým se sám hlásí. Havel psal: člověka v této souvislosti musí až zarážet, jak velká je neschopnost moci, vydávající se za tu nejvědečtější, jaká tu kdy byla, pochopit elementární zákony svého vlastního fungování a poučit se ze svých vlastních dějin.
5: A pro mě osobně ten dopis měl také veliký význam, protože já jsem vlastně dost trpěl tu první půlku 70. let tím, že jsem jakoby se stal jakýmsi objektem dějin, objektem dění. Hrál jsem tedy tu roli, jak Bělohradský říká, tu roli, kterou mi ti vítězové v těch dějinách předepsali. Tento dopis Husákovi byl pro mě i takovou jako osobní psychoterapeutickou věcí. Pominuli teda ten eventuální širší dosah, který to snad mělo nebo mohlo mít, že jsem jakoby najednou si vrátil takovou sebedůvěru, že ještě k něčemu jsem, že ještě něco můžu dělat, že ještě mohu nějak do toho dění vstoupit a po svém a svobodně se projevit a veřejně se projevit a ne pouze mlčky čekat, co oni udělají.
0: A díky tomu já ho šel navštívit na Hrádeček. A tam jsme spolu prostě seděli v noci, vypili láhe vína a tam jsme se vlastně jako tak poznali. Já jsem tam tenkrát přijel už jako redaktor Albatrosu, kde jsem založil edici Objektiv. Já jsem vlastně se rozhodl zaměstnávat ty kluky, kamarády, kteří uměli jazyky, uměli psát a byli schopní dělat takový úzký encyklopedie, jenom prostě, co se mě napadlo, tak jsem vždycky někoho přesvědčil. Samozřejmě to bylo pod pseudonymem. Nejznámější jsou dvě knížky Jiřího Dinsbíra, za kterého to podepisovala Želmíra Živná. Ten napsal o medicíně první knížku a druhou v módě a byly to úspěšní knížky. Stejně Jan Vladislav, ten měl, myslím, paní Novotnou nebo a tak dále.
6: Mnozí zakázaní autoři za normalizace publikovali pod cizími jmény. Spolupráce s takzvanými pokrývači jim umožňovala se uživit. Václav Havel a někteří další autoři, třeba Pavel Kohout nebo Karel Kosík, ale často publikovali na západě, kam režim nedosáhl. A tak pseudonym nepotřebovali a nechtěli. Bylo pro ně důležité, aby všichni věděli, co si myslí. Přátelé i nepřátelé.
0: Na Havlovi jsem chtěl, aby popsal ty malý divadýlka, jak to vznikalo v těch 60. letech, protože to bylo pro nás to nejdůležitější vlastně, co jsme, nebo mé generace a já zažili. protože to byl zázrak v jazyce zpívat spalo kotě, spalo v botě, když vedle Kohout psal poemy na Staliny a tak. A podobně vlastně i ten Havel byl zázrak v jazyce, protože on ho vlastně rozebíral takovou tu falešnou pěnu z toho jazyka stíral na kořeny a to bylo pro mě, nebo i pro celou tu generaci, o tom jsme se furt bavili, hrozně důležitý, že ten jazyk je proměněn v antijazyk, místo aby něco objevoval, tak to zamlžuje.
6: Což bylo téma, kterému se Václav Havel věnoval ve většině svých her. Jak se člověk zmocňuje jazyka, ale jak se také jazyk zmocňuje člověka, až ho někdy úplně ovládne.
5: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření, které jakoby byly tak věrohodný, přesvědčivý, jakoby v sobě měli kus pravdy, ale zároveň v nich byla skryta nějaká tím kontextem, tím situačním zasazením, jakoby v nich byla skryta nějaká vnitřní lež. Taková ta ambivalence toho jazyka, který je použitelný ke všemu a zneužitelný libovolně. Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám, kde ten verbální kontext, ten kontext toho slovního, slovně rituálního a posléze ideologického hodnocení nebo pojetí nebo interpretace skutečnosti je jakoby teda tím světem hlavním a primérním a ta skutečnost jakoby byla tady od něj teprve odvozena. Přítomnost má v tomto světě takovémto pochopitelně asi má vliv na tento zesílený zájem a důraz na tu roli jazyka a různé rozmanité zkoumání těch možností toho jazyka. V těch některých hrách jsou takové až přímo, řekl bych, krasořečnické pasáže. Někdy se setkávám s tím, že se mě někteří lidé ptají, jak to vlastně ta postava myslela, je to myšleno vážně, nebo to píšeš ironicky. No samozřejmě to je obojí většinou, že je to tak napůl vážně a napůl to vážné je tak nalomeno jakýmsi postranním bočním úmyslem. Třeba v té mé poslední hře, v tom pokoušení, ten doktor Faustka, ta hlavní postava, tedy jakási parafráze archetypu Fausta.
6: Začátkem roku 1977, kdy Václav Havel spolu s ostatními za prodanci, jak je nazýval režim, chodil denně k výslechům, co by signatář Charty 77, podepsal Karel Hvíždala antichartu. Nezačal se tím však konformovat s režimem, ale právě naopak. Podpis ho přiměl k rozluce s ním a k odchodu do emigrace v západním Německu.
0: Já jsem se tam ze začátku živil hlavně, kromě spolupráce se Svobodnou Evropou a BBC, hlavně tím, že jsem psal rozhlasové hry a psal jsem to česky, překládali to různí překladatelé a pak jsem se rozhodl a dvě hry jsem napsal v němčině. A když jsem pak seděl v tom studiu v režii a slyšel jsem ty poznámky toho režiséra, ale i dramaturga, tak jsem zjistil, jak jsem vedle, jak prostě tu němčinu neovládám, protože neznám ty struktury. Nikdy jsem nečet Bibli v němčině, nikdy jsem neznal pohádky a já jsem pochopil, že to nemá smysl. A v ten moment jsem se vlastně akorát tak soustředil na to, co jsem dělal jako vedle ty rozhovory.
6: V polovině 80. let se Karel Hvíždala nejdřív vůbec ne.

0: Gadamra, Jasperse, který jeho knížka o vině vlastně mě strašně ovlivnila. Dodnes si v ní rád ještě čtu. Otázka viny je prostě úžasná kniha. Taky na tom Bělohradském bylo hrozně zajímavý pro mě, že on nechtěl, aby mu člověk věřil, ať vyprávěl o čemkoliv. On chtěl vždycky podnítit tě, aby si o tom uvažoval nebo z toho vyšel k vlastním jiným uvahám a pak je sám rád poslouchal. On byl prostě takový provokatér vlastně pro mě a to nás asi nejvíc zblížilo. No.
1: Václav Bělohradský se tehdy první pochlubil Havlovi v dopise tím, že takový filozofický rozhovor vzniká. Nechtěl by Václav Havel, který v té době také inklinoval k filozofii, zkusit s Karlem Hvíždalou něco podobného? O necelý rok později, v červnu 1985, se na Havla obrátil sám Hvíždala s nabídkou vytvořit knihu podobného typu. Navrhl korespondenční dialog a rovnou ho zahájil položením první trojce otázek. Havla nápad zaujal. Dialog přes hranice začal.
2: Havel po krátkém čase tuto myšlenku přijal, poněvadž se mu zamlouvala.
1: Mluví historik Vilém Prečan.
2: Řekl mi, já nikdy nenapíšu paměti. Bude mi 50 let, to je čas taky na bilanci. A také něco k tomu, abych mohl říct něco o sobě, o svém světonázoru, o tom, jak se dívám na celý ten svět, který je tady kolem mě.
1: Ty paměti Václav Havel opravdu nikdy nenapsal. Na memoárech je cosi definitivního, kdežto on žil celý život nasměrovaný do budoucnosti, s tisícem dalších úkolů před sebou. Autobiografický rozhovor se mu mohl jevit jako přijatelná míra kompromisu. Mohl v něm bilancovat i plánovat současně.
3: Nezadržitelně se mi přibližují padesátiny, tedy jakýsi zaokrouhlený věk. A zdá se mi, že to je takovou docela přirozenou a logickou výzvou pro mě nebo příležitostí k takové dílčí částečné letmé mezibilanci toho, co jsem jaksi zatím udělal nebo co jsem zkoušel udělat. A jaksi v rámci takového trošku zpětného zamyšlení, takového pohledu na sebe sama a svou práci bych snad mohl a měl se pokusit nějak velmi stručně a všeobecně říct, co vlastně nějak spojuje ty všechny hry, co jsem zatím napsal, ono jich zas tolik není. Já nejsem zas příliš psavej nebo plodivej autor. Co je jakýmsi jejich takovým společným jmenovatelem, co tvoří nebo zakládá jejich takovou estetiku. No, nemluví se mi o tom právě snadno, protože to předpokládá, že se jaksi musím odmyslet sám od sebe, vystoupit ze sebe a jakoby se pozorovat tedy zvenčí. No.
4: Ta iniciační role, ta organizační a ta podnětná role Karla Hvížděly je naprosto neoddiskutovatelná. Jo? Bez toho by to vůbec nevzniklo.
1: Jan Schulz, nakladatelský redaktor a editor české literatury, spolupracoval s řadou výrazných autorů, včetně Václava Havla.
4: Já si velmi vážím Karla Hvíždaly pro mnoho jeho rozhovorů a hlavní je pro mě ten jeho rozhovor s Josefem Topolem. A ten vlastně dělal bez autorizace, tam se vlastně ten Josef Topol nepodílel na žádný autorizaci a je tam úplně přítomen jako živý člověk. Já jsem znal velmi dobře jeho mluvu, to, jak mluvil, jak odpovídal. A v té knize je živý Josef Topol. To se stane málo, to považuji za vrchol prostě Hvíždalova umění, jo, vést rozhovor.
0: Pak jsme odjeli na dovolenou do Itálie a přes

0: Jugoslávii, protože to už jsme měli německý občanství, tam jsme se sešli se Steigerwaldovejma a doma byl od něj lístek normální poštou poslaný, že s tím souhlasí a pak už to šlo dál. No. Ale v okamžiku, kdy Havel přišel s tím, že Rowohlt na něm chce nějaký rukopis, jakýkoliv k padesátinám, který měl mít další rok, v tom roce 86, tak to se to proměnilo samozřejmě v biografii. No, to byla ta první bláznivá idea, že bychom to dělali dopisy a to samozřejmě díky tomu, že se to furt pašovalo, nebylo možný.
1: Vznik dálkového výslechu byl spojený s mnoha obtížemi. Když se na to dívám zpětně a čtu si v pramenech o vzniku, tak se až divím, že se podařilo.
2: Mluví historik Vilém Pryčan.
1: On to byl v skutku dálkový výslech, dálkový rozhovor. Karel Hvízdala žil v západním Německu, v Bonu, já jsem žil tehdy v Hanovru, Václav Havel v Praze. Ten vznik byl obtížný z několika důvodů. Za prvé dvě různé osobnosti. Václav Havel měl svou představu a postupně si ji vytvářel asi tak po necelém půl roku. Vytvořil celkovou koncepci toho i rozdělení do v podstatě pěti částí. A Karel Hvízdala měl svou představu, jaké otázky se bude ptát. Teď ten vznik na dálku znamenalo, Karel Hvízdala posílal mně dopisy a zásilky přepsané a tak dále. Já jsem zařídil dopravu do Prahy. Václav Havel to dostal, pracoval na tom a zase to šlo zpětně. Tou tajnou cestou se to dostalo ke mně a ode mě potom ke Karlu Hvízdalovi.
0: Všechno jsem se dozvěděl až mnohem později, jak to tady šlo přes Dášu Havlovou, ale tu od Ivana Havla a přes Jiřinu Šiklovou a tak dále. No trvalo to tak ty odpovědi tenkrát, pokud se nemýlíme, asi 6 neděl, možná někdy i díl, takže brzy nám po 3 asi těch otázkách a odpovědí bylo jasný, že je to hloupost, že takhle by to nešlo.
2: O tom, že se možná rodí kniha, za hranicemi věděl úzký okruh lidí. Její vznik podporoval Klaus Juncker, ředitel západoněmeckého nakladatelství Rowohlt, které vydávalo Havlovy hry a další texty. Do korespondenční spolupráce však začala mluvit taky státní bezpečnost, která hned v srpnu 1985 zabavila dopis z Bonu s Hvízdalovými otázkami. Čas plynul a korespondenční výměna přes hranice se neúnosně vlekla. Takže Václav Havel dospěl k závěru, že bude třeba změnit metodu.
0: Bylo jasný, že se to musí nahrát, že jo. Ale kdo to řekl z nás, že se to bude nahrávat, to nevím, ale asi to bylo jasně ve vzduchu.
2: Předseda nadace Charty 77 František Janouch dodal magnetofon. Zbývalo už jenom najít vhodné místo, kde bude možné nahrávku v klidu a pokud možno na jeden zátah pořídit.
0: Na ty Vánoce si Václav Havel půjčil byt od své tehdejší kamarádky Jitky Vodňanský. Koupil si láhev whisky a karton cigaret, tam se zavřel a natočil těch 14 hodin.
2: Dochovaná nahrávka má něco přes 12 hodin. Bylo to poprvé, kdy Václav Havel pracoval na rozsáhlejším textu tímto způsobem.
3: A mě zbývá ještě kousek pásku a já se nebudu pouštět do žádné obsáhlejší odpovědi, ale spíš ji zaplním několika mezipoznámkami opět, které které mě tak napadají na okraj toho, co jsem už namluvil. Především zjišťuji, že jsem během několika hodin už namluvil 2,5 pásku a mám takový pocit, že jsem vlastně ještě nic podstatného neřekl nebo k ničemu podstatnému se nedopracoval. A mám z toho takový smíšený pocit. Na jedné straně si uvědomuju, že asi ta redakční práce bude těžší, než jsem si zprvu myslel, že bude především spočívat z velmi nemilosrdného a tvrdého škrtání, protože mám takový zlozvyk a jak to tak kontrolně tu a tam si poslechnu, tak se v tom utvrzuji, že všechno říkám šíleně ze široka, mnohokrát vlastně opakuji to též v takových jako drobných obměnách. Takže to bude potřebovat všechno asi velmi zhušťovat a koncentrovat a škrtat. Bohužel tu práci budu dělat rád a bude mě těšit, bude mě bavit víc než samo původní psaní, z něhož mám tak trochu vždycky hrůzu, takový přirozený strach, jakýsi z prázdného papíru. To další opravování už je potom snažší a docela zábavné. V tom problém nevidím, spíš vidím problém v tom, že vás zahrnu strašným množstvím nahrávek, které vy budete chudáku muset přepisovat, což je zřejmě práce ohromně otravná. No ale dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
4: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Poslouchejte také bonusový rozhovor Pavla Kosatíka s editorkou Annou Frajmanovou.
5: On dost takhle říkal, jedu na poštu, mám tam dopis. Nebo musím napsat Prečenovi, nebo teďko píšu předmluvu, nebo doslov k Tatarkovi. Já takhle o tom povídal s Olgou o tom, a že mu Karel vzdělá nějak, že ho takhle oslovil, tak říkal, že mu odpovídá na ty různé otázky a že se tím zabývá. Pak nebo jezdila k nám vůbec Eva Lorencová, redaktorka, která mu od toho dálkového výslechu zredikovala všechny ty texty. Takže na tom spolupracovali, někdy seděli u nás, někdy u nich, povídali si o tom. A proto Evu to bylo první setkání s některými zvláštnostmi Havlovy stylistiky a podobně, takže to jsem zaznamenala, že se hádali, začali a takový čárky a tak. Vašek byl velký puntičkář. Když napsal něco většího nebo hru, tak nám ji četl, ale tohle nám nečetl.
6: Yes.
5: To jsem četla až sami z datu. Pamatuju si taky, že Václav potom, když už se do toho ponořil, tak že měl velkou představu, jak třeba mají být znít ty otázky, na co se má, jak má formulovat, hodně do toho, myslím, zasahoval. Čili já to čtu, když si to čtu, tak to musím se přiznat, vnímám jako Václavovou knihu, ale tím nechci Václavovi, on, jak on tomu říkal, po vzpomínky. Ale bez Karla Hvížděli by to nebylo.
4: Doprovodný obsah najdete na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem neztrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Premiér Babiš je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. New York zveřejňuje dokumenty, které naznačují, že po útocích z 11. září město lhalo o kvalitě ovzduchu. ovzduší. Tenistka Nosková hraje ve čtvrtfinále US Open se Sabalenkovou a zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu situaci podle komise dostatečně neřeší. Dočasně proto pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu. Babiš střet zájmů odmítá a tvrdí, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítá i Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval taky prezident Petr Pavel, říká mluvčí Hradu Daniel Drake.
6: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
7: Starosta New Yorku Zohran Mamdani nechal zveřejnit přes 170 tisíc stran utajovaných dokumentů. Ty ukazují, že v okolí Světového obchodního centra byla silná kontaminace asbestem, a to ještě téměř rok po teroristických útocích z 11. září roku 2001. Úřady přitom veřejnosti tehdy tvrdili, že je vzduch bezpečný.
8: New Yorkská radnice dokumenty zveřejnila u příležitosti 25. výročí útoků a po soudním sporu, který je vyžadoval. Záznamy byly přes 20 let skryté před veřejností v krabicích v jedné z městských kanceláří a město je objevilo teprve v loni. Dokumenty potvrzují přítomnost asbestu na fasádách, střechách i elektrických kabelech. Na následky útoku dosud zemřelo víc lidí, než kolik jich zahynulo přímo při útocích 11. září. Lidé umírali na rakovinu plic a krve i na srdeční a respirační onemocnění. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: V Česku začaly růst houby, lékaři nabádají k opatrnosti. Nejvážnější stavy výdají po otravě muchomurkou zelenou, ta patří k prudce jedovatým houbám. Zaměnit se dá za žampion anebo bedlu.
9: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
10: Popisuje Miroslav Kvapil, před 7 lety si spletl muchomurku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie a intenzivní péče Evy Kyslichové by měly mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
11: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
10: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
12: Tenistka Linda Nosková bojuje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska ve čtvrtfinále US Open. Jak se jí na posledním Grand Slamu sezóny daří, řekne z New Yorku David Prouza.
13: Linda Nosková ztrácí v super tiebreaku rozhodujícího setu ve čtvrtfinále US Open 7-9 v souboji s Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Světová jednička má ještě jeden servis k dispozici. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: A bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Dení. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové.
14: Překážka na D5 u Nýřan a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část vozidel v místě vybočuje doleva tak opatrně. Na východní části pražského okruhu počítejte s nočním omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Na 62. kilometru silničáři pracují na mostě. Pravý pruh je uzavřený, zatím to je bez výraznějšího zdržení. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu. Na konci objížďky ve směru na Olmouc se zdržíte před kruhovým objezdem, a to necelých 10 minut. A v Praze ještě počítejte s komplikacemi kolem Vysočanské ulice. Pod viaduktem na Vysočanskou estakádu se zaseklo nákladní auto, tvoří se tam kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, odpoledne se pak bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: My, kteří žijeme ve vyspělém světě, máme tendenci věřit ve svobodnou vůli a v možnost volby. Tahle víra mnoha lidem ve zhroucených státech uprostřed chudoby, války nebo terorismu chybí. Reportážní kniha Páchat dobro, jejímž autorem je Jiří Paš, expert na mezinárodní rozvoj a novinář, a kterou vydalo nakladatelství Host, přináší svědectví, v jak neskutečně těžkých podmínkách bídy a strachu jsou lidé v některých částech světa nuceni žít. Ale také ukazuje, jak málo může někdy stačit k výraznému zlepšení jejich situace. Všechny reportáže o odvaze pomáhat spojuje hledání dobra uprostřed lidského utrpení. Pojďme si poslechnout některé z nich. Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.
15: Ex libris. Kousek od školy stálo auto s prostřeleným předním sklem. Ptal jsem se otce Johna, co se stalo. Zastřelili mi spolujezdce. Pokyvoval hlavou a ukazoval na strom, u něhož se to stalo. V kůře byl vyrytý čerstvý kříž. Skupina LRA auto přepadla při příjezdu do Purangy. Z fotky díry po kulce se stal jeden z mých nejosobnějších a nejdůležitějších snímků. Symbolizuje bolest a teror války, aniž graficky zobrazuje oběti, těla, vraždy. Má svůj kontext, příběh. Je to díra po střele, která skutečně ukončila život jednoho konkrétního člověka. Dodnes mě mrazí, když se na ten průstřel dívám. Cítím z něj závan smrti, přestože je to jen malá kulatá díra ve skle.
16: Jiří Paš dokumentuje humanitární a rozvojové projekty na několika kontinentech, vede rozhovory s oběťmi válek, chudoby a násilí. A události zachycuje také s pomocí fotografií. Obklopen utrpením si sám klade otázky, co je ještě etické, aby jeho fotoaparát zachytil, kde jsou hranice. Někdy si musí opakovat svoji mantru, je to pro dobrou věc, aby mohl pokračovat ve své práci. Pro něj samotného jsou nejhorší příběhy, jejichž protagonisty jsou děti. Kniha je ale slovy autora nikoli o brutalitě a utrpení, ale o lidskosti uprostřed zmaru. Tu nacházejí například ugandské děti v osobě Davida, který provozuje školu pro bývalé dětské vojáky a jejich oběti, před kterou vznikl zmíněný snímek s prostřeleným sklem.
15: Ten večer jsme strávili s Davidem, otcem Johnem a skupinkou bývalých dětských vojáků. Seděli jsme před farou, kluci tiše povídali, s očima sklopenýma k zemi, zatímco slunce pomalu proměňovalo odstín světla na jejich tvářích. Všichni působili zakřiknutě, pokorně a bojácně. Jakoby neustále očekávali nějaký zlom, další zradu, další bolest. Tehdy jsem nejspíš slyšel jedny z nejstrašnějších příběhů, které existují. Lakor musel mačetou zabít svou tříletou sestřičku. Devítiletý Becker byl unesen se čtyřmi bratry, dva z nich byli svázáni a ubiti před jeho očima. V táborech armády Božího odporu pak probíhal výcvik dětských vojáků. Brutální, nelítostný. Zaměřený na totální destrukci osobnosti a hodnot dítěte. Pokud nahradíte dítěti rodiče velitelem, uděláte z něj dokonalého vojáka, dokonalý stroj na zabíjení. Ve využívání dětských vojáků hrají velkou roli i lehké palné zbraně. Nenabitý kalašnikov váží asi 3 kilogramy, nabitý o pouhé kilo víc. I osmileté děti ho prý zvládnou používat v boji. Kdo nebyl v armádě Božího odporu prozatím pro kalašnikov dost silný, používal mačety, palice nebo motyky.
16: Výcvik dětských vojáků považuje autor knihy za zvlášť ďábelskou činnost. Svoje reportážní vyprávění pak prokládá Jiří Paš také obecnými úvahami o dobru a zlu, o důstojnosti a štěstí.
15: Příběh ugandského učitele, vizionáře z pekla, byl jedním z prvních, které jsem dovezl z cest zpět domů. V té době mě nesmírně tížilo množství zla a utrpení ve světě. Učinil jsem rozhodnutí, že dobro budu aktivně hledat a nacházet, protože jinak bych se zbláznil. A nebyl bych mezi humanitárními pracovníky ani první, ani poslední. Množství a zbytečnost zla je jednoduše ohromující. Uganda v tom byla dobrá a tvrdá škola. Zažil jsem ji ve všem dobrém i zlém. Potkal jsem tam dětské vojáky, bývalé otrokyně, děti umírající na AIDS. Viděl jsem na ulici lynčování, vymítání ďábla i čarodějnictví.
16: V 8 kapitolách knihy, nazvaných například Život je rozhodnutí, Život je odvaha nebo Život je příběh, se spolu s autorem dostaneme na místa plná bídy, strachu a bolesti, kde se často zhroutil stát. Potkáváme divadelníky ve Vietnamu, kteří se skrze tvorbu představení snaží vyrovnávat se svými traumaty ze znásilnění. Nahlédneme také do kambodžských textilních továren, kam se dostávají oběti obchodu s lidmi. Často je jenom na místních, aby si sami hledali funkční společenské mechanismy v místech obklopených chaosem. Seznámíme se také s příběhem Libanonce Jorguiho, který s pomocí sociálních sítí založil krevní banku.
15: Jorgui zabil člověka. Řídil příliš rychle. Způsobil nehodu a jeden člověk zemřel. Jorgui šel do vězení a z něho mu paradoxně pomohl dědeček oběti nehody. A ten dědeček nedlouho poté zoufale potřeboval krevní transfuzi. Jorgui neváhal, daroval svou krev a ještě sehnal nějakou od přátel. Dědečkovi tím zachránil život. A byl to nečekaný začátek něčeho obrovského. Jorgui se přidal k Libanonskému červenému kříži a všimnul si, že je málo koordinace mezi nemocnicemi a krevními bankami. Nikdy jsem si nemyslel, že založíme organizaci. Prostě jsem si řekl, pojďme zkusit pomáhat lidem okolo. Takže kamkoliv jsem přišel, ptal jsem se lidí na jejich krevní skupinu. Stala se z toho posedlost. O 6 měsíců později propukla druhá libanonská válka a já si řekl, že pokud použijeme Facebook pro sociální aktivity a dobro, můžeme mít vážně velký dopad. Za těch 7 let jsme pomohli asi 75 tisícům lidí.
16: V další kapitole knihy pojmenované Život je vztah se dostáváme do Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, kde se autor při svém výzkumu potkal s bídou, nevolnictvím i otroctvím. A také s nejnižší kastou Badi. Přestože byl v zemi kastovní systém oficiálně zrušen už v 60. letech, stále funguje jakási setrvačnost a pro většinu Nepálců představuje příslušnost ke kastě rozhodující kritérium pro volbu povolání anebo výběr životního partnera. Badi patří k těm nejhůř postaveným uvnitř nejnižší kasty. Nepálci s nimi nesmějí pít z jedné nádoby, nesmějí překročit práh jejich domu. A přesto s nimi mohou praktikovat nejintimnější formu lidského kontaktu.
15: Byli to lidé zvaní Badi, ti, kteří měli ostatním sloužit svým tělem. V tom drží Nepál světový unikát. Nikde jinde se lidé nerodí do společnosti, která od nich automaticky očekává prostituci. Nikdo nezná přesné číslo. Odhady říkají, že Badi je okolo 20 až 60 tisíc. Nejčastěji se živí prodejem těla, hudbou a tancem či zprostředkováváním zábavy na akcích. Hlavně se prostituují mladé ženy, v nejhorších případech už od dětství a raného mládí. Prodávají se ale i ženy všech generací, dokud je zákazníci chtějí. Nejčastěji ženy pase někdo z rodiny. Otec, manžel, bratr, matka, starší sestra. Komunity se usazují na místech, kde je poptávka. Třeba u frekventovaných silnic nebo hraničních měst. Řidiči nákladňáků a taxíků na cestách, daleko od dohledu rodin, jsou jedni z jejich častých zákazníků.
16: Díky aktivistům z nejnižší kasty a samozřejmě díky dalším odvážným lidem začala nepálská vláda organizovat pokus o změnu. Nabídla těm, kteří skončí s prostitucí, jednorázový finanční příspěvek a také workshopy, kde se učí, jak rozjet podnikání. Příliš to ale nepomohlo. Ne všichni se dokázali podnikáním uživit a vláda prostituci úplně zakázala. Policie začala pronásledovat jak prostitutky, tak jejich zákazníky. Buddy komunita se tak ocitla v další pasti mezi přežitím a ilegalitou. Jako příklad v uplatnění lidského potenciálu autor zmiňuje indickou bosou univerzitu. Podmínkou pro přijetí je to, že student nesmí mít žádný diplom z jiné školy. Univerzitu založil v roce 1972 Ind Roy Bunker a přijímá do ní víceméně jen manuálně pracující lidi z celého světa, kteří chtějí a můžou sloužit své komunitě. Soustředí se také na babičky, často negramotné ženy, které v jednom svém projektu učí, jak funguje solární energie. Tyhle babičky z Nepálu, Afghánistánu nebo Mauretánie se po 6 měsících výuky vracejí do svých vesnic, které pomáhají elektrifikovat.
15: Ženy pak začaly zavádět elektřinu ve vesnici v Afghánistánu. 55-letá Gul Bahar byla sama schopna elektrifikovat přes 200 domů. 3 ženy pak vyškolily dalších 27, což už znamenalo nějakou formu solární energie pro více než 100 dalších vesnic v Afghánistánu. Podobným způsobem Bosá univerzita pomohla na svět už víc než 2000 solárních inženýrek z 93 zemí. Ty odhadem pomohly ke světlu až 1 000 000 lidí. Roy se domnívá, že umístění žen do centra procesu rozvoje je nejspolehlivějším a nejefektivnějším nástrojem změny. Inspirací je mu prý Mahatma Gandhi. Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.
16: Díky znalostem novopečených inženýrek tak můžou jejich vesnice využívat elektřinu ze slunce. Dřív se děti učily při svíčkách, nepoužívaly se elektrické vařiče, takže bylo třeba hodně popálenin od ohně a otrav z kouře. Neznali tu ani mrazáky a pro zásoby se museli lidé vydávat daleko od domova, protože řadu potravin a léků pod horkým sluncem neuchováte v poživatelném stavu.
4: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Dnes listujeme knihou Páchat dobro novináře, humanitárního pracovníka a dokumentaristy Jiřího Paše. Expert na mezinárodní rozvoj procestoval několik kontinentů, vedl rozhovory s oběťmi válek i chudoby, fotil dopady přírodních katastrof. Nabízí nám konkrétní příběhy lidí opřené o zkušenosti z terénu. Potkáváme Ukrajince z Donbasu, kteří žijí v roce 2017 na takzvané linii kontaktu na kraji tehdy zamrzlé války blízko fronty, kde prvňáčci přicházejí do školy a sedí blízko oken krytých pytli s pískem, které je mají chránit před střelbou snajperů. Dozvídáme se o organizaci, která pečuje o zraněné britské vojenské veterány, nebo čteme příběh řádových sester, které pomáhají v těžce zkoušeném Haiti, karibské zemi, která je považována za zhroucený stát.
15: Chudé státy mívají alespoň nějaké sociální služby. Haiti vůbec. Policie a armáda neovládají celou zemi a její hranice. Nemají pod kontrolou dokonce ani celé hlavní město. Téměř vůbec tu nefunguje zdravotnictví a vzdělávání. Chybí infrastruktura. Haiti patří k zemím s největším počtem vražd. Ve světě mezinárodní rozvojové spolupráce je metaforou permanentní krize. Většina neziskovek své plány dříve nebo později vzdala a ze země odešla. Na Haiti jsme bydleli na skromné faře u školy, které velely 4 indické jeptišky z řádu bosých karmelitek a šéfkou tu byla René. Takové zázemí představovalo obrovský luxus, včetně nálezu škorpiona po ránu ve sprše, protože jsem sprchu vůbec měl. Ten minigang k katolických sester byl jedním z nejkrásnějších a nejveselejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Provozovali školu a pár lokálních zdravotnických služeb. Připomněli mi, že životem se dá jít různými cestami, dají se vybrat různé priority a formy dobrodružství. I duchovní.
16: V souvislosti se všudy přítomnou bídou v karibské zemi se autor věnuje také hygienickým podmínkám. Sanitace a toalety jsou totiž podle něj jedním z největších rozvojových problémů lidstva. Skoro miliarda lidí chodí vykonat svou potřebu do přírody, 2 miliardy nemají přístup k hygienickým záchodům. To prohlubuje chudobu a má za následek šíření průjmových onemocnění a přispívá k podvýživě. Takže samotné jejich vybudování může být velkým krokem kupředu. Možná by u nás málo kdo řekl, že dobré a bezpečné toalety jsou v chudých oblastech Kambodže, Haiti nebo Nepálu jednou z možných motivací studentů, proč chodit do školy.
15: I proto se nedávno Bill Gates začal snažit o znovu vynalezení záchodu. Trvá to více než desetiletí, byť se do tohoto úsilí zapojilo mnoho výzkumníků a firem. Cílem bylo představit bezpečná sanitární řešení, fungující bez spoléhání se na kanalizační systémy nebo tekoucí vodu. Případný trh je obrovský a řešení by pomohlo 100 milionům lidí. Nadace Billa a Melindy Gatesových do toho investovala přes 5 miliard korun. Za roky práce byly vytvořeny toalety, které přeměňují výkaly ve zdroje, včetně hnojiv, čisté vody a elektřiny. Vyžaduje to jen zlomek energie, prostoru a nákladů, které potřebují tradiční kanalizace a čistírna odpadních vod. Aby Bill Gates zvýšil povědomí o téhle výzvě, napil se třeba vody vyrobené z fekálního kalu. Vzniklo několik desítek zajímavých technologických návrhů, ale nepovedlo se to. Alespoň zatím ne. Masově využitelný, bezpečný, hygienický, praktický a levný záchod je zatím v nedohlednu. Jednoduše řečeno, obyčejní lidé si takové toalety zatím nemohou dovolit. A finance na ně nemá ani většina rozvojových zemí.
16: Další ze zemí, které autor přidává do svojí mozaiky hledání dobra a naděje po celém světě, je Myanmar. V době jeho návštěvy byl nejchudším státem v regionu. Kolonizace a pak nepřetržitých 60 let vojenské diktatury tady udělali svoje. Potkal se tady s místními aktivisty, pankáči, kterým dodal v Evropě vyřazené skejty, boty a trička a kteří se tady snaží vytvořit prostor svobody.
15: Jednou z prvních věcí, kterou mi Kjaf řekl, byla: nejsme jako opice v zoo. Narážel tím na to, že se tehdy v Myanmaru nacházelo velké množství novinářů a všichni chtěli dělat podobné věci. Mimo jiné i dokumentovat pankáče, protože to byl potenciální hit, prostě klasický clickbait. Kjaf vtipkoval, že v Myanmaru je určitě víc fotografů fotících pankáče než pankáčů samotných. Kjaf byl tehdy hvězdou nejen punkové scény v Myanmaru, ale i světových médií. Měl vysoké červené číro, v uších kroužky, černé triko s britskými restarts, kostkované kalhoty a na nohách martensky. Působil jako rocková hvězda, ale mluvil tiše, klidně a vyrovnaně. Byl zvláštní kombinací punku a buddhismu.
16: Podle autora občanská společnost, aktivismus a subkultury hrají v rozvoji státu mimořádně důležitou roli. Aktivisté a neziskové organizace přispívají k monitorování korupce, občanská společnost motivuje k účasti na veřejném životě a ve volbách. Subkultury vytváří pestrost a rozmanitost, nové a obohacující umělecké a sociální trendy. A taky odvahu protestovat v zemi, kde stále trvá konflikt mezi buddhisty a menšinou muslimských Rohingů. 1. února 2021 zahájila myanmarská armáda puč proti civilní vládě. A tady začíná příběh Louneho, myanmarského aktivisty a zároveň specialisty na informační technologie.
15: Po 2 dnech začaly protesty. Miliony lidí vyšly navzdory nebezpečí do ulic vyslovit svůj hlas. V té době mnoho Louneho přátel začalo potřebovat nějakou formu pomoci. S několika kamarády si řekli, že to nemohou nechat být. Začali pomáhat novinářům i protestujícím. Lone a jeho parta aktivistů ze subkultury pracovali na zašifrované komunikaci. Když nemůžete telefonovat a nemáte přístup k internetu, všechny to vyděsí. Normální komunikace prostě úplně vypnula. Vrátili jsme se do doby kamenné. I když se pak internet obnovil, byl velmi omezený. Data nešla využívat vůbec.
16: Lone nakonec před narůstajícím nebezpečím musel utéct do Thajska. Útěkem to pro něj ale neskončilo. V Thajsku se pak sformovala komunita, která pomáhala dál. Z Myanmaru pak přivezl Jiří Paš do Česka výstavu fotografií, která ilustruje křehkost svobody.
15: Nevím, jestli jsem v nějaké jiné zemi než v Myanmaru potkal tolik odvahy, tak úzce propojené s kreativitou. Jestli existuje jiná země, kde by se tak jasně ukazovalo, jak důležitá je občanská společnost, včetně neziskovek, aktivistů, undergroundu a subkultur pro rozvoj. Ještě nikdy jsem se také nesetkal se zemí, kde by bylo Česko tak známé a takovou inspirací. V rozvojových zemích většinou lidé mají povědomí spíše o Československu a značkách jako Zetor, Tatra nebo Semtex, především díky bratrské socialistické pomoci. V Myanmaru lidé často znali Václava Havla a oceňovali českou pomoc v oblasti lidských práv.
16: Poslední kapitola knihy Páchat dobro se jmenuje Život je pomoc a Jiří Paš v ní uvažuje o dobru a zlu.
15: Potenciál k dobru i ke zlu je zakódovaný v každém z nás. Větší potenciál k dobru mají lidé, kteří ho mají kolem sebe, kteří jsou jim inspirováni. Větší potenciál ke zlu mají lidé traumatizovaní s velkými problémy, neřešenými uvnitř i okolo sebe. Zlo často vychází z nenaplněných základních lidských potřeb, od hladu a žízně po přijetí, respekt, lásku. V mezních situacích velkého nedostatku zdrojů je velmi těžké mluvit o zlu. Vždyť nikdo neví, jak se zachová, dokud opravdu nedojde na hlad nebo strach o život. Osobně mi pomohlo zkoumat dobro i zlo, aktivně se o ně zajímat, učit se. Setkávat se s lidmi a otevřeně s nimi obojí probírat. Zlo, jeho míra a intenzita jsou znepokojující. Naději a radost dává až neuvěřitelný výskyt dobra a pomoci.
16: Jiří Paš v knize Páchat dobro s podtitulem Příběhy lidí, kteří se nevzdávají, nepopisuje mechanismy, jak funguje zlo, ale naopak přináší příběhy lidí, kteří se v nesmírně těžkých podmínkách snaží pomáhat. Jak zmiňuje, pro něj samotného bylo velmi těžké udržet si od některých příběhů odstup a neustále se musel snažit posilovat vědomí toho, že nemůže pomoct všem. Že jeho úkolem není vyřešit všechno zlo světa, ale jenom příběhy o hledání dobra zaznamenat a předat je jako inspiraci dál. To se mu, myslím, v jeho knize podařilo. Citace z knihy četl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukařským pultem byl Ján Kravárik. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
17: Český Rambo mu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všehoschopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i pericarin anebo nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je kontaminovaná. Podle něj je tam i 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí anebo arzenem. Stovky odletů z britských letišť narušuje problém s řízením letového provozu. Se zrušenými spoji se potýkají například Heathrow, Gatwick nebo Manchester. Provozovatel letového provozu příčinu problému identifikoval. Spočívala v systému pro zpracovávání letových údajů. Technici teď pracují na obnovení běžného provozu. Například dopravce EasyJet uvedl, že kvůli problému na britských letištích nabírají jeho lety zpoždění v celé Evropě. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Ten mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. A silničáři zítra kvůli rekonstrukci uzavřou sjezd z dálnice D7 od Kladna na letiště Václava Havla. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by kvůli očekávaným kolonám měli výjíždět na letiště s dostatečným předstihem. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci se dvěma členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
14: Zdržení na pražském okruhu před Běchovicemi a překážka na D1 před Prahou. Na východní části pražského okruhu se tvoří kolona od sjezdu z Hradecké dálnice až po sjezd na Běchovice. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Zdržíte se necelých 10 minut. Pracuje se také na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za odbočkou na Lysou nad Labem na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh a tady se projíždí levým pruhem bez kolony. Na D1 opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. U nájezdu od pražského okruhu na 10. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh, takže projedete plynule. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Koclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objíždky ve směru na Olomouce se zdržíte před kruhovým objezdem, a to necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude oblačno až polojasno a ochladí se většinou na 20 až 16 stupňů. Při slabém větru naměříme kolem 14. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Rozhýbeme ekonomický růst a tím postupně vymažeme navýšené dluhy státu. Tak vysvětluje vláda Andreje Babiše princip své hospodářské a rozpočtové politiky. Za příklad dává kroky USA v 80. letech minulého století. Může takzvaná Reaganomika fungovat v Česku o skoro půl století později? A jak skutečně ovlivňují státní investice hospodářský růst Česka? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv probereme ho s ekonomy Jaroslavem Borovičkou a Janem Pavlem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Česká ekonomika roste, na síle opět trochu nabývá průmysl, lidé více utrácí díky růstu mest a inflace se zatím drží na nejnižších příčkách Evropy. Státní pokladna se ale plní méně, než je podle vlády potřeba. Rychleji totiž rostou výdaje na důchody, sociální dávky, podpory cen elektřiny, na školství, na obranu, zdravotnictví a také na investice. Stejně jako letos, tak bude stát hospodařit z části na dluh. Zatímco letos má být schodek státního rozpočtu 310 miliard korun, příští rok ministerstvo financí naplánovalo schodek ještě o 80 miliard korun vyšší. Vůči HDP tak tento deficit dosáhne 3,5%, o procentní bod víc než byl loni. Státní státní dluh pak celkově překročí 4 biliony korun a jen na úrocích za to zaplatíme příští rok 130 miliard korun v dnešních cenách. Pro představu, taková suma by vystačila zhruba na půl roku fungování celého českého školství. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale zvýšení dluhu státu nemusí být problém. Stačí pořádně rozhýbat ekonomický růst, aby se přibližně srovnal s růstem dluhů, jako to prý udělal americký prezident Ronald Reagan v 80. letech v USA, popsal v minulých dnech v české televizi.
20: To je ekonomie strany nabídky a tato ekonomie, která byla aplikována v 80. letech ve Spojených státech, tam tedy ještě více dávali do armády, to si tady dovolit takové míře samozřejmě nemůžeme, tak pochopitelně měla jako jeden z dopadů i to, že se zvyšovala míra zadluženosti, ale současně, a to je to zásadní, se rozhýbala ta příjmová stránka, rozhýbala se ekonomika.
19: Jak to tedy vlastně s hospodářským růstem v USA v 80. letech bylo a jde to praktikovat nyní u nás? Probrala jsem to s ekonomem americké New York University Jaroslavem Borovičkou. Dobrý den.
21: Dobrý den.
19: Jak přesně fungovala Reaganomika na konci 80. let?
21: Reaganomika by se asi nejlépe dala popsat jako soubor opatření za vlády prezidenta Ronalda Reagana. A v průběhu 80. let on nastoupil do úřadu prezidenta v roce 1981. A ta politika reagovala na ekonomicky špatná 70. léta s vysokou inflací, s vysokou nezaměstnaností, pomalým růstem a celou řadou chybných vládních politik, které se pak projevily v té ekonomice. A Reagan se tady soustředil na několik podstatných pilířů, mezi které patřilo snižování daní, deregulace, redukce sociálních výdajů a přísná měnová politika centrální banky pod vedením tehdejšího předsedy Fedu Paula Volckera. A některé z těchto reform nebyly úplně nové, tehdy už je začal prezident Jimmy Carter před Reaganem, nicméně Ronald Reagan tyhle ty reformy tlačil dále. Mm-hmm. A Reaganovým zásadním cílem, tady bylo nastartovat ekonomický růst, samozřejmě, ale také posílit pozici Spojených států ve světě v té probíhající studené válce v 80. letech, například zvyšováním výdajů na modernizaci armády. To byla jedna věc, kde americká vláda začala utrácet více.
22: To zmiňoval vlastně i vicepremiér Karel Havlíček, že samozřejmě tam byly obrovské výdaje na zbrojení, které my si nemůžeme dovolit. Nicméně v některých těch budech se tedy shodují. Dá se říct teda, jak ta Reaganomika vlastně dopadla? Byla to úspěšná strategie z pohledu Spojených států?
21: Tak v dnešní době je ta celá ekonomická politika hodnocená rozporuplně. Samozřejmě ta ekonomická podstata těch navrhovaných opatření byla z velké části postavená na zdravých základech. A určitě nesporným úspěchem byla stabilizace inflace, protože ta Ameriku v 70. letech intenzivně trápila. A také celá řada mikroekonomických opatření v oblasti deregulace ekonomiky. To bylo dost podstatné. Co je více kriticky hodnocené, je právě ta samotná daňová politika. Protože je pravda, že před Reaganovou vládou byly některé ty daňové sazby daní z příjmu extrémně vysoké. Pro ty nejvyšší příjmy se pohybovaly někde kolem 70% a Reagan zahájil svou podstatnou daňovou reformu, kde snížil tu celkovou daňovou zátěž a zároveň snížil i tu progresivitu daní. To znamená, a více se snížily ty daně pro bohatší lidi. Mm-hmm. A to nemusí být v některých principech na škodu, pokud vláda tak samozřejmě příslušným způsobem zredukuje své výdaje. Ale tady Ronald Reagan příliš naslouchal lidem, kteří mu dost nerealisticky tvrdili, že snížení těch daňových sazeb povede k takovému růstu ekonomiky, že nakonec stát i při těch nižších sazbách vybere více. A to znamená, že ten stát se nemusí zaměřovat na kontrolu výdajů.
22: Úplně prožívám deja vu, když si vzpomenu na diskuze kolem zrušení superhrubé mzdy.
21: Přesně tak. Samozřejmě to snižování daňové zátěže může mít určité stimulační efekty, ale ukazuje se, že v typických příkladech ty stimulační efekty nejsou dostatečně silné na to, aby ta vláda nakonec vybrala více. A to se přesně stalo i za té Reaganovy vlády. Deficit významně vzrostl a začal růst veřejný dluh.
22: Když se na to podíváme s tou výhodou, že to můžeme hodnotit zpětně a vidíme, v jaké situaci je česká ekonomika a české veřejné finance teď, je to podle vás tato politika přenositelná do Česka? Protože deregulace částečně asi ano, i když zase jsme v evropském prostoru, čili ta naše možnost je asi omezená. Můžeme se bavit třeba o snížení daní, ale ty ostatní věci, jako je redukce sociálních výdajů, tak to asi v hospodářské politice této vlády nebo vůbec v politice nenajdeme.
21: To je samozřejmě dobrý postřeh, protože když se na to podíváme, kde ta Česká republika dneska je v porovnání s tím, co řešil Reagan, tak my dnes neřešíme vysokou inflaci, ta inflace se podařila alespoň nyní dostat pod kontrolu. Zároveň Česká republika má velmi nízkou daňovou progresi, to znamená, tady není prostor na snižování daní z nějakých 70% úrovní, jak to dělal Reagan. A zároveň začínáme nyní v situaci, kdy už ten schodek toho státního rozpočtu je poměrně vysoký. Z historického hlediska je velmi vysoký v České republice. To znamená, Reagan, který začínal tu svoji reformu v situaci, kdy rozpočty byly víceméně vyrovnané, tak měl prostor s vyrovnanými rozpočty a velmi nízkým dluhem k nějaké daňové reformě, která po nějakou dobu vytvořila schodky. Ale my už tady jsme v situaci, kdy ty schodky máme. Takže to samozřejmě nevypadá jako velmi realistická politika. Co se týče těch sociálních výdajů, tak to je samozřejmě pro Českou republiku palčivé téma do budoucnosti s tím, jak bude stárnout populace a významně klesla porodnost. Takže to je něco, co ta Česká republika bude muset řešit, co se týče těch sociálních výdajů a jak zejména v penzijním systému. Ale je to určitě něco, co ta současná vláda zatím řešit nechce, i když k tomu možná bude do budoucna dotlačena. Kde je prostor, podle mě, je právě ta mikroekonomická deregulace, která by měla probíhat tím stylem, aby ty firmy skutečně měly více prostoru k tomu něco budovat, stavět a vytvářet. Protože když se podíváme na Českou republiku, tak skutečně jednou z těch charakteristických vad té české ekonomiky je, že se velmi obtížně něco buduje. Právě kvůli tomu, že těch zábran proti tomu je až příliš mnoho.
22: Jasně. Ještě se zeptám na tu výši zadlužení, protože o tom se vede také velká debata. Vláda říká, že to naše zadlužení je jako zatím relativně nízké, hlavně když to porovnáme s okolními státy. Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, všichni mají vlastně ten schodek veřejných financí vůči HDP, tedy velikosti ekonomiky, větší než my a že si tedy můžeme ten větší dluh dovolit, když se zároveň zrychlí růst. Ostatně příznivce toho je i ekonom Jan Švejnár, váš kolega z CERG, kde jste také působil. Co si o to myslíte vy? Má Česko podle vás ten prostor a je správné se takhle srovnávat s těmi zeměmi?
21: Když se podíváme skutečně na to relativní porovnání s většinou zemí Evropské unie, tak je pravda, že ten veřejný dluh je spíše nízký. Samozřejmě ale otázka je, jestli se máme srovnávat se zeměmi, které dnes přiznávají, že jsou skutečně v dluhových problémech a ty dluhové problémy budou muset řešit. Takže je to takové srovnání mezi slepými jednooký králem. Ale varovná pro Českou republiku je hlavně ta kombinace ekonomických rizik, které nevyhnutelně přicházejí. To znamená opět to stárnutí obyvatelstva v kombinaci s nízkou porodností, vojenské výdaje, která nás čekají, dopady změn klimatu, nutnost zamyslet se nad energetickou soběstačností a zároveň absence jakýchkoliv plánů, jak tyto současné, ale hlavně ty budoucí strukturální schodky řešit. A tady nemusíme strašit nějakou řeckou dluhovou krizí. I když je pravda, že i v tom Řecku došlo k akumulaci toho vysokého dluhu extrémně rychle. V podstatě v průběhu jednoho desetiletí v 80. letech 20. století Řecko 20% úrovně dluhu v roce 1980 velmi rychle vyrostlo k dluhu, který byl 100% HDP. To znamená, pokud dojde k rozvratu veřejných financí, tak ten dluh dokáže růst velmi rychle. Ale já si myslím, že tady třeba přiléhavějším varovným příkladem je situace sousedního Slovenska, které si před řadou let stanovilo velmi přísná fiskální pravidla, chtělo hrát tu roli toho disciplinovaného státu.
22: Jako my ostatně,
21: přesně tak. A Slovensko bylo na velmi podobné trajektorii. A dokonce ta fiskální pravidla přijala ve formě ústavního zákona, aby nebylo tak snadné změnit, jako se to stalo letos v létě v České republice. Nicméně ten populismus v hospodářské politice na Slovensku mezi tím nabral takových rozměrů, že ty rozpočty se přes ten ústavní zákon propadly do hlubokých schodků a ten dluh nyní prudce roste. A Ta predikce toho dluhu je, že za 3 roky má mít Slovensko dluh na úrovni 75% HDP, což už je varovná úroveň. Takže z fiskálně stabilizované ekonomiky, velmi podobné Česku, se najednou stala riziková země, která klesá rating. Ty ratingové agentury to vnímají velmi negativně. A vláda na tom Slovensku je z hlediska ekonomické politiky v podstatě bezradná a ten ústavní zákon víceméně ignoruje a porušuje ho. Takže takový populismus,

0: Dá se nakopnout ekonomický růst Česka státními investicemi, které skutečně mají být příští rok rekordní? Víme, jaký vliv má na růst země třeba nová dálnice. Na to se zeptám našeho hosta ve studiu, Jana Pavla, který působí na Vysoké škole ekonomické, spolupracuje s Centrem veřejných financí Univerzity Karlovy a je bývalým členem Národní rozpočtové rady. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je možné z návrhu státního rozpočtu přesněji určit, kam tedy jde nejvíc těch nových investic z té celkem zatím naplánované sumy 290 miliard korun? Skutečně takhle nominálně je to rekord. A co z toho tedy nejsou investice třeba pouze do oprav nebo obnovy majetku?
1: Pokud se podíváme na tu strukturu těch investic, tak nejvyšší nárůst můžeme vidět u kapitoly Ministerstva obrany, což souvisí tedy s nějakou snahou dohnat a zaplnit tu mezeru ve vybavenosti naší armády. A tady samozřejmě se na to nemůžeme dívat jako na nějaké investice, které by měly potenciál významně zvýšit potenciální produkt České republice, tím neříkám, že tam nemají být, tam spíš plníme tedy to, co jsme v minulosti zanedbávali. A pokud se tedy podíváme na ten největší balík peněz, který tedy teče do Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tady bych možná trošku byl opatrný v té rétorice, že to je nějaký rekordní balík, protože samozřejmě v nominální výši ano, ale pokud se podíváme na podíl výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury k hrubému domácímu produktu, tak ten v roce 2027, pokud tedy bude schválen ten rozpočet, tak jak je nastaven, bude zhruba 1,84% HDP, zatímco v roce 2026 to bylo třeba 1,89% a tak dále, čili ve své podstatě se to vůbec nehýbe. A to ještě je nutné tedy říci, že část těch výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury jsou výdaje běžné. Takže nedá se říci, že bychom ten deficit, tak jak je nastavený, mohli zdůvodňovat tím, že jsou tady nějaké jako abnormálně vysoké investice.
0: A v těch absolutních číslech je to tedy tak, že z těch 290 miliard naplánovaných na investice, předpokládám, že ta doprava, že asi necelá polovina, nebo tak.
1: Ta doprava je někde kolem 120-125 miliard korun.
0: Jasně. A pak je tady obrana vlastně.
1: A pak je tady obrana,
0: zbytek.
1: Přesně tak, ano.
0: U těch dálnic nebo u té dopravní infrastruktury asi nemá smysl zpochybňovat, že Česko potřebuje dokončit dálniční síť, zlepšit stav silnic nebo třeba dokončit nebo zlepšit železniční síť. Dá se prokázat, že ta 100 miliardová investice do dopravy tedy třeba může přispět k rychlejšímu ekonomickému růstu? Jsou to ty prorůstové investice, o tom mluví vláda. Vy jste zmínil samozřejmě, že část toho jde prostě jenom jako do běžných investic, ale abychom si to dokázali představit, jestli jde prokázat, že prostě dálnice třeba zlepší HDP.
1: Pokud se podíváme na ekonomickou literaturu, respektive výzkumné studie, které se zaobíraly v Evropě a ve vyspělých státech vlivem investic do dopravní infrastruktury na ekonomický růst, tak zjistíme, že ty výroky o tom masivním efektu do ekonomiky nestojí na empirických základech. Ta literatura zpravidla konstatuje, že ty efekty jsou menší, než se předpokládalo. Z jedné metastudie, která vzala dohromady několik set studií a jak si to nějakým způsobem průměrovalo, tak vyšlo, že elasticita úrovně infrastruktury k HDP je 0,03%. To znamená, když bych to trošku převedl, tak pokud bychom infrastrukturu zlepšili o 10% nebo zvýšili její rozsah, tak by to HDP zvýšilo o 0,3%. To znamená, ten efekt do toho růstu je ve své podstatě marginální. Tím neříkám, že to nemáme dělat, ale spíš bych se na to díval, že to je ve své podstatě mít dokončenou dálniční síť nějakým standardem, ale že bychom mohli říci, že díky tomu začneme rychleji růst a to nám následně umožní teda snižovat ten dluhový podíl k HDP, tak ta empirická literatura nic takového neukazuje.
0: No a když se vrátíme k rekordním investicím do obrany, tam jsme si řekli, je to dané, máme nějaké závazky jako členská země NATO, ale jak je to s tím růstem? Vy jste na to nedávno dělal i studii. Dá se říct, jaký je vliv tedy státních peněz na růst ekonomiky, pokud jde tedy o obranu a zbrojní průmysl?
1: Opět, pokud se podíváme na empirickou literaturu, tak ta ukazuje, že zvyšování obranných výdajů má nějaký významný

0: významnější vliv na HDP u států, kde je vysoké zastoupení výdajů na vědu a výzkum v té obraně. Tam se tedy předpokládá, že je tam potom nějaký jakoby efekt přelivu těch poznatků do toho civilního sektoru. V případě malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, ve své podstatě nějaký významnější efekt do HDP očekávat nelze. Ono, i když se podíváme na význam toho obranného průmyslu na, jakoby z hlediska nějakých tržeb, tak dynamicky roste, což je spíše tedy dáno nikoli v tou poptávku ze strany českého státu, ale tou celoevropskou poptávkou, ale pořád třeba ve srovnání s automotiv je to jako 10% nebo něco takového zhruba. Jo. To znamená...
1: Já myslím, že obranný průmysl na HDP měl kolem 2%.
0: Ano, od tržby byly nějakým způsobem kolem 130-140 miliard, ona tam přesná statistika úplně není, ale jako...
1: Tak to by bylo ještě méně.
0: Samozřejmě je jako potřeba vidět prostě to, že ty proporce, to znamená ta představa, že třeba to nahradí ty výpadky potenciálně v oblasti toho automotivu, tak jako neplatí. Jo, ten sektor je daleko menší, takže opět nelze z toho očekávat, že by nějakým způsobem to tu ekonomiku nakoplo. A ta další věc, která je univerzální pro ty celkové veřejné výdaje, pro tu expanzi, kterou vlastně teďka vidíme v tom návrhu rozpočtu, je to, že my se nacházíme v nějaké fázi uzavírání produkční mezery a budeme se dostávat postupně do kladné produkční mezery. Jinak řečeno, ta ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky těch fiskálních impulzů jsou v tomhletom případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
1: To znamená, že rozpočtová politika česká jakékoliv vlády na růst HDP má asi velmi omezený vliv.
0: Má ve standardní situaci velmi omezený vliv. Pokud bychom se nacházeli v nějaké krizové situaci, to znamená například 10% pád ekonomiky nebo výrazný pokles třeba za covidu, tak tam ten fiskální impuls může mít výrazně stabilizační vliv. Protože jsou tam nevyužité zdroje a je to i nějaký signál do té ekonomiky. Ale v normální situaci, kdy ta ekonomika jde na potenciál nebo těsně nad ním nebo těsně pod ním, tak česká fiskální politika své podstatě ekonomický růst téměř neovlivňuje.
1: A co je ten největší vliv na českou ekonomiku? Vy už jste zmínil, jsme relativně malá, hodně otevřená ekonomika, čili více nás ovlivňuje dění
0: ve
1: Německu
0: světě,
1: nebo
0: chování domácností, chování soukromého sektoru z hlediska jeho investic a tak dále.
1: Takže vyrůst dluhu tím, že budeme lít do ekonomiky státní peníze, je pro české podmínky podle vás utopie?
0: Podle mého mínění to není jenom utopie pro české podniky. A osobně, když jsem se díval na nějaké historická čísla z některých ze států okolních a tak dále, tak ve své podstatě žádný příběh, který by říkal, zvýšili jsme deficity, protože jsme strašně investovali a následně nám díky tomu akceleroval hospodářský růst a my jsme měli vyrovnané rozpočty nebo přebytkové a začali jsme ten dluh snižovat, tak vlastně tenhle ten příběh nikde nenajdete. No, ona je to taková jako legenda, ona se to hezky poslouchá, protože to jako vypadá na první pohled logicky, ale ve své podstatě se to neopírá o nějaký konkrétní historický příklad, který by byl jako empiricky dostatečně robustní.
1: Tak všechny vlády zdůrazňují, že chtějí také víc, kromě tedy dopravy, kterou jsme probrali, a obrana, investovat do vzdělávání, školství, vědy a výzkumu. Vy jste zmínil třeba v případě té obrany, že právě věda a výzkum může mít ten prorůstový potenciál, tak tohle asi je cesta, jak by se mohla ta ekonomika proměnit a vlastně zvýšit ten svůj potenciál. Jak se to ale podle vás tedy daří současnému kabinetu, který navíc má v hospodářské politice, že lidi jsou na prvním místě, tak lze něco takového z toho rozpočtu vyčíst?
0: Tak pokud se podíváme na výdaje na vzdělávání v České republice, tak strategii, která se vztahuje k vzdělávací politice, byl už před dávnem definován cíl, že bychom se měli dostat podílu výdajů na HDP na úroveň OECD, to jsme stále neudělali, čili je tam nějaká ta mezera k tomu nějakému cíli. A druhá věc je samozřejmě, jsou tam nějaké cíle v oblasti platů učitelů a tak dále, to se taky vlastně nedá daří plnit. A samozřejmě, když se podíváme jakoby na nárůst těch výdajů na školství v tom rozpočtu, tak vidíme, že on je jakoby jeden z těch menších. To znamená, nedá se říct, že bychom tam tu prioritu úplně viděli, ale samozřejmě druhá věc je, já bych úplně nerad jako ty výdajové bloky redukoval jenom na ty peníze, protože v řadě případů tam pravděpodobně v těch výdajových blocích bude i nějaký problém v efektivnosti. Nemluvím zrovna třeba o tom vzdělávání, ale typický příklad, pokud se tady v té debatě neustále tady objevuje to, že musíme investovat do té dopravní infrastruktury a podívejte se na Polsko a tak dále, tak já jsem si naschvál vyjel, kolik průměrně na HDP za posledních 20 let dávalo Polsko a kolik jsme dávali my. Mm-hmm. Polsko dávalo skutečně nejvíc z celé Evropy a bylo to 1,78% HDP na dopravní investice a my jsme druzí a dávali jsme 1,72% HDP. To znamená, ten problém často není nebo nemusí být v těch penězích, ale i vlastně v té vnitřní alokaci i v té efektivnosti.
1: Takže čili jsme za to postavili méně.
0: Jsme za to pravděpodobně postavili méně, nebo možná jsme to nějak špatně rozdělili a tak dále. Já nejsem samozřejmě úplně odborník jako dopravní infrastrukturu, ale tahle ta čísla jako ukazují, že ten příběh, který se tady zase říká, podívejte se, Poláci, oni víc investovali do těch staveb a proto jako to tam takhle jede, tak oni investovali úplně stejně jako my v své podstatě. Čili za mě možná, pokud bychom chtěli tu ekonomiku víc rozhýbat, je skutečně více problém v tom fungování té veřejné správy.
1: Jestli tedy za ty peníze dostaneme to, co
0: přesně tak,
1: by bylo potřeba, nebo co si vláda naplánovala.
0: A z tohohle toho důvodu se domnívám, že by stát měl věnovat větší pozornost revizi těch výdajových politik. To znamená vyhodnocovat skutečně dopady, stanovovat měřitelné cíle a tak dále. Ta debata o některých výdajích nebo i o některých úpravách daní je ve své podstatě jako, jak bych to řekl, jako emoční, nebo řekl bych jakoby prvoplánovitá, že to vypadá, že to všecko bude jako skvěle fungovat, ale pokud prostě neměřím ty efekty, nevyhodnocuju to pravidelně, tak se prostě stává to, že pravděpodobně alokuju někam peníze, kde ten efekt není dobrý. A na té makroúrovni potom se to projevuje v těch deficitech.
1: Jasně. Vlastně, kdybychom pokračovali v tom neefektivním vydávání peněz, tak i když budeme zvyšovat daně, tak to povalíme pořád asi ve stejném duchu dál.
0: Přesně tak, ano. Ten problém je prostě na obou úrovních. Ten problém je v tom, že na té videové straně my chceme nějaké veřejné služby, to je v pořádku, ale příliš nehodnotíme, jestli ty výdaje, které do toho dáváme, jestli za to dostáváme to, co chceme. A na straně druhé je pravda, že na to, co chceme na těch službách, tak prostě naše daně jsou naprosto nedostatečné. To znamená, ty úpravy toho, abychom ten systém spravili, musí přijít na obou stranách.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Mluvili jsme s ekonomy Jaroslavem Borovičkou z New York University a Janem Pavlem z Vysoké školy ekonomické. Celý pořad i všechny další díly najdete na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. Zdraví a hezký další poslech Plusu přeje Jana Klímová.
2: To tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
3: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
3: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Cena ropy na světových trzích stoupá. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. A zítra bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Zaměstnávání státních úředníků se má nově přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna. Poslanci tak přehlasovali veto senátorů. Ti stejně jako opozice varovali před přijetím zákona, který by mohl vést k politizaci státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO.
7: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.
6: Od nového zákona si koalice slibuje pružnější státní správu. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by sněmovna měla jednat zítra. Cena ropy na světových trzích stoupá. Severomořský Brent se obchoduje za skoro $100 za barel. Podle agentury Reuters za to může obnovení konfliktu mezi jemenskou vládou a povstaleckými husí na západě země. Rebelové zahájili pozemní ofenzívu s cílem přiblížit se k další důležité námořní úžině na Blízkém východě.
8: Po čtyřletém křehkém příměří zaútočili Husíové na města a přístavy spravované jemenskou vládou, ale taky na ropná zařízení a města v Saudské Arábii. Nové údery tak zvyšují riziko rozšíření konfliktu v oblasti a znejistili světové trhy. Jemenští povstalci chtějí rozšířit kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab, který je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Proudí jim asi 12% světového obchodu. Husíové hrozí, že budou útočit na obchodní lodě, které úžinou mezi Afrikou a Asií proplouvají. Už teď je kvůli konfliktu na Blízkém východě téměř zastavená doprava přes Hormuzský průliv. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
9: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
10: Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Obhájkyní vítězství Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. Fotbalisté Aston Villa vstoupili do základní fáze Ligy mistrů vítězně. V Brugách zvítězili 3-2 a AEK Athény vyhráli nad rakouským Laskem 1-0. V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek v samostatné historii. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje dva dny před startem šampionátu trenér národního týmu Jiří Novák.
11: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
12: Nehoda na D1 za Jihlavou a zdržení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Jihlavou. Na kilometru 111 u čerpací stanice osobní auto narazilo do svodidel. Pravý pruh je uzavřený, průjezdné je to ale bez výraznějšího zdržení. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce brzdí provoz omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona od sjezdu z Hradecké dálnice je na téměř 10 minut. Na dálnici D35 zvyšte pozornost u Olomouce ve směru na Ostravu. Na úrovni letiště na kilometru 265 stojí porouchaná dodávka. A na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu města. Už je to relativně dobře průjezdné, postojíte ale chvíli na konci objížďky před kruhovým objezdem ve směru na Olomouc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Jak vypadal konec druhé světové války ve městě, odkud vzešla? Berlín v roce nula, to je název dvoudílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský a přibližuje v něm svědectví, vzpomínky a osudy lidí z Berlína, obsazeného sovětskou armádou. Poslechněte si druhou část.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
14: Tamagon, halb Stunden Schlaf. Der neue Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stundenschlag.
15: Dobrý večer, jsme v roce 1933, to, co posloucháte, je vysílání německého rozhlasu. Zrovna vysílají reklamu na hodinky značky Kinzle. Německá kvalita, která odměřuje čas. Německý čas a ten, jak jistě víte, je ze všech časů ten nejkvalitnější, jak se alespoň firma Kinzle došuje. Německý čas je v skutku přesný a ví, kam směřuje. Od letošního jara máme nového říšského kancléře. Je to sice trochu průděs, ale snad se časem umravní. Stejně jako ti jeho národní socialisté. Ostatně nic proti socialismu. A národní socialismus, to přece vůbec nezní špatně.

0: 11. listopad 1933. V Berlíně se Charlotte a Paulu Merschlovým narodila prvorozená dcera Uršula. Ti dva to jsou moji prarodiče a ten novorozenec je moje maminka. Snad mi odpustíte, milí posluchači, tohle osobní expozé. Ale když mnoho měsíců sbíráte podklady pro rozhlasové dokumenty, které nám mají pomoci přiblížit a pochopit to, co se stalo za druhé světové války, nakonec zjistíte, že na některé věci je dobré se zeptat doma. Má to své nepopíratelné výhody. Člověk může být přiměřeně zvědavý až přidrzlý, může překročit meze té rozpačité zdvořilosti, která nám tváří v tvář mnoholetým zkušenostem tak často svazuje ruce. No znáte to. Chcete se na něco zeptat, jak se říká natvrdo, ale nedá vám to. Různě okolo toho tancujete a nakonec se stejně málo dozvíte. A nebo naopak moc, to když ze zpovídaného vypadne něco, co se dost dobře komentovat nedá, když vám nezbývá, než opět chápavě a zdvořile mlčet. Jenomže tady jsem si byl vědom toho, že celý ten příběh je také o mně. Lecos jsem sice během dětských nebo adolescentních let pochytil, ale nakonec jsem udělal tu zkušenost, že ve mně zůstaly jen útržky výroků a situací, které jsou čím dál nejasnější. Asi jako byste chodili denně okolo plakátu na tramvajové zastávce a až po čase si všimli, že je čím dál rozmazanější a potrhanější, že postupně mizí. Stejně tak to jednou dopadne i z historií naší česko-německé rodiny. A je jen otázkou, jestli to tak nedopadne i z historií střední Evropy, která nás všechny, co tu v srdci té Evropy bydlíme, poznamenala. Dlouho jsem mámu přemlouval. Ale nakonec řekla, podívej se, Hanzi, je to na tobě. K poslechu příštích 50 minut vás zve Jan Sedmidubský. Dokument. Zpátky do Berlína je už konec 30. let a protože spolehlivé německé hodinky už neúprostně ukrajují vteřinu po vteřině ze zbývajícího času míru, je na čase se poohlednout po naší domácnosti. Na takovou věc, jako je válka, se totiž nedá dost dobře připravit. Dá se jí pouze za pochodu přizpůsobovat. Já teda začnu ještě v době, kdy ty jsi ještě nechodila do školy a začnu tím, kde vy jste bydleli. Já vím, že to byla zahrádkářská kolonie, nebo dneska je to zahrádkářská kolonie.
1: Stále tehdy. Tenkrát taky. Tam bydleli kolem nás sami víceméně chudší lidi, kteří prostě bydlili celé ročně na tom, v těch domečkách, protože nemuseli platit činže a byl to velmi laciné bydlení a přitom zdraví a měli jsme obrovskou zahradu, tam se všecko samo prostě se to pěstovalo a kolem dokola byli většinou levicoví jako myšlící lidi, ale věděli taky, že tam je jeden prostě ten blokvart, jak jim řekli, a předtím se bylo nutné se dávat bacha.
0: Co ten člověk měl za funkci? Nějak dokážeš to popsat?
1: No, on byl blokvart, to znamená, on byl asi v té partaje nacistické a měl dohlížet právě, donášet a dát, jako, co se tam děje. Prostě na to dát pozor, co lidi dělají. Tak předtím nikdo nic neřekl a všichni o tom věděli, že si musí prostě dát pozor. Ale to všecko vím až potom od maminky, jo? Že prostě později po válce mě to jako vysvětlovala.
0: Jedno si mi říkala, že i vy jste vlastně doma měli obrázek nebo fotku Adolfa Hitlera a že jste to tam měli zkrátka proto, protože ty už si v té době chodila do školy a rodiče zkrátka se báli nějakým způsobem.
1: Rodiče se samozřejmě báli, oni měli nějaký spojený i s ilegalitou a já takhle začínám jinak. Já si vzpomínám z rané dětství, že jednou ráno byla ještě tma, nám někdo bouchal k okně, to byl prostě ten domeček přízemní samozřejmě, svítilo nám baterkou a prostě žádali vstup. A to byli gestapáci, kteří hledali tátu, aby ho vyptali na nějakého známého společního. A to já vím, že jsem se strašně bála. No dopadlo to dobře, maminka to zařídila, aby prostě varovala tátu, odešli. A proto právě rodiče byli tím víc, oni nebyli zapojeni přímo do odboje, ale věděli o tom a když prostě mohli tak přes další kanály. Bylo vždycky lepší vůbec nic nevědět, jenom třeba znát jednoho. Tak pomohli, kde mohli, jo? Tak to je pravda. No ale jako na jo, kamufláž, nebo prostě, teď mi to nenapadne česky. No to jedno, prostě měli jsme ve varandě, kde byl vstup, měli jsme kalendář, normálně takový nástěnný, a uprostřed byla fotka Hitlera, měl v náručí jednu holčičku. A já jsem se ptala, mami, kdo je ten strýč tam? A maminka říkala, das ist unser Adolf Hitler, unser Führer. A s tím to skončilo. Já jsem byla spokojená a dobrý, ta prostě.
2: Čili ty mluvíš o kamufláži, takže to bylo v předsíně, aby každý přijde do předsíně, věděl, že tady bydlí řádní říští občané.
1: Ano, a byl to ale opravdu malinký a jinak samozřejmě jsme žádného Hitlera neměli. A pak ještě vím, že se muselo vždycky na svátky, státní svátky vyvěšovat vlajku. A naše máma měla taky vlajku, tu fašistickou s tím hákovým křížem, ale prosím, vyvěsili to z okna, na přízemí z okna té varandy dolů. To znamená, ta vlajka byla vidět, jenom když někdo stál přímo před vratama, protože napravo a vlevo od vrata rostly vysoký keře prostě. Že prostě se nemohlo říct, kdo u nás on je viděl tu vlajku takhle vzdálky, ale nebyla vystyčena.
2: Nepřipadá ti to trochu český?
1: Trošku jo, ale to byl právě to souvislosti s tím, že už u nás byli gestapáci, tak rodiče se báli samozřejmě.
2: Ještě mi řekni, jak tehdy babička stačila dědečka varovat.
1: Jo, tak babička honem rychle mě to jenom řekla, sestra musela spát, ještě tam byla malá, tak utekla na poštu na kole nebo něco a varovala, telefon jsme neměli samozřejmě, varovala tatínka, co na něho přijde. No a pak, to taky si vzpomínám, pak honem rychle veškerý časopisy nebo papíry, nebo co jsme tam měli, tak honem rychle udělala velký oheň a všecko spálila. Už se u nás neobjevili, ale toho člověka, který hledali, no ten potom, bohužel, ale ne díky kvůli tatínkovi, on ho neprozradil. On věděl, co má říct, no. Byl to manžel bývalé kolegyně nebo něco.
0: Už v roce 1933 byli moji prarodiče jako sociální demokraté promptně vyhozeni z práce. Ovšem stalo se, že časem nacistický režim přece jen sociální pracovnice stejně jako klempíře potřeboval. Takže se dědeček přece jen ve svém řemesle uplatnil, když pak pracoval na stavbě berlínského letiště Schönefeld. Když začátkem 40. let začaly pravidelné noční nálety na Berlín, rozhodli se moji prarodiče pro jediný možný rozumný krok, který ostatně udělal každý, kdo k tomu tehdy měl možnost. Odeslat děti na venkov z dosahu přímého válečného ohrožení.
2: Jak ten život v tom Grosslandu, to je u jezera, že? Krásná
1: jezera,
2: krajina.
1: Asi 100 kilometrů severně od Berlína.
2: Jak to tam probíhalo?
1: No probíhalo takhle, že maminka s tatínkem museli zůstat v Berlíně. Maminka mezi tím taky už pracovala, protože muži byli ve válce, tak ona jako sociální pracovnice zase směla pracovat.
2: Už je musíme dodat, že dědeček tedy v válce nebyl, protože
1: nebyl.
2: On měl...
1: Dědeček byl jako klempíř v nějakým podniku strojařiny a byl takzvaný unabkömmlich, jako nepostradatelný. Jo? To byla nějaký obráběcí firma nebo něco takového. No a maminka, no?
2: On taky měl nějaký zdravotní potíže.
1: Ano, dědeček byl samozřejmě, když si představuješ, každou noc byly, ale opravdu skoro každou noc byly ty nálety. A oni potom museli zůstat, hlídat ten objekt, kde pracovali, tak vůbec se někdy nedostali domů a když tam něco začalo nahoře, na půdě hoře, tak to museli jako se snažit hasit. Samozřejmě, on měl žaludeční vředy potom. No ale ty jsi se ptal, jak to byl na tom venkově. No tak na tom venkově my jsme leželi, v noci jsme slyšeli vždycky, jak ty bombardáci, ty letadla, celý ty pluky jsme slyšeli, jak nalet na Berlín. No a byl takový zařízený, že byly krátké korespondenční listky, už byly přetištěný, A tam se smělo, já nevím, 10 slov se tam smělo. A ty byli další den už na místě. To organizace u nacistů fungovalo pořád ještě perfektně. Jo. Tak jsme čekali každý den vlastně, jestli dostaneme ten lístek, že rodiče ještě žijou.
2: No. To byl de facto takový formulář o přežití.
1: Ano.
2: Prohlášení o přežití.
1: Ano, přesně tak. Jo.
2: Bála jsi se, nebo prostě ti to přišlo normální?
1: Nepřišlo to, mě to normální, ale byl to fakt, který se muselo vzít. Mě se samozřejmě stejskalo po rodičích, ale z druhé strany jsem tam žila vlastně docela fajn. Dědeček měl plachetnici malou, chodila jsem do školy, měla jsem o 4 roku mladší sestru, o kterou jsem se mohla jí starat. No prostě my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně z té války přímo díky prarodičím moc jako no, nevěděli. Samozřejmě jsme měli strach a tím starší jsem byla, tím víc jsem i pochopila. Ale celkem to byl ještě pohodlný život pro nás, pro rodiče hrozný a pro dědečeka z babičky samozřejmě taky. Ale takhle ještě chci říct, oni pochopili, že tu válku začala Německo a už začali doufat, že to prostě tím více bude bombardovat. To byla taková schizofrenie. Tím dřív snad se ty lidi, ti, co tam mají co říct, pochopí, že to je šílený a aby s tím skončili, ale bohužel.
2: Jo. Tady jenom taková vsuvka, další historka, kterou od tebe znám, jo. Je od nějakého příbuzného, voják to byl samozřejmě a přijel na dovolenou z východní fronty a on prohlásil takovou věc, že my to musíme vyhrát, protože jinak nás úplně zničí za to, co jsme provedli. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Nebyl to příbuzný, ale nejlepší přítel mého táty, architekt, velice slušný člověk, ale tohle on, když byl na dovolené, přesně tak to řekl. A moji rodiči řekali, že to prostě to je nesmysl. Jo. Takhle to nejde. My víme, že jako národ máme prostě, všichni musíme za to zaplatit, protože jsme nebyli schopni to jako vůbec, jako verhindern, se říká,
2: zabránit
1: tomu. Ale tak doufali, že to nějak, no prostě trošku zalezli, ale kde mohli, ta pomohli, ale tajně. Všecko tajně, protože každý měl strašný strach.
0: Teď to začne být trochu zamotané. V té další mámině životní etapě jsem se vždycky tak trochu nevyznal. On totiž německý válečný průmysl pohyboval lidmi jako bezvýznamnými figurkami na šachovnici tak složitě, že se to po letech dost obtížně vysvětluje. Jeden den jste byli v Berlíně a druhý třeba ve Slezsku, jak se to stalo i mým prarodičům a jejich starší dceři, mé mamince. Teď se ale ještě vraťme do vesnice Grosserlang na sever od Berlína. Na jaře 1944 totiž dochází k radikální změně. Obě děvčata, tedy moje maminka a její sestra, už 2 roky vyrůstají nikoli u rodičů, ale u prarodičů. A tato výchova, tato situace už začíná být pomalu neúnosná.
1: A teta, teda maminčina, o 13 let mladší sestra potom řekla, když ti děti do týdně neodvezete, tak já vám ji přivezu zpátky do Berlína. No a tak nás umístili v dětském domově a to byl 1. května 44., kde jsme potom zůstali 2,5 měsíce, aby se dědeček s babičkou mohli jako zotavit trošku. A polovině července potom dědeček s babičkou řekli, malou moju sestru, který tenkrát bylo necelých 7, tu bereme zpátku, ale tu velkou už ne. Mě bylo 10, pomalu 11. Já jsem byla tak zlobivá, že mě už opravdu ne, tak jsem se dostala právě do Slezska, nějaký prátečičce, do dnešního Polska, Dolní Slezska. To už byl srpen 44 a rodiče se potom dostali taky do Slezska, o kousek dál, do takzvaného kadleckého trojúhelníku. Chodila jsem do školy od srpna do prosince v tom Slezsku, to byl dnešní Svěbodžice, nebo jak? Freiburg, Freiburg.
2: To se blížila fronta.
1: To se blížila fronta a bydlela jsem u dvou starých tetiček, teda pratetičkách. Jedna byla vdovou, ta věřila Hitlerovi, měla tři syny na vojně, přežili to naštěstí. A ta druhá byla nevdaná, žila celý život s ní a ta byla antihitlerovský a dvě starší dámy se pořád hádali. Kdy konečně, říkala ta mladší, ten zločinec už skončí. A pochopila jsem vlastně, že už je naděj, že ta válka skončí. A už jsme tam slyšeli jako ty nálety a takhle. A nakonec od Vánoce mě rodiče vzali k sobě, protože věděli, že musíme být pohromadě, když se opravdu ta válka už blíže k konci. Ta škola skončila před Vánocema, protože už byla zařízena jako vojenská nemocnice, lazaret, jak se u nás říkalo, a to rodiče řekli už dost. Blíží se ten chaos, konečně prostě fronta se blíží a musíme mít tu holku u sebe. Dokument.
0: Tak tedy můj dědeček Paul s babičkou Charlotou dál pracovali ve Slezsku jako klempíř a sociální pracovnice v táboře nuceně nasazených. Mimochodem i hned poté, co byla babička takzvaným Ausländerům představena, prohlásila před nimi nahlas Ich kein Faschist. Takže je vlastně s podivem, že ji nikdo obratem neudal jako provokatérku. Přelom let 1944-45, to už je doba, kdy i v Berlíně, natož ve Slezsku, začíná být jasno, že kdo uteče, vyhraje. A kdo měl tu smůlu, že utéci nemohl, musel počítat se vším. A když člověk cítí, že se blíží osudové události, je asi přirozené, že se chce vrátit domů, do míst, která zná, mezi své blízké.

0: koncem února nás maminku a mě nutili opustit Slezsko a tátu tam si nechali. Tátu nutili zůstat kvůli Volkssturmu, ale to chci ještě říct, když se to už blížilo. Jsme slyšeli v noci a vůbec už ten rachot těch kanónů, tak ty lidi z toho táboru našim rodičům nabídli, že by si schovali nás tři, by schovali mezi sebou. A to právě proto, že máma s tátou věděli, že někdy ty konce těch táborů jsou strašně, že prostě fašisti jsou schopni všeho, tak se toho báli si tam schovat, tak prostě byli to určitý prostě trošku bázliví. No tak s mámou jsme to opustili a to byl koncem února.
1: Takže tu nabídku jejich jste nepřijali?
0: Nepřijali
1: a
0: jsme.
1: A kam jste se teda poděli?
0: No táta tam zůstal a my jsme museli nastoupit, já nevím, do nějakého nákladňáku. Měli jsme sebou, to si vzpomínám, 16 kusů zavazadlo, z toho dvě kola. Odvezli nás do Klocka a tam nás naložili do vlaku.
1: Na Berlín,
0: ale ta cesta byla přes Olomouc. 6 dnů to trvalo. Tak to byl přes Olomouc, Prahu, Plzeň, Lipsko, Halle. Mezi tím vždycky byly nějaký nálety. Po 6 dnech jsme potom skončili v tom Grosselanku, teda u dědečka a babičky. Do Berlína ne, kolem. Všecko kolem, prostě 6 dnů jsme byli na cestě. Dorazili jsme k dědečkovi a babičce.
1: Ty jsi teda svého otce a mého dědečka viděla naposledy v začátkem roku 45.
0: Ano. V únoru, když byl rozkaz, veškeré ženy a děti mají opustit ohrožené vesnice, a když nás de facto nutili prostě se evakuovat zpátky do Hinterland, prostě směrem do vnitřní země, tak jsem ho viděla naposledy. On tam musel zůstat a
1: co se s ním dělo dál?
0: Měl ty žaludeční vřady, tak ho neposlali jako kurýr do Berlína. Ostatní kolegovi občas nikoho, prostě už nebyla spolehlivá, tak ho poslali jako kurýra do Berlína. A tatínka neposlali, protože byl často nemocný, tak ho prostě neposlali, tak tam musel zůstat. A pak jsme ještě dostali různý dopisy, 2-3krát ještě chodila pošta, tak nám to všecko vylíčil. A poslední dopis jsme dostali začátkem od konce dubna do konce. Jo?
1: Máš ty dopisy ještě někde?
0: Nemám. Nemám, nevím, kde maminka jim jela, já jen vím, že jsme prostě to dostali a pak už nic.
1: No a co o něm víme dál? Tedy já vím, kde a kdy přibližně zemřel, ale
0: ano,
1: jak se to vlastně,
0: dál,
1: jak jste
0: že
1: se to dověděli vy?
0: Víme dál, že on ještě 8. května ho viděl jeden kolega, kde stojí poblíž Hradce Králové, tenkrát s puškou a prostě u nějaký pancéřper. A tatínek nám řekl, i když mi dají flintu, já nikdy nebudu na nikoho střílet. No a ten kolega, to byl prostě normálně z toho podniku, ten to přežil a ten nám to po válce potom řekl. A hledali jsme přes takzvaný Suchdienst, který byl služba prostě, kde se hledalo všecko ty ztracený lidi vzájemný. A až po skoro 20 letech naše přáteli, právě ten dobrý přítel, co tenkrát říkal, že máme, že musíme vyhrát, tento přežil tu válku, že byl celou válku, byl vojákem a přežil to. A ty byli vydleli v západní Berlíně, tenkrát už rozděleným a nás vlastní pěst hledali přes západní Suchdienst a ty potom skutečně dostali zprávu v 63., že tatínek zemřel 25. listopadu v Terezíně jako v zajateckém táboře, že to nepřežil.
1: Ty ale máš vlastně k tomu jednu příhodu nebo jeden zážitek babičky, teda svý maminky. O tom se mi taky často vyprávěla, jak to bylo.
0: Jo, my jsme samozřejmě po válce čekali, že jestli tatínek to přežil, jsme si řekli, no tak on nebojoval, on nebyl nikdy nebyl vojákem, tak jako každý jsme doufali, že to nějakým způsobem přežil. No a čekali jsme, čekali a maminka jedného rána mi řekla, dneska se stalo něco s tátou. Buď, že ho brzy uvidíme, nebo zemřel. Že se prý v noci najednou budila a viděla ho jasně před sebou, měl takový výraz úlevy, že prostě už to mám za sebou. Jo? Ale nic jsme nevěděli. A až po těch 20 letech jsme zjistili, když oni dostali tady naše známí to oznámení, kdy a kde zemřel, že to byl přesně ten den. Tak to...
1: A babička byla přitom taková docela racionální osoba.
0: Velice racionální. Prostě nesvysvětlitelný. Prostě nějaký spojený. Přitom my jsme nejsme věřící, jako. Tak nevím.
1: Tak si dáme pauzu na kafe.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
1: Jisté je nakonec jedno, že osvobození vesnice Grosslang sovětskou armádou proběhlo bez problémů, takřka klidně. A nejen to.
0: U nás, v našem obývacím pokoji, si zařídili Rusovi svůj kancelář. A to byl zajímavý. Na našem dvorku potom měli svůj gulaškanon, prostě tak pojízdný velký kotel a tam se vařilo a veškerý její život jako úřednický se odehrál na našem dvorku a v naší ulici. Dědeček jim hrál na klavír a byli na nás podstatně velmi hodní, ale to jsem už nežalila sama, samozřejmě ty domky prošetřili, jestli se tam neschovali nějaký ještě tajný werewolf nebo něco takového. A u té příležitosti sebrali hodinky, sebrali, já nevím, šperky, co se tam našlo, moc se tam nemohla najít, protože to byla vlastně dělnická kolonie. No a teta, která byla v odboji a měla nějaký ausweis, kde byl i napsaný ruský, že to tam měla, ta šla přímo v jejich stopách, žvala na ní ruský, neuměla, žvala na ní německá, strčela jim ten ausweis pod nos a žvala na ní, že nemají krást. No a pak ten jejich velitel, když u nás takhle se zabydlel, tak ten bohužel zatrestal, no nic se nestalo, nic, všecko, co kradli, se vrátili. Byli strašně hodní na nás děti, na malou sestřičku, tenkrát 7 let a babička se bála, že by něco jí mohlo přece udělat, protože věděli naše rodiče velice dobře, jaký zločinci ty fašisty právě i na dětech v Rusku, jako...
1: To věděli všechno z BBC, nebo...
0: To věděli právě z těch různých spojení přes tetu, která znala lidi z koncentráku, kteří to přežili, nebo kteří... No prostě to se vědělo. Když se chtělo vědět, tak se vědělo, jenom se před dětmi o tom nemuselo mluvit, nebo nesmělo, protože děti by to mohly prozradit.
1: Že je po válce. Moje babička Charlotte se vrátila se svými dvěma dcerami domů do Berlína, do malého domku se zahrádkou. Mimochodem ta zahrádka je zachránila od největší bídy po první 2 roky. Ale změny nastaly hlavně v politice. Nezapomeňme, jsme ve východní sovětské zóně Berlína. Rok 47-48 vlastně, to už se dostáváme k blokádě Berlína. Jak se tohle to prožívali? A jak to maminka komentovala?
0: No, samozřejmě chtěli jsme to tomu zabránit. Ale nešlo to. Nešlo to a u nás maminka mezi tím vstoupila do strany, nebo ona zase byla ve sociální demokracii.
1: Počkej, jak jste tomu chtěli zabránit?
0: No, chtěli jsme protestama. Poslali nás do západního Berlína, prostě jsme žádali. My jsme naivní si mysleli, že celý to rozdělení je způsobený západníma lidi, kde byl ten Adenauer, který, no, podlehli jsme socialistické propagandě, co si řekneme, byli jsme naivní a věřili jsme, že Stalin je nás velký záchran, že musím to říct.
1: Počkej, to je zajímavý. Kdy ta propaganda začala? Okamžitě po skončení války?
0: Ano, ta začala okamžitě po skončení války. Pro nás to byl, kdo byl proti fašismus, ten musel přirozeným způsobem být buď komunista nebo sociální demokrat, a to byl zajímavý. Teta, která pracovala v odboji u komunistů, se potom najednou začala hádat s maminkou, která byla sociální demokratka, a teprve při sjednocení komunistů těch dvou stran do SED.
1: No to u nás bylo taky.
0: Taky, ale my jsme to nepochopili. Maminka, vím, že tenkrát chtěla ještě vystoupit. Že říkala, já jsem sociální demokratka, ale pak ji poslali na nějaký 14 denní školení a maminka byla dobrá žena a trošku naivní. A tam byli komunisti, kteří přežili koncentrák, taky hodní lidi, žádní vedoucí papaláši. No tak řekla, tak je to asi správně. Jo, tak u nás to nebyl tak krutý a tak hrozně jako tady, to musím říct. Jo. Aspoň u nás to byl všecko víc tajený, protože si nemohli Němci dovolit takový ty krutosti, když předtím měli fašismus, tak to byl všecko víc krytý, než
1: no,
0: tady.
1: Tomu se snad ještě dostaneme. Ale tak všimli jste si třeba toho, že v roce 1953 bylo poměrně masivní vystoupení dělníků právě ano. V východním Berlíně?
0: Ano, to jsme se samozřejmě všimli. Já jsem zrovna odmaturovala pár dní předtím a pro nás to byl šok. Protože jsme opravdu, my jsme byli tak naivní, že jsme všemu dobře věřili, jo? A jsme říkali, jak je to možné, že naše socialistické zednici demonstrují, tak vláda dělala nějaké chyby, ale přece to už opravili. Takhle jsme to opravdu naivně viděli a my osobně jsme říkali, to je všecko provokace ze západu. Musím to takhle bohužel říct.
3: Das Funkhaus Weberwiese berichtet vom Aufbau unserer Haupt.

0: Das war gestern die größte und gewaltigste Mai-Demonstration, die Berlin bisher erlebt hat.
1: Tak takhle vypadalo vysílání východoněmeckého rozhlasu na 1. máje 1952. No ale pojďme dál.
2: Babička, moje babička, tedy tvoje maminka, poprvé plakala, když umřel Stalin, a podruhé plakala, když se dozvěděla, co dělal.
3: Ano, takhle asi. To už nevím, že plakala, že když se dozvěděla. Ne, tenkrát jsme si říkali, já taky jsem začala pochybovat v 56., že tohle je možný, tak to komu se má ještě věřit. A tenkrát jsme vlastně začali všecko pochybovat. A moje prostě, můj odstup té komunistické ideologie začala. Ale musím říct takhle, maminka měla takový zážitek už předtím, že jedna její kolegyně byla zasnoubená s lékařem, který přežil koncentrák Sachsenhausen. A když on to přežil, tak okamžitě šel do západního Berlína s tím a řekl, já jsem přežil jeden tábor, jeden lágr, druhý bych nemusel přežít. A maminka říká, ten chudák se tam zbláznil. Vůbec jsme tomu nevěřili, teda on totiž měl znalosti, že od těch gulágů, z těch ruských zajaců, s kterýma přece jenom se dostali do styku, a maminka říkala, to je všecko západní propaganda.
2: Ty jsi po válce byla vlastně své mamince tak trochu partnerem spíš než dcerou, už ti bylo trochu víc let, taky vychovatelem teda sestřičky Almut.
3: Bohužel.
2: Bavili jste se doma o politice? Nějak víc?
3: No jistě. Ale spíš až, když jsem už byla tady. Já politice, no, byli, řekneme takhle, bavili jsme se s tím, že jsme řekli, no tak ten náš socialismus, sice to je všecko míněný dobře, ale mají tam moc formalistický věcí.
2: Jak jste se třeba dívali na Waltra Ulbrichta?
3: No, byli dost kritický. A hlavně kvůli tetičce, která ho zažila jednou osobně a říkala, že to je hrozný. Ale my jsme to všecko považovali, co byl horší. To jsou všecko Anfangsschwierigkeiten, jako pořád začáteční.
2: Dětský nemoci.
3: Ano, a musí se to v myšlení, lidé se musí se to změnit. Ti, kteří ještě myslí tak antikomunisticky, ti už určitě, ti vymřou, nechám jim to a ti nevěří. My jsme věřili, že to bude jako lepší budoucnost. My jsme neposlechli RIAS Berlin, ten rozhlas v americkém sektoru Berlínu. Prostě ze zásadu ne, my jsme tomu nevěřili. To byl pro nás čtvavý jako vysílač, bohužel.
2: Jako jste ze zásady neposlouchali RIAS, tak jste taky ze zásady, předpokládám, nechodili teda do západního sektoru.
3: Já ne, ale mě to nechybělo. Ale sestra tam šla, ta si tam koupila nějaký šáteček, jo. Ne, ale to byla právě ta absolutně ta absurdita, už pozdějic. Když byly volby západní Berlíně, protože měli extra statut jinak než Německu, tak v západní Berlíně existovala pobočka té NDRácky spojené socialistické strany
2: SED.
3: A jmenovala se SEV, jako Socialistische Einheitspartei Westberlins. Jo? A ta tam kandidovala taky na ty volby. A nás, to už jsme byli ještě středoškoláci. Nás tam poslali naše vedoucí od Svazu mládeži, abychom agitovali pro volby ty lidi, prostě normálně jako hauzíři, jako jsme šli od bytu k bytu a měli jsme tam agitovat, aby volili SEB, nebo abychom tam i zpívali na dvoře, písničky a oni jedni nás štvali psa, jeden pán nám otevřel mě v ruce dokonce nůž, zmizte vy zločinci nebo já nevím co, a jiní nám házeli nějaký penisky, že si myslí, že tam žebráme. No ale to byl jenom, tam nás poslali, ale jinak neměli jsme co dělat a my jsme to všichni...
2: Čili do západního Berlína jenom služebně.
3: Jo, takhle asi. No to byla absolutně absurdita.
2: Ale vás potom zašili.
3: To byl zase něco jiného. Mě zašili, prosím, když jsem byla v 8. třídě, krz ty různý změny, jsem byla o něco starší, už bylo mi 14. už jsem měla nárok na občanku, ale občanku jsem ještě neměla vyzvednutou. A jedného krásného dne nás povolali na okres a říkali, a zrovna ten den jsem vyzvedla lístky na potraviny, to si vzpomínám. A říkali, helejte, je tam Einsatz v západním Berlíně, máte tam před volbama, to byl v 48. ano, máte tam rozdělit nebo přilepit reklamní cedule na Bolnu, Volte SEB. Nechte tady veškeré papíry, tady nechte, tak i tašku, školní tašku, to byl příjem po škole, školní tašku s potravinami, listkama a všecko a jeli jsme tam. Pak jsme to dostali a dostali každý takový ten okrský kolem nějakého, prostě Berlín, Schöneberg, ještě vím. A tak jsme tam přilepili na zdi a na stromy a tak dále ty lístky. Honiny nás západoberlínský policajti a mě a ještě nějakou kolegyně prostě od FTJ nás vedli na revír, na, jak se říká, no prostě normálně.
4: Na služebnu.
3: Na služebnu, ano. A tam jsme strávili noc, ty ceruly jsem si schovala před blůzou a tak jsme tam seděli celou noc u stolu. Policajti na nás byli moc hodní a já jsem pořád jenom řekla, Ježíš Maria, kam já dám ty podstaty, my jsme všecko odpopírali, že nic nemáme, že omylem jsme tam. Tak tam zhasli, taky nebyl prostě případ proudu, seděli jsme tam ve tmu, oni nám ještě dokonce i dali nějaký chleby nebo něco. A tajně jsem vysouvala šupliku na policajním úřadně a tam jsem veškeré ty papíry jsem tam tajně strčila. No, pak ráno nás odvezli tramvají do vězení, americký vězení. A ještě jsem se rozčilovala, že musíme tramvaj platit sami. A pak nás tam nechali 2 dny, myslím, já už přesně nevím, ale 2 dny jsme tam byli. No tak a pak byl proces, krátký proces. Mě bylo, prosím, 14.
4: Pak jste šli před soud.
3: A šli jsme potom opravdu před soud. A teď tam byla celá skupina, všichni tam byli. Mě se ptali jako první, proč tohle dělám a že nemám, jak to bylo, moment, nemám se starat o politiku a že mám radši vychovávat děti jako žena. A já 14 leta vypadala jsem už trošku starší, tak jsem odpověděl, co o mě myslí, že prostě zatím chodím do školy
4: a demonstrovat.
3: No prostě nás propustili a varovali, že už nemáme jít, ale takhle jsem byla poprvé, jsem strávila dvě noci v americký celé. A ve škole jsem potom byla samozřejmě hvězda kvůli tomu.

0: bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: To byl Walter Ulbricht, muž z lidu, východoněmecký šéf komunistické strany, kterého už si opravdu asi mnoho lidí u nás nevybaví. Ale ta jeho slavná odpověď na tiskové konferenci v létě 1961 by se dala tesat. Nikdo nemá v úmyslu postavit zeď, protože naši

0: durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung. Es ist eingesetzt die Feuerwehr. Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs.
1: Reportér západoberlínské rozhlasové stanice RIAS měl ovšem štěstí. Na stavění zdi se díval z té správné strany. A teď udělám střih. Rok 1961, ty už jsi vdaná, tedy za tátu. A vy jste zrovna pobývali v Berlíně, když byla postavená zeď. Jak na tohle to vzpomínáš?
2: Ano. Vzpomínám na to, že jsme všichni byli velice překvapení. Já jsem to uvítala, že jsem si řekla, na konečně zacpali tu díru, že nám ti lidi houfně odcházejí, vždycky u nás vyučují, vystudují a pak jsou lákaní lepšíma výbělkama do západu. Hlavně odešli lékaři, učitele, nepochopila jsem, že to mají, můžou mít i nějaký, nebo hlavně ten politický důvod, to mě nedošlo tenkrát ještě. A já jsem to uvítala a říkala, dobře, to jsme udělali, opravdu dobře. No a táta byl otřesený, samozřejmě.
1: Nebyla z toho manželská krize?
2: Diskutovali jsme, já jsem hájela svoje a táta musel mluvit se mnou německu, já jsem ještě neuměla ani slovo česky, tak on byl jako v horší pozici. No,
1: ale vám se jakoby ulevilo a jako nemrzelo tě za ty léta, který si strávila v Berlíně, nejdřív tedy jenom rozděleném, pak i zadrátovaném, že se tam nepodívala, nebo že si třeba nešla na koncert berlínský filharmonie?
2: To mě vůbec nevadilo. Já jsem jela berlínský symfoniku a to. Já nevím proč, ale mě ten západ jako kapitalismus mě vůbec nelákal. Musím říct. Ale musím taky říct, že mě se to nedotklo proto, že my jsme na západě neměli žádný příbuzný. A to je právě ten u mě nebyla citový důvod, abych litoval.
3: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
1: Na podzim 1961 moji rodiče opouštějí město, kde na jedné straně zdi řeční Walter Ulbricht, na druhé pak třeba americký prezident John Fitzgerald Kennedy, který v červnu 1963 pronese při návštěvě západního Berlína tu slavnou větu: jako svobodný člověk hrdě říkám, jsem Berlíňan. Je v tom sice hrdost, ale zároveň rezignace. Město zůstane rozdělené ještě 26 let. Dokument. Když se pak přestěhovala do Československa, to bylo vlastně o pouhý rok později.
2: Ano.
1: Tak když porovnáš ten tehdejší socialismus ve vydání NDR a Československo, jaké byly ty rozdíly?
2: Těžko říct, že jsem ji ještě vůbec takhle neznala, jo? Mně se zdálo, že tady je více ještě regulace. Ale spíš jsem sem přišla s dobrou vůlí zúčastnit se života. Tady poznat lidi, učit se jazyk, abych tady žila a prostě jela jsem jako do spřátelené zemi a doufala, že tady prostě zakotvím takhle.
1: A jak se ti v Praze žilo? Měla jsi problém s tím, že jsi Němka? Třeba dával ti to někdo najevo?
2: Musím říct, nikdy mě nedal nikdo najevo, že jsem Němka. Naopak v Německu u policie mě varovali, jak to, že jsem Němka, jako, že se chystám do Československa, tam přece nemají rádi Němce. Ale osobně nikdy jsem neměla problémy. Žila jsem vlastně, že jsem neuměla ten jazyk, tak jsem žila jenom s manželem, s kterým se mnou mluvil německy a měla jsem jednu

0: a potom dvě malé děti, no tak rozvinout nějaký vztahy teprve začala, když jsem byla v práci. Tam skoro všichni uměli německy, tak tam jsem začala pomalu se seznámit i s dost kriticky smyslující a inteligentníma lidmi právě, kterým je pomalu otevřeli oči do všech stran. Takhle, abych to řekla.
1: Ty jsi vlastně jenom o fous nějak unikla tomu vstoupit do české KSČ.
0: Ano, to musím říct. No já jsem právě opravdu byla naivní, když tady bylo vyhlášený se Československá socialistická republika, to jsem ještě byla v Berlíně a manžel tady, tak jsem mu ještě gratulovala písemně, že oni už ten socialismus už mají.
1: A to mi řekni, co ti odpověděl.
0: To už nevím. On se bavil to. Já jsem vystoupila z té strany u nás, musela jsem vystoupit a dali mi cedule, abych mohla být převzata tady do KSČ. KSČ. Ale že jsem neuměla česky, tak by to musel zařídit manžel, co samozřejmě neudělal. A s tím jsem se vlastně jako... Ne, ale mnohem později... No ano, chtěla jsem vstoupit do komunistické strany ještě 68. To je pravda. Ne, počkej, co? No před okupací, to jsem znova myslela, teď jsem chtěla vstoupit do KSČ a vedoucí našim nakladatelství mi říkala, Uršulo, ty vůbec nevíš, netušíš, co tady u nás se staly za zločiny, nestup tam. A neudělala jsem. A dodatečně mi říká manžel, kdybys to chtěl, tak bych se s tebou rozvedl.
2: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky.
0: Nechtěla jsem tomu věřit, no. Nejdřív mě to šokovalo a pak jsem si řekla, no, copak, po roce 56., kde vlastně to prvně, ten 20. sjezd, když to všecko vypuklo, jsem si řekla, no, všecko je možné.
1: Přestože jsem u některých věcí nemohl být, dovedu si je za ta léta, co se tradují rodinné historky, přece jenom představit. 21. srpen 68. Naše maminka s mými staršími sourozenci opouští po ránu za naprostého chaosu linkovým autobusem Prahu a jedou do Liberce, kde je táta už pár dní na dovolené. Mají v plánu pár společných dní v romantickém Podještědí. Bratrovi jsou 4, sestře 6. Celou cestu do Liberce okupují zadní sedadla legendárního RTčka, radostně mávají protijdoucím tankům a dělají brajgl. V mámě by se krve nedořezal. Nevím, jak se v Liberci ocitli právě na náměstí, když tam přijel šílenec v tanku, zdemoloval kus domu a začal střílet okolo sebe jako divý. Naši prchají někam do podloubí, Veronika se ptá mámy, bude válka? A máma říká, nevím. Podaří se jim utéct z toho všeho naještět. Lanovka ku podivu jezdí, lanovkář pláče. Jsou tam úplně sami. Nevím, co se mým rodičům honilo hlavou, když tam tak stáli, za zády ještě nedostavěnou televizní věž, pod sebou svahy Jizerských a Lužických hor. Ale asi to bylo něco v tom smyslu, že právě začíná další kapitola jejich života, o které nevědí, jak bude vypadat, ale možná už tuší, že bude stejně dlouhá jako ty předešlé. Na podzim jede rodina navštívit berlínskou babičku Charlotu, naposledy před její smrtí. Matka s dcerou se pohádají, protože to, co z Berlína stále ještě vypadá jako bratrská pomoc, v Praze znamená surovou okupaci. Už si to nevysvětlili. Do mého narození zbývají 3¼ roku. A to je tak všechno. Dnešní dokument režírovala Hana Mohrysková, technicky spolupracovala Markéta Bidžovská. Od mikrofonu za pozornost děkuje a loučí se Jan Sedmidubský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terrorismus.
1: The day of the jackal finally comes to an end.
2: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
3: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
4: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
0: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilić Ramírez Sánchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terrorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta. Izrael uzavře britský konzulát a zakáže vstup 12 Britům. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci hlasy vládní koalice schválili omezení pravomocí prezidenta. Nově už by neměl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úprava je součástí zákona o státních zaměstnancích, který do sněmovny vrátil Senát. Podle senátorů jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní. To si myslí i opoziční starostové, kteří zvažují, že si na změnu budou stěžovat u ústavního soudu. Pokračuje jejich poslanec Karel Dvořák.
7: Pravidla fungování ústavních institucí nemají být nástroj politické odvety. Není možné tuto změnu odbýt jako pouhou úpravu zákona o zahraniční službě.
6: Izrael zakáže vstup do země 12 britským zákonodárcům a občanům. Uzavře taky britský konzulát v Jeruzalémě. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To dnes společně s Británií oznámilo i 11 dalších západních zemí.
8: Britský konzulát ve východním Jeruzalémě je diplomatickým zastoupením pro západní břeh, pásmo Gazy a okupovanou část Jeruzaléma. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara kroky Británie Izraeli neublíží. Poškodí ale britský vliv. Saar taky oznámil, že Británie už se nebude moct podílet na výcviku policistů pod palestinskou samosprávou. A Izrael nepustí britské zástupce do civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování dohody o příměří v pásmu Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově mastných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
9: To vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
6: Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open světové jedničce Bělorusce Sabalenkové podlehla v New Yorku 1-2 na sety. Finále domácího fotbalového poháru bude příštím květnu znovu hostit Hradec Králové. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace to řekl svazový předseda David Trunda s tím, že hradecký stadion byl velkou prioritou.
10: Chceme si vyzkoušet, jaké to bude, to mít dvakrát za sebou na stejném místě. Víme, co můžeme zlepšit a hradecký stadion je fantastický a pro ten doprovodný program nám nabízí spoustu možností a viděli jsme, že i v okolí Hradce fanoušci jsou velmi aktivní nejen ke svému klubu, ale i k reprezentaci, takže máme s tím už spojený plán zase jít do škol, tak jak jsme šli minulý rok a bylo to super.
11: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na sedmičce u Slaného. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se uklízí po nehodě za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 245 havarovalo několik vozidel při střetu se zvířaty. Je to s opatrností průjezdné. Na silnici 7 pozor na překážku u Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevnice leží na vozovce v jízdním pruhu Paleta. Na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na nehodu za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krnovem se střetla dvě osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je zavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Kuclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objíždky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, odpoledne se pak bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Mezilidskou komunikaci člověka s člověkem umělá inteligence nikdy nenahradí. Může nám jen ukazovat, co je bytostně lidské. A jestli se chceme jako společnost posunout ve vzdělávání v současném světě, hodně to souvisí s našimi hodnotami a postoji. Říká můj dnešní host Barbora Fialová, spoluzakladatelka platformy Pinkbox. S partnerem a kolegy se v roce 2021 rozhodli propagovat v Česku filozofické myšlení a začali vydávat filozofické knihy nejen pro děti. Dnes je Pinkbox nakladatelství, které má na kontě knih už 20, ale také tým lektorů a mentorů, kteří učí školy, firmy i jednotlivce prostřednictvím filozofie rozvíjet myšlení a další komunikační dovednosti. V hovorech se zamyslíme nad tím, proč raději přemýšlet a snažit se porozumět světu, proč myslet kriticky a nezapomenout na to, že totalitní moc v Československu obraz filozofie pošlapala a zneužila. Co je možné udělat pro to, aby si starší generace nespojovaly filozofii s ideologií? A jsou tři tečky ničím? Nebo jen pomlkou? Tichem? Slovem, které zmizelo a nikdo ho nenašel? Inspirativní poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Vosková.
13: Hovory.
12: Hostem hovorů je Barbora Fialová z týmu Pinkbox, který usiluje o zviditelňování filozofie ve veřejném prostoru. Vítejte.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Vy jste absolventka oboru divadelní a filmová věda a pokud vím, tak ještě studujete estetickou výchovu. Proč jste se rozhodla propagovat filozofické myšlení?
14: Já jsem si k teorii divadelní a filmové vědy přicházela takovou delší cestou. Vlastně jsem z toho měla na začátku studia velký strach a nikdy jsem si nepředstavila během toho studia, že bych se tomu věnovala. A pak při magisterském studiu jsem měla docela teoretickou práci diplomovou a zjistila jsem, že ten můj strach je spíš z psaní, než z přemýšlení a vlastně o těch věcech a promýšlení, konceptech a teorie a že mě to vlastně hodně baví. A spolu s Jiřím Bartoníkem, mým partnerem a zároveň spoluzakladatelem Pinkbox, jsme se rozhodli zkusit najít nějakou cestu, jak vlastně ukázat, že tvoření teorie nebo filozofie může být hodně prospěšný pro náš každodenní život a pro to, abychom se cítili v něm i spokojení.
12: To se právě pokusíme ukázat i my teď v následujících minutách. Budeme tady spolu přemýšlet a zároveň uvažovat a popisovat, co přesně dělá ta organizace Pinkbox. Vy jste nakladatelství, zároveň nabízíte lektorskou činnost, konzultační činnost. Vy se zejména věnujete té nakladatelské práci. Tak já bych se ráda dostala k tomu třeba tím, že začneme. Vy jste teď na začátku září 2026 měli křest dvou nových knížek. Můžete nám říct, jakých, o čem byly?
14: My jsme vydali už skoro 20 knih, ale většinou z toho to jsou překlady anebo takový menší publikace. A tohle to jsou poprvé knihy, kdy jsme pracovali s českými autory, ale i ze zahraničí a ilustrátory. Takže je to původní naše tvorba česká. Jedna kniha se jmenuje Kafka a Kafka a je o Franci Kafkovi.
12: A
14: druhá Karlík a reportáž Mileny Jesenské a je o Mileně Jesenské.
12: A proč zrovna Milena Jesenská? Je to kvůli nebo díky výročí jejího narození? Letos si připomínáme výročí 130 let od jejího narození.
14: Od té doby, co jsme založili Pinkbox, tak mám pocit, že se dějou ty věci spíš tak často dobrý náhody se přitom dějou. A vlastně to výročí Mileny Jesenské je taky, že jsme se zrovna trefili. Ale já jsem se vlastně s Milenou Jesenskou seznámila, když mi bylo nějakých 19-20 a byla to pro mě hodně inspirativní osoba, která mě tak nějak jako provází životem od té doby. A když jsme měli tu možnost otevřít tu naší edici, která je hlavně překladová pro český autory a pro nějakou zpracovat nějakou českou osobnost, tak Milena Jesenská byla úplně první nápad a věděli jsme, že budeme chtít ten její příběh zpracovat. Pro nás tam bylo hodně důležitý, protože vytvořit knížku, i když je malá a má 64 stran, není jednoduchý, i když vy nejste ten spisovatel, ale nakladatel, vlastně utáhnout celý ten projekt, tak jsme potřebovali, aby to bylo rozhodně něco, co nás hodně zajímá a baví.
12: Popište mi tu vaši roli v tom, jak tedy se od vzniku toho týmu, toho nápadu se dostanete až ke křtu knihy. Co všechno to obnášelo, jaká role je vaše role v té práci?
14: Moje role je...
12: Nápad, odvaha.
14: Většinou se u kolegů nemusím potýkat s moc nějakým bojem o ten svůj nápad. Většinou stačí konstruktivní diskuze, aby oni mě podrželi v tom nápadu. A potom ten proces vypadá tak, že musíte přemýšlet, kdo by byl vhodný pro napsání toho příběhu. Je to hodně specifický, protože ten příběh má být dostupný třeba pro děti od 9-11 let, ale zároveň ne zjednodušující. Často si to vlastně kupují dospělí a čtou a je to pro ně taky takový osvěžení a vlastně seznámení se s nějakou novou myšlenkou, filozofií, postavou. Takže musíte najít někoho, kdo tohle všechno bude umět zkombinovat, napsat dobrý příběh pro děti a zároveň mít znalost o té osobnosti. Pokud ji nemá, tak si ji doplnit, udělat si vlastně docela náročnou rešerši. Ještě vlastně musí být schopný komunikovat s tím ilustrátorem nebo ilustrátorkou, protože ty ilustrace v té knize jsou, myslím si, že úplně stejnou součástí jako text. Já se nad tou knihou snažím přemýšlet jako nad celkovým nějakým objektem a artefaktem, který má různé složky, jednou z toho je třeba papír, obálka, a ty všechny musí spolu umět dobře komunikovat, aby to byla pěkná, dobrá knížka.
13: Jaké byly první reakce na tom křtu od, nejenom tady od dospělých, ale i od dětí právě? Jak se to vydařilo z pohledu čtenářů a čtenářek?
14: Myslím si, že jsou takové dvě reakce. Buď přijdou lidi, že jsou nadšení, že je něco pro děti o Mileně Jesenský, protože znají příběh Mileny Jesenský a ví, že žádný jiný takovýhle příběh nebo zpracování pro děti tady není. A potom přijdou zvědavci, kteří slyší to jméno poprvé a jsou překvapeni, že je nikdo nikdy s tím pořádně neseznámil, že to je nějaká důležitá osobnost, žena, novinářka vlastně z 20. 30. let 20. století a jsou na to hodně zvědaví. A ty první reakce jsou vlastně třeba od nějakých recenzentů kladný.
13: Tak to mě těší. Pojďme zpátky k filozofii a filozofování. Jakou pověst má filozofie v české společnosti? Vy už 5 let působíte na školách, ale i v dalších organizacích nebo lektorujete i soukromně. Můžete nám přiblížit, jak vlastně za těch 5 let jste si dokázali zmapovat terén? Co si lidé vlastně myslí o filozofii a jejím napojení na každodenní život?
14: Myslím si, že za těch 5 let můžu říct, že každý rok je to lepší pro filozofii, že se tomu lidi otevírají, jsou zvědaví, zajímá je, co jim může nabídnout. Myslím si, že to souvisí s nějakým teďka trendem i seberozvoje, který se v nějakém prvku taky už třeba vyčerpává a znovu objevujeme nějakou filozofii, která se zabývá tím, jak myslíme, jaký myšlenkový procesy máme. To může ovlivňovat náš život, naše rozhodování, naše jednání. Ale zároveň je vidět, že tu je velká propast, kterou si podle mě neseme z minulého režimu, kdy vlastně filozofie byla braná jako něco znásilněný vlastně politikou, režimem, propagandou, a třeba u starší generace je vidět, že když se řekne před nima slovo filozofie, tak jim začne naskakovat husí kůže a představí si marxismus, leninismus.
13: Takže bych
14: řekla bych, že za těch více jak 30 let vlastně od revoluce, ale řekla bych, že je pořád cítit to, že vlastně nám tady vypadla 1 až 2 generace, kteří si k tomu vlastně udělali negativní vztah. No a my tak postupně se snažíme ukazovat, že filozofie není ošklivá, může být nějakým způsobem pro každýho. Základy filozofie znamená i nějaký kulturní přehled, je to nějaký společný dědictví evropský, může nás to propojovat vlastně s celým světem. Ona nevznikala nezávisle v rámci nějakých jako národních států, ale napříč Evropou. A my jsme začali vlastně na začátku založení té naší platformy Pinkbox, filozofii pro děti. Takže úplně od těch nejmenších.
13: Říká Barbora Fialová, spoluzakladatelka organizace Pinkbox.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Když se budeme bavit o těch generacích, které žily za minulého režimu, tak jak s nimi mluvit o tom, jak s dospělými lidmi i třeba se seniory mluvit o tom, co to je filozofování a kde vzít prostor pro tu filozofii? Jak jim to vysvětlujete?
14: Tohle je asi skupina, se kterou máme zkušenost úplně nejmíň, protože nás neoslovuje.
13: Proč může být filozofie prospěšná pro každého z nás?
14: Já bych řekla, že obecně nějaké poznání je prospěšný a vlastně umět se vyznat v pojmech, který používáme, ať nějakých základních, jako co to je pořádek. Každý si představí pořádek úplně jinak. Podle toho vyhodnotí, jestli doma nebo má pořádek, nebo jestli na ulici je pořádek, nebo nepořádek. A pak máte pojmy, jako je láska, štěstí, ale zároveň i pojmy, které souvisí s veřejností, jako je politika, co to znamená svobodný jednání. A vlastně pokud nerozumíme nějakému kontextu toho pojmu, nebo mu nechceme rozumět, nejsme si vědomí toho, že ten pojem není uzavřený, ale pořád se vyvíjí, tak hodně rychle z toho můžeme být zmatený.
13: Vy máte na stránkách pinkbox.org blog, kde píšete různé články. Zaujal mě ten nejnovější, kde je už v titulku uvedeno sousloví filozofické zdraví. Co si pod tím mám představit?
14: Filozofické zdraví je nějaký směr, hlavně ze západní a severní Evropy, rozvíjený i na univerzitách, který se zajímá právě o postavení člověka v kontextu, jaký vztah já mám sám k sobě, jaký vztah mám k okolí a jaký vztah mám vlastně ve světě. A myslím si, že se to dá třeba dobře ilustrovat na nějaký problematice environmentální krize, kdy třeba mladí lidé, nebo nemusí jenom mladí, ale vlastně řeší nějaký vztah vlastního jednání, jak se máme v tomhle světě chovat a zároveň se mluví o nějakým environmentálním žalu k tomu, kam se vlastně celý ten svět bude vyvíjet. Myslím si, že já to třeba každý den cítím i na tom, že každý den přemýšlím i v nějakých malých rozhodováních o tom, jak se mám chovat, co mám nakoupit, jaký média číst a zároveň myslím na to, že ve světě je teďka spoustu konfliktů, kterými nejsou příjemný a já jako jednotlivec třeba nejsem schopná je vyřešit. A tohle to jsou všechno témata, které vlastně s tím filozofickým zdravím můžou souviset, ale můžeme jít i k nějakým víc třeba osobním tématům, jako já a můj vztah k práci a většinou je to něco, ptáme se na to, co nás činí šťastnými nebo nešťastným.
13: Přinesla jste mi několik knížek na ukázku z těch, které jste vydali. Mluvila jste o tom, že jich je už asi 20. Jednu z nich mám teď před sebou a ta se jmenuje Dotazování 100 nápadů pro učitele a lektory. Tohle bude asi knížka, která míří na to, jak pomoci školám a vyučujícím uchopit filozofii anebo jak se dotazovat. O čem je ta kniha tedy, co přináší?
14: Tahle kniha je vlastně od britského lektora filozofování s dětmi Petra Worleyho a ten přinesl 100 konkrétních nápadů, jak si umět otevřít diskuzi, neutopit si a zároveň postupně ji předávat těm dětem nebo té skupině, která diskutuje. U nás většinou to jsou děti. A jak se vlastně jako vyučující stáhnout do pozadí a zároveň si uvědomit, že to není jednoduchý, že to chce krůček po krůčku a někdy to může trvat dlouho. A on teda přináší konkrétní nápady, je tam i spoustu zdrojů na další lektory, většinou z Anglie, jak postupovat nebo kde najít nějaké metodiky. A ten jeho přístup je hlavně o tom, že my nemusíme pokládat široce otevřenou otázku, jako se většina pedagogů dneska vlastně domnívá, že čím širší otázka, teda širší možnost odpovědí, tím lepší, ale my spíš potřebujeme být otevření k těm odpovědím, které přijdou. Pokud vlastně už máme nějakou představu toho, jak ty děti mají odpovídat na tu naši otázku, tak si tu debatu strašně rychle utopíme a je demotivujeme.
13: To umění dialogu a komunikace, předpokládám, budou ty znalosti, které souvisí s tím, že školy přecházejí v příštích letech na nové rámcové vzdělávací programy. Je právě to filozofické přemýšlení nebo umění tázání se něco, co nabízíte školám i v kontextu toho, že mají přejít na to nové kurikulum?
14: Ono i to staré kurikulum už bylo otevřený vlastně k těmhletěm tématům. Nový rámcový vzdělávací programy ho jenom trošku dál posouvají a doplňují. Takže to bych neřekla, že je zas tak velká změna. To prostředí je tomu otevřený už hodně, nebo systémově. Ale na co se naráží, jsou ti jednotlivci, protože a my plně rozumíme tomu, my sami jsme takovým vzděláváním neprošli. A je hrozně těžký to teda najít, když my sami tu zkušenost nemáme. A proto třeba i moji kolegové nabízejí vlastně podporu těm pedagogům mentorskou, ve kterým často ti pedagogové potřebují vůbec vyřešit svoje postoje k tomu vzdělávání, než začnou přebírat nové techniky a postupy. A často to samozřejmě souvisí vůbec s obecnějšími postoji jako k jejich životu. Není to terapeutická práce, to vůbec ne, ale hodně náročná. Jestli se vlastně chceme posunout v tom vzdělávání, tak to souvisí s našimi vlastními jako hodnotami a postoj.
13: A co vy sama si z toho odnášíte, z té prvních pár let zkušeností, jak váš tým si to potom zpětně dokáže rozebrat a říct si, dobře, takže učitelé už do nějaké míry vnímají tyhle potřeby a využívají ty vaše služby, jak vy potom v týmu se k tomu vracíte, posouváte třeba tu svou nabídku jiným směrem? Jaká je ta zkušenost z toho terénu?
14: Třeba je i... Vlastně my jsme začali vlastně filozofie pro děti, philosophy for children, zkrátka P4C, jsou nějaké postupy vyvinuté hlavně na západě, Amerika, Anglie, Francie. A my jsme si začali vlastně inspirovat metodikama, které se tam od 50. let už vyvíjejí. Jenže když je chcete použít na český prostředí, tak je logicky musíte upravit, protože náš systém je jiný. Takže myslím si, že v těch základních jako motivacích a myšlenkách, co chceme předat, jsme docela konzistentní, ale snažíme se upravit tu podobu a vlastně se přizpůsobit těm podmínkám třeba časovým.
13: Děti a studující teď ovlivňuje technologický převrat. Žijeme v době masivního využívání umělé inteligence. Jak se to propisuje do toho, jak vedete debaty s dětmi? Myslíte si, že ta generace nastupující má třeba úplně jiný vztah k informacím nebo ke kritickému myšlení? Projevuje se to?
14: Z té naší zkušenosti bych řekla, že děti jsou vybavený hodně informacemi. Často více informacemi než samotní učitele. A ani bych neřekla, že by jim chybělo kritické myšlení v nějaký velký míře. Ale můžu to mít zkreslený, protože si nás zvou školy, kterým asi na tom záleží. Takže pracujem s kolektivy, který už to někdy slyšeli třeba, co to je kritické myšlení. Ale jestli něco umělá inteligence nemůže nahradit, tak je společný dialog člověk na člověka. A víme, máme třeba zpětnou vazbu od HRistů, kteří když slyšeli vlastně, co děláme, nebo v čem rozvíjíme děti ve školách, tak říkali, že to je přesně ono, že je už nezajímá na tom pohovoru, jestli umíte správně napsat e-mail, jak umíte si připravit prezentaci, to všechno ta AI už jako dovede, ale zajímá je, jaký jste v kontaktu, v jednání člověk na člověka. Tam vás nikdo nenahradí. A vlastně ta AI v něčem může pomoct jako najít, co je to naše lidský, nenahraditelný a můžeme se trošku možná, což je možná taková ideální utopie teďka, ale je asi potřeba se na ní třeba dívat trošku trošku ze sebe setřást nějaký automatizace a starat se vlastně o svoje myšlení. Protože i pro tu AI pořád vy musíte být ten, kdo jí umí dát správný zadání, kdo si to zadání ověřil s kolegy, protože nezáleží jenom na vás, jaký to zadání má být a musíte umět vyhodnotit a zanalyzovat, jestli ona to udělala vlastně tak, jak vy jste potřeboval. Jinak se tam stane spoustu chyb.
13: Jak hledáte inspiraci, když teď jsme nebo na začátku jsme mluvili o Mileně Jesenské, Kafkovi, tak jaké další osobnosti vás teď zaujaly, na čem pracujete?
14: Poslední dobou nás občas začínají oslovovat i další kolegové z profese, z nápady, tak to jsme vždycky rádi, i když všechny nápady nemůžeme splnit a zrealizovat, ale je to pro nás velká vlastně inspirace. A teďka vlastně budeme realizovat, znovu se vrátíme k překladům z francouzštiny, protože vlastně ten francouzský nakladatel v češtině, kdybych přeložila jméno toho francouzského nakladatele, tak se jmenuje Malí Platóni, tak oni vlastně ti nás nejvíc inspirují tou svojí edicí a tak budeme v příštím roce od nich vydávat další 4 tituly. Jedno z toho bude třeba Aristoteles a potom budeme otevírat novou edici taky z francouzštiny a chystáme s naším kolegou Filipem, doufám, že to tady už můžu říct, ale myslím si, že můžu. Aspoň mu tím potvrdím, že s tím počítám. A vlastně dětskou knihu s předškoláci, možná první třída, takovou hodně hravou, která je inspirovaná filozofií Ladislava Hejdánka, českého filozofa.
13: Když se nevěnujete filozofii a pinkboxu, tak kde jste?
14: Většinou doma s 3letým synem. A teďka bych se chtěla vrátit ke své krosně a chůzi.
13: Tak já vám přeju, abyste našla čas na chůzi, na výlety do přírody a taky moc děkuju, že jste si našla čas na posluchače Českého rozhlasu Plus. To byla Barbora Fialová z Pinkbox. Děkuji.
14: Děkuju, loučím se s vámi, díky.
13: A od mikrofonu Plusu se loučí Markéta Vosková.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
15: The European Commission has confirmed it suspended the payment of a portion of subsidies from the European Agricultural Fund for Rural Development to companies within the Agrofert holding group created by Czech Prime Minister Andrej Babiš. Around 1,000 tons of contaminated soil and 200 barrels of hazardous chemicals have been discovered in the Šumava National Park, the Minister of the Environment, Igor Červený, told journalists. The opposition Christian Democrats say they want to convene the Czech lower house for a vote of no confidence in the government of ANO, Freedom and Direct Democracy, and the motorists. The government of Prime Minister Babiš is considering cuts to state subsidies for private and church schools as a way of saving billions of crowns in the education ministry's budget. Health Minister Adam Wojtěch wants to enable people to get flu shots at pharmacies. While some cabinet members oppose the move, it's won support from a number of medical and professional organizations. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 24 degrees Celsius. The following days will also be cloudy with lower temperatures. My name is Ian Willoughby. A survey in Šumava National Park has uncovered 200 barrels containing hazardous chemicals and around 1,000 tons of contaminated soil. That's at a former training area used by the Czechoslovak Army. A cleanup operation is being planned for later this year that'll cost millions of crowns and will take several years. Daniela Lazareva reports.
16: Environment Minister Igor Červený released details of the contamination at a press briefing on Tuesday, blaming his predecessors for negligence and saying that a disaster of immense proportions had been narrowly averted.
15: There are approximately 1,000 tons of contaminated soil in the area, as well as 200 barrels containing these highly dangerous chemicals. They include mercury, arsenic, dioxins, furans, and chlorinated solvents. These are substances that, if they were to react together in the area, for example, as a result of a fire, could create a new phosgene-based substance. You can imagine what a disaster that would cause. Some of the barrels could also explode, and we can't rule out the presence of military explosives on the site as well. But what's even worse is that some of the barrels have unfortunately leaked substances into the soil and may have contaminated groundwater.
17: té půdy a mohla kontaminovat spodní vody.
16: According to the minister, the contaminated area covers roughly the equivalent of 2 football pitches. For security reasons, the ministry will not disclose the exact location of the contaminated zone, and the minister appealed to the public not to try to penetrate into the area, which is now guarded by police. The immediate priority, the minister said, is to carry out a hydrological survey to determine whether and to what extent groundwater has been affected. But he said a comprehensive clean-up operation will take years.
17: První etapa je naplánovaná právě od konce září.
15: The first phase, scheduled to run from the end of September to the beginning of November, would involve removing all the main hazardous material, the barrels and the large capacity tanks. Phase 2, which will overlap with phases 3 and 4, will involve gradually removing the contaminated soil and undertaking continuous groundwater surveys to make sure that we've not actually contaminated the groundwater. Everything should be completed by the end of June 2028.
17: Na konci června roku 2028.
16: The former military training ground was closed in 1991 and the contamination was likely to have occurred in the preceding decades. But the environment minister says the problem was uncovered in 2023 and he blames his predecessor in office for what he calls criminal negligence.
17: Ministerstvo životního prostředí samozřejmě ve spolupráci.
15: The Ministry of the Environment, in cooperation with the Ministry of the Interior, which is assisting the effort, will jointly file a criminal complaint so that the authorities launch an investigation into the matter and why it was neglected. The criminal complaint is necessary because the population and the environment were genuinely placed at risk.
17: Obyvatelstvo a životní prostředí.
16: According to available information, a clean-up operation was launched in 2023, commissioned by the Šumava National Park Management. But when the company tasked with the effort revealed the extent of the damage and alerted the Ministry of Environment, it reportedly failed to take action.
15: And that's all for now in English.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Bez ohledu na to, zda Alternativa pro Německo sestaví zemskou vládu, její vítězství v Sasku-Anhaltsku je historické. Připustil to i spolkový kancléř Friedrich Merz, když řekl, že Německo se změnilo a nelze pokračovat tak jako dřív. Čím to je, že volby ve 2milionové spolkové zemi ovládla krajní pravice? Představuje AfD hrozbu pro demokracii, nebo je to přehnaná obava? A jak blízko má k českému vládnímu hnutí SPD?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty po linkách jsou bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec za ODS Jan Lipavský. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí ANO Denis Doksanský. Dobrý den i vám.
20: Hezké dopoledne.
18: A začněme od vás. Souhlasíte s panem premiérem, že vítězství Alternativy pro Německo v jedné spolkové zemi pro Česko nic neznamená?
20: Tak v určitém smyslu pro nás to nic neznamená proto, protože samozřejmě zahraniční politiku určuje primárně spolková vláda. My naše vztahy s Německem budeme nadále rozvíjet tak jako dosud. Zároveň ovšem to ukazuje, a to se už týká České republiky a té situace u nás, že lidé už jsou prostě unavení z těch neustálých proevropských frází a zeleného aktivismu a také i toho, jak vlastně působila ta politika v Německu, která byla obrovsky benevolentní vůči migraci, neuvěřitelně se tam zhoršila bezpečnostní situace. Běžní Němci to pociťovali, měli strach, vlastně polovina obyvatel vyjadřovala, že má obavy z toho, jak to vypadá z jejich bezpečností. To všechno jsou ty věci, které jsou naprosto logické a které přinesly vítězství AfD. A v tomto smyslu to je podobné i té situaci u nás, kdy i u nás ty strany takzvaně demokratické, které vlastně o sobě říkají, jsou demokratické, ostatní označují za populisty, neuspěly v něčem z podobných důvodů.
18: Pane Lipavský, jak se na vítězství AfD ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko díváte vy?
19: Je to výrazný posun a přelom v rámci německé politiky, protože AfD vlastně podléhá určité izolaci od ostatních politických stran, ale nyní je v tak silné pozici, že se dostává k vládě. Takže to je informace číslo 1. Ten další pohled je, že samozřejmě to vede k zamyšlení co všechno může AFD ze svého programu prosadit, protože tam jsou věci, které skutečně nejsou demokratické, rozdělují Němce na dvě kategorie a tak dále. Takže já si kladu velkou otázku, jestli skutečně AFD tedy i na té spolkové úrovni bude prosazovat tuto politiku, která vlastně jí přisoudila to označení jako extremistické, anebo jestli ve světle toho, že asi pravděpodobně v té vládnoucí pozici bude řešit skutečně reálné problémy a třeba z těchto pozic trochu sleví.
18: Zatím tedy není jisté, zda vládu skutečně sestaví na této zemské úrovni. Pane Doksanský, souhlasil byste s tím, že v předvolebním programu Alternativy pro Německo jsou prvky, které můžou ohrožovat demokracii, jak na to teď narazil pan Lipavský?
20: Já bych řekl, že toto nálepkování, co je a není demokratické, to je právě přesně ten styl současné dnešní české opozice, která neustále hledá, kdo je proruský, kdo je nedemokratický, kdo je populistický. AFD je demokratická strana a získala v tuto chvíli v těch posledních volbách obrovskou podporu. To prostě ukazuje, že Němce ty témata oslovují. A
18: pokud dovolíte, já bych zmínil dvě věci z programu AFD, na které se hodně před volbami upozorňovalo. Například zahájení deportační a remigrační ofenzívy anebo omezení výuky o Hitlerovi ve školách. I to je demokratické tak, podle vás?
20: Z hlediska deportací a řešení migrace, já si myslím, že jestliže Německo nezačne radikálně řešit počet nelegálních migrantů na svém území a neustále útoky, které tam zažívají, to obrovské nebezpečí, které běžní Němci prožívají na ulicích, takže to je prostě něco, co je pro Německo naprosto fatální. A právě to je ta věc, která rezonuje pro v německé společnosti a proto také Němci čím dál tím více a AfD volí. Koneckonců kancléř Merz původně řekl, že dostane volební výsledky AfD na polovinu. Co se stalo? Jeho výsledky jsou na polovině.
18: Pane Doksanský,
20: to ukazuje.
18: A ani omezení výuky o Hitlerovi, které AFD slibuje, vám nevadí?
20: Já neznám detaily, abych se mohl k tomu vyjádřit. Protože často podobné prohlášení vychází jenom z nějakých věcí, které jsou vytržené z kontextu.
18: Vychází to z programu Alternativy pro Německo, o které tady dnes debatujeme.
20: Ano, tomu rozumím, ale já nevěřím tomu, že by ve skutečnosti AFD nevidělo nebezpečí nacismu a fašismu. To tomu nevěřím a pokud jsou tam nějaké důvody, tak je to možná právě proto, že oni vnímají, že některé věci jsou možná až přehnaně akcentovány, ale není to věc, kterou si myslím, že by bylo to, co snad dělá z té strany demokratickou stranu.
18: Dobře.
20: A podstatné je, že ona přináší témata, jež jsou pro Němce důležitá.
18: Pane Lipavský, připustil byste, že Alternativa pro Německo takto výrazně uspěla v Sasku-Anhaltsku z toho důvodu, že tradiční demokratické strany neřešily problémy, které Němce pálí?
19: To si myslím, že je součást té diagnózy, která je velmi, velmi přesná a že se na ní celá řada politologů nebo komentátorů shoduje. Já bych k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, ještě doplnil, že AFD třeba také navrhuje rozdělovat německé občany, ne imigranty, přistěhovat celé německé občany na dvě kategorie a mě to trošku připomíná norimberské zákony. Prostě to je skutečně v některých ohledech poměrně dost radikální program. To je tak radikální program, nebo extremistický, aby jsme byli přesnější, že i Marine Le Pen, což je vlastně politická spojenkyně hnutí ANO v rámci patriotů, tak je prostě s nima nechtěla spolupracovat a byly i pro ní příliš na petitli, takzvaně.
18: Pane Doksanský, chcete se vyjádřit k tomuto bodu z programu AFD k rozdělování německých občanů, bodu, na který narazil pan Lipavský? I ani toto vás tedy neznervozňuje?
20: Jak to já se velice rád vyjádřím. Samozřejmě u AFD jsou prvky, které my třeba jako ANO bychom do svého programu nedali. Nicméně stále opakuju tu jednu věc, vychází to z toho, jak vnímají situaci v Německu. Uvědomme si, že už je to 10 či 11 let od té chvíle, kdy bylo řečeno migrantům jste vítáni a kdy bylo takové to heslo, všechno to zvládneme.
18: Patřilo to tedy uprchlíkům ze Sýrie ze strany Angely Merkelové, na to narážíte?
20: Ano. A Německo se od té doby obrovsky změnilo a ty elity, politické elity, jako by to nechtěli vidět, neřešili tu situaci, takže se nedá divit, že postupně se Němci posunuli k tomu, že podporují stranu, která má možná ve svém programu některé kontroverzní prvky, nicméně to podstatné chce řešit. A to je důsledek toho, že ty současné vládní elity to neřešily. A v tomto smyslu já vidím, že vítězství AfD je pro Němce a řešení migrační krize určitou nadějí. Zároveň si nemyslím, že by ty kontroverzní prvky nakonec realizovaly, protože většinou, když už ty hnutí se setkají s vládní odpovědností, tak mnohé ty hroty se otupí.
1: Hned se na to pana Lipavského zeptám. Ještě mi dovolte pod otázku k tomu, na co jsem se vás ptal. Jste si, pane Doksanský, vědom toho, že meziročně počet příchozích migrantů do Německa loni klesl?
20: A toho si jsem vědom. Nicméně stále to číslo obrovské a my se tady bavíme o té bezpečnostní situaci na ulicích, na koupalištích, na náměstích, na častých útočících nožem. Běžně lidé prožívají strach, když posílají své děti do školy. To je prostě něco, co už se dostalo do určité míry, která je tak extrémní, že Němce to prostě ohrožuje a nedá se divit, že potom hledají jakékoliv řešení a možná, že dříve by se nad některými věcmi v programu AfD pozastavili. Dneska si říkají, to nebude tak hrozné, protože jsou to mnoho důležitější věci, palčivější věci, které nikdo ani neřeší. A toto je prostě podle Němců.
1: Pane Lipavský, tak nemyslíte si taky, že přece jenom AfD ty radikálnější body ze svého programu, pokud se vůbec dostane k vládě v Sasku-Anhaltsku, nakonec ani nemusí realizovat a že se zaměří spíš na bezpečnostní část toho svého programu, tedy na to, co její voliče zajímá nejvíc?
19: A celá politika přece funguje o tom, že ten, kdo se dostane k moci, tak prosazuje to, s čím kandidoval. A minimálně
1: no, počkejte, ale třeba se mu to nepovede. Jako bývalý ministr víte, že leckteré body se nakonec nepodaří prosadit.
19: Ano, ale ne proto, že byste nechtěl, ale protože vám to třeba okolnosti nedovolí, ale ne, že byste z toho sám dobrovolně ustoupil. Takže já se obávám toho, aby ta nenávist třeba potom nesměřovala proti Čechům.
1: No, já, jestli jsem dobře pochopil to, co namítal pan Doksanský, pan Lipavský, tak jestli by to nakonec nemohlo dopadnout tak, že AfD ve vládě se nějakým způsobem, jak to říct, normalizuje nebo, dejme tomu, umírní.
19: O tom jsem mluvil i já, to bych si samozřejmě přál a říkám, uvidíme, jak se budou chovat u moci, pokud se k ní dostanou. Já si myslím, že ta pravděpodobnost je skutečně velmi vysoká, jim chybí jedno to křeslo přetáhnout nebo domluvit se s jednou z těch stran nebo nějakým způsobem to vyřešit. Takže to spojení těch ostatních stran mi přijde velmi nepravděpodobné. Ale pokud prostě oni chtějí vyvolávat nenávist vůči cizincům, ale vlastně i v rámci Německa, tak já se skutečně bojím, aby se to neobrátilo i vůči Čechům a prostě to radostné výskání z toho, že tato strana má takto velké úspěchy, si myslím, že opravdu v Česku není i s naší historickou pamětí vůbec na místě. A jinak nespochybňuji to, že minulé politické garnitury v Německu nezvládly problém migrace. Současná vláda je přísnější na migraci, nicméně ten problém je tak velký, že veřejnost už vlastně nemá důvěru vůči CDU.
1: A současná federální vláda v Německu, vedená Friedrichem Mercem, je taky dost nepopulární, když se podíváme na průzkumy, které se týkají konkrétně kancléřovy osoby. Pane Doksanský, nemáte obavu, že ten radikální program AfD by se v některých momentech mohl obrátit i vůči nám Čechům?
20: Ne, toto obavu opravdu skutečně nemám. Já myslím, že AfD se skutečně soustředí na německé problémy a pokud mají nějaké, já bych řekl, negativní postoje vůči cizincům, týká se to opravdu primárně těch migrantů, zvláště z těch muslimských zemí, kteří neuvěřitelným způsobem ovlivnili tu bezpečnostní situaci v Německu. A na druhé straně, pokud zde slyším nějaké takové poznámky o nebezpečí, které jsme z Německa dříve zažívali. Právě pan Lipavský a také ODS a celá opozice podporovala sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, kterým jsme naopak jako vládní koalice považovali na českém území za naprosto nepřijatelný. To jsou ty kroky, které mě znepokojí mnohem více, pokud se dějí podobné aktivity a my si je necháme líbit. Z hlediska AfD...
1: Pane Doksanský, jste si vědomí toho, že tento sjezd neřešil Benešovy dekrety, zatímco AfD je řeší?
20: Ano, toho jsem si vědom. Já vím, že ten sjezd neřešil Benešovy dekrety, ale v tom sjezdu šlo o symbol ve chvíli, kdy prostě uspořádáte ten sjezd na území České republiky, tak je to něco, co prostě vyjadřuje do éteru určité postoje. A právě proto také poslanecká sněmovna tehdy odsouhlasila usnesení, měž vyjádřila, že považuje konání toho sjezdu za naprosto nevhodné, stejně jako česká vláda. A to jsou ty věci, které si myslím, že jsou nebezpečné. Co se týče AFD, oni se opravdu soustředí na jiná témata a já nevěřím tomu, že by například Benešovy dekrety reálně přišly na pořadné a dobře. I kdyby náhodou ano, budeme o tom diskutovat a věříme, že v rámci těch bilaterálních vztahů jsme schopni podobné věci vždy vyřešit.
1: Pane Lipavský, máte samozřejmě prostor na to zareagovat, protože to byla výhrada směrem k vám. Bylo to dobře, že jste v zásadě podpořili nebo vyjádřili porozumění pro sudeto německý sjezd v Brně?
19: Tak to byla širší akce, byla to akce usmíření, usmíření ohledně vlastně těch druhoválečných událostí. Já chápu, že pana Doksanského vyděsila 90letá babička, která si dala oběd v Brně na náměstí, ale je to samozřejmě AFD, která otevírá otázku těch Benešových dekretů. V Česku to nikdo není a zároveň tady vlastně od pana Doksanského některých politiků ANO nebo SPD slyšíme, jak je vlastně AFD skvělá. Já bych chtěl jenom pana Doksanského upozornit.

0: Vili, a prosím, posuňme se od toho, protože to dnes není naším tématem. Připomenu, že našimi hosty jsou místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec hnutí ANO Denis Doksanský a bývalý ministr zahraničních věcí, poslanec za ODS Jan Lipavský.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak jsem sliboval úvodem, tak bych se vás rád, pánové, ptal i na to, jak blízko si myslíte, že má Alternativa pro Německo k českému vládnímu hnutí SPD. Pane Doksanský, vzhledem k tomu, že SPD sdílí s AfD skupinu v Europarlamentu, dalo by se tedy říct, že má k AfD velmi blízko a že z části SPD orientuje českou vládu podobným směrem, jako může orientovat AfD v Německu, nebo to vidíte jinak?
2: Já bych rozhodně použil termín, že někdo orientuje českou vládu směrem jako AfD v Německu. Tak to nestojí. Každá ze stran má nějaké své zahraniční partnery. Konec konců my máme taky, jsme součástí Patriotu v rámci Evropského parlamentu jako hnutí ANO. Stejně tak ODS má své partnery v rámci Evropského parlamentu a komunikuje s nimi. To je naprosto normální, jestliže SPD je v tomto blíže AfD a nějakým způsobem spolu komunikují, spolupracují, tak je to zcela jejich záležitost, protože oni prostě reprezentují nějaké vnímání, politické vnímání světa a podle toho, kolik získávají voličů, tak ho potom mohou přinášet do té reálné praktické politiky. SPD má svou voličskou základnu, ale má také své jasné místo v naší koalici, které není dominantní, nicméně její názory jsou slyšet, ale rozměny jsou těmi, které jsou rozhodující.
0: To byste uznal, pane Lipavský, že SPD jako menšinový koaliční partner samozřejmě nemůže ovlivňovat směřování české vlády do takové míry?
3: Já myslím, že SPD ovlivňuje zcela radikálně českou zahraniční politiku, především v tím způsobem, kterým jsme se střelili do vlastní nohy ohledně spolupráce s Ukrajinou.
0: A ty spolupráce jsou tam, s Ukrajinou nepokračuje?
3: No jasně, jakým způsobem je omezována. A já to dávám jenom jako jeden z mnoha příkladů, že má vliv, že to je významný vliv. A ty personální vazby nebo ti politici SPD a AfD se pravidelně stýkají, snad spolupracují i na nějakých marketingových věcech, takže já myslím, že tam probíhá čilá mezinárodní spolupráce mezi těmito dvěmi stranami.
0: Pane Doksanský, tak nesnižujete jednak vazby SPD na AfD a potom taky vliv Hnutí svoboda a přímá demokracie na směřování Česka, když tady teď pan Lipavský připomněl postoj k Ukrajině?
2: Co se týče postoje Ukrajině, tak to byla záležitost, kterou hnutí ANO už v rámci předvolební kampaně jasně deklarovalo, že v tomto bude mít celé jiné postoje. Zatímco předchozí vláda neustále strašila Ruskem a zdálo se, že Ukrajina je jejím hlavním tématem. My se soustředíme primárně na Českou republiku, na české občany a zájmy českých obyvatel. A samozřejmě vnímáme tu situaci na Ukrajině jako vážnou, nicméně není to naše hlavní a prioritní téma. Věnujeme se mu, některé věci jsme přehodnotili, protože si myslíme, že byly přehnané, ale rozhodně se nedá říct, že to je vliv SPD. Je to pohled, který mělo i hnutí ANO a v rámci celé koalice prostě rezonuje. My ty věci vnímáme trochu jinak a myslíme si, že primárně, aby se na Ukrajině došlo co nejdříve k míru, protože tam zcela zbytečně umírají tisíce a tisíce lidí a to je rozhodně pro Ukrajinu devastující a špatné.
0: Pane Lipavský, tak není to tak, že hnutí ANO jakožto hlavní vládní strana jen realizuje svůj program?
3: To bez pochyby realizuje, ale proč nemůže náčelník generálního štábu na Ukrajinu, aby tam domluvil spolupráci pro nás, aby jsme třeba měli nějaký poznatky o tom, jak funguje protiletecká obrana proti dronům a balistickým raketám. Proč kvůli z nějaké ideologické pozice, že prostě Ukrajina je špatně? Tak já chápu, že to nemusí být v každém politickém vyjádření, to konec konců asi není ten největší problém, ale proč se nedějí ty praktické věci? Proč se prostě pozastavila humanitární pomoc? Proč nejsme součástí třeba, já nevím, těch různých koalic na výstavbu nových schopností, aby jsme se byli schopni bránit. Jo? A tohle je prostě dělá ministerstvo za SPD. Tak ať mi nikdo nevykládá, že SPD nemá vliv na tuhle agendu. Zcela evidentně má.
0: Pane Doksanský, chcete na to reagovat?
2: Ano, já bych hrozně reagoval. My jsme jasně deklarovali, že máme svou politiku, máme prostě své pohledy, ty jsme jasně vyjádřili už v té předvolební kampani. Hnutí ANO má svůj jasný názor na zahraniční politiku. Koneckonců mnohokrát jsme vyjádřili, že i premiér je tou hlavní osobou, která zahraniční politiku formuluje. A já si myslím, že takovéto strašení SPD je přehnané. Prostě SPD je zcela relevantní koaliční partner, my s tím počítáme, má své názory, některé jeho názory v té koalici zarazují více, některé méně. Dobře. A co

0: týče Ukrajiny, tam my se obecně shodujeme.
1: Pane Lipavský, prosím ve stručnosti jen.
2: Já se obávám, že premiér na zahraniční politiku moc vliv nemá. Když přijel do Paříže, tak se dozvěděl z SMSky o tom, že Česko někde chybí. A když se ho v pondělí ptali na otázku, proč ministr obrany jede do Číny, tak řekl, že o tom neví. A když se ho zeptali, proč nejde náčelník generálního štábu do Kyjeva, tak řekl, že o tom taky neví. No tak když o tom neví, tak to nemůže řídit. Takže mně přijde, že tohle neobstojí, tento argument.
1: Ať se netočíme v kruhu, pánové, posuňme se. Když tady hovoříme o hnutí SPD. Dobře, když tady hovoříme o hnutí SPD, tak jeho europoslanec pan Ivan David před pár dny řekl, že může být souvislost mezi zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku a nedávným dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ze kterého německá vláda viní Rusko. Co říkáte na tenhle výrok, pane Doksanský?
0: Tak určitá souvislost tam může být. Nicméně, to jsou to názory jednoho z představitelů SPD, pana
1: Promiňte, a jaká souvislost tam může být?
0: Tak, že byly velké snahy ovlivnit volby v Sasku a vůbec v Německu do situaci, to je zřejmé. Mluví se o ruském libu, na druhou stranu víme, že v této věci operují i další jiné síly a já bych nechtěl spekulovat o tom, že to bylo, protože prostě zatím se nepotvrdilo, že by ty útoky v Rusku, že by ty útoky v Německu byly způsobeny Ruskem. Naopak se mluví o tom, že je učinil jakýsi německý ekologický aktivista. A
1: ta zpráva německého ministerstva vnitra ovšem byla jasná a vyzněla v tom smyslu, že Německo čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku, za který je odpovědné Rusko. Druhá věc tedy je, že Rusko samo, ruská vláda to odmítá, ale toto je stanovisko německé strany, co jsem tady přečetl.
0: Ano, a to stanovisko my respektujeme, proto jsme také v tom velice jasně zasáhli. Ministr zahraniční Vacinka si pozval paní velvyslanky Ruské federace, sdělili jí, že změníme režim diplomatických pracovníků ruské ambasády a jasně řekl, že podobné aktivity na našem území nepřipustíme. Naše vláda v této věci jasně jedná, akorát nedělá takové ty okázalé kroky, ale rozhodně to nebere na lehkou váhu. Nicméně zároveň říkáme, že vše se netýká jenom Ruska a že se nedá automaticky každá věc, která se v Evropě stane, hned přisoudit Rusku, byť často to v té první fázi tak vypadá. Vzpomeňme na Nord Stream, kde se mluvil o tom, že to byla práce ruské rozvědky a nakonec se ukázalo, že to spíš byla práce ukrajinských tajných služeb.
1: Pane Lipavský, není to důležitější, že česká vláda vedená Andrejem Babišem ve věci toho incidentu na letišti v Lipsku jedná, že si ministr zahraničních věcí, váš nástupce Petr Macinka, kvůli této věci už i předvolal ruskou velvyslankyni v Praze a řešil to s ní?
2: Předvolání je v pořádku. Já jsem chválil za reakci premiéra Babiše, který na první dobrou vyjádřil Německu solidaritu a ochotu spolupracovat na posílení evropské bezpečnosti. Ministr Macinka den mlžil různými výroky do médií a předvolání ruské velvyslankyně rámoval, jakože bude chtít slyšet její vysvětlení a podobně. Nakonec tedy řekl podobná slova a ohledně toho upravení režimu ruských pracovníků v Praze.
1: Které se připravuje podle vyjádření ministerstva zahraničních věcí?
2: Ne, to, co sdělil, tak to bylo reciproční opatření, které nám Moskva provedla něco dříve. Takže to vůbec nemělo souviset s touto situací, byť je to takto prezentováno.
1: Premiér Babiš,
2: výzva.
1: Premiér Babiš říká, že jeho vláda chce v té otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Nedává to smysl?
2: To naprosto
1: stručně
2: podporuju, to naprosto vítám, to je správný postup. Já už říkám 9 měsíců, že to mají zavést. Já jsem to nestihl, já jsem to jenom prosadil v Evropě.
1: Děkuji.
2: Mně jde o tu věc, aby se prostě vyrovnaly podmínky pro české a ruské diplomaty.
1: Děkuji.
2: Když to bude ve skupině nebo jednotlivě, to už je mi jedno.
1: Tolik poslanec za ODS Jan Lipavský diskutoval s poslancem hnutí ANO Denisem Doksanským. Pánové, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
4: Jednou nás jako vykradli komplet za totality a bylo to v době, kdy se ukázalo, že byli i u Václava, tak to jsme si trošku mysleli, že prostě tam nějaký šmejdění chtěli schodit na zloděje.
3: Třetí epizodu poslouchejte ve středu po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
5: Český Rambomu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všehoschopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Ivan Montagu, příslušník britského královského námořnictva, stál u zrodu jedné z největších dezinformačních akcí druhé světové války. Operace Mincemeat umožnila spojencům vylodit se v roce 1943 na Sicílii a otevřít tak další frontu proti nacistům.
7: Ivan Montagu, zpočátku úspěšný právník, se ve válce dal do služeb armády. Dostal se k námořní tajné službě, kde měl na starosti agenty nasazené za nepřátelskými liniemi. Významnou se ukázala jeho spolupráce s Charlesem Cholmondeleym. Spolupracovali při akci, která by umožnila otevřít frontu na Sicílii, což by urychlilo invazi do kontinentální Evropy. Významu tohoto strategického místa si byli vědomi i Němci, kteří tam měli početné jednotky. Proto bylo třeba vymyslet plán, jak Němce donutit rozptýlit velké množství vojáků a vojenské techniky.
6: Montagu se rozhodl nastrčit nacistům mrtvolu muže, údajného vysokého důstojníka, u kterého budou zcela náhodou objeveny tajné dokumenty. Pro svůj plán zřejmě vybral mrtvolu tuláka, který zemřel na zápal plic.
7: Na scéně se tak vynořil major královského letectva a štábní důstojník William Martin, který měl na starosti operace ve Středozemním moři. Aby byla kamufláž dokonalá, Martin se měl stát obětí letecké havárie na moři. Pak by nebylo nic podezřelého na tom, že muž v době nálezu byl už několik dní mrtvý a že převážel tajné dokumenty.
6: Vše bylo zařízeno tak, aby tělo vyplavilo moře na španělské břehy do oblasti, kde se měl pohybovat německý tajný agent. Britové si byli jisti, že španělské úřady dovolí Němcům prozkoumat cokoliv podezřelého.
7: Dokumenty nalezené u Williama Martina se nakonec dostaly až k samotnému Hitlerovi. Ten jim uvěřil a nařídil přesunutí části vojenských sil do Řecka. Dokonce ani když se první síly vylodily na Sicílii, Hitler nevěřil, že se jedná o pravý útok, ale pouze o léčku.
6: Britům tak chytrý manévr vyšel a spojenci zahájili postup na Řím. Operace Mincemeat ale splnila nečekaně ještě další úlohu. Němci, kolikrát když narazili na tajné vojenské materiály spojenců, už nikdy neuvěřili v jejich pravost. Ivan Montagu získal za zásluhy řád britského impéria. Zemřel v roce 1985.
3: hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Sněmovna přehlasovala senátní veto. V Moldavsku dopadl neznámý dron a způsobil požár na poli. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové podlehla ve třech setech. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Zaměstnávání státních úředníků se má nově přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna. Poslanci tak přehlasovali veto senátorů. Ti stejně jako opozice varovali před přijetím zákona, který by podle nich mohl vést k politizaci státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z ANO.
9: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.
8: Od nového zákona se koalice slibuje pružnější státní správu. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by sněmovna měla jednat zítra. Na pole na severu Moldavska dnes večer dopadl dron a způsobil požár. Na Facebooku to oznámilo moldavské ministerstvo obrany. Předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Bezpilotní letoun se podle Moldavska dostal i na území Rumunska. Incident se obešel bez zranění. Kišiněv i Bukurešť narušení svých vzdušných prostorů řešili v minulosti opakovaně. Vybrané části železničního mostu na Vítni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
10: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
8: Tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
11: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bojovat to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gamem dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
8: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje první nasazený pár Kateřina Siňáková a Američanka Taylor Townsendová.
12: Překážka na D11 u Sadské a nehoda u Skrchova na Blanensku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Sadskou. Na 25. kilometru na konci zúžení zastavilo nákladní auto. Budou tam řešit defekt na pneumatice. Odstavný pruh je uzavřený, ještě to ale není výrazněji označené. Na D1 z Brna do Prahy se připravte na překážku za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 52. kilometru za zatáčkou stojí porouchaná dodávka. Čeká tam na odtah, projíždějte opatrně. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Skrchovem na Blanensku. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražená srna. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Vláda by neměla hejtmany a primátory peskovat, nejbrž se od nich poučit. Co mají na mysli němečtí Židé, když mluví o AfD? Koalice chce snížit podporu v nezaměstnanosti, což od premiéra osočovaného z populismu vyznívá ale spíš nepopulárně. No a ještě vede ruská dezinformační stopa v Africe až k Seutě. To jsou vybraná témata úterního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a ze studia, nového studia, zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
3: Názory a argumenty.
13: Nesouhlas dvou menších vládních stran s podobou státního rozpočtu na rok 2027 předložený ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou evidentně v intencích představ předsedy vlády a zmíněného hnutí Andreje Babiše, respektive nesouhlas s výší deficitu blížícímu se 400 miliardám korun, postupně rostl a momentálně se jedná o zatím největší interkoaliční střet. Do jaké míry je vážný a co z něj může plynout do budoucna, o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
14: Dobrý den.
13: Čili otázka už vlastně byla položena, jak je to skutečně vážné.
14: Vážné to není, protože i v minulosti jsme byli svědky opakovaně, když vládla nějaká koalice, že se dohadovala o podobě státního rozpočtu. Spíše je to netradiční v tom, že představitelé koaličních partnerů byli podle mého názoru skutečně autenticky překvapení v momentu, kdy ministerstvo financí sestavilo definitivně státní rozpočet na příští rok a vyčíslilo ten deficit, který by měl být 389 miliard korun, tak se začali ozývat. Začali se ozývat také z toho důvodu, že když se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak občané České republiky nejsou nadšení z toho, kdyby politici kupili nějaké astronomické dluhy, zvlášť v době, kdy není k tomu důvod, kdy nezažíváme žádné krize a týkalo se to i voličů SPD a motoristů sobě.
13: Ono to právě dokonce dost vypadá, že to je reakce na tu reakci veřejnosti.
14: Je to velmi pravděpodobné, protože motoristé sobě i SPD nemohou ignorovat názory svých voličů a například, když motoristé sobě v předvolební kampani slibovali rozpočtovou odpovědnost, tak ten růst deficitu státního rozpočtu je v rozporu s tímto slibem, takže na to musí nějakým způsobem reagovat. Zároveň Andrej Babiš si musel uvědomit, že tedy vládne koaličně, že nemá většinu ve sněmovně a že pokud vláda nemá ztroskotat na přijímání státního rozpočtu, tak se potřebuje dohodnout s koaličními partnery. Vzhledem k tomu, že to řeší ten schodek de facto na poslední chvíli, tak je velmi pravděpodobné, že nemají šanci ho snížit o desítky miliard korun, že tam budou spíše byť o nich mluví z pohledu těch celkových příjmů a výdajů, to budou jenom kosmetické úpravy a oni představitelé, především motoristů sobě, se zaštiťují tím, že si jsou vědomi toho, že kdyby chtěli razantně snížit některé výdaje, tak musí měnit zákony, protože to jsou takzvané mandatorní výdaje a oni tvrdí, že některé věci mají připravené a že v průběhu následujících měsíců to chtějí učinit a odkazují na to, že tedy nějakým způsobem bude přijat návrh státního rozpočtu, kde bude schválen nějaký schodek, ale podstatné je to, jak stát skutečně hospodařil, jak se naplnily ty různé odhady příjmu a tak dále v momentu, kdy je vystaven státní závěrečný účet, kdy tam je skutečně černé na bílém, jak ten stát hospodařil a oni tvrdí, že v té době by to číslo mohlo být výrazně lepší právě s přispěním toho, že prosadí některé změny návrhu zákonů, které by jim umožnily právě ten skutečný deficit nakonec výrazně snížit, ale myslím si, že k tomu stejně nedojde.
13: Říká Petr Hartman, díky mnohokrát.
14: Naslyšenou.
13: A u premiéra i ministryně financí ještě zůstaneme. Ti by se totiž měli u samospráv inspirovat a nikoli je peskovat, protože ty vesměs hospodaří lépe než celý kabinet ministrů. To aspoň říká ve svém příspěvku politický komentátor Lukáš Jelínek.
15: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k sporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
13: U mikrofonu byl Lukáš Jelínek. Víkendové jasné vítězství Alternativy pro Německo, čili AfD, ve volbách spolkové země Sasko-Anhaltsko zasáhlo obyvatele celého Německa, včetně tamních menšin. Úspěch strany obviňované z rasismu vyvolal samozřejmě i zvýšenou pozornost tamní židovské komunity. U mikrofonu je zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
16: Být židem v Německu je jiné, než být židem kdekoliv jinde. Roli hraje nejen dědictví holokaustu a poválečný pokus německé společnosti stát se garantem toho, že se podobné věci nezopakují. Ale i skutečnost, že Spolková republika je zřejmě jedinou evropskou zemí, kde se počet Židů v posledních generacích zvýšil, především díky imigraci, zejména z postsovětského prostoru. Německá židovská obec se dělí na generace s odlišnou historickou pamětí, na ty, kdo před rokem 1989 žili na západě a kdo na východě, i na starousedlíky a relativně nedávné příchozí. Ti všichni ale pozorují, jak se v řadě německých zemí dere k moci Alternativa pro Německo. AfD tvrdí, že proti Židům nic nemá a snaží se prodat jako jediná strana, která je schopná zabezpečit židovskou komunitu před novými nepřáteli, tedy, jak sami říkají, importovaným antisemitům, rozuměj z Blízkého východu, a za druhé proti krajní levici, která pod heslem antisionismu útočí proti Židům, včetně německých. Všechny židovské instituce v Německu už dávno fungují výhradně pod neustálým policejním dozorem. AfD také tvrdí, že stojí za Izraelem v těžkých časech. Přesto je oficiální židovská reakce na úspěch AfD velmi negativní. Předseda Ústřední rady Židů Josef Schuster vyjádřil zděšení a 93letá Charlotte Knoblchová, předsedkyně židovské obce v Mnichově a Horním Bavorsku, uvedla, že nepoznává svou vlast. Pravděpodobně vyjadřují obecnější mínění. Němečtí Židé nevnímají AfD jako spojence, nechtějí se stát fíkovým listem antiimigrační nebo antiislámské rétoriky a politiky AfD. A samotnou AfD považují za stranu rasistickou, antisemitskou, i když to sama AfD popírá. Všímají si například požadavku, aby Německo přehodnotilo svůj kritický postoj k nacistické minulosti a ukončilo údajné umělé udržování pocitu viny. Řada představitelů AFD používá antisemitské stereotypy, včetně konspiračních teorií, jako je organizovaná výměna evropského obyvatelstva a systematický dovoz muslimů s cílem oslabit německou kulturu. Stojí prý za nimi lidé označovaní jako globalisté, což zní jako kód pro Židy. Je tu ještě čtvrtý důvod. Německá židovská komunita se cítí být spojena s poválečným ústavním pořádkem Spolkové republiky se základním konsenzem v otázkách svobody, demokracie i tolerance. AFD se sama naopak prezentuje jako síla, která chce tyto pořádky podstatně změnit. V samotné AFD existuje od roku 2018 skupina, která se označuje za židovské příznivce strany. Jde zřejmě jen o několik lidí, z velké části z řad postsovětských přistěhovalců. Představitelé židovských organizací se od nich distancují a vyslovují pochybnost o tom, zda se skutečně jedná o Židy. Zaznívá ještě jeden hlas, ten souhlasí s nutností udržovat firewall proti hrozbě zprava, jenže dodává, že neexistuje dobrý a špatný antisemitismus, jen stará nenávist, která neustále mutuje a je neméně silná i u části německé levice, i když mluví novým jazykem. A požár se prý vždy šíří všemi směry.
13: To byl kolega Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Vláda chce snížit podporu v nezaměstnanosti a přijala v tomto směru návrh ministra práce a sociálních věcí. V případě, že novela projde všemi schvalovacími koly, půjde o zásah docela citelný, to aspoň říká autor následujícího příspěvku Martin Fendrich z Fóra 24 a klade si otázku, jestli populismus, který především opozice přičítá Andreji Babišovi, nedostává jaksi rysy nepopulární.
17: Nejdřív je ale potřeba vysvětlit, proč vláda Petra Fialy podporu vlastně zvýšila. Šlo jí o rozhýbání českého pracovního trhu. Lidé u nás přecházejí ze zaměstnání do zaměstnání mnohem méně, než je v Evropě obvyklé. Běžně se stává, že kvalitní, kvalifikovaní výkonní zaměstnanci trčí na místech, kde je pořádně nevyužijí a kde nemají ani dobré podmínky. To škodí jim samým, ale i trhu práce. Zaměstnavatelé pak nejsou nijak nuceni podmínky zlepšovat a jsou si svými lidmi nebezpečně jistí. Zabetonovaný trh práce je statický, nepružný, líný. Proto Fialova vláda prosadila flexinovelu zákoníku práce. Jejím cílem bylo, aby zaměstnavatelé reagovali pružněji na změny a aby zaměstnanci měli slušnou jistotu, když se rozhodnou změnit práci. Juchelka argumentuje tím, že je pracovní trh nyní stabilizovaný, proto je podle něj podpora ve výši 80% průměrného čistého výdělku zbytečná. Premiér Babiš zase míní, že když podpora činí 80%, vyplatí se prý spíš nepracovat, než pracovat. Vůbec nevnímá, že jde jen o 2 měsíce, kdy berete 80%. Je to typicky nedomyšlený populistický pohled na věc. Jen dodám, že máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Ono zvýšení, jež prosadila Fialova vláda z původních 65 na 80% průměrného čistého výdělku, platí teprve od letošního ledna a už se předělává. Juchelka si slibuje, že ušetří 4,5 až 5 miliard korun ročně. Co se má podle ministerstva práce změnit? Klesne sazba v úvodní části podpůrčí doby z 80 na 65%. A sazba v její závěrečné části vzroste ze 40 na 45%. Dál chce vláda zrušit zvýhodnění osob od 52 let. Ty dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat delší dobu. Délka podpory v nezaměstnanosti se měnit nemá. Juchelka navrhuje, aby zůstala 5 měsíců pro osoby do 52 let, 8 měsíců pro osoby od 52 do 57 let a 11 měsíců pro osoby nad 57 let. Snižuje se maximální strop podpory. Ten by měl nadále činit nejvýše 60% celostátní průměrné mzdy. Co to v reálu znamená? V letošním roce strop činí 38 537 korun měsíčně a Juchelkových 60% by znamenalo pokles na 28 903 korun. Skoro o 10 000 méně. Další nelogický krok. Snížit se má i podpora při rekvalifikaci. Nyní činí 80% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Juchelka chce jít dolů zase až na 60%. Kolik lidí pak půjde s chutí do rekvalifikace? A ještě jedna chystaná změna. Vracíte se do práce po mateřské nebo poté, co jste pečovali o blízkou osobu. Nyní dostanete v prvních 2 měsících nezaměstnanosti 40% celostátní průměrné mzdy. Juchelka to hodlá srazit na 30%. Jak to shrnout? Zdá se, že Babišův populismus začíná mít poněkud nepopulární podobu.
13: Říká Martin Fendrich. Španělský premiér Pedro Sánchez prohlásil, že existují náznaky zapojení Ruska a Izraele do šíření dezinformací v souvislosti s migrační krizí, která na konci července zasáhla španělskou enklávu Ceuta. Co víme o ruském dezinformačním působení v Africe? O tom už hovoří Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
18: Analýzy španělského deníku El País nebo fast-checkingové organizace Maldita ukázaly, jak velkou roli hrály sociální sítě a šíření dezinformací o tzv. Otevřené bráně do Španělska mezi lidmi, kteří se na konci července vydali směrem k Ceutě. Vedle této komunikace se ale velmi brzy rozběhla i druhá informační vlna, která byla určena především evropskému publiku. Britský deník Guardian přinesl článek odkazující se na analýzu protidezinformační organizace 411, kde popsal, jak účty spojené s ruským telegramovým kanálem Rybar a proruskou sítí Pravda zesilovaly krajně pravicový výklad událostí ze Ceuty jako koordinovaného útoku migrantů a přidávaly k němu islamofobní a antisemitské konspirační teorie. Během několika hodin se tyto narrativy objevily hned v 7 jazycích a už 1. srpna zaznamenaly během 6 hodin přes 700 000 zhlédnutí. Oproti podobné migrační krizi v roce 2021 byla tentokrát mobilizace přes sociální sítě výrazně rychlejší. Guardian mluví o vzniku jakési informační superdálnice, to je o síti kanálů a účtů, která dokáže skutečnou událost rychle převzít, zasadit do osvědčeného politického rámce, přeložit do několika jazyků a nabídnout různým skupinám publika. Z migrační krize na hranici Afriky a Evropy se tak během několika málo hodin stalo domácí politické téma o migraci, islámu či neschopnosti Evropské unie chránit své vnější hranice hned v několika evropských zemích. Ostatně vzpomeňme, jak rychle tyto narrativy přebírali i někteří čeští političtí reprezentanti. Výrok premiéra Sáncheze o možném zapojení Ruska do dezinformační kampaně kolem migrační krize v Ceutě budou snad následovat i konkrétní důkazy. Už dnes ale víme, že Rusko využívá dezinformační nástroje v Africe řadu let, zejména v zemích, kde zároveň buduje svůj politický, ekonomický a bezpečnostní vliv. V Mali, Burkina Faso, Nigeru či Středoafrické republice se informační kampaně prolínají způsobením Wagnerovy skupiny či dnes struktur Africa Corps napojený na ruské ministerstvo obrany. Cílem kampaní je mimo jiné oslabování západního vlivu, podpora režimů spolupracujících s Moskvou a prezentace Ruska jako alternativy ke koloniálnímu západu. Podle Africa Center for Strategic Studies bylo Rusko v roce 2024 spojováno s 80 dezinformačními kampaněmi ve více než 22 afrických zemích, tedy téměř se 40% všech zaznamenaných kampaní na kontinentu. Jedním z ruských vlivových nástrojů je platforma Africa Initiative, založená v roce 2023, která se prezentuje jako informační most mezi Ruskem a Afrikou. Šířila například nepravdivá tvrzení o podílu západních farmaceutických společností na šíření nemocí v Africe, nebo narrativ, že Spojené státy přesunuly biologické laboratoře z Ukrajiny na africký kontinent. Rusko přitom není jediným zahraničním aktérem, který zde informačně působí. Aktivní jsou také Čína nebo státy Perského zálivu. A jaký je výsledek těchto kampaní? Podle Africa Center for Strategic Studies se ruské dezinformační působení promítá do politického prostředí řady afrických zemí a přispívá k oslabování demokratických institucí. Politická nestabilita přitom dále prohlubuje problémy, které mohou část obyvatel motivovat k emigraci. Ostatně podle marockých úřadů byly mezi migranty, kteří pronikli do Seuty, i obyvatelé zemí Sahelu. Dopad na veřejné mínění je však nerovnoměrný. Zatímco podle Afrobarometru hodnotí ruský vliv pozitivně v průměru zhruba třetina Afričanů, v Mali je to téměř 90% a více než 70% tamních respondentů se přiklání k Rusku také v jeho válce proti Ukrajině. Tyto postoje samozřejmě nelze vysvětlovat pouze dezinformačními kampaněmi. Ukazují ale, že zejména v části Sahelu se Rusku podařilo už vybudovat obraz alternativy k Západu, k čemuž jeho dlouhodobé informační působení přispívá. A politický vývoj v Mali, Burkina Faso,

0: či Nigeru. Zároveň ukazuje, jak výrazně zde v posledních letech oslabila pozice Evropy či obecně Západu.
1: To byla Tereza Němečková. No a zcela na závěr je ještě připravena obvyklá úterní glosa spisovatelky a publicistky Ivy Pekárkové, tentokrát s otazníkovým titulkem Nebezpečný bar pro motýly.
2: Je to moc hezká rostlina a krásně voní. Komule Davidova, Pudleia Davidi, pochází ze západní Číny a do Evropy ji zřejmě jako první poslal francouzský misionář baskické národnosti Armand David v roce 1869. Do Anglie pronikla o nějakých 20 let později. Jak na kontinentu, tak na britských ostrovech si brzo získala oblibu jako okrasný keř. Komuli Davidově, tak jako několika dalším druhům rodu Budleja, se říká motýlí keř. Lidé si všimli, že motýly na jejím dlouhém latovitém květenství s oblibou tráví celé hodiny. Tam, kde je motýlů dostatek, může být motýly doslova obsypaná. To vedlo k domněnce, že nektar v jejich květech obsahuje drogu působící na motýly. Dokonce motýly vysedávající na komuly přirovnávali k lidem závislým na kreku. Tahle hypotéza dále praví, že motýly, omámení drogou, už nedokáží doletět na rostliny, kterými se živí jejich housenky, nakladou vajíčka na komuly a housenky, pokud se vylíhnou, krátce na to zahynou. Komuly skutečně nežerou housenky žádných evropských ani severoamerických motýlů. Podle výzkumu to ale vypadá, že komule motýly ničím nezdroguje, jen má spoustu kvítků poskytujících výživný nektar a tak se motýlům vyplatí na ní trávit spoustu času. Je to spíš švédský stůl se sytým jídlem, kterého se motýly nažerou a pravda, někdy už skutečně nedokážou doletět na rostlinu, která chutná jejich housenkám. Zahrádkářům se doporučuje pěstovat poblíž komule i jiné, pro housenky výživnější rostliny. Hypotéza zdrogovaných motýlů byla odsunuta do kategorie městských legend. Na rozdíl od lidí, motýly zřejmě nemohou získat závislost na drogách. Není ostatně divu, že komule takové legendy inspiruje. V mnoha evropských městech se z ní stal rumištní plevel. Najdete ji na každé spustlé parcele, u vlakových tratí, na zarostlých dvorcích. Přežije sucho i záplavy. Dokáže se uchytit v každé štěrbině a má v oblibě omítku, kterou ničí. Londýnské dráhy ji vyhlásily válku, zatím nepříliš úspěšnou. Čím komule motýly láká? Série vědeckých experimentů, provedených za pomoci babočky Paví oko, jednoho z nejběžnějších evropských motýlů, jehož housenky milují kopřivu dvoudomou, ukázala, že babočky výtečný zdroj potravy rozpoznají pomocí čichu i zraku. Čichové vjemy tu hrají významnější roli. Největší lákadlo je vůně epoxidu oxoizoforonu a nejvíc babočky naláká kombinace obou těchto vjemů. Vůně také působí na delší vzdálenost. Za ideálních povětrnostních podmínek může motýl ucítit medovou vůni komule ze vzdálenosti 2 nebo 3 kilometrů. A v okrajových čtvrtích Londýna se na každém kilometru nachází mnoho jedinců komule Davidovy. Švédské stoly pro motýly jsou celé léto prostřené. Jen motýlů se letos nedostává. Pravděpodobně to způsobilo sucho.
1: Spisovatelka Iva Pekárková završila úterní nabídku každodenní relace Českého rozhlasu Plus s názvem Názory a argumenty a ze studia, z nového studia, se za všechny dnešní autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy, díl 9. Bachaři otevřeli všechny cely. Štěpán zajásal, když z vedlejší vystoupil Josef Heřmanský, známý z Pankráce. Překvapilo ho, že nebyl problém, aby si prohodili místo. A tak jeho spolunocležník Buzulko přešel do cely k dominikánu Silvestru Brightovi a Josef Heřmanský k němu. Měli si o čem vyprávět a časem toho měli hodně společného. Nebyl jediný, s kým se znal z Pankráce nebo své kurýrské činnosti. Při práci v objektu věznice se setkal s biskupem Janem Vojtašákem, ale také s Jaroslavem Růdcem, Josefem Bogatajem, Josefem Chalupou, Jaroslavem Burešem, bývalým kurýrem CIC pro Ralfa a konečně s Milošem Zemánkem. Setkali se po strasti plné době. Zahlédl ho mezi vězni na práci. Pomalu se k němu přesouval, aby bachaři nezakročili. Přátelsky mu stiskl ruku. Nezdařený úsměv se podobal víc lítostivému šklebu. Už zase jsme spolu. Jsem rád, že tě vidím. Tolik toho spolu zažili. Nakonec je donutili vypovídat u výslechu pravdu. Jeden na druhého. Gavenda na Zemánka, Zemánek na Gavendu. Nebyla to zrada. Šílená doba zlomila násilím jejich charakter. Už po několika dnech při práci pozoroval Štěpán, že se pár vězňů tváří záhadně. Přijeli sem už měsíc před ním. Byli obeznámeni nejen s chodem vězení, ale také s prostory, kde pracovali. Chalupovi chvíli trvalo, než se s Burešem dohodli, že Štěpánovi povypráví o jejich utajené práci v tunelu. Jen jemu. Heřmanskému z jeho cely ne. Jak se pracovní skupiny měnily a nabalovaly, podařilo se Štěpánovi dostat ke svým známým. Pohlídali si nepozornost dozoru, když se spolu dali do hovoru a oba vklouzli do tunelu, který se táhl u hradební zdi. Ukázal mu díru, kterou začali před několika dny zvětšovat. Snad okénko nebo nějaký otvor na větrání byl čerstvě zazděný a jim se ho podařilo prorazit. Během dne pracovali tajně na bourání tunelu. Střídali se. Štěpán vystoupil nepozorovaně na hřeben hradeb. Snažil se zjistit, kde tunel končí a odsud uviděl to, čemu říkali cesta ke svobodě. Chlapi, to by šlo, kývl nadšeně na chalupu. Jak jste na to přišli? Nechali nás bourat kazematy. To Jarda Bureš, když nedával dozorce pozor, prošmeděl tady všechny kouty. Všiml si dvou trestanců, že tady míchali maltu. Byli to jen chvíli a tak hledal, co zazdívali. No a pak přišla skupina, která začala odstraňovat zeminu. Násep z utajované chodby. Oni nás tady nějak nehlídají, kdo ve které skupině pracuje. Hlavní je, že makáme, všiml si Štěpán. Zítra se k vám připojím a budeme otvor zvětšovat. Je tam tma. Sem nikdo z dozorců nepáchne. Nepáchli. Vězni sem chodili vykonávat svou potřebu a dozorci by si neradi zašpinili své naleštěné boty. Otvor byl zazděný z obou stran zdi. Páčidlo. Železné páčidlo, jinak ty kameny nevyhrabeme. Udržoval je v euforii Štěpán. Další den ho přinesl. V dílně rozřezával kovový stůl s výstuhou mezi nohami. Jeden její díl se hodil. Bachaři se opodál bavili na chvíli k ním otočení zády. Tady nebylo nutné hlídat každý vězňův krok, protože makali v uzavřené dílně. Stačilo výstuhu zamíchat mezi ostatní výrobky a přibrousit potřebnou hranu. Štěpán se obezřetně přisunul ke spoluvězni, který pracoval na brusce. Očima sledoval dvojici zabranou do hovoru. Podařilo se. Zahrabal páčidlo do železného odpadu a teprve až skončí směna, ho nepozorovaně schová pod kabát. Je malé, ale práce s ním se bude dařit rychleji. Střídali se. Museli dávat pozor, aby si nikdo nevšiml, kam mizeli nebo odkud vycházeli. Jeden pracoval v tunelu, druhý hlídal. Dozorci u kolébání k lidem na pracovišti netušili, že jim občas chyběl jeden vězeň. Pohledy bachařů se provrtávaly člověkem až do morku kostí. Tuší něco nebo ne? Nesměli uhnout pohledem. Museli se tvářit neutrálně a ještě horlivěji nabírat plnou lopatu. Další den byly hlídky zdvojeny po celé délce skupin. Chtěli utéct na Vánoce. Teď se neodvážili k tunelu ani přiblížit. Čekali, kdy to praskne. I tohle byl jeden ze způsobů, jak vězně psychicky týrat. Odhalili jejich pokus o útěk a překvapí je nečekaně? Dnešní den prošel ještě bez následku. Báli se každého křiku na chodbě a pomalu se připravovali na trýznivý výslech končící v temné korekci. Štěpán zůstal na cele sám. Pepa Heřmanský si poranil ruku, dostal horečku a skončil na marotce. Teprve když se vrátil, se dozvěděli pravdu. Zdvojenou hlídku tvořili mladí dozorci. Zaučovali se, aby mohli vystřídat přítomné ženaté kolegy, kteří měli odjet na Vánoce ke svým rodinám.
1: To ses nemohl uzdravit dřív.
0: Bouchl ho Štěpán přátelsky do zad a po dlouhé době se zasmál.
1: Nevěděl jsem o tom.
0: Byla náhoda, že jsem zaslechl, jak si mezi sebou vyprávěli dva bachaři, že ti mladí jsou horlivější, protože se chtějí zalíbit a ještě nejsou tak opotřebovaní.
1: To jsi mě nepotěšil. Ale jejich horlivosti jsme si už všimli. Vánoce tady oslavíme společně. Co pak nám nadělí dobrého?
0: Chlapi, co už jsou tady několikátý rok, říkali, že na Vánoce reagují jako bík namáchnutí rudým hadrem. Mstí se nejvíc. Vymýšlejí sviňárny, které by je ve všední dny ani nenapadly. Na Štědrý den dopoledne pracovali, odpoledne je vyhnali na vycházku. Nechali je chodit kolem dvora nekonečně dlouho.
2: Choďte! Choďte, nebo zmrznete!
0: Povykovali na ně ironicky. Sami se střídali nad jejich dohledem. Mezitím udělali filcung na pokojích, rozházeli všechno a pomstychtivě kvitovali, že toho měli vězni u sebe nějak hodně. Některým byl před svátky povolen balíček z domova. Teď se tady válelo na zemi na jedné hromadě všechno, na co ty mstivé bestie, jak jim mezi sebou naštvaně říkali, narazili. Cukr, cigarety, marmeláda, rozřezaný salám, rozšlapaná buchta a mezi tím fotografie nejbližších. Po Vánocích mrzlo a přesto je vyhnali, aby pokračovali v úklidu terénu.
1: Mám to spočítané. 630 kroků k naší svobodě. Od vchodu tunelu k hradební zdi. Zkontroloval jsem to. Všechno jde podle plánu. Můžeme dál zvětšovat otvor. Jeden vklouzne do tunelu, druhý bude hlídat, třetí pracovat jako dřív. Systém 1, 2, 3. Musíme se střídat, aby jsme jim nechyběli.
0: Štěpánova šeptanda, že je všechno v pořádku, kolovala mezi třemi spiklenci útěku, než se objevil první zádrhel.
1: Chalupa se zranil. Sjelo mu páčidlo. Doufám, že to neprohlédnou.
0: Štěpán přišel střídat Bureše. Potichu mu sděloval nečekaný problém.
1: Slíbil, že to svede na kámen, co mu spadl na ruku.
0: Neuhlídali však další návštěvu, která je v tunelu pořádně vyděsila. Pravomil Reichl si sem odběhl na záchod. Asi slyšel nějaký hluk a tak zabloudil kousek hlouběji. Pochopil, co se tady děje.
1: Chlapi, nic neřeknu. Vemte mě sebou. Pomůžu vám to tady dokončit. Radši zheblout na útěku, než tady pomalu umírat.
0: Váhali, ale kdyby odmítli, byl pro ně riziko. Neznali ho, netušili, jestli by je nenapráskal. Získali dalšího pomocníka. Moc práce už nezbývalo, blížili se ke konci. Největším dříčem byl Štěpán, na tom se shodli všichni. Teď už byli čtyři, navíc se k ním přidal Heřmanský. Nemohl společníkovi zcela pořád tajit, kam při práci mizí. Zachytil několikrát jeho nedůvěřivý pohled, když se vracel z tunelu. Štěpán z jeho přání utéct s nimi nejásal. Znal ho. Byl ze všeho pořád vylekaný, ale vybavilo se mu, jakou měl radost, když tady Heřmanského první den potkal. Rozmlouval mu, že je to risk a jestli je chytí, nechal se přesvědčit až naléháním, že by za něho Heřmanský jeho útěk drsně odskákal. Měl pravdu. Pomstili by se mu. Šestého společníka přihrál Reichl a to už se Štěpán hodně rozčílil. Přivedl Američana Hvastu a tvrdil, že je mu ho líto, poněvadž ho komunisti neprávem odsoudili.
1: Že je ti ho líto není omluvou. Mně je líto všech, kteří tady bez nás zůstanou. Mám proto vylézt na hradby a křičet, že chceme utéct, aby se k nám kdo chce přidal. Ale Hvasta by nám mohl pomoct při přechodu hranic přes některý konzulát v Československé republice.
0: Ještě chvíli se Štěpán nechal přesvědčovat. Nakonec souhlasil.
1: Dobře, neříkal to nadšeně. Ale už nikoho nevoďte. Velké skupině se těžko utíká. Plán celé akce promýšlel Reichl s Gavendou. V 5 hodin zařvou bachaři padla. Vězni odevzdají nářadí, hlídky z hradeb sejdou na dvůr a začíná počítání vězňů. Když bude chybět jedna šestice, nepřijdou na to hned. Skupina se shromáždí u otvoru zakrytého dekou. V té době tudy projíždí v blízkosti věznice vlak. Využijí toho a vyskáčou. Tak získají 10 minut náskok, než v táboře zjistí, že chybí 6 vězňů. V té době musí být schopni přeběhnout pole mezi vězením a váhem, kde není žádná ochrana před střelbou, přejít železniční násep a skrýt se za ním. První překážka přišla hned další den. Štěpána přiložili do zámečnické dílny. Přesvědčovali, aby utekli bez něho, ale bránili se tomu. Chyběl jim vůdce. On byl pro ně silná osobnost. O svých 5 společnících toho moc nevěděl. Z některých neměl radost. Nejraději by zmizel s Milošem Zemánkem. Navrhl mu to, ale odmítl. Byl nemocný. Nezvládl by útěk. A tak se čekalo na Štěpána. Je středa 2. ledna 1952. Venku mrzlo. Chlad ještě zvyšoval nepříjemný vítr. Šestice vězňů pracovala venku pod dozorem, ale měla připravený úplně jiný plán. Sami byli překvapeni nečekaným termínem útěku. Štěpán se nechal přiložit z dílny na práci venku a hned poslal tichou poštou. Nebudeme čekat. Dnes po směně. Nervozita se stupňovala. Neměli nic promyšleného dál než myšlenku, jak vyskočí a poběží. Štěpán si omotal podhalenou deku kolem pasu a po nástupu vklouzl k nedokončenému otvoru. Vylomil poslední cihly a zakryl díru, aby jí nepronikalo světlo dovnitř. Vlezl tam za ním i Hvasta. Měl připravené pro sebe nějaké vitamíny a pepř na matení psů. Nikdo netušil, kde ho mohl sehnat. Ostatní pracovali až do konce směny. Naštěstí si dozorci nevšimli, že jim 2 chybí. Už sešli z hradby na nádvoří za posledními vězni a řadili je k dalším z jiných pracovišť. Trvalo to jen několik minut a jim se to zdálo jako věčnost, než se dovnitř dostal poslední utečenec. Nenápadně, aby si jich nikdo nevšiml. Dozorci se bavili mezi sebou. Žádné nebezpečí nehrozilo. Chalupa předstíral, že vyhrabává z kamení nářadí, které mu tam zapadlo. Bachaři ho minuli. Teď nastal ten pravý okamžik. Konečně zmizel v tunelu i Reichl. To už se pětice řadila k otvoru. Dostali poslední Štěpánův příkaz. Po seskoku běžet podél železničního náspu až k mostu přes váh, aby se kryli, a potom směrem k lesu. Tam dostanou další pokyny. Vůbec netušili, jak vymění vězeňské obleky, co budou jíst, kde se skryjí, budou jim chybět doklady, peníze. Týdny zaháněli podobné myšlenky. Ve spáncích a hrudi bušilo napětí, nervozita, strach. Byli smířeni i s neúspěchem. Je to 50-50. Stačí, aby se dozorci jen otočili. Už by měl přijet vlak, na který netrpělivě čekali. Co když bude mít zpoždění a oni přijdou o vzácné minuty? Konečně se strachotem přiřítil. Štěpán vystrčil hlavu z otvoru, otočil se a skočil. Neohlížel se na nic a upaloval přes pole k náspu. Za ním vypadl Reichl. Ostatní vyskakovali nohama napřed. Heřmanského a Hvastu museli chytat, aby si nenatloukli hlavu. Výška byla větší, než si představovali. Pod hradbami byl ještě vyhloubený příkop. Hvasta dopadl na bok, ale se sténáním se zvedl a snažil se utíkat. Kulhal. Nemohli si dovolit čekat. Chalupa ho předběhl, ale pak si uvědomil, že se Hvasta opožďuje, a vrátil se pro něho. Podpíral ho. Společně doběhli k železničnímu mostu. Běželi po rovině. Přímo se nabízeli k odstřelu. Jarda Bureš se zdržel se skokem. Než se však přiblížili k řece, předběhl je a doháněl dvojici před sebou. Štěpán s Heřmanským utíkali bez zastavení. Byli už za mostem. Na břehu váhu se objevilo několik strojů, zřejmě na vybírání písku. Stáli tady jako obři. Stavěli se jim do cesty. Museli mezi nimi kličkovat, oběhnout je. Ztráceli drahocenné minuty. Ale teď další hrozba. Stuhli. S touhle překážkou nepočítali. Už nebyli vidět z věznice. V boku je píchalo ze šíleného úprku. Plíce nestíhali zpracovat studený vzduch. Mohli by jen na chvíli spomínat.

0: ticho, jako by zamrzlo v ledovém odpoledni. Dědo, ani muk, křikl na něj Štěpán. Nebojte se, chlapci, utěkajte zaďal to, ukázal rukou směrem na Hlohovec. Utěkajte od těch kuriev anciářských, nech vám pán Božko pomáhá. Když se ohlédli, pořád tam stál a díval se za nimi. Ještě jednou jim zamával. Chlapci, rychlo, rychlo, šeptal bezzubými ústy. Jeho tvář vyjadřovala napětí, jako by patřil k prchající skupině. Oddechl si, až když zmizeli v nedalekém lesním porostu. Štěpán určil severní směr ještě podle oken ve věznici. Naštěstí se tu vytáhly lesy. Dobrý úkryt před pronásledovateli. Utíkali. Každým krokem se vzdalovali nebezpečí. Po zádech jim stékaly čůrky potu. Vězeňský mundur už byl promočený, ale nic z toho nevnímali. Věřili, že doběhnou. Zbrzdili až v lesním porostu. Pro okolní svět se stali neviditelnými. Štěpána s Hermanským doběhl Jarda Bureš. Nevnímali, kdo s kým běží, neohlíželi se. Znovu se rozběhli. Strach je poháněl. Večerní šero vytlačovalo krátký zimní den. Když se po čase zastavili, druhou trojici už nezahlédli. Nebylo to plánované, ale od toho okamžiku se už o ně nestarali. Postupovali rychle cestou podél váhu, až se dostali k vesnici svatý Petr.
1: Musíme se schovat v lese. Zatím nejsme v bezpečí. Už o nás jistě vědí.
0: Směroval Štěpán dvojici podél řeky nahoru. Trochu se sklidnili. Přerývaný dech zaháněl štiplavý pocit na překrvených plících. Štěpán se sklonil a zhluboka se nadechoval. Ostatní ho napodobili. Když se narovnal, překvapením zmlkl. Kousek od nich je vylekala postava hajného se psem s puškou na rameni. Obtloustlou postavu halil zelený hubertus, obličej stažený do nepřátelské grimasy. Štěpán slušně pozdravil a kývl na své společníky, aby pokračovali v chůzi. Hajný bleskově sundal brokovnici a namířil na trojici. Nebyla jiná volba. Štěpán po něm skočil a začal se s ním prát. Muž se mu vytrhl a běžel do svahu. Štěpán za ním. Hajný zalomil zbraň a začal ji nabíjet. Štěpán mu ji škubnutím vytrhl a hodil do řeky. Když viděl, že je pozorují lidé z vesnice, namířil na něj přes oděv své provizorní páčidlo, které před útěkem strčil do kapsy. Poručil mu, aby se vzdal. Muž se lekl a couvl. Štěpán dál nečekal a utíkal za svými druhy, kteří mu mizeli z dohledu. Hajný reagoval bleskově. Už ho nikdo neohrožoval. Schýbl se okamžitě pro pušku, vytáhl ji z vody a dvakrát vystřelil. Křičel. Čekal, že mu někdo z přihlížejících pomůže, ale skupinka se nehnula. Náboje byly navlhlé. Štěpán cítil, jak se mu jen odrážejí od oděvu. Hajný nemohl přesně zamířit. Vězeňský štvanec už byl daleko. Vzdal to. Štěpán teď utíkal do kopce sám. Běžel jako ve zpomaleném filmu. Nohy mu stěžkly, špatně se orientoval, prodíral se lesním porostem. Větvičky nízkých smrčků ho šlehaly po tváři. Vyschlo mu v ústech. Vydechl si, když se dostal z lesa. Kolem deváté se dotrmácel na kraj vesnice Otrokovce. Bylo jasné, že tady nemůže běhat ve vězeňském obleku. Všichni by ho poznali a mohli by ho nahlásit. Obcházel plot velkého statku. Bál se, aby se na něho nevyřítil pes. Žádného neobjevil. Ostatně už by ho hlásil. Vklouzl na dvůr. Snad najde ve stodole nějaké staré oblečení. Nečekal, že hned narazí na hospodáře. Přiznal se. Nemohl zapírat. Ve dveřích se objevila mladá žena. Zděšení na jejím obličeji bylo tak velké, že ho málem přinutilo, aby odešel. Jen kdyby neměl takovou žízeň a hlad. Ze strachu ho pozvali do světnice, dali mu najíst, darovali mu staré sako s čepicí a 100 korun, ale poprosili ho, aby odešel. Daleko nebezpečnější by pro ně byl výslech. Vykročil do tmy. Mrazivý vítr ho šlehal do tváří a zvyšoval jeho únavu. Noc strávil v nedalekém stohu. První den na svobodě bez věčného světla na cele, bez uřvané písně, bez dřepů a křiku bachařů. Třikrát se probudil. Chvíli si nemohl uvědomit, kde je, ale podařilo se mu znovu upadnout do spánku.

probudil se celý promrzlý. Vytáhl svačinu, kterou mu dali na cestu, a pokračoval dál ke své svobodě. Ve sněhu objevil několikery stopy. Zřejmě první ztracená trojice, ale vybrali si jinou cestu, než kterou zamířil on. Nejhorší bylo každodenní hledání noclehu. Další noc se uchýlil do vápencové jeskyně, ale nejdříve zašel do hospody, kde si koupil pivo a něco k jídlu. Neposadil se ke stolu. Vypil ho ve stoje. Snažil se zachytit hovor štamgastů, jestli se už nerozkřikl jejich útěk. Nic zvláštního se však nedozvěděl, jen plácání o místních problémech. Ráno pokračoval podél toku Váhu, až došel k lanové dráze do vápencových lomů. Ve vesnici se nezastavil. Přišel za stávku svatého kříže a směřoval na Karpaty. Zatím potkával jen lidi, kteří si ho buď nevšímali, nebo mu pomohli. Nebezpečí mu zatím nehrozilo. Sám byl překvapený, že se kolem něho nic znepokojivého neděje. Když přicházel ke staré Turé, začalo se pomalu stmívat. Přemýšlel, kde by mohl přenocovat. Cestou nenarazil na žádný stoch. Nabízel se mu jen hřbitov hned na kraji obce. Každý hřbitov má márnici, aspoň tam nebude foukat, uvažoval. Prošel mezi hroby, aby to vypadalo, že jsem za někým přišel. Máte tady někoho? Zastavila ho starší paní, když viděla, že se rozhlíží. Ne, tady bývá klid a bezpečně. Jdete zdaleka? Hodně zdaleka. Kam nikdo nechodí rád. Žena při řeči stále upravovala hrob. Byla skloněná. Pozvedla k němu hlavu a zarazila se. Poznala vězeňské kalhoty. Vy jste utekl, že? Napřímila se. V hlase se ozval strach. Za co vás zavřeli? Utekl jsem za hranice. A když jsem se vrátil, chytili mě a uvěznili. Byla to pravda. Teď záleželo na tom, jestli mu uvěří. Z Leopoldova? Chudáku. Musíte mít hlad. Počkejte tady, něco vám přinesu k jídlu. Nebo na mě zavoláte SMB. Nebojte se. Pán Bůh by mě musel potrestat. Měla to napsané v obličeji. Soucit. Uvěřil jí, ale i tak se raději schoval za hroby, kdyby to přece jen byla léčka. Vrátila se asi za čtvrt hodiny. Donesla mu jídlo a pozvala ho k ním, ale až po desáté, až se její manžel vrátí. Štěpán hltal chleba. Nechtěl se dívat na ženu. Nechtěl zase vidět v očích tu obvyklou lítost. Večer ještě zesílil mráz. Vlastně ho žena zachrání před zmrznutím, jestli se vrátí. Všechno její vábení mohla být buď past, nebo soucit dobrého srdce. Hrál vabank. Nechali ho přenocovat, umít, věnovali mu staré montérky přes vězeňské kalhoty, novou čepici a taky 100 korun. Chvíli s ním poseděli. Nenutili ho k hovoru, ale po třech dnech mlčení ze sebe potřeboval dostat alespoň některé drsné zážitky z Leopoldova. Ujišťoval sám sebe, že to byla jediná cesta ke svobodě. Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Pierre de Lassenec, vlastním jménem Petr Pavel Kohout, bývá označován za nejvýznamnějšího představitele hermetismu v Čechách.
2: Narodil se v roce 1900 v Brně. Jeho otec byl cyklistickým závodníkem a děda majitelem továrny na jízdní kola, proslulé brněnské Kohoutovky.
1: Později se rodina odstěhovala do Prahy, kde měl Lassenicův otec získat lepší pracovní podmínky. Rodině se ovšem nevedlo dobře. V roce 1920 Lassenicův otec umírá na tuberkulózu. Od té doby se datuje počátek Lassenicovy fascinace hermetickými a okultními naukami.
2: Lassenic založil hermetickou společnost Horev klub a vydával i vlastní časopis. Po ukončení obchodní akademie se plně věnoval samostudiu a překládání zahraniční literatury o alchymii a hermetismu.
1: V roce 1924 se Lassenic oženil s Jarmilou Skrčenou a žili v Chrástu u Chrudimi, kde rodina jeho ženy vlastnila továrnu na nábytek. Tím byli hmotně zajištěni. Se svou ženou sdílel i zájem o okultismus, přesto se brzo rozvedli. Jejich blízcí tehdy spekulovali, že svou roli v tom sehrály Lassenicovy experimenty se sexuální magií.
2: Koncem 20. let se Lassenic vrací do Prahy a plně se zapojuje do života tamních okultních spolků. Vstupuje do lóže Simeon v Ofiru a v roce 1930 odjíždí navázat nové kontakty s podobně smýšlejícími jedinci do Paříže.
1: Lassenic rád cestoval, například v Kambodži se jako umělecký štukatér zúčastnil rekonstrukce proslulého chrámu Angkor Wat. Navštívil i země severní Afriky a Blízkého východu. Stále přitom přispíval do prestižního časopisu Logos.
2: Po mnichovském diktátu a následné okupaci Československa došlo k výraznému útlumu života všech lóží a spolků spojených s okultismem a hermetismem. Lassenicova aktivita se omezovala pouze na osobní setkání členů Horev klubu ve vile v Káraném u Prahy.
1: Tam také v roce 1944 Petr Pavel Kohout, známý pod jménem Pierre de Lassenic, zemřel na tuberkulózu, stejně jako jeho otec. Některé Lassenicovy knihy o ezoterismu a okultismu se dočkaly nového vydání po roce 1989.
0: Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Evropská komise pozastavila

0: teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Je středa 9. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
2: Návrh kritizovala také opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
3: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
2: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
4: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
2: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. Řekla to její mluvčí Lois Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
5: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Dnes začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
6: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
7: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
6: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
8: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
6: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
0: Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde našla další zařízení ke zkratování vedení.
9: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní ve Vestfálsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu u Cách, kde ho policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
10: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídlaté rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbraní účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
0: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
11: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Originály dopisů Olze vystaví ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
12: 4. června 79. Milá Olgo.
13: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
14: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
13: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
15: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
13: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříval Triangle. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující třetí sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
16: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
0: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. A fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazili doma 2-1 Inter Milán. Lask Linec i s českým záložníkem Krištofem Daňkem na lavičce vstoupil do soutěže porážkou 0-1 na hřišti AEK Atény. Manchester City zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách, 3-2 vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
17: Překážka na D1 za Bělotínem a nehoda v Praze v Radlické ulici. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za Bělotínem. Na kilometru 316 pojedete kolem odstavené dodávky. Na D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, je to s opatrností průjezdné. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. V Praze pozor na nehodu v Radlické ulici. U vjezdu do tunelu Mrázovka se střetlo osobní auto s autobusem, částečně překážejí provozu. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněli i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne taky zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jaké zájmy sleduje Evropská unie v Grónsku? Kam půjdou evropské peníze, které Grónsku přislíbila Ursula von der Leyenová? Co pro 27 znamená nepříznivý výsledek referenda na Islandu? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je evropský komisař pro mezinárodní partnerství a bývalý ministr průmyslu za hnutí STAN Jozef Síkela. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
19: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
18: Pro pořádek ještě řeknu, že rozhovor natáčíme v 15 hodin. Vy jste se právě vrátil z Nuku a vaše grónská mise spolu s předsedkyní Evropské komise bude naším hlavním tématem, ale začněme domácí událostí. Státní společnost ČEPS podala před týdnem trestní oznámení kvůli nákupu provozovatele plynovodu Net4Gas. O tom, že ČEPS nakoupí Net4Gas, rozhodla Fialova vláda, ve které jste byl ministrem průmyslu. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Víte, proč auditorům připadá ten nákup nevýhodný?
19: Upřímně nevím. Já nevím nic o tom auditu, nevím nic ani, co jsou ty zásadní pochybnosti. Nikdo mě v této věci nekontaktoval. Nevím ani, co je obsahem, nebo jakým, na koho, nebo kvůli čemu, kam je směřováno to trestní oznámení,
18: takže nevíte, jestli
19: takže,
18: to oznámení...
19: Takže vám tomu vlastně nemůžu vůbec nic říct. Já samozřejmě si za tou transakcí stojím, pokud se podívám na ten záměr, který jsme měli a který schválila celá vláda, začíná se ukazovat, že ta moje očekávání z hlediska návratnosti té transakce byla podhodnocená. Vypadá to, že ta transakce se vlastně vrátí, pokud se nějak zásadně nic nezmění, dříve než jsme plánovali. V kombinaci i s těmi zásobníky a s terminálem vlastně to celé plní tu funkci, kterou to mělo. A z hlediska teda těch kroků, já jediné, co jsem udělal, protože samozřejmě se na to ptají novináři, tak prostě jsem poprosil svoje právníky, aby to nějakým způsobem sledovali z hlediska nějakých pomluv nebo případných křivých obvinění a tak dál.
18: Za tu zadlženou firmu měl státem ovládaný ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně 5 miliard korun. Podle některých zdrojů, ale nakonec za státovou společnost stát zaplatil skoro 8 miliard. Jak to tedy je?
19: Tak pokud to mám dobře v hlavě, tak tam byla jednak kupní cena a jednak tam byla otázka vytvořené rezervy na dividendy, kterou vlastně ti bývalí vlastníci vytvořili ještě předtím, než k té transakci došlo a kterou si nárokovali. A my jsme tento nárok vlastně spojili s naplněním nějakých ekonomických parametrů v rámci hospodaření té firmy. To znamená, ta výplata té druhé části nebo té prémie byla přímo svázána na dosažení ekonomických výsledků té firmy.
18: Chtěl jsem se právě ptát na to, proti komu to trestní oznámení míří. Vy jste řekl, že to nevíte. Pokud by se ukázalo, že to je na vás osobně, pochopil jsem to správně, že zůstáváte klidný.
19: Tak já, jak říkám, jo, já docela těžko chápu, jakého trestného činu jsem se měl dopustit, pokud by to bylo směřováno na mě. No. Protože, jak říkám, obsahově ta transakce, a já jsem takových transakcí ve své bývalé kariéře prostě udělal několik, je z mého pohledu naprosto v pořádku. My jsme tam měli 3 nezávislé poradce, u jednoho dokonce jsme trvali na tom, aby to bylo ze zahraničí, protože jsme se chtěli vyhnout vlivu českých vlivových skupin, to znamená, já jsem dával velký důraz na to, aby to prostě byla instituce, která není vlastně s tím plynovým hospodářstvím a s nějakými zájmy jakoby nějak spojená. Tu transakci schválila vláda České republiky a ta transakce proběhla za podmínky podmínek a za cenu, která z hlediska ocenění té firmy byla pod tím, co stanovily ty znalecké posudky. Takže a říkám, tady někde vznikla jakoby v prostoru nějaká iluze o tom, že kdyby byl nabyvatelem nebo vlastníkem té firmy někdo jiný, že by to mělo vliv na výši té regulované části, ale to je prostě iluze, to je, ať každý, kdo toto tvrdí, ať si přečte energetický zákon a zákon o energetickém regulačním úřadu, který je nezávislým orgánem a který vlastně ty cenové parametry stanovuje nezávisle, bez ohledu na to, kdo je vlastník a bez ohledu na to, jaký mají názor vláda, nebo jiné institucionální orgány.
18: Někdejší ministr průmyslu a obchodu, dnes člen Evropské komise Josef Síkela, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Spolu s Ursulou von der Leyenovou jste Groňanům slíbili na letošek a příští rok dalších 200 milionů eur. Proč je to reakce na snahy Donalda Trumpa získat Grónsko pro Spojené státy?
19: Ano a ne. Víte co, já jsem byl teď s prezidentkou von der Leyen v Grónsku už podruhé a byl jsem tam předtím v květnu, ale vlastně my jsme tento program, tento partnerský program začali připravovat už začátkem roku. Moje první schůzka s grónským premiérem k tomuto tématu proběhla v Mnichově v rámci Mnichovské bezpečnostní konference už v únoru. Pak jsem nějaké teze prezentoval i poslancům dánského parlamentu, jednal jsem o tom s dánskými úřady a cílem té mojí mise v tom květnu bylo vlastně poslechnout si přímo Groňany, členy vlády, místní komunity a vlastně do určité míry přijít s něčím, co si oni přejí, co u čeho oni mají pocit, že jim může nejvíce pomoct. A já vím, že spousta lidí to může vnímat jako nějakou reakci, ale když se podíváte na historii vztahu Evropské unie a Grónska, které má 40-letou tradici, když se podíváte na skutečnost, že Grónsko, které mimochodem já jako eurokomisař mám ve svém portfoliu v rámci takzvaných evropských zaoceánských zemí a teritorií, tak vlastně ten významný rozpočet pro Grónsko tam byl už v minulosti, bylo to 225 milionů euro v rámci toho minulého multiročního finančního rámce. A ten náš návrh na navýšení, na zdvojnásobení tohoto rozpočtu přišel ještě před tu eskalací. To znamená, ten význam Grónska jako nejvýznamnější a největšího arktického území v rámci evropských zemí, toho my jsme si byli vědomi dávno předtím. Ta eskalace, ten zvýšený zájem o Grónsko a o celé arktické území vlastně jenom potvrdil ten náš pocit, že vše, co se děje v Grónsku, vše, co se děje v arktické oblasti, přímo souvisí s Evropou. Ať jsou to klimatické změny, ať je to ekonomická bezpečnost, ať je to přístup k nerostným surovinám. Ale my v této věci zastáváme jasný pohled a to, že jediný, kdo může rozhodovat o své budoucnosti z hlediska mezinárodního práva, z hlediska principů suverenity, jsou Groňané sami. A vlastně my jsme tím balíčkem chtěli dát jenom najevo naši podporu, naši solidaritu, ale také zdůraznit to, že my máme eminentní zájem na bezpečném, udržitelném a ekonomicky prosperujícím Grónsku. A proto přišel ten balíček.
18: Čili ten postup nějak neovlivnil výsledek referenda na Islandu. Připomenu, že obyvatelé odmítli užší styky s Evropskou unií. Co tady postoj Islanďanů znamená pro Unii a její vztahy s Reykjavíkem?
19: Jak jsem říkal, ani nemohl. Ty první kontury toho balíčku jsou z února tohoto roku. Takhle, já jsem zaznamenal některé komentáře v českých médiích například, trošku tendenční ve smyslu, že to je velká prohra Evropské unie. No. Ale prohrát můžete jenom to, když o něco bojujete. My jsme se vzhledem k tomu principu, že prostě je to na Islanďanech, do toho procesu nějakým žádným způsobem jakoby nezapojovali. A když se podíváte na to referendum, tak vlastně tam nebyla ani nějaká zřejmá jako yes kampaň pro znovu obnovení těch rozhovorů z hlediska islandské vlády. To znamená, je to něco, co já do určité míry beru na vědomí. Samozřejmě bychom přivítali rádi Island jako už dnes velmi silného spojence, ale to nic nemění na to, že Island je členskou zemí NATO, zakládající zemí NATO, že je členem Schengenu a tak dál, a že to je velmi důležitý a pevný spojenec Evropy a Evropské unie a na tom se nic nemění. A to, že Islandané se necítí pod takovým tlakem jako třeba Gróňané, tak to je prostě o jejich vnímání té situace, kterou my respektujeme.
18: A co tedy myslela předsedkyně Evropské komise slovy, že investice, o kterých jste mluvil předtím, zajistí, že Evropská unie bude v oblasti Grónska i Arktidy víc přítomná a silnější?
19: Tak když se podíváte na to, do jaké míry se mění celá arktická oblast. Jednak je to klimatická změna. Jo? Arktida a arktická oblast se otepluje 4x rychleji, než je planetární průměr. A to je něco, co má bezprostřední dopad na Evropu, protože prostě ten rozšiřující se tmavý oceán, ten ustupující vlastně lesklý led, ten proces ještě urychluje. A z hlediska biodiverzity to má vlastně přímý dopad i na Evropu. Ta druhá věc, která je, že v této souvislosti ale se začínají ten ustupující led, také znamená, že se začínají objevovat nové námořní cesty, že se začínají objevovat nové možnosti dobývání a zpracování nerostných surovin v této oblasti. Celá ta arktická oblast je jakoby z hlediska dopravy, z hlediska konektivity, z hlediska kabelového propojení, satelitního propojení velmi významná.
18: A co tedy, jak důležitá je pro Evropany ta takzvaná arktická cesta?
19: Na to, jakým způsobem se vyvíjí hybridní válka, do jaké míry se sabotáž a sabotáže na infrastruktuře staly součástí, tak jestliže chcete v nějaké oblasti investovat, tak musíte být schopen i tu oblast do určité míry chránit.
18: Hned se k tomu vrátíme, jestli dovolíte, ale ta otázka zněla, ta takzvaná arktická cesta, jak je důležitá pro Evropany.
19: Jak jsem řekl, my jsme s tou Arktidou přímo spojení, jednak že 500 tisíc Evropanů obývá arktickou oblast. Z těch 8 arktických zemí, kterým teda dominuje teritoriálně Rusko, která ovládá velkou část Barentsova moře, tak samozřejmě po té invazi na Ukrajinu se ten vztah změnil i v rámci té spolupráce mezi arktickými zeměmi. Takže jednak tam máme nějaký geopolitický zájem, jednak tam máme nějaký ekonomický zájem, jednak tam máme nějaký klimatický zájem, ale samozřejmě tam máme i zájem podpory těch místních komunit a toho původního obyvatelstva, protože to je přímo svázáno s hodnotami a s principy, na kterých je Evropská unie založena. A pokud tedy mluvíme o nějakém posílení a o nějaké aktualizaci arktické strategie nebo přístupu Evropské unie k arktickému regionu, tak se musíme uvědomit, že ta původní je z roku 2021. To znamená dávno před válkou v Evropě, agresí Ruska vůči Ukrajině. Druhá věc je to posilování toho geopolitického významu i z hlediska ekonomického a dopravního. Vidíme například iniciativy Jižní Korea, zkoumá možnosti, jak zkrátit cestu z Asie do Evropy, kdy vlastně přes Suez to je nějakých 40 dní plus a kdyby se vlastně to dopravní spojení vedlo arktickou cestou, tak to zkrátíte na nějakých 28 dní. Pak samozřejmě se tady nabízí zejména v Grónsku, které vlastní nebo na jehož území se nachází 25 z 34 kritických minerálů a surovin, tak se nachází na území Grónska. A pro Evropu to může být jedno z řešení, jak vyřešit vlastně tu čínskou dominanci, která dnes ovládá nějakých 74% zpracovatelského nebo zpracování nerostných, kritických nerostných surovin a nějakých téměř 100% u vzácných zemin. A my tam třeba máme projekt, na který se teď díváme a financujeme studii proveditelnosti na těžbu a zpracování molybdenů. A jenom tento projekt by uměl pokrýt stávající potřeby celého evropského obranného průmyslu, pokud jde o molybden. A díváme se i na další projekty. To znamená, je to kombinace všech faktorů a toho stoupajícího významu celé arktické oblasti, nejen geopoliticky, ale i pro Evropu.
18: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Síkelou, eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Připravujete zásadní úpravy arktické strategie z roku 2021, což už jste připomněl, v čem tedy mají konkrétně spočívat. Zeptám se rovnou, 90% unijních financí dosud směřovalo do školství, to se teď změní?
19: Takto. Pokud se jedná o těch 90%, tak to se bavíme primárně o Grónsku. Opravdu v Grónsku jsme se zaměřovali na vzdělávání, na školství, a tato priorita zůstane víceméně zachována, protože na druhé straně, jak jsem zmínil, ty částky navýšení rozpočtu z 225 milionů na 530 pro to příští rozpočtové období, pak ten nový balíček, který nazýváme partnerským balíčkem 200 milionů euro. Podíváte-li se na grónský hrubý domácí produkt, nebo podíváte-li se na jejich rozpočet, tak to jsou transformační projekty. To jsou projekty, které mohou pomoci vlastně změnit strukturu grónského HDP a vlastně transformovat celou ekonomiku. A na to potřebujete implementační kapacity. To znamená, ten přístup k tomu vytváření lokálních kapacit, lokálního know-how, lokálních expertů, koordinace, tak ten bude zachován. Pokud jde o tu aktualizaci té arktické strategie, tak ta dosavadní se zaměřovala víceméně nebo primárně na klima. A tím cílem té nové strategie je přispívat k tomu, aby Arktida byla bezpečným, stabilním, obyvatelným, mírovým a prosperujícím regionem. A proto my přidáváme tři nové pilíře. Ten první pilíř je mír a bezpečnost, protože my se nemůžeme na Arktidu dívat pouze jako na otázku environmentální nebo rozvojovou. Právě s tou rostoucí dostupností regionu bude přibývat vojenských, hybridních i komerčních aktivit a proto prostě chceme do budoucna klást důraz na odolnost, na situační přehled, ochranu kritické infrastruktury, stejně tak jako na ochranu svobody plavby, stabilitu a respekt k mezinárodním pravidlům. To znamená, tady není úkolem nahrazovat NATO, ale vlastně přinést vlastní nástroje a infrastrukturu, která bude přizpůsobena arktickým podmínkám, a bude pomáhat čelit zlepší konektivitu, ochranu proti hybridním hrozbám. Ta druhá dimenze, nebo ten druhý pilíř, je pak ekonomický rozvoj. Mm. Jo? Já už jsem to zmínil, kritické suroviny, námořní trasy, obnovitelné zdroje, konektivita, to jsou vlastně ta hlavní témata. My budeme klást silnější důraz na udržitelný rozvoj právě těch kritických surovin, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také monitoring arktické lodní dopravy a hlavně investice do digitální infrastruktury. Tím takovým nosným projektem je panarktický kabelový systém.
18: Jakou tedy odezvu na tyhle ty aktivity Evropské komise jste zaznamenali u grónských, protože tedy dánských představitelů?
19: Tak já musím říct, že od začátku je ta naše aktivita vnímána velmi, velmi pozitivně. Já, když vždycky přijedu do Grónska jako komisař zodpovědný za Grónsko, tak slyším nejen díky, ale vlastně i slova uznání nejen teda od vládních představitelů, ale i od místní komunity, zejména díky tomu, že my je nikam netlačíme. My prostě říkáme, tím, že posílíme vás, posílíme i tu naši spolupráci a vy se sami rozhodněte, s kým chcete kamarádit víza a s kým míň. Takže to je jakoby takový první aspekt. To, co mě strašně potěšilo včera, předevčírem v Grónsku, taky uznání od dánské premiérky, která byla vlastně překvapená, že některé ty projekty vlastně spouštíme už teď, že my jsme díky té společné deklaraci, kterou podepsala prezidentka, dánská premiérka a grónský premiér, a která je jakousi politickou deklarací, tak vlastně my už jsme se přesunuli do implementační fáze a jeden z těch projektů, projekt na posílení internetového spojení na západním a východním pobřeží, tak vlastně jsme jakoby inaugurovali včera a ode dneška by to spojení na tom západním pobřeží mělo být výrazně posíleno a mělo by lépe fungovat, což je vlastně ten přímý dopad na životy Gróňanů. K tomu východnímu pobřeží bychom měli přejít ještě teď v říjnu, nejpozději začátkem listopadu, to znamená ještě před nástupem zimy a před tím, než vlastně Gróňané začnou většinu lodí jakoby vytahovat z moře ven, protože pro ně v tom zimním období to spojení s tím vnějším světem funguje jenom přes satelity nebo přes podmorské kabely, protože se tam vlastně nedá ani fyzicky dostat do některých těch osad.
18: Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď v poslední minutě. Gróňané by chtěli taky posílit turismus, ale není to v rozporu s tou deklarovanou snahou o ochranu životního prostředí?
19: Není, protože my mluvíme o udržitelném turismu a Gróňané vlastně jsou velmi citliví na to a hledají tu správnou rovnováhu mezi tím, jak posílit příjmy z turismu na ostrově, kde je veliký zájem a kde je nedostatek kapacit a který, já to musím říct osobně, je prostě přenádherný. Jo, jako já prostě vždycky, když do toho Grónska přijedu, tak je to prostě úžasný zážitek. A zároveň jak vlastně jakoby to udělat tak, aby to nenarušilo biodiverzitu, aby to bylo co nejvíce udržitelné, co nejvíce v souladu s přírodou. Gróňané jsou velmi tvrdý národ, který jako je zvyklý zužitkovat a co nejlépe využít všechno, co jim příroda dá, a jsou velmi citliví na to, a aby tam někdo dělal něco, co je proti přírodě, co je proti klimatu a vlastně ve spolupráci s námi chtějí hledat ten správný balanc.
18: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, bývalým ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou. Děkuji za rozhovor a do Bruselu přeji klidný den. Naschledanou.
19: Já děkuji vám a budu se těšit zase někdy příště.
18: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Krajně pravicová alternativa pro Německo slaví drtivé vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku.
22: Die AfD ist wahl Sieger.
23: AfD získala necelých 44% hlasů.
24: Jedná se o historicky nejúspěšnější výsledek strany.
25: Její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové.
26: A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl.
27: Rabenschwarzer Tag für die CDU Deutschland.
28: Volební účast trhala rekordy.
20: Historický triumf AfD poprvé ovládla zemské volby. Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají? Ptám se germanisty a politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dnes je úterý, 8. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do studia Vinohradské 12.
2: Rádo se stalo.
20: AfD v Sasku-Anhaltsku převálcovala koho mohla, je to drtivé vítězství, je to zemětřesení, jak o tom píše Der Spiegel. Ve štábu se ostatně mohutně slavilo. Pro AfD jsou to totiž první vyhrané zemské volby v její historii. Od začátku jejího fungování v roce 2013, ona je to poměrně mladá strana. Jak se tohle to přihodilo?
2: No tak ty volby zemské obecně na východě Německa AfD jdou. Jo? Oni byli velmi úspěšní v Sasku, byli velmi úspěšní v Durinsku. Tam to ještě vyšlo tak, že jako bylo možné různým takovým koaličním kočkopsem v podstatě AfD obejít, takže vznikly koalice, které jsou velmi nestabilní, nesourodé. Myslím si, že to bude mít ještě i konsekvence v tom smyslu, že přeci každý ten volič, který volil stranu jinou než AfD, tak přeci měl od té strany nějaká očekávání, ale když máte prostě pravici a levici v jedné koalici, tak toho jako moc z toho svého programu stihnete prosadit, protože ty kompromisy, které musíte dělat, jsou jako veliké a jsou bolestivé. To, co se odehrálo v Sasko-Anhaltsku, je jasně, je to debakl těch stran, ano, které tam teď vládly, takže CDU, SPD a FDP. Ano. FDP se vlastně vůbec ani nedostala do toho zemského sněmu. A AfD moc dobře věděla, že aby si ona zachovala tu svoji tvář, tak by bylo nejlepší, kdyby vládla sama. Proto taky vlastně celou dobu ta její ambice byla, hoďte nám to tak, abychom opravdu to byli my a nemuseli dělat kompromisy s koaličními partnery.
20: Což nakonec víme, že nedopadne. Tak,
2: to jí nevyšlo, přesně tak.
20: Musí partnera.
2: Přesto je jako tam v té zemi velmi silná a teď se uvidí, jestli vůbec jí to na tu vládu tady bude stačit.
20: Protože... jak to, že je tak silná, na to se ptám. Koho je to vlastně úspěch? Kdo za to může, že AfD získala tolik procent? Skoro polovinu všech hlasů.
2: Já tady dávám za pravdu z nějaké polovičky, řekněme, jejímu lídrovi Zikmundovi, který řekl, že jako za to může Friedrich Merz svojí politikou v rámci spolkové úrovně, že za to mohou veřejnoprávní média, která tu stranu různým způsobem prostě ostrakizovala, a oni, že vlastně v podstatě, kdyby nedělali nic, tak by ty volby stejně vyhráli. Je to velmi smutné, protože ta spolková země, myslím, že moc Čechů ji ani nezná, možná si tu spolkovou zemi třeba spojí s Luterem a tak dále, ale přeci on to není to Sasko, které známe, je to až to další Sasko, to Sasko-Anhaltsko.
20: Od Lipska dál vlastně hlavní město Magdeburg, 2milionová země, vnitrozemský stát, respektive je to stát, který má na hranicích jenom ty další spolkové země.
2: Přesně, tak? Přesně. A je to vlastně specifická spolková země, která za doby NDR byla industriálním srdcem vlastně toho NDR. Těžký strojírenský zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, to tam všechno bylo a po té revoluci se prostě ukázalo, že tyhle ty podniky nejsou konkurenceschopné a proto tam vlastně zásadním způsobem narůstala nezaměstnanost. V roce 2005 byla opravdu až nebezpečných nějakých 17-18%. Od roku 2002 tam vládne CDU, vždy tedy má pozici zemského premiéra a vlastně pořád se jí daří snižovat tu nezaměstnanost. Ona je dneska 8%, což by normálně prostě řekl člověk, to je katastrofa, ale opět, prosím pěkně, ta trajektorie je zcela jasná. Nemění to nic na tom, že ti lidé už se dneska nepoměřují s tím, jak se měli v 90. nebo v 0. letech, ale prostě s tím, co jim zůstane v peněžence, když všechno poplatí, jak si žijou lidi na západě a samozřejmě i vlastně jako kam doměle nebo i fakticky jdou prostě jejich daně, že jo. A oni to prostě vidí, jak se ta jejich spolková země, jak se to jejich nejbližší okolí smršťuje, že spolužáci ze škol jsou už částečně na západě, že
3: tam je velký jejich, obliv lidí, že jo.
2: Je tam obrovský obliv lidí prostě na jednoho narozeného člověka, tam prostě jdou dva pryč, jako jo. Ten pracovní trh tam volá po nových silách, ty nepřijdou jako z Německa, takže bude zapotřebí se odkázat na někoho jiného, asi teda právě na cizince, což bude, myslím si, že i velká výzva, bude to způsobovat určité pnutí mezi potřebami průmyslu, tomu, který tam ještě furt je.
3: Chemický průmysl taky, ještě, který teda je ve velké krizi, ale samozřejmě.
2: Hlejte, chemický průmysl tam pořád zaměstnává každého osmého člověka. To znamená, pořád je to jako ještě velmi silný zaměstnavatel. Ukazuje se, že prostě bude zapotřebí, aby ty podniky zůstaly konkurenceschopné, aby dokázaly prostě držet ten trend doby, tak prostě potřebují nové zaměstnance, potřebují jako mladé lidi a podobně, ale to je ten největší problém, který v té spolkové zemi je, že prostě mladí lidé tam, teď myslím samozřejmě vysokoškoláky, kteří si tam třeba ještě vystudují, ale pak odchází pryč, ale nejenom vysokoškoláky, oni prostě z té spolkové země odcházejí pryč prostě proto, protože oni v té specifické frustraci, která tam je, tak jako nechtějí moc úplně žít a když jsem tady hovořil o tom, že se třeba proměňuje ten veřejný prostor, tak jako v řadě těch měst opravdu jdete po náměstí a vidíte tam ty prázdné výlohy a podobně. Vidíte vlastně jako, že i se nedaří úplně dobře veřejné služby tam jako obhospodařovat. Jo. V některých městech je problém mít dostatek učitelů třeba. Jo. Zdravotní nebo sociální služby, kde ty by byly, kdyby nebylo právě například, já nevím, syrských doktorů, zdravotních sestřiček, kdo ví odkud, nejenom z Polska, ale opravdu i jakoby z těch zemí, o kterých si AFD prostě jako o těch občanech z těchto zemí si myslí, že by tam jako správně ani neměli být.
3: Takže frustrovaná, z části vybydlená spolková země, kterou teda teď ovládla Alternativa pro Německo. Vy jste zmínil ty mladé lidi, kteří odcházejí, nicméně ještě relativně mladý 35-letý šéf tamní AFD, tedy Ulrich Zygmunt, to je jeden z těch klíčů k úspěchu, respektive těch, kteří se zapříčinili o to, že AFD píše dějiny, jak sám řekl. Ta jeho lidovost, to, jak se všude snaží být vlídný, usměvavý, jak jezdí na mopedu mezi lidi.
2: Má zvláštní biografii, pochází ze severu té spolkové země, takže vlastně z té úplně nejchudší části, která je i dopravně třeba velmi špatně napojená a tak dále. Je to člověk, který začínal kariéru v CDU, z ní vystoupil právě proto, že byl frustrován z toho, jakým způsobem za Angely Merkelové ta strana fungovala. Vstoupil rychle do AFD. Tam začal působit zprvu, řekněme, spíš v takových těch podpůrných organizacích AFD, mimochodem, které v Sasku a na Hlacku jsou velmi problémové. Jo? Jsou tam napojeny na různé i neonacistické prostředí a je to něco, co si myslím, že třeba jako Češi, my bychom úplně s tím, jak tam třeba zacházejí z historií, z interpretací Třetí říše a tak dále, úplně souznít neměli. Ale každopádně on se potom teďka vlastně pro tyto volby stal tím klukem jako na tom plakátu, vlastně jako jo, všechno to krásně jako přemaloval na to, že prostě AFD to přeci není ta strana, která v mnoha ohledech adoruje myšlenky Björna Hecka, která třeba i částečně zpochybňuje holokaust, je jako velmi ostře proruská, ale že to je strana, která prostě chce reflektovat ty změny v Sasko-Anhaltsku, to znamená nabízí třeba velmi agresivní pronatální politiku, má prostě za každé narozené dítě dostanete asi 2 nebo 3 tisíce euro. Má opravdu program, který jako nemůžete s tím programem v té oblasti třeba, nevím, sociální nebo i jako školské prostě nesouhlasit. Jo. Samozřejmě je naprosto legitimní si říct tu otázku, kde na to vezmete. Jo. Kde vezmete pobídky pro nové kantory? Jo. Kde vezmete například peníze na 1000 nových policistů? Jo. To to jsou prostě jako věci, které ta strana nabízí. Lidi na tohle to slyšeli. Já si dokonce myslím, že jako volič AFD to není člověk, který by šel primárně po těchto jako otázkách třeba souvisejících s tou interpretací jako války a není to prostě nějaký, není možné prostě říct nějaký neonacista nebo něco podobno. To v žádném případě.
4: Volí peněženkou čistě proto, protože ta AFD slibuje něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
2: Hlavně ještě pokud
4: to je
2: možná,
4: přece spolková úroveň.
2: Jasně, jasně, ale pokud třeba ještě zůstanu u toho, víte, právě tihleti lidé z části skrz tu volbu AFD po mém soudu prostě volí proti svým zájmům. Jo, protože pokud ta země se teď má proměnit tak, že už třeba i nebude natolik jako otevřená vůči přijímání nebo vůči prostě jako té migraci, tak to ve výsledku vlastně může poškodit ty podniky, které jsou tam, které ztratí konkurenceschopnost a vlastně potažmo se to propíše potom samozřejmě jakoby i do těchto lidí. Na druhou stranu prostě volby jsou v mnoha ohledech velmi iracionální akt. Jo. Neslibujme si od toho, že lidi by četli volební programy a přesně si jako prostě říkali fajn, tady jsou příjmy, tady jsou výdaje.
4: No to hodně posunulo do té identitární úrovně, že jo. Teď už se volí ty tváře, proto se i často ptám přímo lidí, kteří sem chodí na ty konkrétní politiky a tady teda přímo na jméno Ulricha, Uliho, jak mu říkají familiárně lidé, kteří ho volí Zikmunda, protože on mimo jiné, a vy už jste se toho dotkl, slíbil taky velké změny ve školství, což je něco, co ale on na té zemské úrovni udělat může, tam ty pravomoce jsou. On chce konec inkluze, chce německé třídy, chce omezit povinné školní docházky. Proč tohle to všechno žádá?
2: AFD je strana, pokud se podíváte na nějaký vzdělanostní profil jejich voličů, lidí spíše s středním nebo s nižším vzděláním. Města jako Halle, částečně i Magdeburg, tam není ta podpora pro AFD natolik silná. Jo? To liberální Halle, to je prostě něco, co se úplně s politikou AFD nepotkává. Já bych tu otázku školskou rozdělil do takových jakoby dvou prostě rovin. Jo. Ta první je opravdu, je tam jako fatální nedostatek kantorů například. Jo. Inkluze a vlastně personál na ní napojen je též něco, co ta spolková země teď není schopna prostě vykrýt. Jo. Tohle my známe částečně i z České republiky, kde se taky kritizují tyhle ty věci, zejména třeba i částečně u strany jako je SPD. Takže tady vidíme, že chce ta strana opravdu něco, s čím třeba já jako počet učitelů pobídky k tomu, aby jako více přicházeli do toho venkovského prostoru, to je fajn, jako to je prostě jako dobrá věc. Ale samozřejmě pak už je tam i jako snaha zasahovat třeba i do obsahu toho vzdělávání, potlačovat zejména třeba, nevím, výuku holokaustu nebo právě Třetí říše. Oni tomu říkají, že chtějí tedy jaksi více Bismarcka než Hitlera mít do výuce. A tohle to jsou prostě třeba věci, které jako si myslím, že by úplně jako politika neměla rozhodovat, že by to spíš mělo se rozhodovat někde jinde, ale jako je to něco, s čím AFD prostě jako šla na trh a vidíte, že prostě jako jednoznačně vyhrála.
4: Víc Bismarcka, méně Hitlera v té věci. Mě šokovala reportáž zpravodajky České televize Heleny Truchlé, která když popisovala ty plány,

0: redaktorka našla někde i nějaký tenhle ten případ. Hmm. Já samozřejmě teď si uvědomuju, že na tu spolkovou zemi strším strašně negativ, jo. Ale je třeba si, ona je hrozně hezká, jo. Tam je nádherně prostě, jako tam vznikla celá architektura Bauhausu, celá ta krásná reformace Luterová je spojena prostě tam jako s těmi městy, jo.
1: Když se procházíte... Ten Bauhaus v Desavě je trnem v oku teďka mimochodem.
0: Ano, ano, ano. Když se procházíte prostě po hale, tak to si prostě užíváte to město, jo. Takže a já prostě si uvědomuju, že ty lidi jsou tam specificky jako frustrováni. Víte, ono, abychom nechodili tak moc daleko. Podívejte se například i v Česku. I my tu máme strukturálně postižené regiony na severu země, že jo, specificky části Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podívejte se, kolik energie už tam vlastně lokální, regionální i státní politici investovali. Kolik peněz tam prošlo, jo. A vidíme, že se tam s některými těmi tématy prostě do dneška jakoby nepohlo, jo, že pořád tam ty problémy přetrvávají. To Sasko-Anhaltsko, jako lze k tomuhle tomu příkladu prostě připodobnit. Máte specifické pobídky pro firmy, jo, jako dáváte tam i učitelům prostě jakoby navíc. Přesto to nejde, nestačí to. Ti lidé se tam necítí, jako určitá část té populace se tam prostě necítí dobře.
1: Ne, já tomu rozumím.
0: Ale pořád tam máte prostě jakoby lidi, kteří jsou hrozně jako fajn, makají tam na tom, aby ty jejich města, která třeba přišla o třetinu, polovinu obyvatel a tak dále, tak prostě dál fungovala, jo. A je
1: to často, pardon, že vám do toho vstupu, je to často asi hlas z frustrace, to, že volí potom AFD, protože nikdo jiný jim nepomohl. To, že ta stranická organizace je označována na spolkové úrovni, se teda o to soudí, ale kontrarozvědkou za prokazatelně pravicově extremistickou, to pro mnoho lidí vlastně nehraje roli, je to tak?
0: Ne, nehrálo, tohle to vůbec nehrálo roli, naopak tahle ta skupinka lidí už má po mém soudu velmi vysokou míru nedůvěry vůči třeba veřejnoprávním médiím, vůči kontrarozvědce. Jo. Mimochodem AFD v Sasko-Anhaltsku se netají tím, že chce rozvázat i podporu veřejnoprávní MDR, tuším, že to je. Netají se tím, že i vlastně si bude přát, aby jejich zemská, nikoli spolková rozvědka opravdu potírala, jak oni říkají, ten pravý extremismus a ne vlastenectví, tedy to, co oni jako sami považují, že dělají a že škrtnou některé programy, které mají podporovat třeba toleranci, prostě demokracii a podobně. Je to prostě jejich vidění světa. Vím, že třeba jako to je takový paradox prostě, kdy vidíte, že ti jako lidé jsou opravdu prostě jako v mávohledek dezorientovaní, protože tohle to třeba jsou věci, které říkají, když se jich ekonomové ptají na to, kde teda seženou peníze na ten svůj program, tak oni říkají, no právě z tohohle toho, jo. A to jsou drobný. V podstatě v porovnání s tím, co oni slibují, jak by tu zemi chtěli jako nakopnout.
1: Já použiju silné slovo, ale jak brutální selhání to je stran středu v těchto volbách, protože CDU úplně propadla.
2: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
1: FDP nebude v zemském sněmu. SPD po 10%.
3: Dieses Ergebnis hat eine politische Tragweite, die wir sehr ernst nehmen.
0: Samozřejmě, že to jakoby je selhání, ale uvědomme si, jako, jaké v podstatě jako žijeme době. Jo? Žijeme v době, kdy občané obecně nemají vysokou míru důvěry vůči politikům, vůči politice a žijeme prostě v době, kdy je třeba jako doručovat, řekněme, jo. A ty problémy jsou skutečně tak komplexní, že vy nejste schopni jako doručovat jako rychle, jo. A pak jsou tady strany, které vám ale slibují tahle ta rychlá řešení.
1: Já to
0: ale všimněte si potom vlastně, že oni nejsou schopni jakoby taky potom ty své sliby vlastně jako
1: no,
0: taky
1: doplnit. To uvidíme, ale vy jste říkal, CDU vládla v Sasko-Anhaltsku doteď. Tak Sven Schulze, který představuje šéfa CDU v tuhle chvíli, tak to je naručník, ale...
0: Jako takhle, je to naručník, ale prosím vás, 24 let vládnout. Podívejte se do České republiky, podívejte se kdekoliv, jo. Vždyť je to famózní výsledek, který vlastně ta CDU tam docílila, jo. Já to i proto taky říkám, pokud CDU to pojme jako oddechový čas, jo, kdy přehodnotí taktiku, asi přepřáhne třeba i jako personálně, opravdu se zastaví na chviličku, jo, tak prostě ona se může do příštího volebního období vrátit jako velmi silná. Ale podotýkám, že CDU taky teď to může i štípnout, jo, to je další věc, že umožní i třeba část toho poslaneckého klubu nebo i ten celý poslanecký klub vládu AFD.

0: a prostě dostane to zase úplně jinou dynamiku. Hmm. Zase úplně jinak by to mohlo dopadnout, pokud vznikne ten kočko-pes, to znamená všichni bez AFD, kde by teda tu klíčovou roli měla CDU, protože prostě vládnutí, zejména z levicí Die Linke, pro CDU nevěstí taky vlastně jakoby, a její důvěryhodnost nic dobrého.
1: A ten krajně levicový extrém taky posílil, to je nutno dodat, a zelení taky ještě posílili. Nicméně ten kočko-pes, o kterém vy mluvíte, to by skutečně museli k sobě vzít i BSV.
2: Wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der die Brandmauer beendet.
1: Stranu Sary Wagenknechtové, jinak by to dohromady nedali. Dovedete si to představit? To je jediná strana, která by byla ochotná tolerovat vládu AFD mimochodem.
0: No určitě, já si myslím, že ta BSV, jako to, co jí pojí s AFD, je taková ta proruská vstřícnost, snaha prostě jako tam, kde to jde, samozřejmě ty spolkové země nemají jako ty možnosti jako úplně nekonečné, ale prostě jakoby bojovat proti tomu takzvanému Energiewende, jo, tak to prostě tam si myslím, že oni by se jako velmi dobře shodli. Já si myslím, proč tak až do toho jdou.
1: Jo, teďka prostě myslíte AFD a BSV, anebo ten zbytek z
0: ne,
1: BSV?
0: Ne, myslím si, ta BSV, ať se teda zkusí s tou AFD, bude je to brzdit, bude je to oslabovat. Oni se říká, že se extrémy trošku přitahují, tady v tomto případě by to asi tak fungovalo tedy. A prostě byl by to právě prostor i pro ty strany toho politického středu trochu se nadechnout.
1: Mm-hmm. Ona by potom AFD tedy mohla ukázat, co všechno zamýšlela a co slíbila. Nenarazí ale tím, protože jak už jsme o tom mluvili, spoustu těch slibů prostě doručit, jak se teda dnes říká, nemůže.
0: Ale tak i to může být součástí strategie těch, řekněme, středových stran.
1: Protože třeba obnovení spolupráce s Ruskem nebo ten obchod, aby se přes Nord Stream zase posílali energie do Německa, to přece v Sachsen-Anhaltsku nerozhodnou.
0: Ano, přesně tak, jo. Ale to nehraje roli, protože ti voliči i v tomhle tom se zhlédli v AFD a i proto jí to jako hodili. Jo. A mimochodem totožnili se evidentně i s tím, jak to Zikmund zarámoval, tedy že tohle to je začátek té změny a že ta vlna půjde dál a chtějí se zastavit ve volbách do spolkového sněmu až.
1: Tak jo. Tak moc díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Novotným, germanistou a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hodnotil u nás výsledky nedělních voleb v Sachsen-Anhaltsku. Uvidíme, jestli se AFD podaří uspět i v dalších zemských volbách, které nás ještě teďka v září čekají, respektive Němce v Berlíně. Jedny budou pak další a tam má mnohem větší šance Alternativa pro Německo v Mecklenbursku, předním Pomořansku. Kampaň i detaily určitě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu od našeho skvělého zpravodaje Tomáše Havlína. Mějte se fajn, naslyšenou zítra.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Mark Bloch pocházel z učitelské rodiny. Jeho otec byl profesorem starověkých dějin a dědeček ředitelem školy. Ačkoliv byl z židovské rodiny, v jeho výchově hrál hlavní roli francouzský patriotismus.
5: Bloch stál na počátku 20. století u zrodu moderní historiografie, tak jak ji chápeme dnes. Univerzitního vzdělání se mu dostalo ve Štrasburku, Lipsku a Berlíně. Slibně se rozvíjející akademickou dráhu mu však přervala první světová válka.
4: Během ní Bloch povýšil ze seržanta na kapitána, získal řád čestné legie a také válečný kříž. Po válce nalezl působiště na nově zřízené univerzitě ve Štrasburku. Její humanitní větev nese od roku 1998 oficiální název Univerzita Marka Blocha.
5: Na Štrasburské univerzitě vyučovali ve 20. letech minulého století především mladí vědci. Svobodné prostředí dalo vzniknout řadě nových metod a interdisciplinárních přístupů. Mezi Blochovy kolegy tehdy patřil i Lucien Febvre.
4: Z jejich osudového setkání vzešel časopis Annales d'histoire économique et sociale, který začali vydávat v roce 1929. Revue dala jméno proslulé škole Annales, asi nejinspirativnějšímu proudu historického myšlení 20. století.
5: Roku 1936 odchází Marc Bloch na pařížskou Sorbonu, kde dokončuje dvoudílnou syntézu Feudální společnost. To se však již schyluje ke druhé světové válce, ačkoliv je Blochovi 53 let a má 6 dětí, rozhodne se dobrovolně narukovat.
4: Blesková porážka Francie ho sice načas zlomila, ale v roce 1943 se už zapojuje do francouzského odboje. O rok později ho dopadla vichistická policie a předala ho gestapu. Blocha mučil kapitán Klaus Barbie, který vstoupil do dějin pod přezdívkou Lyonský řezník.
5: Svědci se shodují, že po dobu mučení zůstal Bloch stoicky klidným. 10 dní po invazi spojenců v Normandii byl Marc Bloch zastřelen popravčí četou.
4: Blochovu odkazu nevévodí jedna výjimečná kniha. Vzhledem k boomu historické antropologie v posledních 30 letech se však sluší představit jeho práci Králové divotvůrci z roku 1924. Bloch v ní zkoumal fenomén lidové víry v léčivou moc královského doteku.
5: Ve své době byla kniha považována za zajímavý, leč marginální doplněk studia královské moci. Teprve po druhé světové válce byly díky zájmu historiků o dějiny mentalit a historickou antropologii doceněny nové významy tohoto díla pro historickou vědu.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je jen předvolební kampaně, řekla to ministryně Schillerová. New York podle současného starosty Mamdaniho věděl o toxickém ovzduší po útocích 11. září. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1 a dnes bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemáme ze sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaně před říjnovými volbami.
7: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
6: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádřili i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. Americké úřady věděly o toxické kvalitě vzduchu v New Yorku po útocích z 11. září 2001. Veřejnost ale ujišťovali o opaku. Podle stanice CNN to řekl starosta metropole Zohran Mamdani. Město zveřejnilo více než 170 tisíc stránek dosud tajných záznamů o kvalitě ovzduší po nejhorších teroristických útocích v historii Spojených států. Mamdani poukázal na to, že do 25 let od tragédie zemřelo na onemocnění související s událostmi 11. září víc lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den útoku. Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi. Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze nového ročníku Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. O výhře rozhodli ve španělském hlavním městě v úvodních 25 minutách.
8: Na úvodní branku útočníka Mbappého navázal využitím chyby milánského golmana v rozehrávce záložník Valverde. Stejně jako Real Madrid si připsali 3 body do celkové tabulky také hráči Manchesteru City, kteří díky 2 gólům Haalanda vyhráli v Portu 2-0. Doma bodoval také Dortmund, vyhrál nad Villarrealem 3-2 a klub AEK Atény porazil LASK Linec 1-0. Český záložník Krištof Daněk v barvách rakouského týmu sledoval duel Linzavičky. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a Lille s Betisem Sevilla také 2-3. Úvodní kolo Ligy mistrů pokračuje dalšími duely dnes večer. Jediný český zástupce, pražská Slavia, vstoupí do soutěže zítra. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Omezení na D1 u Rousínova a překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s omezením u Rousínova. Na kilometru 216 jsou v obou směrech uzavřené pravé pruhy. A pracovníci tam právě opravují kabelová vedení. Průjezdné je to plynule. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezením. Řeší tam defekt na pneumatice. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Koclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam zatáhne a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a odpoledne se bude ještě ochlazovat. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
10: Czech Radio. News in English.
11: The European Commission has confirmed it suspended the payment of a portion of subsidies from the European Agricultural Fund for Rural Development to companies within the Agrofert holding group created by Czech Prime Minister Andrej Babiš. Around 1,000 tons of contaminated soil and 200 barrels of hazardous chemicals have been discovered in the Šumava National Park, the Minister of the Environment, Igor Červený, told journalists. The opposition Christian Democrats say they want to convene the Czech Lower House for a vote of no confidence in the government of ANO, Freedom and Direct Democracy, and the motorists. The government of Prime Minister Babiš is considering cuts to state subsidies for private and church schools as a way of saving billions of crowns in the education ministry's budget. Health Minister Adam Wojtek wants to enable people to get flu shots at pharmacies. While some cabinet members oppose the move, it's won support from a number of medical and professional organizations.
3: Weather.
11: It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 24 degrees Celsius. The following days will also be cloudy with lower temperatures. My name is Ian Willoughby. A survey in Šumava National Park has uncovered 200 barrels containing hazardous chemicals and around 1,000 tons of contaminated soil. That's at a former training area used by the Czechoslovak army. A cleanup operation is being planned for later this year. That'll cost millions of crowns and will take several years. Daniela Lazareva reports.
12: Environment Minister Igor Červený released details of the contamination at a press briefing on Tuesday, blaming his predecessors for negligence and saying that a disaster of immense proportions had been narrowly averted.
11: There are approximately 1,000 tons of contaminated soil in the area, as well as 200 barrels containing these highly dangerous chemicals. They include mercury, arsenic, dioxins, furans, and chlorinated solvents. These are substances that, if they were to react together in the area, for example, as a result of a fire, could create a new phosgene-based substance. You can imagine what a disaster that would cause. Some of the barrels could also explode, and we can't rule out the presence of military explosives on the site as well. But what's even worse is that some of the barrels have unfortunately leaked substances into the soil and may have contaminated groundwater.
12: According to the minister, the contaminated area covers roughly the equivalent of 2 football pitches. For security reasons, the ministry will not disclose the exact location of the contaminated zone, and the minister appealed to the public not to try to penetrate into the area, which is now guarded by police. The immediate priority, the minister said, is to carry out a hydrological survey to determine whether and to what extent groundwater has been affected. But he said a comprehensive clean-up operation will take years.
11: The first phase, scheduled to run from the end of September to the beginning of November, would involve removing all the main hazardous material, the barrels and the large capacity tanks. Phase 2, which will overlap with phases 3 and 4, will involve gradually removing the contaminated soil and undertaking continuous groundwater surveys to make sure that we've not actually contaminated the groundwater. Everything should be completed by the end of June 2028.
12: The former military training ground was closed in 1991 and the contamination was likely to have occurred in the preceding decades. But the Environment Minister says the problem was uncovered in 2023 and he blames his predecessor in office for what he calls criminal negligence.
11: The Ministry of the Environment, in cooperation with the Ministry of the Interior, which is assisting the effort, will jointly file a criminal complaint so that the authorities launch an investigation into the matter and why it was neglected. The criminal complaint is necessary because the population and the environment were genuinely placed at risk.
12: According to available information, a clean-up operation was launched in 2023, commissioned by the Šumava National Park Management. But when the company tasked with the effort revealed the extent of the damage and alerted the Ministry of Environment, it reportedly failed to take action.
11: And that's all for now in English.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Šok po volbách Sasko-Anhaltsko a důsledky pro celoněmeckou politiku. Německo v sevření hybridních útoků z Ruska a extrémní levice a dopad konsolidace firmy Volkswagen na německé hospodářství. To jsou témata pro našeho dnešního hosta. Zuzanu Liscovou, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
14: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Jak to vidí?
13: Politickému zemětřesení, jak to nazývají komentátoři, došlo v neděli v Sasko-Anhaltsku. Volby tam drtivě vyhrála Alternativa pro Německo, získala 39 z 83 křesel. A do parlamentu se těsně dostala i strana BSV Sáry Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. No a právě AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Paní Liscová, jsou 2 dny od voleb. Víme víc o tom, jestli se AfD podaří získat podporu pro svou vládu?
14: Zatím toho víc nevíme. Co víme s jistotou je to, že Sasko-Anhaltsko čekají velmi nesnadné týdny různých zákulisních vyjednávání a my si nejsme vlastně vůbec jistí ani tím, zda AfD skutečně v Sasko-Anhaltsko vládnout chce, protože její volební lídr Ulrich Zygmunt, který tady toho velmi dobrého výsledku dosáhl, zároveň několikrát zdůraznil, že pokud by chtěl vládnout, tak v čele jednobarevné vlády, která bude stabilní, že se nechce spoléhat na nějaké střídající se podpory v parlamentu, no a to za té současné konstelace prostě není možné.
13: No tak kdyby vítězná strana a s vítězstvím velmi drtivým nakonec nechtěla sestavovat vládu, bylo by to zvláštní, ale jaká pak je jiná možnost?
14: Těch možností, jak sestavit většinový kabinet, se příliš v Sasko-Anhaltsku nenabízí. Tato spolková země má s těžkým tvořením koalic své zkušenosti, ale tentokrát se dá říci, že je to ještě úplně jiná liga, protože aby měla nějaká vláda většinu, musela by ji sestavit proti AfD, ale tedy skutečně z celého politického spektra, včetně již zmíněného spojenectví Sary Wagenknechtové. CDU navíc má svým vnitřním usnesením zakázáno spolupracovat i se stranou levice, takže vlastně velmi těžké je si představit, jak by to mohlo v praxi fungovat. Spíš možná dojde k utvoření nějakého menšinového kabinetu. Hovoří se také o tom, že by v čele vlády mohl případně v Sasko-Anhaltsku stanout třeba nějaký nezávislý odborník nebo politik, který by byl schopný tu zemi sjednotit, ale to jsou skutečnější scénáře, které budou dlouho trvat.
13: Když zůstaneme u AfD, tak tam je ta jedna možnost, že by ji podpořila nějakým způsobem právě ta strana BSV, Sáry Wagenknechtové, což je, když použiju tu nálepku, extrémní levice, tak neukazuje se nakonec to, že ta extrémní levice a extrémní pravice k sobě mají v určitých okamžicích velmi blízko?
14: Tyto dvě strany, tedy AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové, k sobě mají jistě blízko v určitých tématech. Staví se například obě za zpřísnění imigrační politiky, nebo se dá říci, že jsou velmi vstřícné vůči Rusku, takže ty společné body tam jsou. Na druhou stranu se proti sobě tyto dvě strany v minulosti dost výrazně vymezovaly. Sára Wagenknechtová, která připomenu, že tady není zastoupena ze svojí stranou na spolkové úrovni v parlamentu, větří zřejmě v Sasko-Anhaltsku možnost, jak opět uplatnit svůj vliv na politické scéně, už naznačila, že právě její poslanci by mohli tím, že se třeba nezúčastní hlasování o zemském premiérovi, vlastně umožnit svojí pasivitou tady zvolení zástupce AfD do této funkce.
13: Které mají ty body programu, které mají společné, co by oni v případě, že by spolupracovali, co by pravděpodobně v tom Sasko-Anhaltsku prosazovali? Tam by asi byla drsná ta protiimigrační politika.
14: Ano, ponechme stranou tu zahraniční politiku, která vlastně na tu spolkovou úroveň nespadá, na tu zemskou úroveň nespadá, řeší se na spolkové úrovni, ale právě na zemské úrovni je možné ovlivnit celou řadu věcí v přístupu k migrantům. AfD ve svém předvolebním programu například zmiňovala, že by chtěla lidi, kteří žádají v Německu o azyl a nemají dlouhodobou perspektivu setrvání v zemi, shromažďovat v ubytovnách, nenechat je tedy decentrálně žít v bytech, že by se zasazovala o mnohem jakoby energičtější takzvanou remigraci, to znamená vracení těch lidí do země původu bez toho, aniž by tedy osvětlila, jak se to dá v praxi procesovat.
13: To jsem se chtěla zeptat, je tohle záležitost, která se řeší na zemské úrovni?
14: Tam jsou ty kompetence mezi spolkem a zeměmi smíšené. To znamená, že AfD sice může na zemské úrovni hovořit o tom, že by třeba chtěla obecně zrušit právo na azyl v Německu, ale to se jí zkrátka z téhle úrovně prosadit nepodaří, ale může velmi výrazným způsobem ovlivnit každodenní realitu života lidí s přistěhovaleckým pozadím v Sasko-Anhaltsku, proč volím tento termín, protože AfD se nestaví zdaleka jenom proti lidem, kteří nemají vyjasněný ten dlouhodobý status svého pobytu v Německu, ale i třeba vůči lidem, kteří měli své předky nebo sami pocházejí ze zahraničí, kteří už mají německé občanství.
13: AfD možná dá se říct zjednodušeně, že vyhrála v Sasko-Anhaltsku ty volby s tou proti přistěhovaleckou politikou. Průzkumy ukazují, že je to právě přistěhovalectví, čeho se tamní voliči obávají. Přitom Sasko-Anhaltsko, když jsem se dívala, tak patří k zemím s nejnižším počtem uprchlíků v rámci německých států a navíc čelí vylidňování. Takže ty uprchlíci tam pracují na místech, kde by asi jinak lidé nebyli. Tak jak se to vysvětlit?
14: Tak tu trochu paradoxní statistiku, že vůči imigraci je největší odpor tam, kde je těch přistěhovalců nejméně, tu neznáme jenom ze Saska-Anhaltska, ale z celé řady jiných regionů nebo zemí. Další věcí bez pochyby, která sehrála roli v tom předvolebním boji, je jisté komunistické a postkomunistické dědictví na tom východě země, protože zde zkrátka lidé na tu masovou imigraci nejsou zvyklí a i přesto, že ta společnost je výrazně stárnoucí, tak se proti ní vlastně v mnohem větší míře staví. Tady směšujeme trošku jakoby dvě věci, protože migrace je velmi komplexní téma. Ta pracovní imigrace by byla pro Sasko-Anhaltsko samozřejmě velmi podstatná, ale právě AfD, která se tedy jako staví proti jakémukoliv druhu přistěhovalectví právě tím svým postojem, vlastně zamezuje tomu, aby ta země se mohla nějakým způsobem hospodářsky obnovit. Sasko-Anhaltsko patří průměrně mezi nejstarší spolkové země. Skutečně tam jako je potřeba získat tu novou pracovní sílu a pokud se tam dostane k moci strana nebo má takovouhle velkou roli ve veřejném prostoru, která tímto způsobem hovoří o imigrantech, tak samozřejmě bude velmi těžké zejména kvalifikované pracovní síly přilákat.
13: Když se podíváme na ty možnosti sestavení vlády v Sasko-Anhaltsku, tak další možností pro AFD je, že by ji prý mohli podpořit někteří poslanci dosud vládnoucí CDU, která naopak byla ve volbách velmi neúspěšná, ta získala jen 17% hlasů, ubyla jí v podstatě polovina voličů. Tak proč by to poslanci CDU dělali? Proč by tam byli ti takzvaní přeběhlíci?
14: Tak my samozřejmě neznáme to pozadí, to, kde se dosud odehrávala třeba jednání mezi AFD a některými zástupci CDU. Zejména na východě Německa jsme ale v minulosti viděli, že pravicoví politici mimo AFD byli občas jakoby svolní k tomu s touto stranou spolupracovat. Určitě tam najdeme částečně i programové schody, to znamená, že CDU na východě ve svých částech je výrazně konzervativní a má třeba v některých otázkách k AFD výrazně blíže než třeba k zeleným. Takže myslím si, že to může být jakoby zdůvodněno touto programovou shodou. Možná pro někoho může být i zásadní otázka toho, zda se té zemi bude dát vůbec nějakým způsobem vládnout. Takže tento scénář je zároveň něco, o čem hovoří i Ulrich Zygmunt jako ten vrcholný představitel AFD, že ji považuje za reálný. Tak uvidíme, jestli to tak bude skutečně.
13: Tím jsme se dostali k CDU, tedy křesťanským demokratům, kteří v Sasku-Anhaltsku dosud vládli. Ona tam bývala ta vláda docela populární, slibovala hospodářské reformy, protože Sasko-Anhaltsko patří mezi hospodářsky nejméně vyvinuté nebo rozvinuté spolkové země. Je tam docela vysoká nezaměstnanost, tak co selhalo, proč se ten hospodářský přerod křesťanským demokratům nepodařil?
14: Pokud se podíváme na statistiky posledních let, tak uvidíme, že Německu se příliš dobře ekonomicky nedaří
13: jako celku.
14: Tak zde Sasko-Anhaltsko rozhodně není výjimka, jsou tam určitá regionální specifika. Ta země je relativně velmi řídce osídlená, hodně lidí žije v menších obcích a jsou tím pádem třeba ve své každodenní přepravě závislí na osobních automobilech, takže se jich mimořádně silně dotýká zvýšení cen benzínu, energií. To víme, že samozřejmě souvisí s těmi velkými mezinárodními krizemi a taková zemská vláda proti tomu může udělat jenom málo. Další věc je, že v Sasku-Anhaltsku bylo jedno z významných středisek východoněmeckého těžkého průmyslu, takzvaný chemický trojúhelník. A opět víme, že v globálních souvislostech vlastně chemický průmysl je jedním z těch, které jsou pod úplně největším tlakem. Takže zde je jakoby obava z dalšího úbytku dobře placených pracovních míst průmyslu a všechny tyto věci, které vlastně neplatí jenom pro Sasko-Anhaltsko v téhle spolkové zemi, možná právě proto, že se potýká i s tím těžkým dědictvím postkomunistické transformace, vlastně se projevují třeba znatelněji než jinde.
13: Hrozí podobný scénář, jako teď nastal v Sasku-Anhaltsku, v některé další spolkové zemi Německa?
14: Tak nás ještě za 2 týdny očekávají volby v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Tam ty preference AFD zdaleka nejsou tak velké, nicméně jakoby ta strana v obou těch spolkových zemích figuruje na předních příčkách. V Mecklenburgsku předním Pomořansku se trochu ukazuje, jak to může fungovat, pokud chtějí ty tradiční politické strany na východě uspět. Oni tam mají velmi populární zemskou premiérku, která dokáže právě s občany dobře komunikovat, která dovede zprostředkovat ten pocit, že se zajímá o lidi právě, kteří žijí v její spolkové zemi, že se zastává i zájmu své země jako v rámci celého Německa. Takže tam vlastně nehrozí to, že by se opakoval podobný scénář. No a Berlín, jak víme, tak to je taková velmi zvláštní spolková země, kde se mísí ten západní i východní element a tam to bude také velmi napínavé, ale AfD rozhodně nezíská drtivou většinu.
13: AfD si vede docela dobře i na té celoněmecké úrovni, tak někteří politikové ji srovnávají se stranou bratři Itálie Giorgie Meloniové, která se také jevila jako extrém, ale ve vládě je zevnitř v podstatě standardní politická strana. Vidíte vy tam taky podobnost? Jak je pravděpodobné, že by AfD třeba mohla projít stejným vývojem?
14: Tady se podíváme na ty politické strany podobného charakteru v jiných zemích západní Evropy, tak tam spíše je ten trend takový, že vstupovali do toho politického života, dá se říci, vlastně s více extrémním programem a potom vlastně tím, jak začali přebírat třeba zodpovědné funkce nebo jak se více etablovali, tak se začali spíše mírně, když to u AfD je ten trend přesně opačný. AfD začínala před více než 10 lety jakožto takzvaná strana profesorů za záchranu německé marky nebo za návrat k německé marce a proti záchraně eura podle toho, jak to tedy pojmenujeme a ta strana tady třeba to téma migrace pro sebe objevila až později a vlastně ho vybudovala jako své stěžejní. A my rozhodně nevidíme, že by se AfD ve své retorice, ve své programatice, ve svém zahraničním politickém programu nějak mírnila a že by byla kompatibilnější s těmi ostatními politickými stranami.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
13: Německo v současné době čelí sérii hybridních útoků za pokusem odpálit dron s výbušninou na letišti v Lipsku začátkem srpna. Stálo podle německé vlády Rusko a už loni koncem roku oznámila vláda, že roste počet ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Zároveň ale došlo v posledních dnech k sabotážím na elektrické rozvodny, za kterými by mohla přistát německá extrémní levice. Stále to šetří policie. Teď zveřejnila, že podezřelým z útoku na ty elektrické rozvodny je klimatický aktivista, po kterém pátrá. Když začneme tím Ruskem, paní Liscová, proč se podle vás ty hybridní útoky a akce teď zaměřily právě na Německo?
14: Tak Německo je bez pochyby ekonomicky nejsilnější hráč v Evropské unii, také zároveň po té, co v Americe nastoupila Trumpova administrativa, je nejvýraznějším podporovatelem válčící Ukrajiny, takže je to skutečně stěžejní země, která vlastně v tom, dá se říci, odporu nebo v té koalici proti Rusku hraje klíčovou roli a cílem těchto útoků je společnost rozdělit a destabilizovat.
13: Kancléř Merz k tomu řekl, že ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Dovedete si představit, co myslel tím zlomem?
14: Tak v této situaci to bylo vlastně úplně poprvé, kdy německá vláda takhle jasně označila viníka těch hybridních útoků. Bezpečnostní služby v Německu už dlouhodobě upozorňovaly na to, že se množí hybridní útoky nejrůznějšího druhu ze strany Ruska, ať už je to šíření dezinformačních kampaní, ať jsou to různé špionážní akce, hackerské útoky, ale právě i třeba ty fyzické útoky na infrastrukturu nebo i proti lidským životům. Tentokrát tedy spolková vláda jednoznačně pojmenovala, kdo z jejího pohledu za těmi útoky stojí. Tyto závěry se zakládají na komplexním šetření nejenom německých zpravodajských služeb, ale i jejich spojenců. A když se vrátím tedy k té alternativě pro Německo, jak jsme o ní předtím hovořili, jestli je vlastně kompatibilní nebo není kompatibilní s těmi ostatními politickými stranami, tak ona jednoznačně ústy svých představitelů řekla, že si myslí, že ty důkazy, které spolková vláda předložila, nejsou přesvědčivé a že tedy není vůbec jasné, že za těmi útoky Rusko stojí. Takže vlastně cílem této rétoriky je podrývání vlastně důvěry v ty demokratické instituce.
13: Mohli bychom si vzpomenout na Vrbětice před několika lety u nás. No, některé ty útoky na německou energetickou infrastrukturu jsou připisovány také levicovým extremistům. Ale co si v Německu pod tímhle označením vlastně představit?
14: Tak V Německu podle bezpečnostních složek v posledních letech síly nejenom extrémní pravice, ale také extrémní levice. Tam jsme třeba v minulých letech byli svědky akcí klimatických aktivistů, kteří se přilepovali na silnice a vlastně snažili se svými těly blokovat dopravu, což i v Německu, které je velmi tolerantní vlastně vůči protestním akcím, zejména tedy levicovým, vyvolalo velkou vlnu nevole. A my už jsme viděli začátkem tohoto roku, že klimatičtí aktivisté, tedy ta jejich extrémní složka, abych to tak řekla, přistupují i právě k určitým sabotážním akcím, takže například na začátku roku tím, že poškodili nějaký svazek kabelů v Berlíně, odstřihli v zimě 10 000 domácností vlastně od proudu a od přívodu tepla. A to také samozřejmě veřejnosti vnímáno velmi negativně. A zajímavé bylo, že tyto akce vlastně přišly ten minulý týden po té diskuzi, vlastně téměř současně s tou diskuzí o těch ruských útocích a zde tedy skutečně jakoby německé oficiální úřady byly velmi opatrné v tom, kdo vlastně je původcem těch útoků a teď se tedy ukazuje, že přišly z úplně jiné strany zřejmě.
15: A naším hostem dnes byla Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste přišla. Naslyšenou.
14: Já děkuji, hezký den.
3: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Zastavila proto proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Vložením holdingu do svěřenského fondu premiér situaci podle komise dostatečně nevyřešil. Babiš ale střet zájmů odmítá. Porušení pravidel Evropské unie odmítá taky Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval i prezident Petr Pavel. Podle mluvčího hradu Daniela Drejka chce prezident najít takové řešení, aby na spor nedoplatila Česká republika ani její obyvatelé. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o skončené misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. O úterním telefonátu informoval Kreml, podle kterého oba prezidenti mluvili taky o možné výměně vězňů. Putin pak Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Izraelský ministr národní bezpečnosti vyzval premiéra Benjamina Netanyahua, aby uznal Falklandské ostrovy jako argentinské území. Itamar Ben-Gvir to napsal na síti X. O toto Británii spravované jsou ostroví v jižním Atlantském oceánu vede Buenos Aires a Londýn dlouhodobě spor. Ben-Gvir zvolil pro Falklandy argentinský název Malvíny a taky obvinil Británii, že území okupuje a těžbou ropy krade peníze Argentincům. A na třech čtvrtinách stanic v Česku včera padly teplotní rekordy, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích. V Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Tropické teploty můžou být ještě dnes na území Moravy. V Čechách už se ochladí. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. Naopak světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak do semifinále čtyřhry prošla. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšeová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety.
9: Překážka na D11 za Sadskou a omezení na D5 za Rudnou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, je to s opatrností průjezdné. Místo ještě není výrazněji označené. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s nočním omezením mezi Rudnou a Loděnicí. Mezi 7. a 9. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. I tam dejte nohu z plynu. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se netvoří. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, tam by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, ale odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Nové myšlenky, pokrok, naděje na dohodu. Tak zní zprávy po jednání Witkoffa a Kušnera v Moskvě. Jenže Putin dál trvá na svém. Je tedy mír skutečně blíž, nebo jsme jen u dalšího kola diplomatických slibů? A jak dlouho to bude Ameriku bavit? Amerikanista Jiří Pondělíček v Osobnosti Plus právě teď. Vítejte.
17: Hezký den.
16: A příjemný poslech taky ode mě, to vám přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
16: Tak v prvé řadě si kladu otázku a teď ji kladu vám, protože jsem neuměla odpověď. Jestli vás napadá jedna jediná nová myšlenka, kterou je Kreml schopen nabídnout, která by byla skutečným řešením?
17: To je velmi dobrá otázka. Já se nedivím, že vás nenapadá odpověď, protože já myslím, že 100% nikdo neví a alespoň z těch veřejných vyjádření, která jsme slyšeli ohledně toho setkání, tak tam vlastně nic nového není. Kreml dál používá ten svůj úřednický jazyk, že tedy vlastně je potřeba v úvozovkách respektovat realitu na zemi, na bojišti a že jsou připraveni jednat o míru v okamžiku, kdy budou naplněny tedy ty cíle toho, čemu oni říkají ta speciální vojenská operace, což ale v podstatě pořád
16: ale
17: znamená to samé.
16: To říkali před rokem.
17: To říkají v podstatě už od roku 2022 a v podstatě pořád to znamená téměř úplnou kapitulaci Ukrajiny. Jestli se tam něco posunulo za oponou, za těmito vyjádřeními, to asi v tuhle tu chvíli těžko hodnotit, ale také to příliš nadějně nevidím.
16: Witkoff byl podle Washington Post v Moskvě už po 8. A při vší úctě k panu Witkoffovi ty výsledky prostě zatím nejsou vůbec žádné. Takže se ptám, proč stále dokola Trump posílá, já vím, že Witkoff je jeho přítel veliký a že Kushner je jeho zeď, ale proč posílá stále tu samou sestavu, když to nefunguje?
17: No, Donald Trump hodně funguje na bázi osobních vztahů, osobní důvěry, on si hodně cení lojalitu. Já bych řekl, že si lojalitu cení především. Proto tam posílá Witkoffa a Kushnera, protože to jsou lidé, kterým věří. To jsou lidé, kterým věří, že je v úzovkách nezradí, a zároveň asi možná i věří skutečně tomu, že mají nějaký vyjednávací talent, že toho Putina něčemu přesvědčí.
16: Právě jsem chtěla říct, že asi jediná věc, která je pro Trumpa důležitější než loajalita těchto lidí, a to je úspěch. Veliký úspěch. A jestliže tahle dvojka ten úspěch zatím nenabídla, tak by člověk čekal, že nějak zasáhne, rozumíte?
17: No, čekal by buď, že řekne, je to, prostor tam je, ale je to chyba vyjednavačů, to je možnost A, pak by samozřejmě bylo na místě toho, o čem mluvíte, vyměnit vyjednavače. A druhá možnost, že by řekl, no, ty pozice jsou v tuhle chvíli nesměřitelné, Rusko ustoupit nechce a my ta vyjednávání končíme, dokud třeba ta ruská pozice nebude jiná. A on neudělá ani jedno, protože on prostě, on to miluje, že on to dělá i v případě Iránu. Už brzy bude mír, už za týden a možná už za dva a počkáme dva týdny. A on to vlastně tímhle protahuje a ty úspěchy spíš předstírá.
16: Já jsem si myslela původně, nebo takhle, já jsem si to nemyslela. Já se ptám se, jestli Donald Trump tou takovou tvrdošíností, s jakou stále pokračuje prostě s neúspěšným týmem v celém tom jednání, není, aby vlastně si jenom detekoval, která země nakonec za ten krach bude moci.
17: To je taky částečně pravda, konec konců to sledujeme už od začátku, že vlastně a obě země podle mě s tím trošku vědomě hrají, s tím, že Rusko ví, že si toho může dovolit víc než Ukrajina, ale hraje se od toho Černého Petra, kdo vlastně bude v Trumpových očích tím, kdo ten mír kazí, kdo mu překáží. Takže to máte určitě naprostou pravdu. Konec konců viděli jsme, ono teda potom to dementovali, pak to Amerika stáhla, ale když vlastně Trump předložil ten údajně americký mírový plán, což byl v podstatě jenom
16: který
17: přeložený.
16: Který nikdo nezná.
17: No, to byl tehdy ten přeložený ruský mírový jo. plán, ze kterého Vitkov snad dokonce ani některé věci nestihl přeložit, nebo bylo to přeloženo překladačem, ale on prostě skutečně zřejmě preferuje co nejrychlejší ukončení. Jemu bych řekl, že je vlastně jedno, jaká bude třeba ta linie, jaké budou ty kompromisy. On by jako chtěl ten mír co nejdřív, aby mohl říct, že měl úspěch.
16: A nemá žádnou červenou linii, přes kterou nebude?
17: Já se domnívám, že ne, nebo aspoň v tuhle tu chvíli není vůbec vidět. Což samozřejmě na jednu stranu může být otázka taktiky, protože viděli jsme, Rusko mělo spoustu červených linií a nikdy se nic nestalo. Pak samozřejmě jste k smíchu a žádné další červené linie nikdo respektovat nebude. Děje se to samozřejmě i nejenom Rusku, tak můžeme vzpomenout na Obamu a jeho červené linie v Sýrii, které taky vlastně potom sebou žádné následky neměly. Takže samozřejmě nelze úplně vyloučit, že je to snaha vyhnout se nějakým ultimátum, které by pak jako Amerika Jasně. nemohla naplnit.
16: Řekněte, jenom to prostě ta absence červené linie na straně amerického prezidenta souvisí podle vás s tím, že on upřímně nevidí rozdíl mezi demokratickou zemí, agresorem a tak dále. Prostě on vůbec nevnímá. On vidí jenom prostě šachovnici, kde si tahá těmi figurkami.
17: Ano, možná to vidí prostě trošku jako realitní biznis. Prostě potřebujete dosáhnout nějakého výsledku. V jeho případě je to mír, protože to je to, co slíbil. Sám se vlastně dostal pod tlak, když říkal, bude to jednoduché. A ukazuje se, že není konec konců tak jako předtím v případě třeba zdravotní péče. On tam vždycky říká, jak to bude jednoduché a pak to tak jednoduché není. A on kolem toho hlavního cíle vlastně už nic moc nevidí, si myslím, nebo nevnímá.
16: Ale co na tohle všechno, co se kolem Trumpa děje, tak co na to americký volič? Protože teď je to super aktuální, v listopadu budou midterms a Trump, když nastupoval do Bílého domu, tak se snažil sám sebe prodávat jako mírotvůrce silou a ti Američané už musí chápat, že to nejde tak, jak se mysleli. Chápou to?
17: Já si myslím, že většina ano, když se podíváme na ty průzkumy, tak vlastně Donald Trump, když si rozkliknete třeba Real Clear Politics, agregátor průzkumu veřejného mínění, tam si to člověk může rozdělit podle jednotlivých témat, jak voliči věří prezidentovi v konkrétním tématu. Když tam podíváme právě třeba na rusko-ukrajinskou válku, tak je hluboko v červených číslech. Nemyslím si ale, že zrovna ta válka na Ukrajině rozhodne midterm. Myslím si, že daleko větší vliv bude mít ta válka s Iránem, potažmo ty ekonomické následky, které to má pro Američany, ale ano, já si myslím, že mnozí Američané, kteří Trumpovi věřili to bombastické vychvalování a možná i po zkušenosti toho prvního funkčního období, kdy on si nechal ještě poradit, byl, nechci říct svázán, ale skutečně měl kolem sebe lidi, kteří věděli, o čem mluví a často ty výsledky nebyly úplně špatné, třeba ty abrahamské dohody, to byl skutečně tehdy diplomatický průlom, byť tedy se je nepodařilo doteď naplnit, kvůli tomu teroristickému útoku Hamásu. No a tak oni uvěřili, že skutečně tady Trump je tím geniálním vyjednavačem, který všechny ty problémy rozetne, a ono se teď ukazuje, že ne.
16: Ale víte, americký volič, já vím, že je ošidné mluvit o průměrném voliči, ale jak jinak jako zjistit tu atmosféru v zemi. Takže průměrný Američan nejvíc ho štve, že ty války Trump nevyhrává, a nebo že do nich vůbec vstoupil.
17: Tady bych trošku rozdělil ten konflikt na Ukrajině nebo tu ruskou agresi, protože toho se Amerika přímo neúčastní, a řekl bych, že jestli někdo vlastně vědomně pracoval na tom, aby Američané jaksi byli proti pomoci Ukrajině, tak to byl sám Donald Trump a lidé z jeho okolí, z toho MAGA prostředí. Válka s Iránem je něco jiného. Tam Amerika skutečně je přímo účastná, má svoje už padlé, zraněné, jsou tam samozřejmě hlubší ekonomické následky. Tam si myslím, že jim vadí obojí. Jsou lidé z toho MAGA prostředí, kteří vlastně už, když tu válku začal, tak ho silně kritizovali. Tucker Carlson se od něj distancoval v podstatě okamžitě. Marjorie Taylor Greenová. A pak jsou lidé, kteří třeba by mu to byli i odpustili, kdyby ta válka skutečně za týden, za dva skončila americkým vítězstvím.
16: Jasně. Odpustíme cokoliv, když to skončí vítězství. Ale kdyby se demokratům podařilo v těch listopadových volbách získat sněmovnu reprezentantů, předložili by vlastní zahraniční program, jak si poradit s těmito věcmi, protože zatím jsem od demokratů neslyšela ani slovo o tom, jak by řešili Irán, jak by řešili Ukrajinu, prostě nic. Tak jak by se chovali v momentu, kdyby tyhle volby vyhrály aspoň ve sněmovně reprezentant?
17: Já si myslím, že tady to můžeme očekávat spíš, až se začnou tříbit kandidáti na prezidentskou funkci v roce 2028, protože zahraniční politika je hodně doména exekutivy. A oni to tak i vlastně vnímají. Kongres málo kdy, samozřejmě kongres nějakým způsobem koriguje. Republikáni se třeba ve vztahu k Ukrajině snaží sami korigovat Trumpa, nebo třeba ve vztahu k NATO. Ale jinak ta zahraniční politika skutečně je víc věcí.
16: No dobře, ale ti demokraté, když kudy chodí, tudy nadávají na to, jak dělá zahraniční politiku Donald Trump, tak to bude muset být vidět potom případně. Tak se ptám, jak to vlastně bude vidět a jak to, že se už teď Američané neptají, tak demokrati, co byste asi udělali vy?
17: No, protože oni v příštích dvou letech stejně žádnou možnost, nebo budou mít jenom velmi omezenou možnost tím něco udělat. Takže oni se začnou ptát, až se budou blížit prezidentské volby. A ono to bude hodně záležet. V demokratické straně teď je, nechci říct úplně rozkol, ale ona trošku hledá svoji tvář. Je tam samozřejmě to...
16: No to jste rekulantně.
17: Levicovější křídlo a dejme tomu nějaké středové křídlo, a bude i záležet na tom, a třeba konkrétně ve vztahu k Iránu a možná spíš k Izraeli, bude třeba hodně záležet právě na tom, kdo bude nominantem na tu prezidentskou funkci. A ten bude určovat
16: politiku. Já tomu rozumím, ale teď ty listopadové volby, ty jsou, alespoň tak jsem to četla v amerických novinách, převážně obsazeny kandidáty z toho progresivistického křídla.
17: No, já bych asi neřekl převážně, ale ano, podařilo se jim dostat se na několik výrazných, nebo vyhrát některé výrazné primárky, což apropos budilo i trošku paniku, protože v některých těch klíčových státech, třeba v Senátu, v Michiganu, to může potom pro to středové křídlo nebo pro demokraty představit problém, protože prostě ten levicovější kandidát, a teď nejde nutně o zahraniční politiku, byť i ta tam hraje roli, třeba vztah Izraeli, ale jde o něco, co třeba pro nás ani není jako úplně extrémní, jako státem hrazená zdravotní péče, ale v Americe tahle ta pozice pořád není většinová. Takže když tam je kandidát, který chce Medicare for all nebo prostě státní zdravotnictví, tak je vlastně
16: ale
17: trošku extrém.
16: Víte, není pravda, to je otázka, není pravda, že dokud se u demokratů budou rvát ti progresivisté s těmi umírněnými, tak nebudeš ta partaj mít šanci jako výrazně zabodovat, protože furt to budou spíš dva znesvářené tábory, které každý mají prostě na spoustu věcí jiný názor a prostě hotovo dát.
17: To je jistě pravda, zároveň díky tomu systému voleb teď do sněmovny a do senátu, tak to nemusí být nutně na škodu. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou v Americe jenom dvě politické strany hlavní, tak oni obě jsou poměrně široce rozkročené. Když si vezmeme případ, abychom zůstali u demokratů, Joea Manchina, což byl senátor za západní Virginii, a to byl člověk, který jako opravdu velmi často hlasoval s republikány, ale prostě bylo jasné, že nikoho jiného demokraté prostě v té západní Virginii neprosadí. Takže pořád je vlastně lepší pro ně mít senátora v tom státě, který s nimi aspoň občas hlasuje, než aby tam měli senátora republikány.
16: O tomhle vůbec jako nediskutuje, jasné, ale jestliže demokraté pojedou dále dvojkolejně, bez ohledu na to, že tenhle náhodou jako hlasuje s těmi, tak je ta strana mrtvá.
17: No, ale ono to je většinou, když nemá ta strana prezidenta, tu sjednocující figuru, tak to vždycky je obtížnější, protože jako, a viděli jsme to konec konců minule u republikánů v opozici, když Obama vyhrál svůj druhý mandát, že vlastně až do té doby, než se objevil Donald Trump a jemu se skutečně podařilo tu stranu sjednotit, tak tam také byla řada různých názorů, bylo řada různých možných scénářů, kam se strana vydá, pod Tedem Cruzem, o němž se spekulovalo, pod dalšími, jejichž jména si už skoro nikdo ani nepamatuje, protože nakonec vlastně nebyli výrazní. Takže

0: když budou muset podporovat politiku svého prezidenta, tak to, o čem mluvíte, to bude velký problém.
1: Jasně, ale teď mi řekněte, když budou blokovat i zahraniční politiku Donalda Trumpa, tak co bude dělat Donald Trump?
0: No tak, jak jsem říkal, exekutiva pořád samozřejmě má mnoho možností. Ona není v kongres, ta největší síla, kterou kongres má, je, jsou ty peníze. Vždycky samozřejmě jde o peníze až v první řadě. To znamená, Donald Trump bude potřebovat financování na armádu, na prostě svoje zahraničně politické priority a kongres ho může tlačit k nějaké dohodě tím, že řekne, na tohle my vám nedáme. Konec konců, když se třeba kongres a tehdy, nebo vlastně v době ještě v obou komorách pořád vládnou republikáni, ohradil a řekl prostě i slovy republikánů, že pokud by Donald Trump chtěl provést, nedej bože, invazi třeba do Grónska, tak prostě na to nedají ani dolar.
1: Tohle tady funguje v každé demokratické zemi, že jo? Tady jako většina v poslanecké sněmovně, jako to je základ toho vládnutí.
0: To je sice pravda, ale v Americe prostě prezident bude na 4 roky, i když ztratí většinu v tom kongresu. Takže pak buď si budou navzájem všechno blokovat a bude to vlastně situace, kdy nikdo nic neprosadí, nebo kongres si bude prosazovat svoje, prezident se bude snažit třeba exekutivními příkazy nějakým způsobem ovládat ta pole, kde může, ale jakoby tam, kde je potřeba kompromis obou, tak tam se ničeho nedočkáme.
1: No a teď mi řekněte, jaké jsou ty hlavní směry amerického prezidenta, ve kterých může být, jak se to anglicky říká, lame duck?
0: Lame duck, ano. V podstatě mu nemusí projít už žádná legislativa.
1: On bude vládnout vládními...
0: On bude vládnout těmi exekutivními nařízeními, těmi exekutivními příkazy, jak to chceme říkat, což vlastně jsou věci, které buď je to, že mu to ty pravomoci dává ústava, nebo nějaký konkrétní zákon. On se musí v tom exekutivním příkazu na tu pravomoc nějakým způsobem odvolat a pak samozřejmě podléhá to soudnímu přezkumu. Už jsme viděli, že třeba ta cla byla zrušena, byť byla pak zavedena pod jiným institutem.
1: Jasně, ale jak dlouho, kdyby se tohle stalo, ano, všechno, co říkáme, tak jak dlouho by jel ještě, nebo mohl jet na principu těch exekutivních příkazů ve své zahraniční politice, protože to je to, co svět zajímá samozřejmě nejvíc.
0: Tak vzhledem k tomu, že ty pozice v administrativě už má obsazené, tam by kongres to mohl blokovat zhruba nejvíc, ty potvrzování, to znamená, když bude potřeba jmenovat třeba nového ministra zahraničí, tak mu demokraté můžou udělat peklo, ale jinak jako dojednávání smluv, podpis smluv, to může prezident dělat jako sám od sebe. Ono to samozřejmě má tu nevýhodu, že když pak přijde nástupce, který s tím nesouhlasí, tak to může zase stejně.
1: Tak já se zeptám takhle, až se rozhodne poslat bombardéry kamkoliv, tak může to udělat sám?
0: Může, měl by notifikovat kongres a samozřejmě budeme věřit, že v případě, že by to bylo zjevně nelegální, tak odmítnou uposlechnout příkaz ti vojáci. Ale teoreticky může. Existuje rezoluce o válečných pravomocech, kterou kongres vlastně uzákonil po zkušenostech z války z Vietnamu, která omezuje na 60 dní tu možnost prezidentovi nasadit bez souhlasu kongresu vojenské síly. Ale vidíme, že se tomu Trump docela úspěšně vyhýbá. On říká, s Iránem už teďka žádná válka není, takže těch 60 dní jsme splnili a nic se neděje. Jo, takže samozřejmě takhle pokoutně to může zkoušet, pak bude záležet na kongresu, ten teďka nemá úplně vůli, protože samozřejmě veden republikány, tak záleží na tom, jestli kongres bude mít vůli třeba se s prezidentem o to přijít, dát ho třeba k soudu, že porušuje svoje pravomoci. Jo, čili to všechno teprve uvidíme, ale jo, nebo dojednávání smluv, můžeme říct pařížská smlouva o klimatu. Obama ji dojednal, Senát ji neratifikoval, takže Trump z ní vystoupil, Biden tam zase vstoupil, Trump ve druhém funkčním období zase vystoupil. Ale prezident to může udělat jednostranně. Akorát riskuje, že až přijde jeho nástupce a bude proti, tak zase vystoupí.
1: Rozumíte, kam mířím? Já bych se potřeba, nebo ne, my všichni bychom se potřebovali vlastně dozvědět, co by v případě vítězství demokratů ten Trump mohl bezproblémově dál dělat, zvlášť v zahraniční politice?
0: Mohl by uzavírat smlouvy a tím pádem vlastně také by, vrchní velitel ozbrojených sil, tak by mohl rozhodovat o nasazení jednotek, a to nejenom v tom ofenzivním slova smyslu, ale mohl by třeba i rozhodnout o stažení jednotek z Evropy. To je, jestli jsem pochopil teda správně, to, co třeba by nás mělo tady zajímat. A on by se mu samozřejmě kongres tom snažil nějakým způsobem zabránit. Existují

0: To je zákon, který republikáni sami prosadili, naprosto nesouvisející věci, že prezident potřebuje souhlas k vystoupení z NATO, po souhlas kongresu, to do té doby jako nebylo, ale on samozřejmě se může snažit udělat de facto vystoupení z kongresu právě prostřednictvím, teda pardon, vystoupení z NATO prostřednictvím těchto kroků a ten vliv kongresu tam samozřejmě nějakým
1: způsobem. No tak on menší. Může jakoby utlumit totálně ty peníze, které tam posílá, je to tak?
0: On může třeba stáhnout generály z těch velících struktur. Může stáhnout jednotky z Evropy. Amerika formálně dál zůstane v NATO. Konec konců ono stačí, vemte si už jenom, když Donald Trump prohlásil, že přece všichni víme, že ten pátý článek o kolektivní obraně, tak nenařizuje žádné zemi, aby posílala vojáky, což je pravda, on je záměrně tak napsaný, prostě žádná suverénní země by to úplně nepřijala. Ale ten odstrašující potenciál toho článku 5 byl založen na tom tak, že to všichni tak chápali. Sovětský svaz to tak chápal celou studenou válku, Amerika to tak říkala.
1: Já vím, ale takový Trump jistě by vzal tu smlouvu doslova a řekl, já jsem z obliga.
0: Ano, a to je to, co říkám. A to by vlastně mohlo, protože on by rozhodoval, kdyby nedej bože došlo skutečně k tomu, o čem se spekuluje, že by třeba Rusko zkusilo nějakou provokaci nebo otevřenou vojenskou operaci v Pobaltí, tak Trump by rozhodoval o tom, jak Amerika bude reagovat. A Trump by mohl říct, no tak pošleme třeba helmy, pošleme rádia, pošleme munici.
1: Ale řekněte mi, pokud jde tu pro tyhle volby důležitější válku, což je ten Irán, tak existuje v americké veřejnosti, byl jí představen nějaký plán, co tam vlastně americký prezident dál chce dělat, protože jsme v té prekérní situaci, že Hormuz je neprojezdný stále a Američané se rozčilují. To je asi tak jako...
0: Ano, to je, bych řekl, přesná definice nebo popis toho, co se teď děje. Neexistuje. Donald Trump na začátku mluvil o změně režimu, pak vlastně řekl, že díky tomu, kolik zabili představitelů, tak už k té změně režimu došlo. Pak řekl, že teda jde především o tu jadernou zbraň, tak to vlastně ani to memorandum neřešilo. Pak samozřejmě se k tomu přidala obnova dopravy v Hormuzské úžině, která před válkou ale fungovala, takže já myslím, že to je jeden z důvodů, proč Američané jsou z té války tak rozladění, že vlastně oni v ní nespatřují smysl a moc jako nevěří, že vláda má nějaký plán, jak tu válku ukončit a co vlastně chce dosáhnout, co by pro ní bylo vítězství.
1: Ale ještě navíc prostě Donald Trump se netajil tím, že chce zabránit Iránu další vývoj jaderné zbraně, ale ani to neudělal samozřejmě. Takže vypadá to zatím na prohrou na celé čáře. Takže vsadil byste se, že za rok bude situace úplně stejná?
0: No, já jsem v tomhletom trošku opatrnější, byť samozřejmě strategicky to teď pro Ameriku vypadá jako jednoznačná porážka. Já nejsem odborník na Irán, nevím, jak moc je ten režim vnitřně stabilní. Amerika teď sází evidentně spíš na tu ekonomickou kartu. Což je pravda, že z historických případů neznáme, tedy že by třeba jenom sankce nějaký stát donutili k úplné kapitulaci, ale třeba nějaké změně kurzu, to by se stát mohlo. A já nevím, jak moc ten režim v Iránu je vnitřně stabilní, netroufám si to hodnotit. Ale pokud nedojde ke kolapsu režimu, tak když dáme tuhle podmínku stranou, tak ano, já si myslím, že skutečně za půl roku, za rok budeme pravděpodobně ve velmi podobné situaci.
1: Tak a pokud jde o tu druhou válku, tak mě zajímá, jestli Donald Trump stále ještě spolu s Witkoffem používá ty ruské narrativy k čemukoliv, co se tam děje. Takové to prostě Rusko je velké a statečné a tak dále.
0: No Witkoff pořád ještě ano. Trump od toho trošku upustil vlastně loni na podzim. Myslím, že v září to byl překvapivě po té Aljašce, kdy se to vypadalo, že si s Putinem moc rozumí, tak on vystoupil a řekl poprvé, Rusko válku nevyhrává a ani ji nevyhraje. A to byl ten velký průlom, protože do té doby on vlastně k tomu jednání přistupoval přesně z té ruské pozice. Rusko stejně nakonec tu válku vyhraje. Největší ruský ústupek je, že nespolkne celou Ukrajinu a všechno ostatní musí být ústupky ukrajinské.
1: No, ale kolikrát to řekl od té doby?
0: On to ještě, myslím, ještě jednou zopakoval, ale je pravda, že teď v roce 2026 už tam zase občas slyšíme, že prostě Ukrajina se bude muset smířit s nějakými ztrátami a podobně. Já tam nějaký posun pozoruju, protože předtím bych řekl, že to říkal dosti otevřeně. Byť ano?
1: Ne, úplně jednoduchá otázka, jo. Američané, zvlášť Vitkov, prostě neustále mluví o kompromisu, jo. Ale jak chcete dělat kompromis mezi demokratickou zemí, která nikoho nenapadla, a diktaturou, která byla agresorem? Co je to za kompromis?
0: Tam jsou dvě roviny. Morální, tak tam je to samozřejmě naprosto odsouzeníhodné. Kompromis mezi někým, kdo prostě na ulici někomu dá pěstí, a někým, kdo se tomu druhému brání, je prostě nesmyslný. Z toho morálního hlediska pak je ale praktické hledisko, kde teda dejme tomu, se můžeme bavit o tom, jestli jakoby to je schůdné, ale podle mě ten problém je, že ani to není úplně realistické.
1: Jiří Pondělíček, amerikanista, dnes byl v Osobnosti Plus, já jsem tomu ráda. Děkuju.
0: Já děkuju za pozvání, na stranu.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministr zdravotnictví probíral s prezidenty změny ve zdravotnictví. Izrael v reakci na britské sankce vůči nelegálním izraelským osadám uzavře britský konzulát a zakáže vstup 12 Britům. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. A dnes bude na východě zpočátku jasno, v Čechách zataženo až oblačno a postupně se přidá déšť. Teploty od 18 do 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili třeba o centralizaci vysoce specializované péče nebo elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch po schůzce řekl, že prezidentovi představil taky návrh, podle kterého by proti chřipce mohli očkovat i lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD. Vojtěch ale chce návrh obhájit.
4: Pan prezident tento návrh spořil, dává mu smysl, já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Zaprvé je to něco, co vidíme, že je běžné ve většině zemí Evropy, a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
3: Izrael zakáže vstup do země 12 britským zákonodárcům a občanům. Uzavře taky britský konzulát v Jeruzalémě. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To včera společně s Británií oznámilo i 11 dalších západních zemí.
5: Britský konzulát ve východním Jeruzalémě je diplomatickým zastoupením pro západní břeh, pásmo Gazy a okupovanou část Jeruzaléma. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara kroky Británie Izraeli neublíží, poškodí ale britský vliv. Saar taky oznámil, že Británie už se nebude moc podílet na výcviku policistů pod palestinskou samosprávou a Izrael nepustí britské zástupce do civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování dohody o příměří v pásmu Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašinského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby. První klienti se nastěhují do konce září. Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Obhájkyni vítězství Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. A v nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
6: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
3: Češi začnou boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii v pátek proti Řecku. Dále čeká Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.